0: krásným způsobem Eva Tálská. A tam byly limeriky Edvarda Líra, nonsensového básníka, v krásném překladu Antonína Přidala. A ty limeriky v některých případech oslovovaly diváky. Takže já jsem si vyhlídnul takhle v publiku nějakého člověka, jako tamhle teď pána, zase si vyhlídnul uprostřed, teď jsem se na něho zaměřil a řekl jsem mu, vy jste ten dědeček od Kamčátky, který šel na vínec pec Vinčátky. Ta galie za ocas, takže se brzo zas vrátili do kraje od Kamčátky. Na to Peca, Jirka, Pecha, udělal oui. Říkám, a vy taky, jo. A tím to skončilo a pak jsem se mrknul ještě jednou na toho pána, co jsem to na něho hrál, a ten byl kožený. Ten dělal takhle, jo. A pak jsme 3 roky nesměli do Budějovic, pač to byl krajský tajemník. Ale řeknu ti, typově seděl, teda.
1: Tady mám otázku, jaký máte hlasový rozsah? Píseň Ani tak nehoří z představení Balada pro banditu je v rozsahu takřka 2 oktáv, táže se Jan Kolář z Prahy.
0: Prosím tě, no. To je až 2 oktáv? Ano, až a někdy mám i 3.
1: O tom nepochybuji.
0: Po ránu, člověče, to kolikrát mám i 3. Ne, já jsem to nikdy nějak neskoumal, jaký mám rozsah, nevím, to naposledy nám nějak měřili na škole, na Janáčkově akademii muzických umění, kde jsme ty hlasy jako propracovávali a posazovali do masky. Mně ten profesor, co mě posazoval hlas, připadal trošku jako cvok, protože on na mě furt dělal hum, ty to určitě znáš, dělal hum, hodíme to před sebe, hodíme před sebe, hum, hum, hum. Já se na něho díval, říkám, ten asi přišel z Rapplhausu. Ale jsem mu dělal radost, tak jsem taky furt dělal hum, to. A jemu se to děsně líbilo a já jsem se to nikdy nenaučil, ale tam jsme měli i profesorku jevištní mluvy, že jo, která zase nás učila dech hrudně brániční, nevím, jestli to někdo učil. A to spočívá v tom, že musíte ty profesorce sahat sem.
1: Ano, tadyhle, jestli se tam bránice chvěje.
0: A říká, sáhněte si, tady se to musí chvět, že jo, sáhněte si. A já furt říkám, já bych, paní profesorko, se zdržel. Tady to drží a tady si sáhněte. Říká, já bych se zdržel, jestli dovolíte. Ne, jen si sáhněte. No, baba byla v letech, to víš, tak jsem řekl, sáhnul na bránici. To jsem nevěděl, že ona tam teda místo bránice má něco úplně jiného. Tam jsem to nečekal, jo. No a v tom vyšla moje spolužačka Militka, jo. Otevřela dveře, říká, promiňte, já nebudu rušit. Jo? A už to věděla celá škola. A někdo jde.
1: Paní asi...
0: Tomu
1: paní
0: jsme...
1: učí zpívat tomu... asi.
0: Jde pak tomu, kde my jsme říkali Kropenka, paní. To je návrh. My jsme měli takovýho diváka v Pardubicích. My jsme takového diváka měli v Pardubicích, ten byl úžasný. My jsme tam přijeli, řekli jsme první 4 věty a on... A už šel naplno, jako jak paní tady. A on nebyl k utišení, ten Kropenka. Jako, a pak naposledy si pamatuju, že jsme tam přijeli do těch Pardubic, takhle jsem se mrknul, podíval jsem se tam. Vedle seděla taková ženská vedle něho, on to udělal zase, on to rozděl a ona... Ten udělal jenom... A už ani nemuknul. To bylo naposledy, co on se takhle zasmál, pak se oženil. Že?
1: Když jsme vybírali tvé hosty, tak si řekl, pozvi Kodeta. Tak já jsem pozval pro jistotu oba. Jiří Kodet, herec Slenčinory, Národního divadla, Kristián Kodet, malý, známý nejen u nás.
0: O Jirkovi samozřejmě, Jirka žije bohatý život, ale teď nemohu mluvit chvilku, pardon. Nese se zase něco, co je určitě velmi zajímavé. Víš, a jen přijdou bratři Kodetové, už se nosí jiný nápoje. No,
2: můžu vás takhle trošičku plácnout?
1: Aspoň, malinko.
0: To je jedna...
2: Ale že se...
0: Jirka hraje s Pavlem Landovským v Národním divadle v inscenaci Hamlet, ve které mám tu čest s ním spolupůsobit. A jako Polonius, a on tam hraje hrobníka, s Landákem, a oni se tak jako vzájemně škádí. A sedíme v té rekvizitárně a máme možnost poslouchat ty jejich životní příběhy, což je krásný. Až tyhle ty pánové toho strašně moc zažili prostě. A když ten Landák říká, my jsme byli v Anglii s Činoherákem a ten, že je charakteristický vlastně tam chrčí v naší rekvizitárně, říká, ten Jirka, ten by mohl napsat paměti světem beze slov, a když on se nikdy nenaučil žádný cizí jazyk, ale vždycky se naučil nějakou větu a tu dokázal tak mistrně použít, jako nikdo. A my byli v té Anglii a on přišel k tomu trafikantovi anglickému a sklonil se takhle do té budky a tomu trafikantovi položil smrtící otázku, do you speak English?
3: Hele, Kropenka už zase jede, podívej. A ten, tady paní Kropenku nám byla, co? A ten trafikant už, odpověděl, yes, of course, ale už si nebyl tak jistý, jo? A Jirka ho dorazil, Marlboro. Co tam ten Pavel vzpomněl jednu, jak našel Jiříka, jak leží v recepci, před recepčním pultem, no, a říká mu, prosím tě, proč si nejdeš lehnout na pokoj? Jirka se probudil, ukázal na recepčního a řekl, řekni tomu volovi, že spím na 312.
2: Já jsem totiž nevěděl, že se anglicky píše číslice jako česky. Že stačilo to napsat.
3: To se může.
2: Já jsem tam měl jeden takový zážitek. Já jsem mluvil s princeznou. A pak jsem měl takový devotní výraz, kterýho jsem se 3 dny nemohl zbavit.
0: Veď ona v té době vypadala ještě dobře, protože se tam byli, to už je hodně dávno, že jo?
2: Princezna Margareta. A ta je ta Margareta, oni to mají rozdělený. Margareta má kulturu a ta druhá sestra má zase sport.
1: Vy jste říkal, že máte takovýho z mládí, z dětství vlastně, o tom, jak dědeček vám vyprávěl, pane Kodete.
2: Dědeček Steinmar, to bylo ještě předtím, to bylo v 45. roce, najednou přijeli takový 2 bedny. V jedný byla kopie Národního divadla. A v druhý byly loutky. A dědeček říká, bude Fausta Markétka. Ale jestli to sestavím, 50 let hraju v tom divadle a teď nevím, jak to patří, člověč. Kde je levej portál, kde je pravej portál? Já jsem říkal dědečku, mlč ty mlč a seď a těš se. A teď tam bylo Národ sobě, že jo, Hinajs, a teď on to trvalo to šíleně dlouho, než to sestavil. A pak nemohl najít Fausta v té bedně těch loutek, tak vybral takového škrholu a říkal, tohle bude Faust. Pak vybral čerta s kopitem, to bude Mefistofeles. A teď ten čert říká, Fauste, Fauste, dej mi duši. A ten škrhola říká, vyliš mi prdel, čerte, čerte. Padla železná opona, pak se vynořil děda Rudej, jak protože mu tam bylo horko, vole, a mázej spát, hajzle, to je celý.
0: Já to slyším asi po 15, ale já kdykoliv to slyším, jak je to dostane znovu a znovu, pak si představím toho pana Štajn, jak je zapalený do té duchny, spocený.
2: Postaví to divadlo, to se
1: Vy máte, Kristiáne, taky vánoční
4: nějakou... Já mám takovou vzpomínku na toho našeho společného otce, že on On byl neuvěřitelný v tom, ale to nebyla taková šetřivost, on byl spíš jako...
2: On neměl peníze. Nenáviděl socialistický realismus a ale žil on, v socialistickým.
4: On si poradil, on šel na, my jsme tehdy šli na Arbisovém náměstí a tam prodávali ty stromky a on vždycky každý ty Vánoce přinesl. On šel na, my jsme tehdy šli na Arbisovém náměstí a tam prodávali.

0: Piny pod tím stromkem a on se zamyslel a říká, no jo, no to kdyby náhodou nám Ježíšek nasral, tak to je.
1: Jiné věci. Zítra dávají Pelíšky. Film jde večer, Pelíšky. A já bych chtěl něco, kdybyste na to zavzpomínali.
2: Řeknu k těm Pelíškům, ještě když jsme potom seděli na premiéře. A ty jsi seděl se Soňou, se svojí ženou a s dcerou a se sestrou a to. A teď oni se všichni, když tam Mirka hrál, tak se všichni ty dámy smály. Vlastně jakým způsobem jako... A říkám, Soni, proč se smějete tak dušeně? A ne, aby si něco udělal. Ona se otočila a řekla, to je jak u nás doma. Teď přijde domů a bude vesel.
1: A z poslední doby máte něco, že u vás na zahradě tam jak si představoval.
2: Když byli se Soňou u nás na návštěvě, na zahradě jsme poseděli, popili.
3: To proved pěknou lumpárnu.
2: Ale hezký to bylo, no, jako hezký, lumpárnu. Vycházeli jsme od nás.
3: Já si to vážím.
2: Vycházeli jsme od nás. Jako, já jsem říkal, člověče, Jirko, tamhle naproti na zahradě soused je kameraman z Barandova.
3: Penzi.
2: Ne, na penzi, já to víš, já ho moc neznám, já tam tak dlouho nedělal jako ty na tom Barandově, že? Ty ho určitě budeš znát, no ježišmarja. A hned na to zaostřil, na to v těch trenkách, co tam byl v zahradě.
3: Ten koukal mu v zadek jenom.
2: No, tak mírně.
3: Ril tam
2: hned,
3: něco
2: hned začal na něho, nazdar, tady konec, jak se ti daří? A on se takhle otočil, jo, takhle. Dobrý den. No, Kodet, ty mě neznáš, nebo co, byl jsem u Mirka na návštěvě. Jak se ti vede, starý partycho? Děkuji za optání. Ten člověk mě vůbec nezná. Já ho taky ne. A já říkám, Mirko, ty to ani není kamerama. Ty seš debil. Zase by bylo. Ale to má jedno, to má...
3: Je to pravda.
2: Ale to ještě má pointu, o který ty nevíš. On přišel, ten pán, ten můj soused, on je totiž opravdu byl kameraman, to ti říkám. On přišel k tomu plotu a říkal, to byl patrně pan Kodet, že? Já říkám, ano, to byl pan Kodet. On bude zřejmě šplýmař.
1: Pojďme teď k filmu a k divadlu. Co člověk musí udělat, aby se stal hercem nebo komikem? Chce vidět Dagmar Staňková z Prahy 10.
2: Podplatit ředitele. Ale...
1: Tady mám ale takový hezký technický dotaz. Pane Donutile, nepopálil jste si pusu při maršálu Malinovském? Růžena Zoulová z Prahy 1. Tak
2: já
1: se.
2: Jsem si ji nemohl popálit, protože to všechno byl trik a my jsme to taky ukázali v tom filmu o filmu. Tam šlo o to, že jsme dlouho přemýšleli, jak to udělat, až nakonec se to vymyslelo jako vždy velmi jednoduše. Vedle mě klekl rekvizitář, vzal si spray do ruky, nějaký libar, nebo zase libar, vzal si nějaký spray do ruky. Chraň tě pánbu říct, jak se jmenoval, že? A vzal si zapalovač, normální takový ten neznačkovej, obyčejný zapalovač, si vzal do ruky a já jsem seděl vedle něj a on byl takhle za mnou schovaný a my jsme byli domluvený a já jsem udělal třikrát po sobě vlastně a jak jsem to udělal po třetí, tak on zmáčknul sprej a zapálil ten zapalovač. A ten Honza Malíř, kameraman, byl v takovým úhlu pohledu, že to vypadalo, že mi to vyšlo z úst. A spousta chlapů už to v hospodě zkoušela, no. A musím říct, že teda... zvlášť po několika panákách to teda nedopadne. Dobře, paž to již se stávají hrozný věci. Já bych to nedoporučoval, prosím vás. Vřele nedoporučuji neskoušet maršál Malinovský. A mám ještě krásnou vzpomínku v souvislosti s Černýma baronama. My jsme vycházeli po premiéře z kina a když jsme vycházeli ven, tak vedle mě takhle kráčel tehdy 92letý noblesní hrabě Kolovrat Jindřich se svým synem Tomášem. Přijeli zrovna ze spoje.

0: států, kde žili tou dobou velmi dlouho, a teď mě uviděl ten pan hrabě, zarazil se, protože mě poznal z toho plátna a říká, promiňte, prosím, vy takhle šišláte od malička, a nebo jste to jenom hrál, já se chci jenom otázat. A já, aby ho potěšil, jsem mu řekl, ano, pane hrabě, já takhle šišlám od malička, tím tě bohužel jinak nenaučil. A on se podíval na svého syna Tomáše a s ledovým klidem mu řekl, co jsem ti říkal, to není herec, to je debil. Vám to možná přijde k smíchu, no já, mě to tak za směšný nepřipadlo. Já jsem mu říkal, pane hrabě, za prvé nejsem debil, za druhé jsem herec a za třetí nešišlám. A on se k tomu Tomáši otočil ještě jednou a řekl mu, I'm sorry, pravdu jsi měl tentokrát ty. Pak jsme ho zvali na premiéru do Stavovského divadla, on řekl, že nemůže přiletět z New Yorku, že tam má práci, ale že nám fax, ne? A to bylo rok 1990, a my jsme nevěděli, co nám chce udělat. A on řekl, a vy nemáte fax? On řekl, ne. A kde tady prodávají fax? Říkali, tady naproti otevřel Italové takovou prodejnu, a oni to pak teda brzo zavřeli i s Italama. A tenkrát to tam ještě měli, a my jsme tam přišli, a pan hrabě to objednal, jako v hospodě se to objednal, a říkal, dejte prosím tady Národnímu divadlu dva faxy na mě. A tak Národní divadlo stalo dva faxy a jediná zpráva, která kdy přišla od hrabě Kulovrata z New Yorku, byla kašlu vám na premiéru, jsem unaven, kolo.
1: Tak, no to jsou Vánoce. To je takový čas dárku, čas tajemství, čas překvapení. A my jsme pro tebe taky jedno překvapení připravili, jestli dovolíš.
0: No to dovolím.
1: Jo, jsi napnut? Můžeš zavřít oči?
0: Můžu.
1: Nekoukáš?
0: Jo, proto ty tady
1: no jistě,
0: máš
1: páč, já ti nevěřím. Ne, jako vodnářovi ti věřím.
0: Já to takhle zavřu.
1: Takhle, to nechceš, to ti dám to potom znám, celu do letadla. No.

0: křičí. Pan Jarmila Šiláková s Jarinkou se pozdravil. Jaruško, vítám. Nazdar, chlapi. Ahoj, ahoj.
1: No
0: to jste se zastal.
2: Mirek říkal, že chce nějaké děvče, aby to bylo, tak já jsem vybral takové, které vydá za dvě děvčata až za tři.
0: Takhle jo, já jsem říkal, máme tam pánskou jízdu. Ano. On říkal, ale možná budu mít překvapení. Říkám, tak ať je to baba. A ona je to takový.
3: To se povedlo.
2: Tak já jsem se dozvěděl ve tvé knize, že jsi vášnivý rybář, což jsem předtím nevěděl, ale vlastně jsem na křtinách té knihy mluvil i s tvými rodiči a s tvým tatínkem, který říkal, že vlastně on tě přived tomu a říkal takovou věc, jako ten, co se má zachovávat, taková etika.
0: To jsem už tady vlastně zmínil, je to tak, táta mě učil chytat ryby a já jsem mu za to, co mě naučil, vděčný, protože on mě vlastně naučil, že ryba by měla mít šanci. Že? To mě vždycky zdůrazňoval, že by se měla chytat na dvacítku i velká ryba, já se snažím to dodržovat, ale na těch rybách zažíváme spoustu krásných věcí s mým kamarádem Frantou Kocmanem. Franta Kocman je můj kamarád z Brna, dlouholetý asistent Franty Kocourka a ten skutečně teda se mnou už na těch rybách zažil spoustu věcí a my jsme byli nedávno na rybách a byl tam takový chlápek, který nás furt, jak my říkáme, opruzoval. Jo. Ten furt za náma chodil a on byl z Břeclavy a on přišel a říká mě, dáte si slivovicu? A já jsem předtím Frantovi řekl, řekni mu, že jsem hluchoněmej. Jo. A proč jsem neměl zájem na tom, aby jsme se nějak vybavovali místo chytání. A tak jsem na něj udělal a on, slivovicu, jestli si dáte. A říká, a Franta říká, to máte úplně marný. On je naprosto hluchý. Ten vám vůbec nic neodpoví, ještě ke všemu je němý, takže vám ani nic nemůže říct. Jako, jo? A on říká, no dobře, tak já to ještě jednou zkusím. On, slivovicu dáte si? A já, a začal jsem dělat brm, brm, brm, brm. Jo? A Franta mu říká, on je to ještě navíc náruživý piják, takže on, když byste mu náhodou tu slivovicu dal, jako, jo? Tak vám ji čapne, tu flašku, dostane křeč do ruky a už nemáte nárok. Jo? A já zase brm, brm, brm, brm, jo? Žádný brm, brm, žádný brm, brm. Teď to tady kamarád říkal. Já vás dám a schoval to a už neotravoval. A on se vrátil zpátky, říká tomu Frantovi, a to není donutil? A Franta říká, ne, to je jeho blbý brácha.
2: Kterého člověka si nejvíce vážíte? Jana Mertová ze Staré Vsi nad Ondřejnicí.
0: Tak asi nebudu daleko od pravdy všech nás tady přítomných, i těch, kteří se na nás teď dívají. Já si nejvíc vážím svých rodičů, že jo? Ti mě uvedli do života a to, že se postarali o to, abych měl život takový, jaký mám, za to vděčím jim. Ani oni mě nikdy k ničemu nenutili. Nikdy mě k ničemu netlačili násilím a to, že jsem se svobodně mohl rozhodnout a dělat to, co jsem dělat chtěl a dělám, tak to je jejich zásluha. Já jsem jim za to vděčný.
2: No ale já vím, že mezi lidi, kterých si vážíš, patří naši další hosté, které jsi tu psal mít. Jsou to, jelikož jsou Vánoce, přicházejí dva mudrci z východu, Milan Lasica a Julius Satinský.
0: Já jsem se lekl, když jsi řekl dva mudrci z východu, že jde Cyril a Metoděj.
4: Hovoreval, ale fakt to je, Jiří Sovák, že my dva jsme Cyril a Metoděj slovenského humoru.
5: Je to tak, že my jsme se vydali za hvězdou, lebo aby som pokračoval v tom podobenstve, vydali jsme se za velkou hvězdou.
4: Dvaja králi.
5: Dvaja králi.
4: Vydali za hvězdou.
5: Gašpar a Melichar a vydali jsme se za velkou hvězdou a teraz jsme tu. Lebo já mám taký dojem, že teba by mali predávat na predávačnom trhu nie ako v nejakom gramofonovom obchode, alebo čo to tie CDčka, čo máš, ale v lekárni. V lekárni, lebo to je liečivé, čo on vyrába. Ano. On je vlastne liečiteľ.
0: Ja ti jenom promiň, než to tohle, ja tím utřu otisk po kodete, ktorý...
4: Mě to neutěrlo, je to pro mě na čest po Jiřím Kodetovi.
0: Už si to sem sám, Milan Goň, do toho už jsem se nemontoval. Ale...
2: Já Já bych se ale chtěl zeptat, my jsme tu, jsou Vánoce a pánové kudeti vykládali historky o tom, jak byli malí a co jim dědečkové a babičky prováděli. Nemáte taky něco takového?
5: My zapúšťáme vianočné sviatky, u nás to bylo zapúšťanie vianočných sviatkov, čiže od takého svätého Mikuláša popíjame a zapúšťame tie Vianoce, takže mnohým z nás robí problémy dostať sa akurát na štedrý deň domov. Mne sa to stalo niekoľkokrát v živote, že som sa netrafil do toho dátumu, že trebárs tak krásne potichučku pristálo také veľké skriňové auto, a to boli chlapci z horskej služby z Vysokých Tatier, ktorí vlastne ponúkali na kšeft jedličky. Oni vždy ako vyťali tie jedličky a prišli na Bratislavu. A potom ja som to dal na balkón, tie jedličky, a sme sa zarozprávali, niečo sme vypili a oni ma pozvali do toho auta, že ešte tam majú niečo vypiť. A medzi tým sa auto pohlo a ja som potom ako sa ocitol vo Vysokých Tatrách a prišiel som domov až na Štefana. A to sa mi stalo niekoľkokrát.
4: To sa stáva, dokonca neviem, či je to vtip, alebo skutočná príhoda, hovorí sa to o jednom Záhorákovi. Záhoráci to je taký terč vtipov,
0: ja viem,
4: vieš, ako, keď sa niekde hovorí o policajtoch, alebo o blondínach.
0: Alebo o Íroch.
4: Tak to je o Záhorákoch, že bol štedrý deň a rodina toho Záhoráka už čakala doma s večerou a stromček už bol vyzdobený a čakali, pretože otec sa mal vrátiť domov a doniesť pre deti darčeky. No ale otec sa niekde pozabudol v nejakej hospode a trošku si vypil a nechodil a potom naveľa, zrejme už aj zavreli tú krčmu, tak prišiel domov dosť neskoro, všetci už boli po večeri, ale stále čakali na tie darčeky. A keď prišiel domov, videl tie detské oči, ktoré sa na neho dívali s takou nádejou a prišlo mu to ľúto, lebo nemal nejakú výhovorku, tak zobral pušku, vyšiel na dvor, dvakrát vystrelil a vrátil sa do izby a povedal, že darčeky nebudú, lebo Ježiško sa zastrelil.
5: Ja som mal kamaráta, ktorý na štedrý večer sa trafil zase do kostola, videl, išiel z hospody do hospody, potom videl taký chumáč ľudí pri kostolných dverách, ale nehovorím si jasne, že kde je to, tak a zakričal dnu do toho kostola počas tej vianočnej utierne ponad hlavy tých ľudí: pán hlavný, máme tam nejaký voľný stôl?
0: V súvislosti ešte mi napadlo to, že s tou, jak volá do té krčmy, jo, jak ten chlap v tom činžáku zazvoní večer takhle a říká: promiňte, prosím, dobrý večer, nezlobte si, že ruším. Mně došel rum, ale nevíte, jestli to je v celém baráku?
2: Já bych využil příležitosti, že tu máme takové tři hvězdy pohromadě a položil bych jednu otázku, takovou, kterou pokládá tedy vlastně paní Dagmar Puchálková z Ostravy. Se kterou herečkou naší i světou byste si chtěl zahrát milostnou scénu? Tak jaká je vaše zkušenost s milostnými scénami, nebo tady myslím jako...
4: Tak pokud jde o mě, je to jasné, tam to netreba rozvázat. S mojou ženou pochopitelně nemůžem nic jiné povedat.
0: Mimochodem, když jsi u tvé ženy, krásné Magdy, naší milované, to víš, že se teď o tobě taky říká na Slovensku vtip? Jako, že jsi se zlepšil v golfu? Říkali ti to už, ne?
4: Ano, to mi hovoří.
0: No, tak si to slyšel. No. Říká se, že se mu povedl teď nejlepší odpal až do Varšavy.
4: To mimochodom vymyslel Kňažko a ja som k tomu vylepšil pointu, lebo som povedal, že naozaj som sa zlepšil v tých odpaloch, lebo predtým to bolo len do Viedne. No ale viete, ty si povedal, že krásna Magda, tak ono, všetko je relatívne, lebo minule ma požiadala, aby som jej kúpil bicykel. na Vianoce. A teraz som počul zrazu moju dceru, mladšiu, teda z tých dvoch, ako telefonuje so svojou priateľkou a hovorí jej, predstav si, naša mama chce bicykel, má 52 rokov, ešte ju zrazí auto.
0: Ale mimochodem teda, když jsme u těch milostných scén, to byla jedna z mých nejkrásnějších milostných scén, kterou jsem ve filmu točil s Magdou, rozumíš? Ona neměla zdánlivě s milostnou scénou nic společného, ale v postřižnách, když mě matlala tím prejtem takhle po obličeji, rozumíš? A teď ten Menzel nás nutil k těm vzájemným výměnám pohledu, jako jo. Já jsem nezažil větší napětí ve filmu pro mě osobně, než v tomto případě. Všechny ty ostatní scény, které potom následovaly, byly spíš trapné, protože to je vždycky takový to, jako co všichni herci, že jo, a teď doleva, teď se vytočte a mírně na to, že a přirozeně takhle, jo. A to, je to takový prostě hrozný, jo, ale a kolem jde šest chlapů a nese nějaký šlauch a pozoruje to, jo. A je to prostě, jako a teď ta herečka říká, já to nechci, já nebudu to dělat, prostě to okamžitě jdou pryč a tady nebudu. Některá zase naopak do toho skočí, řekne, tak pánové, jsem nahá, jdeme na to, jo. Jako je to různý, ten přístup je rozdílnej, ale já fakt si nedovedu představit, že bych měl často hrát tyhle ty scény, protože by to byl pro ty diváky trest.
5: Jsem ti zopatrněl s těmi milostnými scénami. Mně se stala taká věc, že má dovězli, že na Barandou a tam už čekala Nina Divišková v posteli. Nina Divišková a Krejčík to režíroval. Tak ten bude postelo a to byla prvá moja scéna v tom filme a hneď do postele. A to byla manželská scéna, kde ta moja manželka chcela jako obdobie reminiscencie, aby nastal znovu ten manželský život. Normálny, prostě mala ma primeť k tomu, aby sa stalo všetko, čo v normálnom manželskom živote v manželskej posteli má byť. A ten Krejčík furt nebol spokojný, to je studený, jak se mějte, paní Diváškovou, Satinskému, že můžete, pane Satinský, nevadilo by vám, kdyby vás paní Divišková chytila za koule? Divišková zmrzla a hovorí, vždyť my si vykáme. A já jsem říkal, já jsem Julius.
0: Ale to je slovenská milostná. Já jsem tam točil s režisérem Dušanem Trančíkem, poznáte Dušanka Trančíka. A režisér Dušan Trančík mi říká, ty teraz přijdeš takto od lesa a ona přijde z druhé strany, to taká mladá, prekrásná slovenská herečka, a ty mi ju ojebeš pri plote. Ale ide o to, že ona už o všetkom vie. Čiže ty ako náhle ona príde, ty z nej strhneš tiež a ty normálne ju proste vrneš sa na ňu a urobíš to, čo ja po tebe chcem. Ja říkám, no dobře, tak si ona to ví. Ona vie o všetkom, jo. Přijela mladá slovenská krásná herečka, přišla tam, on ji postavil k plotu, já mu řekl klapka, já se na ní vrhl, udělal jsem to, co on po mně chtěl, ona začala řvát, kousat mě, škrábat, píská, jsem říkal, Hergo, ten slovenský projev je úplně jiný, než jako to, na to nejsi zvyklý, jo, normálně, prostě byla, to byla dračice, jo, a teď to skončilo celý stop, byla ona, co to bylo, já jsem měl stážovat, to je škandál, já jsem vůbec nebyla víc v tomto filme, nahá, pozrite se, jako vyzerám, ty prasa, jedno, a teď začala a říkám, co se děje? A on běhal kolem ten Trančík a řval, nic nevěděla, nic nevěděla. A je toto ty režisté děkuje.
2: Věra Veselá z Mostu tady píše, prosím, aby pan Donutil během věšáku pozdravil Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc Mirka zbožňuje.
0: Zdravím Ivu Žižkovou z Litvínova, která slaví 40. narozeniny a moc mě zbožňuje a já jí za to děkuju.
2: To je od paní Jarmily Živné z Mladé Boleslavy, která píše, pane Donutile, říká se, že správný chlap má zasadit strom, postavit dům a splodit syna. Jelikož se mi vy jevíte jako správný chlap, chci se zeptat, jestli jste tyto podmínky splnil a která z těchto tří činností vás nejvíc bavila?
0: To paní k tomu má i to správný jméno, protože se jmenuje Živná, že? Která z těchto činností mě nejvíce bavila, to snad nemusím zdůrazňovat, ale kromě této činnosti, kterou plním pravidelně, i když ne se stejným efektem jako v případě mých dvou synů, všechny ostatní povinnosti jsem si splnil dvakrát.
2: Než vlastně ti poděkuju za krásný večer, tak bych tě chtěl požádat o poslední suvenýr na věšák, jestli máš něco. Já vím, že máš tedy.
0: To mám, je tady nachystán, musím k němu říct pár slov. To je čepička, ve které já jsem točil filmy Černí baroni a Tankový prapor. A v podstatě na několik let je se mnou neodmyslitelně spjata. Já bych, jestli dovolíš, dnes tu čepici, tím spíš, jestli tedy je to pravda, ten věšák je poslední, tak bych ji definitivně zavěsil na věšák, protože já už nikdy do uniformy, byť by mi nabízeli roli ministra národní obrany, nevlezu. Takže, jestli dovolíš, tak tady máš čepici, která patřila svého času k mým filmovým rolím a myslím si, že to byla krásná etapa a v případě třeba Pelíšku jsem vůbec neuvažoval nad tím, že to je role vojenská, protože tak byla napsaná, že mě zaujala a nebylo se potřeba tím zabývat, ale nicméně končím s vojenskými rolemi. Tak.
2: Ty končíš s vojenskými rolemi a já ti musím poděkovat za moc krásný večer a děkuji ti, že jsi nám tak krásně uzavřel poslední věšák, s kterým zase končíme my.
1: Dopisy některých opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii, a na okresech a jiných úřadech 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.
6: Před 14 dny jsem se vrátil z Manchesteru, kde jsem se na pozvání britské odborové ústředny zaměstnanců v textilním průmyslu zúčastnil významné historické události. Odhalení pamětní desky Járovi Cimrmanovi na budově textilního muzea. Britští textiláci tím vzdali poctu vynálezci manchesterové látky v skutku důstojným a zároveň vtipným způsobem. Pamětní deska je bronzovým odlitkem rýhované struktury Manchesteru, původně Zimmermannschwestru. Ano, tak nazval Jára tuto látku, když ji poprvé utkal pro svou nevlastní sestru Václavku. Stalo se to v přádelně firmy Tannenbaum a syn ve Friedlandu, kde si Zimmermann přivydělával již jako důchodce ve vývojovém oddělení na konstrukci vodotryskového stavu. Jeho sestra žila tehdy ve Vídni v bídě a neměla co na sebe. Aby si mohla skočit aspoň pro noviny, rozhodl se Jára, že jí utká něco z odpadového materiálu. Během tkaní ho však co chvíli vyrušil z provozní haly výkřik, ohlašující pracovní úraz. A právě díky tomu, že pokaždé leknutím přerušil tkaní, vznikly ve struktuře látky ony charakteristické mezery, bez nichž by Manchester byl možná něčím jiným, ale rozhodně ne Manchesterem. Pracovní úrazy v přádelně Tannenbaum a syn inspirovali Járu Cimrmana k pozoruhodným v oblasti hudby ojedinělým výbojům. Právě zde, uprostřed rachotu ozubeného soukolí, svištění transmisí a pomlaskávání převodových řemenů, se zrodila Cimrmanova jazzová balada Našli ho v jiném stavu. Zaujímá stěžejní postavení v zábavně textilním průmyslu hned po symfonické básni Josef Kajetán Textil. V melodramatických pasážích jazzové balady použil Cimrman při sborové recitaci poprvé takzvaného voice bandu. Sbor byl totiž složen z vojáků frýdlanské posádky. Nyní vás seznámíme blíže s obsahem skladby. Pan velebný poeta Klaskafa ujme se hudební složky a zároveň role voice bandu.

Úvodní věta je v podstatě pastorále, objevující idylickou přírodu ojzerských strání. Poklidně se na nich pasou stáda ovcí. A jejich strážce, německý vlčák Wolfgang, ostrým štěkotem zahání drzou kunu. Je bezvětří, z komínů chudých horských chalup se vine hubený proužek dýmu. Na zápraží si babka masíruje dásně kukuřicí a stařík si čistí nechty vidlemi. Na dvorku se potácí vysílená drůbež, nevědouc, co s volným časem. A do této idyly posléze zazní sytější tón komínu textilky Tannenbaum a syn, krlící černé kukvalce, pochmurnou přes zvěst příštích událostí. A tu ještě zdůrazňuje podrážděné Brumendovo jizben.

0: A podíváme se nyní na chvilku s reklamou.
1: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
2: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
1: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelée Royale. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: já to nevydržím. To je moje smůra.
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9 metrů. Neříkejte, ale vy jste paní Drbna.
1: Není Drbna. Denně čte večerní Prahu.
5: Píše. Já. Ta píše.
1: Tušky Kohinor do celého světa.
5: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
6: Kde ty pracky, proč já tě prastím?
5: Ale lásko moje. Pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
6: Já tě mám facku.
5: Ale brouku.
6: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
5: Ale co to je s tebou dneska?
6: Já tě mám facku.
5: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
7: Kdysi dávno se mě opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
8: Hudební koncert? To je pleonasmus.
7: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
8: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
7: To netvrdím, ale hudební.
8: No, tak mluv,
7: koncept je terminus technik.
8: Tak povídej, no povídám.
7: No, nešlo povídej. To hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
8: Žinantní,
7: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
8: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
7: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec, hlavně prej. Kdo hraje proti komu?
8: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
7: No, já povídám, podívej se, tady je to trošku jinak.
8: Ano, ano.
7: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
8: Tedy ne proti České filharmonii.
7: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
8: No.
7: A ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
8: Tak jo.
7: Ano, a vždycky mě to mluvilo k duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
8: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový princip, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
7: No to neříkám, no, tím, no. Já jsem
8: já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom vyznej, čeče. Když se otvírají Petr Klíča, kdy bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
7: To je a takhle to šlo porad. Já jsem byl za chvilku propocenej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva, tak to je duo.
8: Ne, že... duel?
7: Ne, duel, to je duel, je, když zpívají dva v opeře.
8: A takhle, tak, a pardon.
7: To je duo.
8: Duo.
7: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
8: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
7: Proč?
8: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
7: No to už musí být dávno.
8: No jo, to bude. To jsi ještě ty nebyl na světě.
7: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
8: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo si ho dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to
7: no,
8: předem.
7: Takhle to šlo pořád. Jo. Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou, Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
8: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho oba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhý má odpovědět.
7: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně naklonil a povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
8: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská. To vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
7: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí. Jo? Frak má to, jo. Motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
8: Ano.
7: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
8: Ano.
7: On jim hrozí.
8: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jo. Jinými postupy se má.
7: A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
8: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti. Ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
7: Aby ho zpětl. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informovala, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učarovalo. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo fort tak. Pak se začal rozčívat, řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
8: Nehráli, já jsem si všim.
7: Bubeník se ještě ani neprázdl do bubnu.
8: Ano.
7: Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
8: upravit. Na práci, ano.
7: Že? Ano, ano, no.
8: Který si nevrz za celý večer. No.
7: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honorářů.
8: Ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
7: Můžu vám říct, že jsem se propotil.
8: Jo.
7: Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro... koncert. Pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
8: no,
7: nebo
8: počkej,
7: čelo,
8: že? Nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam, nebo tam se vidím. A tady, to mají házet korunu v koncertní síni, čiče, jestli on bude housle nebo klavír.
7: Já ti to vysvětlím, až po cestě domů.
8: Dobře, to...
7: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
8: No.
7: Že prej to je drzost, když někdo jenom protože je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
8: Ano.
7: Že prej v jiném podniku by s ním pěkně zatočil.
8: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se to, tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
7: Jak tě vynášeli.
8: Jak hudba.
9: Ve vlaku. Odpolední vlak uháněl bílou zimní krajinou a nad kopci ještě viselo malé a chladné slunce. Vagón vezl jen pár cestujících, takže jsem si užíval pohodlí natažených nohou. Teprve v Berouně rozhoupali nastupující lidé, kteří v uličce podupávali, jak se třásali sníh uvízlí na botách. Stáhl jsem nohy pod sedadlo a prošla usmívající se vietnamská dívka s několika vločkami sněhu v černých vlasech a za ní pak mladá žena s malým chlapcem. Vietnamka se posadila k oknu, aby viděla na noviny s křížovkou. Žena si rozepnula kabát, vyčerpaně dosedla na místo proti mně a když sněla kožešinovou kapucu, ukázalo se, že to je velmi hezká, ale unavená světlovláska. Asi odbarvená, protože všechny ženy bez rozdílu věku mají dnes, Bůh ví proč, vlasy jiné, než jaké jim narostly. Chlapec zaběhl nejprve k oknu, ale když podívaná za sklem přestala být zajímavá a venku se rozprostřela pustá sněhová pláň, vrátil se k matce. Ta jednou rukou vylovila z tašky mobil a druhou chlapci sundala čepici a letmo mu prsty prohrábla vlasy. Chlapec si klekl na koženkové sedadlo zády ke mně a přes opěradlo se rozhlížel po vagóně. Mami, já budu číst, co tady je, řekl. Dobře, odtušila matka a rychlými dotyky upravených lesklých nechtů psala někomu textovou zprávu. Asi naléhavou. Kruhy pod očima byly prohloubeny starostí a soustředěností semkla rty, jako by je neměla. Paní, já učím česky, obrátila se k ní Vietnamka se svým nevadnoucím úsměvem. Jo, to je nutný, řekla česká žena, aniž na ní pohlédla a svou zprávu odeslala. Kouření, četl chlapec. Mami, kouření. Správně, pochválila ho matka a uložila mobil pod zip kabely tak, aby byl po ruce, kdyby přišla odpověď. Já učím česky podle křížovkami, protože to pro mě dobré. Paní, můžu já tě ptát na něco? Otázala se Vietnamka s propiskou v ruce. No, jestli to budu vědět, pokrčila rameny světlovláska. Mami, kouření zakázáno, oznámil vítězně čtenář. Ano, Štěpáne, hezky čteš, ale teď neruš. Paznechtník, já nevím, co je. Paznechtník, přečetla asijská dívka z křížovky. Tak to taky nevím, zavrtila svou světlovlasou hlavou evropská matka a pohlédla na mě, jestli bych nevěděl. A já, starý křížovkář, jsem se mohl osvědčit. Napište akant, řekl jsem. Akant? Vyplňovala cizinka čtverečky. To si musím zapamatovat. Ale to si nepamatujte, řekl jsem. To vám nebude k ničemu. A ještě větrovka nevím taky, upřela na mě své krásné oči. Větrovka je bunda na lyže, pospíšila si Češka. Na lyže? Ten pytel na lyže? Nerozuměli krásné oči. Na lyžování kabátek takovej, to se dřív nosilo. Napište anorak, řekl jsem. Ale to si taky nepamatujte. Anorak se nosí jenom v křížovkách, jinde ne. Jinde nenosí? Jenom v křížovkách, potvrdil jsem jí tu blbost. Dívka zakroutila úžasle černou hlavou, na které už vločky roztály a úhlednými písmenky vepsala do křížovky anorak. Cestujte vlakem. Mami, tady píšu, abychom cestovali vlakem. To my cestujeme, že jo? Radoval se Štěpán ze své nové kamarádky abecedy. No, vidíš, jak ti to jde. Už jsi čtenář. Zívala matka a promnula si unavené oči. Pane, víš ty, co je lékárnický praktikant? Obrátila se na mě Vietnamka a ukázala mi své zdravé zuby. Lékárnický praktikant je tyro. Ale takhle si česky nenaučíte, slečno, povídám. Tyro žije jenom v křížovkách. V životě se s ním nesetkáte. Jinde on nežije? Tyro mrtvý? Úplně, řekl jsem, aby od toho byl pokoj, protože jsem si chtěl na chvíli zdřímnout. Ale stala se věc, která mě dokonale probrala. M-a-m, mám, v-el, vel, k-e-ho, velkého, pt-a, pt-a, pt ptáka. Mami, slabikoval malý chlapec, mám velkého ptáka. Dobře, Štěpáne, ale teď neruš, sáhla maminka do kabely pro mobil, který hlásil, že došla odpověď. Zděšeně jsem zapátral očima, kde Štěpán takový nápis vidí. A protože mám stařeckou dalekozrakost, našel jsem ho na protější u Makartové stěně vagónu. Černou lihovkou tam bylo na mou duši, hulkovým písmem napsáno: mám velkého ptáka, jen pro tebe, volej 603, celé telefonní číslo tady neuvedu, abyste ho neskoušeli volat, ale bylo tam. Polilo mě horko při představě, jak se chudák matka s touto zprávou namyšleného blba vyrovná, až jí přijme, a tak jsem chlapci nabídl jiný nápis. Ale tohle, Štěpáne, nepřečteš, povídám, s ukazovákem pod oknem, kde stálo, abychom se za jízdy nevykláněli ven. Jenomže chlapeček se nedal ošálit a měl oči jen pro nápis o ptákovi. Mami, mami, tady píšou, tady je napsáno, aby jsme tam zavolali. Naléhavě sděloval matce do ucha. Kam zavolali, uložila unavená žena mobil, který zřejmě nepřinesl dobrou zprávu, a to ještě netušila, že ji čeká mnohem horší. Na to číslo zavolej, protože my máme přece na půdě po dědovi tu velkou klec, žadonil Štěpán. Prosím tě, Štěpo, uklidni se a normálně mi řekni, co chceš, posadila si ho matka vedle sebe. Ale chlapeček se svezl ze sedadla na podlahu vagónu, vzal jí za ruku a dovedl jí k tomu nápisu. Když se vrátili a sedli si, matka hluboce vzdychla. A co jako myslíš, že mám já teď udělat? Děda říkal, že je to klec pro velkého ptáka, tak zavolej, že ho chceme. Matka na mě krátce pohlédla a v tom pohledu byla výčitka. Bylo v něm, vidíte, co děláte? Jako bych patřil k té partě, co tyhle sprostěry čmárá po zdech a po vagónech. Chvíli získávala čas tím, že chlapci projížděla prsty vlasy nad čelem a pak řekla: Štěpo, ten inzerát, ten je tady dlouho, víš, a ten ptáček už je dávno prodaný, rozumíš? Už tam někdo zavolal, že ho chce. Třeba ještě nikdo nezavolal a třeba je to velký papoušek, jako měl náš děda. Třeba je to papoušek, mami, žadonil chlapec. Papoušek je ara, to já pamatuju, pochlubila se Vietnamka. Matka to ignorovala. Kola železničního vagónu duněla po zmrzlých kolejích a do jejich hukotu se vmísily vysoké tóny, jako když kňučí pes. Chlapeček plakal. Vietnamka se přestala usmívat a něžně ho pohladila po vlasech. Neplakej. Proč on plaká? Zeptala se. Matka obrátila oči ke stropu, jako by chtěla říct, ty s nám tu chyběla, a odpoví, chce koupit ptáčka. Ptáčka malého? Kup mu ho. Velkého. My máme na půdě velkou klec, zavzliká kluk. Proč nekoupíš jemu, přimlouvá se cizinka. On drahý pro tebe? Už ho prodal ten člověk, odpoví matka. Neprodal, třeba ho ještě má, mami, zavolej mu a zeptej se. Loví chlapeček z matčiny tašky mobil a vnutí jí ho do dlaně. Ach jo, vzdychne žena a zase se na mě podívá jako na viníka celé patálie. Potom nechtem vyťuká číslo napsané na stěně. Podle slabého pípnutí však poznávám, že volání nepozorovaně přerušila. Chvíli čeká, než to majitel opeřence zvedne a chlapeček, Vietnamka i já ji visíme na rtech. Dobrý den, já volám kvůli tomu ptákovi, co ho inzerujete. Správně udělala pauzu, během které jen přikyvovala a pak teprve řekla: aha, pozdě. No, já jsem si to myslela. Velký zájem, jistě, ano. No tak to se nedá nic dělat. Mockrát vám děkuju. Ukončí matka hovor dalším típnutím tlačítka. Už je prodaný, vzdychne vyčerpaně. Pán už nemá ptáka, utře Vietnamka chlapečkovi slzu na tváři svým drobným prstem. Matka vrátí mobil do tašky a se zavřenýma očima opře hlavu o opěradlo. Idiot, jako bych měla málo starostí. Uleví si tiše. Venku už je tma. Chtěl jsem ho mít. Děda ho měl, ale umřel mu. Popotáhne chlapec. Vysmrkej se, podá mu matka kapesník. Štěpán se vysmrká a ulehne na sedadlo stočený do klubíčka s hlavou dál od té, která mu nedokázala splnit přání. Když ty nemáš ptáčka, já řeknu tobě pohádku o velkém černém ptákovi, slyším tichý hlas od okna, aby nebylo tobě smutno po něm. Byl jeden kraj u velké řeky Bachtang a tam bylo pořád horko a všichni potili na polích rýže. Lidi potili, buvoli potili a těšili na večer, až přiletí ten velký černý pták. V tom horku nebyl žádný vítr, ale když on blížil se, listí na stromy se trošku zapohnulo, i tráva se trošku zapohnula a to všichni už věděli, že pták letí sem a brzo bude tu. A když on usedl na tom břehovi řeky Bachtang, roztáhl svoje velký křídla přes celý kraj a horko přestalo a práce taky přestala a v tom jeho černým peří byly malý dírky a to byly vjezdy, rozumíš? A někdy byla velká díra tam a to byl měsíc. A tady jsem ten pták taky přiletěl před chvílí a tady se česky jmenuje noc. Ve křížovkách píšou opak dne. Líbila se tobě naše pohádka? Pohladila cizí dívka chlapce po vlasech. Malý Štěpán neodpověděl, protože usnul. Matka mu během pohádky zula boty a teď mu dlaněmi zahřívá chodidla. Oči obou žen se krátce setkaly. Chtěl jsem něco říct, ale pak jsem usoudil, že bych do toho neměl mluvit.

Dovolte mi takové malé, malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralejší muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod. Futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více, v nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze kořeň. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor, existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nichž nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně i hned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím,

0: střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na uzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.
1: Já jsem někdy neprávem obviňovaný, že tady útočím na ženy, tak mám dneska něco ze života mužů. Je to takovej deník muže v domácnosti, myslím si, poměrně zajímavý. Je to jeden týden, pondělí. Jsem sám doma, žena na týden odjela. Je to skvělý pocit, velmi příjemná změna. Myslím, že tu prožijeme se psem nezapomenutelný týden. Udělal jsem přesný plán a rozvrhl jsem si čas. Vím přesně, kdy vstanu, kolik času strávím v koupelně, kolik přípravou snídaně. Propočítal jsem také čas na mytí nádobí, úklid, psí procházky, nákupy a vaření. Když jsem odhadl celkový čas, velmi příjemně mě překvapilo, že budu mít spoustu volna. Nechápu, proč ženy tolik mluví o domácnosti a dělají z toho takovou vědu, když je to činnost, která vyžaduje tak málo času. Jde jen o to, jak si ho zorganizovat. Večeříme každý kotletu, já i pes. Na stole mám svíčku, protože to dělá pěknou atmosféru, také sváteční prostírání a ve vázičce růži. Pes měl paštiku, paté de canard, jako předkrm, pak maso s jemnou zeleninou a keks jako dezert. Piju víno a kouřím doutník. Už dlouho jsem se necítil tak dobře. Úterý. Musím se znovu podívat na svůj časový rozvrh. Zdá se mi, že bude vyžadovat malé změny. Psovi jsem vysvětlil, že každý den není ovšem svátek a nemůže mít vždy předkrm a hlavně tři misky, které pak musím umývat. Při snídani jsem si všiml, že výroba pomerančové šťávy má jednu nevýhodu. Ovoce znečistí celý přístroj. Jiná možnost, udělat šťávu rovnou na dva dny. A pak bych nemusel stroj mít denně. Objev? Zjistil jsem, že párky mohou ohřát v polévce a ušetřit tak jednu nádobu, kterou nemusím mít. Rozhodně nemíním denně luxovat, jak si to přála žena. Úplně postačí jednou za dva dny. Důležité je se přezout a otřít psovi packy. To je vše, jinak se cítím skvěle. Středa. A mám pocit, jako by mi domácnost zabírala více času, než jsem odhadoval. Budu muset svou činnost zracionalizovat. První kroky. Koupil jsem jídlo v sáčku. Nemusím přece ztrácet čas neustálým vařením. Jídlo se nemá připravovat déle, než se jí. Stlaní je problém. Nejdřív rozhazovat přikrývky, pak větrat, pak složitě stlát. Myslím si, že není nutné stlát každý den, když zase půjdu večer spát. Mám při stlaní pocit marnosti. Také psovi už nepřipravuji složité jídlo. Koupil jsem už hotové jídlo pro psy. Tvářil se divně, ale nedá se nic dělat. Když mohu já jíst už hotové jídlo, musí se přizpůsobit i on. Čtvrtek, už žádné pomerančové šťávy. Jak takový nenápadný pomeranč dovede ušpinit přístroj, je neuvěřitelné. Kupuji hotovou šťávu v lahvích. Objev. Podařilo se mi vylézt z postele tak, že jsem skoro vůbec nenarušil přikrývky. Pak stačilo jen trochu uhladit deku. Ovšem chce to cvik a je nutné, aby se člověk během spánku v posteli moc nevrtěl. To znamená nestřídat často polohy. Bolí mě kvůli tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou sprchou. Přestal jsem se každý den holit. To je tedy opravdu zbytečná ztráta času. Navíc tím získám čas, který mi chyběl a kterým disponuje žena, která se neholí. Zjištění? Je zbytečné jíst pokaždé z jiného talíře. Přidělává se tím nádobí, to je hotové mrhání. Mít neustále nádobí mi začalo jít na nervy. Také pes jí z jedné misky. Je to konec konců jen zvíře. Poznámka, dospěl jsem k závěru, že luxovat stačí maximálně jednou týdně. K obědu i k večeři jsem měl párky. Pátek. Konec ovocným šťávám. Lahve jsou moc těžké. Zjišťuji následující. Ráno párek chutná dobře. V poledne méně, večer vůbec. Když člověk jí párky déle než dva dny, může to způsobit i lehkou nevolnost. Pes dostal sušené jídlo. Je stejně výživné a hlavně nemaže to misku. Jinak bych si už připadal jako

0: Automatická myčka nádobí. Přišel jsem na to, že polévku lze jíst rovnou zrnce. Chutná stejně. Žádné talíře, žádnou naběračku. Přestal jsem vytírat podlahu v kuchyni. Tato činnost mi ušla na nervy jako předtím stlaní. Mám dojem, že mám moc odpadků. Nevím, odkud se berou. Musím s nimi běhat ven. Poznámka, konzervy nepadají v úvahu, protože se umaže otvírák. Sobota. Nač se večer svlékat, když se ráno zas musím oblékat. To si raději déle poležím. Navíc se nemusím vůbec přikrývat, takže postel zůstane perfektně ustlaná. Pes nadělal drobečky. Vynadal se mu. Nejsem jeho služka. Zvláštní uvědomil jsem si, že takhle se mnou občas mluví žena. Dnes jeden holení, ale vůbec do toho nemám chuť. Můj nervový stav není dobrý. Snídat budu jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vařit nebo míchat. Všechny tyhle činnosti mě rozčilují. Plán. Oběd s ním přímo ze sáčku, rovnou nad sporákem. Žádné talíře, žádné příbory, žádné prostírání a jiné nesmysly. Trochu mě bolí dásně. Možná je to nedostatek ovoce, které je moc těžké na dopravu. Třeba je to začátek kurdějí. Odpoledne telefonovala žena a ptala se, zda jsem umyl okna a vypral prádlo. Hystericky jsem se rozesmál. Řekl jsem jí, že na takové věci nemám vůbec čas. Mám problém s vanou. Ucpala se špagetami. Moc mi to ale nevadí, protože už se stejně nesprchuji. Poznámka. Jíme-li se psem rovnou z ledničky, je zapotřebí udělat to rychle, aby nezůstala dlouho otevřená. Neděle. Pozorovali jsme se psem z postele, jak v televizi jedli lidé nejrůznější pokrmy a lahůd. Oba jsme měli pusy plné slin. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali něco z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo. Měl bych se umýt, oholit, učesat, udělat psovi jídlo, jít s ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a udělat celou řadu dalších věcí, ale už se mi nedostává sil. Mám pocit, že se neudržím na nohou a že mi slábne zrak. Pes přestal vrtět ocasem. V posledním půdu sebezáchovy jsme se odplížili do restaurace. Jedli jsme skvělá jídla na různých talířích víc než hodinu. Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je čistý, uklizený, útulný. Rozházel jsem postel a opět spal jako na začátku expedice. Myslím si, že je to ideální řešení, protože takhle skutečně ušetřím spoustu času. Až se zotavím, budu přemýšlet, k čemu ho použiji. Můj bratr Ivan Kraus.
1: Mně se vám zdají strašný sny. To je neskutečný, ale neskutečný. Mně se zdají úplně živý sny. Mně už se několik let zdá, že jsem kapr. To je ďábelský sen. Teď já jsem s pár kamarádama kaprama takhle ležel pod břehem, nebo seděl pod břehem rybníka. Docela dobrá parta. Šéfem byl 5-kilovej kapr Čenda. Tak jim říkám, hoši, slyšel jsem od Cína, že budou Vánoce. Děsnej sen. Já už jsem se viděl, jak se třepu v síti, potom zase, jak jsem v kádi břichem nahoru, někdo nás přelívá do jiný kádě, teď já vypad na chodník, hrozně jsem se praštil do hřbetu, takovej gumovej chlap mě popad do hadru, napřach na mě palici, no já se probudil úplně suchej strachy. Kam? Slipme si. Slipme si nad svíčkou, že budeme opatrný. A škoda, že tu není Láďa, říkal 2-kilovej kapr Slávek. Kde je mu konec? Láďa, on byl 4-kilovej a minulej týden spol knedlík. A přesně v tom byl háček. S Láďou je to divný, říkal 8-kilovej Venca. Když ho starý Havránek vytáh, prej mu Láďa říkal, když mě hodíš zpátky, řeknu ti, kde se schovávají ty největší. Kdo ti to říkal? Jsem se optal. Bělice, říkal Venca. Já vím, bělice hodně kecají. A co, když je to pravda? Teda, jestli je to pravda, říkal 3-kilovej Tonda, tak bychom se měli podívat, jestli není Láďa někde skovaný. Jenomže nejsme se stačili dohodnout, jak budeme pátrat po Láďovi, vozval se dupot, rachot, voda se zakalila, nějaký bydlo šmátralo mezi náma, každý zdrhal, kam se dalo. Najednou mě probudila žena, říká, vstávej Pepku, ještě drej den. Teď ze mě stáhla peřinu, vlekla mě za ruku do koupelny, pojď se něco podívat. Vana plná vody a v rohu stál velký černý kapr. Já vám, přátelé, poznal Čendu. Čenda se otočil, vystrčil hlavu z vody, povídá, seš pěknej všivák, Pepku. Žena odběhla, protože se jí pálilo vánoční cukroví. Já čapnul Čendu, šoupnul jsem ho pod župan a ven. Teď jsem zdrhal ulicem a Čenda mi dvakrát vyklous. Lidi se zastavovali, smáli se, když jsem doběhl s Čendou k řece, vytáhl jsem ho, říkám, Čendo, měj se, šoup jsem ho do vody. Čenda projel těsně pod hladinou, vystrčil hlavu, povídá, dík. Kde se vzal, tu se vzal, za mnou takovej chlap a řve na mě, tak já se s nima chytám a ty darebáku je hází zpátky. Teď mával stromečkem, zuřil, já mu povídám, já jsem mu chtěl udělat radost. Říká, člověk, já udělám radost tobě, patříš k ním, vrazil do mě. Já jsem se v letu ještě chytil stromečku, najednou jsem byl ve vodě, v pravý ruce držím stromeček. Já byl tak nešťastný, že zrovna nesvítí. Teď se přihnal Čenda a říká, pojď se mnou, já vím o jednom pěkným podstavečku na stromeček. Tak jsem se vydal za Čendou, najednou tadyhle Čenda mi daruje k Vánocům řetízek z kapřích šupin. Já jsem dal Čendovi krabičku syrek, co jsem našel v županu. Čenda z nich měl děsnou radost. Vyhrabal pár prskavek, zapál je, světýlko prskavek vozařovalo houfy udivených vokounů. Vstávej, Pepku! Zase křičela žena. Já jsem se probral, žena nade mnou stála s nožem a s palicí. Já se lek a zafičel zpátky pod peřinu. Ona jí ze mě stáhla, podává mi palici a nůž, říká, musí zabít kapra, je ve vaně. Teď z koupelny se ozvalo. Počkej, člověče, tady není. On tady není, on někam utek. Taková to byla přece jenom pravda, řekl jsem si. Vyskočím z postele a ve vaně bylo jenom pár šupin. Zmizel, bědoval děda. Já jsem se tichonce oblík a když jsem seděl na posteli a hledal boty, uviděl jsem Čendu. Čenda v rohu, koulí na mě očima. Já jsem ho vytáhl, strčil jsem ho pod košili, vyklouk jsem za dveře, cestou k řece jsem ho ani jednou nepustil na zem. U řeky na břehu spousta lidí prohledávali bydlama vodu. Teď vodu se ozvalo spod košile, to úpěl Čenda. Sáhnul jsem po něm, vytak jsem ho, hodil jsem ho bez rozmýšlení do řeky. To je on, zase řval ten chlap. Hnal se ke mně, hází kapry zpátky do vody. Krade stromečky. Já už jsem na nic nečekal a zdrhal jsem pryč. Najednou mě probudil zvonek. Pošťák nese poštu. To je vedro, pane Dvořák, co? Takovýhle léto už dlouho nebylo. Dá mi poštu a najednou já koukám lístek z Třeboně. Srdečný pozdrav ti posílá Čenda s rodinou.
2: Kapitola 6. Vánoce. Nastal Štědrý den. Atmosféra uroty se zcela změnila. Podůstojníci okázale ignorovali své velitelské povinnosti a přemítali, zda nemají riskovat vážný poklesek a následovat neukázněného staršinu Boučka. Vojíni prvního ročníku se začali připravovat na důstojnou oslavu Vánoc. československý farář Štětka, evangelický duchovní Moučka a katolický kaplan Bejbl se sešli na PVSC a pod stromečkem s cizeným vojinem Cimlem v přilehlém lesíku nacvičovali koledy na strunné nástroje, které byly k dispozici pro osvětové účely. Vojin Šany stále křičel do prdele a usilovně kopal do vojenského kufru. Sentimentální vojin Bambara prohlásil, že se jde oběsit, avšak neučinil to. Vyběhl pouze před barák a strašlivým krákoravým hlasem zpíval velice nemravnou píseň. Kulak Vata vyslovil názor, že vším jsou vinni komunisti, a číšník Dočekal začal tklivě broukat. PTP, co to jen znamená? Mí černý ramena, svoboda ztracená. PTP, tam je to napitel, říká náš velitel v tom PTP. K jednotce se vrátil dozorčí roty Černík, neboť okatá paní Kantinská musela běžet domů rozdávat dětem dárky. Pokorný psal Helence z hostivaře už 19. stránku a Šany stále křičel do prdele. Do potoka zvraceli dva vojíni. Posluchači kolem Cimla se smrskli pouze na Cikána Kotlára a Dušana Jasánka, který byl zřetelně vzrušen. Voňavka odzbrojil bedrnu a zachránil Beneše před ubodáním bajonetem. Hnilička otevřel okno a vyhazoval prázdné lahve od senátora do vrbiček. Na PVSC pořád hráli faráři koledy a právě začínali. Slyšte, slyšte, pastuškové, dudlaj, dudlaj. Dudlaj dá. Nahod boží měl Kefalín službu dozorčího roty a v té funkci byl současně velitelem hotovosti. Neboť 8 ozbrojených mužů byl stále na strážnici a nepříliš ostražitě mastilo karty. Dopoledne přijelo několik návštěv. Za Hniličkou přijela maminka, za Benešem tatínek, za Kotlárem celá cikánská osada v počtu asi 40 osob. Jejich ohlušující řev naplnil tábor. Kefalín, řekl desátník Fischer, cikány nepouště do tábora, nebo zítra nebudeme mít na čem spát. To není rasismus, to je opatrnost. Přece je nemůžeme diskriminovat, namítl dozorčí. Právě naopak, otušil desátník, ať se ten Kotlár sebere a jde s ním někam do hospody. Bez propustky samozřejmě. To je přestupek, konstatoval Kefalín. Lepší takový přestupek, než se nechat vydrancovat. Ostatně kdykoliv můžeme tvrdit, že se Kotlár samovolně vzdálil. On na to neřekne nic, na nejvejš vyleze na strom. Je to podlé, konstatoval Kefalín. Leč rozumné, doufejme, že se ten Kotlár v pořádku vrátí. Krátce na to cikáni za radostného brebentění a povykování odtáhli směrem k Janovicům. V jejich pevném sevření poskakoval hrdina dne Jáno Kotlár a dělil se s nimi o své vojenské dojmy. Faráři Štětku navštívila manželka. V neděli kázal bratr Piskor, ale lidé říkali, že to proti tvému kázání bylo mdlé a nezáživné. Potíže máme s harmoniem. Učitel Doupě se obává o své učitelské místo a přestal do Husova sboru chodit. Bratr notář už je starý a téměř hluchý, takže vždycky začne hrát v nevhodnou dobu.
3: Za vojiny Rokešem a Voňavkou přijeli snoubenky. Zatímco Voňavka se mohl pochlubit stepilou blondýnkou, Rokeš na tom tak dobře nebyl. Jeho láskou byla nevzhledná, úhrovitá šmudlinka, která ovšem hleděla na svého snoubence s krajní oddaností a neskrývaným obdivem. Na PVSku se však žádnému z páru nechtělo. Voňavkovi se podařilo na desátníku Fischerovi vydindat klíče od vězení, kde se okamžitě se svou dívkou pečlivě uzamkl. Rokeš běhal od baráčku k baráčku a nakonec roztouženou šmudlinku vtáhl na chodbu před kancelář velitele roty, kde ji opřel o dveře. To je děsný, ubil svobodník Bluma. Tady se mi dělají veřejně laskominy a já mám jenom jedny nervy. Pohotovost, nepohotovost, já se jdu někam eroticky vyžít. Mějte se to hezky, sokolíci. Odjíždím do Klatov.
2: Toto vážné narušení obrany schopnosti jednotky nezůstalo bez odezvy. Byla to poslední rána bojové morálce. Zbývající podůstolníci se počali strojit do vycházkových obleků a bez výčitek svědomí opouštěli vojenský prostor. Po nich následovali i někteří odvážnější vojíni prvního ročníku. Kefalín osaměl na strážnici s 8 muži. Žádný z nich se nehodlal postavit k bráně a hlídat. Přesvědčování nepomáhalo a jakákoliv forma nátlaku byla za dané situace absurdní. Neblbní, konejšili členové pohotovosti Kefalína. Teď už žádný návštěvy nepřijdou a k bráně je vidět oknem. Na strážnici bylo báječné vedro a piliňáky do ruda rozžhavené působili na Kefalína víc než jeho vojenské svědomí a smysl pro odpovědnost. Vzdychl a svlékl si kabát. Také ostatní se počali odstrojovat, neboť rtuť pomyslného teploměru stoupala do závratných výšek. Byla to přímo idyla. 8 strážných, oblečených pouze v trenýrkách, si krátilo chvíli rozličnými způsoby. Část jich přešla odlízaného mariáše k bulce a jiným hazardním výstřelkům. Vojn Seidel štrikoval dečku, kterou hodlal věnovat k narozeninám plnoštíhlé tmavovlásce. Karmazín se pokoušel zabodnout bajonet do trámu u dveří. Štětina četl příběh opravdového člověka a Beránek louskal pobožného střelce. Také Kefalín odložil zbytek starostí, svlékl se do plavek a natáhl se na kavalec. Takhle by se ta vojna dala vydržet, že jo? Zachechtal se Karmazín a všichni nadšeně souhlasili. Kefalín začal klimbat. V okamžiku, kdy už mohl definitivně usnout, ozval se úzkostlivý hlas vojna Seidla.
4: Kucí, je tu major Halučka!
5: Vole, řekl Karmazín. Jsou blbý vtipy, za takový se dává do držky.
4: Fakticky, tvrdil Seidl zrušeně. Pojďte se podívat z okna, přijel automaticky sám zvedá závoru.
3: Ať si poslouží, řekl Kefalín. Ať si dělá, co chce, jenom ať mě nebudí. Jestli s ním budeš mluvit, tak mu to věřit.
4: Vy krávy, teď on je tady doopravdy. Na maminčinu smrt, čestný slovo, ať tady na tom místě s kamením.
2: Kefalín se zvedl z lůžka a pohlédl oknem na dvůr. V tom okamžiku jen stěží odvrátil mdloby.
3: Veliký terasky nejenže byl v samém středu nestřeženého objektu, ale hasil si to dlouhými kroky přímo na strážnici.
4: Pozor!
2: Velel Kefalín a 8 polonajích vojinů zaujalo patřičný postoj. Kefalín si přehodil přes nahá prsa samopal a podal hlášení.
4: Slovu majore, po dobu mé služby se nic zvláštního nestalo.
2: Tyrasky zesmutnil.
6: Stalo se, stalo. Neustrojený jste, nikto nehlídá. Stalo se, stalo.
2: Znovu si prohlédl spoušť na strážnici a pak se stroze otázal.
6: Kde je velitel?
2: Kefalín odvětil podle pravdy. A major zuřivě zakoulel očima.
3: Jeho výslovný rozkaz byl, aby jeden z poručíků jel domů na Vánoce a druhý na Nový rok.
2: Nevěřil Kefalínovi, že by jeho rozkaz byl takto ignorován a rozběhl se k baráčku, už něm sídlili důstojníci. Sotva však otevřel dveře, zavrávoral, neboť narazil na vojna Rokeše a jeho dívku.
6: Boha jeho, zaštkal major.
4: Oni tu jebu!
2: A vracel se na strážnici.
3: Kde jsou podvostojníci? Kde je staršina?
2: Naléhal na Kefalína, který však pouze krčil rameny.
3: Starý oficír jsem, už za cara jsem sloužil. A vy budete ryť rypákom země gulu jako červené myši? A teresky mi ukažte basu.
2: Kefalín odevzdaně vzdychl a vedl majora do vězení, kde se právě bavil voňavka se svou slečnou.
3: Dozorčí!
2: Řekl krátce na to terasky Kefalínovi a byl zřejmě značně otřesen.
4: Keby se na toto pozrel soudruh minister Čepička, boli bysme všichni v ryti.
7: Jak se vede? Ale no tak, děkuji, děkuji. A vám? No tak mě celkem taky děkuju, no. To by tak chtělo někam k moři.
8: Ano, ano. Hlavně dost blízko k moři, že ano.
7: A jo? Já tam asi letos pojedu.
8: Jo? A kam jedete?
7: Ale tam co loni.
8: Jo, tam je krásně, no jo, tam je krásně. A kde jste byl?
7: V Jugoslávii.
8: Jo, no tam je krásně, no jo. Tam bych chtěl taky zase jednou být.
7: A vy už jste tam jednou byl?
8: No tak to ne, ale chtěl jsem tam už jednou být, víte?
7: Jo tak, měl jste tam jako namířeno.
8: A co?
7: Měl jste tam namířeno, ne?
8: Ne, já jsem chtěl jet, víte?
7: No to jsem myslel, jako na dovolenou.
8: Ne, já jsem se tam chtěl léčit.
7: Aha, no, a co jste si tam chtěl léčit?
8: No tak hlavně nemoce, víte?
7: No, to já vím, ale jaký?
8: No tak já toho mám víc, víte, no.
7: Jo.
8: Játra mě kornatěj a ledvina mě tvrdne. A puls mě vynechává. A mě samotnýmu taky není nějak dobře.
7: No jo, to je zlý. A já myslel, že máte snížení žaludku.
8: No to taky to už dlouho.
7: Jo. A léčíte si to nějak?
8: No jo, samozřejmě, no. Jím černou tlačenku.
7: Prosím vás, na snížení žaludku černou tlačenku?
8: No jo, já totiž vždycky, když jím tu černou tlačenku, víte, tak on se mě u toho zvedá žaludek.
7: Ale jinak vypadáte dobře.
8: Jo?
7: Jo, dobře vypadáte.
8: Tak já se jí zrovna nevidím.
7: Ale jo. To víte, to se bohužel o mě říct nedá.
8: No jo, no tak já vám nechci nějak lichotit, ale jste nějaký takový sešlej, jo.
7: To víte, to dělají ty nemoce.
8: No jo, taky jo.
7: No jo.
8: A co je vám vlastně?
7: Ale já vám ani správně nevím. Jo. Já nemůžu ani sedět, víte, ani ležet, ani stát. Zkrátka nic.
8: Jo. A zkusil jste se už pověsit?
7: Jak pověsit? Myslíte za krk?
8: No jak by vám to dělalo nejlíp, víte?
7: To už jsem taky zkusil, ale nějak mě vám to škrtilo.
8: Asi jste špatně visel nějak. A nebo jste nějaký cimbrlík.
7: Tak to je možný. Mě třeba někdo šlápne na nohu, víte, já hned zařvu.
8: No jo, to musíte něco vydržet, že jo? Pojďte, já například měl známýho, tomu přijel parní válec hlavu a ani nepíp, že jo?
7: Tak to se mi bohu dík ještě nestalo.
8: No to buďte rád, prosím vás.
7: No jo, to je pravda.
8: Až přijde tou hlavou byste mohl taky být mrzákem na dosmrtí, no, že jo?
7: To jo, to jo. A na můj ušní katar to by taky nebylo.
8: No moreť by jo, prosím vás. A vy máte ušní katar nějaký?
7: No jo, už dlouho.
8: Jo. A ty, jak je to kašlete ušima, nebo?
7: Ale ne, jel mě tam tak píchá, takový píchání.
8: Jo,
7: no.
8: Píchá, jo.
7: No, buďte rád, že to nemáte.
8: No jo, tak já zas mám jiný potíže, víte, a starosti mám taky.
7: Prosím vás, jaký pak máte starosti?
8: Ale no tak různý věci, no, teď mám taky nemocný dítě. A...
7: Nemocný dítě? A jak je starý?
8: Ale starý je dobře, jenom dítě mám nemocný.
7: Ale já myslel jako, kolik je tomu dítěti let?
8: Jo takhle, ale no. Teď asi za půl roku mu bude 3,5 roku.
7: A na co stůně?
8: Ale má takový horečky a tak, víte.
7: Jo, tak fantazíruje.
8: Taky ano, ano. Dneska už 3krát, ano. Ale jenom docela říce, víte.
7: A já myslím jako, jestli je blouzní z horečky, víte?
8: No já nevím, z čeho blouzní, to víte, to je...
7: Jo, no. A jakou má teplotu?
8: No tak ve stínu má 37 stupňů Celsia.
7: No tak to nic není, ať se trochu vypotí a bude to dobrý.
8: No jo, tak... To on stejně bude, víte. Ono je přece jenom dobře, když tomu člověk rozumí trošku.
7: To bych teda řekl.
8: No já už budu muset pomalonku, protože já mám ještě nějaký učení.
7: No já musím taky letět. No. A co pak se učíte?
8: Ale studiu dálkově medicínu.
7: Medicínu, no. Já taky, tak jsme kolegové.
8: Taky jo.
7: Ale to víte, já to ještě moc nevím.
8: No jaký pak nevím, prosím vás, neblázněte. Toho snad víme dost, ne?
7: No jo, to je pravda. Naschledanou.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný, letní, teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojanské band měli jedno úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou do dneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz, ale měl jsem jenom červenou a zelenou barvu. Dlouho jsem přemýšlel, co mám namalovat, aby mi tyto 2 barvy stačily. Nakonec jsem namaloval přes celé plátno velké zelené moře a v něm malou červenou hlavu a nazval jsem ten obraz Opaření Venclovského golfským proudem. Po druhé jsem se zaspustil do pohledu z okna, ale nemám dost trpělivosti na trávu a jehličí. K malování je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl se ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíší knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí. A dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde. Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají na š. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu na š, když na š třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak duchapřítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy.
V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se dvěma vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina. Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se ze svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit po příčině boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy. Ten.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou jsem jej přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: mám mě ráda, nemám mě ráda, mám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůle najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se také nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávila mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku.

Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičko obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevybourá a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musil proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42,

Svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na strejdu do dneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu koště a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslit a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Já tedy nevím přesně, jestli se to hodí, kolegyně, ale já bych teď realizoval svůj dávný sen. Teď si uděláme hudební kvíz.
2: Si uděláme co?
1: Kvíz hudební. Jo. Kvíz je soubor hádanek či úkolů, soutěž, znalostí, vědomostí.
2: No prostě kvíz.
1: Ano, ovšem hudební.
2: No.
1: Za tím účelem potřebujeme tedy...
2: Hudbu.
1: No to jo,
2: když hudební,
1: hudbu, tak... ano. Prosil bych... Několik stačí pár členů orchestru, dobrovolníci, kdyby se laskavě přišli, orchestru Československé televize. Dobrý večer, dobrý pánové, večer. Dobrý večer, budete laskavě spolupracovat. A teď, pozor, teď potřebujeme ještě co? Potřebujeme cenu.
2: Cenu.
1: Prosím, ano. Cenu. No a už nám jde cena.
2: Ale to bude kvíz jenom pro pány.
1: Proč to?
2: No, vzhledem k té výhře.
1: Ale ne, to ne, to je... Dobrý večer, slečna je zadaná, že ano, to, ona jenom přinesla desky, děkuju vám pěkně. Cena bude album gramofonových desek, jo? A teď jak bude soutěž probíhat? Naše instrumentální skupina, podržte tu desku, prosím vám. Naše instrumentální skupina, která se jmenuje, tedy ona se nemenuje.
2: No taky pomenujeme, ať to nezdržíme.
1: Taky pomenujeme třeba Slimáci.
2: Je, to jsem vám říkala... O tom slimákovi, jak les na strom.
1: Prosím vás, kdybyste teď nechala slimáky líst na strom, tady bude seriózní kvíz.
2: Dost času, on les 7 let.
1: No tak. Naše instrumentální skupina Slimáci nám jaksi zahraje vždycky kousek, tedy kousek nějakého kousku a my budeme hádat, z kterého...
2: Kousku je ten kousek.
1: Je ten kousek, no. Ano. Tak pro příklad, aby to bylo jaksi všem jasné, kdybyste laskavě zahráli cokoliv.
2: Já znám.
1: To známe všichni.
2: No.
1: Děkuji, děkuji, děkuji, pánové. To známe všichni, tuhle písničku. Jenomže jde o to, jak se to jmenuje.
2: To já taky vím.
1: No tak to řekněte.
2: Nahlas.
1: No to samozřejmě.
2: Víte, já jsem stejně nikdy nepochopila, jak mohl ten skladatel takhle sprostě pomenovat tu písničku.
1: No počkejte, počkejte.
2: No ne, já bych ta Linda, tak jaká s ním do smrti nepromluvím.
1: Jaká Linda, co
2: no,
1: to
2: jaká žváníte? Linda, ta z té písničky, že jo? Si jeli to, Lindo.
1: Okay. Ale kolegyně, to žijete v trapném omylu, ta píseň, to je zahraniční píseň a ta se jmenuje Si jeli to, Lindo.
2: No, si jeli to, Lindo.
1: A jo?
2: No.
1: Ovšem, ovšem pozor, to je španělsky.
2: No.
1: A česky to znamená hezké nebíčko.
2: No jo? Ale španělsky si jeli to Lindo.
1: Hejte se, jděte stranou a mlčte, pánové, budou tak laskaví, zahrají další kousek. A prosím vás, teď už to bude soutěž pro vás, pro všechny tady v divadle. Kdo bude znát odpověď, nevolejte, nekřičte, jenom zdvihněte ručičku. Prosím.

0: Děkuji, děkuji, úplně stačí. Kdo ví, jak se jmenuje tahle skladba, zdvihne ruku. No to vás ví tak málo. Tak víte co, pojďte ke mně na jeviště třeba tamhle vzadu, vy na kraji. A třeba vy. A vy, pojďte, pojďte sem nahoru. Tady opatrně po těch schodech, prosím vás. Pomožte. Děkuju. Dobrý večer. Pojďte sem, prosím vás, k mikrofonu.
1: Dobrý večer.
0: Tady, kdybyste šli laskavě k tomuhle tomu mikrofonu, takhle se postavte jako do obloučku, tak. Děkuji, pánové, to úplně stačí. Zeptám se vás, jak se jmenuje skladba?
2: Blueberry Hill.
0: Blueberry Hill, výborně. A vy myslíte?
3: Blueberry Hill.
0: A vy?
4: Blueberry Hill.
0: Správně. No jo, co?
1: Jenom jednu cenu máme.
0: Já vím. No, máte všichni po jednom bodu, jo? Začali teda výborně, jo? No, tak nic, dáme si další ukázku. Slimáci, prosím vás. Děkuji, stačí. A teď pozor. Vás se zeptám, jak se jmenuje tahle píseň? Pěkně na mikrofon.
5: Kapitán.
0: Kapitán, výborně. Kdo je autorem?
5: Izák Dunajevský.
0: Velmi správně. A vás se zeptám, z kterého filmu je ta písnička?
4: Děti kapitána Granta.
0: Taky správně. To je po dvou bodech všichni. Já vím. No, nic, rozhodne třetí kolo. To bude velmi, pánové, něco těžšího. Jo? Pozor. Děkuji. Já vám prozradím, že to je skladba Jaroslava Ješka. Přihlaste se, kdo zná název. Tak třeba vy.
4: Potopa.
0: Potopa, no. Výborně, máte tři body, pánům děkuju. Vy máte jenom dva, bohužel. Máte jenom dva. Vy nám tady počkejte. Děkuji vám srdečně, ještě jednou vám děkuji. Děkuji vám. Nic se, počkejte, já vám dám ještě aspoň na památku takovou cenu pro útěchu, jo?
5: Děkuji
0: vám. No a vám blahopřeju, pojďte blíž, prosím, smím se zeptat na vaše jméno?
4: Libuše Mincová.
0: Těší mě.
1: Bohdalová, těší mě. Já jsem se chtěla zeptat, kde jste sehnala tu krásnou
6: to
1: už je, brož.
6: To
0: prosím vás,
6: to
0: zbroží laskavě, předejte cenu a...
1: Tak já vám gratuluju.
6: Děkuju.
1: Hlavně, jestli máte gramofon, že?
6: Já mám dokonce 4 rychlosti.
0: No tak, tak
6: to je... Gramofon, to je prostě moje váše.
0: No, jo, vy jste sběratelka desek, nebo desek?
6: Je těch já mám, no. Já, víte, to jsem vám chtěla říct, já třeba večer takhle, když si sednu a když už mám jako umytý nádobí,
0: ano,
6: jo,
0: no.
6: Tak to já si pouštím jednu desku za druhou.
0: Ano.
6: A já je mám všechny v originále a já si taky přitom zpívám.
0: No já vám děkuju srdečně, ještě jednou vám blahopřeju a děkuju. Můžete se zase posadit.
1: Moment, mě tak napadlo, co kdyby nám tady paní Mincová zaspívala?
4: Ne.
0: To je na, pojďte se.
1: No ale vy zpíváte...
4: Tady je moc lidí,
0: já bych měla trému. Pojďte se, počkejte. Moment, dáme rozhodnout
4: to
0: publikum.
4: To doma takhle, jo.
0: Chcete, aby nám vítězka zaspívala?
1: No, já vám podržím desku.
0: Pojďte, postavte se k mikrofonu, víte asi jak daleko?
4: Jo.
0: Asi takhle daleko, kdybyste stála. A teď ještě, co budete zpívat, aby věděli, co mají doprovázet.
4: Tak já bych třeba zaspívala Svatý pochodu, jo.
1: No.
4: When the Saints.
1: No to spíš ty Svatý pochodu, jo.
0: To je to samý.
4: Prosím.
0: Děkujeme vám. Můžete se zase posadit, já vás doprovedím tady. Prosím.

0: zpívala nám Libuše Mincová. A vy jste měla co na srdci?
1: Že děkujeme Slimákům.
0: Ano, těm děkujeme, ano.
1: Za doprovod, ale ano. Já s tím, jak jsem říkala Slimáku, jsem si vzpomněla ten vtip, leze Slimák sedm let.
0: Ano, to jste říkala, že leze...
1: Já jsem to nedopovídala. Sedm let leze na strom, vyleze, spadne. Jo. A říká si, no jo, to je vždycky tak. Práce kvapná, málo platná.
0: Je to možný? Černý humor? V barevném programu?
2: Stoupněte si, prosím vás, víc doprava. Ne, toho pána, myslím.
3: Tady někdo je?
2: Čověče, co tady děláte, Miri? To se to nedaří, prosím vás, jak jste se sem dostal? Totiž... Co se tady motáte? Nevidíte, že tady fotografuji slečnu Karáskovou?
4: Totiž, pane profesore, já jsem se totiž vlez skrz syna.
2: Cože?
4: Ne, chlapec má nadání, manželka povídá ty troubo, celý život si dřeli jak mezek, tak to zařiď aspoň klukovi, aby nemusel nic dělat.
2: A promiňte, jak jste se sem dostal, mě zajímá.
4: No vezma, já jsem šel po chodbě, povídám si, až uvidím nějaký blesky, tak tam lezu, žádný jsem neviděl a koukám tady na paní, jo, tak si povídám, to je stejně taky zajímavý, slíká ona se nebo oblíká. A že jsem to zastihl, tak akorát fůli, víte?
3: Dovolte. Pane profesore, až to tady vyřídíte, já se vrátím.
2: No dobře, slečno.
4: Sakramentská mrška, víte? Příjemná prácička, co? To fotografování. Teploučko je tady, já myslím, že jsme klukovi vybrali dobře. Co myslíte, pane profesore? Myslíte, že ještě existuje něco lehčího? Možná, že malování, a to se člověk víc umaže, víte?
2: Tak za prvé bych vás rád požádal, abyste mi se mi konečně představil a za druhé mi vysvětlil, proč jste mě vyrušil v nejlepším.
4: Promiňte, já si myslím, že fotografujete.
2: Ale no to ano, já dělám sadu aktů do alba divů přírody pro arty.
4: Můžu vám nějak pomoct, pane profesore?
2: Jak myslíte
4: pomoct? No já že znám taky jednu, která by se mezi divy přírody hodila perfektně.
2: Tak dost, kdo vás sem vlastně pustil?
4: To šlo jako na drátkách, to zařídil Křivánek. Prej říkal, že mě přivítáte s otevřenou náručí, že prej máte strašně rád prasečí hlavy.
2: Pan vedoucí z řeznictví, pan Křivánek vás posílá, vzpomínám si. Vy jste pan Zlosin,
4: ne,
2: že?
4: Já jsem Militký.
2: Jo, Militký. Já věděl, že je to něco s povahou.
4: Ano, já jsem právě Militký a vy jste si to asi splet, pane profesore. Páč, já jsem tady kvůli našemu Zlosinovi, víte, teda synovi.
2: Ano, já vím. Tak si nechte jenom kalhotky, prosím vás.
4: Já mám trenýrky.
2: Ne, promiňte, já to mám moc. Ano. Já dělám na tom katalogu. Víte, chtěl jsem říct, posaďte se.
4: Ano, no to já si sednu rád, páč jsem měl dneska fofr, víte. No.
2: A kde pracujete vlastně, já... pane Zlosine, teda pane Militky?
4: Já, my jsme měli dneska toho moc...
2: No kde pracujete?
4: V pohřební službě, víte.
2: Cože?
4: No ale nelekejte se, pane profesore, klub po mně nebude, to se nebojte, to je měkota. Ten spíš tak cvakat fotoaparátem, na toho už je. Já nevím, po kom on to má, on je spíš po vás asi, nebo co? Nahý holky a cvakat.
2: Počkejte, pane Militky, asi takhle. Co se týče masa, tedy respektive kvůli panu Křivánkovi, jsem s vámi ochoten promluvit ohledně vašeho Zlosina, teda Bůčku, chci říct ano. Syna, ale musíte mluvit k věci.
4: No tak já to teda řeknu rovnou, jak to je. Pojďte si, já potřebuji svého zlokluka, teda kluka, umístit na vaší ctěnou fotoškolu.
2: Fotoškolu, vy myslíte na FAMU?
4: Ne, já myslím na kluka. Teďka myslím na kluka. Manželka povídá, ty troubo starej pitome.
2: To už jste mi říkal, ano.
4: To už jsem vám říkal?
2: Ano.
4: A o tom paňácovi, to jsem vám taky říkal?
2: Ne, o paňácovi nepadlo dosud ani slovo.
4: No jo, tak ona manželka povídá, teda potom, když mě řekla ty troubo starej, ona to tak nemyslí.
2: No ano.
4: Ona je dobrá. A ona povídá, zajdi za tím paňácou na tu fakultu.
2: Za jakým paňácou?
4: No za vámi.
2: No počkejte, no dovolte.
4: Když vám to povídám, ona to tak nemyslí,
2: no,
4: že
2: tak
4: jo?
2: Dobře, no. Kvůli
4: a řekni mu, jak je to s klukem a s jeho nadáním.
2: No tak abychom no. se dohodli, jaké měl váš syn vysvědčení?
4: No bojte se, pane profesore, to byste mě urazil.
2: Jak urazil?
4: To se nezlobte, ne, to nebudeme rozmazávat. Já vám jenom můžu říct, ten už si ode mě užil svoje a ještě si užije, víte? tenhle měsíc koloběžku ze sklepa nevytáhne. To vám slibuju.
2: No ale...
4: Ne, žádný ale, to je bez pardonu. Jen mu nenadržujte, natolik se ještě neznáme. Víte, jasné jsou jedničky, dvojky, trojky mi nevadí. Křím houřím v okolí na čtyřkou. Ale jaký jsou ty čísla dál?
2: Pětky, šestky,
4: no,
2: sedmičky.
4: No, ne, to stačí, mě stačí pětky, víte. A těch měl požehnaně, víte.
2: No ale to je velice špatné, pane Smilník.
4: Militky.
2: Pane Militky, to je špatné. U nás musí být průměr nejvýše 1,5.
4: 1,5. To on jich měl víc, víte. No, překročil plán, no ale on to zlepší. Už kvůli koloběžce, no.
2: No, s takovým vysvědčením, jaké jste mi vylíčil, může být váš syn přijat.
4: No tak zaplať pánu.
2: Pane Militky, teda pane Smilní, pane Militky, já jsem nedomluvil.
4: No to mě stačilo, podstatný už jste řekl přijat.
2: Ale nechte mě domluvit.
4: No, já už bych radši šel, víte, já nemám čas, já potřebuji ještě dostat dceru na ekonomickou, oni v dušní zavírají ve 4.
2: Ale to mě nezajímá.
4: No ale mě to zajímá, vy chytrej, počkejte, až vám vyroste dcera, to se naběháte.
2: Já jsem chtěl říct, že s takovýmhle vysvědčením může být váš syn přijat na naši školu jedině má-li výjimečné nadání.
4: No prosím pěkně, a pak je vyhráno úplně baš nadání, to on má.
2: Jak vy to můžete vědět?
4: No já, to je jasný, že já to vím, když jsem jeho vlastní táta. Když jsme jedna krev, to už by mu to mohl otevřeněji zřít do očí, že má nadání, když ne já.
2: Ale záleží snad také na úsudku ostatních, ne?
4: Každému se to líbí. Jeho fotografie už u nás obrazili široký okolí. Teď mu lidi za to nabízej peníze a hodně.
2: Ale prosím vás, co fotografuje váš zlosyn, prosím pěkně, pane Plitky.
4: Militky.
2: No tak co fotografuje tak zajímavého, že mu lidi dávají peníze?
4: Můj syn? Pane profesore, fotografuje život. To jsou kolikrát nečekaný momenty, no co bych mluvil, mám to s sebou, tadyhle faktovce. Vidíte, život, tohle to například se jmenuje koloběh peněz. Důchodce Somr vrací naší listonožce svoji penzi, no vidíte
2: mi,
4: to.
2: No ale to je nevídané,
4: no,
2: tohle.
4: Že jo.
2: No, to ztrácím dechu, úplně.
4: No jistě, kluk zobrazil život v jeho nahotě.
2: No, úplný nahotě, když tady koukám, ta už má na sobě jenom brašnu. No, to je šílené.
4: No.
2: Pane Plitky, to je pornografie, to je u nás zakázáno.
4: No, zakázáno, co jste fotil vy, člověče, tady.
2: No, dovolte, něco jiného je umělecký akt a něco jiného je plitká pornografie, to si vemte zpátky, ukažte mi to ještě. No to je šílený.
4: Ale to se ze mě blbce neuděláte, víte, já už blbecem. Ženská je buď nahá nebo obličená, berete kluka nebo ne?
2: Neberu, v žádném případě.
4: To jsem chtěl slyšet. Tak a vozejská, seš vegetarián, já ti to upřívánka zařídím, ten už ji neprodá ani svoje vlastní kosti. Co koukáš, vyblejstně se samo spouští, ať máš na sebe vzpomínku. Teď vypadáš přesně jako div přírody. Tak.

Vážení a milí přátelé, milí posluchači, to, co teď uslyšíte, jste ještě nikdy v životě neslyšeli a nebýt sponzorů, věřte mi, že je to pravda. Celý tento pořad byl natočen autenticky s lidmi, nikoli ve studiu, proto zvukoví fajnšmekři mají smůlu. Řeknu vám, že vám závidím, že jste to ještě neslyšeli, protože je to bezvadný. A pokud si vzpomenete, počkejte, že mám sklerózu, tak to šiřte dál. Přeji vám příjemný poslech. Váš Jiří Krampol.

0: Dobrý den, dámy a pánové, děvčata, chlapci, teďka se do toho dáme a já vám začnu hned s tou sklerózou. Pokud sledujete pořád Nikdo není dokonalý, tak je tam, sledujete to?
1: Ano!
0: Líbí se vám to?
1: Ano!
0: Tak to je skvělý, to rád slyším, to se hezky poslouchá. Já jsem tam měl spoustu zajímavých hostů. Joška tady se svou kapelou tam byl už několikrát, vždycky měl velký úspěch. Proto jsem se rozhodl, že na CDčko, které právě tady točíme, pozvu právě Jošku Šmukaře a Petra Olivu, kteří vytvoří tu krásnou atmosféru. A začal bych tím, že vám řeknu o lidech, kteří v tom pořadu byli, jako třeba byla Helena Růžičková, Uršula Kluková, Josef Pousek a další. Helena Růžičková říkala, když jsme se bavili o stáří, o skleróze, říkala, jednoho dne jsem přišla přes zrcadlo, ráno, koukla jsem se na sebe a řekla jsem, neznám tě, ale umeju tě. Já jsem si celý život myslel, že skleróza je věc, která se týká pouze mě, jo? Že ty ostatní, že všichni jsou naprosto geniální, že si všichni všechno pamatujou. Tak jsme jednou v divadle, ještě když jsem byl v divadle na Zábradlí, tak přišel jeden kolega, všichni ho znáte, nebudu ho jmenovat, je to Pavel Zedniček. Přišel a byli u nás doma ty, dělali tam, co? No, Hergot, dělali do toho, a do čeho, no. Myslím, nemyslím, okno, tam dělali ty taky těsnění. Do toho přišel druhý kolega, Slávek Jandák, a pánové, byl jsem v Bijáku teďka, takový americký film, jaký, no ten, že je tam takovej ten frajer, ten chlap, ten americký herec s tím knírkem, s tou blondýnou takovou, tou znáte ji všichni. Víte, kterou? Ne. A kde jsi byl, Bijáku? No na tom, na tom náměstí velikým Praze, tady jak je. Který náměstí? Ježišmarja, no všichni to znáte, jak tam sedí ten chlap na tom koni a čeká, že až bude nejhůř, že zavolá OSN a že přijedou ty jednotky z toho, z té jeskyně na pomoc. Blaník, Ježíš, Blaník, kurník, já jsem si nespomněl. Takhle to pokračovalo a tam seděl třetí kolega, nejstarší, který takhle koukal, Zdeněk Procházka, který bohužel mezi námi není, a takhle měl v ruce nožík a krájel si pomeranč do takové růžičky a povídá, pánové, řeknu vám teda, já vás poslouchám, relativně mladí lidi, ale vy teda máte sklerózu jak čepici, to snad není možný. A jak to řekl, tak z té kůry vyndal ten pomeranč, hodil ho do koše a kous do té kůry. Jo, já jsem přišel na to, že mám sklerózu, asi před 3 lety jsem jel v autě, zazvonil mobil, tam se ozval nějaký chlap, zjistil jsem, že to je můj spolužák, producent z televize, který dělá dubbing. Povídá nazdar, já říkám nazdar, hele, mám pro tebe super kšeft v dubbingu. Jsem říkal, to je skvělý, prosím tě, jenom můžu tě poprosit, mohl bych tě zavolat tak za 20 minut, za půl hodiny, já tady nemám ten diář. Samozřejmě, tak jsem přijel domů. Vzal jsem si ten diář, povídám, zavolám ho zpátky. Koho zavolám zpátky? Ježišmarja, teď jsem s tím chlapem chodil do školy. No, má takový ptačí jméno. Drost, strnat, koňadra, orel, sup, čejka, ježišmarja. Všechny ptáky, na který jsem si vzpomněl, jsem jmenoval, víte, jak se jmenoval? Kučera. Tak jsem to vyprávěl Stele Zázvorkový, s kterou jsem v té době dělal nějakou televizi. Ta se tomu šíleně chechtala, povídá, z toho si nic nedělej. Já jsem zase hledala 2,5 roku hodinky a nikde jsem je nemohla najít, takže kde byly? Byly v lednici přilepený na mase na mrazák. Tak jsem to povídala v divadle jednou stejně starému kolegovi, ten se smál a pále, kde pak jste luž? To ještě není skleróza, to je teprve prostěkanost. Já mám čistou sklerózu. Mě povídala manželka Tondo, podívej se do koupelny, jestli hoří karma. Tak jsem přišel do koupelny a povídám, no jo, Tondo, ale co je to karma? A tenhle ten Tonda říkal ještě taky krásný pohled, jak povídá, člověče, já jsem se probudil a teďka já už mám takovou sklerózu, že jsem si za živýho Boha nemohl vzpomenout, jestli jsem sameček nebo samička. Jeden známý zpěvák jménem Milan Drobný byl na Letný a to je pravda, je to, jak vám myslím, je to vymyšlený, ale nicméně je to hezký, a plakal a přišel k němu takovej mladý kluk a povídá, pane, co se děje, proč pláčete? A říkal, víte, já mám doma takovou mladou, krásnou ženu. A už to nejde, jako to šlo za mlada, co? Ale to jo, s tím já problémy nemám, ale já si za živýho Boha nemůžu vzpomenout, kde bydlí. Potom jeden můj kamarád, který se na starý kolena zbláznil, oženil se, vzal si krásnou mladou holku, má s ní malou holčičku, s holčičkou chodí na procházky, přišel do toho bystra, co chodí na kafe, tak ty dětkové, dědek vyrazil s vnučkou na procházku. A vy kreteni, to není vnučka, to je dcera. Jo, dcera, aha. A jak pak se jmenuje? Tak kurva, počkej, no se nespomněl, jak se ta dcera jmenuje. No tak takhle to je a za chvilku já vám řeknu fóry, které na to vznikají. Joško, zaspívejte nějakou.

0: Vítám ještě jednou a přátelé, prosím vás, buďte tak moc hodný. Zpívejte všichni, když jsme na Moravě, tak ať to má trošku grády. Ať to nemusíme pouštět normálně z CDčka.
1: Já jsem si přátelé, my jsme se právě tady s Petrem Olivou a s panem Hovorkou domluvili, že vám zaspíváme na těch panských rukách. To by se mohli znát, že jo? Aspoň nějakou takovou tu sloku, aspoň když tak mezi, když ne první, tak tu druhou. A co budete znát, tak zpívejte s námi.
0: Když nebudete vědět text, tak dějte la la la nebo brr brr brr.

jak jsem hovořil o té skleróze, že na základě to, co všichni poznáváme v životě, jak se ta skleróza přece jenom k nám dostala, vznikají krásné fóry, které jsou bezvadné v tom, že ty fóry jsou pravdivé. Proto jsou skvělé, protože vtipy, které jsou vymyšlené, dobrý, ale ty, které vznikají z reálných situací v životě, jsou nádherné. Já vám řeknu třeba, že se hrozně líbí ten, jak se potkají ty dva kamarádi, ten jeden pán, nazdár! Já tě neviděl, člověče, snad 2 měsíce. Pán, to jsi mě nemohl vidět, protože já byl měsíc teď v tom. V čom? Lidi tam pijou vodu z takových těch masáže, tam dávají takový ty koupele bublinkový. Pa, nebyl jsi vlázník, pa, vlázník, no jasně, vlázník. Kterých? Je to tadyhle u toho? U čeho? No zatím tadyhle! Ježiš, to jsem si vybral, no to je ještě větší vůl než já. Zatím tadyhle. No já nevím začím, já tam s tebou nebyl, tak to můžu vědět. Ježiš, to jsem si vybral, člověče, takhle to bychom se nikam nedostali. Hele, jak se jmenuje ta kytka, co má ostny? Kytka, co má ostny? Nemyslíš růže? Pa, růže. Růžo, jak se jmenovali ty lázně, jak jsme tam byli? Pak je druhý. To je v podstatě obdoba, to je stejná situace, jak jdou ty dva chlapy, taky se potkají na ulici, tepa. Jsiš to ty? Pa, jsem. Nazdár, nazdár. Jsme spolu chodili do školy. Pa, no jo, toto uteklo, člověče. Ježíš, teďka, teď si zaživýho Boha nespomenu, jak ty se jmenuješ. Ten druhý chlap povídá, hele, a dokdy to potřebuješ vědět? Skvělý pohled, jak ty v hospodě sedějí ty dva dětkové, ten jeden pá. Čověče, to nám, já neusnu, kdybych se zbláznil. Ten druhý dědek pá, s tím já problémy nemám. Já přijdu domů, jdu si lehnout v 11 hodin, počítám si do 3 a spím jako dudek. Tak Tomáš, kamaráde teda, Tondo, to máš dobrý nervy. No, dobrý nervy. Abych nekecal, někdy si počítám do 3:45. Pak je další. Ten si myslím, že je vynikající, jak jde ten dědek nakupovat a ta babička povídá, hele, dětku, napiš si to. Máš sklerózu, zapomeneš to, koupíš 2 věci. Chleba a máslo. Teď je, pane, dělej ze mě idiota, prosím tě. A si nepamatuju chleba a máslo, jo, nebo co? Já ti říkám, napiš si to. 2 věci, chleba a máslo. Jdu, ale dej mi pokoj. Asi nepotřebuji nic psát, já si to pamatuju. Dědek odejde vztekle práskne dveřma, vrátí se za 30 minut a pod paždíma tou velikou roudu od kamen. Nebavička, páno, to jsem přesně věděla. To jsem přesně věděla, sklerotický dědek, já jsem ti říkala, napiš si to. Měl si koupit 2 věci. Kde máš kamna? Jože, tak, dejte chlapci zase něco hezkého.

0: přátelé, to je ono, to je krátká. A tak teďka, prosím tě, dej nějaký opravdu.
1: Jako myslíš něco rychlého?
0: Nějakou pecku, něco rychlého, ať jsou lidi trošku...
2: Přátelé, my jsme právě, jestli jste viděli ten poslední díl s Jirkou, jsme dělali, měli jsme tam toho pana skotského prince, no tak ten se nám povedli, že? Ten...
0: Já si myslím, že to bylo bezvadný, princ byl nadšenej, to je skutečně princ Edvard IV., který kdyby bylo ve Skotsku království, tak by byl skutečně král. A mě hrozně potěšilo, že přišel mezi nás, Jožka ho pozval, on byl u Jožky ve sklípku a byl nadšenej. Takže to je hrozně hezký, je to podsta, když takovejhle potentát je spokojený na Moravě, dostane krajíc chleba, škvarky a chutná mu to. Celý krocany hodí někam do háje. Takže já myslím, že to bylo velice pěkný. A Jožka tam právě s Péťou tady a s klukama tam hráli tohleto, co teďka.
2: Já jsem chtěl samozřejmě Jirkovi za to poděkovat, přátelé. My jsme teďka tady spolu vybrali takovou písničku, kterou určitě všichni dobře znáte, to jsme se právě domlouvali. Čerešničky, čerešničky, známe, že jo? Tak se mě přidáte, ale to krásný sbor. Tak jo.

0: Super Bebina.
1: Je to skvělý, jsem rád, že zpíváte, že se bavíte. A já ještě budu pokračovat, když už jsme u toho, že nám není 20, tak bych vám řekl, krásný jsme tady na Moravě. To je nádherný fór, jak u doktora je ten 93-letý dědek a ten doktor povídá: pane Javurku, kolikže vám je? Povídá: 93 roků. Pijete? Ano, tak ten litřík toho červeného, ze dva, tak až pět těch slivoviček, nějaké to pivo, no tak cítím se dobře, no tak, tak. No ale to byste neměl ve 93 letech. A kouříte? No tak těch 20-30 malborek červených. Ano, to je taky hodně ve 93 letech. Podívejte, pane doktore, já vám něco řeknu. Můj brácha nekouřil, nepil a zemřel ve 2 letech. Taky. Druhý fór, taky dobrý, taky 93-letý dědek. Je u rozvodového řízení a ten prokurátor povídá: pro Krista pána, prosím vás, proč se rozvádíte, když jste nedávno slavil briliantovou svatbu? Ten dědek pá: pro nepřekonatelný odpor. A když jste ho pocítil? Hned po svatbě před 72 lety. A proč jste tady s paní odpůrkyní těch 72 roků byl? Pá: kvůli dětem. No a teď, když děti umřeli, tak... No pak je skvělej, jak přijde ten dědek do bordelu a ta bordel mama povídá: máte nějaký speciální přání? Ano, jestli by ta leta dobře narostlá slečna vzala sebou na pokoji konev vody a 2 kila krup. Bordel mama pá: v bordelu 2 kila krup a konec vody. No prosím, nakonec náš zákazník, náš pán, holka vyběhne na pokoj, dědek se tam dobila, vleze do sprchy, vysprchuje se, holka se vysprchuje, dědek si vleze do postele, holka chce do postele, pá: ne, ty pojď na skříň. Holka vyleze na skříň, on jí podá tu konec vody, ty 2 kila krup a budeš házet ty kroupy a kroupy to konví. Tak holka hází kroupy, kroupí konví, za chvilku jí to přestane bavit a povídá: hele, co takhle trochu sexu? A ten dědek z tý postele pá: neblbni, máš rozum tomhle počasí. Potom vám řeknu jeden o doktoru Radimovi Uzlovi, o tom budeme pokračovat za chvilku, ale ještě tenhle ten na to volně navazuje, jak dělali to školení o tom, jak jsou naši spoluobčané na tom se sexuálním životem. Tak tam bylo 500 lidí a doktor Radim Uzel, známý sexuolog, který hrozně rád chodí do našich pořadů, protože říkal, že z toho jeviště to je jediné místo, odkud se svým pacientkám může konečně taky dívat do očí. Tak doktor Uzel říkal, že měli to sexuální, takový to školení o sexu. Bylo tam 500 lidí a on povídá: tak si uděláme, přátelé, takovou anketu. Je tady někdo, kdo má sexuální poměr každý den? 282. Je tady někdo, kdo jednou za týden? 114. Jednou měsíčně? 36. Je tady snad někdo, kdo jednou za rok? Tam nějaký dědek se hlásí a říká: já! A doktor Uzerpa: můžete nám prosím vás prozradit, proč se přitom smějete? Pane doktore, již zítra. Jože, pojď.

Nikoho hledáte? Ne, já jsem tady kvůli daně. Počkejte, moment. Vy potřebujete nandat danu. Ne nandat, sundat. To vyprávěl doktor Uzel. Pak vyprávěl krásný chvor, jak tam přišla k němu nějaká dáma. A pane doktor, já mám problém. Sexuologický problém. No jste, madam, u lékaře, jaký máte problém? Zkrátka, pane doktore, když jsem nahoře, jo, tak přepadám. Když jsem dole, tak mám návaly krve do hlavy. Tak si, madam, zkuste lehnout na bok. Pane doktore, to jsem zkoušel, ale to zase nevidím na televizi. To je dobrý jeden, jak dva ožralí jsou v baru a ten jeden ožralý jde k tomu barmanovi a pá, barmane, namíkáš mě tadyhle koktejl, já jednu slivovici, jednu bechterovku, trochu bílýho, trochu červenýho, trochu vermutu, trochu vaječního koňaku, trochu tadyhle pepře, jeden žloudek, pepře, zamíchej to. Tak barman to namíchá, zamíchá to, jak to zamíchá, tak to nalije do takový veliký sklenice, ten chlap, ten první ožralej to pije, a jak to pije, bo ježišmarja, to je svinstvo, to mě bude zle. Ježíš, to mě bude zle. Ten druhý ožralej, pojď sem ty vole, co to piješ? Pojď, to je dobrý na péro.

0: Jo? Ježišmarja, barmane, pojďte sem, namíchejte mě dvojitýho, dvě slivovice, dva koněky, dvě zbílýho, dvě červenýho, dvě vermutu, dva žloutky, dvě pepře. On to namíchá, ale to do ještě větší sklenice, ten druhej ožralej to pije. O ježiš, to je hnus. Fujte, svinsto, ježiš, to mi bude zítra ráno zle. Ježiš, to je svinstvo. Já jsem ale kretén, proč já to piju? Vždyť já ani nikomu nepíšu. A pak je skvělý. Ten je opravdu dobrý, jak se potkají ty dvě holky a ta jedna pá. Hele, Libuno, Libuno, když máš orgazmus, říkáš to manželovi, jsi asi zešílelo, ne? Přece mu furt nebudu volat do práce. A na to navazuje to samý, že z druhé strany, jak ten doktor Uzel povídá, prosím vás, no a paní, co manžel při souloži říká? Nic neříká, křičí. On křičí, ano, on mě budí. A pak je obdobně, to samý, jak říká. No a prosím vás, co vaše paní při souloži povídá? Vůbec nevím, to, že by něco povídal. No když jste naposledy měl sexuální poměr, co vaše paní dělala, co povídala? No když jsem měl naposledy sexuální, když jsem měl naposledy... Stála ve dveřích, kroutila hlavu a říkala, no Tondo, tohle snad není možné. Na závěr, než pustím zase pozvu mládence, aby zahráli, tak po Praze jde nádherně narostlá dáma, takový vyvinutý, krásný poprsí, takový mlsnej kocour, chlap na ní čumí, pa, ježiš, pani, to je krása, ježiš, to je nádhera, kdybych vás mohl do nich kousnout, já bych vám dal snad 20 tisíc. Ta ženská, pa, nechte si ty keci, nebo zavolám policii. Říká, paní, já bych vám dal 40 tisíc. No, pane, nechte toho, nebo vám dám přes držku. Říká, paní, já vám dám 200 tisíc. Ženská, jak slyší 200 tisíc, páno, to je něco jiného. Pojďte vedle tadyhle do baráku, podíváme se, jestli tam nikdo není. Ženská se rozhlídne, nikde nikdo. Tak si rozepne blůzičku, chlapí čapne za prsa a dělá, jo. Už to trvá 3 minuty, ta ženská kouká, on fuj. A ta ženská pá, tak co je? Kousnete mě, nebo co bude? No a ten chlapá,
1: když já nemám peníze.
0: Tak mládenci, pojďte.

Přátelé, když byl Joška asi před 2,5 lety hostem pořadu Nikdo není dokonalý, tak jsem ho požádal a požádal jsem televizní diváky, aby si zapálili cigárka, nalili si víno a že budeme všichni hezky brečet, protože si zaspíváme, když jsem šel z Hradiště, a já si myslím, že to by byl důstojný konec, že to byste měli zaspívat všichni, nejenom vy, ale i my tady, samozřejmě hlavně mládenci. Takže prosím vás, zpívejte všichni, je to krásný.

0: Přátelé, děkujeme. Já si myslím, že to byl krásný, důstojný konec. A je to radost, když lidé v téhleté příšerné, uspěchané, hysterické, hektické době si najdou chvilku a zaspívají si něco takhle krásného. Já si myslím, že to bude moc hezký. Doufám, že až to vyjde, že se to dostane do vašich rukou, kde se taky uslyšíte. A já bych chtěl, aby jsme se rozešli jako, já vám řeknu for na závěr, který se vám určitě bude líbit, jak do prodejny Mercedesu přijde chlap a pověděl,
1: máte Mercedesy?
0: Prosím?
1: Jestli máte Mercedesy.
0: No, když jsme prodejna Mercedesu, máme Mercedesy.
2: Kolik stojí takovej nejdražší Mercedes?
0: 3,5 milionu. Mamut.
2: Mamut? Mamut či Mercedes? 3 si vemu.
0: 3 Mercedesy mamuty, to je 10,5 milionu korun.
2: Pro mě, pro bráchu a pro kluka.
0: Pane, 10,5 milionu. Jste musel někde vyhrát, ne?
2: Saska. 27 milionů jsem vyhrál.
0: Pačeče, já vyhrá 27 milionů, tak mě raní mrtvice.
2: Mně to jen tak štrejšl.
0: Přátelé, mějte se hezky, ahoj, nashledanou.
3: Jsem byl dotázán v takové anketě na nejkrásnější a nejhroznější zážitek, který souvisí s mým amatérským filmováním. A takže já jsem si ten papírek vzal, protože jsem tenkrát na to odpověděl. Začal jsem tím nejstrašnějším zážitkem a psal jsem, když si z prázdninových zásob filmového materiálu schválně ušetříte jeden kotouč Aquacoloru na výlet do Dubrovníka a na Loput, a když tam konečně jedete a kamerou zrovna pijete ty barvy při procházce městem, Dubrovníkem, při jízdě po moři a pak na ostrově Lopudu po celé té cestě z přístavu kolem pomníku Viktora Dyka na jednu z nejkrásnějších pláží Jugoslávie, kde se bohužel Viktor Dyk utopil. A když při návratu domů zjistíte, že zrovna tenhle kotouč vám chybí, že jste ho asi někde při výměně filmu na té pláži zapomněli, to uznejte, je pro filmového amatéra okamžik k uzoufání a nevíte, komu žalovat. A teď ten nejkrásnější okamžik. Ale když vám 3 měsíce na to neznámý hlas říká do telefonu, přijel jsem včera z Jugoslávie a na Lopudu jsem slyšel od známých, že vaši známí sem psali svým známým, aby se poptali svých známých, jestli někdo z jejich známých čirou náhodou nenašel film, který jste tu někde prý asi zapomněl. A já, ač neznámý, jsem se čirou náhodou dal do řeči s jiným neznámým, který něco takového opravdu našel, a tak jsem tu plechovou krabičku přivezl. Nevím, v jakém je stavu, její obsah, ale přijďte se na to podívat. A když pak s tou krabičkou, kterou jste měl naposled v ruce na ostrově ve Středozemním moři, se setkáte tady v Praze pomalu jako se ztraceným synem, a když po vyvolání tam všechny ty barvy vážně jsou, je to pro filmového amatéra radost jak třístupňová raketa a navíc víte, komu máte za to poděkovat.
4: Vážení přátelé, přeji vám dobrý večer. Dříve než se otevře opona, za kterou na vás čeká svět princů, princezen, obrů, obryň, trpaslíků a trpaslic, dovolte mi, abych úvodem řekl alespoň několik slov o autoru dnešní pohádky, o Járovi Cimrmanovi. Italský vědec a publicista Gennaro Castelli z Neapole přirovnal nedávno Cimrmana k sobce, která svou činností zasypala sama sebe. Já myslím, že to je přirovnání více než výstižné. Neboť z Cimrmana opravdu jako z vulkánu tryskaly na všechny strany mohutné erupce objevů z oblasti fyziky, chemie, botaniky, geologie, pedagogiky. Na něž pak dopadala sprška soch, obrazů, divadelních her, básní, referátů i jeho slavných kondolenčních listů. A vysoko nahoře, zůstaneme-li ještě v tomto přirovnání, vysoko nahoře se pak ještě dlouho vznášelo mračno drobnějších aforismů, matematických vzorců, historických dat, aby se nakonec, kdy už se zdálo, že se živel zcela uklidnil, snesl z čisté oblohy výmluvný mistrův epitaf. Budoucnost patří aluminiu. Nepřekvapí proto, že Cimrman byl snad vůbec největším světovým sběratelem pohádek. V jeho stínu zůstávají i tak veliká jména jako Němcová, Erben, Kubín, Bartoš i bratří Grimové. Přestože na to byli dva. Cimrmanův názor na pohádku byl velice vyhraněný. Ve své studii Sbírejte pohádky, otištěné v anarchistickém časopise Doutná, Cimrman píše, jak vlastně připravujeme naše děti na život. Čteme jim před spaním příběhy, v nichž nejmladší a odstrkovaný princ dostane nejkrásnější princeznu, hloupý Honza přelstí všechny chytráky a smolíčka pacholíčka zachrání na poslední chvíli jelen. Když děti vyrostou, vykročí do života. V němž odstrkovaný nakonec stejně ostrouhá, naivní sedne na lep chytrákovi a zatímco si na člověku smlsne kdejaká havěť, jeleni se klidně pasou. Taková literatura, uzavírá Cimrman, je podle mého soudu dětem nebezpečnější než alkohol či zápalky. Cimrman se však nespokojuje jen s kritikou, ale dává příklad vlastními tvůrčími činy. Tady je nutno přiznat, že řada jeho pohádek vzbudila odpor, zejména u dětí. Skutečně mám na mysli třeba jeho pohádku Jak chudák do ještě větší nouze přišel, nebo jeho syrový pohádkový horor o 13 tchýních. A neuspěl ani celkem roztomilý Kašpárkův hrobeček. Dramatická pohádka Dlouhý, široký a krátkozraký, kterou uvidíte dnes, ta patří k dílům zdařilejším. Za Cimrmanova života se dočkala dokonce několika repríz. Tuším, že 3. Naše úprava ponechává text zhruba v původní podobě až na pár drobných změn. Tak především jsme se rozhodli projasnit celkově chmurnou atmosféru pohádky. Například zakletá princezna Zlatovláska se v naší verzi nepromění v ohyznou babici, ale v mladou krasavici. Druhým zásahem byla redukce mrtvých z původních 27 na 3. A konečně se nám podařilo, a to byla, věřte, práce nejtěžší, snížit na polovinu sklerózu děda Vševěda. Ke druhé změně nás vedla Cimrmanova ručně psaná poznámka na titulním listě hry. Nedělat přestávku, jinak utečou. No, my tomuto nebezpečí čelíme tím, že přestávku sice děláme, ale zařazujeme ji hned za třetí obraz hry, což je tak nečekaně brzo, že se děj nestačí ani, jak se patří, rozběhnout. Podle odhadu našeho psychologa doktora Kláska se o přestávce publikum rozdělí na dva tábory. Jedni by rádi odešli domů, ale je jim líto, že vynaložili tolik peněz za tak krátký čas zábavy. Druzí, ti by také rádi odešli domů. ale ti zase setrvávají ze zvědavosti, zda druhá část večera bude stejně slabá jako první. No a kromě toho zamykáme hlavní dveře. Ostatně divák, který by si nechal ujít druhou část večera, by se ošidil o jeden výstup, který vzbudil ve světové divadelní inscenační tvorbě veliký obdiv. Jedná se o takzvaný zázrak divadelní techniky. Světový rozruch vzbudil zvláště na Litoměřicku. Totiž před vašima očima za plného osvětlení při otevřené oponě dojde k proměně jedné postavy v postavu jinou. Já bohužel nejsem natolik technicky erudovaný, abych vám mohl princip celého složitého zařízení popsat, ale máte-li zájem, jsou-li mezi vámi technici, tak je tady pan Koudelka, který to rekonstruoval a mohl by nám povědět, jak to chodí. Měli byste zájem?
5: Samozřejmě.
4: Ano. Abyste pak neříkali, že to nemá cenu. Já ho zavolám. Moment. Pan Koudelko. Tak, to je pan Koudelka. Pane Koudelko, já jsem tu hovořil o tom Cimrmanově vynálezu, který vy jste dával dohromady. Mohl byste divákům ve stručnosti říci, jak to chodí? Nemusíte se pouštět do žádných podrobností, čistě rámcově. Že vás ještě přerušuji. Já jsem si všiml, že tam je celá taková soustava vodičů vzájemně propojených a vyvážených a celé je to, myslím, fixováno ve stropě, ne?
6: Tam žádný vodiče nejsou.
4: Aha, vidíte, ještě, že vás tu máme. Já tomu tak nerozumím, ale všiml jsem si, že jak tam princezna Zlatovláska stojí, tak se za plného osvětlení promění, že? To je pravda, ne? No a já jsem si právě myslel, že to je způsobeno těmi vodiči, víte, respektive jejich napětím, že se jí ty staré rysy odstraní a nahradí se novými. A to vy právě ovládáte u toho řídícího panelu.
6: Tam sedí Maurenc.
4: No, tak to je pravda. Dneska tam sedí pan Maurenc, ale jindy tam přece sedáváte vy. Myslím, že na principu to nic nemění, ne? Ten jsem, myslím, popsal zhruba tak správně, ne? Až na tu pneumatickou fázi. O té byste se mohl rozhovořit.
6: Tam vždycky sedí Maurenc.
4: Já myslím, že poděkujeme. Já jsem vám říkal, že to nemá cenu. Tak. Tolik jsme vám, přátelé, chtěli říci úvodem. A teď už mi dovolte, abych zazvonil na tento vzácný zvoneček z Cimrmanovy pozůstalosti a řekl, jak se to v pohádkách říkává, tiše, pohádka začíná.
7: Jsem si ještě připravil pro vás takovou zprávu z večerní Prahy, která taky mnohý z vás to přejde černá noc tramvají titulek, že tak si přečte něco jiného raději, ale je to psáno velice věcně. Ovšem, když to čtete třeba nahlas, to vám doporučuji, abyste si to doma zkoušeli číst věci z novin nahlas, že pak teprve pochopíte, co je to udělat dobrou žurnalistickou práci i na malém prostoru. Černá noc tramvají. Dnešní noc byla pro dopravní podniky hlavního města Prahy doslova černou. Začalo to už z večera u hotelu Internacionál, kde se linka 18 srazila s osobním autem. V 19.07 hodin následovalo vykolejení v Hloubětíně. V 19.47 v Kobylisích. V 19.55 opět Kobylisi. Linka 12 na smyčce. Ráno byla doprava zkomplikována v celém městě. Není divu. Nit nehod se odvíjela dál. Tady autor použil obratu poetického nit nehod, ale hned dál je zase velice věcný. 3.58 byla stržena trolej mezi stanicemi Zvon Klamovka. Do 4.58 byl tak blokován výjezd tramvají z Motolské vozovny. Mezitím ve 4.25 hodin vykolejila linka 22 u Brusnice. Ve 4.30 hodin nové vykolejení. Tentokrát linka 18 na Gorkého náměstí. Tak se stala neprůjezdnou Jindřišská ulice a od původního směru se museli odklonit do 11 hodin 24, 18, 14 a 15. Ranní výjezd tramvají z vozovny Střešovice částečně zdržovala linka 20, která na dvoře vozovny ve 4.40 se srazila s číslem 8. Ani to nebylo vše. 5.56 vykolila při odbočování z Národní do spalené tramvají číslo 18. Další výjezd tramvají byl přerušen z vozovny Kobylisi, kde po dvojím vykolejení následovalo stržení troleje. Po úplném rozednění u Karlových lázní na Smetanově nábřeží linka 20 strhla trolej a ještě po 8 hodině tam doprava stála.
5: Abyste se nebáli.
8: Ale jestli máte někdo z vás auto, třeba vy třeba vypadáte, že máte nějakou 120, tak o tej mluvit nechci, nějaké takovéhle věci, ale třeba o někom, jako třeba tady ten pán, to je typický bavorák, jo. To je na první pohled vidět, to je člověk, který jezdí bavorákem, který stojí zásadně na invalidech, jo. Ne proto, že by jako byl hloupej, ale proto, že všem ukáže, že na to má nějaký poplatek 20 korun za parkování, toho nezajímá. 5 litrů za parkování na invalidech vysmahne, jen ať všichni vidí, že prostě on na to má. To je v pořádku. To je taky takovej ten typ, který třeba na těch parkovištích u těch obchodních center nestojí na tom parkovišti, ale stojí na tom chodníku úplně až u výlohy, jo, kde se mu ty maminky tam prodírají s dětma kolem toho bavoráku, protože on na to má. Prostě. Jo, a o těch lidech já teď nebudu mluvit, ale o těch jejich autech. Já mám ne, že bych měl bavoráka, to bych si nedovolil, vůči vám, jo. Ale mám, ono v zásadě je to úplně jedno, jaký auto máte, jo. A říkám, o vás nemluvíme, o vaší 120, to je úplně jiný případ. Vy, když máte chuť doma, tak si můžete, já nevím, vyndat tý 120 motor, rozebrat si to do rána, si to udělat generálku a ráno jedete. Jo, my, to on potvrdí, nevyměníme ani žárovku bez servisu. My musíme s každým prdem do servisu, je to tak? Jo, takže vy třeba pro vás možná science fiction, ale pro vás ostatní, kteří už tyhle ty auta máte, takže budete vědět, no a vy se poučíte, možná se z toho poučíte, takže si tu 120 necháte na dosmrti. Jo, a co je zásadní na těchto těch servisech? Je jedno, teď to si řekněme rovnou, za kolik tisíc to auto máte. Je jedno, jaký to auto máte. Je jedno, kam ho jezdíte servisovat. V tom servise v zásadě vám položí vždycky tři otázky, respektive řeknou vám tři informace. První, když je to dobrý servis, co s tím máte? Druhá věc, jak jste tu závadu odhalil? A třetí věc, to je takový totální zaklínadlo všech, připojíme to na počítač. No, to řeknou vždycky. Já vám uvedu příklad. Já třeba. Je to, já nevím, půl roku. My nešli takový to centrální zamykání, jsem měl rozbitý, jo. Přijdu do servisu, on říká, co s tím máte, jo. Říkám, no nefunguje mi centrál, že jo. On říká, a jak jste tu závadu odhalil? No, tak když jako máčnu to dálkový ovládání, s tím symbolem zamknout a přesto můžu otevřít dveře, tak mi přijde, že to nechodí tak, jak by mělo. No. On říkal, my to připojíme na počítače, uvidíme, kdo připojili a neviděli. Jo. Bo já nám ten počítač nic neukazuje. On jsem říkal, no já nevím. No. On říká, jste si jistý, že vám to nefunguje? Já říkám, no helejte, když to zamknu a přesto můžu otevřít dveře, tak mám pořád pocit, že to nefunguje, jak by mělo. On říká, no jo, no, ale my nevíme, co s tím, že jo, protože ten počítač nic nehlásí. A já říkám, a nemůžete mít rozbitý počítač? A on říkal, no to je možný. Já, abych to zjistil, tak ho připojím na počítač. A tak to připojili, že jo, nevím, co s tím potom zjistili, ale tenkrát mi to opravili, jo, úplně v pohodě, mi nějak vyměnili všechny dveře, nebo co, jo. Nebo jindy, jo, třeba nemůžu ráno nastartovat před barákem, jo, tak tam volám do toho servisu, říkám, nemůžu nastartovat. A on říká, co s tím máte? Říkám, nemůžu nastartovat. A on pověl, jak jste tu závadu odhalil? A říkám, no sedím v tom, točím a furt to nedělám, brum, brum, brum. No tak sem s tím přijeďte, my to připojíme na počítač. Jo, já jsem říkal, prosím vás, jak tam s tím můžu přijet? Teď vám říkám, že to nestartuje. On říká, aha, kde bydlíte? Já říkám, na Rudolfově, že jo? Já vám řeknu, že Rudolfově je kousek od Českých Budějovic. Jemu jsem to samozřejmě neříkal, protože on v těch Budějovicích sedí, jo. Tak jsem říkal, no na Rudolfově. On říkal, jak to přijet musíte, my nemáme tak dlouhý kabel. A já jsem říkal, hleďte, a chtěli byste si proto přijet sami, že jo? Nakonec je to v záruce. On říkal, no tak jo. No tak si proto přijeli, já tam důvod poledne, říkám, tak co chlapi, co s tím bylo? A oni, jako jak, co s tím bylo, ne? Tak snad co s tím je, ne? Já si říkám, počkejte, to tu máte půl dne? On říká, no, helejte, pane Kone, my jsme to připojili na počítač. A už jako zhruba víme, jo. Buď máte vadný svíčky, vadný kabely k svíčkám, nebo máte vadnou diodu v alternátoru, nebo máte vadný alternátor, nebo máte vadnou lambda sondu. A nebo máte vadnou celou řídící jednotku. Já říkám, no, nebo tam nemám benzín, ne. A on říká, to nás nenapadlo. A mi tam dolili 10 litrů benzínu a jsem zaplatil 2000 za připojení na počítač, že normálně jsem odjel, no. No, já mám pro ně už úplně takovou alergii jako na ten počítač, že oni tím řeší úplně všechno. Já třeba nedávno jsem musel přespat v Praze, jo, smutná věc, jo. Pražáci rozbili mi okno v tom autě. Tak já tam jedu do toho servisu, a říkám, dneska se ptát nebudou, že jo, to je jasný, ne, rozbitý okno. Já tam s ním přijedu, on říká, co s tím máte? A já jsem říkal, no mám rozbitý okno a tu závadu jsem odhalil, takže celou dobu sedím na hromadě střepů a strašně na mě táhne. A on říkal, si zajdete dovnitř, my to připojíme na počítač. Já jsem povídal, jste normální? Co na tom chcete připojovat na počítač, to je rozbitý okno, že jo, vyměňte okno. On říkal, no ne. Vy si potom, tam je různá, tam je samá elektronika v těch dveřích, vy si potom budete stěžovat, že jo, to musíme připojit. Tak já už vám mám na ten počítač takovou alergii, že teď jsem si připravil takovou speciální věc, jo. Přijel jsem tam a říkám, pánové, dneska mě nebudete mít rádi. Oni, je, pane Kdore, co s tím zase máte? Říkám, no, helejte, jak jsem nastupoval do toho auta, tak samozřejmě mojí vinou, že jo, jako svojí neopatrností, jsem byl tak nějak neohrabaný a jak takhle pod tím, tou přístrojovou deskou je ten konektor na to připojení na počítač, jo. Tak jsem vám tak nějak jako nešikovně nastupoval, že jsem ho ukop. Takže vy to teď nemáte, kluci, kam připojit, jo. A on říkal, to nevadí, v motoru ještě jeden.
9: Vytvořili takovou tradici u nás, tradici dvojic, nebo dvojice. Před nimi nebyla žádná taková dvojice. A od té doby všecko, co na tu kolej najede, je jimi poměřováno. I já jsem býval poměřován Jiřím Voskovcem, ačkoliv jsem se nikdy nesnažil v ničem ho napodobit, bylo by to nesmyslný samozřejmě. A dělal jsem si to po svém a sám Voskovec, který něco z toho slyšel, to taky ocenil, že jsem jaksi jel po své koleji. A byl jsem jiný samozřejmě. S Kopeckým jsme byli zase jiná dvojice. Šimek a Grossman je jiná dvojice. Suchý a Šlitr jsou jiná dvojice. Ale bohužel kritický metr a kritické klišé, nebo i kliše lidské paměti, vždycky ten metr přiloží, říká, no jo, ale Voskovec a Werich byli takový a takový, protože někdo jaksi zestárne v těch vzpomínkách a nechce už přiznat, že třeba někdo je jiný a tak dále. Ale já bych chtěl se zmínit o jiné dvojici, kterou já mám nade všecko rád, o dvojici klaunské, výsostně klaunské, která má svůj, už léta to sleduji, svůj specifický, zvláštní, klaunský, lirický humor, dvojici, ke které bych zase, abych nepodlehl tedy to, co tady vytýkám, nechtěl přikládat ten metr Voskovce a Wericha, ale je to dvojice, je to klaunská dvojice, je to filozofická klauniáda a já bych chtěl při této příležitosti co nejsrdečněji v Praze pozdravit své bratislavské kolegy Lasica a Satínský jsou zde, prosím. Tak ještě jednou vás zdravím takhle zblízka. Pardon, už to je. Děkuji. Dobrý večer.
10: Dobrý večer.
9: Dobrý večer. Milí přátelé, Já myslím, že už léta, 50 let žijeme, myslím tedy ne my tři, ale tyto národy v jedné velké rodině, tedy myslím národ váš a národ můj, že? Prostě naše národy, jak se říká hrdě, a že o sobě málo víme,
10: ano,
9: že jo? Co pak my o sobě víme dost, ale myslím národy.
10: Bohužel vlastně nevíme o sebe nic.
9: Ano.
10: Nic o sebe nevíme. My bychom měli začít hned teraz od začátku.
11: Preklenout ty rozdíly a spoznat se vzájemně.
10: Já bych vám najprv ukázal na mape, kde je asi Slovensko.
9: Ano.
10: My jsme se dostali, mali jsme nějaké známosti v Evropě, do Evropy.
9: Teda
10: na mapu Evropy jsme se dostali.
9: Stejně na globusu?
10: Ano, na obidvoch polohuliach samozřejmě jsme si to vybavili.
9: Ano.
10: Na námorné mapy jsme se nedostali.
9: Ne.
10: Tak tuto například, toto je Břeclav. Ne, pardon, Břeclav to už nie je Slovensko.
11: No ale možno, že bude.
9: Ano, to se...
10: Já se v tom lepšie vyznám, aby som to vysvetlil tak topograficky. Tak
9: ano.
10: To zelené, to jsou ty nížiny tam
9: ano.
10: U nás. A tu na to hnedé,
9: ano.
10: Tak to jsou velhory.
11: My máme velhory.
9: Vy máte velhory.
10: Máme velhory. To jsou velhory velmi teda vysoké, keď se postavíte na vrchol našej velhory a keď je jasno,
9: ano.
10: Tak dovidieť až do Budejovic.
9: Dovidíme.
10: Ale my se nepozeráme, lebo víme, že to se nepatří.
9: Ano. To je zajímavé, že je to i u nás. U nás z některých pražských věží, když je jasno, tak je vidět Tatry.
10: Ano.
11: Zajímavé.
9: Ty 603 dole.
10: No. A teraz bychom mohli prejsť k mestám.
9: No, ano.
10: Mesta, máme mesta.
9: Máte,
10: ano. Samozřejmě, máme niekoľko. Tu nám máme vyznačené mesta podle počtu obyvatelstva buď krůžkami, alebo ano. Štvorcami, ano. Alebo potom takými tými vyšrafovanými. Podle počtu
9: obyvatelstva.
10: Ano, počkajte, koľko máme vlastně obyvatelů? Obyvatelů, no tak ja moment, neviem. Ja by som sa na to pozrel. Tak všetci nie sú doma teraz momentálne, ale je to dosť nás, je nás dosť.
11: Vy by ste si mohli myslieť, nakoľko nie ste informovaní v poslednom čase, že ešte kočujeme.
10: To nie,
11: my bývame v domoch, máme domy, máme vysoké, nízké domy.
9: Ano.
11: Napríklad vo vysokých domoch nemáme rebríky.
10: Nie, už
9: nie.
11: Rebríky nepoužívame.
9: A jak sa dostanete, ako...
10: To je práve
9: vaša.
10: To je taká zvláštní.
11: Nechaj ma, to vám vysvětlím. My máme kamene.
9: Cože?
11: Kamene. Ale pekne usporiadané, viete, jeden na druhom, takže sa môžete dostať
10: pohybovať teda
11: hore.
10: Jedna noha musí byť na spodnom kameni, a druhá noha zatiaľ už na tom vyššom kameni.
11: Neviem, či to chápete.
10: A tá spodná noha sa potom prenesie na ten...
9: Áno.
10: Postupne človek sa dostane až hore.
9: Áno.
10: Ako sa dostane dole, to ovšem nevieme.
9: No, tak sa... Ja myslím, že daleko rýchlej.
10: Áno, isté.
11: Môžete sa dostať až do výšky 200 metrov.
10: Áno, tak ešte ja by som povedal k obyvateľstvu, to vás iste bude zaujímať. U nás na Slovensku väčšinu obyvateľstva tvoria ľudia.
9: Áno.
10: To je dokázané. Tak sú to muži.
11: Vstane.
10: Muži sú to...
11: Tak,
10: je to niečo podobného. Nie celkom, ale...
9: Asi ne všetko, tak, dúfam.
10: Približne. A sú to potom ženy.
9: Áno.
10: A je celkom možné, že by vás zaujímalo, ako sa u nás na Slovensku rodí človek.
9: Áno.
11: Tak počkajte.
10: No človek, ako sa rodí človek, no tak vzniká spojením, teda takou známosťou medzi mužom a ženou.
11: Muž si musí začať so ženou.
10: Áno, musí zoznámiť so ženou a potom už postupne, no potom to už ide ako napríklad v Španielsku.
11: Počkaj, ja vám to poviem, tak poďte sa, on vás to zdržuje, ja vám to poviem celkom jednoducho, tak mážsky.
10: Ľudovo.
11: To je ako keď včela si sadne na ten kvet.
10: A potom
11: asi to...
9: Tak.
11: Asi tak.
9: Áno, tej včela, áno.
10: Keď si sadne na kvet a potom z toho vzniknú deti, teda do spojenia muža a ženy. Deti, to sú takí tí malí, ktorí sa neustále zväčšujú. Vstane.
11: Áno.
10: Až potom môže z toho vzniknúť až takýto slová.
11: Áno.
10: Bohužiaľ, ja už nerastiem.
9: Ne?
10: Milan bude mať na Vianoce 2 metra.
9: To bude radosná událosť.
11: velká radost. Víte, co je zajímavé u nás na Slovensku, aby som pokračoval v takých těch drobných, detailných informacích. Naše děti, keď sa narodí a nevedia hovoriť.
10: Nie, nevedia rozprávať.
11: Ale nevedia rozprávať. Nie, že by sa nevedeli vyjadrovať.
10: Áno, vôbec nevedia hovoriť.
9: Myšlenky nemáš.
11: Zvlášť vôbec nevedia, sú, no povedzme si to otvorene, sú hlúpe.
10: Hlúpe,
11: hlúpe.
10: Deti sú hlúpe.
11: Ja napríklad, keď som bol malý, tak ja som volal každého, každého som volal mama.
9: Ale roztomilý, to je roztomilý.
11: Celý personál, pôrodnice, všetkých som volal mama. No ale potom som sa vyvíjal, rástol som, zmúdrel som, potom už som vedel, rozoznal som. Toto, toto a toto a toto je tata a toto je mama.
9: Vyvíjal som
11: sa. A potom, keď sa dieťa vyvíja, začne hovoriť a to, teda už pristupujeme k ďalšej takej veci, to je materinská reč, neviem, my na Slovensku máme materinskú reč, slovenčina teda. Ano. Spočíva v tom, je to taká zvláštnosť ďalšia, že všetky predmety, ktoré nás obklopujú, na všetky predmety máme náš špeciálny slovenský výraz.
10: No počkaj, ale to musíš...
11: Ke slovo špeciálne.
10: To musíš na všetky... doložiť.
9: To bych právě rád měl doloženo, protože...
11: Príklad,
9: to se snadno řekne.
11: Teoretizuješ. Príklad, pojďte sa. Príklad, tuto v štúdiu, čo by som po slovensky... Taký predmet, no tak napríklad vzduch.
10: Vzduch,
11: ano. To je po slovensky, alebo potom...
9: Ovšem, tady bych ho nepředpokládal.
11: A to je nos, však tiež slovenský výraz na tú takú tú vyvýšeninu.
10: To je prst.
11: To je prst, potom prst. Tu je oko. To je, ano, oko.
10: Je. To je po česky 1,20.
11: Áno.
10: Tak takto je to s tými výrazmi, ale toto to bolo len pár výrazov. To my máme viac na Slovensku, o mnoho viac.
9: Mě by právě zajímala jedna věc, když jsme u toho výraziva, jestli ten poměr mezi jazyky našich národů je v tom, že dejme tomu, vy jste si některé slova obrátili, anebo my jsme obrátili vaše slova. Například mlha.
11: Aha.
9: To je hmla.
11: Ano, to je hmla. To je potom že? Taká...
9: Přesmička. Vlastně nebo bedna.
11: Ano, to je děbna.
9: Děbna.
11: Děbna.
9: Ano, děbna, ano. Nebo pro vás.
11: Ano. Ano.
9: Alebo pro nás teda. Ano. Pro, ne, já myslím pro vás jako špagát.
11: Ja, tak to je špagát, tak to je obrátěné úplně. Už.
9: To je úplně.
11: Alebo kabát, obrátěné tabát.
9: Ano. Ano.
11: Ale například... Například máme taký predmet tu na COVID-19.
10: No tak poviem vám, pojďte sa napríklad...
11: Slovenský výraz.
10: Toto sa volá...
11: Stôl.
10: Stôl. Stôl. No, ale nepíše sa to S-T-U-O-L.
11: Nie.
10: Nie. Nie. My máme nad O taký vokáň.
11: Taká.
10: To máme, okrem Francúzov len my.
11: Áno.
10: Francúzi ti to volajú accent sír complex.
11: Áno.
9: Áno.
10: My to máme... To je jeden z najlepších sírov.
9: Áno. Áno.
11: To je taký ten vokán, keby pršalo náhodou,
9: že to, by ano, ano.
11: Teda mňa by zaujímalo, ako sa po česky povie stôl, pretože naše jazyky sú si blízke. My sme väčšinu toho, čo ste hovorili, sme väčšinu rozumeli.
9: Ano.
11: My sme väčšinu rozumeli to.
10: Ano.
11: Takže ako sa napríklad po česky povie stôl?
10: Stýl,
11: stél.
10: Počkajte, ja budem hádať. Strl?
9: Ne. Ja vás prekvapím.
11: Ano.
9: Česky se řekne této věci stůl.
10: Ale to
9: ale ano, ne. Opravdu stůl.
10: Ale to mi nenahovalo.
9: Už léta.
11: To se píše s dvomi O.
9: Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne. My nemáme v češtině dvě O. Ne.
11: Stůl.
9: Stůl. Ne, to se píše, to je pravda.
10: Stůl.
9: Ne. To by bylo francouzsky.
11: Ano.
9: Stůl se píše s U a je na tom kolečko.
11: Prosím?
9: Kolečko. Ne, to je trakař. Kolečko jako znak.
10: Kružok.
9: No a to je právě ten pozůstatek toho O, které vy jste nám, nevím kdy a proč, zanechali, jo? Ale my jsme si to, protože jsme se toho báli zbavit hned, že jo? Tak to píšeme na to U jako takové malé kolečko, aby jsme nějak tak zůstali pohromadě,
11: ano,
9: jo?
11: Je to vlastně taký pozostatok velkomoravské rýše,
9: který no, ona se rozštěpila na Čechy a Slováky.
10: No ale nechajme jazyk.
11: No ale ještě bychom si mohli povedat například kniha. Keď
10: no to,
11: pritom,
10: kniha, to se povede kniha, kniha. To je knúha, alebo knihu?
9: Ne.
10: To je to?
9: Kniha má zajímavý tvar v češtině. On se řekne kniha.
11: Aha. No tak to nie je tak zaujímavé. Ja by som sa chcel spýtať, aby sme prešli k inej téme. Máte u vás v Čechách vlaky, rozumiete?
9: Vlaky. Jo, máme, áno, máme vlaky, máme, áno.
11: U nás máme takisto, samozrejme, na kolejniciach, všetko, kde sa to pohybuje.
10: U nás železnice patria ľudu.
11: Áno.
9: Áno.
10: To je zaujímavé taký...
9: Zvláště v nedeli.
11: Áno. keď sa postavíte u nás na Slovensku medzi tie dve olejnice, viete, a zahľadíte sa do diaľky, tak to je veľmi zaujímavé, že tie kolejnice sa stretajú.
10: V diaľke, teda tie kolejnice v diaľke sa stretnú, takže ten vlak potom v diaľke už ide len po jednej kolejnici. A to je vlastne ten náš Alvek, ktorý...
9: To je fantastický, Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
11: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
10: Ano, to je tam.
11: Aspoň, to nemám overené.
9: A nemenuje se Horizont?
11: Horizont. Já bych som vám ještě...
9: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
10: No prosím, ano, samozřejmě, mě tak nebudeme odpovědět, ale nech se páči.
9: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
11: Já, tak to nie. To jeme, samozřejmě.
9: Jo?
11: My jeme na Slovensku třikrát denně.
9: Ano.
11: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme. Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, ľudia na celom světě jedí, ale čím jeme? Pan Horniček.
10: Ano, tak to je,
11: to jsou príbory,
9: ale to je taková praktická vec.
10: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastně člověk neušpiní ruky pri jedle, keď používá ten príbor, takisto zuby zostanou dost zdravé poměrně. To je, myslím, typický slovenský.
11: No, pardon, toto není typický slovenský príbor, toto mám z hotela Esplanade.
10: No, ano, ovšem nie všetci Slováci mají príbory z hotela Esplanade.
9: No, jistě, že.
10: Niektorí majú aj z hotela Európa.
11: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
9: Pardon, ešte by sme sa vrátili
11: do obeživu. Ale zostaňme pri jedle.
2: Pri jedle ja rád zostávam.
11: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
9: Milujú.
11: Brinzové halušky.
9: Milujú brinzové halušky.
11: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
9: Prosím, dejte kolovať.
11: Pravá brinzová haluška.
9: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
11: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
10: Ja som chcel hovoriť o obežive, prepáčte, že ja mám teda v rodine peniaze, rozumiete? U nás
11: peniaze.
10: Taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
11: No tak obyčajne nič iného nedostať.
10: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
9: To sú úplne stejný, to je zajímavé.
10: To sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
11: Do banky
10: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
11: Vidíte, čo je to banka?
9: Jo. Banka?
11: Banka.
9: Áno, dejte kolovať.
11: U nás na Slovensku to je banka pri banke.
9: Prebančino je, jo.
10: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé.
9: Áno.
10: A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
11: No a zatiaľ... pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
10: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
11: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk.
9: Áno.
11: Počujete?
10: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
9: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí k tomu, že ty národy...
10: Splíženie sa.
9: Áno.
11: Ide o to, že nám, viete, mali sme sa
10: ísť... Že ste spoznali našu krásnu zem a spolu z nášho rozprávania.
11: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
10: Áno, to je jedno. Ja už nemám...
11: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je slovenská zem.
10: Je to tá.
11: U nás je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
9: Áno.
11: My jsme to vzali, to se nesmie.
10: Ano, to sa u nás my jsme to vyhrabali, já vám to můžu ukázat. My jsme to vyhrabali tu na mape, kde je ta dírka.
9: Aha, ano, ano, ano. Tam to chybí, no jo. Ano, ano. A to je prst.
10: Ano, to je to po slovensky prst.
9: Tak, prst.
10: Prst. Po česky prst.
9: Prst. To si bral Komenský, když šel...
11: Na Slovensko?
9: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
11: On nebyl na Slovensku?
9: Ne, ne, ne, ne, ne. On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
11: Ano.
9: To je takový obyčej u nás.
11: Že... U nás taká obyčej, zase sekeru si požičaj. Panovníček, nesmíte sa hnevať, my už budeme musieť ísť, jo, pretože teraz...
9: Prosím vás, ja bych rád, kdybyste to mohli vrátiť u tých dediny, kde ste to...
11: Vy ste veľmi láskaví.
9: No, no, no.
11: Vy ste veľmi láskaví.
10: No. Budeme musieť ísť, ano.
11: Budeme musieť ísť, pretože teraz za chvíľu je noc a v noci sa chodí najlepšie. Ano. Cesty sú voľné, slobodné a kráča sa tak dobre.
10: Ano.
9: Tak šťastnou cestu a naschledanou, dovidenia, Bratislavie.
12: Můžu já za to, ptám se, že ten kůň cítil ke mně od samého začátku nepřekonatelný odpor? Můžu já za to, že se hodím spíš k proviantním, nežli ke kavalerii? Můžu za to? Nemůžu, že jo? No tak vám mě před něj předvedli a pořád a furt nedali pokoj. Vylez nahoru naváděli, vylez nahoru. Ale já nejsem na výšky, já nejsem na koně, lidi, mějte rozum. Já si rád sednu, moment, třeba, ale musím vědět na co. Tak jsem se jim to snažil samozřejmě rozmluvit. Povídám, nenuďte mě, jste nepředložení lidi. Nenuďte mě k vejkonům, kteří jsou nad moje slabé síly. Nechtějte na mě, abych se udržel na takový rozdívený potvoře. Podívejte se, jak to s ním vrtí. Když ten kuň, povídám... Já povám, ty ten kůň je taky hovado. No, tak nechte nás oba na pokoji. Koňovi dejte voves a mě dejte do kuchyně a je to. No, ale kde pak, to oni ne. No, měli svou hlavu, no, do sedla, nahoru, do sedla. No jo, do sedla. Ona se jim řekne do sedla, ale jak? No tak nohu do třmenu. To mě vylekalo, já pám do třmenu. A co to je? No tadyhle to visí dolů, tadyhle jak to vypadá, jak triangl, tak do toho se strčí noha a budeš nahoře. Já je poslech, já s brklou tu nohu do toho strčil. A to jsem neměl dělat. Dám teda nohu do toho třmenu a ještě uklidňuju koně. No, malinký, ty jsi rozkošný zvířátko, no. Tak já nevím, ale co ten kuň, já nevím, jestli mě rozuměl nebo nerozuměl, on vůl myslel, že se má dát do skoku a dal se. Lidi dobrý, v té chvíli vám jsme na tom dvoře vyváděli, on to se mnou začal šněřovat sem a tam a fuzva, už jsme byli zbráni venku bez propustky. A ještě jsem ani pořádně neseděl a byli jsme po Vyšehradem. Mně napadla taková studená úzkost, já si vzpomněl na toho Hořimíra a bál jsem se, aby to svíře taky se mnou něco takového neprovedlo, tak ho kopnu do slabín a to jsem neměl dělat. Lidi, a teď ho to raflo, a teď ho to ňaflo, to je takový cirkus, lidi zlatý, to zvíře lítalo se mnou jako linoleum, jako Lionel, Lionel, nebo co, ten moment jsme byli v bráníku. Mám, počkej ty tupej, lichokopitníku, aj si sednu, ale kde pak to zvíře, jako blázen, ho mě snad nerozuměl, nebo co, já už nevěděl, jak mu to mám říct, a už jsme byli v bráníku, a než jsem se rozkouk, tak, jak jsme, já už nevěděl, jak mu to mám říct, a už jsme byli v bráníku, a než jsem se rozkouk, tak,

0: Já koukám, u čeho stojí, a on stál u fůry se senem. No tak kůň začal žrát, ale já už byl dožraný. Tak jsem slez dohoru, ještě jsem ho poplácal, polackal a po mě za to ještě nakop. Tak jsem ho vzal u huby, vseky jsem ho odvedl do chuchle a tam jsem ho já, nepředložený v tom steku, vyměnil za velocipéd. A tak jsem se vracel do kasáren. Kluci už z dálky na mě křičeli, pro Krista pána, co tohle to přece není ten kůň? No já ještě v tom steku, jak jsem byl dožraný, povídám, ať, není to ten kůň, ale aspoň má řidítko.
1: Tedy já si přicházím, milé dámy, stěžovat. Já jsem nedávno slyšela samozřejmě, že od muže a dokonce tentokrát od mého vlastního muže, že prý nemáme vůbec smysl pro humor, že vůbec nerozumíme legraci, a co je daleko horší, že prý my tu legraci ani nepochopíme, že nedovedeme vykládat ani anekdotu. Humor, křičel na mě, osvobozuje člověka od nudy a trápení, humor povznáší a obšťastňuje. No, já jsem mu celá vyděšená žehlila kalhoty, jak se chystal ráno do kanceláře a on mě vykládal, co to je vlastně legrace. Jak prý se tuhle jeden u nich v kanceláři zavřel do skříně a kukal tam, což prý náramně vyděsilo přednostu jejich oddělení. No já teda nevím, milé dámy, proč já bych se vám tady vlastně nepřiznala. Víte, jestli jsem vůbec něco nebo někoho na té veselé příhodě pochopila, pak to byl právě ten vyděšený přednosta. Protože já vůbec nevidím žádnou legraci v tom, když oni si tam natírají násadky povidlama a polejvají židle vodou. A nebo prosím vás, je to humor, když vychází úředník z budovy úřadu a má vzadu na kabátě provázek smašlí? A to je právě to nejhorší, prohlásil můj manžel, ba dokonce víc a hůř, to prý je skoro něco jako duševní úchylka, když se tomu nechci anebo nedovedu smát. No, já jsem se vám nemohla smát, já jsem si až nějak divně připadala vedle něj, ale já jsem nemohla. A pak jsem se nad nádobím docela vážně zamyslela sama nad sebou a řekla jsem si, víš, holka, co ty si to za podivnou osobu? Co ty si to za škarohlída? Přece neumět se zasmát takovýhle podařený švandě, to je skutečně něco jako duševní úchylka. A mohlo by to skutečně vést k rozvrácení celého našeho šťastného manželství. A tak jsem si vám, milé dámy, řekla, že se život u nás musí od základu změnit. A taky jo. Druhého dne padne můj drahý ráno do kuchyně a hned povídá, heleď, udělej mě snídaní, ale ne čaj, já bych chtěl kávu, že jo, doskoč mi do trafiky pro noviny, kdyby je neměli, tak vezmi lípy, že jo, nebo globusky a tak dál, teď mě začal sekírovat, kouká, kde jsem a vidí, že mě nevidí. Já jsem totiž byla, milé dámy, na příborníku, nohy jsem měla skřížené pod sebou a na hlavě jsem měla stínítko od lampy. Co pak to tam děláš na té skříni? Tázal se můj manžel. Nic, odpověděla jsem něžně. Čekám tu na zmrzlináře. A já jsem neslezla, milé dámy. Já jsem neslezla, dokud neodešel. A to znamenalo, že šel s děravou patou, s utrženým knoflíkem, bez novin, bez čaje a bez lid. A když se večer vrátil domů k večeři, tak jsem byla, drahé kolegyně, pod otomanem. Jeho trepky jsem měla přivázané na nitce a když se pro ně schýbal, utekli mu. Ha, ha! Zařvala jsem na něho ze svého úkrytu. Ha, ha!

se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? Nářez, odpověděla jsem ale zuben. Nářez se sírem a konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musí

měl být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po čtyřech. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerál. Jídla jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto, ať žije humor, já jedu, papa.

0: Dobrý den, pane. Počasí jak malovaný. To se to lítá, co?
1: Já. Co potřebujete?
0: Nic, jenom pár informací o zájemcích o pilotní kurzy.
1: No, tak to vám neporadím. Mrkněte se vedle plochy, tam by měl někde chodit instruktor.
0: Jo, díky. To čubrníš, maňas, co? Aeroplány.
2: Tože i u nás na Moravě máme letouny.
0: No jo, furt.
2: Čiže, hele, ten s tím dělá brikule, co?
3: Přátelé, nezdá se vám, že to historické letadlo, pro znalce Fokker DR1, neboli Rudý baron, nalétává nějak podezřele v soustředních kruzích blíž k nám?
2: No jasně, si nás prohlíží, ne?
4: A to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma.
5: Haleluja!
0: No, to je poprvé, co vidím takhle starý letadlo s pravýma zbraněma a řídí ho zbrojek, ty vole.
6: Tak to asi jenom ukazuje, jak mu to pěkně jde.
2: Ježiš, něco nám hodil.
5: Bomba, Ježiš, k zemi! Těma, to byla ráda.
0: Já neslyším, navíc jsem si ucvrk do kalhot. Jste v pořádku?
5: Jste v pořádku?
2: No my jo, čověč, a co ty?
0: Jo, dobrý, tak zeptat se snad můžu, ne?
6: Křičel jste ze spaní.
0: No, tak jsem usnul, no.
6: A počúral se.
0: Ne, to mi prasklo v kapse pití. Měl jsem tam jupíka, takovýho toho dětskýho. Mulťák.
2: Ne, jupík jsou 3 deci, tohle je minimálně 5 litrů. Tože aj mě se toto stávalo. Ještě když jsem bejeval malý.
0: Nechte si keci a vůbec, tyve. Já se s váma bavím.
3: Nechcete si o tom promluvit?
0: Jdi do hajzlu, psychoanalytiku. Vystupujeme.
7: Já se vznáším, já si létám nad zvukovou rychlostí.
0: Hele, zbrožek.
2: Čože, kam asi jde?
0: Na schůzi jeho českých matek, blbče. Na letiště asi, ne? Když tady žádná jiná cesta nevede. Hergot, ty kalhoty už studěj, čověče. Hele, nenápadně ho budeme sledovat, jo? Nenápadně.
7: Nazdar, mladenci, řehnám vám. No, tak to bylo nenápadný. Kam jdete? Já jdu na letiště prověřovat uchazeče o pilotní průkazy, ale jestli tam jdete vy, haleluja, tak to já bych radši zmizel, no, protože bych vám jenom překážel. Mějte se pěkně, ahoj, haleluja, žehnám vám.
2: Čiže ten vypadá jako cukrář. Nějaký divný, zralý na psychiatra. I když ono dneska ty doktoři Češi. Moje paní byla včera u doktora, já jsem projevil takový přání, aby si nechala upravit prsa. Proto jsem kupoval ty čunačinky, aby měla inspiraci. No a říká doktorovi, že chce zvětší žihadla, ale že nechce silikon, rozumíš? Máš, to jsem jí zakázal, protože s tím doma lepím kde co a vím, jaký to je prevít. Tak jí poradil ten doktor, aby se celá mezi prsama toaletním papírem, že jí vyrostou. A ona chudák, myslíte, že to pomůže? A on, určitě, když se podíváte, co vám to udělalo s prdelí?
0: No, tak to je ostrý, ale... Hele, dobrý, vy jste instruktor létání?
2: Ano, co pro vás můžu udělat?
6: Ne, hledáme podezřelí.
0: Drž hubu, hledáme podezřelí, podezřelí. Teda, divný uchazeč je o pilotní průkaz.
2: Tady jsou všichni v pohodě. Moment vlastně, chodí sem jeden blázen. Naštěstí teda nelítá, jo, ale schání tady od kluků náhradní součástky z práškovacích čmeláků. Pomáhají mít mašiny a oni mu tamhle někde za hangárama dali nějakou plechovou boudu, jo. Ale jméno vám nepovím. A má nějaký poznávací znamení? No tak je to určitě blázen.
0: A není to tenhle?
2: Ne.
6: Ne, já nejsem blázen.
2: Tož to říkajou všetci.
0: Hele, jdu z dohadování, tenhle cvok to není, tak je to jiný šogon a my musíme zjistit, jaký a co má za lubem. Takže jo, hele, díky, šťastný let, my jdeme.
2: Hele, vidíte tam ten plecháč?
3: Plechová bouda, na první pohled bez vyššího významu, ale pohleďte to zabezpečení.
4: Řetěz 3x dokola, co se tam asi skrývá?
6: Ježek v kleci.
0: Uvidíme, dej mi vercajk, kladivo. Teď páčidlo. Kleště. Dobrý, už to pomolilo.
6: Jú.
2: Čiže tak o tomhle Magorovi jsem čet jako malej kluk?
3: Dílna Jana Tleskače?
2: Ne, litací kolo.
0: A uby tleskáč, hele, na křídlech.
2: Policie, co to je?
0: No jo, na křídlech policie a na rámu, haleluja. Z brožek si staví lítací kolo. Hele, dokud ho nechytneme přímo při šinu, tak mu to těžko budeme dokazovat.
2: Ne, zamaskujeme ten řetěz, tak jak byl, jo. Tože já zametu stopu.
0: No ale dělejte, půjdeme ho oťuknout, jo? Dobrý, dobrý, už to není vidět, hele, jdeme, jdeme.
6: Hele, kluci od nás.
2: No jo, češi, ty policajtu jako much, češi.
0: A vedou z brožka. No tak to musíme vidět.
7: No chlapi, kde jste? Ale vám utekla ta velká sláva.
0: No ta velká sláva nám před chvílí utekla z metra.
7: Jo, vy nic nevíte. Díky tvůrčí píli a vynalézavosti tady z brožka bude celé naše oddělení přezbrojeno. Fanfáru! Fanfáru! Tak, městská policie získala tohoto spojence v boji proti zločinu. Policistu na bicyklu jste už asi potkali, ale náš nový policista bude moci i letět a proto můžeme vítězně zvolat haleluja!
0: Tak já nevím, tady se snad všichni zbláznili.
7: Ne, zločinci se zblázní. Jednotko, nasedat.
0: Hovno.
7: To je rozkaz.
0: Ty vole, pojďte radši.
7: Jinak prosím vás, ovládání je prosté, jo? Pořádně se rozjet, pak přehodit tadyhle přehazovačkou na vrtulí, zatáhnout klapky a pak už se řídí jenom náklonem těla, jo? Takže vám řehnám, haleluja, vole. Jednotko, šlapat.
0: Ježíš, to je šaškárna.
2: Očiši, takhle trapně mi bylo u doktorky, když mi kontrolovala to moje nic.
0: Šlapej. A šup. Ty vole, ono to funguje. Já letím.
2: Čiže já taky?
6: Ne, panenko Černá Maria, ty to vidíš, my letíme. Je, to je lepší než všechny poršáky na světě.
4: A ten zbrožek je kanon, čeče. To bych do něj neřekl.
3: To bych si do smrti vyčítal, že jsem tento okamžik propásl vesmírnou misí s prasetem. Jak jednoduché je létat.
0: Hele, jak dole mávaj. Ty jsou z toho na krupici, čověče.
2: Ono fakt nemá chybu, já se pícnu.
0: No tak jednu malou chybičku to má. Nevím, kam mám jít s pískem, potřeboval bych se vycvrčet.
2: A tady ty nikdo nevidí, tady může všechno.
0: No, teď jo, já vím. Hele, a šup, je, čubrníš.
8: No, to jo teda. No, vycházím z údivu celou noc, víš.
0: No, vím, no. Matko, co vy tady?
8: Já se snažím spát tadyhle, jo, ale tady to nejde, protože furt řvej ze spaní, kopeš mě nohama a už po třetí si prochcel postel, už toho mám dost.
0: No, tak já vím, no, tak spěte.
8: Tohle fakt není normální.
0: Ale furt. No, tak to teda byly pěkný sny. Pěkně barevný. Už abych se bál zamouřit v oči. Ježíš, jak já se těším ráno do práce. Dobrou noc, Máti. A hezky barevný sny. Dolby stereo.

0: Jednoho dne nastalo to, že jsem byl povolán. Nastoupil jsem do vojenského estrádního souboru. Mělo to výhodu v tom, že tam se mnou nastoupil kompletní klub bestií. Takže vznikla taková zvláštní vojna. My jsme našeho velitele pro věci vojenské zvládli takovým způsobem, že když nás poslali na cvičení, tak jsme tam dojeli, dali jsme se všichni do rola, dobrovolně, a každé ráno brilantýna na hlavu, ručník a proti sluníčku. Zvláštní pocit, a když jsem byl holohlavej a spal jsem na pravém uchu, na levém uchu nebo na zádech, tak jsem měl pořád pocit, že spím na obličeji. Taky tam přijela taková kontrola se na nás podívat, jak jako vojáci cvičíme. My tak spíš byli bokem, my jsme se jako vojáci moc radši neukazovali. Říkal, dejtej nástup. Kluci, kdybyste si mohli nastoupit. Kdyby to vyšlo podle velikosti, byl bych docela rád. Prosím vás, jste nějaký rozkaz tohleto? Ono se to rozkřikne. To byly výhody. Nevýhody byly v tom, že jsme zcela logicky podlehali rozkazům, takže jednoho dne přišel takový rozkaz k rychlému přesunu. Praha-Bratislava v autobuse bez zastávky. Takže jsme dojeli do Hradce a říkali jsme si Hradec. Jsme v Hradci. To je 40 kilometrů Hradec. To 400 před náma. Okolo Hradce, malé zahradce. Neblízký, neblízký, neblízký. Já ti říkal, to pivo, to byla blbost. V Olomouci jsme už byli takový mírně prokrucený.
1: Město na Moravě.
0: Tady všichni takový ten mírně vyvolený byl.
1: Bratislava. Krásné město na Dunaji.
0: Nemyslet na vodu, myslet na písek. Nemyslet na vodu, myslet na písek. V Bratislavě. Jsme tak z toho všichni vyskákali. Rovnou za ten autobus. To byly spíš takový menší zvonokosy. Já jsem na té vlně strašně rád jezdil do Jihlavy, proto blíž autobusem. A pak jsem tam měl dva výborný kamarády. Jeden byl holič a druhý byl hrobník. Na první pohled se od sebe lišící povolání, ovšem při bližším ohledání zjistíte, že mají společnou strašně moc. Oni mají ten základní primérní bod. Oni jsou A a Z, alfa omega. Ten holič, ten nás krášlí pro ten všední den. A ten hrobník, ten nás jednoho dne, když mám takový trapný pocit sám ze sebe, že už mi to bude zatraceně jedno, přikrášlí na tu cestu poslední. To je vlastně taková jediná jistota, kterou máme. jediná a pravdivá, která začíná tím, jak nás v té porodnici vezmou za ty nožičky, plácnou po té prdelce a ozve se to první. Že to je vlastně začátek našeho konce. Ale tak to má být, takový je život. A ten Figaro, jak dělá ty čenčátka na těch hlavičkách těm dámám, tak to dýško dostával v korunkách. A ten hrobník za ty služby těm neboštíkům, od šťastných pozůstalých, kteří většinou dědili, to dostával v naturálích. Nějaký víno, kušpeku, šunku, píga do plic. Vždycky v sobotu ten vzal ty těntily, vantily, ten ty naturálie, dali to dohromady a utratili to. S náma. Tak jsme to projedli, propili, prokouřili a prodiskutovali. Oni byli báječní. To byli ohromní pohádkáři. To byli Andrzeni. To byli největší baronové prášilové, které jsem poznal. Oni každý večer spolu soupeřili o to, kdo z nich za ten večer vymyslí větší pitomost. Mně připadali jak cyklisti na ovále. Mně stáli v těch pedálech. Drželi ty krásný hormovaný pera. Teď se hlídali. Šmírovali se. Kdo to rozjete? Kdo do toho šlápne první? A když vyrazí první? Tady pak bude první. Šláp do toho ten Figaro. Se tak postavil. Všichni víte. Tak já za první světové války jsem měl tajný poslání. To jsem byl já. Co měl poslání tajný? Z války světové první. To bylo tak tajný poslání, že jsem to utajil i sám před sebou, jak bylo tajit. Já vlastně do dneška nevím, o co šlo. A o co šlo? To bych taky rád věděl. Teď ale věděl, že to musí mít tečku, plentu. Tak říkal tak, o co šlo? No jo, vlastně o co šlo? O něco jistě, ale o co? Že by zase nešlo, proč by nešlo? To musí jít. O co?

0: Já jsem vlastně v podstatě byla. Verzajská mírová smlouva.
1: Já jsem
0: zatýkala veškeré velení rakousko-uherské armády. V její hlavě, na kole. A tam přijela cink, cink, cink, cink. Ten velitel, on to tušil. On strašně plakal, strašně plakal. To jsem byla já. Co vlastně skončila? Válku světovou první.
1: A seci. Teď tomu hrobníkovi to bylo hrozně líto, že neskončil první světovou válku. Že nezatýkal veškeré velení rakousko-uherské armády. Tak tam tak seděl a říkal si, jak já jsem skrýval, jak já jsem ale skrýval. Najednou uviděl takovou tu poslední dvoudecku. Tu inspiraci. Ten dojíždáček. Tak ho dojel. Tak po nás podíval. Napravil. To vůbec nic není. To já za první světové války jsem bojoval u námořnictva. V hlavě. Ovšem u ponorek. Bez periskopu. Ponorka byla, periskop nebyl. My jsme nikdy nevěděli, kde to jsme. My jsme vždycky akorát pluli. Podle zednický vodováhy. Co řekl zedník, tam jsme pluli. My jsme zjistili, že jsme v severním ledovém oceánu podle toho, že nám byla strašná zima, strašná zima. Já na sobě hubertus, šálu kolem krku, tepláky. Všichni v té ponorce, jak jeden muž, namačkaný kolem těchno, těchno, pilinových kamínek. Teď ten smrad kouř, to sledá větra, ponorka pod vodou. To bychom se prozradili. Tam nám, ledovec, pod nám, ledovec. Vy tam zmáčknutý, jak obložený chlebíček. Periskop nebyl. Najednou proti nám.

0: večer. Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dobrý večer, já vás tady vítám v divadle U22 v pořadu Polívka na víně. Dnešním tématem jsou peníze. Jak říká jeden slavný scenarista a režisér, americký režisér Woody Allen, peníze jsou lepší než chudoba. Hlavně z finančních důvodů. Uvidíme, co si o tom myslí náš první host.
1: Je to velice upřímný, milý člověk.
2: A má takovou jakoby hodně příjemnou povahu.
1: Velmi talentovaný člověk.
2: Je to výborný tenista, dobrý zpěvák a...
1: velmi zdatný potápěč.
2: Něco společného i máme.
1: Mám dojem, že až na nepatrné výjimky jsme oba herci.
2: Myslím si, že mu velmi sluší komické postavy.
1: Žije s dámou a tomu soužití se téměř dá říct manželství.
2: Má sídlo na Karlštejně.
1: Přes dívku. Když tu přes dívku řeknu, tak už budou asi všichni vědět.
2: No, přes dívku má. Dokonce bych řekl, že to není přes dívka, ale pseudonym.
1: On už vlastně ani nemá to svoje původní jméno na prvním místě.
2: Pod jeho přes dívkou ho zná v téhle republice každý.
1: Jenom řeknu, že ji vymyslel dnešní hostitel na jedné zkoušce v jednom malém divadle.
0: Tak, milý majordome, kde to je?
3: Přichází Čmaňa, neboli Pavel Zedníček.
0: Pavel, ahoj.
4: Ahoj.
0: Já jsem tušil, že jsi to
4: řekl.
0: Prosím, posaď se. Když tady Arnoš nám dá trošinku vína.
3: Může co to? Trošku vína? Může být?
4: Může, no.
0: Tam v té charakterizice vůbec nebylo, že jsi politik.
4: To tam nebylo?
0: Děkuji.
4: Na zdraví. Tak ahoj, ahoj, ahoj.
0: Přátelé, na Čmaňu. No, činitel, politik, přece ty jsi člen dnes již exilové vlády. Jeden z předních členů.
4: Ano, ano. Takže já jsem minister financí, já jsem generál vzdušných sil, já jsem prostě všechno, minister všechno.
0: Ty jsi dernier valašské vlády, protože premiéra nepotřebujeme.
4: Ano, to si taky říkal, že když může být Paroubek premiérem, Čmaňa bude dernierem.
0: Čmaňa? Ano, ano. Tady se zmínili, že jsem ti dal kdysi tu přezdívku. Já si člověku, že nepamatuju, jak jsem ti tu přezdívku dal. Čmaňa.
3: No, prosím, to jsme byli, jsme zkoušeli něco na provázku. Najednou ty říkáš Čmaňo, pojď sem. A Míra Donutil se tě zeptal, proč mi tak říkáš? A ty jsi řekl, když se na něho podívej, to je celá Jan Žurová.
0: No. Takže... jak naznačuje tady Čmaňa, logiku to má. Čmaňo, ale ty musíš vzpomenout, jak my jsme měli ty... Pardon, on má totiž právo se zeptat.
3: Co je? Já jsem se chtěl jenom zeptat, ono je to takový zatím nezábavný, jestli bychom to neproložili nějakým vtipem o penězích, třeba židovským nebo tak nějakým. Neznáte, pane Zedničku, nějaký vtip? Neznáte asi.
4: Se podívám na vás, tak to je... Mně to stačí.
3: Tak to není veselý.
0: No, jestli myslíš o penězi, no o lakotě, třeba je valašský. Jak ta maminka taky si Bahamské ostrovy, najednou se tam dostane, víš, zbohatl ten její bratrane, což je tam pozval, že s malým Josefkem a jdou po té pláži a teď najednou se to všechno setmí a takový jazyk vodní a teď toho Josefka strhne do té vody a Josefek zmizí a ta maminka říká, Valaška říká, pane Bože, toto nemyslíš vážně, však já jsem přijel jenom na návštěvu, ten Josefek tak nadaný na husičky hraje, Hergot, řeči se učí, už se naučí i anglicky, Bože, vrať mi ho, Bože. A teď se to zase on vrátí toho Josefka, je, děkuji ti, dobrý Bože, děkuji, ale měl kupat si čepicu. Čmaňa, když mluvíme o těch penězích, on musí být zámožný, pane Zedníček, když ty máš takové koníčky. No? No a teď potápění, no tak to se nepotápíš někde v Dřevnici, nebo?
4: Ne, tak to...
0: spíš v oceány, moře.
4: V oceány, no, tak no. Myslím, já jezdím, byl jsem v Mexiku a byl jsem taky v Egyptě, jsem se, teď tam je krásně v Egyptě. Voda má 28 stupňů, no venku je 32, no tak tam si můžeš ráchat pod vodou. Zkus to. Že já jsem tě...
0: Já jsem zaplatil ten kurz jedno.
4: No, jsem ti zaplatil.
0: Ale to bylo někde v bazéně, abych se to naučil.
4: No, se musíš v bazéně naučit, abys potom mohl
0: být. A sůl jsem si musel vzít sebou. Na Čmaňo, jezdíš na koni?
4: No už dlouho jsem nebyl na koni, no.
0: To bys měl, ale.
4: To bych měl.
0: Jedině u tebe, ale. On je výborný jezdec na koni, no.
4: Jedině u tebe, až
0: potom další koni, kdy ty rád skáčeš taky z toho letadla, co jsou všecko takový koničky, no, pro důchodce docela.
4: No, tak je to
0: neobvyklý. Víš, jak je. Tak, skáče, on skočí z letadla padákem, zrovna a na toho koně, no, odjede ale normálně, tam si dá tu kuklu a už je v rybníku a už se potápí, vynoří se ze pstruhem, on je dobrý kuchař, udělávám pstruha, no tak samozřejmě je oblíbený jako politik.
4: Tak já jsem si říkal, že musím poznat, co, jak je to nahoře, jak je to dole a i v dole jsem byl.
0: Čmáňo, já jsem mám takový záběr, jak Čmáňa skáče s tím padákem, to byl ten tandemový sesko, no, co tam no, říká. No. Že máš toho instruktora vlastně za sebou, že jsi k němu přivázán.
4: No.
0: A já jsem viděl ty záběr, jak jsi tam šťastně nešťastný, jak to říct?
4: Ne, já jsem teď naposledy skákal taky s tandemem šťastný, protože šťastný. Je poprvé, že to řekli, mi říkali, musíš se usmívat. Já říkal, jsem si říkal, proč jako jsem se smát? No hele, směj se. Tak jsem to pochopil. Když vyskočíš, tak ta huba, víš, co to s tebou dělá? Bolí. Já jsem měl hubu větší, než, no, ona se ti zvětší nějak. Jak fouká ten vítr, jak letíš důle, tak to ti normálně, tak ti to líbá.
0: Ano, já si to pamatuju, že no? Vlastně si vypadal na tom záběru, vlastně opravdu šťastný. A jako po plastice.
4: No.
0: Že jsi bys neměl nosit vysavač furt sebou, no. Než točí nějakého mladšího, že bys si to, no. To ti napíná ty. No, krásný, no. Ale víš, co se mu stalo, to je autentický, jak letěl a jak byl šťastný a najednou nějak moc vdýchl, ještě mu pomohl asi ten vítr, jako, nebo ten vítr, ten vztlak nějaký a on si vdechl knír. Já jsem na to šel taky a ještě ten instruktor mě říkal, prosím vás, kdyby náhodou se to neotevřelo, takhle rozpažte ruce, ať vás potom najdeme v tom poli. Jo. A potom, mimochodem, jaký ti vyměřili důchod? No, není to tajné, nebo?
4: Tajné to není, já to rád přiznám.
0: Vypadá to.
4: Hádej. Zkus si tipně. Ty máš taky ale důchod už, ne?
0: Já jsem si pro jistotu nepožádal. Abyste mě nezáviděli.
4: Aby ti ho nesebrali, ale potom.
0: Proč?
4: Protože si se nepřihlásíš 2 roky nebo 3 roky, ti to seberou, ne?
0: No to mám ještě čas.
4: Jo?
0: Já, jo, dobře, o tom se nebude, ne, kolik, nezamluvej to, kolik?
4: Jo, řeknu to, řeknu.
0: Krouti se na, chlapi, pojďte mě s ním pomoct.
4: Já si myslel, že to bude horší, já mám dobrý, 10 200. Teď mě přidali 60 korun. Víš, jak jsou šťastný? Jsi měl 10
0: 660 máš.
4: Ne, 10 200 a měl o 60 korun. 10 140 a teď mám 10 200. Ale chodí pravidelně teda.
0: Takže jsi šťastný důchod, co dá se říct. A teď máš vztah krásnej. Vztah, že máš.
4: Mám.
0: Vztah máš, dětku.
4: Mám. Víš, důchodci,
0: kdyby no. Ještě uši sloužili,
4: no, právě,
0: tak bys byl
4: no.
0: Šťastný.
4: No.
0: To máš z té vody.
4: To asi jo.
0: No, máš jako teď máš? Šťastný stáří.
4: Mám.
0: On je dlouhověký porodičík. Maminka měla kolik chuděrka, když umřela?
4: 85 by měla.
0: No. Tata má?
4: Čím bude 91.
0: 91 tata, no.
4: Tata skypuje.
0: A já si pamatuju, že jo.
4: Fakt? Ano.
0: Skydiving? No.
4: Skypuje a hraje ptáky. Hraje ptáky na tom, ty birds. Víš, ptáci, to je jako má to kauta hra. To máš takhle, zabíjíš ty ptáky. Ty nevíš? Ty neznáš?
0: No já nevím, já nemám tak starého tatu.
4: Celky ptáci na gumě a oni to pouští, to musí natáhnout.
0: A teď jo, se tak, stále, jo, no to rají děti
4: a naše. No jasný. A oni různě tak vystřelují, tak náš tata ve 3 hodiny ráno slyším takový dým, dopadkane, a jdu a tam tata kule u ptáku, rozumíš, ve 3 hodiny ráno. Tati, jdi spát, počkej, to dohraju a už mám 16. level.
0: 16 level má. No to má, když má 91, člověče. Váňo, mám pro tebe takové malé překvapení. Jsi schopen přijmout překvapení?
4: No.
0: Pane majordome, prosím, buďte tak laskav. Totiž Váňa, nevím, kdo to ví, kdo to neví, je také vynikajícím hudebníkem. Prosím, neloudej se. No.
3: Prosím.
0: To je hezký dárek.
4: To je jako...
0: Ano.
4: Děkuji.
0: Ale jenom... Děkuji. Jenom za předpokladu, že na něj něco zahraješ, můžeš si ho potom nechat.
4: No, to si můžu nechat.
0: Jo.
4: Ježiš, hezký.
0: Jsme se složili. Prima
4: no,
0: a já.
4: Tak, já mám... Fakt, jo. A co mám udělat jako?
0: No zahrát něco, kdyby bylo hotové.
4: Tak je ta písnička, jak můžu...

0: Krásný. Kváňo, a to jenom nestoje.
1: Nestoje?
0: Nestoje.
1: A co?
2: Pojď tady.
1: Nestoje?
2: Jáme, děkuji.
0: Jde. Kváňo, tak co to bylo?
1: Nestoje?
0: Co to bylo, přátelé, na notečku lidovou a teď trošku jazzu.
1: Trošku jazzu?
0: Jak by řekl, skladba, píseň Valašských potapěčů.

0: Děkuji ti, dobrý bože, a měl skafandr.
1: Vám, to mám, kamarády. Ahoj, kamarády. Pan Pavel Zedníček.
0: Dnešním tématem, přátelé, jsou peníze. Údajně spousta lidí žije proto, aby byli nejbohatší na hřbitově. Co si o tom myslí náš další host? Uvidíme.
2: IQ na 140.
3: Je to určitě velký svéraz.
2: Kníl pod nosem, dlouhé vlasy.
3: Nálada a humor je neuvěřitelně mladý.
2: Příjemný melodický basbariton.
3: Vím, že hrál v mnoha skupinách.
2: Ve skupině Žízeň, potom ve skupině Jojo Band.
3: Určitě to byl žlutej pes.
2: Taky se jmenovali Tomahawk. To jim zakázali, protože to byly křižující střely, jo, americký.
3: Moje profese je kadeřnice. Ten jeho účest pro mě byl jako veliká výzva.
2: Při úpravě jeho vlasů do toho jsem mu nikdy nekecal.
3: Já s ním zažívám vtipnou historku pokaždý, když platí. A on platí jenom polovinu ceny, kvůli tomu, že má vlastně jenom půlku vlasů.
2: Můžu prozradit, jeho profesi je i novinář.
3: Vím o tom, že umí čínsky.
2: Je členem různých porod samozřejmě. Tím se stál možná ještě populárnějším než těma písněma.
3: Já nevím, že by měl nějakou přezdívku.
2: Říká se mu tak zkráceně OH.
3: Ale kdybych mu ji měla dát jako kadeřnice, tak mu určitě budu říkat Cocker Spaniel.
0: Tak, kdo to je, prosím, major doma?
4: Navštíví nás velký svéráz a melodický sametový bariton. Učil se čínsky a do přípravy vlasů si nenechá kecat. Přichází žlutej pes, pan Ondřej Hejma.
5: Ahoj. Zdravím. Dobrý den.
0: Volku.
5: Máš to tady skvělý.
0: Tak dáme trošinku červeného vína.
5: Dáme trochu červeného, no.
0: Tak.
5: To je šikovný člověk.
0: Cocker Spaniel, jo, Cocker Spaniel.
4: Tak já přidám trošku.
0: Tak.
5: To si teda Blanka odsere tohle, to ti říkáme. Cocker Spaniel, ty. Cocker
0: Spaniel.
5: Hrozný.
0: No ale to jsou různý, ty máš různý.
5: Blatníky říká někde.
0: To říká Honza Kraus, no, ne? Blatníky, no, že máš. No. Jo, a jde přece ještě, říká ten knížák, říká o tobě, ten s vlasama...
5: To je náčelník, ten s dlouhými postranními vlasy.
0: Tak co si ty myslíš o těch penězích, důležitost peněz?
5: Hele, já znám dvě základní teorie. Jednu říká režisér Miloš Forman, který říká, že peníze osvobozujou. Že jo, můžeš to, či ono. A Karel Gott říká, že peníze uklidňujou. Obojí je pravda.
0: Jednou se mě ptali, jak se cítil, vy jste bohatý? Já říkal, ne, já jsem spíš zámožný. Zámožný. A paní redaktorka říká, co to je zámožný? Já říkám, no, že nejste chudý, že nejste chudá. A jak se to pozná, že jste zámožní, protože ta hranice mezi tou chudobou a jakýmsi tou zámožností
5: je... To tam je, no.
0: Měla by být. Já říkám, v okamžiku, kdy přestanete svým dětem říkat hladové krky, jste zámožní.
5: Ano, to je to uklidnění právě, že přichází. No. Přichází to uklidnění, už nenadáváš dětem, že chce jíst, jako, že jo, normálně. Máš je rád a... Jseš celkově snesitelný.
0: Já jsem jednou ve Vladimírovi, když byl malej, tak jsem mu uřezal kousek bifteku. Doma jsme měli
5: opět. Ty jsi mu ujídal.
0: Ujídal já. A on říkal, tati, kdyby to sní. Já jsi říkal, ne, já ti ukazuji, co to je platit daně. Výchovně jsem to vzal. A teď mě zajímá tak první knížka tvoje vlastně byla, kde jsi Nepál, Afghánistán, to jsou někdy 70. leta. Tam byl ten cestopis, je to
5: ano,
0: tak?
5: Rok 1976, autostopem do Nepálu jsme prostě vyrazili jako směr Bulharsko, Varna, pak jsme zapomněli zastavit a jeli jsme dál přes Turecko, Irán, Afghánistán, Pakistán, Indie, Nepál a pak zase domů.
0: A ta knížka vznikla potom, to jsi byl s kamarádem, nebo?
5: To jsem byl s jedním kamarádem, no, s jedním kamarádem z dětství, který prostě byl dobrodružný povahy, mě by taková kravina v životě nenapadla. Jako já jsem vyšel jako školu a tak jsem si říkal, do práce půjdu, že jo, vydělával peníze, a jednou přišel a říkal, ty vole, pojď do Indie. Tak jsem jel, no.
0: Dobře, no, ale peníze, musíš někde mít peníze, no.
5: Ty peníze, no, ty no. Říkáš správně tohle, to byl trošku problém, no.
0: Jak ale si vyděláš peníze?
5: Musíš prostě, když nemáš peníze, musíš snížit jako náročnost prostě. A to zas tam zrovna docela dobře jde. Tam, myslím, já jsem měl rozpočet $3 na den, americký.
0: Prosím tě, no ale tam se taky třeba můžou ty peníze ztratit, někdo tě může okrást, někdo tě může, já jsem...
5: Orient, no jasně, no. To je strašný, to je nebezpečí číhá, přátelé, na každém rohu. Na každém rohu číhá nebezpečí. My jsme přijeli třeba v Pakistánu do nějakého hotelu a co přijeli, tam přijedeš vlakem na nádraží a tam je 30 dročkářů, který se o tebe fyzicky rvou, bijou se prostě. Ne, je můj, je můj, je můj. A pak se tě zmocněj, do té dročky tě strčej, odvezou tě do svého hotelu a tam tě okradou. Jako cestupku bych asi nemohl mít, že bych prodával.
0: Počkej, a to tebe se, to by se dostalo.
5: Ne, ne, to bylo tak, že já prostě, že on tě ubytuje. A ty konečně, sprchat. Zamkneš pokoj. Jdeš se vysprchovat na střechu, tam jsou sprchy na střeše. A vrátíš se a ty peníze tam nejsou. A teď si jdeš stěžovat, že jo, do hotelu a říkáš, tady jsem měl veškerý svůj majetek, jako, a teď tam není. A on začne lkát a říká, jaká ostuda, Aláhu, ty to vidíš, jo, ten zloděj nebohého turistu okradl. Jako jo, teď patřičně tak jako.
0: Teatrálně.
5: A pak říká, no byla by tu jedna varianta, že bych ti já ze svého uškubl dětem nebohým polovinu té částky, tu ti dal, s podmínkou, že teda nepůjdeš na policii. Čili on ti ty prachy ukradne, pak ti jich polovinu vrátí a já jsem mu, přátelé, ještě poděkoval.
0: No to, hej, Andřej, může tě to i unavovat ta čínština tvoje? Ale stejně poprosím za nás, za všechny. Tady jsou i mladí lidé, kteří to nikdy neslyšeli. Kdybys zaspíval
5: modrá
0: je dobrá čínsky. On už ví, co po něm chci.
5: Ale ne, je to těžký přeložit do čínštiny tu písničku, jo. Lanlande čušetsiku mejlu koui, rozumíš, teď to začíná. A teď přijdeš na ty pasáže, kde třeba se vyskytuje Mickey Volek.
0: Jo.
5: Jo, modrá jako vzpomínka na Mickeyho volka, že teď prostě jedeš a Chungangweila Mickey Volek se řekne čínsky Mickey Volek, ale v prvním pádě, jako, víš, ne? Kdyby jsi mi řekl Mickey Volka, tak nevidí, o čem
0: nevidí,
5: je řeč. Vůbec jako nevidí, o čem je řeč. Takhle jim je to jasný, prostě. Lanlande Jenpang Tjushe Jeyang. To je ten slogan, to je ten refrén, jo. Modrá je dobrá, už je to tak. Tjushe Jeyang. Už je to tak.
0: Tjushe Jeyang. No. Tady se zmiňovali o tom, že máš IQ 140. Já mám IQ, že ani nevím, jestli to je hodně.
5: IQ 140, no to je pravda, no. To byla taková soutěž, jo, na jedný nemenovaný televizní stanici prostě, kde já jsem nikdy předtím ani potom žádný testy nepodstupoval, nic prostě, ale tam jako se staneš obětí prostě, že jo, nějakého pořadu, tak ti tam prostě veřejně změřej IQ, to je neuvěřitelný, jako jo, to je, jako kdyby se veřejně ukazovalo, já nevím co, že jo. Takže to bylo krutý, ale já jsem nějakým nesmyslným řízením osudu prostě tu soutěž vyhrál, jako. Teď jsem si nadělal spoustu nepřátel, já jsem porazil Mirka Topolánka ještě než byl předseda vlády, rozumíš, a to v přímém přenosu, jako
0: třeba
5: jo. Chudák Leoš Mareš byl asi čtvrtý, prostě, byl hrozný. A mě to trošinku vrtalo hlavou teda, jako. No. Páč, jako já si o sobě nemyslím, jako, že jsem blbej, jo. Ale že by to bylo nějaký vítězství, teda to, jako, to zase taky jako nevím, jo. A pak jsem na to přišel. Oni tehda brali různý jako kritéria a jistá bonifikace byla, že seš starý. Jako, jo. Čím starší, tím blbější. Tak jsme dostávali procenta navíc. A tím jsem se přes toho Topolánka dostal, jako, no. A o Leošovi nemluvím ani, jako. Na to, jak je starý, není zas tak blbej, to znamená v podstatě.
0: Nechápu, když se mají nějaký trojuhelníky vejít do...
5: Ty jsou nejtěžší.
0: Když se mají trojuhelníky vejít do nějakého čtverce, mě to prostě nejde do koule.
5: Mně taky ne. Mně taky ne, já to jsem přeskakoval, já jsem to měl na těch početních řadách, jako ta matematika.
0: To ti šlo.
5: Z toho golfu to máš, to sčítání těch ran, to je v podstatě to samý úplně. To mi šlo rychle, jako to bylo dobrý.
0: Jak vznikl název Žlutý pes, jak jsi ho vymyslel?
5: Žlutý pes jsem bohužel nevymyslel já, to vymyslel můj kamarád Ivan Hlas, s kterým jsme tehda skládali nějaký písničky a zakládali jsme pořád nějaký kapely a tak dále, ale víceméně jsme tvořili, přišli jsme vždycky k němu domů ráno, jako přijeli jsme prostě těch 20 láváčů a začali jsme tvořit. A nějak nám to ten den nešlo prostě, jo, bylo to takový mrtvý, jako měli jsme nějakou muziku, ale ten text tam prostě nebyl. A Ivan říká, no tak to se přeci dělá v Americe tak, že se jde k oknu, tam se otevře to okno, kouknu ven a podle toho, co vidím, napíšu tu písničku. A to se skutečně stalo, protože on tam viděl normálně žlutýho psa, šel teda Břevnově po ulici takhle do hospody, tam někam takový klasický. A tak ta písnička jako se složila hned a podle té písničky se jmenuje ta kapela. Protože jsme šli na nějaký festival a neměli jsme jméno, tak jsme to prostě nazvali podle toho. Takže podle psa žlutýho v Břevnově.
0: Ty jsi slavný ještě jiným způsobem, to znamená, to on je slavný tím, jak daboval první videokazety, které chodily v roce 75-76. To je ten jeho hlas, který mnozí z nás si pamatují. Dokonce daboval jenom Sylvestra Stallona, ale ty jsi taky daboval. 9,5 se jmenoval takový známý erotický film. Ty jsi daboval prostě i to porno. A to všecko pro peníze. Že jo, je to tak.
5: Ty tady ze mě uděláš prostě prodejnýho dabéra porna, prostě nějakýho úchyla, který tam funí do mikrofonu za peníze, jako.
0: No a kolik jsi dostal za kazetku?
5: Ne, já samozřejmě tohleto já poslouchám celý život, že jo, tyhle ty špinavý podpásový útoky prostě. Ale odrážím je s bravurou sobě vlastní, protože mám důkaz, že to není pravda.
0: Zbyly ti ještě nějaký peníze z toho období.
5: A ten důkaz spočívá v tom, že pornobolku, já nevím, jestli to víš teda, jo. Podle mě to nevíš teda, ale porno bylo vždycky v němčině. Já, náš to.
0: Jo, prostě. Už bude slyšet ten hlas. Nikdy ne. Jsem to neviděl.
5: Ne, to vidíš.
0: Německý porno, ale opět slyšet ten hlas.
5: To bylo.
0: Já.
5: To bylo prostě v němčině a já německy fakt netlumočím.
0: Rozumí, co je já.
5: Pasivně, jako pasivně. Ne, prostě to šlo mimo mě, na to byli jiní specialisti, kteří uměli daleko líp chrochtat, jako daleko líp prostě funět a tak dále. Já jsem se soustředil na Woodyho Allena, rozumíš, na tyhle ty věci a Sylvester Stallone občas taky prošel, že no.
0: 29,5.
5: A tak rozumíš, tak to byl normálně tehdy komerční trhák, že jo, tam se sice trošku funělo, jako tam. Nemůžu říct, že by se tam nefunělo úplně, ale v zásadě to byl takový dialogový film. Jako já jsem neměl rád ty pauzy, jako když se nemluvilo, víš co, což je porno a střílečky, že jo, tam se nemluví.
0: To bylo
5: půl hodiny, to usínáš, že jo, samozřejmě u takového překladu potom. No.
0: Erotiku, ano, porno, ne, ale nejraději romantika.
5: Romantika, to se
0: Ondřej Hejma.
5: Ano.
0: Jak říkal Henry Ford, a ten o penězích něco věděl, kdybych měl v kapse 5 posledních dolarů, 3 z nich bych věnoval na reklamu. Uvidíme, co si o tom myslí náš další host. Prosím o vizitku.
6: Host je, řekl bych, energická, veselá, trochu ješitná, ale v každém případě velice vtipná. A co mě znervozňuje, teda zvlášť při osobním kontaktu, že je strašně pracovitá. Ona si dá prostě obložený chlebíček nebo jednohubku a během toho zjistí člověk, že napsala x věcí, vyřešila x věcí a x věcí ještě zahrála nebo odmoderovala. To je teda neuvěřitelný. Dostala Českého lva, myslím, že 2x televizní cenu TT. Vůbec, ona je strašně ceněná. Co na ní nejvíc obdivuju, asi je její energie. Ona je tu na nějakým večírku, tu na nějaké společenské akci, tu na nějakým natáčení. Já jsem jí říkal, kdy vlastně píšeš? A ona mi řekla, v 8 hodin ráno. To bylo všechno. To je zase jak s tou jednohubkou, jo? Dá si jednohubku a má to všecko napsaný, má to všechno zahraný, vyřešený a jde na večírek.
0: No. A kdo to je? Prosím, major doma.
4: Během jednohubky člověk zjistí, že napsala x věcí, když má vše vyřešené, jde na večírek. a proto i k nám přichází zde do dobré společnosti Halina Pavlovská.
1: Halina Pavlovská. Prosím. Já už tě tady vyhlížím.
7: Ahoj. Ahoj. Ahoj. Ahoj.
1: Já taky. No nabízíme. Nabízíme trošku. Vínka, ten o tebe velmi hezky hovořil.
7: Mě tam nejvíc zaujalo, že to vypadá, že jsem živa z jednohubek.
1: Tak krásně. Na zdraví, ahoj. Na zdraví, přátelé, na zdraví. Milan Štengler, jaký on je při natáčení? Ty jsi byla...
7: Milan při natáčení, nervák.
1: Autor, nervák.
7: Je nervák, no, teď on je tady si vždycky... Já to mám teda taky, teď nebudu to dělat, ale že si takhle točí ty vlasy. To
1: ale není tak kudrnatý jako ty. No, asi míň točí.
7: Míň točí a má tady taky úplně lisiny z toho, jak si to... A to po natáčení třeba díky za každý nový ráno, to prakticky neměl vůbec žádný vlasy.
1: To si vytrhá. No,
7: a já jsem dělala tam takovou supervizi na filmu.
1: A to ty jsi napsala ten scénář.
7: Ano. A při natáčení jsem byla, jako ta supervize. A dorozumívala jsem se s asistentem režie často. A Milan to strašně jako sledoval, naši hru očí a tak. A jednou na mě řval, že si něco myslím. Víš?
1: To on nemá rád, když si někdo něco myslí.
7: To nesnášel, když si něco myslíme tam s tím, ještě s tím asistentem.
1: Jo.
7: Takže nervák, ale na lidi je, byl mírný a hodný.
1: Na lidi je hodný. Já mám takovou otázku, kterou jsem vzal z té vizitky o tobě vlastně. Jak ten, jak...
7: Ješitná, říkal, že se...
1: Já jsem se bál na to zeptat.
7: Já to asi tomu teda, to si s ním musím ještě nějak prodiskutovat, protože to je ješitná, co já jsem jak...
1: Nezdá se ti to, že jsi ješitná?
7: No tak třeba jsem ješitná, to vždycky ten druhej tě vidí jako... No tak asi jsem určitě ješitná,
1: no, ale
7: co to má co říkat do televize, blbec, že jo? No.
1: Ty jako scénaristka, vztah scénarista, režisér. Se Štenglerem jste to tvořili spolu, nebo si napřed to napsal a on potom se k tomu vyjadřoval?
7: Většinou... S Milanem to bylo tak, že já jsem něco napsala, pak k nám chodil Milan, byl prakticky u nás jako bydlel, to si pamatuju, že pak k nám chodil Milan, byl prakticky u nás jako bydlel,

0: spal, pak trošku usínal, pak jsme si udělali jídlo, pak šel Milan na toaletu, tam byl asi 2 hodiny, my tam máme časopisy a knížky, tam byl dlouho, pak já jsem zase mezi tím napsala, co jsme si jako vymysleli a řekli, pak zase přišel, pospával a pak pospíchal, pryč. A to několik měsíců.
1: Takže takhle to vzniklo, takže by byl velmi důležitým,
0: spoluautorem. Byl důležitý těch pár vteřin, co tam spolu zažili, byli báječní.
1: Já jsem pochopil o režisérech, já vím o režisérech mnohé. Já jsem to pochopil o paní Pantučkové, která říkala, paní režisérko, když jsme točili to Dědictví a tam paní Pantučková hrála tu moji tetu. Paní režisérko, na mě neřvěte, mám 83 roku, já to nemám zapotřebí. A Věra se tak stáhla. A pak za 14 dní paní Pantučková řekla, ale ať ona si zařve, já už jsem to pochopila. Ona je blázen. Tam je to obsaženo. Henry Ford řekl tady tu větu, kterou teď budu opakovat, že by z $5 3 by dal na reklamu a 2 by si nechal. Dala by si
0: většinu. Ze starý doby ještě je Ford, čo jo? Hmm. Teď je to tak 4,5 na reklamu.
1: Co, ty jsi chtěl něco prozvonit?
2: No, já jsem se chtěl
1: právě... No to, mám právo se zeptat.
2: Jo. Zeptat. Vy jste teď zaběhli trošku do psychologie, ale nás zajímají ty peníze dneska. Tak jsem se chtěl zeptat, tak scénáristka, spisovatelka, herečka nakonec, šéfová časopisu a tak dále. Která z těch činností, abych tak řekl, je nejlukrativnější? Která nejvíc, to by nás zajímalo, nejvíc, tak říkajíc, sype?
0: To je hezká otázka, děkuju. No. Já takhle, jak to Arnoš vyjmenoval, víš, tak hned je mi z toho smutno. Protože si uvědomuji, kolik těch maličkých rybiček já musím ulovit, abych si naplnila korítko. Ne žádnou pořádnou rybu a mám vystaráno. No já se musím pinožit, lovit jak šílená. Prostě nemůžu říct, co je lukrativní. Ono to pak, se člověk může žít docela dobře, když toho má jako hodně. A když to dokáže a pak se... To spojí vás.
2: To je možná tím ukrajinským původem taky, protože já jsem neslyšel ještě ukrajinský vtip o penězích. Existuje něco?
0: Já myslím, že neexistuje, že oni nikdy tam žádný prachy neměli. Takže,
2: no, to je ono.
0: Že vůbec, to tak já, ano, já vím ukrajinský takový přísloví, bylo oblíbený mýho otce, ono to taky souvisí s penězma. Bohužel, ale můj otec říkal, kdyby měla klobása křídla, tak by to byl nejkrásnější pták.
1: Ono je to taky relativní, víš, ono je to relativní, ono se to různě přesouvá. Tak je to v tom, jak to jede v tom kupe a teď, a vy děláte co? A já ho říkal, já jsem inženýr chemie a vy jste co? A on říkal, já jsem Bůh. On to, Bůh, to snad přeháníte. No nepřeháním, já jsem Bůh. Jak to chcete? A on říká, to je jednoduchý, podívejte se, pro mě třeba 10 milionů korun je koruna. A 1000 roku je vteřina. Bůh. A on říká, no tak když je pro vás 10 milionů korun koruna, no tak mi dejte tu korunu, těch 10 milionů. A on říká, počkej vteřinku. Prosím tě. No, pardon.
0: Jak Arnoš říkal na ty Ukrajince, tak vím, že otec mi jednou řekl, co vznikne křížením prasete s včelou.
1: To nevím, jak to bylo. No.
0: Typický Čech. Pracovitej, ale svině.
1: To je krásný. Jiří Suchý má nádherný. K nádherným bonmot. Včela je nejpracovitější tvor na světě. Poněvadž, když se na něco vybodne, musí zemřít.
0: No.
1: To je velice chytrý, to si velmi často připomínám. A tak se dostáváme volně k tomu tvýmu. Ty jsi před Bohem velká parvumenka. Ono by se mělo říct parvumen. A to menka...
0: To je hezky, jsem neslyšel ještě.
1: Parvumen by bylo, to je teď novotvar. Tak ty jsi velká parvumen.
0: Ano, kdo neflámuje, stárne.
1: Ano.
0: Takhle já volám svým kamarádkám, když nechtějí někam jít, tak jim říkám, stárneš sama doma.
1: To je krásné.
0: Se hrozně boje, jako víš, a hned jdou, když se jim nechce.
1: A jdou.
0: No jo, jdou, nemůžou stárnout doma.
1: To říkal jeden Francouz, říkal taky já.

0: Já jsem si zakázal stárnout, ale když jsem doma někdy takhle sám, tak zavřu všechny dveře a okenice a tak se trošku zastárnu. Co si, Halino, no,
1: promiň. Otec říkal, povinností člověka je se bavit.
0: Tak, to je hezký.
1: A to je hezký.
0: Teď co si myslíš, Halino, já jsem četl s tebou mnoho rozhovorů a tam hovoří na jednom místě o plastické operaci. Že uvažuješ, neuvažuješ, nevíš. No.
1: I ty se mě ptáš, Volku, na plastiku.
0: Já se lidi to zajímá, co pak mě.
1: Bože.
0: Co pak já bych se neodvážil.
1: A nebo ty máš... Až... No. Lidi to zajímá, jestli co já si mám nechat uříznout, jako?
0: No. No to nejde.
1: Bych se nedoplatila. No, ale je to otázka těch peněz, máš pravdu s těma plastikama.
0: No, když mluvím o penězích, no vylem byl vás, když se vrátí na to téma, no stojí to, já nevím, kolik stojí obličej dneska.
1: Obličej rovnou od hlavy. No, moje matka mi tuhle řekla, při pohledu na nějakou fotografii, si prohlížela starý, tak řekla větu, bože, ty jsi byla hezká. To už si ani nepamatuju. Už nás se mě ptáš správně na tu plastiku.
0: Jak to jako bereš? Tak. Filozoficky. Že někdo se nechá předělat.
1: To já filozoficky nemůžu pojmout, že se myslím, že si každý asi dělá absolutně, co
0: no,
1: chce.
0: To je pravda.
1: Jestli chce vypadat jako prostě, nevím co, myš, tak ať vypadá jako myš, jestli chce vypadat jako Batman, ať vypadá jako Batman. No, mně osobně
0: to, pořád je to... Pořád jsme u myši.
1: Zřejmě, když moje fantazie nikam dál nejde, mně to je osobně úplně jedno. I chápu spoustu žen, že prostě to potřebují pro svý sebevědomí a samozřejmě o tom taky přemýšlím. Já spíš přemýšlím takových těch, co bych si kde měla nechat jako od... A víš, a v tom si to uvědomuji jako spisovatelka, že je to nesmysl. Já budu hrozně pracovat, vydávat tu energii, lovit ty malinký mřenky do toho nenasytného nějakého kýble. Ano. A až budu, je ulovím a budu na to mít, tak půjdu a řekně, a tady mě tohle uřízněte. No, to je blbost,
0: no, ty všecky, no. Halina Pavlovská, a já přesto, toto je to místo, kde bychom mohli ukončit náš krásný rozhovor. A já přesto tě požádám na závěr.
1: Ano.
0: O pověstnou tvou nějakou radu, ať už o penězích, či o chudobě. Jseš připravená
1: jo,
0: nám nějakou
1: no,
0: radu dát?
1: Přemýšlíš? Přemýšlím, no.
0: Takže to znamená, přemýšlím. Že se díváš skrze mě?
1: Dívám se, ano.
0: Tam vidíš něco?
1: Nemůžu říct, to blbá vůbec se ne, jako mimo, jako naopak.
0: No, co díváš, no právě říkám, skrze mě, ne na mě.
1: Hele, tak mě napadlo, jak jsme tady se bavili o těch plastikách, tak mě se to tak mimo, jako okamžitě zřejmě spojilo s nějakýma zlatokopkama. A to není rada, to je takový, jako že by to mohl být takový povzdych zlatokopky. Moje slzy jako hrachy. Vysuší jen tvoje prachy. To si myslím, že by tak mohlo
0: sedět. To je krásný.
1: A pak mám takovou jednu revoluční. Když máš prachy fuč, tak udělej puč.
0: já mám, ty mě napadlo krásný. Nepůjdu já za jinou, budu pařit s Halinou. Halina
1: Pavlovská. Jestli tě ještě můžu vzít za slovo tady s tím, jo, tak to mi konvenuje s tím, že řeknu, žádný nápad není hloupý, pakliže ho někdo koupí.
0: Halina Pavlovská. Jak řekl Oscar Wilde, mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Když zestárnou, tak jsou si tím jistí. Co si o tom myslí náš další host? Prosím, vizitku.
2: Moje profese patří k zvláštním, relativně moderním. My vlastně furt to úplně přesně definovat neumíme, ekonomii. Já sám ekonomii považuji za vlastně zkoumání vztahů mezi lidmi, z nichž některé jsou vyjadřitelné čísly. Peníze například. Já jsem své dětství prožíval ve Finsku, tam jsem žil od svých 4 let do 10. Co se týče mých prvních zkušeností s ekonomií, tak to bylo vlastně v Dánsku. Seriózní práci ekonoma jsem začal dělat s nástupem do kanceláře prezidenta Václava Havla, kdy jsem to tam měl za povinnost. My ekonomové jsme taky trošku pomatený tím, že jak se potkáme mezi ekonomy, tak mají takový pocit, že všichni ví, co to je HDP a DPH, derivace a Lagrangian a nějaký matice. V momentě, kdy se ta ekonomie od tohoto dostane a právě se spojí nebo políbí, chcete-li, s těmi jinými obory, tak si myslím, že opravdu dokáže být velice krásná a zajímavá.
0: No! Takže major Dome, uveď našeho dalšího hosta, děkuji.
3: Přichází autor ekonomie dobrá zla, doktor filozofie, pedagog Tomáš Sedláček.
0: Doktor filozofie. Já vás tady vítám. Prosím. Tak, trošku vína, prosím. No jo, to je ty pojmy DPH, HDP, nebo VIP, já vím, co VIP, to je very important polivka.
4: Tak.
0: Takže na zdraví.
4: Na zdraví.
0: Tomáši, na zdraví. Na zdraví, přátelé. Ale já využiju vaší přítomnosti tady, no tak. Index PX 50, jo, člověk usíná. Nějak to kleslo, člověk se probudí, už to zase stouplo.
2: Tak to v lepším případě.
0: Jo, že to...
2: Raní stoupání.
0: No, ale co to znamená?
2: Co to znamená?
0: Co to znamená? Ne, přiznejte se, nebojte se přiznat. Co to znamená? Index PX 50. Jediný to víte. No. A my furt rád nám říkají...
2: Oni to říkají vždycky ve zprávách, no. Na konci zpráv. To si myslím, že jako zaklínání, aby
0: když stoupne, je to lepší.
2: Lid měl vždycky. To je takový index jakoby hodnoty vlastně český, řekněme, ekonomiky, nebo který jsou reprezentovaný významnýma firmama. PX se měří od roku 94, tuším, a jde to nahoru a dolů. Začalo to na 1000 bodech. Vždycky, když je nějaká krize, třeba ruská krize, když byla na konci 90. let, tak to kleslo na 320, pak to zase jde nahoru.
0: To jsme nějak přežili rychle tu ruskou krizi.
2: Vždycky ty krize jsme, jedna krize za druhou, no. Ale teď jsme zase naspátek na tisícovce, takže jsme zhruba před těmi deseti lety.
0: Že a potom je, DPH, to je daň z přidané hodnoty.
2: Se jednou stalo, že jsem byl na židovské obci na nějaké diskuzi a jeden velice vážený rabín, už teda jaksi staršího věku, se mě ptal, že příští rok se má zvedat HDP o 3%. Právě DPH. A já jsem říkal, teď jsem začal rychle šrotit. Říkám, o ničem nevím, že takový. A jestli on třeba pán nemyslí HDP, což teda zrovna se mělo tak nějak zhruba o ty 3%. No a nechtěl jsem ho urazit. Tak jsem říkal, ano, DPH, většinou se tomu říká teda HDP, ale důchodový, jak je to, důchodový produkt hrubý bude, no HDP je hrubý domácí,
0: domácí produkt.
2: Takže
0: já mu musím pomáhat nakonec.
2: To, co se v té České republice vyrobí za ten rok, 30 tanků, 18, já nevím čeho, letadel, tak to se sečte. A to je potom HDP.
0: Jo,
2: a DPH je zase daň z přidané hodnoty.
0: Daň z přidané hodnoty, tak. To taky nerozumím, že něco prodávám, musím za to zaplatit.
2: Když něčemu přidáte hodnotu, tak se to daní jako v životě.
0: Jo. Takže DPH to je vlastně jako, že se daní, jako když se opiju, tak mám kocovinu.
2: Tak to je, to je
0: DPH
2: ta daň jako z té přidané hodnoty.
0: To je daň z toho opití. No, Rodo, takhle, když to vysvětlíte, tak to, začneme rozumět.
2: A je to jednoduchý, vidíte to, žádný čísla, žádný...
0: No, to je nerv.
2: ...věci, no. To je snad jediná vtipná věc, co se v téhle vládě povedlo, to, ten název, no, jdeme na nerv.
0: No a nerv je národní...
2: ekonomická rada vlády.
0: Rada vlády, tak. Jo. Vy radíte vládě, co má dělat, a vláda vás reflektuje, nebo... Vidíte, já si hovořím s věcem a už reflektuji.
2: Používáte cizí slova.
0: Vás poslouchá.
2: Poslouchá, ale to je občas tak všechno.
0: Když víte vy v tom nervu, že by se to mělo udělat tak, a oni to udělají tak, nebo dokonce i tak, no tak musíte být naštvený trošku, ne, na ty politiky. To nedělají, jak jim radíte, protože vy jste odborníci. Když mi někdo řekne, prosím mě, ten kůň kulha na zadní nohu, protože ztratil podkov, tak já ho dám podkovat.
2: No, ono jako ta představa, že tomu někdo úplně rozumí a ví, co se má dělat úplně přesně, je taky taková...
0: Jo, a hádáte si, vy se i mezi sebou, třeba jeden řekne víc zdanit a víc zdanit.
2: No, to zdanit. Je jako taky trošku náboženství nebo víra, někdo tomu věří tak, jiný tomu, nebo jiná tomu věří jinak.
0: Já věřím spíš vždycky těm chytrým lidem, kteří říká, nezvyšujte ty daně. A nebo já už jsem taky unavený z toho, až už jsem to řekl, když... Nedávno jsem říkal, lidi, plaťte daně, já už to sám neutáhnu.
5: Jste? Kuste a pijte alkohol, protože to je velice prudce daněná komodita, takže chcete-li pomoct státnímu rozpočtu.
0: Tomu taky nerozumím. Zakazují kouřit všude. Přitom jsou mají nejvíc peněz.
5: A tak víte, jak to dokonce... je, když politik něco doporučí, tak to funguje naopak, a když něco zakáže,
0: no,
5: tak...
0: Takhle, myslíte, že se tím naopak víc...
5: Podezírám to z toho.
0: Fakt?
5: No.
0: Opravdu?
5: Myslím si, že jo.
0: Já vím, že spousta lidí přestalo vím, o kolik kouřit, protože...
5: Jenom kvůli tomu, že je napsáno, že to škodí zdraví?
0: No, ale že musí ven z budovy a že jim je zima a umírají na chřipky. Že se venku nakazí a tak.
5: To by měli dávat úplně na všechno, tyhle ty nápisy. Na auta, na nože, na sirky. Kdo život. Žije, umírá předčasně.
0: Život vám zaručuje jistou smrt.
5: No, vy jste vlastně...
0: Ano, velmi rád si vás vyslechl ještě jednou.
5: Tady máme umrtnost.
0: Ještě jednou, jako... Nepřišel za váma někdy nějaký Američan?
5: Přišel za mnou jednou takový Američan a ptal se mě, jakou tady máme umrtnost v Čechách. Já jsem říkal 100%.
0: Já když se na vás vidívám, tak vlastně vypadáte, opravdu vypadáte jako Severan, vypadáte jako mezi Švédem, tam nějakým Norem. A navíc vím, že jste vlastně prožil 5 roků života, že jo, ve Finsku a potom jste žil v Dánsku, takže tam jste zapadl mezi ty místní děti, jako dítě jste tam,
5: no, že jo. No, přitom táta je z Vinohrad a maminka je z Handlovej. Takže jako v krvi to nemám, já jsem teda nějak moc nepátral, takže ty věci není úplně dobrý se ptát do detailů, odkud je ta zrzavost, nicméně jsem Čech.
0: Oni říkají, že zrzaví mají...
5: Teď je to důležitý,
0: mají,
5: jo?
0: Teď... Jste slyšeli, že zrzaví mají v genech kmeny, které byly... ale tehdy vlastně no, to nebylo, to bylo asi možná, že jsou to lidojedi.
5: No, nevím nebo, o tom, nikdy jsem to neskoušel.
0: Nebo neřeknete někdy ženě, dneska na tebe mám chuť. A to z toho Slovensko, to je pěkné bábetko, je dobré.
5: No taky se říká, že někoho žeru, že jo?
0: Ano. No, ale to jsem četl, že nějaký gen tady, to není důležitý. Teď jsme u toho Finska.
5: Já mám sobě gen kanibalismu.
0: Jak se na mě díváte,
5: tak... Ano, dívám se na vás takhle.
0: A jak já se dívám na vás zase. No.
5: Taková smažená polívka.
0: Jaký to bylo v tom Finsku pro dítě?
5: No, Finsko bylo senzační, protože to bylo něco úplně jiného, než tady v Čechách.
0: Vy jste tam byl od choli, od 5 do...
5: Od 4 do 10.
0: Od 4 do 10.
5: Tatínek pracoval pro České aerolinie, takže my se lítali s ním. A tam jsem se naučil začátky teologie a začátky ekonomie, protože Finům jsem musel vysvětlovat, jak je možný, že v Čechách všude všechno stojí stejně. Stejná Coca-Cola stojí, kromě teda vysokohorských přirážek, ale to jsem se nechával až pro pokročilé kurzy. No a naopak Čechům jsem musel vysvětlat, jak je možný, že ve Finsku ta stejná hračka stojí v některých obchodech více a některých méně. A jo. Mluvím plynule finsky na úrovni 10letého dítěte, kde mi moje finština zmrzla, protože od té doby jsem jaksi nepraktikoval. Takže teologicko, filozofickou, ekonomickou diskuzi ve finštině nezvládnu, ale v Hvězdní války, fotbal a která holka je blbější, umím ve finštině.
0: Jak se řekne třeba, která holka je blbější, vím.
5: Mika, ty to on paha.
0: Blbý je paha, jo.
5: Taková špatná.
0: Jo. A vy jste, a Dánsko, potom jste byl v Dánsku, a Dánsk něco umíte ještě? Nebo?
5: Lid, kun lid. Já jsem stóm, a nějaký nitel. Což znamená, že rozumím, ale umím mluvit.
0: Jo. Na Finsku, a
5: jdete... Ale zase naopak češtině nerozumím, ale umím mluvit.
0: A jdete někdy Prahou nebo Brnem a jste vděční za každého Fina?
5: A Finku.
0: Finky jsou hezký, nebo Dánky jsou hezčí, ne?
5: Dánky jsou hezčí, Finky málo kdy. Finky jsou takový zvláštní. A to bych neměl říkat veřejně.
0: No tak to...
5: Ty, který znám, jsou hezký.
0: Pardon?
6: No, já mám, také se zabývám trochu ekonomií. Vytvořil jsem poučku, penízky, pojďte ke mně, já jsem váš tatínek. Jo, to je taková... A chtěl jsem se zeptat, je to suchá věta? Suchá věda, ta ekonomie? Existuje nějaký ekonomický třeba vtip, nebo o ekonomii aspoň?
5: No, teď jsem slyšel jeden dobrý, ale většině lidem to trvá tak 2-3 vteřiny, než jim to dojde. Můžu?
6: Zkusme.
5: Tak jsou jenom tři druhy ekonomů. Jeden, co umí počítat, a druhý, co neumí. Dobrý?
6: Ještě mě to dochází zatím, tak...
0: Vždycky, když mluvím s někým, kdo někde někdy byl, vrátil se, vás zkušenost z jinou zemí, on se o nás, přátelé, nevyjadřuje dost lichotivě. On říká pořád, vy si stěžujete, co vám tak zase moc chybí, teď se podívejte kolem sebe, podívejte se za hranice na východ a na západ. Co si o tom myslíte vy?
5: Já mám Čechy rád, já mám Čechy považuji za velice vzdělaný národ, taky tady proto jsem. Máme jistě své chyby, ale to má každý národ. A to nadávání, to je taková česká vlastnost. Já myslím, že národní tragédie by byla, kdyby nebylo na co nadávat. Dokážete si představit ty hospodský keci, kdyby nebylo na co nadávat, že bychom třeba říkali něco hezkýho?
0: To je člověče, to poslední rozhodnutí
5: ten
0: vlády.
5: Ten ministr to udělal skvěle.
0: To poslední rozhodnutí vlády, víš o tom, to je nádherný.
5: Paráda,
0: tak jsem... ulevilo všem. A naše babička je důchodkyně, najednou třikrát větší důchod takhle dostala. Ona říká, co s tím budu dělat? Já říkám, dej to dětem. A ty děti si vydělávají tím, že chodí do školky. No. Člověče, a teď se index PX 50 se zvýšil takovým způsobem, že normální nerv se z toho posral.
5: To my sice děláme, ale nesmíme to přiznat.
0: Dámy a přátelé, děkuji. Tomáš Sedláček. Díky, přítelé. A to je, přátelé, všechno. Závěrem bych připomněl výrok G.B. Shawa. Koupit si psa, to je jediný způsob, jak si koupit lásku za peníze. Z divadla U22, Uhlí mě vsi, naschranou.

0: Nechcete, kolegyně, mentolový bombonek?
1: Jo, to já ráda.
0: Z krabičky, tak si nastavte, já vám nasypu. Je, mršky, ono jí vždycky vypadne moc, to je strašné. Ono to není dobrý, když je to, víte, ten mentol, když je toho moc, tak on je to silný. No, haminky.
1: Poslyšte, nemáte vy náhodou skotský předky?
0: Já, skotský předky, jak vás to napadlo, prosím vás, Dvořák, už to jméno. Prosím vás, každý Dvořák je Čech, jak...
1: Polena, co?
0: No, až do Bůh ví, kolikátýho kolena. Prosím vás, Dvořákové, to je slavný rod český. No jistě, my jsme byli u všeho, co se šustlo v historii tohohle národa. Jeden Dvořák šidil na chlebu, druhý Dvořák ho vykoupal ve Vltavě. Jeden Dvořák táhnul ze Žižkou, jiný Dvořák dělal Zikmundovi tlumočníka. Nebo za Rakouska, jeden Dvořák pomluvil císaře pána, jiný Dvořák to na něj řekl.
1: No jo, nehoňte se. Naše jméno se taky zapsalo do historie.
0: Jo.
1: Jo. Abyste věděl, jeden z mých prapředků byl sluhou Jana Lucemburského, českého krále.
0: Prosím vás, dejte pokoj.
1: No nedělejte pokoj, no, jako byste neznal ten slavný Janův výrok. Tedy od té doby značně zkomolený, jak se udatný panovník takhle otočil na mýho prapředka a povídá mu, poslyšte Bohdal, toho Bohdal nebude, aby král český z boje utíkal.
0: Prosím vás, to je zajímavý.
1: Takhle se otočil.
0: No já vím, já jsem vždycky myslel, že on řekl, toho Bohdal nebude, víte?
1: No na co by říkal jistě, Bohdal, když za ním stál Bohdal?
0: Když tam měl Bohdala, no jistě, no, samozřejmě. To budu teďko teprve pyšnej, že se s váma znám.
1: No, to se nedivím. Mimochodem, víte, co mě napadlo? Že si vůbec nemůžu vzpomenout, kdy jsme se my dva seznámili.
0: A víte, že já taky ne. No. Ale jo, počkejte, už si vzpomínám. Jo, víte? To bylo tenkrát, jak jsem se jako čtyřletý chlapec ztratil mamince na Matějský pouti. Jo. Vy jste tam prodávala, tuším, turecký med, ujala jste se mě...
1: Prostáku! Když vám byly 4 roky, tak, nebo 5 let, tak já jsem ještě nebyla na světě.
0: Že bych se mejlil?
1: No, jistě.
0: Kdy jste se narodila, podle vás?
1: Co je vám potom?
0: No jistě, samozřejmě. Nakonec vypadáte mnohem mladší, než jste, totiž já chci říct naopak, že jste mladší, než vypadá.
1: Ale uklidněte se. Až mě letos bude, až budu mít narozeniny, jo? Tak si dám na dort tolik svíček, kolik mi bude let. No a pořád se mi tam vejdou a nebude to moc velký.
0: No jistě, samozřejmě. Ale já bych tam ty svíčky nedával na vašem místě.
1: Proč?
0: Budete mít hosty, hostu bude nevolno.
1: Z čeho? Z toho dortu?
0: Ne, z toho horka, z těch svíček.
1: Víte, že já vůbec nevím, proč jsem se kdy s váma seznamovala.
0: No, ale právě kdy. No,
1: co kdy?
0: No, kdy a kde jsme se seznámili.
1: Ale to je právě to, co já nevím.
0: Poslyšte, jestli my se neznáme od jak živa.
1: To je možný, ale je to škoda. Víte, člověk si má vzpomenout, kdy a kde se seznámil. Má vidět pořád v duchu třeba ten stolek v té cukrárně, že? Nebo tu lavičku. Jo?
0: Nebo tu kupku jetele, ano, jistě. No. A teď je to jedno, prosím vás, jednou se
1: známe. Ale mě to mrzí.
0: Jednou se známe a hotovo.
1: Mě ta vzpomínka chybí. Poslyšte, jak byste se se mnou seznámil, jo, kdybyste mě neznal?
0: Těžko, víte, já jsem dost nesmělej a taky vás znám, takže bych se s váma neseznal.
1: Dejte, pojďte si to zkusit, jo?
0: Jak zkusit?
1: No já to vidím takhle, jako že já se tady budu jako procházet, jo?
0: Tady, jo.
1: Vy mě najednou uvidíte,
0: no
1: nebo
0: jo,
1: vy mě
0: jo.
1: uvidíte, no to je a oslovíte mě, jo? Jo, tak no jo. Já už se jako procházím, jo?
0: A není to blbý?
1: Ale blbý. Já už se jako procházím.
0: Halo, pane. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Promiňte, že vás oslovuju,
1: ano.
0: Paní, ale já vás neznám vůbec. A právě jste. Vás oslovuju, ačkoliv vás neznám a vy mě taky neznáte.
1: Já vás taky neznám.
0: Vy se prostě neznáme.
1: Ne, my se neznáme.
0: Já vás tady oslovuju. Já bych se chtěl zeptat, jestli náhodou nevíte, kde je tady nejbližší veterinářství.
1: To bohužel nevím, ale je někdo vám stůně.
0: Švagr.
1: já tuším, že jste se ptal na zvěrolékaře, že?
0: No. No. No jo. Tak... No on švagr je velký zvíře na ministerstvu.
1: Jste pravděpodobně štverák, víte?
0: Ne, já jsem... Vlastně to byla záminka,
1: záminka
0: madam, abych
1: chápu,
0: se s váma mohl chápu. Seznámit, rozumíte? Ano, takže všem, už se známe.
1: Ale já jsem přeslychla vaše jméno.
0: Nahluchlá trošku. Ne, já jsem ho neřekl.
1: Vy jste ho neřekl?
0: Pardon, já jsem ho neřekl.
1: Ano, prosím.
0: Já se jmenuji Dvořák.
1: Ano, Bohdalová.
0: Co mám dělat? No tak, jo. No. Dvořák, Bohdalová. To je hezký jméno a takový povědomí nějaký.
1: No jistě.
0: Já vůbec, jak se na vás tak koukám, já vás od někud znám, poslouchejte, paní.
1: Třeba mě znáte z biografu.
0: To co? Je možný, z jistě. Biografu, do kterého chodíte?
1: Já myslím jako z filmu, já totiž hraji, víte?
0: Z filmu, tak já vás znám z filmu, ano. Jenže nevím, z kterého teďko.
1: No to je jedno.
0: Já už si taky ty němý filmy tak nepamatuju. Ale ten váš hlas je mi taky velice známý.
1: Jo, to já často, jo? Hlasově často.
0: Často, ano, jako když vás slyším, já... denně mám pocit.
1: No jistě.
0: Prosím vás, řekněte mi, ano, ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Ukončete výstup a nástup,
0: ne,
1: dveře,
0: tak
1: no tam, prosím ne, vás, ne, ale tam, opravdu to.
0: Prosím vás, jak jste říkala, že se jmenujete, já si to napíšu a zeptám se někoho, víte, to bude nejlepší. Bohdalová.
1: Vy jste Novák, víte, nebo Horá.
0: Dvořák.
1: Dvořák.
0: Já vám dám navštívení.
1: Ano, prosím. Když budete tak vlastně. Děkuji. Judr Kamil Berka.
0: Jo, já jsem jich našel balík a bylo mě líto vyhodit. Víte? Já mám totiž... Abyste rozuměla, no. Já mám totiž skotský předky, víte? Jo. Moje babička byla rozená Black and Whiteová.
1: Black and White, jo, tak dost. Dost, opravdu nechme toho. Já jsem od vás chtěla trošičku romantiky, že? Jenomže od vás chtít romantiku, to je jako chtít od bagru voloupat vajíčko. S váma se opravdu nedá dělat nic jiného, než uvést další číslo.
0: No, tak ho uvedem.
1: No, prosím.
0: Děkuji. Jo, tak. Anglické diskotékové zpěvačky Duo Lips.
2: To nepřeháníte to trochu?
3: Já si chci přisednout.
2: No to prosím, přisedněte a to ještě neznamená, že mi můžete číst knížku přes rameno, ne?
3: No, jak toho přece se říká, řekni mi, co čteš a já ti řeknu, kdo jsi, ne?
2: Co mi tykáte?
3: Já vám netykám, ukáž. Bídníci. No teda to je pech. Vedle bídníka jsem na lavičce ještě neseděl. Já mám smůlu na ty konekce, to je pech.
2: Co to tady povídáte? To přeci, že čtu bídníky, neznamená, že jsem sám bídník,
3: jak
2: ne?
3: Jak to, že ne?
2: To kdybych čekl, když nastali deště, tak se mrak.
3: No jistě. Přísloví nelže
2: přece. No jistě, přísloví nelže, ale to musíte posuzovat čtenáře podle obsahu knihy, ne podle názvu. To bych podle vaší teorie, kdybych třeba četl Klapzubovu jedenáctku, tak jsem syn starého dobrého Klapzuby. Jistě ne, jsem přítelem zábavného žánru, ne?
3: No jo, ale vy čtete bídáky. Ne?
2: Bídníky, tak já se jmenuji Bídníci, prosím. Protože jsem přítelem historické beletrie.
3: No.
2: A co vy například čtete?
3: Já?
2: No.
3: Já čtu Bídníky.
2: No tak to je skvělá náhoda, o tom si můžeme teď pohovořit. Tak jak se vám líbí tak nějak?
3: No tak já jsem zatím přečet asi tak půl stránky, jak jsem vám tam nakukoval.
2: No prosím, já přeci se neptám na knihu, kterou jste mi četl přes rameno. Zajímám se o literaturu, kterou čtete doma.
3: Doma?
2: No doma, co jste četl v poslední době?
3: V poslední době doma, to jsem čet jak ono se zjme, psí hlavy.
2: Psí hlavy. To neznám, já čtu hodně teda, no, ale psí, to je nějaká detektivka?
3: Ne, to je normálně psí hlavy.
2: Nemáte náhodou na mysli psohlavce?
3: No, to je ono.
2: No to není ono. Ta kniha se jmenuje Psí hlavy. Co? Teda, pardon, no, vy jste mě splet.
3: Co?
2: Psohlavci se jmenuje ta
3: no, kniha. No, tak to víte, já už to čtu díl, tak už jim tak nějak důvěrně říkám přímo psí hlavy.
2: No, prosím, to je vaše věc. Ale prostě máte tedy k té knize vztah, ano. Máte rád toho kozinu, toho lomikara,
3: no,
2: že?
3: No, tak radši mám toho kozinu, než toho lomikara.
2: No, pochopitelně, protože lomikar to je záporná postava té knihy. Ale máte rád ty postavy, máte rád ty kolektivy postav, které krouží kolem toho lomikara,
3: no,
2: kolem toho koziny,
3: ano,
2: že?
3: I ty kolektivy mám rád. Akorát ten pracovní kolektiv, který porazil tu lípu, ten mě nebyl moc sympatický. No a zase musím uznat, že to měli brzy hotový. To by možná dneska trvalo díl.
2: No to je jiná situace, ale prostě tu knihu jste si oblíbil. Ano? Dá se tedy říci, že jste také přítelem historického žánru.
3: Ne, z historií nemám nic společného.
2: Ne, historie, historie vás zajímá,
3: to,
2: ne?
3: Jo, to ne.
2: Ne?
3: To
2: ne tak ne. Jo nebo ne?
3: Ne, ne, ne.
2: Tak
3: ne.
2: Jakou máte rád literaturu?
3: Já mám rád krásnou literaturu.
2: Čili vlastně také klasickou beletrii.
3: Ne, to ne.
2: No tak jak to, že ne? Tak jakou máte?
3: No krásnou.
2: Jak krásnou?
3: Já krásnou, hodně krásnou.
2: Já hodně krásnou.
3: No prostě, že krásná, že je to hezký, krásný, no. Knihy, když
2: no, jak
3: to,
2: hezký?
3: No barevný obrázky, když no, jsou no, tam a když to má zlatý obřízky.
2: Cože?
3: Obřízky a řízky mám rád. Bramborovou kaší.
2: Vy jste se zbláznil.
3: Bramborovou má tolik ne, ale s bramborovou kaší.
2: Nechte toho, já nejsem zvědavý na vaše meny.
3: Co? No to jsem rád, že nejste zvědavý na moje many.
2: Meny?
3: Kázalo si dřepnout vedle nějakýho chmatáka.
2: Ale prostě, ale já se vás tady no, ptám na literaturu.
3: Tak já tady scháním konekce a on tadyhle many by mě šmátil.
2: Já se ptám na vaši knihu, kterou máte rozečtenou. Obsah knihy mě zajímá.
3: Jak?
2: No obsah, o čem v té knížce se jedná, jaká tematika je tam probírána.
3: A matematika ne.
2: Ale tematika.
3: To mě nezajímá, to nemám
2: rád. Tematika, člověče. Co? O co se jedná v té knížce, kterou čtete?
3: Tematika?
2: No.
3: To nevím.
2: Jak to, že?
3: Mě zajímá celkově tematika akorát železniční.
2: Železniční no. Tematika. Máte snad na mysli jízdní řád?
3: No, jízdní řády a neřády taky. Nešvary mezi kolem, a když jsou papírky, víte, to mě může čert vzít.
2: Proč jste tedy ale četl Psohlavce, tam přeci o železnici není ani zmínka?
3: No pojď jsem to našel na nádraží v Domažlicích.
2: No to jste měl vrátit. To.
3: Teď já jsem ty psí hlavy vrátil a nejdřív jsem si je přečetl, abych se podíval, jestli tam není něco o železnici, no.
2: A pak jste knihu odnesl na ztráty a
3: ne, pak jsem to vrátil původnímu majiteli.
2: To je správný, knihu no. Měl podepsanou,
3: no,
2: tak se
3: no,
2: to má
3: ano,
2: dělat.
3: Ano. Patřilo to nějakému Jiráskovi Alojzovi.
2: Prosím vás, Alojz Jirásek tu knížku napsal.
3: No tak to vidíte, tak on se s tím píše, jo, a pak to zapomene někde na nádraží, Domažlicích, na co ty lidi myslí, já
2: ne. Prosím vás, Alojz Jirásek už nežije.
3: No tak na co myslel, když žije?
2: Tak znova, Alojz Jirásek byl spisovatel, no. Ten měl hlavu plnou závažných myšlenek, no ten měl na co myslet.
3: No tak víte, a pak se mu zase člověk nemůže divit, že zapomíná někde na nádraží knihy.
2: No to není jo. Možný, takováhle zabedněnost. Prosím vás, já to s váma zkusím jinak. Kdybych vám dal tuhle tu knížku,
3: ano?
2: Komu byste ji vrátil?
3: No tak když byste mi ji dal, tak já už bych si ji s dovolením nechal.
2: Kdybyste ji tedy našel na lavice, jak byste s touto knihou naložil?
3: Tak bych se podíval, jestli je podepsaná.
2: Tak se podívejte, prosím.
3: No, naštěstí je.
2: Jo, komu patří?
3: Viktor Hugo, Mladá fronta Praha, 1 Panská 8.
2: Čili vy byste tuhle tu knížku odnes do Panský Hugovi.
3: Hugovi do Panský.
2: Ano. Tak vám moc děkuju, ta knížka je totiž moje. S váma já se, pane, nemám o čem bavit. Vy jste kulturní analfabet. Naschledanou.
3: Tak a zaplať vám bu, lavička je prázdná. Ty si běž do čítárny, pazdráte starej. Jitko, pojď.

0: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko. Všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
1: Melichar, no jo, Melichar, já... Že jsem vás potkal už půl hodiny. Přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
0: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
1: Ze Silvestra.
0: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
1: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský krčmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil v Čil, až jsem do Brna.
0: No počkejte, snad do Prahy, ne?
1: Do Prahy.
0: No do Prahy.
1: Já jsem tady v Praze?
0: No pochopitelně jste v Praze.
1: A co bych tady dělal v sídelním městě?
0: No, sídlíte tady.
1: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
0: Sláma, prosím, Sláma.
1: Sláma?
0: Sláma.
1: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
0: Sláma.
1: Co říkáte?
0: Sláma.
1: Sláma, když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
0: Co jestli
1: nemáte močáka?
0: Ježiš,
1: nebo aspoň rychlokvašňáka.
0: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
1: A co takhle hltánek láku nebyl?
0: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
1: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil tak, aby tam neležel jenom tak na sucho.
0: Já.
1: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
0: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
1: Já? Trojnásobnýho? Abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fuč a vou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz. A ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
0: No ne, tak to já vám můžu říct. Helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
1: Jak to víte?
0: Já jsem tam byl s váma přece.
1: Sakra.
0: Nepamatujete?
1: U Mordýře.
0: No.
1: A co jsem tam dělal?
0: Striptýz.
1: Ajejejejej.
2: Striptýz. No.
1: Mě bolí hlava až po černici.
2: Ale ostuda, víte to.
0: Ne, ostuda.
1: Co říkáte striptýz?
0: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte, tak ostuda nebylo.
1: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
0: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
1: Kde to je?
0: To je tam v Kamenném hvozdu.
1: Ježíš Maria, tam taky striptýz?
0: Ne, tam se dělal Rothschilda.
1: Rothschilda?
0: Rothschilda.
1: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
0: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
1: Ježe, já platí, já neměl ani floka. Takže to je dobrý.
0: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
1: Takže to je špatný. No. Ani mi neříkejte, co bylo dál.
0: No jo, brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichar.
1: Pracháče, to je právě, to je dneska tahle ta doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držej za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
0: Žijete, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
1: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
0: Jo,
1: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
0: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
1: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
0: Počkejte, ale vy máte střechu?
1: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupy.
0: Je to mizérie, pane Melichar. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech, víte?
1: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu?
0: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
1: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
0: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
1: Vrko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
0: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlejn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
1: No.
0: A šindele, tedy došky.
1: Ty právě nemám, takže mi kape...
0: Na maják.
1: Ale ne, na mlád. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
0: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
1: Starám se o fondy.
0: Děte, vy máte nějaký fondy?
1: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
0: A co pak to došly?
1: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota, paleta barev. Nehořlavý, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došky, to bylo furt dýšeny vonu. Ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
0: Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele,
1: no.
0: Bez došku, no. Bez perspektivy. No. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
1: Hastrmana? No. To si budu asi dělat sám, až jsem to namočený až po krk.
3: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že čas tomu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku, řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal, tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahrahodil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, Podepsal jsem i těch 50. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. Ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
4: Jak mama dodrbala mikrovlnky. Po Vánocích si mama mezi řečí postěžovala, že se jí Růža chlubila, že má novou mikrovlnku. Tuž to je burdel. Ona ju má a mama ní. Růža to je jejich susedka, taká všetečná babka, co věčně vysedává v okně a má přehled, kdo kaj šel, kdo se s kým zastavil, který pes zesral travu před barakem a kolikrát a jiné nezbytné věci. V duchu se mamu proklel do 7. kolena, před očami hvězdiček jak v Unii a zaspomínal jsem na anabazu před 2 rokami. V ten čas přes jedného známého z toho bazaru, akurat tehdy sídlil indě a měl jiné jméno, tuž to je jedno, jsem měl možnost získat lacno tu trubu. Tuž jsem chtěl zrobit mamě radost a koupil se mi to pod stromek, ať má též moderní domácnost. Jak viděla tu kysňu pod stromkem, tuž začala pískovat, že na co novou televizu, že starou mají deprem 10 roku a funguje dobře. Tuž se mi vysvětlil, že to není televiza, i když, jak bude hůvno v programě, může čumět na to tisíce talíř. Zrobil jsem mi školení, co a jak se s tím robí, kaj se co strká a co všecko to umí. Byla nadšená a hned si všecko vyzkoušela. Druhý den v tým pri uvaří oběd. No fajné. Na druhý den mě zbudil telefon. Mama volala, že pri jí mám zjistit číslo do opravní, bo ta mikrotruba je jaksi posrana. Tuž se ptám, jak to? No a ona mi říká, že to vůbec nefunguje. Ptám se, co to robí a ona, že nic. Ani ťuk. Což jak to nesu hodiny, tuž jaké ťuk, ní? Asi odešla pojistka. Jdu k ní, naštěstí bydli enem přes 4 ulice ode mě. Přijdu k mikrovlnce a malem se mnu jebně o zem. Přivodní špagát není v elektrice. Tuž se ptám, jestli si robí srandu. Prý ní. Tata večer řeknul, ať to na noc radši vypíná, že to zbytečně žere prud, jak tam svítí ten budík. Tuž se mi to zapnul, vyzkoušel, dal si kafe a valil dom. Za hodinu další telefon. Zas mama. Včil prý, že se ten talíř netočí a jak si v tom iskři. Zas se ptám už celkem nasraty, jestli to vrčí. Na to ona, že já. Slyším z dálky jakési podezřelé zvuky, no a z ní vylezlo, že tam narvala kastrol s gulašem. Že ho chtěl tata ohřať. Tuž řvu, ať to honem vypně, bo je mikrovlnka v žití. Tuž foter to vyrval ze zasuvky a žiskry jítali. Zopakoval se mi, že do toho nesmí strkať žádné železné věci a jak se zoptala, jestli ani panev, Tu se mi s tím telefonem jebnul. Potom už se týden neozvala, tuž jsem si řeknul, že se s tím naučila robiť. Gůvno. Za týden telefon ráno do roboty. Já ještě ve stavu vyoraného potkana, bez turka, očiska zalepené a mama pri esli mám odpoledně čas. Začal jsem cosi kčuť, tuž říkám, že ní. Ona prý, že by potřebovala odvést trubu do opravní, že má rozbité to sklo na těch dveřách. Tuž jsem se zoptal, jestli jí to spadlo, či kterého šlaka. Kajže, prichtěla zrobiť fotrovi ráno vajca na snídani. Tuž tam narvala 4 vajca v misce a zapla čudel. Nachystala na stůl chleba, sůl, kafe a zavolala futraku snídani. 4 jeby, jak zděla na celý barák, a foter tak uhnul jednému vajcu ve skle. 2 rozbité hrnky na poličce, sklo na dveřách vysypané, smrad jak v babské šatni po tělocviku. Odpoledně jsem přijel pro mikrovlnku a jebnul jsem ju dole do popeláku. Mama enem nechápavě čučela z balkona. Tenkrát jsem ještě dostal nakonec vynadané já, co jí tahám do domu také moderní bebechy, co jsou složité jak křižovka ve vlastě. A naraz, jak to má růža, tuž je to taky dobrý pomocník pro domácnost. Už mě aj paru razy napadlo, jestli moja babka s dědu nebyli sourozenci.

0: Co děláš? Ty to celý poprskáš, člověče. Čemu se směješ?
1: Tam se dívej, sakra, nevidíš.
0: No to se dívám, to je. To je nějaký humor podle tebe? To je Silvestr, jo, tohle. No, to se zase vycajchlovali. To je zase zábava. Zábavička, haha. Jak se jmenuje ten?
1: Co?
0: Ten malej takovej, ten, no.
1: Kaiser.
0: No, to je taky. S tím bych si taky vyzdobil kvartír. A ten vyšší, ten vypadá slušně, ten vypadá hůř jak já. A co na mě?
1: Co? A to je Blábus.
0: No, Blábus. To je takový jméno. Blábus. Jak autobus. No. Víš, jakým jsou balíku? Jakým jsou balíku, víš?
1: To vím, já nevím.
0: O 1000 míň jak já. To ti garantuju. No, to je taky nápad. Prosím tě, vidíš, prdlajs přes ty vlasy, dej si to z čela. Ty. No, to je na jeden v černým, druhý bílým a já si před týdnem koupil barevný televizor. Tak na co?
1: Tačko, ale já nevím, když máš tolik řečí, tak udělej zábavu ty.
0: Co, proč já bych
1: měl zábavu? No, udělej nějakou legraci pořád, tady povídáš, tak udělej legraci.
0: Jsem šašek jako oni, nebo co?
1: Ne, hele, tak... No ne, tak já to jdu vypnout.
0: Hele, ale... nesahej na to, na co se budu dívat, co budeme dělat, nevíš?
1: No to já nevím, no tak...
0: Už nikam nepůjdu.
1: Hele, tak teďko, hele, tak si představ, že tady mě máš bavit, tak si tady stoupni.
0: No tebe, viď, budu co? Bavit, ne?
1: No, to já nevím, tak...
0: No, tebe.
1: Máš řeči, tak...
0: Co? No to víš, že jo, to víš, že by to byl chytrý humor, a lepší. Rozhodně lepší, než tam u nich, víš, to je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by bylo, rozumíš, to by chrlilo, nebo Franta z hospody. Tam u nich, víš? To je taky. Jistě. To by mě taky zajímalo, víš? To by bylo, rozumíš? To...

0: No, tak bych si stoupnul, že jo. No. Bych si představil, že jsem jako v tom u nich. Že jo, bych si stoupnul, jak to dělal Franta. Počkej.
1: Co to je?
0: No to byl králik. No, no co vyhráš? No to byl chytrý humor, mám chytrý humor. Tak do prdele.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Už to jede?
0: Ahoj, ahoj. No co jede? Hovno jede.
2: Kolik máme?
0: Kolik zbývá? Produkce, kolik zbývá? 15. Tohle tady bude takhle, jak?
2: Nebudem se hádat dneska.
1: Ne, ale bude ostrý.
0: Ne, ať to má klidnou takovou hladinku, ale občas... Dali to na sebe, to patrně. Chcete něco k pití, rychle?
1: Ne, dvojku se tak.
0: Dvojku produkce!
2: Přineste, prosím. Panáka, nech se dobře.
0: Dobrý a ještě mnohem krásnější večer vám všem, kteří jste si našli cestu k obrazovce, odkud vysíláme, ze které vysíláme náš pravidelný kritický diskuzní klub Hřmění. Vítám zároveň mé milé hosty, je to Jirka.
3: Dobrý večer.
0: Jirka.
4: Dobrý večer, ahoj.
0: A David.
3: Dobrý večer.
0: A myslím, že na rozehřátí na úvod by bylo nejlepší shrnout si události v kultuře z minulého týdne, jestli nějaká premiéra, ať už divadelní, filmová, nebo vernisáž, nebo něco z architektury, to asi David by měl.
3: No, začít. My děláme teď takový seriál o městě.
0: Dobře, Jirka.
2: Já jsem navštívil jednu vernisáž,
0: blahopřeju a Jirka.
4: Tak já v poslední době se snažím trošku víc kontinuálně sledovat v televizi zpravodajství o počasí, ale musím říct, že ta úroveň není úplně nejlepší, protože třeba předtím bylo víc hezky, teďka zase... Ukazuje, že je hůř a teď zase to vypadá, že se to zlepší, no tak...
1: To je přesný docela.
0: No, i když jako v žertovní rovině, ale vlastně symbolicky řečeno vše vlastně o stavu kultury u nás. Myslím, že to byla až dokonce taková metafora určitá. No,
1: parabola určitá.
0: Myslím, já bych se přikláněl k té metafoře.
4: Spíš taková hyperbola možná.
1: Asi metafora. Necháme toho.
2: Sinusoida to můžu.
0: Já myslím, že je čas se dostat k tomu, proč jsme se tady dneska sešli. Tohle, jak určitě poznáte, je kniha. Objevila se na stáncích knihkupců minulý týden, jmenuje se to Bible a mě by teď zajímalo, co si o tom, kdo z vás myslí. Takže na téhle platformě, Jirko, jestli začneš, nebo...
1: No, ne, těch kritických připomínek je teda celá řada, jo. Já tady pominu jako tu vazbu, grafickou úpravu, že je to ve verších, potom se dějí nevěřit věc. Mě hlavně na tom rozčuluje to, že ta kniha je nevyvážená. Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí, jo. První je stará a tlustá, a potom je taková tenoučká nová, jo. A v té staré my čekáme na hrdinu, ten nepřichází. A ta nová je jenom o tom, jo.
0: Mě zaujalo na tom, co jsi říkal, to bylo ohromně zajímavé. Stará tlustá, v té chvíli jsem zadoufal, že je tam snad něco takového rodinného, jako komického, ale když říkáš stará tlustá, ono je to prezentováno jako knižní novinka a to se mi zdá trošku nefér, pokud je pravda, že je stará ta část. To je pod vás.
4: Jestli můžu k tomu něco, tak vy říkáte stará, tlustá, ale já musím říct především dlouhá. Ta kniha je především dlouhá a jestli můžu k tomu něco říct ještě, tak těch kritických připomínek je opravdu hodně, jak říká tady David, ale já bych asi nejvíc, já to teda nečet, ale... Já bych tomu asi nejvíc vytknul snad už opravdu příliš velké množství postav. Ten čtenář se tam nemůže orientovat. Tam prostě na jakékoliv stránce se objeví tolik jmen, že vlastně na té další už čtenář vůbec neví, na co.
0: Tady náhodně. Také Abíšaj, bratr Joabův, syn Seruin, ubil. Sloveso, pardon, tady je.
2: Já už nevím vůbec nic.
0: Doda, Šama, Charot.

0: TLS v tom, aby se, nechci říct, kdo vyznal. Věc zazněla víckrát, co jsem hovořil s lidmi, hodně postav, ale v téhle chvíli já řeknu jedno jméno z české literatury. A to jméno zní Sekora. A pánové, Sekora pro mě znamená desítky, stovky, možná tisíce postav, ale já se v nich orientuji. Já vím, že tamhle ten nese jehličíčko, tamhle ten nese mršinku, bosičky, tamhle zase.
1: Navíc je tam ten hlavní hrdina, je tam Ferda, je tam od začátku až do konce, nečeká se na něj.
0: Určitě, proč?
1: A tomu není blízký Ferda, pro toho je tam pitlík samozřejmě.
2: Pitlík je tam třeba, já nevím, Beruška.
0: No,
1: jo. Krásná, ano.
0: Já můžu se vyvíjet s těma postavama.
1: Já nejde. Evolovat.
0: Hledíš ven s těma.
2: Kobylka.
0: Ne.
1: Potápí.
0: Jo, potápí. Hledíš, že si já věřím.
2: A ta se vyvíjí.
0: To prostě svatý Ferda, já... Mimochodem nevím, proč tohle třeba nemohl ilustrovat Sekora.
3: Podívejte se, já takhle, vy říkáte takhle, já jsem se podíval tady vlastně do té knihy, o které se bavíme, tam do jmenného rejstříku nakonec, a tam jsem naopak nenašel ani Ferdu, ani Pitlíka, a nakonec jsem tam vlastně nenašel ani ten jmenej rejstřík.
0: Já... Musím potvrdit, že tady jmenný rejstřík není. Tady je zhruba 7 nebo 8 prázdných. Možná zaplať pánku, že prázdných nepopsaných stránek. Já se přiznám, že jsem nechtěl jít do dnešního hřmění nepřipravený. Vzal jsem si tu knihu včera před spaním. Dámy prominou, vzal jsem si ji na záchod. Ale po 2-3 stranách jsem byl moc a moc rád, že jsem si ji vzal právě tam. Víte asi proč?
3: Tak možná právě proto jsou tam ty volné stránky.
0: Já jen připomínám divákům, kteří přišli později k obrazovkám, že vysíláme hřmění nad Biblí. Takže
2: bylo tady řečeno mnoho slov o staré, tlusté, mladé, nové, že... Já jsem si vzal tady jednu takovou pomůcku, a když potom srovnáte, přátelé, tohle s tímhle, tady to, v tom nejsou slova, v tom jsou znaky, když to tady je množství prázdných slov. A spodek, pánové.
3: A přesně tak, jak říkáte, já teda musím říct ještě jednu věc, já jsem v té knize zaznamenal takové, no, řeknu, pokusy o jakési židovské anekdoty. Ale musím říct, že já jsem se snad ani nad jednou nezasmál.
0: Namátkou tady, takže vtip. Také jsem vytřepal záhyby svého roucha a řekl jsem, právě tak nech vytřepe Bůh.
3: No. To je třeba přesný odstrašující příklad toho, jak se...
0: Ne, ale takhle se anekdota nestane.
3: No, přesně takhle.
0: O rouchách, to není vtip o rouchách.
3: Ani o záhybech.
0: Ne.
1: No. Já jsem teda už tu knihu studoval díl, já jsem na ní dostal asi před 30 rokem grant.
3: No to jsme ty
1: mali. Já jsem se zaměřil na to, jak Mojžíš vyvádí lid z Egypta, přijde k moři, to se roztoupí, tahle ta část, jo. A on přejde suchou nohou na Sinajský poloostrov. Já jsem jel do Chorvatska a... Já jsem přišel k tomu moři, nakročím, čekám, že se roztoupí, a nic, já tam zahučel po krku. Vlastně tady neplatí ty fyzikální principy základní.
3: To je jasný. Ta kniha je prostě postavená na vodě. A já teda, jestli můžu říct snad svoji nejvážnější výtku k tomu, vy víte, že když já něco napíšu, to víte dobře, že já se pod to vždycky podepíšu. Jestli jste si všimli tady u té knihy, i když teď mě napadá, kdybych napsal tohle, pak po tohle bych se napsal.
0: celý té knihy takový nutkavý pocit, že nějaký vydavatel s jedinou ohromného zisku přišel za pisálkem XY docela neznámým, takhle mu bouchnul na stůl smlouvu a řekl Bibli. Výsledek je bohužel tady na stole. Já to nerad říkám, nerad to říkám.
1: Já už vidím, že na nás teda houká tamhle červené světlo a že už se chystá, že přetečem do pořadu, tak já to nějak tak jako uzavřu. Já prostě si myslím závěrem, že ta kniha je prostě špatná.
0: No já myslím, že se David trošku unáhlil v tom hodnocení. Já si nemyslím, že ta kniha je špatná, rozhodně ne. Já myslím, že maximálně snad vyšla v nešťastnou dobu, to je všechno.
3: Já koukám, že i Tomáš se trochu unáhlil. No, ať do mě hrobu hodí, jestli já si myslím, že ta kniha je nějak špatná.
4: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
5: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum. Jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
4: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
5: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
4: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
5: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
4: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodů?
5: Podle mého soudu?
4: Ano.
5: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
4: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
5: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a zase varianta kašpárek.
4: Co je to?
5: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
4: Doktore, děkuji vám za rozhovor.
6: Dobrý den, pane Lajbo.
7: Dobrý den, pane Škrundle. Kde se tu berete?
6: Ale jen tak náhodou. No, a vy?
7: Tak já taky tak náhodou nějak. No. No,
6: kdo by to řekl, že se tak náhodou potkáme, víte?
7: No jo. A hned oba dva, že jo.
6: Vy se tady zotavujete, jo?
7: Ne, já jsem tady s manželkou, víte?
6: Ale dobře vypadáte.
7: Tak?
6: No.
7: A já si ty Tatry.
6: No jo, vy jste byl v Tatrách?
7: Ne, já ne, ale manželka, víte?
8: A vy už jste ženatý?
7: No tak trochu, no.
8: Tak to ani nevím. A koho pak jste si vlastně vzal?
7: Koho?
8: Jo.
7: No právě mou manželku.
8: No to já vím, já myslel jako, jestli ji neznám, víte, takhle.
7: No, tak to já nevím, to byste se jí musel zeptat jedině snad, no.
8: No jo. Není ona náhodou taková vysoká?
7: No taková vysoká, no. Ovšem mu nikdy ta vejška tak spíš tak jako do šířky.
8: Tak to teda nevím, no jo. A jak vlastně ještě vypadá vaše manželka?
7: Jak? No skoro normálně. Počkejte, teď vy vlastně budete znát. Teď byste chodíval taky do Slávie, ne?
8: No tak to jo, to ano.
7: No vidíte, a znal jste tam takovou tu hezkou servírku blondýnu, takovou štíhlou, mladou.
8: Taková hezká, mladá blondýnka.
7: Mladá štíhla.
8: No jo, tak tu jsem znám.
7: Znal jste?
8: No jo, samozřejmě.
7: No vidíte, no tak ta to není, že jo? Moje manželka je taková ta starší, nehezká, jak tam byla jako šatnářka.
8: No tak počkejte, tak tu znám taky,
7: jo
8: taková no. Silnější, že jo?
7: No, no.
8: A ona, myslím, měla takovou zvláštní tvář, takovou divnou, že
7: no. Její tvář člověku připomínala tak trochu jako lidský obličej, jestli ona to...
8: Tak to já už vím teda, jo, taková starší.
7: No starší, no. Ano, jinak vypadá ještě mladě, takhle.
8: Mladě?
7: Jo, no.
8: Sakra, taky si se přece jenom jako nepletu.
7: Tak počkej, co bychom se... Když já tady mám někde fotografii, no hlejte, tady to je ona.
8: No tak přece no. To je ona, no. Ale že jste říkal, pane Lajbo, že vypadá mladě, když tady vypadá nejmí na 40.
7: No vidíte, i 53.
8: No tak to ano, to tedy no. Jo, no. Ale má aspoň hezký zuby.
7: No to má, no. Akorát, že ji trochu tlačejí, víte, oni jsou noví ještě.
8: A kdy jste si ji vlastně bral, pane Leibl?
7: No už dávno, ještě za svobodná.
8: Tak to je jako samozřejmě. No,
7: já myslím, že to víte právě.
8: Počkejte, sakra, kdo mi to říkal, že prý se rozvádíte, nebo co?
7: Já?
8: Jo.
7: A s kým?
8: No přece s vaší paní.
7: Jo, s paní, já, no tak to ne, to jsou nějaký pomluvy, nebo co?
8: Ne.
7: Dřepo.
8: Takže se vlastně nerozvádí.
7: Ale dřepak, na tom není vůbec nic pravdy, pane Škrundle.
8: No jo.
7: To jsou ty nejpustší pomluvy, tohle. Ach bože, kéž by to byla pravda.
8: Že jo, já jsem si to taky myslel, já přece vaší paní dobře znám. Poslouchejte, ale když jste si ji bral, neměla ona jaksi nějakou menší vadu?
7: No tak měla takovou chybičku, no. Ona byla tak trochu v jiném stavu tenkrát, víte?
8: Ne, ne, to já nemyslel, já myslím jako jakousi tělesnou vadu, víte?
7: No tak já nevím, ona byla různě porouchaná, já nevím, co myslíte, bráje, víte?
8: Neměla ona náhodou taky pleš?
7: Pleš?
8: Jo.
7: A myslíte na těle?
8: Ale přece na hlavě.
7: Jo, na hlavě, já. Je, že jste říkal tělesnou vadu, víte?
8: No tak to jsem myslel jako jak si tu pleš.
7: Jo, tu pleš, ano. No, no tohle má ovšem na hlavě jenom, že ano.
8: No samozřejmě, kde jinde.
7: No kde jinde, no to je pravda.
8: A to ona nosí paruku nebo co?
7: Paruku nosí, jo. Vždycky každý druhý den nosí paruku, víte.
8: Prosím vás, a proč každý druhý den?
7: Tak to by si lidi tak pozvolna zvykali na to, víte?
8: A že jste si bral, pane Leibl, abych vám řekl upřímně, víte, ta vaše manželka nemá ani moc velikou inteligenci.
7: Je, tak to jste ještě neviděl zezadu.
8: Ale ne, vy mě nechápete, já mluvím jaksi o její hlavě, víte.
7: Tak to tu má menší, jo.
8: A už ten celkový její zjev, já jsem ji, myslím, tuhle viděl, ale v letadle. Ale...
7: Ne, tak to si to pletete, pane Škrundle.
8: Jo.
7: No určitě.
8: No tak přijít se nemůžu, to je taky možný.
7: Určitě si to pletete, já ji totiž do letadla nedostanu za nic na světě, manžel.
8: Jete, to ona se tak bojí letět v letadle.
7: Ne, ona se tam nevejde do těch dveří, víte.
8: Jo, tak a to vy máte, pane Leibl, rád takové silné ženy.
7: A dejte pokoj, já mám naštíhlý, pane Škrundle.
8: No tak, že jste si ji bral, nebo proč jste nezůstal aspoň svobodný? Poslouchejte, já pokud vím, tak mám snad dokonce snad, když si lékař zakázal takhle styk se ženami, ne?
7: Ale no jo, ale víte, já jsem si vzal tenkrát, jak si hlavně k navyknutí, pane Škrundle.
8: No tak, že se nenecháte s ní aspoň teďka rozvíjíst.
7: Já bych se dal rozvíjet, ale musím ještě čekat, víte, pane Škrundle.
8: A prosím vás, na co, pane Leibl?
7: No tak musím čekat, až zase zeštíhlí a až ty vlasy a zuby znovu narostou.
8: No, krána krále, a proč, pane Leibl?
7: Ona mě totiž řekla, že dřív ode mě nepůjde, dokud u ní zase nenastane normalizace, a víte, je. No tak...
9: Začíná se tragédie Hamleta, Králevice dánského, jak nám ji sepsal William Shakespeare, jenže trochu jinak samozřejmě. Hamlet je totiž úchvatná hra, to je trochu přepracovat poněvadž. Tak jak je napsaná, je příliš dokonalá. Začneme třeba tím, jak do ucha bole hlav nalili spícímu tatínkovi. Jakmile otec zaslechl jed, umřel okamžitě. A strejček převzal živnost královskou i s živým inventářem. Maminku vzal si za ženu nevkusně brzo po funuse a já, Hamlet, bloudím v jednom kuse sem tam po hradě Elsinoru. Politkám zlost a me proba mář. A trpím samomluvou. Zvláštní choroba. Latinsky se jí říká monolog. A hlavně herci na to umírají. Ofinko!
10: Ano, princi?
9: Pojď sem, začíná divadlo.
10: Ano, princi!
9: Hele, vidíš kolem dokola ty hradby?
10: Ne, princi! Ano, už vidím!
9: To jsou hradby hradu Elsinoru. A na těch hradbách se noc, co noc plouží. No, kdo se tam plouží? No?
10: To nevím, výsosti.
9: Když už jsme to měli. No, na těch hradbách se noc, co noc plouží. D.
10: D.
9: Du.
10: Du.
9: No, no. Duch.
10: Duch.
9: Otce.
10: Duch otce!
9: Kvůli tobě, penzista říká. Kvůli tobě, víš? Kvůli tobě. Duch otce. To jako nevidíš.
10: To totiž ano. Tak nějak matně.
9: Vidíš, že vidíš.

0: buď ty jsi nebešťan, či zatracenec, vzduch ráje přinášejí, či pekla žech, měj záměr špatný nebo dobrodějný, tvá podoba to tolik vymáhá, že se tě optám. Hamlete ti říkám, vladaři Dánu, otče, odpověz. Co? Vražda? Jaká vražda? Strejček? Tak nezmije, nezmije. Co, do ucha? Jed?
1: Mluvíte meziměstsky.
0: Tak strejček teda, jo? Ne, ale hajzlík. Zasloužil by naplácat vrah jeden. Kdo, já? Strejčka? No moment, já jsem Hamlet a ne Zoro mstitel. Ano jo, když já se tak nerad peruli. Co? Jo, to znám. A nebo on mě, to znám. Hele, když ty se mu takhle zjevíš, jo, jak seš, tak mám okamžitě infarkt a je to vyřízený a já ne... Ale ne, tak jsem to nemyslel, vypadáš skvěle. No jak vypadáš? No tak, jako bys igelitu, jo? No já vím, tak jed do ucha, to je blbina, ale když ty taky hned všecko polkneš. Tak bože, tak jsem řekl for, no, tak se hned neto. A tak já to teda udělám, no, tak ahoj, tati.
1: Výsosti, herci přijeli.
0: Skutečně.
1: A co jich je?
0: 5, to ostatní je administrativa. Vítám vás, páni, vítám vás ve spolek. A dávejte pozor. Dnes večer se hrajete před strýcem, před králem nyní. Hru, která v letčem připomíná okolnosti otcovy smrti. Zavraždění krále Gonzagy se jmenuje ten kus. A vsunete tam řeč o nějakých 12-16 verších, kterou se píšu. Sám král se na vás bude dívat a já se budu dívat na krále. Jestli hne brvou poznám, že ten duch mluvil pravdu, což povede k tomu masakru, jak ho znáte z Národního divadla. Můžete hrát.
2: Jsem starý a uondaný člověk, toužící po odpočinku v přírodě. Zdráva z královno. Máme mi nějakou zahradu?
3: Ale ovšem, že máme, milí králi. Krásnou zahradu. Krev a mlíko.
2: Cože? Někdo, že nám podříz kozu?
3: Uklidněte se, králi. Vlk se nažral a koza zůstala celá.
2: Skutečně? To je tedy opravdu krásná zahrada. Jdu si na ní lehnout.
1: Bude konec.
0: No to víš, že nebudu hrát furt.
3: Lehněte si ale na bok, můj králi.
2: A proč to?
3: No... Kdyby, já nevím, ale třeba kdyby eventuálně vám chtěl někdo něco někam nalejt.
2: A co? A kam? A kdo to?
3: Kdokoliv, kamkoliv, cokoliv.
2: Takhle si mluv s kastelánem nebo s pedelem, a ne se mnou. Co by mě lil, kdo kam?
3: Já nevím. Třeba teď řeknu takovou hloupost. Třeba punč do punčochy. Třeba.
2: A kdo by mohl mít tak pitomé nápady třeba?
3: Nevím. Nikdo mi nenapadá.
2: Tak vidíš, že můžu ležet na znak.
3: Ne, na znak nikdy. Ležet na znak je jedovaté.
2: Ale co to povídáš? 65 let jsem prospal na znak, kromě 2 týdnů. co jsem měl nežit na lopatce. Proč bych najednou měl spát na boku?
3: Protože jste státník. Někdo vás na zahradě načapá, jak jste si lehl na svůj státní znak a co potom?
2: Dobrá, lehnu si tedy na svůj státní bok, ať je po vašem. Ale na kterej, to už si určím sám.
1: A kdy už bude ten konec?
4: No až se hrajou všecko, co si nacvičili.
1: No tě bude.
3: A teď i ten nejprostší divák pochopí, proč se náš kus jmenuje Zavraždění krále Gonzágy.
5: Už jsem tady, křepelko.
3: Máš?
5: Mám.
3: Je prudký?
5: Jako moje vášeň.
3: Ty ďáblíku.
5: Je opravdu spolehlivý. Probátum est. Vyzkoušel jsem ho na jednom komorníkovi. Pořád naslouchal u klíčový dírky lumpík jeden a tak jsem mu střik tou dírkou něco jedu do ucha. Než jsem otevřel dveře, byl mrtev.
3: Dobrá, podíváme se tady za králem. Spí na zahrádce. Ten trichtýř tady můžeš nechat. Král má velký boltec.
4: Jdu na zahradu, teď se dívej. Teď to bude napínavý, teď to bude... Ježíš, a ani nedudej.

0: zabije. A já ten zmizím. Nechci s tím mít nic společného. Papa.
1: Ahoj.
2: Chytil. Nevydržel ten náš příběh. Poznal se. Mě teď pošle do toho, do Anglie. Nebude vedle sebe trpět blázna. Dá přednost těm, kteří rozumně přimhouřej očička nad jeho lumpárnama. A než nám rekvizitář nafoukne matraci, aby Hamlet mohl plout, poslechněte si píseň o hvězdách, jak ji zpíval sám Hamlet, pro pány i pro dámy.
3: K ránu, když hvězdy blednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich se třpytí, jak blůza subretí.

Pak vyjde slunce mocné a svítí na všecko. Na zdravé, na nemocné, na Řím i na Řecko.

0: Do přístavu jsem vstoupil s horečkou nezměřitelnou, protože tenkrát nebylo ještě Celsia, natož Reomíra. A moře toho dne bylo bouřlivé. To be or not to be, učil jsem se z paměti. That is a question. Abych si uměl v Londýně postěžovat. Protože tak už to na světě chodí, že nikdo se kvůli bolesti bližního nezačne učit dánsky.
1: Měl je chlapec koloběžku, otce Němce, matku Češku a klobouček zelený.
0: Hudinka, to vzalo, co? Ofelie se nám pomákla, jak stojí psáno. Zřejmě už přišla na to, že mě neposlali jen tak na služební cestu, jo?
1: A kde už dojde na tohle?
0: Taky na to dojde. Na každýho jednou dojde. To je lepka komika Jorika. Víš? To byl takovej, tady měl rolničky takhle. Už mu uhnili. Hezký člověk, ne? Trochu pan Šlitr. Ale hezký člověk jinak, jo? No, hezký člověk, ale ty zoubky. Hele, ty zoubky, vidíš? Ta šestka vlevo dole. A ta šestka vpravo nahoře. Jsi určitě nepucoval. Tady koukej na to. Určitě si nepůsoval zoubky, vidíš, a takhle to potom vypadá, samý kazy, hele, kazy, tetalibuše. Tady je taky tetalibuše, tady je taky tetalibuše, to je nějaký strejček, to je veliký, ne? Strejček. Taky se mě zdá, že měl příbuzenstva plný zuby. Hele, víš co, ty se teď seber a běžte učit plavat, nebo to s tebou špatně dopadne v tomhle kuse, já to čet. No, plav. Teď musím ale rychle než omdlit. Joriku, to bývaly estrády.
2: Jsem tu lepku, ještě jednu plácnu.
0: Páni. Tohle si dovolí na Hamleta, na prince. Já jsem věděl, že to bude nějaká moderní inscenace, ale že bude takhle moderní, to jsem nečekal.
2: Stejně tě řeknu, že ta hrobařina je nádherný povolání. Za A. Na žádným jiným pracovišti nemají tolika pomníčků. Za B. Běhává nám tady živá veverka. Za třetí slunce, vodka, vzduch.
3: Už nám tady chybí jenom nějaký děvče.
2: A co Máry? Jo? Zapíme to. A schutí do práce.
3: Kolik vlastně dostaneme od krychlovýho metru?
2: Jako obyčejně.
3: Takže to vememe na pásek.
2: Jako obyčejně.
3: Teď taková zásadní otázka.
4: Ptej se.
3: Jak veliký budeme dělat ty krychlový metr?
2: Sedmdesátkrát 70x82.
3: Počkej. Není to trochu veliký? Copak to kopeme pro export?
2: Kopem to pro divadlo. A já si nepřeju, aby někdo někde mohl prohlásit, že to nemělo žádnou hloubku.
3: Nerozčiluj se. Máš recht. Zapijme to.
2: A skutí do práce.
3: Počkat. Já přesek žížal.
2: Ježišmarja. Jestli jsi měl rád, já tady mám leukoplast.
3: Ty už nic nepomůže. Ta už dožížala. Zapijme to.
2: A schutí
3: do práce. Do práce já se hrnu vždycky schutí.
2: Já tě znám, schutí na pivo.
3: Hele, to máš těžký. Když tuhle tu lopatu vymyslel nějaký lopatěnko, tak za to dostal při nejmenším molhu. A my už tady s tou lopatou děláme 20. rok. A kde máš nějakou volbu? Ani botyč nemáme.
2: To ti vyjasním. On totiž mezi náma lopatěnko nemohl být žádnej blbec. Protože ono vymyslel lopatu. Lopatu, jo. To není jen tak.
3: Zkusme to.
2: Já tě budu vymýšlet něco, co už vymyslel někdo před náma.
3: To bysme museli přijít na něco, co ještě není. Tak pojď, přijdem na to. Vymyslíme to. Nejdřív, jak by se to mělo jmenovat.
2: Třeba Krambudona.
3: To není špatné. A co třeba... Ova to manel.
2: To je krásný, ale dlouhý. Já se bojím, aby takový slovo dlouhý neodradilo zákazníci od koupě. No, musí z toho pultu jenom tak švihnout. Počkej.
3: Přežeň to.
2: Grdlo!
3: Ano, to je to pravý slovo.
2: Grdlo!
3: Zapijme to.
2: A tu naši. Zahrado, zahrado, hřbitové zelená, po ní jsem chodíval.
0: Objednávám 6 hrobů. Pro Lirta, pro Polonia, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a 5 hrobů. 6. Pro Polonia, pro Lirta, pro krále, pro královnu, pro Ofelii a teď jsem to měl. Jo, a pro sebe. To je typický, já na sebe nikdy nemyslím.
4: Ty žádný hroby nekopem. My jsme vynálezci drdla a uteč, nebo tě zajedeme volou.
0: Pane, já ty hroby potřebuju, rozumíte? Bez nich by tahle ta tragédie neměla smysl.
2: To je nám jedno. My si jdeme vybrat zálohu na drdlo, potom vymyslíme, co to je, a máme na dosmrti s kamarádem postaráno. Hřbitové zahrado, hřbitůvku zahrado.
0: Ale pánové, prosím vás, přece mě v tom takhle nenecháte. Nechaj. Obracím se tedy na vás s prosbou, jo? S prosbou se obracím. Jde o ty hroby. Já sám na to nestačím při nejlepší vůli a proto si myslím, že takhle.
2: Helejte, když tak nějak všichni kolektivně, jo, zapojíme a...
5: Tady si myslím, že to by bylo, aby těch 6 hrobů nebylo. Prosím vás, pochopte to, prosím vás, 6 hrobů, to je směšný, přece, no tak směšný, ne, ale... teď o nic... No tak nikdo. No nevadí. Tím tedy končí tragédie Králevice Hamleta, ovšem. A řeknu vám, neznám větší tragédii, než tu, která nemůže skončit tragicky, jestli mě rozumíte. Tragédie, která končí jako fraš.
6: Už co dítě Hamlet pozbyl důvěru svý rodiny, to protože jednou rozbil přesejpací hodiny. Od té doby Hamlet coby rozpolcený

mizeru, hlavy mate, nikdo neví, co je zač. Marně se ho ale ptáte, k čemu je mu smích a pláč. Tváře jako z parafínu, gesta jako šílenec, propil i svou kocovinu, složme se mu na věnec. Na půl geroj, na půl baba,

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podívám, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten na umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř takhle, to zní, ale Břidlo. Hlejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondrejc říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hlejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, se teď nemusíme. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a to, ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak myslíte.
1: Materníček nenávidí cis, tak to byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád tře, o půl tónu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, mně se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. Potom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantsky by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, prostě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. Je to?
0: To je mrak, no to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj veme si. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, nevocelý obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi. Jan!
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju, tak my začneme mladý. Pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova, slova, slova, hejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hejte, nechte to na mě, budete mít po starosti, to bude hit. Jako víno, počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vy mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bim bum buš buš. Geniální.
0: To tady jo.

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám. A přál bych si, abyste se bavili stejně dobře, jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jevištěm, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář u ROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem. Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl. A nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně. Nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své pondělní výrobky písmenem M, podle slova Montag nebo Mandy, a prodávají je s určitou slevou, protože tato auta jsou poprávě přes stálem víkendu osazenstva závodu ještě o něco kazovější a mizernější než normální. Já prosím, žádné písmenko M na těle nemám, a pak já jsem ryze český výrobek. A ten, prosím, to se nezlobte, aspoň podle televize a podle tisku, nesmí být kazový už principiálně. Dále, narodil jsem se 19. prosince, což spadá do znamení Střelce. Prosím, nepodezírejte mě z nějakého okultismu kosmopolitního. Jediný tedy okultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kukař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavních kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala. No tak jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě jako, že třeba Střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč by mě příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že Střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, Střelci přibývají zůstat státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku.
A až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent SAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři, herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer, dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život

se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách po návratu do Prahy v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude, a vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost k pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram. Přijeďte neděle 16.00, Revnice nad Razy. Pretacíme jednu scénu ze zimního filmu, vlastní kozich, Lize a Sanky sebou. Podpis produkce filmu. No a tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu 30 ve stínu, peron v Řevnicích lidu prázdnej, a po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který vláčel na jednom rameni sáňky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majer rovnou k Řepovi a povídá: Ježišmarja, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalínu někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, a co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty ho. Tak tohle je, řekl bych, dobráctví normální. A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení. To znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra. A hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Steimar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla, nafilmovávala. Najednou řekli Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popad. Otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda, abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přišel říjen, listopad, nic se nedělo, až na hod boží přišla Skořepka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát: tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty, a pak ta nestyda, to teda, pánové, to už přestává opravdu všecko. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku, a povídá: a víte, že mě to, kluci, bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu to šla dát vyvolat do kšeftu. Povídám tomu vedoucímu: pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se tam. Říká: moc krásný, paní Skořepová. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tykánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudebním divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení a obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena.
autor Míla Zavřel.

Zemřel úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, který když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menšíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMU. Zrovna on, že jo? Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menšík vypadá, tak musel studovat nejméně v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stál opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma. Víte, že mám k cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň. Ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatný. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v loži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, jak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí i vy jedna mlsoto, což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň Matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. On kromě tedy toho režírování foukal na pohřbech a na různých tancovačkách taky basbombardón. A ten měl jednu režijní připomínku, která mě utkvěla. Kdykoliv se mu zdálo, že se na jevišti nic neděje a že je to otrava a nuda, zařval na ubohý ochotníky. Je to mrtvý! Chodit! Chci říci, že správně cítil a věděl, co je to jevištní život, ovšem chyběly mu výrazové prostředky, jak právě to mrtvý odstranit. Pane Bože, kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, asi nemám dostatek odvahy.

Tak kdo nebyl přátelé katolického náboženství tehdy, které bylo povinné, měl jednu hodinu týdně volno, říkali jsme tomu okénko. A toho jsme my, ateisté a jinověrci, využívali k návštěvě velkých poutí na Karlově náměstí. No to byla nádhera. Celý Karlák, od Faustova domu dolů k Spálený ulici a nahoře od Novoměstské radnice až k nemocnicím, byl pln krámků, stánků a bud, kde se za pouhou jednu jedinou korunu předváděly nejrůznější atrakce, tedy drobné podvody. Celý Karlák hlaholil, ampliony, hrála se jedna podrhovačka za druhou. Tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomického lidi se má, jak správně ekonomického lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten holičovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extrakt, extra speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je metla lidstva. Lezde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček, že napřijde spole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku v divadle strašného hunda, jak se tomu divadle říká. Měla papundeklový plout ve polepený voleznými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice a tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcí rovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, Stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně Stejskalová. Tak jeden čas, asi tak před dvěma a půl lety, jsem byl doslova zaplavován dotazy ke znovu otevření Národního divadla. Já myslím, že všechny ty dotazy v podstatě zodpověděl čas. Na tu novou budovu si už lidi zvykli a pokud si nezvykli, tak si zvyknou dodatečně. Mně osobně bylo jasné hned po uzavření Národního divadla, že bude znovu otevřeno. A taky jsem věděl, čím bude otevřeno. Není třeba přílišného dramaturgického citu k uhádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření Národního divadla. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také na, co soudím o Libuši. Já se přiznám, nebyl jsem si zprvu jist, o kterou Libuši jde. Zda jde o činoherní kolegyni Libuši Havelkovou nebo operní kolegyni Libuši Domanínskou. A nebo, to jsem ovšem vyloučil hned od začátku, že by mohlo jít o paní Libuši Pospíšilovou z Československé televize z pořadů pro kulturní améby a prvoky Bakaláři. Z holého titulu jsem pak jaksi usoudil, že půjde patrně o operu Bedřicha Smetany a řekl bych k tomu toto. Podívejte, Libuše se nehraje tak často, protože se divadlo taky tak často nezavírá a zase nevytvírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, určité dny ve státní svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo. Což je důsledek potom v tom, že
poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla sklédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych v této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich, a sice jak pan Štern potká pana Kóna, říká: pane Kón, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty? Říká: ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká: ale operu. A kterou? No, Libuši. A jaký to je? Pan Štern se zamyslí a pak povídá: no, v půlnoci jsem se podíval na hodinky, a ono bylo teprve půl devátý.

Tak, abyste mi nezeslavnostnili, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přezíkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. No, řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská, i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. Ale že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když její pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Sedávala třeba odpoledne Důlska, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník, a paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Feces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou. A Bušek vzrušeně křičí na toho Bláhu. Cože ty mě, prvnímu radnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval. A taky ani nemá podle Stroupežnického tak vykřik. Cože ty mě, ponocnýmu, budeš vyhrožovat? No, tak smáli jsme se jistě. Smáli jsme se na jevišti i potom v pauze v šatně. Jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje, ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky, dávala se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec s jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkovi. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne nahoře Žižkově, a v posledním, v pátém obraze hrál epizodní postavu Jana Roháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistu blíže, dcero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, takový ty uhlazený, měl takový jemný, larmojantní rejstříček. Jeli bo ještě šálek kávy, milostivá paní? No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak, a přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou, najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A paní Čínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej, patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nacpal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje. Ale Paničický se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej patetický to nechal být, nasadil ten jemný konverzační rejstřík
jako v saloni ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, koranda roháč. Jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlejí k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká umilosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se to, konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala. A chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadla a říkal, co si to ta kráva pitomá zkoumá, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal, to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám. Už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát, a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal, to byla premiéra a zároveň derniéra.
No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka. Nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je. Až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí. Archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskane jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel, zde je zatyk. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland, a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak byl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text, vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl, nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. A Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní. Nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plagát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archívu a zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí, četníci odvádějí Juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to,
Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak je nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku, zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči a opakoval jak gramofonová deska: žaluji ředitelství, pana režiséra a všecky pány herce.

0: Dobrý večer, vážení a milí přátelé, tady v sále Bránického divadla. Dobrý večer, vážení a milí přátelé, doma u televizoru. Je 31. prosince 1999 a zítra bude 1. ledna roku 2000. Komu se to stane, že zažije takovouhle změnu v letopočtu? A já bych chtěl, aby ta změna v tom letopočtu proběhla v legraci. Já doufám, že se budeme skvěle bavit celý večer. Já dost často dostávám otázku, jaký byl můj trapas, jaký trapas bych nechtěl zažít, jaký trapas se mi v životě stal, jaký považuji za největší. Já nevím, těch trapasů byla spousta a já si myslím, že trapasy jsou kořením života, že člověka posouvají dál. Vyprávěl jsem už o trapasu s panem Kemrem, s panem Růžkem, ale zažil jsem trapasů spoustu, ale taky jsem spoustu trapasů viděl. Například v mém rodném městě, v Třebíči, tam se stal trapas, o kterém se tam dodneška vypráví, protože tam, když chcete jít na rande, tak musíte přejít přes řeku Jihlavu, přes Mustek do Háje. Když jdete na rande. A tam už máte všecko, co k tomu potřebujete. Tam máte travičku a keříčky a stromečky, no prostě všechno. Tam jednoho dne starý Sojka kosou kosil trávu. A najednou, jak tak kosí, tak se ozvalo pomoc. Teď on starý Sojka, on byl vždycky hodně tak jako na pohádky, tak on si myslel, jestli mravenečci třeba to nejsou. A tak dodal takovým tím pohádkovým hlasem, kdo mě volá? To jsme my, se ozvalo. A kdo my? My tady za keřem. A za kterým keřem? Tady napravo. Tak Sojka šel a rozhrnul kosou takhle to křoví a teď tam byli oni, jo? Von a ona. To byl právě ten trapas. Oni se měli tak rádi, že oni v tu chvilku byli, jak bych to řekl, nerozdělitelní, jo? A on teda s tou kosou tam takhle stál, no. Teď taky o to chvilku napadlo, že jo, ale pak to zavrhl, říkal si, jak by jim prospěl a on je oba dva takhle naložil na tu kárku, přikryl je plachtičkou, co tam měl a vezl je do špitálu. On musel zase zpátky přes Mustek okolo pošty, tam trošku byl zádrhel, pač tam bydlí baba, která vždycky hlásí na náměstí, kdo zrovna šel do hájku a ona je kolikrát rychlejší než telefon, takže tam už seděli ty dětci s fajfkama na náměstí a říkali, kde jsi byl, Sojka? A na trávě, kde bych byl? A co vezeš, Sojka? A co bych vezl? Trávu vezu, ne? A co ty nohy, Sojka? No, Sojka si užil. A teď to provezl tu kárku tím náměstím a přijel do špitálu, do kopečka, kam to musel tlačit a tam pan primář je píchnul špendlíkem a oni se rozešli a odstěhovali se z Třebíče. Protože oni už tam samozřejmě dál nemohli s tím trapasem existovat, jo. Ale Sojka, ten z toho profitoval samozřejmě, protože ten chodil po hospodách a říkal, člověče, já jsem rozhrnul křoví, vi? Teď ti tam byl on a ona a dál ti to neřeknu, než zaplatíš pivo. Jestli mám nějaké zkušenosti s Viagrou, no, to je otázka. Zkušenosti s Viagrou nemám, vím, že je na trhu, kus 400, ale zase se musím pokorně vrátit ke svému kamarádovi Petrovi, který z Austrálie opět dneska dorazil a je tu. Já ho nebudu schválně prozrazovat, abyste nevěděli, který to je, potom jenom pro vás tamhle v tom koskovaném slaku vlevo. Ten s tou Viagrou zkušenosti má, protože on kdysi dávno, když to tam u nich přišlo do mory, tak on mě telefonoval, že měl sraz s dívkou na bíči, jakože se měli potkat, že jo, s děvčetem na pláži, abych to přeložil, a že si vzal 200, jo, on to zřejmě nějak je rozkategorizovaný, což jsem nevěděl. A já říkám, no a co, jako, a on říká, no a ona nepřišla, no. A říkám, co jsi dělal, Petře? Já jsem to rozplaval. Taky mě vyprávěl Karel Wagner, můj kamarád, dva krásné příběhy, které se nedávno staly s jeho známým. Jeden jeho známý na vesnici, takový pečlivka, on natíral střechu. A on, protože je to pečlivý člověk, tak si to vždycky všecko pečlivě promýšlí. A taky tohle to si promyslel, že on vylezl na tu střechu a šel za ten štít na druhou stranu. On se přivázal, on si vzal takhle lano, uvázal se, hodil to dolů a tam to uvázal u auta k té kouli, jo, jak je. To všichni věděli, že jo, to bylo všichni byli informovaní, kromě manželky, která odjela na nákup, že? Ta byla v šoku, že jo, pač ta jela normálně, 250 metrů za ní skákal manžel po štěrku a si mu říkala, co to je za blbo, já asi blbě vidím, jo. a přitom viděla dobře, tak musela zastavit a odříznout a odvést do špitálu, protože na tom nebyl dobře, že jo. Je to hrozný, člověk, když to takhle poslouchá, tak si říká, je to docela legrační a kolikrát, když se díváte na to neváhy a toč, tak tam jsou tyhle ty situace dnes a denně a říkáte si, je to srandovně, ale vy jenom vidět to u těch druhých, jo. Protože já vím třeba u nás na vesnici asi před takovýma 20 lety, tam, kam já jezdím, tak tam měl jeden pán čerstvou novou škodovku a tam je taková zatáčka, kde je to zakřivené zrcadlo. A on jel do té zatáčky a v tom zrcadle říká, pěknou tu škodovku mám červenou a srazil se s druhou, která jela. A to byly jediný dvě škodovky na okrese, ty kraje. Zrovna se potkali u zrcadla v té zatáčce. Karel mě říkal ještě druhý příběh, krásný. To se stalo zase tady v Praze v Bohnicích a tam tatínek s klukem šli a pouštěli si tam letadýlko, modeláři, tak s klukem si pouštěli to letadýlko a ono nějak prostě najednou to vypovědělo službu, to letadýlko, a zahučelo to takhle za stěnu, za zítku toho blázince, co tam je v Bohnicích, jo. A kluk brečel a táta říká, to nic, ať tam vlezu, proto není problém, že jo. Přelezl mladickým schokem přes tu zítku, vlezl do toho blázince a tam zrovna teda pacienti končili tu zahradní terapii a odváděli je na pokoje, jo. A on tam takhle lezl a hledal po čtyřech to letadýlko, jo. Teď ho čapli, že ho říkají, tak pojďte, jdeme na pokoj, jo. Já ne, já, mně sem spadlo letadýlko. Ty seš asi pilot, vi? A já. A on se bránil, že ho zoufali, no co v takové situaci máte dělat? Říká, mě venku čeká můj kluk. Ty máš kluka? No on tam bude brečet, no to víš, že jo, pojď, my ti zatím dáme uklidňovák, jo. Uložili ho, až venku našli to řvoucí dítě, no tak pak teprve zjistili, že tatínek mluví pravdu a vyvedli ho ven, že jo. A za dítětem, ale než se to vysvětlilo teda, no situace je hrozná, no. Já jsem kdysi vyprávěl takový příběh o tom, jak jsem byl na horách. Dneska myslím si, máme takovou silvestrovskou noc před sebou, no, bujarou, proč bych to nemohl říct, jo. Tam byla nádherná lyžařka, tenkrát, když já jsem tam cvičil v tom třetím družstvu, to svoje obracení. Nádherná lyžařka, která denně kolem nás projížděla, pokaždý skvěle oblečená, a ona nás rozčilovala, protože jsme to neuměli, ona to uměla, a ona jednoho dne projela kolem nás a zmizela v takovým nízkým lesíku a tam se tak jako chvilku pozdržela a pak odsud vyjela a vezla si to na lyžích, jo. A teď ona to nevěděla, že jo. Furt se tvářila stejně, jo. Jako, jak je bez... Jak je bezvadná lyžařka, akorát za ní se kouřilo, že jo? Já mám takovou jednu příhodu, na kterou nikdy nezapomenu. To jsem se šel představit svýmu budoucímu tchánovi a svý budoucí tchýni na svou budoucí chatu a... Oni tam měli takovej plůtek, jo, a branku. Já jsem přišel k té brance, říkám si, co půjdeš brankou, což tady poprvé ohromíš je, jo. Já jsem si říkal, že to jenom tak jako přeskočím přes ten plůtek lehce, že se přenesu, jo. Já jsem nevěděl, že oni to mají vyvyklaný. 40 cm doprava, 40 cm doleva. To mě nikdo neřekl. Ani ona mi to neřekla, pak se mi to měl hodně zazlít. Já jsem nasadil tam tu ruku na mistrovskou, že jo, naskočil jsem, teď tady se mě to zaseklo, teď jsem zůstal a už jsem jenom vyvažoval, jo. Pocitoval jsem to, co chlap může jenom pocitovat v tuhle chvíli. Nohy jsem měl 4 cm nad zemí na obou stranách a viděl jsem toho tchána s tou tchýní, jak stáli na zápraží a... Teď tím těma hlavama putovalo, to bylo vidět, jako myslíš, že to ta naše holka má zapotřebí, to? Bude z toho ještě něco? Pak teda konečně tchánovi docvaklo, co asi tak pociťuju, že o komu jinému to než jemu mělo docvaknout, podal mě ruku, zkamarádili jsme se. Já mám dva syny, jednoho 20-letého, jednoho 8-letého. Ten 20-letý nedávno vyšel z puberty, já jsem se do ní zase vrátil, takže jsme se názorově konečně zblížili, ale ten 8-letý, to je čipera, to je kluk, který je čipernej, on... On má takový úžasný, nápad, jako třeba my jsme byli na dovolený a tam jsme seděli s takovou společností a tam seděla 19-letá krásná holka v tričku a v kraťasech a on si vždycky, nevím po kom tohle to má, vybere tu nejkrásnější, jo, v té společnosti a rovnou k ní šel, jo, a říká jí, ahoj, já tě budu chránit. Vzal jí takhle hlavu a strčil si ji pod tričko, jo. Ona to tam teda hrdině vydržela, on jí tu hlavu vyndal, vzal její tričko, říkala, a ty budeš chránit ty mě. A všichni ti chlapi kolem, co jsme seděli, tak jsme udělali jenom... Až on jedinej to viděl, že jo. Ale on má takovýhle nápadů, on třeba, moje žena s ním přišla do lékárny a tam byla fronta, protože zrovna byla nějaká ta epidemie a teď všichni stáli na ty léky, jo. A on tak jako přehlídnul tu frontu, tomu byly asi 4 roky, a říká, já blbec, že jsem si s sebou nevzal ty hračky. A teď tam vpředu taková paní říká, pojďte si s tím malým tady dopředu, jo. A vyšli dopředu, že a od té doby to mají nacvičený jako etidu a on vždycky někam přijde, něco takhle žvástne a oni je pustí, jo. Což je úžasný, jo. Vůbec s ním jet na dovolenou, to je zážitek, jako, ale ono vůbec na tu dovolenou. Podívejte se, já třeba dneska už těžko hledám místa, já vám to řeknu takhle, já jsem celou sezonu ve styku s vámi s diváky a to je dobře, já jsem za to vděčný a jsem šťastný, že to tak je. Ale na konci sezony samozřejmě logicky hledám místo, kde vy nejste. A to se přiznám, to se hledá těžko, protože vy jste prostě už všude. Já jsem třeba předloni si říkal, všichni táhnou na jich, potáhneš na sever. Tak jsme, letěli jsme do Norska, vystoupili jsme v Oslo z letadla, jo, a teď, jak jsme vystoupili z toho letadla, tak proti nám jde taková skupinka a proti taková paní a říká, dobrý den, pane Donutil, tady se vám bude moc líbit. Jsi říkal, ta nemluví norsky. Tak jsme naseli do dalšího letadla, letěli jsme ještě severněji do Bergenu a tam jsme šli po náměstí a fish market a moře šumělo, sluníčko, krásný počasí, všecko. A najednou projel autobus a ozvalo se Fridek Mistek, zdraví pana Donutila! Pak projela ještě Karvina, Poruba a Havířov. Čili náš sever se přesunul na jejich, jo. Mě napadá ještě v souvislosti s tím, jako jak člověk lítá tím letadlem, jo. Já jsem jednou letěl do Bratislavy letadlem, o kterým jsem už měl představu, že ani nelítá, jo. A přesto jsem jim letěl. A to je letadlo, tam už ve jméně toho letadla v podstatě máte otázku, protože to se jmenuje jak. Jo. To jmenuje jak 40, jo. To člověk neví ani kam doletí a jak. A všimněte si, jestli tím někdy poletíte, oni ty piloti, oni mají radost, když přistanou, ale přesto pro jistotu radši. Co kdyby, že jo? No? Radši jdou od stroje, jo? A pak se mi ještě stalo, a to bylo taky nádherné, já jsem letěl do Ostravy, takovým letadílečkem malinkatým, že já jsem ani nevěděl, že takový letadílko vůbec u nás na těch našich linkách lítá. Teď jsem tam přišel, tam takový schudečičky byly, jo? Letuštička tam stála a... trhala tu palubní jízdenčičku, jo, a žvíkala žvíkačičku, jo. A já jsem k ní přišel, dávám jí ten lístek a ona říká, tož dneska jste si ale teda vybral den. Kam, proč? Tož to letadlo a to počasí. Kam, něco je s letadlem? Tož mi to nesmíme tím pasažírům tak říkat. Však uvidíte. Jestli teda uvidíte. Já jsem měl takový strach, teď jsem po těch schudečičkách stoupal nahoru, jo. Teď se rozhlídnu vpravo, vlevo, tam byly 4 židle, vlevo, 4 židle, vpravo. Židle, ne sedadla. Židle, já to nikdy neviděl, to byly židle přišroubovaný k zemi, jo. Na opěradle taková kapsa a v tom byla strčená otevřená Coca-Cola, aby jsme asi měli radost nebo co, jo. Teď se to nedalo sklopit, jo. Přede mě si sedl takový ostravský medvěd, který nebral v potaz to, že se to nedá sklopit. A sklopil. Mě ta Coca-Cola hrkla do kalhot. Já jsem měl sebou jedny tenkrát, jo. Od té doby vozím minimálně 3. Ale dál už to teda bylo veselý, jo, protože zbytek cesty mě ta letuška sušila fénem. A to zase jako pasažer takového letadla si můžete vybrat ještě místo, kde jste vlhčí. Taky se mě jednou zeptali, jestli se dívám na ten kotel. Já teda musím vám říct, já to moc nesleduju. Ona to uvádí ta, jak se jmenuje? Ta, jak? Jo, všichni se na to dívají. Hele, já jsem to, ne, musím vzkázat řediteli konkurenční televize, že může být naprosto klidný, protože jak jsou vždycky takový ty relace, víte o tom, jako jak vždycky reportér přijde, jakou televizi sledujete, prosím, a oni všichni říkají, ČT2, ty dokumenty. ČT2 má sledovanost 0,31 a kotel 54 800, jo? Ale to je jedno. Já jsem to viděl jednou, samozřejmě Michaelu Jilkovou si pamatuju už z té arény, ona byla vždycky taková nepříjemná, nikoho nepustila ke slavu a každý mu hned takhle dokázala trefně odpovědět a pak ona odešla na mateřskou a vrátila se a oni šoupli do kotle za trest. Ale já když jsem to viděl, jo, ono teda mě to, abych řekl pravdu, příjemně překvapilo, jo? Ač ona přitom byla až driáčnická, bych řekl. To bylo takový, kdo má pravdu, 3, 2, 1, to je tvá! Já jsem úplně zůstal. Zůstal přimražený k té televizi. Teď to vy nevíte, tam jsou komparzisti, tam jsou lidi, kteří normálně za prachy kladou dotazy. Jo. Teď oni to nedokážou někteří ani vyslovit. Někteří to ani nepřečtou. A tam zrovna seděla taková... A zbytek si přivezou ty politici, čili reprezentativní vzorek takovej, jako jo, toho publika. A teď tam seděla nějaká taková... Teď tam seděla taková baba, ona s náma už leta točí ten kompars v televizi a ona zrovna kladla tomu ministrovi, co tam byl dotaz, jo. A říká, prosím vás, pane ministře, já jsem se vás chtěla zeptat, jestli teda je pravda to, co jste říkal, ona to teda říkala i sousedka, paní Schindlerová, jo, jestli teda si myslíte, jako, nebo si myslíte, že ne? A ten ministr, co tam byl, ten na to odpověděl. Vzpomínám na několik inscenací, které jsem rád hrál, které jsem rád točil v televizi, vzpomínám rád na filmy, které jsem rád točil. Ale taková krásná vzpomínka třeba se váže k inscenaci Koncert V. My jsme ji hráli kdysi v divadle Na provázku, pak ji natočila brněnská televize v roce 88 a způsobilo to naprostý šok. Bylo to o řediteli, který zakázal koncert Vladimíra Vysockého a o byrokracii vůbec. A já jsem si myslel, že to přestane už platit po 90. roce. Depak neříkám v tom ve všech případech, ale platí to každopádně. Pořád, jo. No a tam jsem já hrál toho ředitele, toho funkcionáře, který to zakázal, jo. To bylo úžasné, protože tenkrát moje žena pracovala na generálním ředitelství jistém a tam byli 3 ředitele a jeden ten ředitel s manželkou na to vyrazil, na to představení, jo. Teď já ho tam vidím jak dneska, on tam seděl v té kravatě s tou manželkou a teď zíral na to a ta manželka ta se bavila, prostě to bylo, ta byla úplně z toho hotová, pro ně šťouchala, ukázala, vidíš to? No, přesně. Ten druhý den přišel do práce a říká mi ženě, teda to jsem si včera dal. Pojďte ke mně. Ona tam přišla, ta moje žena, ty tam stála, že jo. Říká, vy jste všechno manželovi řekla, co? Jako co? Jak to tady u nás chodí, že? Já jsem mu nic neříkala, to je v textu napsáno všechno. V textu, prosím vás, kde by si to dozvěděli, že dohral normálně tam všecko o mně. To není možné, aby tyhle ty věci věděl. On říká, no to všechno je v tom textu napsáno, ale k tomu nevěřím. A tam stál druhý ředitel, kádrově personální. A o tom to skutečně bylo. Tenhle ten ještě nebyl tak špatný, ale tenhle kádrově personální, to byl přesně nemlich ten samý, jo. A ten říkal, jdu na to taky. Moje žena tam málem omdlela, pak říká, to jim zakážou. A on tam druhý den teda přišel a pak se vrátil z toho představení a zavolal si mou ženu a ta už čekala teda ten ortel, jo. A to je pro mě větší ocenění jako Oscar, protože on řekl, představte si, včera jsem to představení viděl. Tak jsem to pozoroval. Představte si, že takový lidé, jakého tam hrál váš manžel, mezi námi stále ještě existují. Že by, jestli jsem taky v mládí chodil do Pionýra, a to jsem teda chodil. Já na to vzpomínám už takovým lehkým nadhledem, protože kdo nechodil, že jo? My navíc v těch 50. letech jsme to měli ještě takový komplikovaný, že jednu hodinu jsme byli v Pionýru a druhou hodinu jsme měli náboženství. A teď jsme, že jo, no, pamatujete si to, my jsme přebíhali, jsme kolikrát s tím šátkem přeběhli do toho náboženství a tam nás katecheta zliskal, jo? Pak jsme se zase vrátili zpátky do toho Pionýra a řekli jsme, pozdrav pámu! No. To byla totálně zmatečná doba. Já proto nechápu, proč někteří ti naši političtí představitelé naprosto nechtějí, aby se o nich vědělo, že chodili do Pionýra. Přitom ten Václav to musel být nádherný pionýr, že jo? Já ho vidím v kroužku mladých ekonomů třeba, že jo? On tam říká, kluci, jedině já mám pravdu. Nikdo jiný, jedině já. Opravdu. Ani ty, Ivane, ne. Jedině já. A kolem jede Miloš na kolobrndě. A už jenom je slyšet z dálky, on nepůjčím. Nepůjčím, jo. Tam někde se rodila ta opoziční smlouva, že jo, bych řekl. Ale... Tam, takový Kasal třeba, že jo, ten už vedle, ten nepřebíhal, ten vedle... Ten věděl, kam to v tom parlamentu v budoucnu chce dotáhnout. Ten Grebeníček, že jo, ten taky, ten s tím druhým, s tím, jako se jmenuje, ten... Rancour, nebo jo, takový Rancour. Jeho to paradoxně ještě táhne doprava. Dost častá otázka je, jaký je váš nejoblíbenější vtip? My jsme takový národ, který se dokáže přes spoustu problémů přenést humorem a vtipem zvlášť. Židovský vtip já mám moc rád třeba, jo? Jak jde třeba takhle Icik, jo? Potom hřbitově a vidí tam tu Rockefellerovu bohatou hrobku a říká, ten si žije. Tam je všecko. Tam je všecko. A pak je krásný třeba takový ten, jak potká kon Roubička a říká, Roubiček, tak jsem slyšel, že byli v Moskvě. Jo, byl jsem. Poslouchaj, Roubiček, jestli pak si koupili ten myší volej? Myší volej? A kde pak oni to tam mají? No to oni tam mají na tom jejich rudým placu. Mausoleum. Já jsem si všiml, že tam stojí fronta. Tam za 14 dní zase jedu, tak se tam potom podívám. Jo, to se podívaj. Za 14 dní se Roubiček vrátí z Moskvy, on říká, tak co? Roubiček, mají ten vyšší volej? A jdou do háje, já jsem tam tu frontu vystál. Vejdu dovnitř a tam mrtvej prodavač. Když už teda jsme v tom Rusku, mimochodem tam mají taky úžasný vtipy. Proč ne, že jo, možná ho třeba budete znát. Tam přišel turista do restaurace, objednal si polívku, číšník mu přinesl polívku, přiběhla gorila a takhle se mu v ní omočila, jo, a odběhla. A teď ten host tam tak jako zoufale volá toho číšníka a říká, izviněte, tovaryš, znajete, lečova gorila smačila jajca v supě? Neznáju, možná tavariš direktor znajet. Tak šli za ředitelem. Tavariš direktor, znajete, dlečivo gorila smačila jajca v supě? Neznáju. Možná muzikanti, oni znají vše. Tak šli za muzikantama. Muzikanti, znajete, dlečivo gorila smačila jajca v supě? Da, my znajem vše, tavariš direktor. 2, 3, 4. Dlačevo gorila smačila jajca v supě. No, Podívejte se, co si budeme nalhávat, policajských je hodně, že jo? Jdou dva po ulici, ten jeden se dívá a říká, hele. Hele, 50 koruna. To je falešná.
1: Jo? Tak já to roztrhám.
0: To roztrhal na cimpr campr. Říká,
1: jak jsi to poznal?
0: No poznám, ne?
1: Já vím, no ale jak jsi to poznal?
0: Od kdy má 50 koruna 3 nuly. Když jsme u toho Silvestra, ještě mi napad jeden takový, jak sedí ti dva policajti v kanceláři a mudrujou, jo? Ten říká, blbý, co?
1: Co?
0: No to je Silvestr.
1: Co jako?
0: Že to vychází letos na ten pátek.
1: No... To je blbý, no. Ježma, ty vole, ještě aby tak bylo 13.
0: Tak a teď vždycky, když to takhle končí, tak si říkám, kde člověk v sobě bere tu energii, protože když si představím, co mě čeká zítra a další den, ať je to nový rok nebo není nový rok, prostě vždycky máte další a nový povinnosti. Ale já si myslím, že vždycky, když člověk přijde do takhle zaplněného sálu, navíc ještě umocněno je to tím, že je tady přítomna kamera, tak ta energie, která je tady nutně přítomna díky vám a možná taky i přes tu televizní obrazovku a tu kameru zprostředkovaná tím kabelem. Nevím, já mám pocit, že ta energie prostě nutně musí z vás aspoň z části přestoupit na mě a pak, když jste přišli proto a vy k obrazovkám taky, abyste mě doplnili svou energii, dobili mě, tak vám za to děkuju. A jestliže i ze mě část energie přešla na vás, tak vám za to děkuju taky, protože jsme tady nestrávili zbytečný večer. Já bych vám přál, aby těch večerů, ale co večer přešla na vás, tak vám za to děkuju taky, protože jsme tady nestrávili zbytečný večer. Já bych vám přál.

0: tvoje cesty vaše obťahovačky.
1: Opováž se, James! James! No, James!
0: Pane, no,
1: odlož tu striekačku, lebo... Au!
0: No a je to, pane. Ani to nebolelo však. Halo, halo, pane, pane, preberte sa. Omdlel, alebo zaspal. Dúfam, že nie na veky. To by ma potom zabil. Ak sa niekedy preberie, radšej mu ani nepoviem, že to bola injekcia pre jeho koňa. Nechcel erčať, blázon. Mám taký pocit, že o chvíľu tu bude erčať niekto iný.
2: Vrchní inšpicient Národního divadla Cintl mě jednou po představení chytil za ruku a povídá: Rolande, chceš si vydělat 150 korun? No jak pak ne, chci. A co za to budu dělat? Konferenciéra ve Varieté. Je tam módní přehlídka, já potřebuji někoho, kdo by uváděl ty manekinky a ohlašoval je. No nic to není, sem tam do toho můžeš dát něco svýho, nějaký vtip, to se vždycky dobře poslouchá. Koukej, dostaneš takové cedulky, srovnané za sebou, a na nich bude vždy popis toalety, z jakého je materiálu, jaká je obuvní, doplňky a vůbec celá ta ženská paráda. Poučoval mě, jak manekinka přijde, otočí se jako holub na báni, to nic není, a zasvětil mě do všech podrobností. No, znělo to lákavě. Přišel jsem do Varieté a Cintl se mě hned zmocnil. To je dobře, že už jdeš, Rolande, to je fajn, to je fajn. Tak koukej, tady máš ty lístky. Víš, a začni asi takhle. Vážení, teď něco uvidíte, co jste v životě ještě neviděli. Nebo tak nějak podobně. Já se na tebe spolehlám, ty jsi šikovný. A tak dále, řeči měl jako vody. Zeptal jsem se, kdo to pořádá, ale několik firem odpovídá. Podíval jsem se zběžně na ty lístky, čtu francouzská, anglická pojmenování. Jak tě živ, jsem to ani neslyšel. Krepmare Breitschwanz. Nemohl jsem to ani přečíst, ale hlavně to anglické, copak francouzsky, to jsem ještě trochu znal ze školy. No tak a už to začalo. Opona se rozhrnula a já volám. Číslo první. Bílá plesová toaleta bez rukávů, dlouhé glaze rukavičky, bílé atlasové střevíčky se zlatými přeskami, firma ta a ta. Jak jsem to řekl, vyšla dáma oblečená, jak se mi vylíčil. Bílá jako holubička, jen se třpitila. A tak to šlo dál, vždy jsem dal lísteček do spodu a četl jsem další. Když měla přijít asi desátá manékinka, ohlásil jsem. Nevěsta v bílých atlasových šatech s čelenkou, myrtový věneček nad pravým ouškem, bílé atlasové střevíčky, v rukou lilie a bílý bez. Obecenstvo i já se díváme v očekávání, a najednou se objeví dáma od hlavy až k patě v hlubokém smutku.
1: Cintl šeptal skuz, hluboký smutek, Rolande, hluboký smutek, jaký se nosí, když zemřou rodiče a nebo manžel.
2: Já tedy honem ohlásil, opravuji, hluboký smutek, jaký se nosí po smrti rodičů. Malinký smích, který zazněl, když smutečně oblečená dáma vystoupila, stichl. Hlásím další. Mladá dívka oblečená do divadla. Malá večerní toaleta ve vlasech fialky. Látka, barevný krepdešín. A vyšla dáma oblečená v krátkých černých šatech.
1: Cintl zase z kulis. Rolande, jež, polosmutek, Rolande, ty přehazuješ lístky, ty troubo, dávej pozor.
2: Ale já si nebyl ničeho vědom. Já četl poctivě lístek za lístkem, jak byly složeny, a nic jsem nepřehodil. A hned jsem opravil.
1: Opravuji! To je prosím dáma v polosmutku. A přidal jsem si. To je poloviční smutek, jaký se nosí, když zemře starý manžel. To je takzvaná veselá vdova.
2: Když jsem tohle řekl, obecenstvo propuklo v huronský smích a Cintl si pochvaloval.
1: Ty fajn, ty fajn, člověče.
2: A už to šlo dále. Ani jediná manekinka, kterou jsem popsal, nepřišla správně. Lidi čekali s napětím na barvy. Anglická pojmenování, no ty jsem vždycky zamumlal. Nemohl jsem to vůbec ani přečíst. Obecenstvo se svíjelo smíchem a přímo řvalo. Volám, dáma v podzimním upjatém plášti, kostka, hnědá kabelka a anglické střevíčky. Obecenstvo napjatě očekává a v tom přihopsá růžolící buclatá blondýnka v koupacím úboru. Cintl v kulisách jako blázen říkal, to je fajn, jej, to je fajn. Ale já byl spocený hrůzou. A tak jsem skončil. Měl jsem ohromný aplaus jako v opeře. Musel jsem se několikrát děkovat a když naposledy spadla opona, přišel ke mně cintl a povídal, to je fajn, Rolande, to bylo moc dobrý. Podívej se, povídám já, ty ubohé manekinky, jak pláčou, jak můžeš říct fajn, takovouhle vosturu jste nikdy nezažili. Ale on povídá, to nic není, z toho si nic nedělej. Koukej, jeden z pořadatelů nás chce žalovat. Nic se neboj, nic se, ať žaluje. Ať žaluje. I on to sám všecko zavinil. Přišel opilý, měl ty též lístky jako ty, přeházel je. No a tím to všecko zavinil. A stejně lidi, člověče, ty se bavili. Tady máš, Rolande, 150 korun honorář. A já mu na to povídám. Ale co já vytrpěl, to za těch 150 korun nestojí. Já vždycky s hrůzou přímo se třásl, která barva zase vyjde.
3: Když přijeli do Sanoku, tak se objevilo, že vlastně na tom voze spolní kuchyní 11, kde prděl blahem nasycený balón, měli celkem pravdu, když říkali, že bude večeře. A když taky říkali, že dokonce kromě večeře se tam bude rozdávat nějaký komisárek za všechny ty dny, kdy nedostal batalion ničeho. A také se objevilo, že vlastně v Sanoku, když vylezli z vagónu, se nalezá štáb takzvané železné brigády, ku které batalion 91. regimentu patřil podle svého křestního listu. Vlastně bylo záhadou, proč štáb východního úseku udělal tyto dispozice, když fronta vlastně vedla úplně jinudy. Ale tato velice zajímavá strategická otázka se strašně jednoduchým způsobem rozluštila, když hejtman Sagner v Sanoku šel hlásit do štábu brigády, že přijel s maršbatalionem. Ordonančním důstojníkem byl adjutant brigády nějaký hejtman Tajerle. Já se velice divím, řekl hejtman Tajerle, že vy jste nedostali určité zprávy. Maršruta je jistá, o linii svého pochodu jste nás měli uvědomit a přirozeně předem podle dispozice hlavního štábu vy jste přijeli o dva dny dřív. Hejtman Sagner se trošku zaraděl, ale nenapadlo mu opakovat všechny ty šifrované telegramy, které dostával po celé cestě. Já se vám divím, řekl adjutant Tyrell. Myslím, odpověděl hejtman Sagner, že všichni důstojníci si tykáme. Tak budíš, řekl hejtman Tajle. Tak mě řekni, jsi aktivní nebo civilista? Jo, aktivní, no tak to je docela něco jiného. Člověk se v tom nevyzná. Tady už ti projelo takových blbů, tedy rezervních lejtnantů. No, když jsme ustupovali tamhle od Limanova a od Krasníku, tak všichni ty taky lejtnanti ztratili hlavu, jakmile uviděli kozáckou patrolu. No my ve štábu, my nemáme rádi takový příživníky. No pitomej chlap s inteligentkou se dá nakonec aktivovat, anebo v civilu udělá oficírskou zkoušku a blbne zase dál v civilu. A když přijde vojna, tak je z něho ne lejtnant, ale poseroutka. Hejtman Tajerl si odplivl a důvěrně poplácal hejtmana Sagnera. Zdržíte se tady asi dva dny. Já vás všechny provedu. Zatančíme si. A pardon, zarazil se. Musím se jít vyblít. To už je dneska po třetí. A když se potom vrátil, sdělil hejtmanovi Sagnerovi, aby dokázal, že je tu veselo, že jsou to následky včerejšího večera, na kterém bral účast i stavební oddíl. S velitelem tohoto oddílu, který byl též v hodnosti hejtmana, se hejtman Sagner seznámil velice brzo. Do kanceláře totiž vpadl Uniformovaný dlouhán se třemi zlatými hvězdičkami a jaksi v mátohách. A protože nepozoroval přítomnost hejtmana Sagnera, zcela důvěrně oslovil Tajerla.
4: Co děláš, svině? Ty jsi nám včera ale pěkně zřídil naši hraběnku.
3: Ano, řekl Tajerl. Bylo to včera velmi veselé. Pak teprve seznámil hejtmana Sagnera s důstojníkem z Rákoskou a všichni vyšli kanceláři administračního oddělení brigády ven do kavárny, která náhle vyrostla z bývalé pivnice. Když šli kanceláři, hejtman Tajerl vzal si od velitele stavebního oddílu Rákosku a uhodil na dlouhý stůl, kolem kterého na povel postavilo se do fronty 12 vojenských písařů. Byli to vyznavači klidné, bezpečné práce v týlu armády s velikými, spokojenými břichy v extra uniformách. A těmto 12 tlustým apoštolům Ulejvandy hejtman Tajerl řekl, chtěje se vyznamenat před Sagnerem i druhým hejtmanem, tak jim řekl, nemyslete si, že vás tady máme jako na krmníku, prasata. Méně žrát a chlastat, ale více běhat. A teď vám ukážu ještě jinou drezuru, oznámil Tajerl svým společníkům. Uhodil poznovu Rákoskou na stůl a otázal se těch 12. Kdy prasknete, čuňata? A všech 12 odpovědělo unizono. Dle vašeho rozkazu, pane hejtmane. Směje se vlastní blbosti a pitomosti, vyšel hejtman Tajerl z kanceláře. Když seděli všichni tři v kavárně, poručil Tajerl přinesl láhev jeřabinky a zavolal nějaké slečny, které jsou volné. Objevilo se, že kavárna vlastně není nic jiného než vykřičený dům, a poněvadž žádná ze slečen nebyla volná, rozčilil se hejtman Tajerl na nejvyšší stupeň a v předsíni vynadal sprostě madam a křičel, kdože je u slečny Eli. Když dostal za odpověď, že je tam nějaký poručík, láteřil ještě víc. U slečny Eli byl pan poručík Dub. Pan poručík Dub, který, když marš batalion byl už ve svých ubikacích v gymnáziu, zavolal si celý svůj šik a upozorňoval jej v dlouhé řeči, že Rusové při svém ústupu zakládali všude bordely s personálem pohlavně nakaženým, aby způsobili rakouské armádě tímto svým trikem velké ztráty. Varuje tedy tímto vojáky před vyhledáváním podobných místností, sám se osobně přesvědčí v těch domech, jestli jeho rozkazu bylo poslechnuto, poněvadž jsou už ve frontovém pásmu a každý, který bude přistižen, bude postaven před polní soud. Poručík Dub se šel osobně přesvědčit, zdali jeho rozkaz nebyl překročen a proto patrně za východisko své kontroly si vybral pohovku v Elině pokojíčku v prvém patře takzvané městské kavárny, na kteréžto pohovce se velice dobře bavil. Mezitím už hejtman Sagner odešel ke svému batalionu. Tajerlova společnost byla totiž rozpuštěna. Hejtmana Tajerleho hledali z brigády, kde se scháněl už přes hodinu brigádník po svém adjutantovi. Přišly nové rozkazy o divize. Bylo to všecko takové spletené. Rusové ustupovali na severovýchodním cípu Haliče velmi rychle, takže se tam některé rakouské části navzájem promíchaly, do čehož místy jako klíny vnikaly části německé armády, kterýž to chaos doplňovalo přibývání na frontu nových pochodových praporů a jiných vojenských těles. Najednou přibyly rezervy německé hanoverské divize pod velením plukovníka s tak ošklivým pohledem, že brigadýr byl uveden do naprostého zmatku. Plukovník rezerv hanoverské divize ukazoval totiž dispozice svého štábu, že má ubytovat své mužstvo v gymnáziu, kde právě nyní byli ubytováni 91. Pro umístění svého štábu žádal vyklizení domu krakovské banky, ve kterém právě byl štáb brigády. Brigadér se spojil přímo s divizí, kde vylíčil přesně situaci. Potom z divizí mluvil u Hrančevi Hanoverák, v důsledcích čehož přišel na brigádu rozkaz: brigáda vystupuje z města v 6 hodin večer na Turovu Volsku. Tak nastal tedy v gymnáziu veliký ruch a scházel ku poradě důstojníku batalionu jenom poručík Dub, kterého vyhledat bylo poručeno Švejkovi. Doufám, řekl k němu nadporučík Lukáš, že vy ho najdete beze všech obtíží, protože vy dva máte porád něco mezi sebou. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, že prosím o písemný rozkaz od kumpanie. To je právě kvůli tomu, že mezi náma je právě vždycky to něco. Zatímco nadporučík Lukáš ve své zápisní knížce kopíroval na útržkovém listě, aby se poručík Dub i hned dostavil do gymnázia k poradě, Švejk hlásil dál: ano, pane Oberleutnant, vy můžete být jako vždycky bez starosti. Já ho najdu, poněvadž je vojákům zakázáno chodit do bordelu. A on určitě v jednom, aby se přesvědčil, jestli se od jeho cuku žádnej nechce dostat před polní soud, on v jednom takovým bude. On sám prohlásil před manšaftem svýho cuku, že projde všecky bordely a pak, že bude běda a oni, že ho poznají z té špatné stránky. Ostatně já vím, kde je. Je tady, tamhle, zrovna naproti, v té kavárně. Poněvadž všechny ten manšaft se za ním díval, kam nejdřív jde. Spojené zábavní místnosti a městská kavárna, podnik, o kterém se Švejk zmiňoval, byly rozděleny také na dvě části. Kdo nechtěl jít přes kavárnu, šel zadem, kde se vyhřívala na slunci nějaká stará paní, která mluvila německy, polsky a maďarsky. Asi v tom smyslu: pojďte, vojáčku, máme zde pěkné slečinky. Když vojáček vstoupil, vedla ho chodbou do jakési přijímací předsíně a zavolala jednu ze slečen, která přiběhla i hned v košili. Napřed chtěla peníze, kterýž obnos hned na místě, zatímco se vojáček odepínal bajonet, inkasovala madam. Švejk měl být podroben téže samé proceduře jako všichni ostatní vojáčkové, kteří chodili zadem. On však se vlídně vytrhl nějaké košilaté holce, na jejíž pokřik přiběhla polská madam, která Švejkovi zapřela drze do očí, že by zde měli nějakého pana lejtnanta hostem. Moc na mě nezvete, milostivá paní, řekl vlídně Švejk, usmívaje se přitom zlace, nebo vám dám přes držku. U nás jednou v Platnerské ulici zmlátil jednu madam tak, že nevěděla o sobě. To tam syn hledal svého otce, nějakého Vondráčka, obchod s pneumatikama. Ona se ta madam jmenovala Křovánová, když ji zkřísili a ptali se ji na záchranné stanici, jak se jmenuje, tak řekla, že nějak odchá. A jaké je vaše ctěné jméno? Ctihodná matrona se dala do děsného řvaní, když ji Švejk po těchto slovech odstrčil a vážně stoupal po dřevěných schodech do prvního poschodí. Dole se objevil sám majitel nevěstince, nějaký schudlý polský šlechtic, který vyběhl za Švejkem po schodech a počal ho tahat za blůzu, přičemž křičel na něho německy, tam nahoru, že vojáci nesmí, tam, že je to pro pány důstojníky, pro vojsko, že to je dole. Švejk ho upozornil, že přichází v zájmu celé armády, že hledá jednoho pana poručíka, bez kterého se nemůže armáda vydat do pole. A když ten počínal si stále výbojněji, Švejk ho srazil dolů ze schodu a pokračoval nahoře v prohlídce místnosti. Přesvědčil se, že všechny pokojky jsou prázdné. Až teprve na samém konci pavlače, když zaklepal a když vzal zakliku a pootevřel dveře, se ozval kvikavý hlas Eli Besect a v zápěti na to hluboký hlas poručíka Duba, který snad myslel, že je ještě ve svém pokoji v lágru. Herein! Švejk vstoupil, přistoupil k divanu a odevzdává je blokový útržek kopie poručíkovi Dubovi, hlásil, dívaje se úkosem na části uniformy rozházené v rohu postele. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že se mají oblíknout a dostavit se hned podle toho rozkazu, který jim tady dodávám, do našich kasáren v gymnáziu. Máme tam velkou vojenskou poradu. Poručík Dub vytřeštil na něho oči s malinkými panenkami. Ale nebyl tak namazán, aby nepoznal Švejka. Napadlo mu i hned, že mu Švejka posílají k raportu, a proto řekl, hned si to s tebou zpravím, Švejku. Uvidíš, jak to s tebou dopadne. Poslušně hlásím, pane lejtnant, pokračoval neúprostně Švejk. Je to nejvyšší rozkaz brigády, aby se páni důstojníci oblíkli a šli na batalioni Bešprechung. A já myslím, pane lejtnant, že oni taky mají do toho, co mluvit. Tato diplomatická řeč trošku vzkřísila poručíka Duba, takže počínal nyní nabývat jistoty, že přece jenom není v kasárnách. Ale s opatrností se optal, kde to jsem? Ráčíte být bordeláku, pane lejtnant. Oni jsou ty cesty, páně, rozličný. Poručík Dub těžce vzdychl a slez z divanu a počal schánět svoji uniformu. Švejk mu pomáhal. A když se konečně oblékl, oba dva vyšli ven. Ale za chvilku se Švejk mžiknutím vrátil a nedbaje Eli vypil rychle zbytek jecabinky v láhvi a šel zase za poručíkem. Na ulici se to všecko poručíkovi Dubovi zase vrazilo do hlavy. Ono totiž bylo veliké parno. A vykládal Švejkovi nejrůznější nesmysly bez jakékoliv spojitosti. Mluvil o tom, že má doma poštovní známku z Helgolandu a hned po ukončení maturity, že šli hrát biliár a nepozdravili třídního profesora. Ku každé větě pak dodával, myslím, že mě dobře rozumíte. Zajisté, že vám úplně rozumím dobře, odpověděl Švejk. Vy mluvíte podobně jako nějaký pokorný krempíř v Budějovicích. Ten, když se ho lidi ptali, jed už teletos hříbky, tak on odpověděl, nejedl. Ale tenhle nový sultán marocký, to prej má být moc hodný člověk. Poručík Dub se zastavil a vypravil ze sebe, marocký sultán? To je odbytá veličina. Utřel si pod čela a dívaje se zakalenýma očima na Švejka zabručel. Takhle jsem se ani v zimě nepotil. Souhlasíte si? Rozumíte mě? Rozumím, pane lejtnant. K nám do hospody ke kalichu chodíval jeden starý pán, nějaký rada od zemského výboru ve výslužbě a ten zrovna tohle tvrdil. On vždycky říkal, že se diví, jaký je rozdíl mezi temperaturou v létě a v zimě. Že je mu to moc divný, proč lidi ještě na to nepřišli. Ve vraté gymnázie opustil Švejk poručíka Duba, který se motal po schodech nahoru do zborovny, kde se konala vojenská porada a také hned hlásil hejtmanovi Sáknerovi, že je úplně opilý. Celou poradu seděl s hlavou sklopenou a při debatě se občas zvedl, aby zvolal, až názor je správný, pánové, ale já jsem úplně opilej. Na poručíkovi Lukášovi přišlo na mysl, že nejlépe bude, když dá prozatím uložit poručíka Duba jeho sluhou Kunetem do fyzikálního kabinetu vedle, kde byla stráž u dveří, aby někdo nedokradl snad už polo rozkradené sbírky minerálií v kabinetě. Na to stále také z brigády upozorňovali procházející oddíly na pochodu. Toto opatření se datovalo od té doby, kdy jeden prapor Honvédů, ubytovaný v gymnáziu, počal rabovat kabinet. Na vojenském zbytovku je na jednom z bílých křížů nápis Láslo Gargány. Tam spí věčný sen jeden Honvéd, který při rabování gymnaziálních sbírek vypil všechen denaturovaný líh z nádoby, ve které byly naloženi různí plazové. Světová válka vybíjela lidské pokolení dokonce i kořalkou z hadů. Nadporučík Lukáš, když se všichni rozešli, dal zavolat sluhu poručíka Duba Kunrta. Ten odvedl a uložil na pohovku svého poručíka. Poručík Dub byl najednou jako malé dítě. Vzal za ruku Kunrta, počal prohlížet dlaň, přičemž říkal, že uhodne z jeho dlaně jméno jeho budoucí choti. Jak vy se jmenujete? Vytáhněte mi z náprsní kapsy, u blůzy, zápisník a tušku.
4: Vy se teda jmenujete Kunat, jo? No, tak sem přijďte za 4 hodiny a já vám tady nechám lístek se jménem vaší paní manželky. A sotva to dořekl, dal se do chrápání, ale opět se z toho, jak si probudil, a počal čmárat do svého zápisníku. Co napsal, to vytrhl, hodil na zem a tajemně přiložil prst na ústa, řekl blábolivě: Vidíš, ne až za 4 hodiny. Nejlíp bude hledat ti papírek se zavázanýma, zavázanýma očima. Kunat byl takové dobré hovado, že přišel skutečně za 4 hodiny a když rozbalil papírek, četl z těch klikyháků poručíka Duba: Jméno vaší budoucí manželky zní paní Kunatová. Když to za chvíli ukazoval Švejkovi, tak mu Švejk řekl, aby si dobře ten papírek skoval. Že takových dokumentů od vojenských pánů si má každý vážit. To, že dřív za aktivní vojny nebylo, aby si dopisoval důstojník se svým sluhou a říkal mu: pane.
5: Rozloučíme se s vámi slibovanou hrou Posel světla. Místo komentáře vám přečteme Cimrmanovu úvodní scénickou poznámku.
6: Na obyčejné židli sedí Artur. Proti němu, pohodlně usazeni v křeslech, hoví si otec s matkou. Do stěny místnosti ústí konec roury o průměru cirka 50 cm. Otvor je uzavřen dvířkovým poklopem.
7: Na klavíru z pozůstalosti Jány Cimrmana v podání jednoho z žáků Lidové školy umění v Liptákově.

0: Pekař měl na levém oku 3 dioptrie a na pravém 2,5 dioptrie. Strojvůdce byl na tom hůře. Měl na levém oku 4 dioptrie a na pravém dokonce 6 dioptrií. Kolik dioptrií měli pekař a strojvůdce dohromady?
1: 3.
2: 15,5.
0: Správná odpověď zní. Pekař a strojvůdce měli dohromady 15,5 dioptrie.
1: To jsem blázen.
2: Podívej se, tatínku. Už sám strojvůdce měl na jednom oku 6 dioptrií, tak jak můžou mít oba dohromady 3?
1: Já vím, úsudek já mám slabý.
0: A nyní něco pro zasmání. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechny. V Tučapek zůstal při výlovu jeden pěkný kapr v bahně. Baštíř Adámek vzal podběrá a chtěl kapra nabrat. Bydlo podběráku však bylo krátké a tak se baštíř Adámek musel za kaprem řádně naklonit. Než se nadál, ztratil rovnováhu a spadl po hlavě do bahna. A tak se v bahně mrskali dva. Kapr a baštíř Adámek. Všichni kolem se notně nasmáli. Nebo jiná příhoda. Mladý Podskalský byl při výlovu poprvé. Všelijak se mezi rybáři motal, až se zapletl do sítí. Na moutě povídá
2: baštíř Adámek.
1: Vždyť je to hezký.
0: Všichni kolem se notně nasmáli.
2: Já myslím Stanu, víš? Vždycky jezdím na Vánoce a najednou se k nám rozjede už teď.
0: Jaká no, je tady
2: co má asi za lubem?
1: Třeba se mu po nás stíská.
2: Kde pak? Ten má něco za lubem.
0: A smál se na celé kolo. A nyní vám zaspívám. A já susím ex Polánky.
2: Prosím tě, vypni.
0: A já susím ex Polánky. A já si hledám gál.
1: Už jede?
2: Ještě ne.
1: Já nevím, maminko, ty uvažuješ jako za starých časů, jako nějaká výmínkářka, která zažívá od dětí jen samé ústrky. Dnes je přece jiná doba.
2: To mi nemusíš připomínat, tatínku. Sama dobře vím, že dnes už jsou k sobě lidé laskaví a hrubé chování známe jen z knih.
1: Zrovna tuhle jsem si čet ve starém slovníku. A padly ti mi do oka pod písmenem P. Takové výrazy. To bys nevěřila, čím se lidé dřív častovali. No,
2: měli bychom ty slovníky vyhodit.
1: A co budu číst?
2: Člověk se kolikrát neubrání, ve vzteku v tom začne listovat a připletou se mu na jazyk, ale hrozná slova. A Standa!
3: Nazdar!
1: Vítej, synu, vítej.
3: Tak jsem tady.
1: Jakou jsi měl cestu?
3: A celkem dobrou. Ovšem, ve všetatech byla zase zácpa. Osobní potrubní doprava se tak rozmohla, že dneska už cestuje horou k nějaké halama. Až do Bakova jsem před sebou tlačil křupana v okovaných botách. Ještě teď to bolí.
1: Hlavně, že jsi nikde nečekal.
2: Ale ve všetatech byla zácpa, no. Tatínku, teď to říkám.
1: No, to je jedno. Hlavně, že nikde nečekám.
2: Já mám vždycky strach, že se s někým srazíš. Jezdíš jako divoch.
3: No, je pravda, že balonový plášť má minimální tření. Ale no, zase to tak dobře netěsní. To byste koukali při pilných jízdách. To má člověk na hlavě široký klobouk a těsní v rouře jako píst. Když se s takovým expresním chlapem srazíš, týden tě brní hlava. Zrovna minulou středu hučím si to do Trnavy a v Kůtech bim ho, bača v protisměru. Naštěstí jsem měl víc vzduchu a tak musel milej bača zpátky.
1: Přetlačil to, víš?
3: No, ale hezky jsme si popovídali. Měli jsme hlavy u sebe. Tak kam pak? Povídám. A on, do Prahy som chcel.
2: No, a jak se stále máš?
3: Ale no, tak...
1: Jak jde advokacie?
3: Advokacie. Tak to by, prosím vás, radši vůbec nepřipomínejte. To jsem se vás chtěl zeptat. Koho to napadlo dát mě na ty práva?
1: To byl můj nápad.
3: Jo?
2: I pan učitel Čermák to doporučoval.
3: Ano? Mm-hmm. Tak řekněte panu učiteli Čermákovi, mm-hmm. že za tohle doporučení mu teda pěkně děkuju. Mm-hmm. Tomu klidně řekněte.
1: Že mu stániček pěkně děkuje.
3: Byl nápad.
1: že mu stáníček...
3: Kam jdete?
2: K Čermákovům.
3: Ale ne teď, až ho potkáte.
2: Aha.
3: Příležitostně, ale mu to radši vůbec neříkejte. Já. Bože, ta vaše ochota mi jde tak na nervy. Člověk vás někam pošle, aby už jdete.
1: A ty nejsi s povoláním advokáta spokojený?
2: Vždyť je to tak ušlechtilé zaměstnání, pomáhat nevinným, urovnávat spory.
3: Jak vy tu žijete? Svět letí kupředu a co vy? Prosím vás, vyjděte taky trochu na čerstvý vzduch.
2: No, vem si šálu taky.
3: Nechte se ovanout. Kam zas jdete?
2: Ovanout.
3: Bože, jak je mi tady mezi vámi těsno. Dávejte dobrý pozor. Celá Praha chodí teď v rádiovkách. Zkuste si je.
2: Tak v tomhle se teď v hlavním městě chodí.
1: A proč je tady ten pindělrek?
3: Anténa, tatínku, symbol radiového věku.
1: Je to nezvyklé, hoku.
3: Troufli byste si v tom na náměstí?
2: Já ne.
1: Snad za tmy.
3: Je mi vás líto. V Praze, na Václavském náměstí, v Kotcích, na Cimrmanově třídě, všude se to rádiovkami jen hemží.
1: Cimrmanova třída? Tu neznám.
3: No, bývalá Ferdinandova.
2: Ta, co vede k Národnímu divadlu?
3: Ta.
2: Tak to je teď Cimrmanova třída.
3: Ano, chtěli ho poplivat. Chtěli, aby upadl v zapomenutí, ale mládež, ta naše mladá mládež, si ho prostě nenechala vzít.
2: Jaký to musel být košatý člověk?
1: Byl jsem jednou v jeho divadle. Stačí mi to na celý život.
2: Stando,
4: ty z nás děláš zápecníky, ale my jdeme s tobou. Podívej se, co jsme si koupili.
0: A já si hledám synečka. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechny.
3: No, zábavný Artur.
0: Zůstal při výlovu jeden rybník a prvá.
3: Dvoulampovka.
0: Adámek,
3: to už má dneska někdo. Ukážu vám něco lepšího. Mami, zhasni.
1: Jo. Maminko, zase vypli prout.
2: Ale ne, tatínku, to jsem udělal já.
3: Tak, co tomu říkáš?
2: Co je na tom? Obyčejné elektrické světlo.
3: Říkáš obyčejné? Tak rozsviť. Podívejte se.
1: Dáš. K tomu nevedou žádné dráty?
3: Ne.
2: Ale tatínku, jako bys neznal Voltův článek. Měděná a zinková destička ponořené do roztoku kyseliny sírové.
3: Zatřep si s tím a dobře poslouchej.
2: Nic tam než bluňka.
3: Suchý článek.
1: Suchý článek? Úplně suchý? Ten pokrok. Kde se to zastaví?
3: V Praze jsou tyto baterky běžnou věcí. Některé vinohradské rodiny mají 2 až 3. O tom se vám tady v zaostalém Tanmaldu ani nesnělo, ale já toto rozsvítím. Nebudu již juristou.
1: Ty nebudeš juristou?
3: Ne. Tak krátkozrakost dát mě na studium práv. Všeobecná společenská harmonie byla za dveřmi a už tam není. Vy jste snad byli slepí. Řekněte mi, co s advokátem ve světě, kde lidé nepáchají trestné činy? Co s ním?
2: Co pak už nejsou zloději?
3: Jsou, ale nekradou.
2: A co urážky na cti? Bývalo jich vždycky tolik.
3: Nic, nic. Moje kancelář zeje prázdnotou. Loni na podzim, to jsem vám ani nepsal, jsem propustil ty 2 placené animátory, kteří fingovali v čekárně Nával.
1: A co budeš dělat?
2: No.
3: Co? Baterky. Nebude chalupy v Jizerských horách, kde by neměli baterku značky Standa Mirwald Tanwald. A nebudu vyrábět jen takovéhle, až se zavedu, hodím na trh takhle velký macky.
2: Ale to snad.
3: No. A teď jsem se v Praze seznámil s jedním chemikem. Máme v plánu úplně nový výrobek v oboru kapesní svítilna. Budeme vyrábět Nemůže nás tady někdo slyšet?
1: No, tady můžeš klidně, bez obav.
3: Budeme? Podívej se radši za dveře, ať máme jistotu.
4: Dobře. Ne, nikdo tam není.
5: Tak pojď. Budeme vyrábět kapesní svítilny. Takhle veliké.
1: Ten pokrok.
2: Takové světlo.
1: Kde se to zastaví?
3: Tento typ nazvu Don Shine. Ten chemik, jak jsem vám říkal, pracoval u firmy Knot a Čadil. Ale teď přejde ke mně. To je panečku hlava. On dával do baterií 2 nitrotoluen, ale mě tam bude dávat 3 nitrotoluen. Co nevidět, mi ho přivezu.
1: Není to špatný nápad, stáničku, ale kde vezmeš tovární budovu?
3: Všechno mám promyšleno. Zařídím se tady doma. V koupelně bude salmiak, v kuchyni lisovna a do ložnice bych dal dehet.
4: Stáničku, a kde budeme spát?
3: I na to jsem pamatoval. Totiž pro staré lidi jsou teď krásné útulky. Vybral jsem vám jeden vysoko v Jizerských horách. Jmenuje se Dědová mísa.
4: Počkej, stáničku, abychom si to ujasnili. Nemyslíš, doufám, že bychom měli opustit tenhle dům a přestěhovat se jinam?
3: Ale ne, prosím tě, o žádné stěhování nepůjde. Prakticky všechno tady necháte. Do ruky si vezmete jen uzlíčky.
1: Prosím vás, trochu pomalej. Já vás nestačím sledovat.
3: To jsou, prosím, lidé, kteří celý život pracovali hlavou.
4: Tačínku, stáníček nás chce odstěhovat do Dědovy mísy.
3: Řekl jsem, že o žádné stěhování nepůjde. Je to osobní přesun.
1: No tak vidíš, co máš pořád s nějakým stěhováním.
4: No, stěhovat se nebudeme, je to horší. Půjdeme jenom s uzlíčky.
1: Já tomu pořád nerozumím.
3: To jsou lidé, kteří celý život pracovali hlavou.
4: Tačinku, soustřeď se. Stániček nás tady nechce. Tenhle dům si nechá sám a bude tady dělat baterky. Bez nás.
1: Tenhle dům?
4: Ano, tenhle dům.
1: Tenhle dům, který jsme postavili těmahle svýma hlavama?
3: No, už jsem si zajistil pár schopných lidí. Z Prahy mi přijede ten chemik a dělníky si zjednám tady, v Tanvalu.
1: My tu nebudeme bydlet.
4: My půjdeme do hor, na mísu.
1: Aha, vidíš, co si lidé všechno nevymyslí, ale my ti, stáničku, taky něco pustíme. Taková hádanka, zajímavá, poslouchej.
0: Bahně, Bartíš a Dámek za
4: Fordera. Ne, to bylo dřív, tatínku.
0: Dokonce 6 dioptrií.
4: Ještě
0: tři. Kolik dioptrií? Něco pro chytré hlavy.
4: No.
0: Pekař mě na levém oku. Na levém oku. Na levém oku. 3 dioptrie.
3: Tiše.
0: A na pravém oku.
3: Vypni ho, prosím tě, vypni. Aha, nejede. Myslel jsem, že už jede ten chemik.
1: Škoda, že jsi to nedoposlech, stáničku. To bys možná ani ty neuhodl.
4: Stáničku, tatínek pořád ještě netuší, co po nás chceš, ale jestli s tím nepřestaneš, tak mi to možná dojde a pak bude zlé.
1: Je to 15,5 dioptrií.
3: Ano?
1: No.
3: Tak dost, podívejte se. Ve chvíli, kdy přede mnou stojí úkol dát lidstvu více světla a před vámi 30-kilometrový ostrý pochod do hor, už není čas na řeči. Běžte balit.
4: Táničku, a tobě je jedno, co si o tobě pomyslí lidé.
3: Lidé? Řekněte jim všem, že pokrok, to je něco jako řeka.
1: Jako řeka? Já to vemu horem a ty ti přes náměstí.
3: Nezadržitelně valí vpřed.
4: Kouřilu musíš hodně zabouchat.
3: Co jí stojí v cestě, to prostě smete.
4: Že neslyšíš.
3: Řekněte jim, že váš syn je posel světla.
1: Já nevím, jestli si to budu všechno pamatovat.
4: Hlavně nezapomeň vyřídit, že se rozvodní Jizera.
3: Pojď. Kam zas jde?
4: Asi ne.
3: Ano, ano. Ochota a hloupost. To jste vy dva. Ty jsi ochota.
1: Poslyš, maminko. Možná, že jsem stahovačný, ale tak se mi zdá, jestli mi tu stáničkovi nevadíme.
3: No, konečně!
4: Ne, Staničku, ještě nepochopil. Zatím jenom krouží kolem.
1: Ale to on by řekl, víc, Staničku.
3: Ale vždyť snad hovořím jasně.
1: Vidíš, to on by řekl. Kdyby nebylo něco v pořádku, tak to řekne.
3: Podívejte se, už není čas. Vozy se salmiakem míří na Tanvald a chemik s trinitrotoluenem už jistě sviští potrubím.
1: Vidíš, maminko, jak je ten náš Stániček vzdělaný.
2: No jo.
1: Trinitro, tohleto. To já bych neuměl v jeho věku ani vyslovit.
2: Já vás asi normálně vyhodím.
1: A co v Praze, Stáničko?
2: To by nikam nevedlo tohleto.
1: Jak jde advokacie?
2: Vy se obléknete a hajdy do hor.
4: Aničku, ještě máš pořád čas, ještě netušíš.
1: Maminko, zase vypli prout.
4: No, tak už ho zase zapli, tati.
1: A no. Co máme vyřídit, že pěkně děkuješ panu učiteli za tu advokaci, pak ta rozvodněná hýzera. Ale Stáničku?
3: No.
1: No počkalo by to až potom. Víš, až příležitostně, až půjdeme s těmi uzlíčky do mísy. Tady rozhodně nejde o stěhování. Je to horší.
4: A už to má. Já pustím Artura, tatínku, nechceš?
1: Maminko, podej mi hůl.
2: No, to je rozumný slovo. Hůl a dobrý boty a do večera jste tam.
4: Počkej, Stáničku, kdo ví, k čemu on tu hůl potřebuje. On čte pořád teď ty staré knížky a tam otec kolikrát vzal hůl a nikam nešel.
1: Podej mi hůl!
4: No a co takhle pro zasmání něco, tati?
1: Tady končí zábava, maminko. To jsme si vychovali, to jsme si hřáli v kožiše na prsou těmahle svýma holýma hlavama. Ale to si neomilu, chlapečku. Ty si možná myslíš, že jsme jenom staří, opuštění do starého železa, ale my rozumíš, chlapečku. My máme v Praze syna advokátem a ten už se postará.
4: Ale to je on, tatínku. To je on, ten advokát nás chce právě vyhodit.
1: No to by tak ještě scházelo, aby nás nějaký advokátek s prázdnou čekárnou chtěl vyhnat z našeho vlastního domu.
3: Podívejte se, to je nesmysl, abych já vás někam vyháněl. Vy musíte jít dobrovolně.
1: Já ti něco řeknu. Víš, co je to facka? To bývaly takové doby, že když dítě zlobilo, tak otec použil facku. To jsem teď četl v jedné staré knize. Jmenuje se to Štrajk pod Lici. A tam jsou vysvětlivky, jak se taková facka dělala. To ten otec takhle napřáhl ruku a pak s ní vší silou máchnul. A tady někde měl ten syn obličej.
4: Ale teď je jiná doba, tatínku.
1: To je také hodina štěstí, maminko, protože bývaly ještě horší věci, jak jsou tady u žaludku takové ty drštky. Tak to, když tenkrát chtěli někomu hodně ublížit, tak si jednu takovou zvlášť citlivou drštku vybrali a tak dlouho do ní tloukli, až tomu Štrajkpudlíkovi tu držku rozbili.
3: Podívejte se, já bych vám klidně mohl půjčit tu baterku, ale myslím si, že bude daleko lepší, když tam dorazíte za světla.
1: Víš co,
3: rozhlédnete
1: se. Víš co, my se ti na tu tvoji baterku.
4: Tatínku, jen žádné archaizmy.
1: My se ti na tu tvoji baterku. Maminko, podej mi slovník.
4: Jo.
1: My se ti na tu tvoji baterku. Ukaž.
4: Tady.
1: No, tady jsem to někde viděl. My se ti na tu tvoji baterku. V to bylo. Vys, a už tam budu, Vysočina,
3: Českomoravská,
1: to bylo někde jinde, výstava, vystavovati, to už jsem zase přejel.
4: Najdi P, tatínku, P, tam toho je.
1: Pacholku, pomíje, popelnice.
4: Tam jsou lepší.
1: Popla.
4: Ukaž, já mu to řeknu sama. Ale možná taky ne, já jsem tak rozčílená, že se do toho třeba netrefím. Prazáklad, prezence. Tak a teď to mám. Teď jsem našla to slovo, které se říkalo dřív. Za dávných časů, když na sebe lidé byli ještě zlí, tak zlí, jako si teď ty na nás. Teď poslouchej, víš co jsi? Ty jsi průduch! Průduch, to je to slovo. po které lidé uzavřeli do slovníku jako výstrahu budoucím generacím. A to slovo jsem musela říct já, matka synovi, bože mě netrestej.
0: Veselé příhody se stávají také při výlovy.
3: No a teď ty praktické věci, podívejte se. Správce útulku dědova Mísa se jmenuje Krůta. Budete se u něj hlásit.
0: Čapek zůstal jeden pětník a prvá.
3: Vemte si sebou chleba, poněvadž se s vámi počítá až od zítřejší snídaně.
4: Je to tak, mám syna průducha.
3: Program budete mít pestrý. První týden karanténa, později budou povoleny i vycházky. A nepište mi, nebudu mít čas ani na čtení, ani na psaní. Budu celé ponořen do salmy jako adechtu.
4: Když si vzpomenu, že jsem tě kojila vlastní hlavou.
3: Každou sobotu taneční zábava, každou neděli pohřeb.
0: Tak se v bahně mrskali dva. Kapr a Baštíř a dáme.
1: Kde pak, maminko, ty staré knihy nebudeme vyhazovat.
0: Nebo jiná příroda.
1: Tam jsou docela užitečné věci.
4: Co říkáš, tatínku, neměl by se stáníček pomalu zvednout, aby byl v té praze včas.
1: Zvedneme ho spolu.
0: Všichni kolem se hodně nasáš. Nebo jiná
6: příroda. Co se děje?
4: Staň hezky. Pojedeme.
0: A kam pak pojedeme? Jaká je tady na té straně hloubka? Všichni se k němu nahrnuli, ale loď se převrátila. Ze břehu je pozoroval tučapský mlynář Souček na celé kolo.

0: včera odhazuj dál. I s krabicí. Hle, tam leží on. Pláž zvolna spouští, věnš mě halí. Pláž zvolna spouští, jenž mě halí. Pláž zvolna spouští, pláž mě pořád halí. Pláž stále ještě mě halí.
1: Můžeš mi vysvětlit,
0: Luďku? Já to za sebe neservu.
1: Prosím tě, vysvětli mi svý podivný počínání před publikem.
0: Počkej, neruš, já si hraju si ráno.
1: Ty si hraješ ráno, ty si hraješ večer, ty si hraješ furt. Nikde žádný výsledky. Co myslíš, že to lidem dá, když jim tady ve 20. století notabene na jeho sklonku začneš na jevišti odhazovat čiráky a tasit kordy? Luďku, uklidni se hlavně. Ty si musíš uvědomit, co od tebe diváci očekávají. O tebe rozhodně nikdo neočekává žádný Otely.
0: No, Otely, jsem snad herec, ne?
1: Herec, herec, na to zapomeň. To s tebe udělali. Od přírody jsi milej, prostej, upřímnej chlapec. Takový o tě lidi znají a takový o tě chtějí.
0: Jo? Co mám teda dělat?
1: Nic. Stůj a mile se usmívej. No prosím, teď to stačí, to je přesně ono, že jo? Teď na tebe je radost se dívat.
0: No jo, ale to snad není žádný herectví.
1: Jak to? To je to největší umění, ani se nehnout a zaujmout.
0: No jo, no, ale něco přece dělat musím, aspoň něco, ne? Přece tady nebudu stát jako nějaký
1: mě. Ano, musíš něco dělat, dokonce. Přirozeně reagovat. Hele, letí třeba moucha.
0: Kde?
1: No tady někde. Tak se ožen.
0: Kvůli mouše? Se musím ženit?
1: A prosím tě, ty snad ani nemluv. Luďku, ty jak promluvíš, tak je to vždycky někde jinde.
0: No ale Slávku, musím přece trošku mluvit. Nejsem nějakej pantomy. Musím aspoň trošku otvírat trošku.
1: No, tak si snad broukej nezávazně.
0: No tak. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum, nezávazně. Brum, brum.
1: No vidíš, a to je ono.
0: Brum, brum.
1: Trochu mluvíš a nikoho přitom neurážíš. Stále zůstáváš milej.
0: Jo? No já nevím. Nemůže si náhodou někdo myslet, že broukám najust proti němu?
1: Proč, prosím tě, teď jsi milej. Klidně broukej proti všem.
0: Proti všem? To jsou tři díly. To bych snad ani neubroukal. A navíc někdo může říct, že mu to nic neříká. Tomu je broukání.
1: Jak to? Tomu nevěř. Zabroukej mi ještě trochu.
0: Brum, brum, nezávazně. Brum.
1: Jasně, když to říkám, to má myšlenku. Nic moc neřekneš, ale každý hned vidí, že jsi rád na světě. A kdyby si k tomu ještě takhle dělal rukou, já tě nechci nějak nutit, a kdyby si k tomu takhle dělal. No?
0: Jako když šroubuju žárovku?
1: Třeba no, jako když šroubuješ žárovku, to by šlo. Tak hned každý uvidí, že ti taky do tance.
0: Do tance? Ha, to by musel aspoň 500.
1: Ale Luďku, proč? Stačilo by 20, kdy ti říkám. Musíš být jemnej, hlavně jemnej, přirozený. Musíš dělat prostě, co se ti zrovna dělat chce.
0: Jo. Co si mi dělat chce?
1: No.
0: A jestli bych mohl dělat, co se mi teda dělat chce, mohl by se teda na chviličku natáhnout.
1: Natáhnout? Chce se ti? No, tak se natáhni.
0: No jo, ale já nevím. Nebude to trošku hloupý před těma lidma tady?
1: Proč? Ty myslíš, že v hledišti jsou všichni vzhůru?
0: No to je pravda. Tak já se natáhnu. Tady není postel.
1: No jo, postel, ale místa je tady snad všude dost, ne? Luďku, prosím tě. Buď taky trochu praktický, když už jsi tak milej.
0: No jo, to je pravda. Tak já se tady natáhnu třeba třeba tady.
1: No jistě.
0: Já se tady data. Jak široký, tak praktický.
1: To je pohodička, vy?
0: Je, to je pohoda.
1: No a je to jenom tím, že jsi přirozený.
0: To je lahůdka. A prosím tě, Slávku, byl by si tak hodnej, mohl by si mě vzbudit, až bude konec představení?
1: Proč?
0: Já bych si vybral peníze a šel bych domů.
1: Jen se neboj, on tě vzbudí potlesk.
0: Potlesk?
1: No jistě.
0: A to teda, kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
1: Ty mi nechceš rozumět.
0: Chci?
1: Kdyby tě vytleskávali.
0: Kdyby mě vytleskávali, to bych mohl přidat to si ráno.
1: Ty mi nechceš rozumět.

0: Ruce já nějak nemůžu zabrat.
1: Je s tebou hrozný.
0: Neuspal bys mě, prosím tě.
1: To víš, že tě uspím, co mám s tebou dělat. No. Ale musíš mi říct, Luďku, jak jsi zvyklý.
0: Normálně jako doma, ukolébavkou.
1: Ukolébavkou, no to je radost, to jsem ještě nedělal. Tak já to zkusím. Spí, můj milý kamaráde, zavři svoje oči. Ty klidně můžeš spát, protože tě lidé mají rádi. Nepřimilý prostý a taky přirozený.
0: Je, ty krásně zpíváš, jako moje teta, než jí strejda zabil.
1: No jo, Luďku, ale spíš?
0: Spím, Slávku, spím, ale ještě než usnu, prosím tě, Slávku, mohl bys si mě říct, čím to je, že ani nemusím hrát a ti lidé byli je mají tak upřímně rádi.
2: Jak bych ti to, Luďo, konečně vysvětlil, i ti to vysvětlil už dobu, tak ještě jednou a naposled, dávej pozor. Lidé zkrátka dokáží ocenit, když člověk nic nepředstírá, je milej, přirozený, nepřetvařuje se a zůstává vždycky takovej, ale v každý situaci, aspoň takovej, jaký je.
0: To si řekl, Slávku, moc hezky. A Slávku, jestli dovolíš, jo, dovolíš.
2: No posluš
0: se. Já bych ti taky něco řekl.
2: No prosím.
0: Podívej se, Slávku, aby lidé, ti milí lidé, aby tě měli taky rádi. Musíš proto něco dělat. Přestaň filozofovat, sežeň si něco pod hlavu a v klidu se natáhni.
1: Asi jo, máš pravdu, Luďku, já se taky natáhnu. Ať lidi viděj, že my dva nejsme žádný fouňové. Tak dobrou.
0: Dobrou.
1: Brum brum.
0: Brum brum.

0: Dobrý, jo. Nezdán, Mindo. A útežba, ještě si včera makli, čo? Hele, potřebuji namazat panty u dveře, jak to tady vrže.
1: My vám to přijdem máznou.
0: No, to víš, jo, zítra sloučím celý den na chodníku, ne?
2: No, jsi dětku nějak chytrý, podle mě, člověče, ale radíš si na šprty hlášení, až přijdou ti moci páni.
0: Ne, nebo s tebou zatočí jako ze Slánský.
3: Už zase a hned ráno, to se odpoledne nedočkáme, všechny nás čeká předsezený vzduch přes mříže.
0: No, pozdrav pán Buružálko, jo, nevíte náhodou, co to je?
4: A co?
0: Když se to strká dovnitř, je to tvrdý a suchý, a když ven, tak je to mokrý a měkký.
4: Je dobytkové, je takový prasáce.
0: No nic, no, je to žvětačka.
1: Kam dovnitř?
2: Kam, do prdele, sestry, člověče. Neměla půl?
1: No ne, no, já nevím proč.
2: Hele, neměl půl, co ještě nevím?
1: Čemu je třeba tohle?
2: No, to je šoubovák, člověče.
1: A na co?
2: Na co, až to uraním nosetí.
0: Ne, to je ve jménu jak jakýsi.
5: Poslední bitva vzplála. Dejme se, nic jsem neslyšel. A to jen proto, že si dnes podám ruku se členy UV. To je památný den, paňatno.
2: No, hele, tu včera nebyl zuňák.
5: No.
2: No, tak na hlavák, no. Přijel bratranec, rozumíš, on je mašinfíra, jo. A lokomotivu let celou od vodvobilí, jo. A já mu poudám, hele, kde jsi s tím jezdil, člověče? A on, jo, představ si. Včera si to asi 150 kiláků v hodině, rozumíš? A u Třebový na kolejích jaké, šele? Co bys udělal na mým místě? A já mu říkám, co bych mu udělal v té rychlosti, víš? Tak asi bych ho normálně přijel. A on povídá, no vidíš, a ten blb mi utěk do pole.
5: Ty už, soudruzi, hraničí s pučem, abych si, soudruzi, neřekl, že vás zničím. Náš akt

0: Ty si z rozvrace či výrady, paňat, no, i na UV máme, přátelé.
1: Ještě neblbněhle, jo.
0: Hele, bacha, už jde.
1: Debatujte, abychom se rozsešli na osobnému vypovědi. A nebo v mé kanceláři, tam vedou jenom dvě cesty. Jedno dovnitř a druhá ven.
0: A u vás, soudruhu Maxo, mě to mrze dvojnásob.
1: Když se vysloveně koledujete o vyškrtnutě. Mazíte všichni, zařezávat, ať neuděláme ostudu delegace.
2: A přijede taky Jakeš?
1: Zejména, soudruh, generálně tajemník Jakeš.
2: A v té lokomotivě mokrý, co se strká?
3: No, my už jdeme, on je takový lidovější.
4: Dělejte, už je to tady, fabrika je popšancovaná, neunikne ani myš. A 613 už stojí u kantýny a Jany se tam láme v pase. Kam teď?
5: Pozor. Všichni zaměstnanci provozu 01, 02, 03, slévárny a údržby nechť se ve 13 hodin zhromáždí v závodní jídelně. Členové strany o 30 minut dříve. Konec hlášení. Dobrý, jo, nepřeřekl jsem si nějak nebo.
0: No vod, pašli.
6: Ne, až za půl hodiny, ty červeňáčku. Ty tam na tebe nejsou zvědáví.
0: My straníci, na rozdíl od vás, čili Povlu, jsme si rovni. Naše je moc v této socialistické zemi a ne vaše. Nevím, proč by mě soudruh Jakeš neviděl rád dříve. Ale komsomolci, buďte bdělí, ať není ostuda, ať si všimnou soudruzi s UV, že jsme údržba uvědoměla.
6: Ní, tak už tak ti dža, a bachať nezabloudíš.
3: Proč by bloudil, ne? Ty tady jsi znáný.
6: Ne, to je strašně nebezpečný, rozumíš? To víte, jak zabloudil Brežně v lese?
3: Nevíme.
6: Ne, tak ho hledali, rozumíš? Potkali zajíce. A prý, jestli neviděli Brežněva. Prejženě. Pak zase Líška, takže prý taky nic neviděla, ale že si mají zeptat medvěda, jo, že nějak má rodi, že už týden sere medaily.
4: Dobře, vtipkujte, ale potichu. Já dám taky jeden k dobru, ale nikde ani můk. Nikde, ticho, já bych to stejně zapřel.
3: No, tak povídej něco.
4: Umírá starý cikán, neber to osobně, ale každý ho to čeká.
3: No, dobře, děli.
4: No a místo faráře si pozve předsedu KSČ a že chce do strany a ten bolševik se ptá, Ježíš, proč? Svobodný jak vítr, celý život děláš na svým a teď najednou do strany. A cikán říká, já si zase říkám, když má někdo umřít, ať je to komunista. Ale tichoučko, nechte si to pro sebe.
3: No, ale ty počasíčko májový dneska, člověče. Fabrika plná bolševiků, ale hele, dneska by to co se mi zdá, jo? Dneska by mohl jít.
4: Hele, je čas, pojďte, to nepoděláme. To by bylo zlé. Víš, že po nás jde Janis, jak slepice po flusu.
0: No, od soudruzy. Já tady mám tu čest přivítat stranickou delegaci v čele se soudruhem generálním tajemníkem UVKSČ Milošem Jakešem. Potlesk pro něj! No a předám slovo soudruhovi ředitelovi. Soudruhu Janisovi.
1: Sešli jsme se u příležitosti zítřejšího slav svatku pracujících a sice 1. maje. Náš společný podnik bude jedním z prvních na čele provodu. Věřím, že se zítřejší oslava hluboko zareje svou atmosférou do vašich srdce a že tento den budete mít dlouho ve své paměti.
2: No, nezapomeneme, vždy připraven.
3: Neškoučím tě lidi, to je nějak, nějak tě smrdí plně.
1: No a nyní otvírám diskuse se soudruhem Jakešem. Takže veškerá připomenka a dotazy přímo vedle mne. A nebudete se soudruzi být i kritičtí, prosím.
7: Já tady prostě, soudruži, zkrátka předávám řád prostě Klementa Gottwalda za tu tak nějak vynikající práci, co jsme prostě dokázali společně tady v závodě. Potlesk.
8: Já vás taky vítám za všichni.
6: Ní, mluv za sebe, Dilinu.
8: No a tady ona, máte malou kytičku.
7: Jo, a je hezká.
2: To je Rozárka.
6: Ní, hele, jaký okukuje kozí.
1: Takže prosím, do skoza.
2: Vy jste tý lokomotivě utek?
7: Já prostě nevím, a co jde, soudruhu, ale utíkají některý prostě, zrácové. Ať si jdou, ať prostě my je nedržíme. Všude je chleba dvou prostě těch chůrkách. Ale jiný kraj, prostě jiný chleba tak nějak. A taky potom i jiný kůrky samo sebou.
2: Děkuju.
1: No, další dotaz. Nastavte se, prosím.
6: Nebudu jít na záchod.
7: Prostě já si myslím, že proč ne. Plán splníme, ani zrno nazmar prostě, ale soudruzi. Důležitý není jenom to mikro, ale i to makro prostě.
6: Ne, já si z ní snad podojí.
4: Vydrž, brachu, vydrž, jinak to dopadne zlé. Jany se už mračí.
1: Další dotaz.
9: No, ono nám třeba tadyhle včera nám třeba řekla kantýna, jo. No a mě by zajímalo, jestli můžem za peníze fabriky přestavět novou, jako jo.
6: A je furt smrdí plyn víc a víc, jo.
7: Soudruzi, tam přestavba to není jednoduchý proces. Není. A málo kdo tomu rozumí prostě.
6: No, tak to má rejt zase.
9: Jo, ještě bychom mohli tady Rozárce koupit nový plotně.
7: No, mohli prostě, mohli. Ale je nahoře mínění dát si pozor, aby jsme pak nezůstali prostě jako kůl v plotně, tak nějak.
6: No, to ne, já jenom tam, že to je smrčoče.
7: Ono totiž, my to podpoříme, UV to schválí a lidi mlčejí. Těm je to jedna. Páč ne my, ale lisi to žádá. A ne prostě.
2: Prostě Magnum.
6: No, Magnum, čeče. Ale ten kohout včera, ty jsi pak odbíral, nebo?
2: Ne.
6: No, já že tady půjď nějak ten plyn cítím, ví.
1: Tak soudruzi, ptejte se, tady soudruh vám hlavu neutrhne. No, Rozárko?
8: Já bych teda chtěla říct, že jsem tady na nádobí úplně sama, no. No. Prostě přebírám salámy, chlebíčky a pak mi přijde pekař Michle, který neví, kde mu hlava stojí. No a prostě vyvářet a teď musím do školky, že kde mám holku, no včera mi...
7: Já vám prostě rozumím, že jo. Ono venku někdo prostě přijde o 5 minut později a vyhoděj ho. U nás je to jinak, že u nás je to takový kliďánko, pijánko, plážo, jo, ne, prostě, ale ono dojde na tyhle prostě mesiáše prostě. Žádný z nás nemá takový platy.
1: Další? Soudruhu, otevřete dveře, nějak to co v ten plen?
6: Ne, můžeš se jí převlíknout, už jsem se podojí.
2: Proč? Chtěl ten cikán být komunista a umřel.
7: No já prostě nic o cikánech nezlím, že? Ale prostě lidi by si měli uvědomit, že vždycky to byla naše. Komunistická vláda. Komunistická. Byla, je a bude.
8: No a tady máte soudru chlebičky, zákusek a kafíčko.
7: Je, kafíčko prostě. A ke kafíčku cigárko.
1: Samo sebou prosím, já vám přepolím.
7: Ježiši prostě!
2: Ura! Da zdravstvujet krásné armě!
7: Udržba, kurva!
2: Hele, tu je paráme, všichni pryč.
6: No, ale dneska je pěkně, člověče, dneska by to šlo zase. Dneska by mohli jít. Někdo zase. No, ne, no, já když byl malý, rozumíš, ta part, víc, tak mi táta říkával, že jednou krásný dne půjdu komunistí do prdem.
4: Je, první máj lásky čas, všude plno fízlů a on zase reje.
6: Hele, Maňa, co to máš za červenou kuličku v noze?
2: To není kulička, to je ten šroubovák.
6: Jsi presa, čeče, vyndej to. Umej ho a pojď dělat, ale za chvíli tady Janis a ten nám včerejšek jen tak nezapomene. Hele, ty vole, já o hovně hovno na patě.
1: Máte černý bot na úvěs, odraze, a u mě dva. Ve si koledete o pohovor na osobném, u vypovědi, anebo dokonce v mé kanceláře. Tam vedou jenom dvě cesty.
2: Jedna a jedna jsou...
1: Co je to za vytvor?
9: No ne, no, my jsme to včera zmrvili noci, jsme sfoukli na dnešek do průvodu alegorický vůz, no.
2: To je alegorická multikála.
1: Rád bych upozornil na ty skvělé symboly komunismu a na heslo leninské učení do našich knihoven. Vidíte, jak se umíte i blisknout. Budeme ozdobou dnešního provodu. No tak honem na nadvoře a zařadit se na čelo. Mám z vás radost, bando.

0: A nyní promluví soudruh prezident doktor Gustáv Husák.
1: Vážené soudružky, vážené soudruhovia, milí spoluobčané, vítám vás u příležitosti svátku práce 1. maje. Tento den budete všichni nadělávat, prepočte, oslavovat v robotě domů.
2: Ne, a v putici.
1: Ano, a i tam.
2: Ty ho nemůžeš slyšet, jo, nebo... Tak on pendrek vidí, ale zase třeba dobře slyší. Nerušte jim, bajs. Já cítím, malé, velký kolosální.
1: Kolosální výsledky našeho hospodářstva.
2: On fakt slyší.
1: Nech žije a zkvete naše socialistická republika. Nech žije a zkvete komunistická strana ČSSR. Nech žije a zkvete pracující lid této krajiny. Nech žije a zkvete naše socialistická republika.
2: Ne, on furt měli to samý, jo. Není divu, ty včera nasrali jak keši.
3: Jak to?
2: Mě se ptali jak keši, co jako, a on, že prý Husan kvůli chodí po nadvoří a tahá za sebou dřevěnou kačenku. No a ti z televize říkali, no jo, je starý kár, už na to má nárok, ne? A jak keši, no jo, ale ona je moje.
3: Hej, Maxam. Odfajfkuj si mě, jo, já mizím, hele, mám noční, přijde mi do vratnici vnuk z večeři. Nechcete jít se mnou, Ružárko?
4: To vy si fakt nedáte pokoj, vy jak jste starý, tak jste prase.
2: Hele, Maňa, nechtěl bych to má vátko vyndat z toho nosu, co?
3: Nechtěl.
5: Radši ven s ním, někdo to uvidí a veme to jako provokaci. Navíc za sebou táhneme ruskou vlajku, už od fabriky. Nic nevím, neslyším, mávám mávátkem a jsem takhle malinký.
2: No, člověče, ale ti psychoreticky povolili, kdo to přidělával?
3: No.
2: No, nebylo ti divný, že do plechový sajtny nejdou zapíchnout špendlíky?
3: Ne, dva jsem zapíchnul.
6: No vod, ničeho. Dáme hřebíky, vruty, připevníme tu standardu fortelněji.
2: No, ale kladivo, hřebík, au, další. Tak, je tam na furt, člověče.
3: Ne, vlajka drží, ale písmena ti popadali.
2: No, to má něco přidělali, přestane se aspoň vrta v nosi.
5: Kriste, pane, má vátko v nose, není takovej malér, ale on má na konci srpa kladivo a každý jedný dírce, mě je zlé.
2: Drogo, vyjde to z toho hebla, ty prase.
3: Když mu to nejde, ono se to zaseklo.
2: Ne, Demeter, podrž mu ten ovar, já mu s tím cuknu.
5: Lékař, je to někde lékař, teče krev.
4: Já ho když tak rozdýchám.
2: Hele, sestřičky ze Sanopsu, děvčata, rychlej, tady ten mladý má natržený frňák. Hele, hezky si ten čuchometr zrychtoval, čověče.
7: Rybiáte, průvod se pohnul ke strojům.
2: Prdele, to je, no hele, drcni do mě.
7: Jo, dobrý.
0: Ženy naše pracovnice věrně slouží republice. Hurá! Vítáme lidové milice Prahy 5. Hurá! Závěry 17. sjezdu KSČ splníme. Hurá! Sovětský svaz, bratr nejvěrnější. Hurá! Vítáme pracující závodu 01 a jejich alegorický vůz. Hurá! A jejich heslo Leninské učení do našich hoven.
2: Co to řekl, čiči? Co to všichni vyjrál?
6: No vodu poutali jsme pozornost, paňat, no.
2: Ne, jestli je netrkli ty písmenka, co ulítli.
5: Kriste, pane, dupni na to a nezastavuj, máme tam nápis učení do hoven.
8: Ježiši, tak hrajte prostě, seberte je.
2: Držte se všichni, já to strhnu do letenského tunelu.
3: Ne, přitáhni ho tím mávatkem, už nás dobíhá.
6: Není to obrněný transportér?
2: Ne, to je multikárny.
6: Myslím před námi.
2: Do prdele.
5: A jsme v tribuně, to vidím na madrace u zdi.
9: Jménem zákona neodporujte, jste začeni.
2: Už nás obkličují.
7: To je slušný malér, paňat, no.
2: No, teď máme na triku celou státní bezpečnost.
4: Je, jak jsi poznal?
2: No, to by není divný, jo, že jdou po nás žižkovský ženy s obuchama a s kulometama.

0: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
1: No.
0: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
1: Ale co bychom... co bychom tady dali hodinu? Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět. Protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
0: ano,
1: ale hezky na... celým tělem.
0: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
1: Jo, takhle, vymyslíte jako hlavou, no prosím,
0: hlavou, ano.
1: Zkusme to. To už trpíte?
0: Jako kůň, kolego. Jako kůň, je to znát.
1: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu, ale uvolněte se.
0: Já už se můžu uvolnit.
1: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
0: Kdo to říkal?
1: Já no, přece... U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku.
0: Ale prosím,
1: dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sázky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně, udělám vám ten umělecký požitek, ovšem já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou
1: moda.
0: Deklamační, ano. Kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, c'est la vie, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál, naposledy. La la la, la la la.

0: dobře zašitej frajer. Když se u mě Marina zastavil, aby mi řekl, že ve městě je cirkus, nějak to se mnou nejelo. Nemám cirkusy moc v lásce, je tam buď horko, nebo zase zima, a v každém případě puch. A ke všemu to, co k nám jezdí, ani pořádný cirkus není. Je to obyčejný, o něco větší stan, plný záplat a zbytečného hluku. To já mám mnohem radši, když jsem někde pěkně v teploučku a takhle uklízený si vymýšlím různý ptákoviny. Nade všecko mám rád tohle vysedávání, připadám si jako naložený v nějaký zvláštní marinádě, která mě omývá a prostupuje jak utopence v láhvi. A jestli něco nemiluju, tak je to násilí jak kravál. Takže jsem jenom mávl rukou, když mě Marina říkala o tom cirkusu. Jenže tentokrát, i když na mě jinak celkem dá, si prostě nenechal poradit. Hučel do mě jako beran, že tam spolu musíme jít. Řekl jsem mu, vykašli se na to, nech to plavat, je to volovina. Ale nemohl jsem se věčně dohadovat s chlapem, který má skoro 2 metry a ruce má, jako já jsem celý. Je totiž 14. Ještě chodím do školy. Mám brejle. A jak říká Marina, jsem takovej inteligentní suchar. On je ze mě vůbec tak trochu vedle, protože jsem mu jednou napsal pár dopisů a to na něj udělalo nesmírný dojem. Zkrátka, my jsme s bejvalým šífákem Marinou kámoši. No a tak jsem nakonec volil a šel se s ním podívat na náměstí, kde právě stavěli stan. Byl tam ještě pár baringotek a jeden kolotoč už fungoval, no ale pršelo a byl na něj smutný pohled, jak se tam tak prázdně točil. Stáli jsme před stanicí autobusu, kde moknul první vylepený plakát. Podívej se na to pořádně, řekl záhadně Marina. Tak jsem si ho důkladně přečet od zhora dolů. Tak co na to povíš, hochu, šeptal důležitě. Zůstal jsem na něj koukat. Ty chceš zápasit s tím medvědem. No konečně, ulevil si a šťastně se usmál. Už ses někdy s medvědem pral? Povídám a polilo mě horko, zachmuřil se. Jo, párkrát už jo. Už jsme se s Arturem v životě viděli. I když si pokaždý říká jinak. Zabodl prst do písmen před sebou. Tady taky píšou, že pro vítěze je 300 korun, je to tam? Potvrdil jsem to, ale namítl jsem taky, že se mi to zdá celkem slabá náplast na ty šrámy, o ostudě nemluvě. Díval se na mě jako na blázno. Tak moment, ty vážně věříš tomu, že je to medvěd. Ty si myslíš, že by tahle banda, která co viděla, to proleje hrdlem, uživila medvěda? Nevěděl jsem vůbec, o čem mluví. Musel to na mě poznat, protože mě poplácal po hlavě a vážně dodal. Žádný Artur, ale podvodník, co se nechává zašít do kůže. Já ho dobře znám. Nevěděl jsem tenkrát, že to dělá taky tak trochu pro mě. Marina si při řeči olizoval rty. Budeš se na to dívat z první řady, suchare, aby ses přiučil. Kdyby si takhle ty rty lízal kdokoliv jiný, tak bych přísahal, že mám strach. Neměl smysl se s Marinou přijít, protože když si něco umanul, tak to byl konec. Těch několik dní před zápasem se fakt poctivě připravoval. Přestal pít pivo, běhal a cvičil. Spal se masem a zeleninou, spal 10 hodin denně a pak zase cvičil. Jednou jsem se za ním přiloudal na dvůr. Stál opřený hlavou o stodolu a ze všech sil do ní tlačil. Tohle je izometrický posilování, hekal. Pak se svalil do trávy a stěžka fůněl. A když si trochu odpočal, vyskočil a znovu se opřel hlavou do té stodoly. Jenže tohle ten medvěd trénovat nemusí, protože ten to už dávno umí. Jedině, že by se nemohl na tu svou sílu rozpomenout, ale tam dost pochybuju. Vyjádřil jsem svůj názor. Marina se tvářil, že neslyšel. Podívej se, co mám na toho syčáka přichystaný v záloze. Šlapák Kongo. Tak jsme tomu říkávali. Když tě někdy bude otravovat nějaký chasník, který čirou náhodou váží o pár kilo víc než ty, tak je tohle jedna z cest, jak se z toho dostaneš. A ten blbej bude on. Rozkročil se přede mnou. Musíš se mu upřeně dívat do očí a vzbudit v něm dojem, že přemýšlíš, jestli ho sundáš hákem nebo vezmeš na direkt. Přitom nenápadně přeneseš váhu do levý nohy a pak uděláš tohle. Vyskočil do vzduchu a zaril patu asi tak 3 čísla od mýho palce na pravý noze. Kdybych se ti na něj trefil, prozradil mi se zvláštním pohledem, tak budeš volat na kmotřičku smrt, aby si pospíšila. Musí se tohle provést rychle, hlavně v dobrej botách, rozumíš, to je celá věda. Když jsem ho opustil, už zase tlačil hlavou do stodoly. No a pak přišel ten den. Seděl jsem v první řadě a pozoroval, jak se stan plní lidma. A když už se tam nikdo víc nevešel, tak principál zavázal vchod na úzel, zalezl za oponu a chvíli tam něco kutil. Pak se znovu objevil, tentokrát v uniformě, se zlatými prýmky. Měl hrozně ochraptělý hlas, takže mu bylo sotva rozumět, ale přesto byl jasný, že hláska H to u něj vyhrála. Spali všude, říkal Arthur, Athlet a vyslovali i tam, kde nemá vůbec co dělat. A když ohlašoval souboj s medvědem a vyzýval místní siláky, tak mu Marina vzal vítr z plachet, protože ho nenechal ani domluvit a už stál vedle něho. Principál ho okázale vítal a sáhodlouze vysvětloval pravidla zápasu. Ale aby všechno bylo jo, úplně v pořádku, tak ještě Marinovi měřil puls, což byla jakási cirkusová vstupní prohlídka, a principál tvrdil, že to tak musí být, že je to podle ženevského rozhodnutí. Pak spokojně zakýval hlavou, odkud si se ozval úder na buben, záplatovaná opona se rozevřela a do arény vtrhnul medvěd. Ze dvou stran ho jistili 2 světský, který ho drželi na řetězech. Medvěd byl jasně pravej, všichni jsme to viděli. Jedinej, kdo to nechtěl uznat, byl Marina. Na čumáku a drápech měl ten medvěd kožený chrániče. Kolíbal se na zadních a vypadal všelijak. A do toho pořád tak hrůzo strašně chrastily ty řetězy. Principál mával v ruce 3 stovkami a opakoval, že je to cena pro vítěze. Tedy v případě, že by Arthur nevyhrál. Pomocníci se na sebe ušklíbili, pak tlesknul rukama a uskočil stranou. Stan stichnul. Marina se narbil, díval se dlouze na medvěda a pevným hlasem řekl: Ty se na to vyparádil, komediante. V prvních řadách to zašufnělo, ale Marina pokračoval: Vzpomínáš si na mě ještě, ty ubožáku? Medvěd si ho skoro nevšímal, tedy zatím ne. Tak pojď, ať tě z té kůže vytřepu, hrozil mu Marina dál. Pojď si pro Marinu, pojď si pro nářez. Principál znejistil, ale snažil se, aby to nedal najevo. Úplně zbytečně znovu zahulákal. Souboj medvěda Arthura se zde přítomným atletem prohlašuji za otevřený. Marina vykročil. Šel s rukama až na zem a v obloucích se blížil k Arthurovi. Oba světský natočili medvěda tak, aby s Marinou proti sobě stáli na jedné lejně. Ve stanu to úplně stichlo, když medvědovi vysvětloval ponuře: Tady na místě tě spráskám za to, že si hraješ na medvěda a se žen v obyčejná veš. Principál byl bledý a nervózně si mnul ruce. Marina se zastavil před Arturem a upřeně se na něj zahleděl. A pak vyskočil metr vysoko a dupnul mu vší silou na levou zadní tlap. Medvěd vykolil bolestí v oči a ohnal se po něm tak mocně, že jeden muž s řetězem se dostal do prudkého smyku a zmizel po břiše za oponou. Ale Marina se šikovně uhnul a udělal věc, která musela medvěda nesmírně zarmoutit. Znovu mu přidupl na levou zadní. Přitom se zmocnil volného řetězu a zlověstně s ním potřásal. Pak Marina medvěda obešel a civěl mu na záda. Hledal zip nebo náznak nějakých stehů. A když na nic nemohl přijít, zkusil to naslepo. Chytil Artura za chlupy v místech, kde předpokládal nějaký spoj a rval je od sebe. Medvěd udělal kotrmelec. Druhý pomocník ho udělal taky. Ve stanu to zatraceně vožilo. Lidi na Marinu pokřikovali, povzbuzovali ho a vůbec byli bez sebe radostí. Marina si znovu stoupil před Artura, ale principál mu rychle vrazil ty 300 a všichni i s medvědem vyklidili pole. Marina se šťastně ukláněl na všechny strany a vypochodoval ven. Všechny děti běžely za ním a tak jim s vděčností kupoval u jednoho stánku balónky. Utratil tam tenkrát celou tu víru. Nakonec jsme tam na náměstí zase zbyli sami. Marina se protáhla a řekl, tu kůži se mu nemohl zaživýho boha roztrhnout. Asi používají nějaký speciální nitě, čověče.
1: Nepoužívají samo sebou žádné nitě, povídá mu. Nebudou medvědovi, který je pravej, zašívat kožich nitěma.
0: Marina se zamyslel. Podívej se, takhle se nikam nedostanem. V té kůži byl prostě chlap, stejně velký, stejně silný jako já. Jinak bych tam v životě ani nepáchl, člověče. Chápeš to, hochu? Nemůžu si vzít na svědomí, aby ses vykračoval životem s představou, že na potkání zmlátím medvěda.
1: Poplácal mě při řeči po tváři, ale najednou už to přestávalo být příjemný. Už to byly doopravdický facky. Zkoušel jsem uhnout, ale druhou rukou si mě přitáhl ještě blíž a šklebil se mi do obličeje. Věděl jsem, kam míří. Chtěl mě věcovat, chtěl, abych pochopil tu jeho uhozenou teorii. Tak jsem se teda snažil, říkal jsem si, Marina je brilatej suchar a zase naopak, já jsem ten, v kterým je zašitej opravdický frajer, skoro dvoumetrový pořez, který se nebojí ani medvěda. Na to, že jsem šlapá Kongo, zkusil vůbec poprvé, to nedopadlo zle. Ovšem je fakt, že mi dost pomohly boty. Nevěděl jsem, jestli je to takhle ono, jestli jsem dobrý žák. Marini jsem se na to ptát nechtěl. Bylo vidět, že na mě nemá náladu. Seděl na zemi a díval se nahoru na kostel. Tak jsem tam ještě chvíli přešlapoval, a pak jsem šel domů. Od maringotek se ozýval smích cikánky, co prodala za 300 balónků. Ta by se dneska smála asi všemu.

0: Další, prosím.
1: Dobrý den.
0: Posaďte se.
1: Děkuji. Promiňte, paní doktorko.
0: No dovolte. Já jsem lékař, paní.
1: Proto jsem právě jdu, já vidím všechno strašně rozmazaně.
0: Nepovídejte.
1: Ano.
0: Sundejte brýle. Ano, ano, vy jste se nám překoukal na televizi, to je jasný.
1: Ale prosím vás, jak bych mohl? Od televize mohu mít jedině vytáhnutý krk.
0: Jak to? Vy máte televizor tak vysoko?
1: Ne, já koukám k sousedům přes ulici.
0: Aha. No podívejte se, tak co pak je vám?
1: Já bych to řekl tak, pane doktore. Mám noční poty.
0: Ano?
1: Spánek mě unavuje tak, že kolikrát musím vstát a odpočnout si od toho.
0: Nepovídejte.
1: Ano, chodím, přemýšlím a hlavně mám stále deprese.
0: Ale pane, deprese, deprese, to se vyní na televize. No to je jasné. Neustále propaguje, obraťte se na odborníky a když nějakého potřebujete, tak samozřejmě žádný není.
1: Nemůžete ho najít, ano.
0: No jasné,
1: ano, tak to
0: jasné,
1: mě velmi deprimuje, to je pravda.
0: Ano, ano, ano, nebo máte, víte. Vy si takhle klidně sázíte kytičky, najednou přijde medvěd, takhle vám zaťuká na rameno a povídá, proč sázíš kytičky? Sázej Matesa.
1: No. Že vy to vymýšlíte, tohleto televize, víte? Poslíčte, nemáte vy něco s hlavou, prosím?
0: Co pak?
1: No ne, tak to není, naopak. Podívejte se, já od televize mám jedině klidný spaní.
0: Nepovídejte.
1: Sousedí to pustí, já usnu. Tomu se říká...
0: Já už to mám. Končí souboj z paměti, vy si vypnete televizor, pokoj je tma, hlavu máte jako škopek, myšlenky namačkané jako sardinky a najednou to přijde. Vy nejste vy.
1: Jste podobný na bezruče. Je to tohle, promiňte, to já jenom tak pač, já znám...
0: Já se chtěl říct, poslyšte, pane, nepřerušujte mě. Já se chtěl říct, že vy nejste vy, jste štěrco. Všecko je vám jasný, všecko znáte, ovšem najednou vám někdo položí záludnou otázku.
1: Jakou?
0: Proč u nás dobytek nemá vnitřnosti? A?
1: Ha, to bych se taky rád zeptal. A opravdu nemá. Sežeňte mě někde vnitřnosti, no prosím, to je pravda.
0: Počkejte, pane. A nebo už to mám. Vy máte pocit, že jste hadrbalcová,
1: ale dejte pokoj pro ty vás.
0: Neříkejte.
1: Ale kde pak?
0: Pěknou ploštilou postavičku, maxi sukínky, otázky spíš... střílíte od boku.
1: Ale kde pak?
0: Neříkejte, pane, neříkejte. Co je to vaša šíra?
1: A šašíra to nevím.
0: Je to zaháněč vrabců z minulého století, anebo člověk oblečený v konfekci?
1: A to já nevím. Dejte mi s tím tohleto. Poslíšte, já jsem se přišel jako normální zdravý člověk, který má mírný deprese a odtud odejdu asi jako mešťůke. Já myslím, že jsem... Podívejte se. Nechte si to prosím pěkně v klidu vypovědět.
0: Prosím.
1: Já jsem úředník osobního oddělení, ano?
0: Prosím.
1: Ve dne jsem psal, v noci jsem spal. Někdy naopak, pane, měl jsem vynikající sny, já jsem se kolikrát v noci tak nasmál. Si představte, já měl jednou sen, že se nad mnou vznáší takový velikánský černý klobouk, já vám hrůzou až o něm měl, já teda ve spánku moc stejně nemluvím, tak jsem to nemohl poznat. Koukám na jinou klobouk se vorátě a na mě se sypou zlatý dukáty. Já pám ráno, to byl sen. Mít je tak ve skutečnosti a v tom čtu novin a koukám se, rubrika sportovní zprávy. Co byste neřekl? Vážený pane, chuchle! To je nadávka, ne, to jsou dosti. A tam vidím v seznamu koní, že běží kůň Hučka. No co byste si řekl, no, to je vnuknutí. Večer na tebou lítá nějaký klobouk, kůň se jmenuje Hučka, padají na tebe tolary. No, co, vzal jsem z spořitelní knížky, povídám, že Fingo, u vás pěkný oběd, šel jsem do kuchle, všecko jsem, pane, vsadil.
0: No a jak to dopadlo?
1: Hučka, příběh poslední.
0: No co dál?
1: Víte, kdo to vyhrál? Nějaký cizokrajný kůň, který měl takový divný jméno. Sombrero. To je k steku, pane. Ale já mýval sny. Takový třeba alkoholický. Takový já třeba, já vám jel na mopedu a tam takový nízký viadukt, víte? Já se zapomněl zbohnout a mě to trepanovalo bednu. Teď si to představte, já už dožil život jako taková velká štamprdle. Já musel takhle chodit opatrně, aby se nevyšplout, pane. No. A najednou z ničeho nic, jako když utne, vážený pane, a koukám, mě se vám to, dělají se mně mžitky kola a vidím sami dotazníky. Malý, střední, velký, modrý, červený, zelený. Prosím.
0: Za prvé máte pěkný vlastenecký sny.
1: Ano, velice pěkný.
0: A za druhé jste říkal barevný?
1: Barevný, ano.
0: To je zajímavý. Nemáte náhodou zamontovaný už třetí program?
1: To mám spíš nekonečný kanál v hlavě, vážený pane. Podívejte se. Ty na mě neustále padají. Takové otázky, jako kolik jste chytil kapru, kolik cejnů, kolik úhořů, kdy vám naposledy zabral karas, jak vyplétáte podběráky, jak navazujete vlasce, co děláte s podměrečnýma rybama, co vám říkám, Jakub
2: Krčín.
1: Krčín, znělče! Takovéhle otázky, vážený pane. Co děláte, když neděláte, co děláte s vnitřnostma z ryb, co děláte s jejich šupinama a tak dále, vážený pane. Co děláte ve volném čase?
2: A co pak děláte ve volném čase, to mě zajímá.
1: To si všimněte takhle, škubám ramenem.
2: A víte, co já dělám ve volném čase?
1: Co děláte ve volném čase?
2: Skládám pro pacienty písničky, básničky. Onejdá jsem složil velice pěknou písničku.
1: Ano.
2: No pro pacienty, který mají ledvinový záchvat, víte?
1: No prosím, prosím, poslouchám.
2: Já vám ji trošku přespívám. Ledviny, ledviny jsou v těle jediný, jenom ty ledviny. Bez slezin, bez jater, Dunalov ondater, ale ty ledviny jsou v těle jediný. Bez polky žaludku, střelím si po dudku, ale ty ledviny jsou v těle jediný.
1: Co vy tady děláte? Vy jste básník! Vy jste básník! Proti vám já jsem úplně břídil. Já jednou v noci, když jsem trpěl nespavostí, vážený pane, tak jsem přeložil do slovenštiny tuhle tu báseň.
2: Prosím.
1: Byli tři Japonci. Jak si traxi, saxonzone. Byli tři Japonky, cipilipi, cipilipili, cipilipilim pompone. Jak si vzal cipi, jak si traxi, cipilipi, jak si traxi, saxonzone, cipilipilim pompone. A já to přeložil do slovenštiny. Boli tři Japonci. Jak si traxi, saxonzone. Boli tři Japonky. Cipilipi, cipilipilim pompone. Jak si si vzal cipilipi, jak si traxi, saxonzone, cipilipilim pompone. No prosím.
2: Říct jednak, že máte skutečně mohutnou žílu.
1: Ano.
2: Tedy skutečnou, i básnickou.
1: Ano.
2: To vám musím říct opravdu.
1: Ano.
2: Báječný. Ale vraťme se prosím pěkně k těm vašim snům.
1: Ano.
2: O těch dotaznících.
1: Ano. Vážený pane, tak střídá se mě modrá, zelená, červená. Říkám samé otázky, otázka za otázkou. Otázky na mě padají, já pod nimi klesám. Jsem z toho celý zmordovaný. Otázky jsou to nesmyslné. Co děláte s tím? Jak děláte tohle? Co s káděma? Jak hnojíte do rybníka? Čím to hnojíte? Kde to berete? Já se z toho zblázním, vážený pane.
2: Prosím, se stačí. Úplně stačí. Vaše diagnóza je BZ 144.
1: BZ, co to znamená?
2: BZ 144. Podívejte se. Vy budete za chvíli úplně zdravá. Sny budete mít jako batole. Ale musíte, prosím, musíte dbát mých příkazů.
1: To znamená dělat co?
2: To znamená, již nikdy v životě nevyplnit žádný dotazník. Takový.
1: To jste mi moc pomohl. Já jsem v životě takový dotazník nevyplnil, vážený pane.
2: Počkejte. A jak to, že to tak brilantně ovládáte?
1: Já jsem z osobního oddělení a je vymýšlím. Nashledanou.
3: Tak co, pane Švejnoha?
4: Dobrý den, pane Velíček.
3: Dneska nenadíráte?
4: Nepak, dneska se mi nechce. Já tady mám zajímavý čtení, jejte.
3: A něco napínavýho?
4: No, to ani ne. Já tady mám takovou knihu Astrologie.
3: Astrologie?
4: Jo.
3: Astrologie, no jo, to já znám, to je zajímavý, no jo. To je takový to čtení, jak se člověk dozví, proč se narodil a tak, že jo. A když umře, tak se zase dozví, proč umřel a takový, no jo, to je zajímavý.
4: No tak zrovna takhle to není, víte.
3: Ne?
4: Ale tady stojí takové, jako třeba, jaké kdo má vlastnosti, jaký osud ho čeká, víte, a tak podobně.
3: A jo, věci. A to by mě taky zajímalo se dozvědět, jaký mě čekají vlastnosti. To byste mě mohl z toho něco přečíst.
4: No to já vám rád přečtu. Pojďte, já vám to, když vás to zajímá, jistě.
5: No jo, poví mě to nezajímalo, to no, víte, že jo.
4: Posaďte se tady a já vám
3: samozřejmě, že mě to zajímá, člověk taky rád někdy nakoukne sám do sebe, že jo.
4: No jo.
3: Poněvadž lidi se nesnají, víte? A lidi jsou potvory, vám řeknu.
5: Myslíte?
3: Věřte mi to, já to vím podle sebe.
5: Tak, já vám teda přečtu, ale napřed mi řekněte, kdy jste se přesně narodil?
3: No tak přesně to bylo, to vím náhodou přesně, protože to přesně na den mých narozenin, víte? A je to přesně 6. září, nějak po obědě, myslím, že to bylo, nebo po kafi, nebo tak nějak.
5: To jste, myslím, bík.
3: Cože jsem?
5: Bík, myslím, že budete.
3: Bík? Jako bejk, já?
5: No.
3: No
6: tak to bych ani neřekl, snad za mladá ještě, že jo, ale...
5: Dneska už bok, to už to
4: ne. Počkejte, ne, vy myslím, budete pana.
5: Pana já?
4: No jo, určitě jste pana.
5: Prosím vás, to už korné. Jsem byl třikrát ženatej, prosím vás.
4: Ale co ne, jste? Pana to znamená jako, že jste se narodil ve znamení pany, víte?
5: Jo, takhle, no tak to je možný, jo, no ale jak se tohle znamení ke mně dostalo, to teda nevím, co se...
4: Tak napřed se podíváme, co tady stojí o vaší minulosti.
5: Ano, jako z dřívějška, že
4: jo? Tak tady stojí, že vy jste například jako dítě a chlapec mýval hodně smůly a teprve ve vašich 20 letech se vám tato smůla protrhla.
5: No jo, a víte, že by to mohlo souhlasit tohleto?
4: Jo.
5: Smůlu, no podívej se, já pocházím z chudé rodiny, že jo? No. Já jsem například za války jsem spal s mým bratrem v jedné posteli, ve dvou jsme spali.
4: No tak to by mohlo být ono.
5: No vidíte, a teprve později, že jo, se naštěstí můj bratr oženil, no. Takže jsme pak teprve spali ve třech, že jo?
4: No tak tohle není zrovna typický příklad.
5: No, ale tak trochu přece jenom, víte?
4: No tak pro změnu se teďko podíváme do přítomnosti třeba, jo? Tak no. Tadyhle například stojí, že vy jste teď v nějakém smolném období.
5: No jo, no to je pravda. Mě teď facko jedna smůla za druhou.
4: No jo, a taky tu stojí, že byste teď v tomto období nikomu neměl nic půjčovat.
5: Půjčovat nic?
4: No.
5: Tak jo, počkejte, no jo. To je pravda. No vidíte, to jsem měl vědět dřív, tak se mi tohle nestalo.
4: Co pak, půjčil jste někomu peníze?
5: Ale peníze ne, no ale půjčil jsem kamarádovi na 14 dní manželku, víte? A když mě ji vrátil, tak vám neměla ani korunu.
4: No takhle to tu není míněno.
5: No ale ten směr to má, víte, tak trošku. No a to mě zajímalo, co tam ještě všecko o mě teďko stojí.
4: Stojí tady ledacos například.
5: No.
4: Taky tady stojí, že by se vám v tomhle období mohlo nějaké onemocnění stát nebezpečným.
5: Onemocnění?
4: No jo.
5: No jo, vlastně ano, to taky souhlasí. Onemocnění.
4: Jo, vy jste teď něco s onemocněním nebezpečného prodělal.
5: No ano, já jsem nebezpečně jsem onemocněl na rýmu.
4: Dejte pokoj.
5: No jo.
4: Dostal jste rýmu.
5: Dostal jsem onemocnění rýmy, ale nebezpečně, víte? No představte si, já jsem měl z rýmy, jsem měl tady úplně rozříznutý čelo.
4: A dejte pokoj, z rýmy rozříznutý čelo.
5: Z rýmy, ano.
4: Jak je to možný?
5: No smůla, no. Já jsem takový smolář, no podívejte, když někdo má rýmu, že ho může kejchat, jak chce, nic se mu nemůže stát, jo?
4: No co by se mu taky mělo stát při kejchnutí?
5: No vidíte, a já jsem kejchnul akorát ve chvíli, když jsem stál před skleněnýma dveřma.
4: No jo, no tak to teda je opravdu smůla.
5: No vidíte, to souhlasí všecko. No to by mě, ale to nebylo všecko, to se mi stala ještě jedna taková věc.
4: Taky s onemocněním?
5: Taky, ale zase ne s rýmovým, nýbrž se zubním, víte, zubní onemocnění. Zkrátka chtěl jsem si dát vytrhnout zub, víte? No. A jeden známý mě poradil, řekně, že zná takovou metodu, jak si ten zub člověk může vytrhnout sám.
4: A kde víte? Pak to je lepší jít k doktorovi?
5: No jo, no víte, a on povedal, že si má vzít takový provázek, s tím jedním koncem přivázat ten zub, říkal, ten druhý provázek, ten druhý konec přivázat na kliku otevřených dveří, víte? A pak povídá jednoduše, dveře přibouchneš a zub je venku, víte?
4: No, takovýhle rady jde, pán.
5: No, vidíte, a já jsem tak udělal, přivázal jsem ten zub tak a na tu kliku a zrovna, když jsem ty dveře přibouch, tak přišla do dveří manželka.
4: Jej, a co bylo?
5: Ale co bylo, co já mám povědět, já tam ten zub mám furt ještě. A manželka má tady vepředu všechny venku.
4: No, to je vidět, že máte to smolný období, no. Počkejte, ještě tady koukám. Tady například stojí, a to si radši taky dejte pozor, že by vám nějaké špatné pochopení mohlo přinést. Velkou nepříjemnost.
5: Špatný pochopení?
4: Jo.
5: No jo, vlastně ano, to se mi taky stalo už.
4: Nějaká nepříjemnost?
5: No ano, to jak tohle souhlasíte, neuvěřitelné.
4: A jaká nepříjemnost se vám stala?
5: No představte si, byl jsem pozvaný na takovou party jako.
4: Jo.
5: Víte?
4: Jo.
5: No, dostal jsem pozvánku a na té pozvánce stálo prostě, že se koná ta party a tak a že se tam má přijít jenom s bílou kravatou. Víte?
4: Ale, jo, takovej nějaký originální nápad,
5: no,
4: víte?
5: Originální, divnej, takovej hloupej nápad. No nic, já jsem si tu bílou kravatu koupil, víte, a šel jsem tam, jak to stálo na té pozvánce, že jo, stálo tam jenom s bílou kravatou.
4: No.
5: A já vám tam přijdu s tou bílou kravatou a všichni ostatní tam byli oblečený.
4: No to je právě to, co jste špatně pochopil.
5: No asi, že jo.
4: No.
3: To by mě zajímalo, co tam všechno ještě za mě čeká.
4: No já, jestli chcete, já vám tu přečtu ještě ledacos, abyste věděl, na čím máte dávat pozor.
3: No jo, ale počkejte, teďko ne, moment, mě nějak rozbolilo břicho, já totiž to budu mít asi z toho koně, já nevím.
4: Z koně? Vy jste jet nějakého koně?
3: Ale ne, já jsem ho nejet, já jsem ho ošetřoval a krmil.
4: Tak... A z toho vás bolí břicho?
3: No jo, ale to bylo tak, já byl u známých a oni tam mají koně a ho krmila, tak... Vy jste nevěřil, jaký kůň, jaký to je záludný zvíře.
4: Prosím vás, kůň záludný?
3: Ano.
4: A co se vám přihodilo?
3: Ale já nevím, jestli vám to stačí dovyprávět. No zkrátka jsem toho koně krmila tak a koukám, on takový byl nějaký smutný a tak nafouklej, víte, nic nežral, taky už dlouho nepustil žádnou koblihu na zem. No já jsem to řekl tomu mimo známýmu, že to je nafouklej a to s tou koblihou a tak. Ne. A on mi dal takový prášek a řekl mi, abych si ten prášek dal takhle do ruky, víte, abych si ho nasypal do ruky, tu ruku, abych dal koni takhle to předčumák a fouknul do toho, víte?
4: Jo.
3: No já jsem, já budu muset jít, já
4: to...
3: No,
4: počkejte, dopovídejte to, když už jste začal.
3: No já jsem to tak udělal, zkrátka dal jsem tu ruku, já co vám mám povídat, a přišel domů a běhavku a strašný, no to je bolení strašný.
4: A jak
3: no,
4: je to možný a z čeho?
3: Ale z čeho, ten kůň fouk dřív.
6: Ježiši, co to bylo?
7: He, jako hovězí, no, jako ledvinky, u jako Undatra.
6: Undatra?
7: No, to je jako Ondatra, jenomže má na začátku...
6: Ale, tak se posaďte.
7: Děkuji, ocíme, safra.
6: No tak, co jste mi přinesl?
7: A je, už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
6: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
7: Jo, tak vy jste lékař?
6: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
7: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
6: to víte, Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
7: A nedali vám umístěnku, že jo?
6: No, umístěnku.
7: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
6: No já jsem zase propadl praporkový abecedy.
7: No voda každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
6: Jaké záležitosti?
7: Výměnička, soudruhu, výměna.
6: No tak, výměnička, bytečko.
7: Ano, v první poschodíčku.
6: Bydlíte.
7: No, zaplať pambu, jde to.
6: No, já myslím, kde?
7: Jo, tak, já myslím, zda. Tak to bydlím.
6: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasně.
7: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
6: No, tak adresu.
7: Adresu těch koumáků?
6: Ale ne, vaší.
7: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice Joliota Curie.
6: Prosím?
7: Joliota Curie 7.
6: No 7, ale Kiri.
7: Co?
6: Kiri.
7: Těší mě.
6: Co?
7: Vy jste Kiri.
6: Ale ne.
7: Kikiriki.
6: Joliota Kiri. Co? No.
7: Jo.
6: No, tak jaké máte rozměry?
7: Mírně
6: Ale já mluvím o bytě.
7: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
6: Ten byt.
7: Ne, tu cejchu.
6: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
7: Jo tak.
6: No.
7: No, jde to.
6: Já se ptám, jak velký máte byt.
7: Jo tak.
6: No.
7: No, jde to, jde.

0: řeknete?
1: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
0: Dost!
1: Dost všelijaký libůstky.
0: Dost!
1: Dost referentů.
0: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
1: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
0: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
1: Sakra, jak se to uhád. Kuchyň a pokoj, ano.
0: No tak dál, příslušenství. Spíš?
1: A jde pak, člověče, špatně. Já musím brát nepromamát.
0: Nepromamát?
1: No jo, no. Abych spal.
0: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
1: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
0: A ta... No to já mám taky.
1: Jo.
0: To je nevýhoda, že?
1: Proč?
0: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
1: A vy to používáte obojí najednou?
0: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
1: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
0: Tak s kým jste se dohodl?
1: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
0: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
1: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
0: Zrno zječný?
1: Jo.
0: A proč on chce prý zječný?
1: On prý byl zvyklý na žitnou.
0: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
1: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
0: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
1: Jakou drůbežárnu?
0: Vy říkáte kurník.
1: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím, hosti vaří, tam má pokoj, kuchyň. Tam si vaří, hosti vaří.
0: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří, že?
1: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Z Český Třebový.
0: Tak ono je to čtyř...
1: S Vratislavem Poušteckým z Chocně.
0: Počkejte, já už ztrácím přehled.
1: No, to nevadí, já tady mám s sebou mapu republiky.
0: Zeměpis já ovládá. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
1: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
0: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
1: Jo, s Pouštěcký?
0: No.
1: Ale takhle, helejte, Pouštěcký vdává dceru.
0: Aha, ta dcera. No,
1: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
0: No. Ta s kým si chce měnit byt?
1: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
0: Ježíš.
1: Je jeho švagr.
0: Aha, špatně, dobře. Hlaskujte mi to.
1: Š jako špindíra, V jako opice a J jako bagr.
0: Co jako?
1: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
0: Jo, kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
1: No, ty to je jeho švagr, na mou
0: No, ale mě zajímá jméno.
1: Toho Šnekvencla?
0: No.
1: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
0: No dobře, tak ten se píše.
1: No.
0: No co je přehlasovaný, no?
1: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
0: Kamanovo jsou mi dobře známy,
1: no. Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
0: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
1: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
0: To je ten od švagra.
1: Ne, ten je od pošty.
0: A stěhuje se do Prahy.
1: Ne, do Černý Pryčope.
0: No, člověče, to je úplný drak na chvostnu.
1: Nepak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
0: Imre?
1: Hej, Imre.
0: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
1: Proč?
0: No já nevím, já se směju.
1: Vy se nesmíjete.
0: Ale směju.
1: Čemu?
0: No,

0: cestě je na Kamčatku.
1: Ne, tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
0: ukázal. Počkejte, ukázat. Počkejte, ale není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
0: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Ale soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
0: My toho Nádi Hází Imre, my ho šoupneme do ty Ječný a máme to v oba z krku, ne?
1: Počkejte, no. A kam se budete stěhovat vy?
0: Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
0: Ano, přece kvůli ty ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
0: No co máte Nádi Hází Imre v černý pričope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
0: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ben! Ben!
0: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
2: My jsme seděli jenom s Borkem takhle, a bylo to ve filmovém klubu, a on vzpomínal vlastně na svůj vztah jaksi herce k filmové technice. A to nás zaujalo a říkali jsme si, že by možná bylo dobré, kdyby se to objevilo právě i na té gramofonové desce. Jo, to šlo o zvukaře, si vzpomínám tenkrát.
3: No to je právě, že vlastně film ruší všechny zákony, jo. Vlastně na filmu ty lidi jsou, jak byli. Vlastně hodinu po tom záběru už ten člověk je, jak byl. Potom je za 5 let, jak byl. Za 10 let, jak byl. Za 20, za 100 let, jak byl. Od okamžiku, kdy se to natočí, on byl, jo. A teď to ruší ty zákony taky. Třeba ve filmu, jo, si pamatuju, když se točil záběr u nějakého stromu tam, jo. A oni napřed přijdou zvukaři. Zvukař si vezme takovou plátěnou židli, sedne si, má takovou síťovku a v té síťovce má sodovku, nebo jo, a má něco. Má tam něco prostě k pití, něco k jídlu, salámek tam má, na vajíčka na tvrdo, a mají třeba v tom brousku mají tu sůl, tak jak na maminka vždycky dávala na výlet, jo. A to oni mají všecko a čekají. A teď přijde režisér a říká, tak tady to bude, jo. A osvětlovači začnou osvětlovat a říkají, tady neseď, tady bude záběr. Tak on si přesedne o 5 metrů dál a sedí dál, pojídá, popí a čeká. Jo. Pak přijdou osvětlovači a začnou to osvětlovat. Jo. Takže to je další prostě porušení všech zákonů přírody. Zvuk je rychlejší než světlo.
2: My jsme byli při vyhlášení vlastně filmu roku, když to řeknu hodně zjednodušeně, za účasti filmových kritiků, tedy Šašek a Královna. Při natáčení tohohle filmu dostal ses do nějakých situací nezvyklých, ale absurdních, anebo pozoroval si, anebo dostal ses do věcí, kdy jsi to komentoval vlastně už mimo rámec té postavy?
3: Já jsem chtěl, aby spolupracoval na tom filmu muzikant Bulis, on je z Brna, že jo. Teď jsme potřebovali o obraz, tak to namaloval Kucharský, ten je taky z Brna, jo. Architekt Ždímal, taky z Brna, takže Věra měla zbraň. Ty tvoji Brňáci mě to všechno pokazí, jo. A teď jednou Brňáci prostě to zase kazili, protože přivezli obraz, obrovský obraz, a na tom obraze byli bojovníci a mezi těma bojovníkama byl Šašek Potácivě. A ona říká, to není dost červený, ten Šašek je červený. A Kucharský říká, já to domaluju, paní režisérko, to se nebojte. A teď Frety si vzal můj plášť šaškovský, že mu bude stát modelem. A tak jsme odešli a točili jsme něco tam v přírodě a vrátili jsme se na ten dvorek takového statku, kde oni prostě, kde mu stál modelem a Frety tam ležel a vedle něj bylo polo vypitá flaška vodky a Kucharský taky maloval odvázaněj a dával tam ty barvy červený do toho. A on říká, co to zase dělají, co to zase dělají? Já říkám, on mu leží modelem, jo. Ležel modelem.

0: Dobrý večer, vážené a milé obecenstvo. Pohled na vaše rozdychtěné tváře mě přivádí poněkud do rozpaků. Snad by bylo nejlépe, kdybych vám úvodem něco zaspíval. Ovšem tolik legrace zase ode mě chtít nemůžete. Na tanec mám příliš olšové nohy, takže s tím taky nebude nic. Takže jak na to koukám, já se vlastně živím jenom mluvením. To dělá víc lidí, že se živí jenom mluvením, ovšem já s tou musím platit daně. Spatřujte v tom polehčující okolnost. Nicméně vás na dnešním večeru vítám ze srdce a rád, protože vy, to znamená obecenstvo, vy jste na každém kulturním podniku činitel nejdůležitější. I když si to třeba ani neuvědomujete a i když se s vámi mnohdy a mnohde tak nezachází, ale v moci obecenstva je skutečně všecko. Může svým zájmem ze zcela průměrného programu vytvořit docela snesitelnou zábavu, v což v dnešním případě doufám, anebo naopak svým nezájmem může věc dobrou a vynikající docela popravit. A podle této schopnosti, nebo chcete-li tedy neschopnosti obecenstva, dotvořit si představení, abych tak řekl, k obrazu srdce svého, máme obecenstvo rozděleno do určitých kategorií, asi tak dejme tomu, jako mají číšníci rozděleny své hosty. My herci bohužel ne podle výše spropitného. Tak takovým nejnápadnějším typem diváka je divák zimomřivý. To je takový, který tleská všemu, ne že by se mu to líbilo, ale prostě proto, aby se pohybem zahřál. To bývají v přechodovém období, jaké teď prožíváme majitelé bytů s ústředním nebo s etážovým topením. Jím podobný je divák, kterému říkáme milostný, ten by taky nejradši seděl doma. Ovšem ve dvou a do biografu, kde je větší tma, tam už nebyly lístky. Tomuto obecenstvu, jak vidíte, o kulturu vůbec nejde. A v tom se právě podobá některým našim kulturním referentům, osvětovým inspektorům a nebo novinářům. Další kategorii je divák, kterému říkáme vyjevený. To je někdo, kdo se kouká na něco, na co si vůbec nekoupil lístky. Při naší složitější distribuční síti je možné opravdu ledacos. Například, že dotyčný sedí na leteckém dni v Ruzyni, ačkoliv chtěl vidět varhaní koncert u svatého Jakuba. A nebo je to někdo, kdo šel opravdu na to, co je uvedeno na plakátech, a pak jaksi ve srovnání se skutečností vyjeven ještě víc. Takovou českou specialitou je divák, kterému říkáme psavý. To je takový, který píše pořadatelům a někdy také do novin, že se pořad pracujícím nelíbil. Dopisy na toto téma začínají většinou takto. Pracující celého kraje X jsou plným právem rozhořčení a tak dále a tak dále. Šetřením se obyčejně zjistí, že se pracujících nikdo neptal a že dotyčný sám vůbec nepracuje. Pak je divák tajnosnubný. To je takový divák, který sedí, tady to nepřichází pochopitelně v úvahu, ale někde ve větším sále. Někdo, kdo tam sedí na černo, buď s cizí paní, nebo s cizím pánem. Ten z toho nemá vůbec nic, protože trne jenom hrůzou, aby ho neviděl nikdo známý. Pak je divák naivní, čili duše bezelstná. To je buď tedy někdo, kdo ještě nikdy na žádném kulturním podniku nebyl, což by byla záležitost raritní, a nebo je to fantasta, který přes četná životní zklamání stále ještě doufá a věří, že uvidí to, co vidět chtěl, že se pobaví a že se zasměje. Takový divák je velice vzácný a nemusím vám ani říkat, že dnes už snad ani neexistuje. A konečně takovým interním označením pro naprosto mrtvé, tupé obecenstvo je název Holanďani. To vzniklo za druhé světové války, kdy skupina českých estrádních umělců účinkovala pro české dělníky nasazené v Reichu. Bylo to představení velice úspěšné, až na to, o kterém mluvím. Tam, kde jinde byly salvy smíchu a bouře, potlesku, tak tam sedělo obecenstvo tentokrát naprosto tupě a mrtvě zíralo. Dodatečně se zjistilo, že čeští estrádní umělci jakýmsi organizačním omylem účinkovali pro obecenstvo národnosti holandské. Dnes je tomu mnohdy jinak. V hledišti sedí české publikum, ale snad mi na jevišti hrajeme holandsky. Zdálo by se tedy nad výčtem těchto kategorií obecenstva, že už vlastně není pro koho hrát, ale pravý opak je pravdou. Jako červená nit se všemi kategoriemi obecenstva proplétá
1: ta odrůda nejvzácnější. To je takový divák, který dosud chodí zbožně do divadel, odaně naslouchá, kterému ještě všechno není jedno a který touží být očarován a okouzlen. A uvnitř této lastury je divák perla. To je takový, který si ke všem zmíněným atributům navíc kupuje lístky za vlastní peníze. Sláva mu, protože jeho bude i hlediště nebeské. Ovšem, aby měl divák na co chodit, tak se pochopitelně musí hrát. A všemu tomu, co divák vidí, i tomu, co by někdy bohužel vidět neměl, si jaksi souborně říká představení. Ta jsou pak různá, například operní, kde se za doprovodu hudby pouze zpívá. Tady by ovšem dopředu neinformovaný divák patrně těžko porozuměl a proto má pro něho opera dopředu připravený natištěný program, ve kterém je vytištěn i obsah zmíněné opery. Tyto obsahy mají roztomilý sloh 5. ročníku základní 9. školy a jsou přibližně už 100 let na této literární úrovni. První dějství. Ve starém mlýně žije mlynář vdovec. Má dceru Růženku, která vroucně miluje Františka, chudobného to učitelského pomocníka. Otec jí oznamuje, že jí hodlá provdat za staršího bohatého mlynáře ze sousední vsi. Růženka pláče a posléze padá do mdlob. Druhé dějství. Na starém hradě žije kníže. Růženka přichází prosit, aby její František byl jmenován definitivním učitelem. Kníže se rozlítí nad její opovážlivostí a vykáže Růženku ze zámku. Růženka, plačíc, odchází. Proměna. Růženka bloudí po lese, hladová a unavena usíná. Zjevuje se jí víla, která má podobu její zemřelé matky a slibuje Růžence pomoc. Růženka se radostně probouzí do nového dne. Třetí dějství. Přicházejí svatebčané a starší bohatý mlynář ženich. Je velmi parno. Mlynářovi se udělá nevolno a umírá. Přichází František a oznamuje všem, že mu byl právě doručen jmenovací dekret. Růženka děkuje víle matce a provdá se za Františka. Všichni se veselí. Někdy ovšem i po přečtení programu divák neporozumí stejně, protože některé opery, například Verdiho Trubadur, jsou zcela obsahu prosté. Dále tu máme k dispozici balet, kde se opět za doprovodu hudby pouze tančí. Tady bude dobře, osvojili si divák dopředu určité baletní samoznaky. Například, když se milují, uchopí se v pase, střídavě kmitají nožkama sem a tam a ve skocích dovedně laškují. Když se naopak chtějí dát rozvést, zakrývají si obličej rukama, couvají od sebe pospátku a kývají se ze strany na stranu, jakože tomu sami nemohou uvěřit. Opereta. Ta hraje, zpívá a tančí vše v jednom. Ovšem, děje operet bývají, jak se říká, trošičku přitažené za vlasy. Takže operetu provozujeme hlavně kvůli hudbě, protože jsou v ní takzvané evergreeny, to je z anglického evergreen, tedy písně věčně zelené, například Zelení hájové nebo Na dlouce zelený. Opakem je pak nevergreen, tedy písně nikdy zelené, což může být třeba Černé oči, proč pláčete, nebo Kladno, ty černé kladno. Pak jsou představení, kterým se říká přesilovka, to je vzato z kanadského hokeje, v originále se tomu říká powerplay, a znamená to, že na jevišti je víc účinkujících, než v hledišti diváků. A pak jsou představení prázdná úplně, ovšem tomu se už potom neříká představení, ale umělecký čin. Docházíme ke královně, tedy ideologické královně divadelních zbraní, kterou je nesporně činohra. Také činohra má pro diváka dopředu připravený vytištěný program, ovšem zásadně v něm neprozrazuje divákům děj dopředu. Naopak, divák by cítil jako určité faux pas vůči sobě, kdyby se, dejme tomu, z programu na Lucernu dozvěděl, že si nakonec mlynář nevezme bohatou kněžnu, že opovrhne jejími nadměrnými metry v zámku a že si vyvolí docela prostou a chudičkou Haničku. V programu je pouze pojednání ke hře, které obsahuje základní údaj, kdo kdy koho v té hře hrál. A je tam zároveň uvedeno, proč se ta hra hraje, když by se vlastně ani hrát nemusela, a vůbec nic by se nestalo. Tato pojednání píší většinou naši spoluobčané české národnosti a najdeme v nich třeba toto. Patří už tradicionálně k protagonistům, že na inscenacích participují svým grandiózním a innuce dominujícím histrionstvím. V autorových intencích, bez iritujících transkripcí, v dimenzi hyperboly, striktně realisticky a bez fiktivních axiomat se dobírají merita. A podepsán je Jiří Párátko.

Ano, ukážu vám cestu rájem, zavedu vás do zkoušky. Aby se totiž mohlo hrát, musí se pochopitelně zkoušet. A nácvik jedné takové nové hry trvá přibližně 6 až 8 týdnů. Záleží to tedy jednak na povaze hry a samozřejmě také na povaze pana režiséra. Ještě než se začne zkoušet, musí se pořídit rozpočet hry, který se pak stejně překročí. Dále jde-li o hru v cizím jazyce, zejména o hru klasickou, například o Shakespeareova Hamleta, musí se pořídit nový překlad, protože ten loni pořízený je už jazykově zastaralý, nezní dost moderně a pan režisér by se jim nemohl vyjádřit. Dále je nutné vypůjčit si z okolních divadel několik herců a hereček, protože pan režisér v tom nikoho ze souboru nevidí. A nakonec se vyvěsí obsazení. Dříve se herci třásli, aby v tom byli, dnes se třesou obráceným směrem. A konečně se jednoho dne na pracovním rozvrhu objeví toto oznámení. 10 až 14, zkušeb na 2, přihodilo se zařepné kampaně, čtená zkouška, všichni podle obsazení. V urvenou hodinu se tedy všichni na udaném místě sejdeme. Na první zkoušce bývá přítomen i pan šéf s panem dramaturgem. Všichni se na sebe líbezně usmíváme, jako bychom se ještě nikdy v životě neviděli. A pak pan režisér řekne, vítám vás všechny na hru, přihodilo se zařepné kampaně. A ještě než začneme číst, poprosil bych pana dramaturga, aby nám ke hře něco řekl. Pan dramaturg tedy začne povídat, ale má slabý neherecký hlas, takže ho není příliš slyšet a navíc se začnou courat herci sem a tam a přináší si kafe. Z výkladu se obyčejně dozvídáme, že ona hra je nejlepší hrou onoho autora a že její inscenování bude velice tvrdý oříšek, protože autor něco jiného napsal a něco jiného si myslel. Ale my, že v konečné fázi budeme muset hlavně hrát to, co si myslel a ne to, co napsal. Ovšem, jaksi pomocně ze začátku musíme přece jenom víc toho, co napsal, abychom si jaksi sekundérně pak nakonec mohli z toho vyloupnout, co si vlastně myslel. Když je hra úplně jasná a nakonec se vezmou, říká se, že je to příliš průhledné a že to nemá co říct k dnešku. Když nikdo neví vlastně, o co jde, říká se, že je to zajímavé a že záleží hlavně na tom, jak se to udělá. A když se dopředu předem ví, že na to nepůjde ani noha, říká se, že je to hra zvláštní, podivně viděná, až bizarní, ale ne příliš divácká. No a pak tedy se začne číst, diskutovat a začnou se studovat jednotlivé postavy a role. Prosím, nepleťte si pojem postava a role, protože to není jedno a totéž. Vynikající český herec, profesor Akademie muzických umění a můj přítel Miloš Nedbal byl jednou peskován panem režisérem. Vás to nebaví, pane profesore? Vždyť jste sám říkal, jaká je to krásná postava. Načež pan profesor Nedbal odpověděl temně. Ano, postava je to krásná, ale role stojí za hovno.

Tohle je, jak jistě někteří tušíte, předehra k námluvám Pelopovým. Je tedy na čase, abych vám ukázal, jak se studují role. Ta role, o které budu mluvit, se jmenuje Strážce hradeb a je to role neobyčejně významná a důležitá, protože na celém jevišti není vlastně nic jiného, jen samé hradby. Text role zní takto. Zpět, cizinci. Zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot, kde by vlastně bíjící? Dnes konají se v pízách svaté hry a než se skončí, nesmí noha cizí práh tento přestoupiti. Pak se ještě Pelop zeptá, zda by je strážce nevpustil přece jenom dál, a strážce odpoví. To nemohu, jak začali, uzavře se brána a tak zůstane, až výsledek her zvědavému lidu ohlásí zvůle krále hlasatel. Až do té doby dobře se tu mějte, pak volný v město průchod bude všem. To je celé. Autorem po verbální stránce je Jaroslav Vrchlický, po stránce muzikální Zdeněk Fibich. Roli jsem tedy převzal, podepsal její přijetí a pak jsem si jednoho dne přečetl toto oznámení. 10 až 12 korepetice. Klavírní doprovod zní takto. To je leitmotiv tohle. Teď leze strážce nahoru na hradby. Ozve se ještě jednou leitmotiv.

Muzikolog významu doktora Václava Holzknechta by o této hudbě asi řekl. Je to hudba neobyčejně působivá. Až uhrančivá. Není to přirozeně Jaroslav Ježek. Ani Iša Krejčí. Tím méně Leoš Janáček. Je to jakýsi průřez světovou operní tvorbou se zvláštním zřetelem české klasice a především tedy k poému. A tohleto jsem 14 dní korepetitoval. Už druhý den jsme dospěli s korepetitorkou do takové dokonalosti, že jsme se střídali. Chvíle mi hrála ona na piano, já mluvil text, pak jsme šli na kafe, role jsme si prohodili, já mlátil do piana a mluvila ona. Mezitím taky pletla, já jsem si četl, abychom jaksi ubili čas. A pak jsem to dva měsíce, jsem to aranžoval a zkoušel. To znamená, že jsem si téměř denně vylezl ve zkušebně na židli, asi takto. To jaksi, abych panu režisérovi naznačil, že potom to nebude dole na podlaze, ale nýbrž někde nahoře na hradbách. Váš pan režisér si to nedovede představit, a já taky ne. V ruce jsem třímal veliké kopí a řval jsem ze židle ve zkušebně na plné pecky. Zpět, cizinci! Zpět ještě jednou! Což neslyšeli jste ten jásot, kde by hlasně bíjící? Jak vidíte, k dramatickému a barbarskému tónu jsem přidal i něco romantismu, abych jaksi zachytil i období, ve kterém hra vznikla. Celé dva měsíce, pokud se pamatuju, jsem se cítil duševně naprosto zdrav. Dokonce jsem navštívil závodního lékaře, abych se o tom dal ujistit po odborné stránce. Rovněž pan režisér Jernek platí za velice seriózního člověka a žádné známky duševní choroby se u něho neprojevují. Ale tohle to, s tou korepeticí, s tou židlí, s tím kopím, to jsme provozovali dva měsíce naprosto vážně. Tvářili jsme se, že to tak musí být, že je těch zkoušek tak akorát. Možná, že jich je dokonce málo, je pravda. Mezitím se nám vyměnil dirigent. Na místo dirigenta operního to převzal, jak jste slyšeli, vzhledem k povaze díla, dirigent jazzový, kterému to zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, tomu neznělo dost dramaticky. Takže jsme to úplně přestudovali a teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící, slyšíte ten markantní rozdíl. Teď je to úplně jiný kafe. A konečně nám po dvou měsících na jeviště postavili ty hradby. Ukázalo se, že se mezi ty hradby to kopí nevejde. Ale náš český divák ošizen být nesmí. To dřevěné kopí, pravda, to zůstalo v rekvizitárně, ale to pravé kopí, to zůstalo v pojetí, ve výrazu, takže teď to znělo takto. Zpět, cizinci, zpět ještě jednou, což neslyšeli jste ten jásot k nebi hlasně bíjící. Slyšíte? Ta ostináta v tom bíjící, to je právě rod toho kopí. Pak jsem chodil asi týden zkoušet kostým na flóru. Takový jsem snad v životě neměl na sobě, co jsem u divadla. Jsem si ukrojil z té subvence Národního divadla pěkný krajíček. Prostě boty kůže, sukně kůže, tady kůže, navrch kůže, všude kůže, každý se podívat může. Ne, nemůže se podívat, to bych mluvil do větru, protože hradby dovolili ukázat země jenom horní půlku mého obličeje. Takže tři čtvrtiny té kožené nádhery zůstalo na věšáku v šatně. Je to škoda, ale divák je napjat. Říká si, co má asi ten barbar tam na těch hradbách na sobě. Zimník, pyžamo nebo dres SK Slavie. A pak po dvou měsících došlo ke generální zkoušce, kterou jsem odehrál a měl jsem 39 stupňů teploty. Zaskočil to za mě za pár hodin kolega, samozřejmě bez korepeticí, bez piana, bez pletení, bez kafe, bez kůže, bez dirigenta, bez orchestru. To jen já s panem režisérem Jernekem jsme si spolu časovali sloveso blbnouti, a to ve všech možných časech a formách. Mea culpa!
Mea maxima culpa. Jedním z prvních, s kterým jsem se ze staré gardy Národního divadla blíž a důvěrně seznámil, byl mistr Jiří Steinmar. To byl Pepíček Pér, důvěrníkem nás konzervatoristů, kteří jsme statovávali v Národním divadle. A jednou mezi nás přišel se stížností, že členové Národního divadla se cítí dotčeni, že jaksi náležitě nezdravíme a že se k ním nechováme s náležitou úctou. Příště tedy, když jsme rukovali do divadla na zkoušku a ve vrátnici stál pan Steinmar, úctivě jsme se uklonili a zahlaholili jsme z plných plic. Dobrý den, mistře! Pan Steinmar nám vlídně pokynul a pak řekl: ale prdlajs, mistr uličníci, pamatujte si, já jsem vždycky hotelier z Černošic. Pan Steinmar byl záskokář legendární. Dokázal zaskočit všecko, v čemkoliv a cokoliv. A měl jednu výjimku. To je kuriozní. Každý herec dostanený záskok touží alespoň najít čas na jednu jedinou zkoušku. Ovšem pan Steinmar to hrál vždycky vabank. Bez zkoušky, rovnou šup na to. Z provozních důvodů, a o ty v Národním divadle nikdy není nouze, bylo nutné zaskočit roli věžce ve druhém díle zmíněné trilogie, o které jsem už tady mluvil, a sice Vesmíru Tantalově. A pan Steinmar se ujal tohoto záskoku. Tedy ten věžtec, to je celý jeden obraz dialogu s Pelopem v takových skaliskách v divé přírodě. A je to velice obtížné, protože to je vázáno na hudbu. Pan Steinmar si tedy výjimečně vzhledem k těmto okolnostem vyžádal zkoušku. Udělal však podle mého názoru jednu malinkou chybu. Na povědku si posadil 2 metry vedle sebe vpravo a korepetitorku s pianem 2 metry vlevo. Zkouška proběhla jako po másle, samozřejmě tady odsud poslech, tady odsud taky, ale večer už to bylo o poznání horší. Ta napovědka se odstla 15 metrů v portále od něho, takže ty zbytky, které ještě bylo slyšet, dokázal znamenitě přikrýt burácející orchestr. Pan Steinmar tedy mluvil velice málo. Tedy text hry velice málo. Za to z něho šly jakési pazvuky, hiáty, abych tak řekl, nebo slovní hieroglyfy, chcete-li. Říkal: proč mluvíš? Ty mluvíš? Tak nemluv. A proč nemluvíš? Když nemluvíš, tak promluv. A, tak, o. Konečně, tak jak to běželo, orchestr k tomu, a mluvil vlastně Pelop sám, tak to celé nemělo smysl. Pak nakonec skutečně spadla v tomto případě opravdu milosrdná opona. Zničený, synalý, spocený a bledý pan Steinmar se připotácel do šatny, majznul sebou do křesla a začal na sebe lít kýbly sebe kritiky. Pro Krista pána, to jsem se v tom pěkně vycachtal, kolegové. Mám já jeden dědek pitomá, tohle to na starý kolena zapotřebí. Vždyť ze mě šla jenom horká pára, bláboli. Za to snad ani od zprávy nemohu chtít honorát. Ale zpívající mi kusy civilního oděvu rostlo mi jeho civilní sebevědomí. Takže když si dovazoval uzel na kravatě, prohlásil už naprosto suverénně: no, když se to tak konec konců vezme, on ten věštec je takovej dědek černokněžnická, teď on může trochu blábolit. V tom se otevřeli dveře a do šatny vpadnul zbledlý, rozsuchaný, spocený dirigent Pepíček Kuchyňka, zamnul si spokojeně ruce a povídá: zaplať pánu, tak jsme to dneska měli naposled. Načež pan Steinmar z rohu šatny se ozval zničeně: pro Krista pána, a na co jsem se to teda já, blbec, vlastně učil? Alkohol za volantem, jak víte, je velice přísně zakázán, a že tomu je tak i v divadle na jevišti, to jak si samozřejmě předpokládáte. Ale přesto, protože čert nikdy nespí, se tu, tedy za tím volantem, i onde na tom jevišti, občas stane, že nějaký ten nešťastník tento zákaz překročí. A mohu vás ujistit, že na tohleto jsou v divadle ještě horší tresty, ještě drakoničtější tresty, než na dopravních inspektorátech, i když se u ředitele nefouká do balonku a neodebírá se tam krev.
Já to vůbec neomlouvám, přátelé, vůbec ne, ale jsou mezi zpěváky, herci a vůbec mezi lidmi, kteří veřejně vystupují, trévisté, kteří potřebují opravdu tu skleničku na kuráž. Je to jenom jejich psychologická představa, protože si tím nepomohou. A nebo dojde i k určitému onemocnění, abych tak řekl, k indispozici. A to se člověk dokáže pro jeden večer upsat třeba i čertu. V divadle, řekněme mu divadlo X, abych nejmenoval, se hrála Carmen a titulní roli zpívala představitelka Y, abych nejmenoval. A ta si dala před představením opravdu nějakou tu skleničku na tu kuráž a v neznalosti nealkoholika jaksi dávkování poněkud přešvihla. První jednání proběhlo ještě jakž takž. Jen opravdu někdo v muzice honěný poznal, že se dopustila několika, abych to řekl velice mírně, muzikálních omylů. Za to ve druhém jednání nastalo pravé rodeo. Najednou z ničeho nic, paní Y, tedy nyní už Carmen, začala zmateně pobíhat po jevišti sem a tam, bez ohledu na to, co bylo domluveno s partnery, bez ohledu na to, co bylo domluveno s režisérem, odborně se tomu říká měnit si o své vůli aranžmá. Dona Jose zpíval onen večer tenorista jugoslávské národnosti, který toho česky moc neznal. A jeho hra spočívala v tom, že zpíval a neustále honil Carmen po jevišti. A mezi zpěvem cedil skrz zuby srbské kletby. Bogati, majku ti, dušu ti. No, v terčetu, když roztančí se nad cymbál, tam už Carmen nespívala svůj part altový, nebo zpívala unisono se soprány. Kvintetu, kde jaké šejdy tu i tam, tam už nespívala vůbec a rvala jenom od sebe své podloudnické druhy Dankajra a Remendáda a řvala na ně úplně civilně. Nedejte se, kluci, je to ohromní, zpíváte to výborně. Pak přijde, jak známo, květinová árie, to je takové parádní číslo, Dona Jose, ale mezi tím je předepsáno, že Don Jose má smíknout Carmen v stekle o zem, což už Jugoslávec vůbec předstírat nemusel, protože jí měl až po zuby, takže s ní mají svoje liště, až zaduněla podlás, dvih se kotouč prachu. A navíc, a to je důležité, Carmen měla na krku na provázku takové veliké dřevěné korále, ten provázek se při tom pádu přetrhl a korále se volně rozkutálely po jevišti. Carmen tedy ležela na jevišti, Don Jose zpíval o tom bílém květě, že ano, ari je to trošku dlouhá. Carmen se začala nudit a navíc si začala provokovat napovědova svítivá a lesklá pleš. Takže se volně plazila po jevišti, hledala rozkutálené kuličky a cvrnkala do nich a trefovala se do napovědy. Což se jí skutečně tu a tam podařilo, protože do zpěvu Jugoslávce se občas ozvalo napovědovo zničené au. Ve čtvrtém jednání se Carmen dokonce podařilo spadnout z předscény do orchestru. Ale ve zpěvu pokračovala dál, držela se kontrabacisty takhle kolem krku, aby byla jako legrace, tak uskovávala part notový za záda. Páté jednání nespívala vůbec, udělala se pauza, Carmen nebyla schopná, udělalo se jí náhle nevolno, jak se praví vždycky obecenstvu. Přivezli náhradní Carmen a ta to dospívala. A následky ty už ani nechtějte vědět. Tak nejvíc radosti za celá léta svého působení v Národním divadle nám činil tenorista Bohumír Vích, kterého jsme milovali pro jeho bezelstnou povahu, pro jeho radost z každé legrace a hlavně pro trpělivost, s jakou si dal všechny ty naše drobné či větší urážky na cti líbit. Mirek, jako všichni tenoři téměř, je poněkud menší postavy. V jeho případě bych dokonce řekl velmi poněkud menší postavy. Tedy úplný tedy pidi mužík. Obtlouctý ještě navíc. A tímto směrem byly orientovány veškeré naše legrace a vtipy, pochopitelně. Mirek totiž kdykoliv zpíval Dona Jose v Carmen někde venku, když tedy hostoval, jak se říká, tak si předem vyměňoval výšku Carmen. On měl takový seznam, kde měl uvedeny všechny operní scény v republice a tam měl uvedeny možnosti Carmen s udáním v centimetrech. A tím jsem naprosto řídil jako kompasem. Jednou ho volalo Brno
Ptal se samozřejmě prvního, bylo ano, mohl bych, ale prosím, kdo zpívá Carmen, když mu řekli, že paní Zezníčková, tak říkal, že to jde, protože ona je jenom o 20 cm vyšší než on a to se ještě tak na tom jevišti ztratí. Přijel tedy do Brna, měl malou zkoušku u piana s korepetitorem jenom kvůli tempům a večer tedy skutečně se nalíčil, oblékl, šel se do dámské šatny přesvědčit, jestli ho neoblafli, jestli skutečně ta paní Řezničková zpívá a představení inšpicient spustil. Mirek se dopustil jedné malé chyby, která vyšla najevo až v průběhu prvního jednání. A sice Mirek hrál, zpíval a najednou zaspíval Haj Mikaela, jaké štěstí! A podíval se do portálu a tam stála dvoumetrová junonická Mikaela. Ale už se nedalo nic dělat, hned je tady ten duet, svou máti vidím zas, ten se zpívá tradičně líčko na líčko. Takže v tomto případě to vypadalo, jako když si guvernantka vyvedla na procházku chlapečka, který si hraje na vojáčka. A Mirek zpíval a zpíval jsem svou máti, vidím zas, jděte dál, jděte pryč, mě rodnou výsku tu milou, jděte ode mě. Ale Carmen, protože to zpívala, ale Mikaela, protože to zpívala teprve po třetí, držela se ho jako klíště a Mirek nám pak vyprávěl, jak to dopadlo. Říkal, když jsme ten duet končili, kluci, tak já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát. Když zpíval Mirek Dona Jose poprvé v Praze, byl jsem na premiéře. Mimochodem dostal tehdy od nás, od kolektivu Činohry, darem chůdy. My jsme mu trošku zvýšili úroveň. A já mám dojem, že mu ublížila krejčovna naše, protože na něj ušili tu stražmistrovskou uniformu velice špatně. On totiž nemá téměř žádný krk a oni mu ten límec udělali široký takhle. A hodně vysoký, takže tomu přikrylo bradu i část úst a navíc mu režisér posadil na hlavu jakousi helmu. On tomu říkal Pickelhaubna. A ta zase mu přikryla pochopitelně vlasy, čelo, obočí, oči a nos. Takže když zpíval, tak to vypadalo, jako když zpívá Sněhuláka nebo Kostlivec. On zpívá třeba Jsem líp, mohne tam Ale vedle ty vojáci Natales Morales i ten poručík Zuniga měli ty španělské, takové ty frankistické čepičky s tím třapečkem. A já jsem v pauze přišel k němu do šatny a povídám, ty Mirku, poslouchej, tu helmu si na sebe neber, víc tebe z toho ksichtu není vůbec nic vidět. A on seděl před tím zrcadlem, koukal se na sebe a říkal, když to máš těžký, rozumíš, on ten kašlík je vůl, on... Že pak helmu dolů, čověče, to ona po tím naznačuje, rozumíš, že ten chodze je ve službě. Že Natales Morales i ten Zuniga, ty budou mít ty čepičky, pak oni to jako mimo službu mají volno. Teď to ten chodze je ve službě. Rozumíš, on taky ten poklesek tou Carmen udělá ve službě a pak je za to zavřený. A tím jako každý tu službu naznačuje tou helmou. Já taky vím, že je to volovina. Tak jsem to vzdal, protože jsem si říkal se zesnulým přítelem Zdeňkem Štěpánkem, režisér a maminka mají vždycky pravdu. A začas jsem potkal Mirka na ulici, z dálky na mě radostně mával, pusu měl od ucha k uchu a když jsem k němu přišel, povídá Bouti, tak ten tě poslech. Už na tebe tu helmu neberu, kašlík, nekašlík, rozumíš? Já jsem se na tebe podíval v té helmě do zrcadla a já vážně vypadal jak ruskej samovár. To byla, jak jste si všimli, slovenská lidová píseň. A tam mám připomenout, že jsem byl mladý, hloupý a neskušený a že mě jako celou spoustu mých českých předchůdců zavál divadelní vítr na Slovensko, kde jsem byl angažován jako herec ve středoslovenském divadle Vozvoleně,
Dnes se to jmenuje Divadlo Josefa Gregora Tajovského, v Banské Bystrici, poboční závod 001, činohra Zvolen. Jak říkám, byl jsem mladý, hloupý a neskušený a v této době jsem zasáhl takovým vynikajícím způsobem do slovenské bytové výstavby. Je to neuvěřitelné, že herec zasahuje do výstavby, nicméně je tomu tak. Já jsem totiž, dělám to dodnes, to je jako můj koníček, kterým obvesluji občas své okolí, že napodobuju své kolegy a tehdy jsem si dokonce troufal na některé zahraniční i naše státníky. A tehdy byl předsedou vlády soudruh Antonín Zápotocký, blahé paměti. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, ve Zvolenu byl podnik, který se jmenoval Stavoprojekt. Ten působil v tom smyslu, že jaksi se staral o plánování výstavby v celém Banskobystrickém kraji, byli tam vynikající mladí kluci, jako jsem byl já, inženýři z Prahy, z Brna, z Bratislavy, výborná, skutečná taková československá parta. Flámovali jsme spolu, jezdili jsme na sliač a tak dále. A já jsem jim jednou v hospodě toho Zápotockého předváděl. Jim se to strašně líbilo a pak jeden kluk, ten inženýr, dostal geniální nápad, říkám geniální v úvozovkách, povídá, poslouchej, víš co, my tu máme, totiž náš starý má v šupleti ležet už 2 roky, akci Z. To je vystavit 10 jednoposchodových domků pro zaměstnance v zemědělství, kteří nebydlí. Víš co, zavolej ho jako Zápotocký a zeptej se, jak je daleko s tou akcí Z. Říkám, byl jsem mladý, hloupý, neskušený, tak jsem jednu sobotu z jedné kanceláře v tom podniku zavolal domácím telefonem do té místnosti, kde seděli ty kluci s tím vedoucím, který tam měl nahoře takovou katedru. Ten se jmenoval inženýr Jano, křestním jménem. Nebudu mu dělat ostudu, nebudu mu říkat, jak se jmenoval dál. No a já jsem prostě zavolal a protože jsem tajemníka soudruha Zápotockého neznal, vypůjčil jsem si tajemníka soudruha Kopeckého, soudruha Bendu a říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého. Ovšem předtím ještě ten inženýr dělal veliký divadlo tím, co byl ten, co byl se mnou domluven, že dělal meziměsto do toho telefonu. Říkal, čo slečna, já vás dobře nepočujem. Já jsem se totiž musel naučit slovensky, víte? Proto mluvím slovensky. A vidíte, co se člověk mladý naučí ve stáří, jako když najde. Já se dneska dívám na televizi bez větších obtíží. Tak on dělal to meziměsto, říkal, čo, prezvon tě ještě raz, slečna. Tu, ano, tu je Stavoprojekt Zvolen, ano. A kto, ktože volá? Já vlastně počím, Praha, ano, ale kto, kto? A úrad čoho? Aha, predsedu vlády. Ano, odovzdám. A povídá tomu inženýrovi, Jano, zober si to, máš tu telefon, volá tě Praha, předsednictvo vlády. A teď jsem dělal toho Bendu, říkal jsem, tady je Benda, osobní tajemník soudruha Zápotockého, příští týden přijedeme do Zvolena na oslavy Slovenského národního povstání, soudruh Zápotocký chce vědět se s tou akcí Z. Já příliš informován nejsem a já vás s ním spojím. A jedním tím kolečkem na tom telefoně jsem cvakl takhle, aby to dělalo dojem přepojení. A pak bylo ticho na obou těch koncích mezi tou Prahou, jak jako tedy, a tím Zvolenem. A já jsem do toho řekl, Zápotocký, čest práci. U příležitosti oslav Slovenského národního povstání navštívím se svým doprovodem Zvolen a byl bych rád, kdybyste mě předložili, v jakém rozsahu a do jaké míry pokročili práce na akci Z. Teď bylo na druhém konci mrtvolné ticho, poněvadž na něj šly 4 infarkty, každý z jedné z obou strany. A pak začal blábolit, říkal, ale ano, samozřejmě, bude nám cťou, nech se len páčí prísudu, predseda. Samozřejmě, všetko vám ukážeme, pěkně vás povodíme, pravda, máme všetko připravené, nachystané, nech se len páčí prísť. Tak jsem jako ještě chvíli něco povídal a pak jsem říkal, tak tedy příští sobotu v 9 hodin ráno se stavím u vás v kanceláři a byl bych rád, kdybyste mě mohli zavést i na staveniště, abych se osobně přesvědčil o rozsahu vykonané práce. Děkuji vám, naschledanou, čest práci. A on už byl tak zblblej chudák, že mě řekl, dovidenia, čest práci a ruky boskávám. No a pak jsem v té kanceláři chviličku počkal, aby to jako nebylo kách, jak se říká správně česky. A přišel jsem jako tam do té místnosti na návštěvu, byla sobota, tenkrát se ještě v sobotu pracovalo, což jsem dělal, což bylo běžné, že jsem je chodil navštěvovat.
A teď to tam vypadalo tak, že ty kluci, kteří to věděli, byli skovaní za těmi rýsovacími prkny a on neseděl za tím stolem, on byl zlomený jak rákos. Já jsem přišel a pán, Janko, co se ti porobilo, chorý jsi, či čo? Pál, ne, sadkaj si. Co se? Vytáhl to dvojšuple, vydal flašku slivovice, nalil to třikrát za sebou do toho krebského servisu od Hořčice, jsme to vypili, už jsme se tak viděli trošku La Habanero. A já povídám, no čo je, Jano? Ale, bohužko můj, máme tu taký bordel v jednej veci. Sprostá taká akcia Z z priamého popudu Zápotockého vystava 10 jednoposchodňových domčekov pre pôdohospodárov, ktorí nebydlia. Malo 2 roky už sa s tým malo začať. My sme nespravili ani len figu. A teraz on príde. Pán, on tu byl? Nie, len bude prísť na budúcu sobotu. Už ako si sa s ním vyprával? Po telefóne. Pán, ako? No, že príde. A pán, prosím tě, na to má přeci úředníky, to s tou nepotřebuje mluvit. A nie, keby si mohl skoro 5 minut přišel, tak si mohl sám ten hlas vypočuť, veď já ten hlas dobře poznám z rádia. Sakra, nedal si to vymluvit, ten člověk. A teď mu prostě najednou dopad šesták do forbesu a začal řádit, dostal šok. A začal řvát na tu sekretářku. Marina, doněs šanon Z. Tam mu to přinesla, on v tom začal listovat, teď to našel, to, co hledal, říkal, aha, chlapci, tu je kópia. Už v marci, lani, marci, jsem tým idiotom na kraj do Bystrice písal, aby něco v té věci urobili. Hovno spravili, chlapci, někdo bude zatvorený, ale já to nebudem. A už vytrh tu kopii a skoval jí do kapsy. Teď organizoval ve velkým, ty plánky byly jednotné, ty byly v Praze na předsednictvu vlády, v Setinách. Říkal, Janko, zabešteluj si letenku, půjdeš na pondělok do Prahy, vyzvedně ještě plánky, však všechno to tu pěkně rozrobíme, ofotografujeme i valen, tak nikde ho nepovedeme, nikde nepojde, tu bude sedět s námi v kancelárii, tomu všechno len tak ukážeme, tak nafarbené pěkně, však vystrojíme mu to. On chtěl tímto způsobem toho chudáka Zápotockého oblafnout. A pak se najednou v tom zmatku zjistilo, že vlastně ty pozemky, na kterým dnes ty domky stojí, to je, když se letí na Sliač, tak vpravo je takový kopec, Borová hora se jmenuje, a tam jsou ty domky. Že ty pozemky nejsou ještě vůbec vyvlastněný. Tak volal předsedkyni Národního výboru. A teď začal tak krásně, říkal, Marťulienka moja zlaťučka, po obědě o 2:30 spravíš mimoriadné zasadnutí MNV, věž, dušička moja zlatá, a musíme súrně vyvlastnit tě pozemky na Borové hore. A ona si odpoledne prala nebo pekla, takže protestovala do telefonu, říkal, ale nie, to musí být. O 2:30 ti vravím, ale Marta. A ona zase říkal, husa jedna sprostá. Keď ti hovorím o 2:30, tak aj o 2:30 bude vybavené. To je věc štátného záujmu. A bacil telefon. Co bylo dál, já nevím, já jsem odešel, rozloučil jsem se, pozapomněl jsem přes tu sobotu, neděli na to a v pondělí ráno vstanu, stojím na tom Zvolenském náměstí mezi těma dvěma kostely a vidím Hronskýmu mostu nahoru na Banskou Bystricu. Autoštěrku, autopísku, autotašek, autocementu. Jsi hyml? Za chvíli zás. Štěrk, písek, tašky, cement, vápno. A to není jen tak. Jdu tam na tu Borovou horu se podívat. Tam byla louka zelená. Běhali tam ty inženýrci s těma teodolitama, měřili tam pásma, dělali ty růžky z prkínek. Ale tam bylo všecko, nejenom štěrk, vápno, cement, cihly, tašky. Tam byly umyvadla, tam byly klozetové mísy, tam byly dveře i s futrama, ve dveřích klíče, což nebývá při kolaudaci. On totiž zastavil v celém Banskobystrickém kraji práce a nakrat to ze všech staveb na tu louku, aby toho Zápotockého tímto způsobem mohl ošálit. No když jsem viděl, co jsem udělal, šel jsem odpoledne k němu do bytu a povídám, ty Jano, toho Zápotockého do toho telefonu, to jsem dělal já. Teď zase on mě nevěří, říkal, já tě poznám, ty jsi taký figliar, věš? Já se kvůli těbe zavřet nedám. Tak jsem mu to slovo od slova opakoval, co jsme jako do toho telefonu mluvili. Pak jsem ho nakonec přesvědčil a řekl mi, no, čo se dá robiť? Zastavit se to jednako nedá. Dokončíme v Pánu Bohu. Tak tedy v Pánu Bohu dokončili v listopadu, se lidi stěhovali. Nic by se bylo nestalo, byla to taková vnitřní legrace, ale šlo to od úst k ústům, od ucha k uchu, až se to dozvěděl
i ten chudák Zápotocký. A při jedné příležitosti, když byla zábava na předsednictvu vlády, tak mě pozval a všechno pěkně, jak to vypravuju vám tady, jsem vypravoval jemu a té jeho společnosti. On byl ohromný člověk, on měl velký smysl pro legraci. Já jsem neviděl v životě člověka tak se smát, jak se smál ten Zápotocký. Tomu tekly slzy, takhle mu tekly slzy smíchu. Takže jemu to prošlo, mě taky tím pádem, ale nejhůř na tom byl ten inženýr, ten Jano, protože ještě 3 roky potom, co se to stalo, kdokoliv ho z jeho známých potkal ve Zvolenu na náměstí, křičel na něj: Jano, choď na poštu, volá tě Praha, Zápotonda se chce s tebou vyprávat.

0: Blažej, poslouchej, mám tady nabídku od jedněch kameníků.
1: Jo?
0: Koho kryje ten kámen? Kdo to byl? Pověstéš jeho vlast? Výtečný býval ten muž? Byl učený a nadaný v nejvyšší míře?
1: No ano, to je dobré.
0: Ale anebo, poslouchej. Pod touto skromnou stavbou ukryt je sebelmož, co splodil výtečné syny a dcery.
1: To je krásný. To by chtělo být latinsky. To dáme dohromady, ne? Jak to je? Pod touto skromnou stavbou...
0: Sub etum picodomus...
1: ukryt jest velmož...
0: v houní princez...
1: co splodil výtečné syny i dcery.
0: Hic copulatum... geniatus musculate et feminate.
1: A je to je bomba, kamaráde. Přesně. No. Dále.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den. Blažej a Hugo. První mezi posledními službami. A direktor Hugo. Co si přejete, vážená paní?
2: Jsem tady dobře
3: u... Samozřejmě. Blažej a Hugo.
1: První mezi posledními službami. Account direktor Blažej. Prosím, posaďte se.
0: Co vás trápí?
2: Víte, zemřel mi manžel.
0: Přijměte naši nejupřímnější soustrast, paní...
2: Pivoňková,
0: Ludmila. Já vím, jsou to jistě těžké chvíle, které jednou čekají každého z nás. Ale vy jste si vybrala to nejlepší v oboru. Blažej a Hugo. První mezi posledními.
3: Pardon, že vám skáču do řeči. Budete platit cash anebo flim?
0: Tak mi o něm něco řekněte. Ať můžeme splnit i to nejtajnější přání.
2: Víte. Lojze, to byl nejhodnější manžel táta.
3: Byl to spíš dobrák nebo grázel?
2: Dobrák od kosti a modelář každým soulem.
0: Modelář? Ale to jsme dělali asi před týdnem.
3: Ano, to si pamatuji.
0: Modelář?
3: Modelář?
0: Ale to jsme dělali asi před týdnem.

0: A sluší. Tak a pojďme dál. A teď parte. Jaké pak dáme na parte logo?
1: Myslela jsem tohle. S Bohem, co říct si více, když ti dohořela svíce.
0: To není logo, to je moto.
2: No, logo, to je ten symbolik, ten křížek. No. Pentle, věnce.
0: Tak jak na vás koukám, dáme pentle.
2: Pentle. A hudba.
1: Jo, to mám tady seznam.
2: Ukažte.
1: To jsou všechno věci, co jste si s Lojzou zpívali, když jste si zpívali.
2: A tak to nepůjde dneska. Podívejte, dneska ten obřad, to je virtuální záležitost. Musíte jít s dobou.
1: Měla bych něco v obyče.
2: Ne, skážete do té obřadní síně. Na to my že dáme
0: fibicha.
1: Já to nemusím, Lojzo.
2: Ale vy mě nerozumíte. Svíce hořej, pentle na půl žerdi, první řada brečí v obřadní žáví.
0: A teď tam přijde audiovize, slunce zapadá, anděl mává křídlama, je to paráda, to si užijete jako kočička.
2: Ne, já bych. Kolik mu vlastně Lojzovi?
1: 52.
2: Srdíčko, co? To bych dal na pentli tenhle nápis.
3: Strana 13, nápisy na věnce.
2: Jeho teď hrobu věnujte kadidla dým.
0: A nebo to tam můžete mít i latinsky. Rovum nunc donate excreme puf.
2: Ale my jsme ještě nedodělali ten obřad, že jo?
0: Tak.
2: Raketka na zajíždí jsme skončili a do toho my pustíme větrák, aby rozejmal draperie a taky aby spou svíce.
0: Kurácí novosvětská vrata se zavírají, kolečka se otáčají, show must go on! Tak týhle verze je to za rovných 25 bez daně, ale když se platím předem 5000 leva.
2: Ale problém, každý se navíjde za mít 50 korun. Ale jak to sedíte? Pojďte sem. Jak to stojíte? Pojďte nahoře. Jak to vypadá? Já bych tomu dal takovej odlehčený černý
0: imprint. Ah! Už nesu. Tak co, paní Pivoňková, nezajímá vás, co ten váš Lojza zrovna teďka dělá?
1: Vy máte jako takový tyhle ty paraschopnosti.
2: Ale kdeže paraschopnosti? Není středověk. Na to máme cestovku.
0: More travela, víkend v záhrobí.
2: Zahraniční klimatizované rakve.
0: Nejcej, bar, sprcha, video.
2: Dvou až tří lůžkové rakve v polopenzi a s výhledem do nekonečna.
0: A speciální bonus, poťuk nebeské brány.
2: To je pozůstalá. V tom můžete rovnou na rail.
0: Teda až po zaplacení.
2: A jeden kinedril. Kdyby to po cestě odtrncalo.
0: Odjezd! Ihned!

0: všichni jenom tam.
1: Jasně, že ta cesta je jednosměrná, co? No. Hele, ser na to. Sranda musí být, i kdyby fotra za koule věšeli.
0: Jo. Špásům kumovej, kvomi a padre, et globuli, visátes.
1: Vysmátes.
2: Nedílnou součástí návštěvních dní jsou velmi jakostní a humorné povídky, které s nebývalou lehkostí píšeme my dva. Dnes to bude povídka, proč si vést zanedbanou mládež. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme v minulosti, přátelé, učinili. Namísto zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám vyrůstali chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům.

0: já rád, že jsem sám prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným dnem samoty. Sběr jsem shromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Černé nad Tisou. A to ještě daleko dříve, než toto místo proslulo utužením družby. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky a i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naší zboží. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil. Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem si polepoval obrázky z Murzilky a pionýrské noviny pravidelně žuchaly na dno schránu. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionýr vše potřebné pro život. U nás doma se o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina Mesárošová, cikánského původu, věděla, co nám schází. A častokrát je pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, kous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a imperialistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašli. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy, asi do tajgy, a nemohl nám o půlnoci vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, buď plamének, který děd v srdci zažehl řád, ale maminky ze staré školy, jež teplo Jolky nikdy nepoznali, nás i byli. A laskavého dědu Mráze nazvali starým chmaták. A pak přišlo jaro. Joj, to jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržázní děti naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou točili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebra. To my, pionýři z oddílu Fidela Castra, jde žebra. Slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám vybíjeli. A v máji pak, ten nejslavnější, jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic promyšlenými oklikami vybíjeli. Joj, to bylo zpěv. Alegorický vůz s nápisem Amigo Home, představující agresora, zrazoval veselý smích a v tom jsme jich zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudru z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá, aby poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táborů jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického brouka hubili. V noci pak podél trati žňové hlídky drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými duškami vyháněli. Těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Katuša, Sulika, když vítr bije do plachy, námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenu, Sulíka, Kaťuša a další. Například písnička frontového šoféra. Já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pioníru a svazáckého pracovníka na našem obvodě, jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní naučím a tanců kolových do nohou i vložím, a to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a oddechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někde uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a nechce jí zdolám.
1: Já nevím, co to, jestli to budete... Já jsem tak na, jako najednou proti mě... Ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád. A on teda, já nevím, on strašně rád. Ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no, ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksichtě, ale když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně tento, ale on snad si to nevšiml a teďka proti mě jde. Já myslím ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se přijde, on má to, tady na tom čelenu, přijde, výborné, to bylo celý zavadu a on to opíš a tady u toho, jo, jo, jo, děla a najednou teďka bude, já se se bude na ten obvící. Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh

tam měli za ušima. On má měl ty uši, tlidi úplně. On se pozdravil a sundával klubu. Pak mi vlastně. A on ho někdo postříhal. On má pozornosti a hlavně. Měl přilepenou rukavici. Já podívejte na tebe, čvěti. Když máš na hlavě cizí ruku. Já zase si vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, miluji tu lidi, jak tam tu ruku. Já víc si měl. Já mám si jasná doma tu bránici nebo podělnici, já nevím, co to je, ale Jezus má, já to je pobřišnice, to bude, já to nemůžu. Já se nám už vechtane, já. Ten chlap mě dal.

0: Tak šťastnou cestu a děkujeme za všechno.
1: Naschledanou, blahorodí. Cože? Na severní točnu. Tak pěšky, u nás lyže. Cože? Náčelník, náčelník ten.
0: Sabáky nemáme. My místo psů máme tohohle. On silák, on jako 10 sabák.
2: Prosím, z Prahy, Hesteraj. Ale my také Slované, Češi.
1: Cože? Jídlo? Jídlo máme. Tři husy, špek, chleba, všechno. Prodat? Ne. Nemůžeme. Nám treba. My musíme daleko.
3: Tak děkujeme za všechno.
0: Nazdar! Nazdar!
3: Nazdar!
2: Tak přátelé, tohle to možná byli poslední lidé, které jsme viděli. Máme všechno?
0: Všechno. Lyže, saně, zbraň, hudební nástroj, rezervní prádlo.
1: Míč. Já zapomněl ve vlaku míč.
2: Cože?
1: Nafukovací míč.
2: Toto pěkně začíná.
1: Mě to mrzí, náčelníku, ale snad se bez něj obejdeme.
3: Ale černý míč, hlavně, že máme co jíst.
2: Ten míč, vy si na mě vzpomenete, nám bude secakramensky chybět. Víte, jak dlouho trvá polární noc?
1: 100 dní.
2: Ano, 100 dní. Šera, mrazu a samoty. Vy si myslíte, že ta trudomyslnost je sranda, co? Co pak jsme 100krát nečetli, co to s lidma dělá? Ze 630 polárních výprav zahynulo 8 hladem, 6 mrazem, 4 vysílením a 17 trudomyslností. 17!
1: Promiň, náčelníku, ale to je 35, jedna výprava chybí.
2: Jak to? 8 hladem, 6, 4, 17, 630.
1: 35.
3: Pravdu má náčelník.
0: Náčelník úmyslně neuvedl, viď, Karle, americkou výpravu profesora McDonalda, která zmizela neznámo proč.
2: Chci to vidět bez míče.
0: Náčelníku, nechával jsem si to jako překvapení, ale teď, když víme, že jsme bez míče, řeknu to hned. Zatímco jste ve vlaku spali, složil jsem píseň Do nepohody. A myslím tedy, že se povedla. A taky jsem si připravil jeden komický převlek. Ale to už nebudu prozrazovat, poněvadž to by se pak nesmáli. Čili já myslím, že naše výprava se trudomyslnosti nemusí bát.
2: Chci to vidět. Amundsen, chlap z ocele a plakal jako malej kluk. No, už tady kvůli blbýmu míči stojíme dost dlouho. Výpravo, pozor! Do lyží! Zapřát!
1: Tedy nechci náčelníka kritizovat, ale nejdřív měl dát povel zapřát a potom teprve do lyží. Tak bych to viděl já.
2: Určím sever. Směr sever. Bohužel. Jednotlivě, pravotočivě, 180 stupňů vzad. Raz. A dva.
1: Tedy nechci vypadat jako kverulant, ale já bych ze všeho nejdřív určil sever.
2: Polární výpravo, směr sever, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde.
0: Náčelníku, faktická poznámka, mohu?
2: No, rychle.
0: Nevadí, že tam je pešuňk a koleje.
2: Vím o nich, lyže sejmou.
1: Možná, že vám bude připadat, že stále kritizuju.
0: A já vím.
2: Polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr.
1: Zde.
2: Pomocný učitel Václav Poustka.
0: Zde.
2: Potah Barel Frištenský.
0: Zde.
2: Směr. Severní ledový pól. Hajdy. Zde.

0: Jako učiteli připadl mi přirozeně úkol vést deník naší polární výpravy. Přečtu vám prvních 37 stran. Kapitola první. Zrod velkého projektu. S nápadem dobít severní pól přišel minulé úterý magistr Šofr. Když jej na schůzce naší jednoty podolských otužilců přednesl, byli všichni návrhem nadšeni. Ale nikdo se nechtěl výpravy zúčastnit. Většinou z rodinných důvodů. Nakonec se přece jen tři odvážlivci našli, kteří se k magistrovi připojili. Náčelník jednoty Karel Němec, ledař bránického pivovaru Varel Frištenský a já, učitel Václav Poustka. Všichni staří mládenci bez rodinných důvodů. Datum odjezdu bylo stanoveno na 9. prosinec 1908. Dopoledne jsme ještě lehce trénovali ve Vltavské ledové tříšti a ve 13 hodin unášel nás již vlak z druhé koleje nádraží Františka Josefa směrem na sever. Vyprovodil nás vlastně jen Frištenského bratranec Gustav. Tento světový šampion v zápase řecko-římském, který v Německu porazil Šichtla, porazil doma v Kolíně prase a přinesl nám k vlaku bohatou výslužku. Když už hovoříme o Frištenských, nemohu smlčet jednu obavu. Člen naší výpravy Varel Frištenský silou sice nahradí 8 až 10 tažných psů, ale nevím, zda jeho duševní schopnosti stačí na náročný úkol polárníka. Zatím se chová, jako bychom jeli na odpolední výlet do Průhonic. Již od náchoda se neustále ptá, kdy už tam budeme. Kde komu z cestujících slíbil, že mu pošle stočny pohlednici a ze všeho nejvíce těší, jak se v oblasti věčného sněhu skoulujeme. Často, když ho poslouchám, říkám si, že jsme přece jen měli vzít psy. Na cestě z nejsevernějšího sibirského nádraží k pobřeží ledového oceánu se nestalo nic mimořádného a tak vám přečtu pouze názvy kapitol. Kapitola pátá. Slavnostní překročení 70. rovnoběžky. Kapitola šestá. Frištenskému omrzly obě nohy. Kapitola sedmá. Vrátíme se. Kapitola osmá. Simulant dostal na pamětnou. Kapitola devátá. Vlci. Kapitola desátá. Ztratili jsme kompas. Kapitola jedenáctá. Bloudíme v mlze. Kapitola dvanáctá. Prohlídka Petrohradské ermitáže. Kapitola 13. Další překročení 70. rovnoběžky. Kapitola 14. Frištenský simuluje zánět slepého střela. Kapitola 15. Zdařilá operace. Kapitola 16. Frištenský simuluje pooperační slabost. Kapitola 17. Táhni a srůstej. Kapitola 18. Konečně moře.
1: Poslyš, náčelníku, a víš to jistě?
2: To je dokázaný.
1: Kolik je hodin?
2: Za 10 minut 14:30.
0: To jsou věci. Tady čtu, že na všech školách v Rakousku má být zavedena lázeň. To si teda nedovedu představit, to tam budou mít ve třídách sprchy nebo vany.
1: Tedy řeknu vám, je to pohodlné to driftování, ale vleče se to.
0: Nějaký inspektor Hruška to tady píše. Zas neměl co dělat, dědek.
1: No tak, možné to je. Hygiena je důležitá i na školách.
0: Ne, tak ne, já už na to nevidím. Kázeň! Já to čet jako lázeň. No. To jo, kázeň to jo. To ani nemusel psát, to každý ví.
1: Hele, já tomu stejně nevěřím. Kdyby jsme jeli, tak by to muselo drncat. Nebo by se to aspoň pohupovalo. Nebo vzduch by jsme cítili, že rozrážíme. A krajina by ubíhala dozadu, to mi nevykládejte.
2: Ten Varel je jak sedmiletý dítě. Václave, prosím tě, ty jako pomocný učitel mu to snad budeš umět vysvětlit.
0: Karle, já myslím, že tady na severu bychom se nemuseli pořád oslovovat plnými tituly. Stačí, když mi budeš říkat učitel.
2: Dobře, bratře učiteli, tak to Varlovi vysvětli.
0: Varle! Podívej se, celý tenhle ledový krunýř se vlivem mořského proudu pohybuje na sever. Odborně se tomu říká drift. To jsme si nevymysleli, to je popsáno v literatuře, čili nic nedrncá, nic neubíhá dozadu, všecko, co tady vidíš, náčelník, já, lékárník, všechno driftuje na sever, no.
1: A já?
0: Ty taky driftuješ.
1: Takže podle tebe já tady stojím, nic nedělám a driftuju.
0: Správně.
1: V životě se nic takového nedělá a nikdo mě k tomu nedonutí.
3: Václave, jak dlouho ještě budeme driftovat?
0: Takových 10 až 11 dní.
1: No, to vám teda nezávidím.
3: Pravda, vleče se to. Kamarádi, já vám nevím, co to se mnou je, ale já bych to nejraději otočil a driftoval zpátky. K nám, domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny, do prdele, to je mi smutný.
0: A je to tady. Trudomyslnost.
2: Vidíš, Vojtěchu, kdyby jsme měli míč, pinkli bychom si a hned by byla nálada.
0: Nic se neděje, náčelníku. Teď zaspívám tu píseň, kterou jsem právě pro tyhle případy složil ve vlaku. Dobře, poslouchejte, ať si potom můžete zaspívat se mnou. Tak. Polární noc má zvláštní moc, každého přepadne smutek. Němec i Brit, křesťan i Žid, každý by

0: tam kde hy, kde hynuli vlci. Tam kde hy, kde hynuli vlci. Tam kde hy, kde hynuli soby. Čech se přizpůsobil. Čech se přizpůsobil. Tak to je celé. Teď se ji naučíme. Opakujte po mně, děti. Opakujte po mně, kamarádi. Polární noc má zvláštní moc. Vašku,
1: dej tam nějakou jinou.
0: Proč? To je na tu trudomyslnost.
1: Dej pokoj, já žádnou trudomyslnost nemám. Hele, zmačkej třeba tu. Chceš píseň severu znát? Chceš se mnou tiše naslouchat? To je pěkná. A nebo tu, ta je taky pěkná. Když táhne bílý losos peřej. To jsou moje dvě nejmilejší.
0: Prosím, kdo nechce, nemusí, ale my ostatní si skutí zaspíváme. Tak ta slova. Polární noc, polární noc má zvláštní moc.
2: Má zvláštní moc.
0: Každého přepadne smutek. Teď je Němec i Brit, čili anglosasové. Němec i Brit.
3: Člověče, Vašku.
0: Ale ne.
3: Člověče, Vašku. Vašku, mě nic nebylo a po té tvý písničce se mi dělá na nic.
2: Mně taky. Mně je tak těžko. A jaké já mám chmurné představy. Mně se vám například pořád honí hlavou, že jdu jako každou středu k magistru Boučkovi na šachy. Přijdu tam, zazvoním, otevře mi jeho bytna a já povídám, je pan magistr Bouček doma? A ona povídá, není. Tak já říkám, že se zatím projdu po parku, jo, snad se do té doby vrátí. Asi za půl hodiny znovu přijdu, znovu zvoním, otevře mi ta bytna a já povídám, je pan magistr Bouček ještě na procházce? A ona povídá, jo. Tak řekněte, je tohle to normální? Je to normální? Víš, že k němu chodím každou středu na šachy, jo? A nechá mě jít pěšky z Podolí až na Smíchov. V dešti, to jsem vám zapomněl říct. Kdyby aspoň zkaz nechal, nebo...
1: Někde se zakecal, no.
3: Bouček není doma. Je představit, co mám já. Václave, nech to. Ty představit, co mám já, ty bych vám psal. 9krát za sebou jsem byl zvolen náčelníkem jednoty. A teď po novém roce, jako vždycky valná hromada, já jsem přítomen, navržen a nezvolen. Ani jeden z vás, jak tu sedíte, jste pro mě nezvedli ruku.
0: Ale Karle, to máš asi chmurné představy, poněvadž 10. valná hromada ještě nebyla.
3: No. To vám nezapomenu. Koukali jste se do země, abyste se mi nemuseli podívat do očí. A já vás přitom dovedu až za polární kruh. To mám za všechno. Výpravo, balíme, jde se domů.
1: No, tak nejdřív to vypadalo, náčelníku, že mluvíš cesty, ale tohle si řekl dobře, co tady, ne?
2: Domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny.
3: Ech toho, Vojtěchu. Už jsme to slyšeli. Bývalá polární výpravo, za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr
2: zde,
3: potah Varel Frištenský
2: zde,
3: pomocný učitel Václav Poustka
2: chybí.
3: Kam šel?
2: No, tak vzal si své věci a odešel na sever.
3: Blázen. Chce dobít točnu v takovémhle počasí. Zima jak v psírně. Chápete to? Ale my, trudomyslní, se nesmíme nechat jedním šílencem zvyklat.
2: Tedy nerad to říkám, jo? Ale jsou chvíle, kdyby se optimisté měli popravovat.
3: Správně.
1: Hlejte, nepočkáme chvilku. Třeba se šel jenom vymočit.
3: Kdo chvíli močil, již močí opodál. Tak tedy směr jich, hajdy domů.
1: Ty tučná, půjdi.
4: Frištenský, ty jsi takovej vůr. Co pak nevidíš, že to je komický převlek? Já se s tím týden šiju a on to do mě našije, krete.
1: No promiň, Václave, ale to já nemohu tušit.
2: Kam jsi to dostal, Václave?
4: Do křídla, čověče.
3: Nezlob se na mě, Václave, ale to bylo o tebe nedomyšlený. Kdyby si se převlík za opici, prosím. Dá se to poznat, že je to legrace. No. Ale tučňák, mě to taky zmýlilo. A tož pak takovýho primitiva, jako je tady Frištenský.
1: Děkuji ti, náčelníku, že ses mě zastal.
4: Karle, tučňák žije přece pouze na jižním pólu. Tady se vůbec nevyskytuje, když jsme to probírali. To mohla být taková legrace, já mám po náladě.
2: Sláva Václave! Vítám tě mezi trudomyslné. Jsme zase v plném počtu, můžeme vyrazit.
3: Bývalá polární výpravo za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde. Lékárník Vojtěch Šofr.
2: Zde.
3: Pomocný učitel Václav Poustka.
5: Co to je?
4: Vidíte to?
2: Není to náhodou ona pověstná polární záře?
4: To bude ona. Četl jsem o ní v učitelských novinách. To byla nádhera, přátelé, co? To byla podívaná. A to jsme teprve na 87. stupni, co teprve na pólu. Já nevím, jak vy, ale já osobně jsem plný optimismu. Ty ne, Vojtěchu?
2: No já jsem úplně nový člověk. Vzhůru, kamarádi, na pól, vstříc novým zážitku.
1: No tak bylo to hezký, ale že bych to musel vidět dvakrát.
4: Co ty, náčelníku, proč mlčíš?
3: Půjdeme na sever, o tom není sporu. Ale nejdřív musíme zamést před vlastním Prahem.
1: Ale náčelníku, Koště nebylo v seznamu.
3: Lehni! A proto se ptám, kdo to byl, kdo zanesl do našich řad semeno pochybnosti. Kdo nás to chtěl otočit o 180 stupňů zpět? Kdo to volal domů, do Prahy, do Podolí, do lékárny?
2: Promiň, náčelníku, promiň.
3: Mimochodem, kdo to tady mluvil o popravách optimistů?
2: To mi jen tak ujelo, Karlo.
1: No jo, tady se říkali věci. Tady se taky volalo Heidi domů.
3: Ano, správně. Kdo způsobil, že sám náčelník vydával tak zvrácené rozkazy?
2: Náčelníku, já tady s Varlem potahnu za trest sáně.
3: A dva dny nedostaneš jíst.
2: Rád.
3: Polární výpravo, za mnou, jednotlivě, početá, příště prekorečníků, za hraníky, levotočníky,
4: Poslední týden nás pronásleduje smůla. Lékárník uklouzl a hnul si s plotínkou. Náčelníkovi se spustila rýma, mně se ozval žlučník a Frištenský ztratil obojek. Zpočátku se nám dařilo zahánět trampoty mou písní do nepohody, ale teď jakoby už ztrácela na účinnosti. Kdykoliv si cestou začnu notovat, některý z kamarádů mi nastaví nohu. Málem bych zapomněl na další nepříjemnou okolnost, která nám také strpčuje cestu. Nemáme již vůbec nic k jídlu. Na 87. stupni 54. minutě severní šířky svolal náčelník důležitou poradu.
3: Pánové, hrozí nám smrt hlady. Přemýšlel jsem o tom celou noc. A nevidím jiné východisko. Navrhuju sníst psy.
4: Počkej, náčelníku. Psy?
2: Ale Karle, vidíš mi přeci žádné psy. Jo, aha, už rozumím.
1: Jaký psy?
4: Je to smutné, když člověk musí vztáhnout ruku na svého věrného přítele, ale asi opravdu nebude jiné východisko.
2: A bylo by možná dobré nesníst je všechny najednou. Jíst jen po částech, aby zbytek spřežení byl schopen tahu.
1: Co to tady blábolíte? Vy snad máte vidiny nebo co? Kde vidíte, jaký psy?
3: S tím nesouhlasím. Když utratit, tak najednou. A hned dřív než zhubnou.
1: Už je to tady. Zešíleli. Pánové, vzpamatujte se. My žádný psy nemáme. Vzpomeňte si, vy jste původně chtěli vzít psy, ale já jsem vám to rozmluvil. Ještě jsem říkal, vzpomeňte si, vemte radši silnýho chlapa, jako jsem já, ty se ně utáhne a ještě zastane jinou práci. Může například naštípat dřívy, jsem říkal. Taky vzpomeňte si, jak jsem krásně rozštípal naše lyže. To bylo bohužel poslední dřevo, který jsme měli, takže teď už jsem vám dobrý leda k tomu tahu. No ale táhnu pořád dobře, pořád jsem ještě silnej.
3: No právě, já bych to neodkládal.
1: Jo, kdyby jsme ty psy měli, tak bych rozuměl tomu, že by se dali sníst. Já už psa jed. To není špatný maso. Ale když máte místo psů mě... Náčelníku, co jste navrhoval?
3: Sníst psy.
1: I když je nemáme?
3: I když je nemáme.
1: Vy všichni, jak jste tady tomu, rozumíte?
2: No já tomu rozumím.
1: Já rozumím. Já teda ne.
2: No je to možná lepší, Varle. Podívej se, tady pan lékárník ti dá nějaké prášky, usneš.
1: Počkej, počkej, o spaní se teď nebudeme bavit, já spím dobře. Ale mě teď něco napadlo. Je to taková hloupost. Možná, že se vás to dotkne, ale ono to vypadá. Může to říct?
3: Vypovídej se, Frištenský.
1: No, když vy jako říkáte, že sníte psy a žádní psy tady nejsou, jestli tím nemyslíte, neurazíte se. Ono to totiž vypadá, jako kdybyste chtěli sníst mě, že jo?
3: No jo.
1: Nezlobíte si, že jsem to řekl?
2: To víš, že ne. Kdo by se na tebe zlobil v takové chvíli? No, náčelníku, já myslím, že by bylo vhodné aspoň několika slovy poděkovat, zhodnotit a tak.
5: Milí kamaráde, drahý bratře, vážení pozůstalí, jménem naší české polární expedice ti chci poděkovat za tvou statečnost, za tvou obětavost a za vytrvalost, s jakou si to dotáhl až sem. Byl jsi nám, Frišťo, dobrým kamarádem. Všichni, kdo jsme tě znali, jak po stránce já už nemůžu, vemte to někdo za mě.
6: Tak já bych snad řekl už jen tolik. Byl jsi nám nejen dobrým kamarádem, ale i dobrým manželem. Otcem, strýcem a tchánem. Nikdy na tebe nezapomeneme. Zůstaneš dlouho v nás. Tedy alespoň po nějaký čas.
1: Kamarádi, já nevím, ale já myslím, že na tyhle řeči je ještě čas. Podívejte, ještě na tom polu nejsme. Nechte to, až tam budem. Zatím jsem byl dobrý, ale ještě se můžu zkazit.
3: Toho se neboj, Frištenský, tady nám v drsném severu se nic neskazí.
1: Ale stejně, jaký my Češi jsme, co? Doma to se pereme, hádáme, zkrátka, nežereme se, co? No vidíte, a tady?
3: No, prosím tě, Frištenský, kde je ta sekera? Ty jsi s ní naposledy štípal.
1: Tady.
3: Půjč mi, chlapče.
5: Tak na tohle já se nemůžu dívat.
6: Já taky ne.
1: Já taky ne. Hleďte, vás jsem viděl štípat dřív jenom jednou a úplně mi to stačilo.
5: Frištenský, ty ne, ty tady musíš zůstat. Bez tebe by se to neobešlo.
1: Jo, tak ukažte. Já je rozštípu sám. A když se na to nemůžete koukat, zůstaňte tady, já s nima půjdu kousek dál. Byli to dobrý saně. Až to bude z kopce, možná, že budeme litovat.
5: Ještě, že je to taková čistá, bezelstná duše.
6: Je to dobrák.
5: Od kosti. Řeknu vám, kamarádi, já kdybych neměl takový hlad, on je proti nám pořád ještě frajer.
6: A on možná bude i libovej.
5: Tuhle jsem ho pozoroval, když táhl saně. On je skutečně dobře vyvinutý.
6: Jo. Třeba ty jeho hyždě.
5: No.
6: Já vám to teda, kamarádi, řeknu. Tuhle večer, když jsem ho vypřehal ze sání, tak jsem si ho poplácal.
3: Pánové, jak tady mluvil o tom češství, víte, neměli bychom zapomínat na ideály humanismu. Já když jsem držel před chvílí v ruce tu sekeru, tak jsem se vám zastyděl.
5: To je pravda.
3: Víte co? Pojď to nechat zmrznout.
5: A to je taky pravda.
6: No jo, ale jen aby to dlouho netrvalo, náčelníku.
5: Náčelníka máš tady, co se koukáš na mě?
6: Jež promiň, já už hlady šilám.
1: No a je po saních. Tak teď ale opravdu nevím, k čemu vám budu dobrý.
3: Ale zahřál jsi se při tom štípání, viď, Frištenský?
1: Jo, jo, to jo.
5: Frištenský, rozvaž si šálu.
1: No vidíš, to bych mohl.
6: A sundej si rukavice, to ti udělá moc dobře.
1: Myslíš?
6: Je. Yeah. No, v obě.
1: Je. Yeah.
5: A kabát si rozepni.
1: No, abych to nepřehnal. On zas takový hic není.
3: Poslyš, Frištenský, nepůjčil bys mi na chvilku kalhoty?
1: Kalhoty? Hele, ale opravdu jenom na chvilku. Protože já mám ty spodky už dost řídký. No.
6: A jak je ti teď, kamaráde?
1: No, řeknu vám, kamarádi, docela frišno. To až budu vyprávět u nás doma, jak jsem stál kousek od severní točny jen tak nalehko, ještě, že mě hřeje to peří.
5: Žijte ho, už blouzní. Naskakuje mu husí kůže a má dojem, že mu vyrážejí i brka.
6: Možná, že ten pocit drůbe, že mu to všechno usnadní.
5: Ty, Frištenský, ještě mě vnímáš?
1: Ale jo, já všechno slyším.
5: To peří, jak jsi říkal, to cítíš po celém těle i na nohách?
1: Ale ne, jenom tadyhle, na boku.
3: Co to máš? Ty máš husu.
1: Housera.
3: Jak to, že jsi nic neřek? My tady umíráme hlady, malem stáhneme ruku na svýho nejlepšího kamaráda, ty máš krysu husa.
5: Husu,
3: kryso.
5: Styď se, Frištenský. Fuj.
1: Zač bych se měl stydět, teď vám to týden melduju. V pondělí povídá tady lékárník, že mu kručí v břiše. Já na to, že mám housera. A ty, náčelníku, si sám řekl, to nevadí, zatni zuby a táhni. Tadyhle, v úterý zase učitel, že bijet hřebiky. Já povídám, mám housera, zase jste mě odbili. Ve středu to už jste všichni kručeli hlady, já na to pořád mám ještě toho housera. No a co řekl náčelník, vzpomeň si, co si řekl. Ještě slovo, bačkoro, a zapíšem tě do deníku, to si řek.
3: Oblíkni se, hňupé, a rozdělej oheň.
1: Bačkoro, bačkoro, mám vlka například, a nestěžuju si.

0: Včera došlo k tragické události. Ztratil jsem červenou tušku. Takže od této chvíle již nemohu potrhávat názvy kapitol červeně. Jak se blížíme k pólu, sužuje nás stále větší a větší mráz. Dnes ráno klesl teploměr tak hluboko, že jsme nemohli najít rtuť. Teprve po 15-minutovém usilovném zahřívání trubice dechem vylezla na minus 50 stupňů Celsia. Takový mráz je pro našince přímo vražedný. Proto jsme dalším dýcháním vyhnali teplotu na 42 stupně, což už se dalo vydržet. Následujícího dne klesla teplota tak hluboko, že se nám vyhnat rtuť z baňky do trubice už vůbec nepodařilo.
1: Dobrý, kamna jsou taky muzgrávky. Trvá poměrně dlouho, než se rozhycujou, ale potom zase o to díl hřejou.
2: Nebo náčel?
0: Nebo americká kamna, jestli znáte. Americká kamna. Na těch je krásné to, že to teplo člověk nevnímá jenom pokožkou, ale i očima. Rozumíte, jak ten oheň skrz tu slídu nádherně svítí.
3: On by, pánové, stačil i bubínek. My jsme vám takhle jednou hráli s magistrem Boučkem šachy a já jsem ten bubínek roztopil úplně do ruda. A magistr Bouček povídá: Vojtěchu, mně se zdá, že jsou ty kamna nějaký malý. Já mu povídám, teď jsou to taky nejmenší kamna, který jsou k mání. On povídá, čověče, ale mně se zdá, že jsou ty kamna pořád menší a menší. Tak já se vám na ten bubínek podívám a on se vám těma ržavenýma nožičkama, jo, propálil do podlahy.
0: A to je krása, to je krása. Já až přijdu domů, já si dám postavit do pokoje čtvery kamna. Ty, co jsme říkali, a ještě tam dám piliňáky.
3: Tedy, Václave, nerad bych síčkoval, ale aby ti to utáhl komín.
0: Dám do každého rohu jeden komín. Na komínek se nesmí šetřit.
4: Helejte, až zase půjdete na nějaký ten pol, tak se mnou už nepočítejte. Já jsem tím zájezdem vysloveně zklamaný. Co tady je? Mlha, vánice, sníh, mráz, rampouchy, no. Tady je zrovna jeden veliký jako prase.
0: Počkej, Frištenský, nekopej do toho. Víš, do čeho to kopeš? Pánové, nerad bych se mýlil, ale myslím, že stojíme tváří v tvář... Ne, takhle ho natočím. Tváří v tvář americké výpravě profesora McDonalda.
3: To je sám pan profesor?
0: Ano, je tomu rok, co vyrazil z Grónska k pólu. A od té doby o něm není zpráv. Byl to velký polární.
4: Cože je tak malý?
0: Mrazem! Pánové, posaďte se. Četl jsem o něm náhodou nedávno v učitelských novinách. Profesor McDonald zdědil obrovské jmění a rozhodl se, že je celé věnuje na oltář vědy. Na odborářském sjezdu amerických milionářů... ve Washingtonu, D.C. Profesor McDonald řekl krásnou myšlenku. Řekl, ovšem nevím, pane profesore, jestli vás budu citovat úplně přesně. Řekl, věda má bohatým brát a chudým dávat. Nebo bohatým dávat a chudým... Prostě něco v tomhle smyslu to bylo. Jako 14-letý chlapec se ponořil do studia biologie, aby se po 10 letech vynořil jako autor světoznámé knihy Člověk a mráz. Uskutečnil bezpočet pokusů na vlastním těle, aby zjistil, jaké podchlazení lidský organismus snese.
4: Koukám, že tady to trošku přeťal.
0: Pro nás Čechy není bez zajímavosti, že profesor McDonald se nějakou dobu chladil i na našem zámku Lednice. A do států si sebou potom vzal svého oblíbeného sluhu Berana. Ten dosáhl v jeho službách hodnosti poručíka biologie. Ale teď mě napadá, přátelé, výprava profesora McDonalda byla dvoučlenná. Čili poručík Beran by tady někde měl být. Ten se nemohl jen tak... Pánové, vstaňte! No jo! Poručík Beran!
4: Ten je taky pěkně přešlej mrazem.
1: Pánové, mám návrh. Statečná výprava profesora McDonalda by si zasloužila, aby dobyla točny alespoň posmrtně. Pravda, bude to pro nás velké břemeno, vždyť jsme sami na pokraji sil. Ale podstupme tuto oběť. Pojďte, svážeme je k sobě, ať se frištanskému lépe nesou.
4: Zase.

Dnes byl vydán zákaz hovorů o kamnech, teplých krajích, peřinách, spále a podobně. Náčelník správně usoudil, že nás takové představy oslabují a pro následující dny vydal seznam témat povolených k rozhovorům. Téma na pondělí. Význam mrazu v boji proti infekčním chorobám. Úterý. Zimní krása okenních skel. Středa. Zážitky z bruslení. Čtvrtek. Medvědi. Vyzvedněte přednosti ledního. Pátek. Holomrazy. Sobota. Mráz. Nejlepší děda. Jak vidno, je skutečně o čem hovořit. Zajímavé je, že v našem kolektivu, jindy tak hovorném, vládne od vydání témat většinou ticho. Jen onehdy, když náčelník usnul, slezli jsme se s Frištenským a Šofrem pod jednu deku a vyprávěli si o požáru Národního divadla.

0: Ještě kousek. Tady. Vojtěchu, podívej. Polárka je přímo v nadhlavníku. Kamarádi, teď stojím přesně v místě, kde zemská osa protíná povrch naší planety. Čili severní pól je dobyt.
1: Ukáž, pust mě taky, pust mě.
0: Dobyt.
1: Ukáž.
0: Dobyt.
1: No nic moc.
0: Náčelníku na pól.
2: Přátelé, kamarádi, bratři, po měsících útrap a strádání nadešla konečně ona vytoužená chvíle, kdy na tomto nejsevernějším bodě naší zeměkoule stanul Čech. Je to sice poněkud skaleno tím, že jsem Němec, ale jen jménem. Hlavou, srdcem a těmato nohama jsem Čech.
3: A rukama taky, Karle, rukama.
2: Jsme to my, praští otužilci, kteří jsme stanuli na vysněném místě všech otužilců světa.
1: Karle, zkraď to, je tu zima.
2: Není pro muže hanbou, když zde, v místě věčného mrazu, uroní kroupu. Nech tedy do rachotu našich slzí zazní naše sokolské nazdar.
4: Zdar!
0: Kamarádi, a teď vás musím upozornit na jednu zeměpisnou zajímavost. Těším se na to už od náchoda. Tak, postavím-li se k náčelníkovi a půjdu od něho kterýmkoliv směrem, půjdu vždycky na jih.
1: Ne.
0: Dávej pozor. Jdu na jih. Ano, takhle. Jdu zase na jih. A tady je to neuvěřitelné. Na jih.
1: To je skutečně neuvěřitelné.
0: A to ještě nic není. Frištenský, postav se zády k náčelníkovi. A teď oba vykročte vpřed. Vidíš, Vojtěchu, oba jdou na jich.
1: Tedy to jsou věci.
0: A to nejlepší jsem si nechal na konec. Vojto, udělej mi na pólu značku. Dobře se dívejte. Jdu na sever, normálně jdu na sever. A už jdu na jich. Na sever. A na jich.
1: Počkej, to není možné tohle. To není možné.
0: Jestli nevěříš, můžeš si to vyzkoušet.
1: To jsem tedy sám zvědav. No jo. No jo. Kamarádi, stálo to za to. Na pokraji smrti hladem, na pokraji smrti mrazem, na pokraji smrti vysílením, ale stálo to za to.
5: Já to možná nerozumím, ale za sebe bych řekl, že tu nic tak extrémního nevidím. Když to srovnám s tím výletem na Kokořín.
1: Prosím tě, to se vůbec nedá srovnávat.
5: Jak to? Byly tam skály pískovcový, v občerstvení. Co je tady? Prd.
1: Mlč, prosím tě, mlč, buď tak hodný, jo. Tohle to je zážitek na celý život.
0: Jistě.
1: Já si to musím ještě jednou zkusit.
0: Klidně, to se nevochodí.
1: Tak, na sebe
5: a na jí.
1: A zpátky taky, viď? Na sever a na jich. No to je nádherné. Kamaráde, tohle nikde jinde na světě nezažiješ.
0: Tak pozor, Vojtěchu, tohle bys mohl zažít ještě na jižním pólu. Jenže obráceně.
1: Hlavou dolů. Tedy tohle až budu vyprávět magistru Boučkovi, jo? Už ho slyším, jak říká. Vojtěchu, ty tvoje bulíky, už je mám zase na nose.
5: Pánové, já mám hlad.
0: Prosím tě, jak můžeš takovéhle chvíli myslet na jídlo? Já osobně jsem tak plný dojmů, ty ne, Vojtěchu.
1: Já jsem také plný dojmů. Ale něco malého by se do mě vešlo.
2: Železná zásoba je nedotknutelná.
0: Správně.
2: A kromě toho jsme ji včera snědli.
0: Počkej, náčelníku, železnou zásobu jsme nemohli sníst, tu máme na cestu zpátky.
2: No, to jsem vám právě chtěl říct, abyste si na to dali pozor, kdybyste plánovali nějakou takovouhle podobnou cestu aby se vám nestalo jako nám teďko, že já jsem ty zásoby na cestu sem přesně propočítal a pořád jsem si říkal, až to sečteš, nesmíš zapomenout to znásobit dvěma. No, v tom fofru, jak jsme balili, vy jste na mě pořád mluvili, jsem na to zapomněl. Takže, vypočtený to bylo správně, falíruje v tom akorát to násobení. Tak to jen tak pro příště.
0: My si na to příště dáme pozor. Ale teď, Karle, abych tomu úplně rozuměl, neznamená to, že bychom snad neměli už vůbec nic k jídlu, to ne, viď?
2: Vždyť to říkám, krát dvě to mělo být. Ty to nechápeš, nebo co? To jsou otázky.
1: Víte co? Sníme berana. Cože, ty máš berana? Skopový, to je naše spása. Ty se vždycky s něčím vytasíš. Kde ho máš?
5: Tady na zádech.
0: Tak ty myslíš poručíka berana, našeho krajana?
5: No taky bychom mohli sníst profesora, ale ten mi přijde takový drobnější.
0: To jsme to teda dopracovali. To už jsme na tom tak špatně, že budeme jíst ostatky.
2: Heleďte, nejsme žádný slečinky. Byly tady tendence sníst vlastního kamaráda.
5: Kterýho?
0: Toho neznáš.
2: Kterýho většina z nás znala a který byl živej. Beran je zmrzlej na kost a nikdo z nás ho nezná.
1: A možná, že měl v osobním životě i některé drobné charakterové vady.
5: Tak co, ještě máme ty hole, že bych pod ním zatopil?
2: Zatop, Frištenský.
1: Tu nelámej, na týho budeme rožni.
5: Tak mi ho sundejte, já rozdělám oheň, trošičku ho obděláme, aby změk, a pak ho naporcuju.
0: Pozorňuji vás, že já osobně ho budu jíst jen s krajním odporem. Je to krajan.
1: Maminka mi vždycky říkávala, neošklíbej se nad žádným jídlem. Jez doma, co máš, a v cizině, co ti dají.
2: Už krásně rozmrzá.
1: Mně pomáhá to jeho jméno. Doma, co máš, a v cizině, co ti dají.
2: Už krásně rozmrzá.

0: Pak si ji přiložíme.
1: Ještě nikdy jsem nezatápěl hudebním nástrojem.
0: Jednou s tím začít musíš.
1: Polární noc.
2: Hello, boys! Good evening, everybody. My name is George Baron.
3: Magister Schoffer.
2: I'm very glad to see you.
1: My name is Václav Poustka. I am a teacher. I am underground teacher.
2: Václav Pouska, it is a Czech name, isn't it?
1: Promiňte, já jsem začátečník, takže teď už nevím, co říkáte.
2: Češi, snad nejste Češi.
0: Ano, my jsme česká polární výprava. Já jsem Němec.
2: Oh. Německý Čech, wonderful. Já americký Čech. Kluci, nazdar.
4: Nazdar.
2: Vy četli a rozmrazili?
4: Ne, my rozmrazili, ale nečetli.
2: Vy nečetli a přesto rozmrazili? Oh, bystrý národ. Wonderful. V tom případě já přeložím do češtiny. Drazí lidé budoucích generací, dvě těla, která jste našli, patří badatelům v oboru zimní spánek. Zahřejte-li naše tělesné boxy na teplotu 37 stupňů Celsius, my obnovíme naše tělesné pochody a vydáme ze sebe svědectví o přešlých staletích. Děkujeme vám. Mimochodem, kde je profesor?
1: Profesor před chvílí tady byl.
2: Mr. McDonald, where are you? On furt někde courá.
4: Frištenský, kam to dá? Teď jsem ho někam koprul stranu.
1: Tady je, haló, tady je.
2: Jo, tak, on ještě nerozmrazen, půjčte mi ho. Bože, pane profesore, vy jste cvrklý. Já byl taky tak cvrklý.
4: No nebylo tě moc, ale byl si lepší kousek. No to jsme tě taky vzali prvního.
2: A cítím se dobře po těch staletích. A který se píše rok?
4: Tak píšeme již 9. rok nového století.
2: 2009 nebo 2109?
4: Nepak, 1909.
2: Oh, vy ze mě děláte šoufek. Žít mi zamrzli 1908.
1: Ano, četl jsem o vás v učitelských novinách. Loni jste vyrazili a pak jste zmizeli beze stopy.
2: A vy mě rozmrazili za jediný rok? Za to já vám neděkuju za tohle. Vy mě otrávili. Jeden rok zimní spánek jako nějaké zvíře. Vy se mě nelíbíte za tohle.
0: Tak hele, Beran. Jestli chceš zase zmrznout, tak to tady není problém.
2: Co pak to jde? To je složitá procedura, kterou umí jenom profesor. Ale opováš se ho rozmrazit, primitiv? Ten by vám dal jeden rok u ledu. Na to on celý život pracoval. Proto on otrhoval od huby miliony dolarů. On mi vždycky říkal, George, až nás jednou rozmrznou, až my oba budeme zase teplí, jako jsme vždycky byli. My uvidíme jiný svět. Tvoje vlast nebude úpět pod Rakouskem a ty vrátíš domů.
4: No tak pravda, pod Rakouskem ještě trochu úpíme, ale dá se to vydržet.
0: Bratře Berane, tady jde o holej život. Jdeš s náma na jich, nebo ne?
1: Upozorňuji, že odsud se jiným směrem ani jít nedá.
2: No co mi zbývá, když by mě takhle zvourali? Ale profesor, ať zůstane tady, ten a dočka aspoň 100 let.
0: Bratře Berane, to není rozumná myšlenka. Tady na pólu by neměl klid. Sem teď míří jedna výprava za druhou. Amundsen, Nansen, Peary.
1: Tady bude hrozně rušno.
4: Každou chvíli by ho tu někdo ohříval.
5: No jo, to se radši ohřejeme cestou sami. Vyď, křížalo.

0: směrníka, šikmo za krajníky, usilovným slavnostním pochodem směr jich za mnou v pořadí. Náčelník Karel Němec zde, lékárník Vojtěch Šofr
1: zde,
0: pomocný učitel Václav Poustka
1: zde,
0: krajan bratr poruč

0: Kaplan.
1: Zde.
0: Potah. Nosič. Primitiv. Varel Frištenský plus profesor McDonald.
1: Všichni zde.
0: Heidi. Domů.
1: Do staré vlasti.
0: Do Prahy.
1: Do Podolí. Do lékárny.
2: Česká polární expedice opustila dne 5. dubna 1909 severní ledový pól. Teprve den na to dorazil vtočně Američan Robert Erwin Tiger. Stateční Čechové se však ke svému prvenství nepřihlásili. Věděli totiž, že by sláva připadla nenáviděnému Rakousku. Teprve po převratě v roce 1918 jediný žijící účastník výpravy Varel Frištenský odhalil lékařskému konciliu v Kosmorosích u Mladé Boleslavy Karlovy. Jeho slova byla zaprotokolována a vynesla mu prodloužení pobytu v ústavu o dalších 10 let.

0: Dovolíte, abych si, že se...
1: Prosím, samozřejmě, samozřejmě. Průkopník, průkopník, průkopník.
0: Co prosím, co říkáte?
1: Nic, já si jen tak pro sebe říkám průkopník.
0: Jo, takhle. Průkopník. Vy si tak říkáte, jo, nebo?
1: Ne, já tady luším křižovku.
0: Aha, takhle, jo, rozumím.
1: Jak si momentálně právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Jo, takhle, aha, no.
1: Průkop, neradši to náhodou vědět?
0: Průkopník?
1: Průkopník.
0: No tak to je jaksi...
1: No ne, já vás tím nechci nějak obtěžovat, ale když už tady sedíte, tak...
0: Ne, tak to mě neobtěžuje, to já vám rád poradím. No. Křížovka to není pro mě problém, to je maličkost.
1: No, no, to je pro mě taky, víte. Já, taky, já. Ale přece jenom někdy se stává, že slovo nebo otázka, která dá i vzdělanému člověku, jak si zamyslet.
2: Samozřejmě se stává, no. Dokonce mě někdy se to stane taky. No, no.
1: Jako já teď například právě zrovna nevím, co je přesně myšleno pod slovem průkopník.
0: Ano, průkopník, jo. No tak průkopník, to je, jak si, to může být totiž různej, víte,
1: ano,
0: to je průkopník,
1: ano.
0: Ono přijde na to, kudy se ten průkopník prokopá. Jestli nějakým tunelem, nebo...
1: Ne, tak tady stojí průkopník českého divadla.
0: Aha, aha. A jakýho divadla přesně tam nestojí, že jo?
1: No to právě tady nestojí.
0: Aha, tak to je dost nejasný tohleto, že jo?
1: No právě.
0: Pač, jestli se někdo prokopal nějakým divadlem.
1: Tak by tam taky mělo stát jakým, víte?
0: No právě.
1: No tady stojí jenom v závorce Josef Kajetán.
0: Tak to je těžký tohleto, no, opravdu. Jestli to nebude třeba přímo ten pan Kajetán, Josef.
1: Myslíte? Ne, to já myslím, že ne, protože ne? To je průkopník na 3.
0: Jo. Na 3 metry, nebo...
1: Ne, na 3 písmena.
0: Jo, na 3 písmena, aha. A to myslím asi jeho jméno, ne? Zřejmě, ne? Asi.
1: Patrně, ano, patrně.
0: No jo, Josef Kajetán, jo. To je... U nás je pomenovaný Tylovo divadlo po nějakým průkopníku.
1: Nevíte náhodou, jak se dotyčný průkopník jmenoval?
0: No to já právě nevím, to je...
1: No jo, tak to je těžký tohleto. Tak víte co, že bychom to nechali stranou zatím, ono se to nějak vystříbří.
0: No
1: a že bychom vzali další otázečku, ne?
2: Třeba, no.
1: Jestli mi v tom chcete být ještě trochu nápomoc.
2: Ale jo, to budeme mít hned, to je pro, není
1: no,
2: problém.
1: Tak fajn, to budeme mít hned.
2: Ano,
1: tak, ano, tak vezmeme napřed ty lehčí, víte.
2: Třeba, ano, ano.
1: Třeba nějakou tu svislou.
2: Třeba, ano, dovolíte si trošku.
1: Jo, prosím, založeně. Tak nějakou tu svislou vezmu, jo? Ty lehčí, víte.
0: Ano. A ty jsou tak. Jako lehčí, ty svislí, nebo co?
1: Ne vždycky, ne. Ale vždycky vedou tak nějak svisle, víte.
0: Aha, takhle, já rozumím. Ano. Ano.
1: Tak třeba tohleto. Vzácné zvíře Austrálie.
2: Ano. No tak to je krásná, lehká otázka tohle, že jo?
1: Jo, vy už to víte?
2: No tak ještě ne přesně, že, ale ono v těch vzácných zvířat tam tolik nebude.
1: Samozřejmě, těch tam, kolik jich tam může být, no tak do věci takových akorát pár, víte.
2: Pár, ano, nebo ještě míň,
1: co no, právě.
2: Takže vzácný zvíře Austrálie by mohl být třeba takovej lední medvěd.
1: A to ne.
2: Co?
1: Poslíšte, to se, ne, to se mejlíte. To se mejlíte, protože lední medvědi v Austrálii nejsou.
0: No jo, no tak nejsou tam, já vím, ale právě proto tam budou vzácní.
1: No ne, já si myslím, že tam nejsou vůbec.
0: No a proč myslíte, že...
1: No, v tom vedru by tam takový lední medvěd rostál.
2: No to je pravda, to mě nenapadlo.
0: A nebo víte, co by taky mohlo být za zvíře?
1: No.
0: Třeba nějaký docela jiný.
1: Víte, že máte pravdu.
0: Jo.
1: Šavno, vidíte, už se k tomu pomalu blížíme,
2: no,
1: víte. Teď ještě vědět o tom jaký.
2: Ano, jenom tak jaký. To už nebyl takový problém.
1: No, to se nám vystříbří, a my zatím vezmeme další otázečku, víte. Tak třeba tuhletu, když...
2: Ale jde nám to dobře, že jo?
1: No, výborně. Vždycky jenom o chlup to neuhodneme.
2: A, samozřejmě, to bude mít.
1: Tak já beru tady tuhletu. Italský výběrčí činže.
0: Jo.
1: Umíte italský?
0: Italský?
2: No tak dovedu, částečně dovedu.
0: Ano, ano.
1: A výběrčí činže italský náhodou nevíte?
0: Výběrčí činže italský?
1: Jo.
0: No tak výběrčí činže, to je italský, myslím, jako,
1: italský, ano. Italský je psáno.
0: Italský výběrčí činže, to je ten Mám na jazyku, to je zajímavý.
1: Já taky, ale já už dlouho nemluvil italsky, tak ono to...
0: Ano, Čech se úplně vypadne, no, právě, to je, ano. Úplně.
1: Jako já si vám například už ani nespomenu, jak se řekne italský výběrčí čin, že?
0: No, to je neuvěřitelný, Čech z toho úplně.
1: No jo, no, tak že vy už to taky nevíte asi, víte.
0: Ale počkej, já přemýšlím zrovna, italský to je, bajo, to je, vím to, to je ten přeci italský výběrčí čin, že? Jo, počkejte, není to ten, činžáno?
1: Činžáno?
0: Činžáno?
1: To ne, poslyšte, pane, to se mejlíte. Ne, ne, no. To je správně činžáno.
0: A jo, činžáno už činžáno,
1: vím, činžáno, záno. To by musela bezpečně. Ano. A je to tavenej sejra.
0: A jo, sejra. Tavenej, že jo, takový, ano. V takových flaškách se prodává. Já.
1: No tak ono jeho víc druhů, víte. Oni jsou i mimo flaškový takový.
0: Taky, jo.
1: No jo, tak co uděláme s tím italským výběrčím činžete, činže?
0: On je jako svislej, je ten výběrčí dost těžká otázka. Jo.
1: No takže bychom ho nechali stranou. Třeba, jo. Výběrčího, ono se to vystříbří nějak.
0: Ano.
1: A vezmeme další otázku.
0: Třeba, vemte další.
1: Zase nějakou tu vodorovnou, jo?
0: Něco vodorovného.
1: Vodorovnou, ano. Tak třeba tuhle tu množné číslo slova hudebník. No, to je jasný.
0: Tak pro děti.
1: Přijme na nás, víte.
0: Tak to hned napište.
1: Já to píšu rovnou. Množné číslo slova hudebník.
0: No, jo.
1: Orchestr. Safra.
0: Co je?
1: Safra. Přebývá mi jedno pole.
0: Jo. Vepředu nebo?
1: Vzadu.
0: Vzadu ještě k tomu?
1: Ještě k tomu vzadu.
0: No to je smůla tohleto. Když už to konečně víme, tak to mají za špatně natištěný.
1: To se potom špatně luští.
0: No právě, tohle je těžký. Tohle
1: je těžký.
0: No jo, tak co bychom...
1: Takže bychom šli kousek dál, ne?
0: Třeba vezmeme něco.
1: Vezmeme ještě nějakou tu vodorovnější.
0: Třeba,
1: takovou,
0: ano,
1: jo?
0: Třeba, ano.
1: Tak vezmeme třeba tuhle tu C, vezmeme C.
0: Jo, co C? To je C. Vitamin, jo, nebo co?
1: C, otázka.
0: Jo, otázka
1: písmeno
0: C.
1: Otázka C, písmeno zní 12 měsíců.
0: No to chci, ho znám všechny.
1: Jo.
0: To je leden, únor, březen.
1: Ano, ano, podzim, zima.
0: Ano, to.
1: No jo, ale tohle to všechno má být na tři písmenka, víte?
0: 12 měsíců no. Na tři písmena?
1: No je to tady ta.
0: To je nějaký nesmysl, ne? To je určitě něco popletli. No,
1: takže taky no. Myslím, přece nemůžete vtěsnat 12 měsíců do tří písmene.
0: No vole, jo. To
1: bychom takhle mohli důmat celý rok?
0: No vole, to je nějaká... To je nějaká...
1: Co s tím?
0: No já nevím. No,
1: takže bychom to zase nechali stranou, ne? On se to vystříbří.
0: Ono se jo, budeme to zkuste něco.
1: On se to vystříbří.
0: Zkuste něco jinýho.
1: Takže bychom...
0: Co tam ještě máme?
1: Máme to třeba tady tohleto... tažný pták. Tažný pták.
0: To je zase taková nejasná otázka, no. Tohle, jo.
1: Ačkoliv počkat, nemohl by to být papoušek.
0: Papoušek tažnej.
1: Papouš, no ten přece tahá z kastlíku ty planety.
0: No, papoušek. To nemůže nic jiného být, to může být jině papoušek.
1: Tak já to napíšu rovnou, jo?
0: Napište to hned.
1: Píšu papouš.
0: No.
1: Safra. Nevejde se. Nevejde se. Nemohl by to být jenom papouš? Bez toho eku?
0: Bez eku papouš?
1: Pepouš.
0: Ale poprosím vás. Papouš. To je nějaký zmetek ty noviny, jak vám to říkám.
1: No to bychom takhle mohli hádat dlouho, víte.
0: No vole, ještě, že jsme tak rychle prokoukli, no. Víte. No. Vy nemáte náhodou ještě takový noviny doma?
1: Zafra, a víte, že má?
0: Jo.
1: Jo, vy myslíte, že by to tam v tom výtisku mohlo být správně?
0: No to co, nemůže být všude špatně.
1: No že mě to hned nenapadlo. No, tak víte co, pojďte, půjdeme k nám a tam to krásně doluštíme.
0: No to je nápad, uděláme to u vás.
1: No, ještě, že nejsme nějaký malý blbci, aby jsme na tohle naletěli, víte?
0: Na to může naletět nějaký idiot.
1: Jo. To, kdo, co?
0: Idiot, že na to může naletět nějaký, říkám jedně.
1: Co to je idiot? No, jo, idiot.
0: Idiot.
1: Naletět. No. Jo, to je pták, to já vím.
0: Ne, tak, idiot, no. To je člověk, jako vy a já, člověk.
3: Musíme se vrátit nějakým krásným historkám, nějakým dopisům. Teď mě psala nějaká paní, abych si vzpomněl taky na to, že ona žádnou historku osobně nemá, abych si vzpomněl na to, jak se vyprávěl historky různý s Věrou Chytilou. To znamená historky zatáčení. Ale bylo i několik, byly krásné, protože s Věrou jsou ona temperamentní a ona se s ní strašně dobře spolupracuje a taky se jí dobře pozoruje. Že? Tady jsme v Holšanech u Roustinova točili jedny ty chaloupce, kde ten Bouš bydlí, ten film Dědictví a nebkudohoši Gutentag. A Věra Chytilová režíruje, já hraju složitý záběr. Chceš, abych to říkal? Nebo neříkal jsem mi to už?
4: Neříkal jsem mi to?
3: Když jsme ve věku, kdy ještě objevujeme pořád. No a mohla to zrežírovat, to bylo tak 3 minuty, to trvalo, že Dvorek, tam ta drůbež a tohle. A Věra říká, kamera! Tak začnu hrát. Hrajeme, ona vždycky se dívá, ona hraje vlastně, že s tebou, ona. Hraju a nejenom se říkám, stop, stop! Se zastavím, ona říká, proč nehraješ? A když jste říkala stop, to byla slepice, ty blbče.
5: Člověče, ty jsi říkal o tom natáčení s paní režisérkou Chytilovou. Já jsem si vzpomněl na takovou historku, která se stala při natáčení Bakalářů. To už je taky dávno, dávno.
3: Ty jsi natáčel s tou Chytilovou, já jsem si vzpomněl na jinou historku.
5: Jo.
3: Historku.
5: Historku. No. To bylo na nádraží, teda ono to nebylo Masarykovo, Střed, tehdy to byl Střed. Později Masarykovo nádraží, kdy si pronajmula Česká televize celý jeden peron a celý jeden vlak. A točili se tam nějaký bakalář, taková scéna, jak se loučejí, někam odjíždějí. No tak tam byli statisti a kufry a všichni byli pěkně nalíčení a na té jedné lavičce tam byli ty maskéři, tam to všecko dělali. Hezky ve 3 hodiny v noci, pochopitelně, aby na tom nádraží byl pořádný klid. A přišel produkční plán, tak šup, šup, šup, všichni na plac, tak všichni zalezli, dělali ty určený pohyby, vystupovali, nastupovali, mávali, no, a i zvoňáci dělali jako ten výpravčí takhle, čo, tou zelenou, a tam seděl jeden ten statista s tím kufrem nalíčený. Furt. A ten produkční plán, tak pojďte, pojďte. Tam furt seděl, říká, no na vás to neplatí, nebo co? A říká, já jedu do Kolína. Ale, on tak zůstal stát, kouká na něj a říká, počkejte, no tak, proč jste se nechal nalíčit, člověče?
3: Jo, tak.
5: A on říká, já nevím, já jsem myslel, že to nějaký nový nařízení.
6: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit 4. třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a oni hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10×5=50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2× do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat, tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch, u macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí, on medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci? A vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěhoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

víkend s gizdami a bělaskami. Celkem pěkný sobotní den, který popíšu jindy, mi zkazil podvečerní telefon od segry. Enem jsem pravil halo a už spustila. Vyčetla mi všecko možné od toho, že jsem se narodil až po to, že jsem nic nedal malému gizdovi k narozkám. A dořiť, já jsem na ně zapomněl. Jak na smrť. Jsem taká citlivá povaha, tuž jsem se zastyděl. Segra naraz smečovala otázku, jestli mám vůbec ty její děcka rád. Tuž jasné, že mám, no ní. Tuž jestli mám, tak vezmu v nedělu malého na baník. Zbystřil jsem a zoptal jsem se, čemu s nimi nejde švager. Prima zas jakýsi kšolich. Tuž to jistě, v nedělu. To zas asi kajsik na Sava, nebo z tu jeho chytru partiu vymyšlaju, jak vydělat chechtáky bez roboty. Zkusil jsem ještě chvíli oponovat, že určitě už bude vyprodané a tak podobně, ale segra tasila trumf. Listky už má a dokonca aj na tribunu. Tuž budu jak mamula. Začala se rozplývat o kolegovi z roboty, co bydlí kajsik na zarubku a listky za co si zajistil. Tuž to není poprvé, co o ním tak mluví. Asi si na něho budu muset posvítit, bo švager je sice cib jak lampa, ale jsem ze staré školy a nevěru netrpím. Nakonec se mi kývnu. Bude to taká fajná panská jízda. Večer mě odchytnul Marcel z baraku a vytáhnul mě pokecať na jedno. Tuž jsem v nedělu trochu dospával. Enem, co jsem dočítal sobotní noviny, už dole trubil taxík na bazali. Segřin žigul. Dole jsem trochu zazmatkoval, bo vzadu seděla vedle malého synovca aj kopia segry a šklebila se na mě, jak Pavlovská do kamery. Potom mi došlo, že ju segra nemohla nechať samou doma, bo upřímný synovec nemohl robiť chůvu, bo jel tež fandiť, ale nechal se vysadit už u Alberta. Přece si před partiu nelajzně, že ho vozí mama autem. Cestu jsme prohodili paru dřistů a už segra brzdila u zastavky na bazalách. Chvílu jsem nechápal, čemu lezu z žigula obě děcka a mavájú mamě. Ta jim enem podala baťoch, pocalovala každé na jedno lico a pravila, že po sedmé je zpátky. Hodil jsem šípku na kapotu žigula a zařval se mi do stěraču, že co se robí, však to měla být panská jízda, no ní. Kopia začala natahovat a originál vypadal, že se rozejde aj se mnou. A prý, že male jsem tež nic nedal k narozka. Tuž mě snad neubídění. Na to se nedalo nic řeknout. Tuž jsem zesles, bo ľudě na zastávce blbě čuměli. Jak jsem se potom smutně čuměl na vzdalující se světla ze cvaklomy, že mala má narozky až v listopadu. Kůra podraz. Tuž jsem oba chachary popadnul za pazury a tahnul jich k braně. Hneď ve vchodě mě nasrala hlídací baba, bo jim prolezla baťoch, vytáhla minerálku a tvařila se, jak by jsem tam chtěl propašovat bombu. Mali byli vyvalení, jak pochopili, že pití s nimi nepůjde. Ta menší začala bečet, že cipne žizňu. V robě se zbudili mateřské city, boju pohladila po hlavě a pravila jí, že tatínek jí jistě co si kupí v bufíku. Tuž do dupiči vypadám jak tatínek, dvůch hárantů. Oba začali vyhlížet bufík a za chvilku už mě tahli k frontě. Každý si poručil kofolu, popcorn, kobzole a slané tyčky. Ještě, že tam toho víc neměli. Chtěl jsem si dát škopek, ale mala nahlas pravila, že mama říkala, abych si pivo nedával.
Rudy jak spartakiadní trence jsem popadnul k jízdy a valil hledat místa. Lapli jsme na řitě a chvilku byl klid, bo se cpali tým žradlem a chlentali kofolu. Nenapadně jsem se rozhlídnul, jestli tam mě nikdo sigr z roboty, ti ale naštěstí na tribunu nechodia a skotla mě tu ti sleponi neuvidia. Klid byl enem chvílu. Mala naraz zařvala, že vidí bělásky. Rozhlížel jsem se kolem jak ichtyl na ohňostroj a potem mi zecvaklo, že myslela fotbalisty, co vpravě vletěli na travu. Půl zápasu přemýšlela, jak nazvať mladobole Slavaky, bo na oranžovo-černu ju nic nenapadlo. Jak po chvíli začal kotel skandovat, s námi štyř slabičný upravený název Baníkovců, obratili se na mě dva rozzařené kzichty, které na mě mrkali a už to vypadalo, že se přidají. Zamračil jsem se na ně a asi se zlekli, bo toho nechali. Enem do sebe vždycky žduchli, jak slyšeli jakousi nadávku. Na ně štěstí kusek od nás seděl zneuznaný trenér, který každou nahrávku komentoval tak, jak by čítal v gynekologické příručce. Podle počtu prázdných kelímků to vypadalo, že druhý poločas už bude držet písk. Začal jsem se soustředit na zápas a na malého, který měl oči navrch pali a furt se ptal, co se tam robí. Já jsem byl ve svojím živlu a vysvětloval, však vítě, jsem sportovec od narození. Mala mi to trochu kazila, jak jsem tam zařvala, jú, ten oranžový pan spadnul, je, ten bílý spadnul taky. Kusek jsem ju odsunul, aby to nevypadalo, že patří k nám. Ale paru šanci jsem potom propasnul, bo jak to mala zaregistrovala, skočila mi na klin a začala mi ze srandy zakrývat oči. Ještě, že to nezrobila ve chvíli prvního baníkovského gola, který dal Magera. Bo bych ju asi daroval tému trenérovi vedle. Řvali jsme s malým jak hňupy. Mala na nás chvilku hleděla a potom si začala robit z letačku loďky. Začalo mi být jasné, že to bude dlouhý zápas. Jak začalo let, enem smutně pronesla, že jí zmoknu motýlci. Nasadil jsem si černé brýlky. Brankář Baníku měl skoro celou dobu veget, bo se skoro furt hrálo na půlce hosti. Chvílami vypadal, že si zrobí z vypletu branky hupací síť, bo se tam zjevně nudil. Jak hlasatel ohlasil minutu nadstavení a rozhodčí potom odpiskal poločas, ucítil jsem z obou strán celkem 4 hladové a žiznivé očiska. Jak jsem v bufiku platil za 2 parky a 3 kofoly, pivo už jsem měl strach si koupit. Vzpomněl jsem si, čemu jim segra dala do baťoha obyčejnou vodu, bo po kofole jsou pri hyperaktivní. Ty 3 deci skoro exly a já jsem v duchu politoval segru aj se švagrem, že si večer užiju. Jak jsme se vraceli zpátky na lavky, prozvonil mě upřímný synovec. Zavolal jsem mu zpátky a poslouchal, jak do tydlifona nadšeně řve, jestli ho vidím, že mi mava z kotla. Hňup. 8 000 lidí na stadioně. Odplul jsem si a tipnul jsem ho, bo jsem si všimnul, jak se mala vyptava komplet modrobilého chlopa, co seděl vedle nás, jestli fandí Boleslavy. Lapnul jsem ju za písk a chtěl jsem mu to vysvětlit, ale naštěstí vypadal, že k němu ten dotaz ani nedorazil. Po poděkování trenerovi Komňackému se pokračovalo. Děcka byly zklamané, bo jak si motýlci a ti druzi vyměnili strany, už se většinu hralo moc daleko od nás.
Malu už to přestalo definitivně bavit a začala komentovat lidi okolo. Malý je asi po mně, bo dál nadšeně sledoval zápas. Jak tam Tomášák jebnul druhý baníkovský gol, zas jsme skákali jak tvarnice na trampolíně. Pár minut před koncem všetkých 8 fanušků Boleslavy pochopilo, že už to jejich tým asi nevyrovná. Zebrali se a šli dom. Kotel začal vypušťat bengalské ohně. Kurat, už to by mě zajímalo, čemu hlídačům vadí minerálka a rachejtlení. To děcka nadchlo a začali škemrať, ať tež jakusi grachejtlu vytáhnu. Robil jsem, že neslyším a sledoval jsem, jak se na hřišťu do sebe pustili. Mladí tež stichli, bo už se těšili na bitku. Partia ale už byla asi utahána, bo toho zavčasu nechali a dohrali to v klidu. Hvízd rozhodčího ukončil to boleslavské trapení, které bylo jasné od první minuty. Jenem škoda, že tam Baník nenavalil víc gólu. Jak jsem byl nadšený z výhry, odkýval jsem gizdům ani nevím jak, že jim obům koupím baníkovský šalek. Tuž taky kusek hadry nemůže moc stát. A možná na to přes týden ti mali vydří duši zapomen. Jak jsem s nimi konečně vylez na hlavní magistrálu, segra právě blokovala zastavku trolejbusu a Poliš, co stal kusek od tamtuť, robil, že u ně vidí. Chudák měl dost roboty s autami a jednu babu, co se rozhodla překličkovat cestu mimo přechod s kočárkem. Strčil jsem gizdy do žigula, otevřel jsem pisk, abych jednu větu popsal, jak jsme se měli, ale potom jsem si to rozmyslel. Mali, plní zažitku a kofeinu, se začali na zadní sedačce rvať. Tuž jsem pro jistotu segře odmítnul, že mě sveze dom. Segra se tvářila celkem vděčně, bo si asi za ty 2 hoďky stačila vypít kafe a pokecať s kamoškami. Však to ju přejde, až gízdi doma usnu až po půlnoci a mezi tým vyjmenuju všecké nové slova, co se naučili. Pomalu jsem se vydal obvyklu baníkovskou cestu. U mosta vedle radnice jsem viděl grcať jakéhosi kfandu, co se dost podobal na upřímného synovca. Tuž jsem si radši stáhnul kšilt víc do čela. V Jindře jsem doplnil piva, co mi chyběli na zapase, a doma jsem usnul víc udřený jak bělasci.

0: Vážení pozůstalí, smuteční hosté, před pár minutami nás navždy opustil plechový a velmi drahý výzkumník americké výroby. Byla to rána.
1: Hlavně to třetí balvanem do palice.
0: Nesmějte se.
1: To říká ten pravý.
0: Během svého dlouhého provozu viděl věci jako nikdo na zemi. Ale k tomu se ještě dostaneme. Teď daleko od domova spočinul k zaslouženému odpočinku. Budíš mu lehkej Mars.
1: Ale než se rozejdeme, odpoj mu kabel od baterky. Ještě se trochu mrská.
2: Prepáč, robot, pomýlil jsem se, no. Tu máš parenicu na pamiatku. Štefan.
0: Ale tak jdeme, musíme navrkat vejtřesku. Musíme najít nějakou jinou fungující sondu, ale k tomu se ještě dostaneme.
1: Dostaneme, nedostaneme. Do vejtřesky se všichni v těch skafandrech nedostaneme. Někdo musí na korbu k modulu.
2: A tak já půjdem, cisterňa už mě žmurka, anteny zabehly a já lepšie uvidím na cestu.
1: Očka, já se takto... Tak...
2: Budem mať celý oštěpok pre seba a vám dám figu borovu hovida.
0: Hele, na první cvaknutí, čeče má úplně jiný zvuk. To je asi kvůli jinému atmosférickému tlaku, ne? Zní jako nadupaný závodák. Možná, že taky pojede pořádnou kudlu.
1: No tak pouštěj spojku s sitem, ať neskončíme na Jupiteru. Je tady malá přitažlivost. Nerad bych se doprdlal na Mars, abych se takových kiláků od českých silnic zabil právě tady ve zdechlý vejtřasce.
0: Tak to je hardcore. Každý se šlápnutí plynuje skok tak 2 kiláky dlouhý. Ale takhle si prohlídeme Mars za odpoledne. To není těžká nuda jako v muzeu. Hele, jsem rád, že jsem se tohohle dožil fakt. Jako, ale tomu se ještě dostaneme.
1: Bacha, brzdě!
0: Co to bylo?
1: Přejeli jsme druhou sondu.
2: Co to bylo, Štefan 2? Chudák Starky.
0: Pojďte se podívat, chlapi, tohle je nádherný pohled. Hele, tamhle je země.
1: No ta červená barva tady, to je spíš jak scéna ze 7 statečných. Jenom škoda, že je tady tak debilní ticho.
0: Pusti muziku, myslím, že budeš na měko.
3: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu jako... Spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík. Ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky. Hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska. Vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no, tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohohle toho zlanýho. A on páno, tak se chlapi nesází, to vím, páni, no když to je takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. A on páno, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vyspat slanej, na mě s tímhle nemůžou, pá dobře. Vsadíte se? On povídá, no jestli to není nějaký normální regulární úkol početní. Pán dobře, o kolik? O stovku? Slaný pova, to je málo. Tak o 500. Tak se vsadili, on pova, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. Ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam jde zabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá, dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pršet, nemohl bych u vás přespat. A on pá, ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá, no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On, páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle pořád, počkejte, na to musím jinak, vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá, hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? A stric Ondřej povídá, ten dědek byl blbec a neuměl počítat. Na vojnu, že ano, bylo po přísaze a měli jsme štěstí, právě v tu dobu byla v Sušicích taková menší přehlídka, taková filiálka pražské přehlídky. Já jsem porád se chtěl prosadit, měl jsem tam kamaráda nějakého Wegschneidera, takového prostě, dá se říct, čimana, že jo. A my jsme se tak dlouho prosazovali, až jednou povídá velitel, no podívejte se chlapci, já stejně pušku vám svěřit nemůžu, my jsme měli furt jen bodla. Chlapci, podívejte se, bude závod poštovních holubů. Tak ti naši majitelé tady z těch různých chovatelských klubů a ze svazarmu svezou ty holuby na střelnici. Potom přijdou 111, ty holuby odvezou, ale aspoň ty dva dny, že byste je tam hlídali. No tak mi, že ano, já mám zvířata, já mám rád. Tak jsme šli, tam plný bedny holubů, že ano. A teď jsme seděli, pokuřovali, jak jsme na to vyzráli a tak dále, jenomže uplynul první den. My tam měli ten ptačí zob pro ty holuby, ale nám nepřivez nikdo nic. Teď mi hladový, druhý den, nikdo nic. Poslední partizánku jsme si rozdělili, nikdo nic. Wegschneider ochutnal ptačí zob a to se žrát nedá. A najednou povídá, poslyš, velitel říkal, že ty holuby jsou hodnoceny podle toho, kolik mají doletů, jak rychle přiletějí a tak dále. A to nám zatajil, že spoustu holubů cestou zpátky sežerou dravci, povídá. A máme mi krmit těmahle holubkama nějaký okrahujíce, povídá, sežerem ho sami. Tak jsme si tam vybrali takového tučného, pěkného holuba, zbodli jsme ho, že pak přijedou 111, holuby odvezou a nic se nepozná, jenomže oni přijeli 111, ale s nima kontrola přes holuby. A my šli do basy. A do Ostrý a na týden. A my jsme se bránili, prosím vás, nikdo nám nepřivez jídlo, my tam hladověli. Plnili jsme svoji povinnost. Láďa Menšíku povídá, Wegschneider už chtěl jít do kasáren, jestli jste na nás náhodou nezapomněli, ale natolik je ukázněný, že viděl, že bez rozkazu nemůže, tak jsme tady dřepěli a hladověli a abychom tu službu mohli splnit, tak jsme si jednoho holoubka, no co to udělá? A velitel povídá, jednoho holoubka? To byl právě ze sarmu. Měl za sebou 20 perfektních doletů. A měl hodnost četaře a vy jako vojíni jste sežrali svýho nadřízenýho.
4: Hrozí islamizace Evropy. Tajné služby varují. Boj proti karikaturám je prej jenom začátek.
5: To je možný a odpovídá tomu i ten průběh, kdy je 4 měsíce starou karikaturu, pak vozili po těch arabských zemích a ukazovali, aby vzbudili tu bouři. A druhá pravda je, že já sice na jednu stranu chápu to vzbouření nebo to pohoršení, nechápu vůbec pak zapalování ambasád a už vůbec nechápu, že ta Evropa se vlastně dokáže jenom omluvit za ty karikatury a nedokáže, jak si považadovat, vyváženou omluvu za ty spalování ambasády.
4: Hele, za chvíli jim začne vadit, že jíme vepře a pijeme alkohol.
5: To jim vadí už dávno, ale zatím si nedovolili proti tomu protestovat. Jsou to společenství, které stojí na náboženský bázi silně, čili proto mějme pochopení a veďme je k tomu jednotnou silou, bych řekl, aby měli pochopení taky pro nás.
4: Jsme marihuanová velmoc. Co no, vy na to?
5: Tomu věřím.
4: Patříme do první pětky v Evropě.
5: Ano, to
4: a jsou... mezi teenagerama jsme dokonce na tom nejlíp na světě v tom hulení.
5: Ano, ale my máme tady celou metodiku takových vykladačů, který vlastně říkají, že drogy jsou výborný, tak se nedivme.
4: Nebudeme mít vyhulenou generaci?
5: Budeme, ale to my tu nebudeme, protože ona se mezi tím vyhulí sama a doroste, zestárne. Ale tady dlouhodobě se podporuje tenhle ten trend, že je třeba hodně hulit, protože se vlastně nic neděje, no tak hulej všichni.
4: Když potom prej měkne mozek?
5: To měkne a to už ho tady mají někteří lidi jako břečku.
4: 15% párů je neplodných, co vy na to?
5: Já jsem měl nedávno odborníka v tom svém pořadu, kterýho jsem se na to ptal a uvidějí to brzy televizní diváci a ten říká, že ty fámy o tom, že klesá plodnost, že jsou neopodstatněný, že jsou to jenom fámy, čili já vám tady odpovídám nedávno informovaný od odborníka, nevím na kolik je odborný, ale tohle mi řekl on, že hele, to je nesmysl.
4: Hele, a testoval jste jako na sobě, jestli jste ještě plodný?
5: Já umím oplodnit pohledem.
4: Máme se nejlíp v historii. Co vy na to?
5: No to vzhledem k naší poměrně smutný a truchlivý historii není celkem překvapení, ale já jsem si toho vědomý a s povděkem beru, že mám to štěstí žít v tom šťastném období téhle země.
4: Naše ekonomika totiž, abyste věděl, loni rostla nejrychleji a dařilo se to hlavně kvůli vývozcům.
5: No a to nejde jenom o ekonomiku, ono jde i o to, že tady je mír, že tady je demokracie, i když víme, že ta demokracie má ještě co dělat a máme co budovat. Nicméně je to asi opravdu jedno z nejšťastnějších období, já to neberu jenom z hlediska svýho života, ale z hlediska opravdu historie té země, protože jsme samostatný, nezávislý a vlastně i prosperující, co víc si přát.
4: Opravdu se máte nejlíp než kdy předtím?
5: Já? Já jo.
4: Jo, a já to třeba vůbec nepociťuju.
5: Ale já začínal hodně dole, vy jste možná byla někde ve vyhřátým pelíšku, no tak mám malinko táhne třeba na záda.
4: Kde se stala chyba?
5: No určitě u vás, u mě ne.
4: Busková s monoklem, co vy na to?
5: Prosím vás.
4: No, vystupuje v kampani proti týrání žen?
5: Je takhle to, jako já myslím, že se objevila s autentickým monoklem.
4: Ne, taky tam je Angela Merkelová a ta z Ameriky, ta s tím.
5: Ne, a to já je chápu, to násilí vůči ženám je nehoráznost a jeho hodně a zejména u nás jeho hodně.
4: Jo, a je to dobrý, když ministrně školství má billboardy s monoklem?
5: Ne, je to dobrý, jako všechno, co na to strhne pozornost, je dobrý, protože tady je plno takových připochcených chlápků, který se dokážou vytahovat akorát na svoji ženu.
4: Aby to nebrali jako návod, víte, ona visí na Florenci v metru.
5: Ne, to jako návod může brát jenom blbeček, ale tohle naopak je kampaň proti těm blbečkům, co tlučou ženy.
4: No a to jsou takový blbečci.
5: No tak on, když takhle vidí ten monokl, tak on se může vyděsit, že by se tam mohla taky časem objevit jeho žena, nebo případně jeho fotografie jako toho mlátiče.
4: Dneska se budou rozdávat TT. Chtěl byste ho dostat?
5: No tak já si dokonce myslím, když jsem se díval, v jakým je to seskupení, tam hrozí, že bude určitou ostudou to nevyhrát, ale je to možný.
4: Tak mi teda řekněte dneska večer, vyhrajete nebo ne?
5: To nevím a myslím si, že to neví nikdo, protože tam se volí, myslím, SMS-kama nebo co. Do toho, k tomu jsou tyhle ty televize, co to bojkotují, úplně říkají, že tomu nevěří. Čili já si to představuju tak, že kdybychom nevyhráli, takže řeknu, že to je zmanipulovaný. A když bychom vyhráli, tak řeknu, že se prokázalo, že ta soutěž je naprosto poctivá.
4: Ale tady v rádiu, tady můžete říct, lidi volte mě. A je to lepší, než nějaký
5: můžu,
4: SMS-ky.
5: Ale je lepší, když to řeknete takhle vy, než abych to tady vyzvával. Já to zaprvé, ale když se podívám na ty výsledky v minulosti a na soutěž, která je letos, tak ono zase, řekněme si popravdě, Kateřino, mezi pořadama jsou například zprávy, jako pořad roku. Země, kde se dostanou zprávy mezi pořadu roku, není ještě zcela v pořádku. Proč? Zprávy nejsou pořad, Kateřino. Zprávy jsou zprávy. To je stejný, jako kdyby v soutěži bot vyhráli lyže.
4: Pražská teplárenská má na krku žalobu za diskriminaci žen? Co
5: jo,
4: vy na to?
5: No co provedli ženám?
4: No nechtěli jmenovat ženskou finanční ředitelkou a ona je zažalovala.
5: A to je správný. Já ženským fandím a přál bych ji, aby vyhrála. Samozřejmě ono to svádí, když to je pražská teplárenská, jestli v tom není nějaký manévr daný případně sexuální orientací toho vedení.
4: Dejte si pozor, abych vás taky nezažalovala.
5: Mě nelze zažalovat.
4: Vy tady děláte, že všemu rozumíte,
5: já
4: že
5: jsem
4: jste
5: ženomil,
4: chytrej.
5: Ženomil.
4: Ale a já vás dám jednou k soudu za to, že já jsem taky chytrá.
5: Dejte mě k soudu, to vás oddělá.
4: Diskriminujete pohlaví, víte?
5: Já nediskriminuju, no pohlaví už vůbec ne. Já jestli jsem si něco v životě oblíbil, tak jsou to pohlaví. Ty nediskriminuju nikdy, ale že vy mě dáte k soudu, že jste taky chytrá, na tom byste se mohla oddělat, protože jak byste tohle dokazovala, to si nikdo neumí představit.
4: Daně se blíží, co vy na to?
5: No tak to já vím dávno, já v podstatě tak od října vždycky už myslím jenom na daně.
4: Poraďte mi nějaký fígl.
5: Buďte poctivá, jestli chcete dobře spát.
4: A přece nebudu jediná, kdo ty daně zaplatí.
5: Budem dva.
4: No, jako to myslíte vážně?
5: To myslím vážně.
4: A my dva tenhle stát stejně nezachráníme.
5: No já platím tak velký daně, že proto mám pocit, že je můj a proto mi to dovoluje mít pocit, že si tady můžu odvírat hubu jak chci, protože já mám někdy pocit, když to platím, že to tady skoro všechno financuju sám.
4: Porodné i mateřská budou dvakrát vyšší. Co vy na to?
5: No tak to je taková asi zoufalá státní snaha podpořit tu porodnost. Mě to i mrzí celkem, protože mám 4 děti skoro zadarmo, že jo?
4: Začneme rodit o 106, ne teďka?
5: Myslím si, že ne. Tam určitou nevýhodou je, že tyhle ty stimuly a pobídky, jako je porodný a podpora v mateřský, nějaký jednorázový položky, většinou motivují takový jednodušší lidi. Takže se obávám, že by se mohla zvýšit porodnost jednodušších. To je něco, co tahle země moc nepotřebuje.
4: No právě, budou rodit ty, co už mají 8 dětí, aby potom žili jenom ze sociálky.
5: No a nebo ty, kteří prostě si nejsou schopni počítat a vůbec to brát nějak zodpovědněji. Budování té rodiny, než právě, že dostanou ten jednorázový příspěvek, což samo o sobě už ukazuje na někoho, kdo je poměrně jednoduchý. A u takových lidí zase není žádoucí nebo není potřeba, abych bylo tolik.
4: Tak se to provalilo.
5: Co myslíte?
4: Máte milenku.
6: To se neprovalilo, tak pojďte, to tady spekulujou ty debilní plátky, protože jsem byl na TT se svojí spolupracovnicí a v Česku je takový problém, že v Česku se vyznávají jenom dva vztahy se ženou. Intenzivně sexuální nebo nula.
4: Co na to Ivanka?
6: No, Ivanka samozřejmě to předpokládala, protože tam se mnou nešla. A zajímavý je, víte co, že v Česku se vás žádný novinář nezeptá, proč tam nešla.
4: Tak už to přiznejte.
6: Ne, u mě to nepřichází v úvahu, protože by to nebyla pravda, víte.
4: Ale tak to řekněte, vy se tak jako z toho naděláte.
6: Já vždycky říkám, když mě načapáte nebo objevíte, dejte mě na titul, dejte tam tu fotku, to je úkol bulváru. Ale tady je to trošku jinak, tady se o tom matlá patlá, jako se spekuluje v baráku, ale žádný věcný podklad pro to nemají a je to určitá úbohost toho bulváru. On to taky, každý bulvár v Čechách nedělá, jenom ten úbohý.
4: Tak jo, já je příště pozvu, ať nás nafotí.
6: No, teď s váma to zkoušeli, taky oni, jakmile se sejdu s ženskou, tak hned píšou, je to skutečně jen pracovní vztah. No, oni sami po sobě lezou v těch redakcích, jak můžou, tak si jenom mě představit, že by to jinde bylo jinak, rozumíte?
7: Vážení občany a teda aj občanky, hovorí k vám predseda, ale to čili není důležité, lebo aj tak ma poznáte. Hovorím k vám, jako mi slina narasla, čiže chcem povedať zobák, však ma poznáte. Do našej obci zavítalo radošinské naivné divallo, které poznáme, ale aj nepoznáme, aby nám zahralo hry na domáce zvířata, teda jako zvířence. Kus je to praj pekný. Lojzo, dobre hovorím? Dobre. Že sa až zasmiete. Čo sa dá robiť? Opakujem. Príďte, lebo už prišli. Ďakujem za konec správ místneho rozhlasu.

0: A nejhorší je, přátelé, to si pamatujte oba, velkomožní páni, nebo urození páni, ano.
1: Já jsem velkomožný.
0: Nejhorší, když se nejvyšší spojí ospalost s přejeděním, to poznám podle toho, že já začnu z lenosti vynechávat gesta.
1: A to diváci ale poznají.
0: Diváci to nepoznají. Ne. Já jsem tuhle právě na jednom tom, jak říkám, uměleckém turné.
1: No tak na zájazdě, no.
0: Na čem?
1: Na zájazdě, tak.
0: No to možná jezdíš ty nebo Julo, ale já podnikám umělecká turné.
1: A kde jsi byl naposledy na uměleckém turné?
0: No teď přesně nevím, jestli tenhle případ byl v Kardašově Řečici, anebo v Hrochově Týnci.
2: V Hrochu v Týnec. V které krajině to je?
1: Každý Týnec a Řečice je v Čechách. Aha. U nás na Slovensku máme zase Sito, Brdo a Korito.
0: Tak tam jsem hrál a najednou jsem zjistil, že jsem vynechal 37 gest.
1: Takže si musel vrátit.
0: Ne. Já, když jsem vytrávil, tak jsem jich zase 9 doplnil. Aha. Jo, tak ono se to nějak tak pomalu vyrovnávalo, pak jsem přidal ještě 4. Tak jak to šlo, tak jsem najednou ty gesta tam vrátil.
1: Všetky.
0: Skoro všetky, asi 6 bylo tak.
1: No, gesta totiž jsou ve hereckom prejave mimoriadne důležité, takisto mimika, pochopíte.
2: No a potom grimasa. To bol citrón.
0: Já to znal od jinut. No, tak, já bych řekl, že gesto je součást mimiky, to je prvek, mimický prvek, grimasa to též. Vždycky musíte vědět, kde právě hrajete, protože rozdílná mimika a grimasy jsou před kamerou, ať už televizní nebo filmovou, a rozdílné mimické prvky máme na jevišti. Vidíte, už tady můžeme si radit. Já odejdu od teorie, přejdeme k praxi. Podívejte se. Nejlepší to napřed vyzkoušet. Tak, Julo, ty budeš hrát... Počkej, ty budeš hrát takovýho chodce,
2: ale to těch... Ale zahrám si.
0: Zahráš to. To je role, na kterou čekáš léta. Milane, prosím, ty zahraj člověka, který stojí a čeká. Na něco čeká, přesně nevím, jestli na zatmění slunce nebo na zemětřesení, čeká, jo? Víš? Správně to vzal. Čeká zemětřesení, víš? Kdyby čeká zatmění slunce, bude koukat nahoru. No to stačí, nemusíš být vohnutý, to ne.
2: A teraz já.
0: A teď ty budeš hrát takovýho chodce mimo jdoucího.
2: Ako se volá? Já musím vědět, jako se volá ta postava, kterou budem hrát.
0: No dobře, tak Jeník, jo, třeba.
2: Tak, Jeník. Priezviskom?
0: To je prostě Jeník Chodec.
2: Chodec.
0: Jeden Chodec Jeník, to je, no.
2: Chodec.
0: Chodec. Anglický Johnny Walker.
2: Tak.
0: To už je ti blíž. Teď půjdeš kolem Milana,
2: ano?
0: Jako omylem dupneš na nohu a Milane, prosím tě, ty pro kameru, která ti najede na obličej, jo? Nebo ona zabrzdí čas, pro kameru zahrají tu bolest z toho šlápnutí, jo?
2: Ano.
0: Ukážeme si, co to je grimasa. To.
2: Johnny Walker, ano.
0: Počkej. To není Johnny Walker, tohle. To je Borovička.
2: Pardon.
0: Trochu noblesy do toho pohybu. No. Vidíš? Podívej se. Kamera detail, zaberte. Ano, výborně. To je ten výraz, typický televizní výraz. Kolik těchto výrazů známe z našich programů? Je to. Hlavně z hlediště, když je zavíraný hlediště, moc takovýhle obličej. Děkuju, Milane, děkuju. Můžeme to vrátit?
3: Já se pak plazím.
0: Před pod kamerou, tak. To je typický televizní filmový výraz herecký. Toto, protože kamera může zabrat detail. Ovšem, na divadle. Musíme pracovat celým tělem herecky. A tam nastupuje mimika. Teď si vyměníme role, nevadí vám to, jo?
1: Ne.
0: Tak ty budeš hrát toho čekajícího, čekáš buď zatmění slunce nebo zemětřesení, jo?
2: Ano.
0: Vidím, že čekáš zatmění slunce.
2: Ne, zemětřesení.
0: Tak proč koukáš nahoru?
2: Já čekám, kdy spadnou ty paneláky.
0: A ty půjdeš kolem, chodec, dejme tomu...
1: A to je jedno. Na mě nezáleží.
0: No, když už to máš naštudované, třeba inženýr Bobo.
1: No, prosím. S manželkou, alebo
0: sám.
1: Bobu nechá doma.
0: Půjdeš a ty jemu dupneš na nohu a ty prostě jako na jevišti celým tělem. Celým tělem.
2: Celým tělem, ano.
0: Celým tělem.
2: Ano.
0: Jo? Tak.
2: Ano.
0: Ano. Ano, to je ono. Hraje celým tělem, vidíte?
1: Držíš se za druhou nohu.
0: Ano. Držíš se to za pravou, ale nepravou nohu.
1: Ano.
0: Ale dokonce prstem ukazoval na epicentrum bolest. To je důležité.
2: Epicentrum.
0: Ovšem, nezapomeňme, přátelé, že někdy to si přiznejme, hrajeme v divadle, kde už od 15. řady divák nás vidí, no od pasu nahoru. Kde vystupujeme jako bysty. Jo? A tam je nutno k tomuto celkovému projevu ještě přidat, bych řekl, projev hlasový. Doplnit si ten text, slovní příjom.
2: Ale krátký, čtvrthodinový, 20 minut.
0: Ne, to bych to... Doporučuji maximum 6-7 minut. 6-7 minut. Třeba au.
1: Au na 6-7 minut. Tak.
0: To někdy vydrží. Já vám teď zahraju toho čekajícího a předvedu vám, jak to propojit s tím mimicko-gesticko-hlasovým projevem. Ano? Tak já stojím a čekám.
1: A ty čekáš na zemetrasení?
0: Ne. Já čekám na východ slunce.
1: A tak.
0: Jo, na východ slunce čekám. A vy jako obyčejně v tuto hodinu jdete po ulici. Jo? Julo se vrací z nočního baru. Milan spěchá do mléčného baru. A čirou náhodou u mě se potkáte, že jo? Tak prosím, jděte a já čekám, jděte. Au! Jo! Jo! Jo! A! A! U! A! Jo! A! Jo! A! Bravo!
2: Bravo! Joho! Tam bylo aj au, aj johoho.
1: Drží se za správnou nohu.
2: Ano.
1: Ta druhá je těž správná.
0: To je správná, obě jsou správné, tohle lepší a obě jsou zničený. Já vám zapomněl říct jedno, že ten prožitek bolesti musí být pravej, ať to šlápnutí naznačovat.
2: A tak.
0: Naznačovat.
2: To je pravda, veď Milan, co ti hovorí, veď to je herec, on potřebuje, on má jen jedny nohy.
0: No samozřejmě.
2: Potřebuje tě nohy, to jsou jeho chleby. No.
3: Filmoví umělci se tenkrát scházeli na Václavském náměstí v bývalé kavárně Rokoko. Asi jako dnes ve filmovém klubu. Taky se tam rodily velké myšlenky. A sem tam se vypučilo na malou černou kávu. Seděl jsem právě v Rokoku, když se objevil tehdejší režisér němého filmu Ferry Seidl, vulgo Cecil de Mil. Oči všech filmových hvězd se toužebně na něj obrátili. A v duchu si říkali, budu to dnes já? A on se jich nevšíma, je přikročil ke mně a povídá, Emane, dobře, že tě vidím, budu tě zítra potřebovat. Na co povídám? No, zítra začínám natáčet svůj novej velkofilm. Zeptal jsem se nesměle. A co to bude? No, já ještě nevím. My to dnes večer totiž budeme dopisovat. Ale hraješ v tom roli žokeje. A proč já zrovna žokeje? Opa, ty blázne, seženu já něco hubenějšího, než seš ty? Já tenkrát vážil necelých 48 kg. Začal mě vykládat hlavní myšlenku filmu. Měl jsem být hrdinou, který odvážnou jízdou zachrání továrníka na štucle před úpadkem. A továrník se mi odmění tím, že mi věnuje koně i s dcerou. Opravdu námět jedinečný. Povídám mu ale, vždyť já jsem na koni v životě neseděl. A než jsem mu to mohl vysvětlit, byl pryč. To vám byla noc. Mně se zdálo jenom o koních. Od dročkářské kobily až po divokého mustanga. Ráno si pro mě přijeli. Kadroběr mě oblékl do rajtek, žlutých holinek a pruhované kazajky. No a já vám vypadal jak papoušek. Pak na hlavu mě dali čepici s nechtem a mě dali na váhu i se sedlem. Měl jsem půl kila přes váhu, ale to bylo tím, že jsem měl plné kalhoty cukru pro svého favorita. Povídám režisérovi, a kde je ten kůň? Ale jen jsem se otočil, stál přede mnou. Vážení, my jsme se tak lekli, jeden druhýho, víte? Pak jsme se představili navzájem. A tak jsem se dozvěděl, že se jmenuje Uragan, že je z Nosticovy stáje a jeho matka, že je čistokrevná arabská klisná hadíme. No zkrátka ten kůň vám měl tak krásný rodokmen, že jsem se sám v duchu zastyděl za svůj prostý lidský původ. Ale nedal jsem na sobě nic znát. Odvedli mě ke startu a přišel jsem ještě o podkoního. Jedete velkou Pardubickou. ale kůň to zná. Jen až přijedete na taxisu v Příkop, tak se držte. Držte se všeho, co máte po ruce. Najednou všichni ode mě odstoupili a slyšel jsem ještě volat. Kamera, jedem. A měli taky. Lidi, to nebyla jízda. To bylo rodeo. Já vypadal, jak splašenej bufalo byl. Já si připadal, jako když spadnu na sejto do mlátičky. Se mnou to hrcalo, mlátilo, šťoukalo, boukalo. Já jsem objal toho koňskýho netvora. Tu raketu, koňskou kůží potaženou. Kolem krku, ale ne z lásky, ale z nutnosti. Uzdu jsem měl na krku, krk ve hřívě, hřívu v nose a my letěli. Letěli, kamení lítalo, tráva lítala, já lítal, kůň lítal, zkrátka, lítali jsme v tom všichni. Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Zahlédl jsem před sebou něco bílého a kolem spoustu lidí. Byla tam vysoká hromada roští, trčící do výšky, jako když 20 metařů dává košťatama v poctě zbraní. Zařval jsem nahlas. To je taxis. A mně už to bylo všecko fuk. On mě nikdo neposlouchal, ani ten kuň ne. Tak to je ten taxis. No hochu, taxis to hezky vybral. Ještě jsem stačil zavřít oči. Kuň se vám natáhl jako tričko a hup. A už jsme letěli. Ano, letěli, ale každý jiná. To vám byl strašný pohled. No a jak to vlastně dopadlo? Já jsem dopadl až na nějaký to žebro docela dobře. Kuň taky. Ale hůř to dopadlo s tím filmem. Ten vůbec nedopad. Ten propad.
4: Auto kromě toho, že jezdí, může mít vliv i na povahu. Budu vám vyprávět zajímavý příběh, který se stal mně a mému příteli Ferdovi. Ferda, aby bylo jasno, je pes. Říkají, že je kokr španěl. Nerozumím tomu, jen vím, že má překrásné oči a když se na mě podívá ze spoda, málo kdy odolám, aby ho nepohladil. Jsme se psem mého přítele velicí kamarádi. Dává ho občas k nám, když předpokládá, že se s manželkou zdrží někde do noci. Ferdovi návštěvy jsou převážně vyplněny bojem. Ferda totiž trpí se zcela záhadných důvodů na mé bačkory. A jakmile je obléknu, považuje to za vykopanou válečnou sekeru. Okamžitě se na ně vrhne a začne řeš. Já, aby byl boj zcela regulérní, lehnu na zem a bráním se pouze nohama, zatímco Ferda bojuje všemi čtyřmi a navíc zuby. Boj se táhne zpravidla dlouho do noci a nikdy nemá vítěze ani poraženého. Vždy nás totiž rozežene Andulka hadrem, Ferdu do kuchyně a mě stejným hadrem do postele. To jen na okraj, aby bylo jasno, že jsem se nad Ferdu nikdy nevyvyšoval. Vždy jsem ho považoval za rovnocenného partnera. Andulka dokonce tvrdí, že máme stejný rozum. Nepřu se o to, ale vím určitě, že se žaludečními šťávami a v běhu je na tom Ferda rozhodně líp než já. Jednoho dne mě přítel požádal, abych Ferdu odvezl za jeho rodinou, která byla na dovolené. S utajenou radostí jsem se zavázal úkol splnit. V duchu jsem se rozhodl. Vezmu si sebou bačkory a během cesty někde na pasece uspořádáme derby, aby bylo mezi námi konečně jasno. Velice jsem se však zklamal, protože od okamžiku, kdy usedl na sedadlo vedle mě, se Ferda změnil. Zjistil jsem to trochu později, když jsem se chtěl zeptat, je-li na Vinohrady ještě objížďka. Vedle mě totiž neseděl pes Ferda, ale auto pes Ferda. S mírně povytaženým obočím hleděl před sebe kam si dodáli a nevěnoval mi ani nejmenší pozornost. Neodpovídal dokonce na žádné dotazy. Zmocnil se mě stísněný pocit, kterého jsem se chtěl zbavit. Tak jsem ho pošimral za uchem, což normálně strašně miluje. Ale místo očekávaného zlíčtění se na mě stroze a krátce podíval, jako by mě napomenul, abych si hleděl řízení a opět mi přestal věnovat pozornost. Situace v autě se stávala stále napjatější. Začal jsem se potit. Cesta ubíhala za naprostého ticha. Ferdův suverénní výraz a klid ve mě začal vyvolávat pocit šoféra, který někam veze svého pána, a do řazení rychlosti se mi vloudilo něco servilního. Propadl jsem nakonec takové panice, že když jsem náhle pručej zabrzdil, vážně jsem se Ferdovi omluvil. Na to, abychom uspořádali můj tajně plánovaný pasekový boj, nebylo ani pomyšlení. Spíš jsem si lámal hlavu tím, jak vysvětlím Ferdovu změnu majitelům, až ho budu předávat. Ale nebylo zapotřebí. V okamžiku, když jsem u cíle otevřel dveře a Ferdovi nohy se dotkly země, změnil se opět v toho starého kouzelného pejska s celou svou nádhernou přirozeností. Zhluboka jsem si odechal. Na zpáteční cestě jsem si uvědomil, jaké je to štěstí, že se podobné proměny nestávají lidem. Nebo snad ano?

0: majore.
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali. Já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. No, za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko. Co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Je tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hlejte, mě končí už služba.
3: Hlejte, to mě nezajímá, pane...
1: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: To je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja, ona naše bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No dyť, co se to takhle nemůžu nechat. Syčák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji neodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane malé. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi.
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to
3: vyřízený.
1: Takže... Dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokřálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím, to já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, svobodná. Jo. Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem, u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne. Já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. Teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo, ano, tak já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo. Stejnýmu jako vždycky. Jo, jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. A to mi bylo divný, protože ona teda na strom jak těživo neštěkala. No a nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá na ten strom.
1: Moment. Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo, jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysokej, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysokej, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen mlčící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu přesný, to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy. Rozumíte? Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně.
3: Názorně,
1: jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to ještě, to není problém. Takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy. Rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo? Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, helejte. Takhle!
1: Jo.
3: Oni totiž nám říkali, televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit. Že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněný, víte. Já asi, jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsané v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježiš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám. Víte? Chlípník jeden. Z prsta. Uf. Víte?
1: Helejte se. Když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že vy byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, takže zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými se jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
4: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
5: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
4: No ale na co smyčec?
5: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
4: No ale na co smyčec?
5: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
4: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
5: To nejsou housle?
4: No ovšem, že ne.
5: A co je to?
4: No to je banjo.
5: Co?
4: Benjo.
5: Benjo?
4: No ano.
5: Tohle to?
4: No, to je benjo.
5: To je benjo tohle?
4: No samozřejmě.
5: Podívejte, benjo. Hezký benžínko to je, co?
4: No je to takový lahodný hudební nástroj.
5: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa bych řekl, co?
4: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
5: No ne, je to menší, prostě... je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, ale že to je, mládě.
4: Banjo a basa,
5: to no ne, je to menší, já říkám, návrat, že to je menší, ano, je menší. No.
4: Koukám jako blázen.
5: Co říkáte?
4: Ale že koukám jako blázen.
5: Je tak. A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to popletl.
4: Prosím
5: víte?
4: Vás, housle, dejte to.
5: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
4: no jo,
5: housle.
4: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
5: No, jo.
4: No,
5: Nebo s jiným taky, že jo?
6: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
5: To je jedno, ano, prostě ze šmicem.
6: No. A na Benjo se brnká.
5: Brnká, no.
6: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
5: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ono taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
6: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
5: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
6: Vy jste z hudební rodiny?
5: No, bodeď. Táta hraje taky.
6: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No.
5: Táta je taky ladič pian.
6: Ladič pian dokonce.
5: No tak on je víc pian než ladič, víte. No, ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
6: Vy máte syna.
5: Syna
6: jste se ani nepochlubil, že máte syna.
5: No. Kluk je to.
6: No, když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
5: A chytrej kluk je to.
6: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
5: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
6: No tak zima, sichravo.
5: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
6: V té zimě, ne?
5: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
6: no,
5: víte?
6: No, já chápu, jo.
5: Tak vám hned povídá, bude padat níž, povídá.
6: No.
5: A uděláme hůhlála.
6: To je ale roztomilý. No.
5: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hůhlála.
6: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
5: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste mi tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
6: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
5: Co takovou brnkačku?
6: No tak
5: nějakou...
6: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
5: U koho myslíte?
6: No jak to u koho? Ukulele!
5: Ukulele?
6: No.
5: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
6: No člověče, jaký Kulel?
5: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
6: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
5: Je tak, ano.
6: No.
5: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
6: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
5: Já rozumím, ano. U toho ukulele je takový nástroj jako banjo, jo. A jak si ten pan Kulel bydlí?
6: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
5: Neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
6: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
5: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám b enjoy, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
6: Ten vůbec nikde nebydlí.
5: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
6: No jak vám to mám vysvětlit?
5: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
7: Láska a poezie. I když připusťme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
8: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. Příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
7: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
8: Jsem pod vlivem svých vzorů. A přál bych si, aby se, tak jako Máchův máj, líbila i Šípova kotva.
7: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
8: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
7: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
8: Podívejte, básník může ve své básni oslovit, koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
9: Může.
8: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, instalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
7: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi... Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny.
8: Ano, ano,
7: pardon,
8: máte...
7: prvotiny.
8: Ano, vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska. Ano. Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, láska, ta každého spráská. Láska, láska, láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým. Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
7: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
10: Vážení a milí přátelé, dovolte mi, abych dnes večer mezi vámi přivítala známého cestovatele, profesora doktora Karla Škaredého, který vyluštil hieroglyfy v Bogotě. Dobrý večer. Pane profesore, mohl byste nám říci, jak jste se k tomu luštění vůbec dostal?
1: No tak podívejte se, já už jako malý chlapec jsem záhy pochopil pytel, že?
10: Prosím.
1: Jsem záhy pochopitelně luštil křižovky. No a až mi to moc nešlo, tak jsem se později zdal na ty fujdilhofy.
10: No, na ty hieroglyfy.
1: No, na ty hujdilfory.
10: Na ty hieroglyfy. Pane profesore, jaký je rozdíl mezi luštěním křížovek a luštěním hieroglyfů?
1: No tak pojďte se, když luštíte křížovky, tak u toho musíte myslet, že jo?
10: No, to je celkem pochopitelné.
1: No, hlavně rozumem. Zatímco, když leštíte parkety...
10: Počkejte, asi luštíte...
1: Luštíte parkety...
10: No, hieroglyfy.
1: Fujdilhofy. Tak už u toho myslet nemusíte.
10: Ne.
1: Ne, máš ten rozum, si tom luštění není vážně, ano, není soukromý, je státní.
10: A jak to?
1: No tak to, máš ten rozum, on vám při tom luštění sice zůstane, že? Ale stát.
10: Počkejte, ale tomu já nerozumím.
1: No a když má něco stát, tak už se nemusí nic dělat, ani myslet přece.
10: No, tak to je zajímavé, ale to je možné pouze v Kolumbii.
1: No páč, tam jsou ty luštěniny.
10: Počkejte, jaké luštěniny?
1: No na luštění.
10: Pane profesore, vaše manželka měla jistě velikou radost. Vy prý jste za to luštění dostal nějakou cenu a máte ji dnes zde u sebe.
1: A to nevím, jak tohle co manželka mohla říct. A když ona mě sama nedávno říká, člověče, já už u sebe nemám vůbec žádnou cenu.
10: No.
1: U tebe.
10: No tak asi manželka myslela tak, že si vás moc neužije. Vy prý jste často v rezervaci mezi Indiány.
1: No jo, to je pravda, já jsem velmi často v restauraci mezi Indiány.
10: Já myslela v rezervaci.
1: V rezervaci mezi Indiány. Jsem s nima často u táboráku, takže by se dalo říct, že jsem vlastně pořád v čoudu. No.
10: Pane profesore, máte mezinárodní věhlas. Byl jste kdysi delegován akcí UNESCO. Co to bylo za akci?
1: No to byla taková akce UNES to, UNES co.
10: Prosím.
1: Prostě co to popadá, to odnes, no. No tak u nás takový akce probíhají taky, ale zcela neorganizovaně. Tohle to je v Egyptě, to bylo v Egyptě při příležitosti přestavby Cheopsovy pyramidy.
10: Prosím.
1: Cheopsova, to je taková propsa. Bouda veliká. A ona byla prostě přenesená za pomoci mnoha tisíců otroků.
10: Prosím vás.
1: A bagry a nákladňáky z celé Evropy, protože ona stínila a černoši se nemohli opalovat potom.
10: Tak proto byla přenesena. No, my bychom se asi raději přenesli do té Kolumbie. Pane profesore, když jste v pralese, určitě se tam dostáváte do prekérních situací.
1: V pralese se velmi často dostávám do perfektních situací.
10: Já myslela prekérních, ano. Víte. Například, když jdete v pralese a nemůžete najít východ, co děláte?
1: No, bojíte se, může se to stát, jo.
10: No, tak proto se ptám, že jo.
1: No, proto odpovídám, že jo. No, může se to stát, hejte se, já nevylučuju nic tady teď. Ale může se to stát. Tak už nejsem nejmladší. Ale... Mně, kdyby se to stalo, že nemůžu najít východ, tak víte, co já udělám?
10: Ne.
1: No, tak já si hned vzpomenu, co mě učili ve škole.
10: No, to je hezký.
1: Jaký švédský?
10: No, že to je hezký.
1: No, hezký, no, hezký. A hned sám si úplně říkám, prostě říkám, co mě to učili, představte si, říkám, co mě to učili v té škole, co mě to tam učili v té škole, sám si to říkám, co mě to tam učili v té škole.
10: Co vás tam učili?
1: No, to si právě nikdy nemůžu vzpomenout. No, ale jednu věc nemůžu zapomenout, to, co oni mě učili, že když nemůžu najít východ, tak si musím zjistit, kde se mi dělá sever.
10: Ne, kde se vám dělá sever, ale zjistíte si, jako, kde je sever.
1: Kde je sever a sever, oni mě učili, se mi vždycky bude dělat tam, kde mi současně se mi dělá lišej.
10: Kde asi roste lišejník?
1: Kde mě roste lišejník.
10: Vám někde roste lišejník?
1: Na severu, no.
10: Ano.
1: No, tam to mám porostlý na severní straně, jo. Tam je to porostlý, no.
10: No, to by mě zajímalo, co teda na jižní straně.
1: No, to taky mě. No, tam to mám holý, teda. No, ale na severu to mám porostlý, tam je lišejník, tam je sever. A pak už jenom logicky, že ano, se odvodním.
10: Nebudete se odvodňovat.
1: Si odvodím, kde je východ a vypadnu z pralesa ven.
10: Počkejte, logicky, ale jak logicky?
1: No, logikou.
10: Ale jakou logikou?
1: No, mojí, já jinou nemám, no, prostě jde někdo okolo v pralese.
10: No, kdo by chodil v pralese okolo? No, smysl úplnej, že?
1: Právě. A kdyby šel, tak se ho zeptám, kde je východ a vypadnu z pralesa ven, že jo. Horší, když nevím, kde je záchod. Jo. A trapo, totiž...
10: No, dovolte, prosím vás.
1: A propo, kde je tady východ?
10: Tady.
1: Já potřebuji do restaurace mezi Indiány.
10: Tak východ je tamhle, vy jste nám zůstal, pane profesore, ještě něco dlužen.
1: No, tak to nejste ani první, ani poslední.
10: Ne, počkejte, já jsem se vás chtěla zeptat, kdy se nám zase vrátíte?
1: No, až mě pustěj.
10: A kdo, Indiány?
1: Ne, lékaři.
10: Tak vám děkuji a nashledanou.
1: Nashledanou.
9: Tak, pojďme raději jinam, třeba kápneme na neodborníka a bude to kratší.
11: To je dnes krásně, Toníčku.
12: No.
11: Tak pojď, co se tak vlečeš. Sedneme si tady třeba, ano, tady pod tím šípkem je chládeček.
12: No, hele, a proč si chceš porád sednout?
11: Bolí mě nohy, Toníčku. Sedni si, jo. Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
12: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
11: No, tatínek se mě směje a maminka se zlobí.
12: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
11: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
12: Co, jako co to je, jako jo a ne?
11: No, uznej, Antoníne. Už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
12: Ano, teď mě znáš, já jsem takovej to... Takovej ostýchavej, víš? A stejně tě mám jinak děsně to. No.
11: Přesně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
12: Co by jinej?
11: No!
12: Vajko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě?
11: A kdyby?
12: Já bych s ním.
11: Podívej se na sebe.
12: No a co?
11: Jsme tu sami. Sami, no.
12: No.
11: Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
12: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
11: Teď se to musí rozhodnout. Nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
12: To je toho, já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
11: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka. No, nebo jdu domů.
12: Tak jo, pojď.
11: Sedni si, jo! Nebo jdu domů na věky.
12: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
11: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužkej vědět, co chce.
12: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
11: Okej, víš co?
12: No.
11: Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
12: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? Dvě srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostane. Já mám polobotky a regma.
11: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
12: No.
11: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
12: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
11: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětoval jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
12: Ale ona brečela?
11: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
12: No, jde to.
11: Takže bychom to zkusili, ne?
12: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
11: Kousičkách od začátku, jo? No, tak. Byla vlahá, tichá noc, to nic není, to je...
12: Je půl čtvrtý odpoledne.
11: Jako, rozumíš?
12: Jo. Hele, straka pout! Pojď sem!
11: Koukaj, noch ty straka pout, a dívej se mě do očí! Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
12: No jo, ale jak já poznám ten nestřežený okamžik?
11: Víš co, počkej chvilku, já ti řeknu, abys to nezbabral, až to bude, jo? No. Už! Co to děláš?
12: Schvacuju tě!
11: Těsně lechcáš.
12: No a kde máš orosený oči?
11: Na to vedro to je až šáš.
12: Co je fakt?
11: Tak mě slíbej zatím nevorosený.
12: Co?
11: Víčka.
12: Ukáž. No a tak dál, jak to je dál? No.
11: Já už to nevydržím.
12: Co?
13: Ježíš, počkej, Majko, počkej. Ty to mě udusíš.
12: Co to nemůže být? Ježíš na Maria, otečinko, udělal vám něco?
11: Právě že nic.
12: Joj.
11: Když on byl takovej nesmělej. No.
12: Takový jsou nejhorší. Podáte jim prst a máte rodinu.
14: Tak přátelé, v tuto chvíli hezky, jak si dokážeš provětrat ten porculán, to je...
15: To moje vlastní zuby.
14: Tohle to je vlastní?
15: No jistě, a nejsou tak velký, jak se to zdá, to je optický klam. Já mám strašně malá ústa. Ty zuby potom vypadají, že jsou velký.
14: Takhle ti to vysvětlili v dětství.
15: Ano.
14: No, já ti to řeknu asi takhle. Kdyby si měl mít ústa veliká tak, aby svou velikostí odpovídala velikosti těch tvých zoubků, tak bys měl tak velkou hubu, že by se ti koutky tady vzadu na krku potkávaly a slintal by si na límeček.
15: Tohle já řeknu Lucce Bílý.
14: Ano, to jsi vybral dobrého parťáka. Ta taky, když se usměje, tak jí půlka hlavy upadne dozadu. No.
15: A to jí řeknu.
14: Ale to jí neříkej, to nebudeme tady tohleto řešit. V tuto chvíli jsem, přátelé, zvolil téma zcela jiné, z úplně jiného úhlu pohledu na život. Je to téma, které nám udělá všem radost.
3: Sex.
14: Ne. Je to s, ano to ano.
15: Myslím, že budeme rozbírat kámasotu.
14: Nebudeme rozbírat.
15: Jsem se na to připravoval.
14: Nebudeme
15: rozbírat. Normální úchol. Víte, paní, se smějete, víte, že vůbec 464 způsobů. No a já umím jenom dva.
14: Ano, na cibulce a na česneku. Téma. Přátelé, téma, které jsem zvolil, je téma s...
15: Svatba.
14: Ne, svatba ne, prosím vás. Už jsme ty strašné věci dali pryč. Je to sp...
15: Sp... Spirit...
14: Ne, není to spiritus.
15: Spiritus.
14: Ani spopelnění. Je to spo...
15: Spolek, přátel, že...
14: Sport.
15: Sport.
14: Sport je to, co povznáší ducha a povznáší tělo.
15: Přátelé, nesportujte. Říkám vám, radím vám dobře, sport je zdravý, nebezpečný. Víte, kolik lidí se při sportu už zabilo, nebo jinak při pochcípal?
14: Dávej si pozor na ty slova.
15: Každý sport je nebezpečný. Já si o tom vedu výstřižkovou službu. Hmm. Třeba skoky na lyžích. Jednou se tak zapích do země, že ho vykopali, vzniklo zakopané.
14: To je tím, že si na tom můstku jezdil v létě. Musíš jenom v zimě, v létě to drhne.
15: Sport je nebezpečný, opravdu. Ne. Nedělejte žádný sport. Jsem dělal karate. To jo. Je nebezpečný sport.
14: Tak to asi
15: 4 roky jsem dělal Shaolin.
14: A co, zlomená ruka nebo něco?
15: Ne, první kolo, stál jsem ránu a v gatích byl kaolin. Nesportujte. Musíte... Každý sport je nebezpečný. Neexistuje jediná výjimka.
14: Třeba šachy jsou sport.
15: Šachy, přátel, to je velmi nebezpečný sport.
14: Ano.
15: Na šachové mistrovství světa v roce 1894 v pakistánském Rawalpindi, to je město, paní... Ujeli domácímu borci, jaký musí arbitráži Dévovi při přemýšlení lokty, který by se opíral o šachovnici a vypíchnul si v oko vo vlastního pindíka. Nebo vo střelce. Teď nevím.
14: Prosím vás.
15: Vo věžku těžko. No.
14: Sport je velice záslužná...
15: Teď nevím.
14: Prosím vás.

0: Tobě se to nestalo s tenisákem, tobě se to stalo s medicimbálem a ten tam zůstal do dneška nerozpuštěný. Proč brojíš proti sportu? Ty bývalý aktivní sportovec.
1: Ano, přátelé, já jsem aktivně sportoval, ano, pravdu, no. Kdo uhádne, jaký sport jsem dělal, přátelé, máte dneska možnost vyhrát sladkou odměnu.
0: Ale.
1: Je to hubička ode mě. Mám lehkou cukrovku.
0: Prosím tě. Co? Já to vím, který sport si dělám.
1: No tak hádejte, ne.
0: Skok do zdi.
1: Ne. Přátelé, já jsem závodně střílel z luku.
0: Jo, tohle myslíš.
1: Já byl lukostřelecký mistr Severočeského kraje ve střelbě na 50 metrů na běžící cíl.
0: No, nedělej si z toho srandu, nebudou ti to věřit.
1: Já jsem střílel za Lokomotivu Ústí nad Labem. Mě říkali u nás v oddíle dokonce Willem Tell. Pak jsem s kamarádem dělal takový číslo, jsem mu sestřeloval za panáka jabko z hlavy na 15 metrů, no. A jednou jsem těch panáků měl už 8 a trefil jsem mu do jabka sem dle. Jabko jako jabko.
0: No, musím říct, že dělal lukostřelbu a říkalo se mu Willem Tell.
1: Ano.
0: Vy, kdo víte, kdo to byl Willem Tell, to jste asi všichni, že? Musíte uznat, že v oblasti lukostřelby to je velká pochvala. A já nerad, ale musím potvrdit, protože sám jsem slyšel, jak na něj na závodech rozhodčí volá Tele, kam to střílíš?
1: Ne, Tele, Vileme, Tele, kam to střílíš?
0: Hinku.
1: Hinku, no, Jarmila na mě volali, ne?
0: Ano, to volali, ale Jarmila na tebe volali až ve sprchách, vole. Volali Jarmilo, to jsou pánský. A ty jsi se urazila, vzala jsi si lodičky a šla si.
1: Při tom lukostřeleckých závodech se stávají kuriozní úrazy.
0: Ano.
1: Při lukostřeleckém mistrovství světa, bylo to v Mongolsku, v roce 1964, přesně to bylo v Kuzbas-ej Ajartul.
0: Všechny by určitě zajímalo, kde to tam je.
1: Kuzbas-ej Ajartul je hned vedle Kizilkej Chodžen Gurdžanu. A když to nevíš, vem si nápovědu 50 na 50. A nebo přítel na telefon. Se stala taková věc. Domácí borec, jistý Davlet by Vjurtučučím, založil šíp, natáhnul tětivu a místo toho šípu pustil ten luk. Pic. A ten mu přivodil těžké zranění horní obličejové části těla a také dolní obličejové části těla.
0: Zase jedna důležitá věc.
1: Ano?
0: My všichni, jak tady jsme, na rozdíl od tebe, nemáme horní a dolní obličejovou část. My jsme dole jiný.
1: A víte, jak skončil ten chudák, ten Davlet by Vjurtučučím? Teďka v Tibetu zpívá v chrámech ty vejšky.
0: No tak dobře, jak se trefil do hlasivky a...
1: Takhle nízko? Ale...
0: Já nevím, já u toho nebyl, tak to byla nějaká starší vytáhná hlasivka, mně to je jedno. Hovoříme o sportu.
1: Ano.
0: Dáte mi jistě zapravdu, že třeba výborné pro zdraví je plavání.
1: To je nebezpečný sport, přátelé.
0: Ježíš, plavání. Ano, jestliže neumím plavat, tak ano. Nelezu do hloubky.
1: Ano. Jistý James Foster, zvaný Sekáč z Baltimore, se rozhodl v roce 1905, že přeplave jezero Čad, hemžící se krokodýlama. Skočil z loďky do vody a ani nedopad. Přímo ze vzduchu ho vzali. Čuměl na to ze břehu nějaký Donald a vymyslel hamburger.
0: Já už nevím, kam mám ustoupit s tím sportem. Tak dobře, tak určitě bude bezpečný sport třeba... Turistika.
1: To je nebezpečný sport.
0: Ježíš Maria.
1: Přátelé, v roce 1978 se vydal jistý turista na odpolední procházku v Alpách. A až v roce 89 ho našel známý alpinista Reinhold Messner v severní stěně Eigru ve společné domácnosti se stádem kamzíku. Už měli mladýho. Kamzíka.
0: Hele. Dávej si pozor, co říkáš, ano?
1: Ano.
0: Nikdy mi neříkali kamzík.
1: Vám vždycky říkali králíček, ano.
0: Ano, protože jsem takový hebký.
1: Ne, takový rychlý, říkali holky.
0: Hele, mně je to jedno.
1: Jste si na něco vzpomněla z domova, že jo, paní?
0: Ať je po tvým, tak dobře, není žádný bezpečný sport.
1: No jeden byl, ten nám zakázali. To byla Spartakiáda. Tam se nemohlo nic stát. Moje maminka tam cvičila na té první. Moc jí tam líbilo. 9 měsíců potom jsem to narodil já.
0: Teď mi to došlo. Proč ty máš v rodném listě v rubrice Otec napsáno Armáda Československé socialistické republiky? Přátelé, já bych v tuto chvíli ještě pokračoval jedním tématem, abychom trošku udělali radost intelektuálně silnější části publika.

0: pudlika, ano. Což jste tady vy prakticky všichni.
1: Ano, intelektuální silnější část pudlika to určitě lépe pochopí, ano.
0: No, nevšímejte si toho. Soustřeďte se. Téma, které jsem zvolil, je téma po.
1: Po? Jako po akci? Ne.
0: Poe?
1: Poe, Alan Edgar Poe?
0: Téma je poezie.
1: Poezie, přátelé. Ano. Pamatujete, to bývalo víno. Dvacka stála litr. Co já jsem toho vytrunčil? Kde bižony, sudy?
0: Prosím tě, poezie, to je něco jiného. Poezie, to jsou básničky.
1: Básničky, že jste neřekl. Taky recituji.
0: Ty jsi někde recitoval?
1: No jistě, já jsem vítěz festivalu vybroušeného slova.
0: Tak, upřímně, on to nebyl festival vybroušeného slova. Ten festival se tuším jmenoval Festival vylízaného mozku. Ale vyhrál si, to je pravda. Tak dej něco do lidí.
1: Přátelé, já mám básničky, já si je sám píšu.
0: No, to se nedá nic dělat.
1: Většinou jsou to básničky o zvířátkách.
0: Tak. Ale to no, se hodí.
1: To se hodí.
0: To se hodí. Je jaro. Zvířátka vesele cupitají, dupitají lesními pěšinkami. Běží tam a z vesela zase běží
1: spát. V mých básničkách zvířátka ani nedupitají, ani necupitají.
0: Co to?
1: V mých básničkách zvířátka chcípají.
0: Prosím tě.
1: Samý smutný básničky o zvířátkách. Lidi jsou na ně zlí. Každou chvilku se někdo nějaký zvířátko upeče, že jo, paní? Jste byla králíka minulý týden.
0: Alois, to je první řada. Tady se jí kaviár. Králíci jsou od třetí řady dál.
1: A vzadu je chlebová partie. Pan mladý dokonce jednou zašláp jelena.
0: Ale zašláp. Drcnul jsem do něj autem, no.
1: Akorát parohy mu zůstaly. Na furt.
0: No jistě, zbytek musíte vrátit.
1: Odevzdat,
0: to patří mysliveckému svazu. Co jsem vrátil, a oni řekli, pane mladý, že jste to vy, ty parohy jsou vaše. Se tam podepsali všichni členové, 16 jich bylo.
1: Ano, 16 teráka možná. No nic, kdybyste chtěli, tak vám nějakou básničku o zvířátkách můžu zarecitovat.
0: No?
1: Třeba tahle je pěkná, kanárek, ale má takovou jednu vadu, ona je v ženském rodě.
0: Ježíš,
1: já jsem jí psal, když mi bylo 10 a naši ještě nevěděli, co budu. Já jsem byl potom na operaci.
0: Ano, na operaci slepého střeva,
1: to která... nebylo slepý střev.
0: Bylo to slepý střev.
1: Bylo to slepý střev. Tak, jedem. Je to velmi vážná, dojemná, smutná básně, tak byste se k tomu měli adekvátně chovat. Ano. Hoďte na tu paní dejku tam.
0: Prosím tě, nech to, ať si diváci sami užijí, jak uznají za vhodné.
1: Jste manžele, že jo?
0: Jak jsi přišel na tyto svou manžele?
1: No pán si nevšímá, to je moje jisté. Ha,
0: víš co, básničku si slíbil.
1: Slíbil básničku. No. Kanárek. Měla já jsem kanára, měla jsem ho ráda. Měla já jsem kanára, kamaráda. Kanár mi pošel, milý nedošel. Ke všemu jsem čapla černý kašel a zarděnky. Co?
0: Cože?
1: Cože?
0: To je všechno.
1: No to je všechno, jsem s tím byl měsíc v nemocnici zarděnky. Ještě k tomu černý kašel.
0: Takhle se dělají
1: no,
0: verše.
1: No jistě, to je, tomu se říká poezie všedního dne.
0: Tohle je poezie no, velmi nevšedního
1: to
0: dne.
1: To mám od Volkera, Volker mi v tom pomáhá. V tom
0: tvým vzorem je Volker?
1: Ano, no Johnny Volker mi pomáhá.
0: To ti u týdla musel se hodně nadřít. Tam byl s celou rodinou, ne? I bratranec Fernet přijel. Sestřenice Zelená taky se zúčastnila.
1: Tahle básnička je taky pěkná o zvířatkách. Měl krteček dobeček, rošláp mu ho chlapeček. Blbeček.
0: To nejde. Ti lidé chtěli kvalitní básně.
1: Já jsem dokonce vydal sbírku básnickou. Ministerstvo školství mi vydalo, to je pro děti předškolního věku. To je taková výchovná poezie.
0: Tobě vyšla sbírka?
1: Ta básnická sbírka, kterou jsem vydal s ministerstvem školství, se jmenuje Elektrický proud přítel člověka. Nevěděla holčička, že probíjí lampička. A teď už to ví, hrobečku cítí, že spí.
0: No to je výborný.
1: No aby děti věděli, že nemáš sát, kam nemáj. Jsem teď připravil druhý díl. Plyn přítel člověka. Nevěděl mladý vojáček,
0: vojáček,
1: že uchází mu plynový sporáček. A než se to dozvěděl, i s baráčkem odletěl. Remek.
0: Ne.
1: Kosmonaut. Fuč. I s domkem na oběžnou dráhu.
0: Prosím vás, přátelé, dovolte, abych nyní zarecitoval já ze své sbírky křehkých veršíků, kterou jsem nazval Otvírejme studánky korečkovým rypadlem. Ono to jde rychlejší, víte.
1: To bude dobrý.
0: Já jsem zvolil báseň, která se jmenuje Konflikty 21. století.
1: Co to? Něco vám upadlo? Že se ohýbáte?
0: Nic mě neupadlo.
1: Ne to,
0: to já takhle recituji.
1: Jo, takhle.
0: Používám výrazové prostředky. Jo, já jsem recitoval v Kamenném divadle.
1: Výrazové prostředky? Ano. Proč se tomu říká výrazové?
0: No, oni mě po půl roce vyrazili.
1: Výrazové.
0: I s těma prostředkama. Ještě tam pracuju, ale s jinýma prostředkama.
1: Čistícíma. Ano. No, nevadí. No. Prosím, pane mistr Proper.
0: Žena je košile,
1: kuž bobo, tvoj. Srdce to ne.
0: Jenž včera byla nová, zničila jí přesně jdoucí kola tramvajová. I hned jsem se vymrštil a ač mám sílu vždycky, jak strch jsem trolej, hned mě stlouk mocně proud elektrický.
1: No jo, no.
0: Děkuji.
1: Vynucenej potles s poklonou.
0: Ne, ne, ne. Kvalitní publikum.
1: A víte, děkuji, že to je na vás ještě vidět?
0: Co pak?
1: Jak vám ten proud namlátil.
0: No, tak.
1: Hlavně v obličejové části ksichtu.
0: No, tak.
1: Ne, to je jedno. Taky zkusím ty výrazové prostředky.
0: Co to je tohleto?
1: To je to karate.
0: Ano, tak to sem netahej. Jestliže chceš recitovat, tak to musíš prožít.
1: Prožívat.
0: Rozumíš?
1: Ano.
0: Soustřed se. Jseš soustředěný?
1: Ano, jsem.
0: Poezie. To je váška, která se vznáší nad modrou tůní.
1: Váška se vznáší nad modrou tůní. Tohle není váška, to je Parkinson.
0: Tak dobře, jak ty si představuj tohohle broučka, no. Vznáší se ten tvůj Parkinson nad modrou tůní. Ty musíš být celý protchnut tou básní. Přirozeně. Tak. To je ono, to je, no vidíš, že to jde. Cítíš to uvolnění?
1: No ještě ne, ale za chvilku určitě.
0: Ano. Tak dobře, no tak ne, už se do toho vžil, no.
1: Básnička je to o lásce.
0: No, když to se zrovna hodí tady tohleto k lásce.
1: Mně se rozjíždějí nožičky.
0: To si jako malé děvče psal poměrně zajímavé texty.
1: To není ještě básnička, to je pravda.
0: Jo, takhle. No tak Heidi, Heidi k básničce.
1: Vypadám jako Hašek v bráni. Ne.
0: Tak jeď.
1: Na lavičce v parku držel jsem jí za ruce. Kdybych, tak bych. Koupil bych tebych. Jsem to zapomněl.
0: Co je, jak to zapomněl?
1: Ne, tak s tím tak se dostal křeč do mozku.
0: Alois, kde nic není, ani křeč nebere. Tak znova, ale nemám to rád, no.
1: Na lavičce v parku držel jsem jí za hlavu. Kdybych ji držel radši za ruce, nezdechla by se mě prkenice.
0: Teď se omluv.
1: Proč?
0: Všem, kteří to poslouchají, omluv se.
1: To je hezká básnička.
0: Já ti říkám omluv se.
1: Nebo tahle je taky pěkná. Moje milá Andula od pití je odulá.
0: Já tě varuju.
1: Kdybych do ní pích, poteče z ní pivo. Ah!
0: Prosím tě, ty nemůžeš dělat básně.
1: Proč ne?
0: Protože nemáš ten cit k tomu.
1: Cit nemám,
0: ty
1: jo.
0: Ty vůbec nemůžeš pracovat s češtinou.
1: S rytmem.
0: Vůbec ne, to nejde prostě.
1: No, ale, no, ale veršovánky mi jdou, já dělám reklamní slogany pro firmy.
0: Ale špatný.
1: Teď to kupujou lidi.
0: Ne, ne, je to špatný. Vzpomeň si, jak nás hnali z té Plzně.
1: No, to je jediný případ, ale to, no, byl, to byl dobrý slogan.
0: To byl fofr, že jsme se zastavili až v Rokycanech. Poškrábali mi auto v domnění, že bylo jeho. To bylo, představte si, on se snažil vnutit managementu plzeňských pivovarů akciové společnosti slogan Pivo Gambrinus vypije i Rus. To jsme mazali, to byl fofr.
1: No, co je na tom špatnýho? A vaše slogany jsou taky dobrý, jak nás hnali s tím mladým Boleslavy. Řekněte to lidem, jak jste dělal ten slogan na tu Škodovku.
0: To jenom nepochopili, to byl nepochopili, dobrý ten slogan.
1: Jo.
0: Tam to nepochopili.
1: No tak to řekněte, ať věděj, no.
0: Vemlouvavý hlas říká, vůz Škoda, vůz na celý život. Vůz, který už nikdy neprodáte.
1: A už jsme jeli. Hm? To je na té úrovni, jak jsem byl ten slavný slogan pro ty dvě firmy, jak mě dali k soudu.
0: Který?
1: Nejlepší pedigrípal je z masa koček, který žerou výzkaz.
0: To bylo smutné.
2: No, jsem to potom opravil, udělal jsem z toho hezký slogan, ale taky se jim nelíbil.
1: Víte, proč je váš pejsek zdravý? No, protože žere pedigrípal. Víte, proč je vaše kočička zdravá? Protože žere Whiskas. Chcete mi taky zdraví, žerte kočky a bzy.
2: A to věděl. Hezký slogan.
0: No.
3: Poslechněte si medailonek básníka Mirko Hýla. Na verše Mirko Hýla snad narazil každý v denním tisku, v týdenním tisku i v měsíčním tisku. V tisku je teď i jeho první básnická sbírka Muži zítřka. Jeho verše zaujmou každého. Každý si řekne, to snad ani není možné.
4: A nemýlí se, je to možné.
3: Ano, je to možné. A jak je to možné? Na to jsme se zeptali v redakci deníku Hlas včerejška. Hovoří hlas redaktora Standy Krba. Ptáme se, proč tvoří?
5: No tak poté, co se Hýl narodil, nevybočoval. No a vlastně to v tom tedy vytrval až do období, kdy začal dospívat.
4: Ano, tomu bylo asi 28 až 29 let. Takové děbky se mu udělali na tváři, že
5: jo? No oni se mu udělali spíš takovýhle, že?
4: Jo, ano, koukám, ano, no, takové tak, to máte teď vy. No, no a právě v tomto období začal tvořit. Ale proč, proč?
5: No, protože ho opustil kolektiv.
3: A to je vážné. Hovoří žena básníka Marie Hýlová.
6: No, kdo za vás vyřeší problémy? Kdo za vás myslí? Co znamená jedinec? No, co by byl Mirko beze mne a já bez sebe? Víte, Mirko tápal. Občas proběhl zapálený kolektiv. Podal mu tu pomocnou ruku. No, kolektiv ho vytáhl z toho bahna před tou restaurací. Teprve ale po 14 dnech, a to je hrozně velká doba, no, kolektiv ho podpíral, no a Mirko Hýl se opíral a kolektiv ho podpíral.
4: Ano, ano.
6: Mirko Hýl se, ano,
4: a od té doby
6: tvoří.
3: Nyní vám předneseme tři ukázky ze sbírky Muži zítřka. Ač víš. Ač víš, že víš, už nelze víš. Víš, že víš to, co víš. Chceš-li víš, pak víš, že nevíš. Svou vlastní prací víš, že víš. Víš to. Víš.
4: Mirko Hýl, ač chceš. Ač chceš, co chceš. Víš, že chceš to, co chceš. Nechceš-li? Nechceš. Chceš-li? Chceš. Chce, nechce, víš, že chceš to, co chceš. Svou vlastní prací víš, že chceš. Nechceš? Chceš.
3: Mirko Hýl, ač znáš. Ač znáš, že znáš to, co znáš, tak neznáš, co znáš.
4: Tady to někde bylo.
3: Ač svou vlastní prací víš,
4: vlastní prací,
3: víš že nechceš.
4: Chceš.
3: Chceš vědět, že nechceš.
4: A to znáš.
3: Jen dál. Mirko Hýl nepíše jenom verše, píše i prozu. Z jeho rozsáhlé prozaické tvorby jsme pro vás připravili premiéru původní inscenace hry Zábrany, kterou na motivy románové epopeje Zábrany volně zpracoval Mirko Hýl. V hlavní roli Marie Nenutilové, Marie Donutilová. Přeji vám hezký umělecký zážitek.
7: Ne. Nenuťte mne, ne, to nemohu, já opravdu nemohu, nenuťte mne. Ne, já opravdu nemohu. Ne, nenuťte mne, ne, já opravdu nemohu. Ne!
3: Skončila hra Zábrany.
4: No a my jsme se sem do studia pozvali na malou besedu hlavní představitelku, vlastně jedinou představitelku, Marii Donutilovou. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás.
4: Dobrý den. Já bych vám položil takovou první otázku. Jak jste na roli šla?
7: No tak já jsem jela.
4: Ano, ano. Byla to jistě těžká práce.
7: Velice těžká, ale během natáčení se ve studiu utvořila báječná parta, která mi obrovsky pomohla. A ve chvílích, kdy jsem nevěděla, jak, byla to právě ta parta, která mi řekla tak.
4: Jak?
7: Tak.
4: Tak?
7: Jak?
4: No tak.
7: Ne.
4: Ano, tak.
7: Ne, to nemohu.
4: Ale no tak.
7: Ne, opravdu.
4: Tak zábrany
7: nemohu.
4: Stranou, no tak.
7: Ne, opravdu to nemohu.
4: Ano, tak,
7: ne, opravdu,
4: drahoty.
7: Ne, já nemohu. No, ano, ne, nenuďte no, mě. Tak, ne, to opravdu nemohu. Ne, nenuďte mě. Ne, prosím vás.
4: Ne!
8: Tak, plevy odešly a na jevišti zůstává zrno. Jestli dovolíte, my bychom hned v úvodu dnešního setkání s vámi vyřídili takové věci vážnější. Zkrátka obrátili se k přítomným ženám a dívkám v sále a poprosili je, aby nás muži a chlapce vedli ve 20. století k jemnosti. Já myslím, že všichni se mnou musíte souhlasit, když řeknu, že jemnost se tak nějak bohužel z našeho století vytrácí. Je to škoda, ovšem asi se s tím nedá nic dělat. Stačí přeci mnohdy pozorovat jenom takový rej na tanečních zábavách. Přítomní pánové a chlapci, prosím vás, uvědomte si, my nemůžeme dívkám při tanci stále do omrzeň nabízet jenom hořčák, cigárka a slivovic. Je přeci třeba mít v zásobě široká témata kulturních rozhovorů. Zmínit co o literatuře. Pohovořit o zemědělství, o průmyslu. Recitovat verše. To byste nevěřili, co to s dívkou udělá, když ji ve správné chvíli začnete verše recitovat. Namátkou jmenuji verše Nezvala, Křižíka, Edisona, bratranců Veverkových, Komenského, Mičurina a dalších básní. Samozřejmě nejlépe, když píšeme básně sami, ovšem takových nás je málo. Já sám jsem s ním přestal a tak jsem uvítal, že Luděk Sobota, jak jsem mi aspoň pochlubil, verše píše. A dokonce mě požádal, abych mu udělal důstojné antre, že by rád šel v té věci příkladem a nějaké pěkné verše přednesl. Tak, Luďku, že by si vzal něco dobrého a hlavně kratšího, ano?
9: Děkuji pořadatelům, že mám možnost tady přednést své verše.
8: No tak to poděkuji hlavně mně, protože mě to stálo nějaký peníze, no ale já jsem to pro tebe rád udělal.
9: Děkuji teda všem, kteří se nechali podplatit. Jsou to pěkné věci, napsal jsem to sám, teda respektive ještě s jedním. Hlavně sám. První verš, který bych vám chtěl přednést, má název Sedí pana. Je to prostě o takový paně, že ano, která prostě jaksi sedí, že? Ani se nehne.
8: Je to kratší verš, co si vybral.
9: Kratší.
8: Úvod to má delší.
9: Úvod to má delší.
8: Tak to zkrať.
9: Tak to zkrať.
8: Neopakuj všechno po mně.
9: Neopakuj všechno po mně. Sedí pana.
8: Co je zase?
9: Koukám, že se nebudu moct uklonit.
8: Proč by si se nemohl uklonit?
9: Že bych se praštil do hlavy. Po mikrofonu.
8: To už by bylo asi po druhý v životě, že jo, jak tak koukám.
9: No tak já se praštím, až půjdu pryč.
8: To nebude třeba, on to někdo rád udělá za tebe.
9: Sedí pana. A nebo já už ten nápis říkat nebudu. Tím bych to prodlužoval a rovnou radši do toho vletím rovnejma nohama.
8: No.
9: Rovnejma zrovna ne. Nohama. Běžnejma. Sedí nohama.
8: Myslím tě, jak se soustřeď trochu.
9: Sedí pana vedle mne Jo, ještě jsem chtěl říct jednu věc, než do toho vletím nohama. Ale ono to totiž začíná stejně jako ten nadpis, ale už to teda není nadpis, aby si nikdo nemyslel, že jsem na to zapomněl, na ten slib, že už nebudu opakovat nadpis. A...
10: Je to možný. To je zoufalec.
9: Sedí zoufale.
10: Prosím, jak se zpamatuješ trochu, slavnostní nálada, nabitej sál, opakuješ všechno jak papoušek, chytáš se každého slova, řeknu bandaska, tak řekne, sedí bandaska, ne?
9: To by to říkal se vláze,
10: no,
9: nebo
10: asi
9: co?
10: Jo, vypadá to tak, že pre už je zdravej, ten tam měl být půl roku ještě. To je radost, tohle figurou objíždět města. Bude, ti jim tam stačí.
9: To vidě, jo, nevím, byl sympatický až po.
10: To se nedivím, takových tam měj málo asi.
9: Já dostával přídavky. Já tě nedostal, ty chytré. Za to i vlastně.
10: Přestaň huhlat, huhlo, a recituj.
9: Sedí banda.
10: No, už je to tady, to povídám.
9: Já jsem půl hromlý kostel. Já jsem s nervama v tahu. Jsem úplně vyřízený. Vynervovaný, že to dál nejde. Já snad rozkoušu mikrofon. Sedí pana vedle mne. Těžce dýchá do ucha. Prosím vás, klid. Jak malí kluci některý. Nebo mezi vás vletím. Nic ze mě nezbyde. Slyší ucho, už je z toho na větli. Myslel jsem, že miluje, ale je to záducha.
10: Opravdu teda, to se máš tím klubu. To se odtahují, divím, že vůbec ti páče. To si se vycajchnoval, já tady vojemnosti, o slušným chování a ty vybalíš tohle. To nemáš nic lepšího?
9: To bych nemal.
10: No tak to koukej no. Zachránit, i tohle byl trapas.
9: Mám teda ještě jednu věc, to je ještě lepší, ale je to teda zas, to není o paní, ale je to zas o jednom chlapovi. Ten nesedí, ten seděl předtím. Už ho pustili. To se ani nemenuje sedí chlap, to se jmenuje, si nemůžu vzpomenout. Já si vzpomenu, ale nevím kdy. Posledně jsme čekali do půl desáty. Ježíš Maria, to začínu, to měl na jazyk. Ježíš Maria Josefe, to mě píchlo u srdce. To je celý.
10: No ne, tak já se omlouvám, začátek se prostě nepovedl, teď je to úplně jasné. Tobě děkuju taky. To měl ještě tu drzost, že mě nabádal, abych na ty verše nezapomněl, že to odpíchne program, že se dostaneme do obrátek. To jsme se dostali do vývrtky. Co jsi sem vůbec chodil na začátku? Klidně si mohl počkat v šatně v kleci, než na tebe dojde řada. To jsem tady rovnou mohl recitovat verše, který jsem zabavil ještě v době, když jsem učil jednomu žákovi pod lavicí. To vám svalně řeknu. Ty si to poslechni taky. To se vůbec neliší od těch tvých veršů. To bylo takhle. Borec Gustav Frištenský z okna skákal na ženský. Jednou skočil na ženskou, udělal z ní Frištenskou.

0: Ano, to přicházím znovu, aby se zdálo, že nás tady víc a pořád je bohatší. Vážení přátelé, bývá takovou zvyklostí našich pořadů, že při nich nechybějí písničky. Tuto zvyklost nechceme porušit ani dnes. Nebojte se, sami zpívat nebudeme, my chceme, abyste vydrželi až do konce. Ale pozvali jsme na dnešní veřejnou nahrávku naší desky hosty. Dva zpěváky, které patrně zatím ještě neznáte, ale my doufáme, že se vám budou líbit stejně, jako se líbili nám, když jsme je objevili na konkurzu v Semaforu. A tak vám dnes budou zpívat a hrát Katka a Peter z Bratislavy, naši přátelé. Katka a Peter.
1: Hudebních pořadů je celá řada, ale pořad, kde soutěží náhodně vybraní amatérští zpěváci z ulice, je jen jeden. A na té máme práva jenom my. A možná nějaký Čičmunda v Americe. Pořad má nezaměnitelný název Carreras Show.
2: Dobrý večer, je tady další díl oblíbené soutěže Carreras Show a s ní opět Pavel Strávníček. Dobrý večer. Přátelé, jaká by to byla Carreras Show, kdybych tu byl sám, kdyby tu chyběl můj kolega, člověk, který plyně ovládá 6 světových jazyků, ale dodnes má problémy s češtinou. Radek Kašpar! Radku, já tě vítám u nás v Carreras Show, ty máš určitě připraven na úvod nějaký inteligentní bonmot, takže pojďme do toho.
3: Carreras Show, lidi, není, nic stejného jinde není. Bavte se nám všichni skvěle, já už běžím do prdele, za kulisí.
2: Do zákulisí, dobře to dopadlo, Radek Kašpar. Přátelé, dříve než odstartujeme dnešní soutěž, než zahájíme první kolo a přivítáme prvního soutěžícího, tak musím odpovědět na jeden takový velice nepříjemný kritický dopis, který k nám přišel do televize. Pisatelka v něm píše, že zneužívám této soutěže k osahávání soutěžících, že si tím snad kompenzuje nějaké mindráky z mládí a podobně. Není tomu tak. Já ty soutěžící pouze přidržuji v tomto malinkém prostoru, který máme vymezen pro ty rozhovory, aby nám tak říkajíc neutekli ze záběru. Takže není to žádná úchylka, tolik odpověď na dopis šéfredaktorky feministického časopisu Chlapna a móda. No a my můžeme odstartovat první kolo, protože přichází první soutěžící dnešního večera. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Můžete se nám představit?
4: Já jsem jmenuji Bohumil Šimáček.
2: Pan Bohumil Šimáček.
4: Šimáček.
2: Odkud jste přijel, pane Šimáčku?
4: Praha 1, Václavské náměstí.
2: Václavské náměstí, to znamená, že jste přijel přímo z Čentra.
4: Čentra.
2: Dobře, mohu se zeptat, pane Šimáčku, jaké je vaše povolání?
4: No taky, já pracuji v Pražské teplárenské v oddělení pro styk s veřejností. Ano.
2: Styk s veřejností, ano. Styk se zákazníkem, ano. Tomu se teď myslí módně říká public relations, nepletu se?
4: No, homosexu.
2: Tak to bychom ani nepoznali. Mimochodem, nevadí vám, pane Šimáčku, že vás takhle přidržuju?
4: Naopak.
2: Aha, tak teď to vadí za mě. Dobře, poslední otázka. Jaké jsou vaše záliby a koníčky?
4: Tak v současnosti je to hlavně skupina Lunetik.
2: Ano, tak skupina Lunetik.
4: Hlavně Vašek.
2: Dobře.
4: I Aleš, ale.
2: Prosím vás, kontrolujte se, ať se vám tady něco nepřihodí. Já teda nevím, já osobně jsem slyšel Lunetik zpívat jednou, no. Bylo to z playbacku a že by to byl nějaký zázrak.
4: Tak oni zpívají pouze z playbacku, ale jsou to krásné hesy.
2: Aha, dobře, takže raději nějaký jiný koníček.
4: Písničky Vaška Neckáře.
2: Vašek Neckář, ano. Takže to je bohužel ten týž případ. Takže co nám zaspíváte?
4: Projdem spolu s Vaškem Václavák.

0: Pan Bohumil Šimáček z Prahy, zaplať pánbu dospíval, písnička z repertoáru Vaška Neckáře. No a my jsme zvědavi, co jeho výkonu říká odborná porota.
1: Pán Bohumil to vzal hákem, provedl na se Václavakem. Z Václavaku zpátky sim, porodcům se líbil všem. 2356 bodů.
0: 2356 bodů. No, přátelé, tak to je překvapení. Už to tak vypadá, že někteří členové naší odborné poroty budou zaměřeni podobně jako pan Šimáček. No, co se dá dělat? Než odstartujeme druhé kolo, musím odpovědět na velkou skupinu vašich dopisů, které k nám chodí a mají jedno jediné společné téma. Často nám totiž píšete, že byste se rádi zúčastnili naší soutěže, že byste si rádi zaspívali v televizi, ale že máte strach, že před tolika lidmi v přímém přenosu by vám například mohlo vypadnout nějaké to slovíčko z textu. Tak toho se nemusíte bát vůbec. Vidíte, že tady máme takovou bedínku, to je takové moderní americké zařízení, je to dovoz ze Spojených států amerických, má to tam dokonce velký nápis Made in USA. A je tam také taková malá televizní obrazovka. A na té se soutěžícím neustále promítá text, takže kdyby jim nějaké to slovíčko vypadlo, mohou se tam podívat a klidně zpívají dál. Takže vidíte, že se nemáte čeho bát. Pište a hlaste se do naší Carreras show a my můžeme odstartovat druhé kolo, protože přichází druhý soutěžící dnešního večera. Přichází druhý soutěžící. Prosím vás, tady tudy jste měl vylézt. Týden vás to učej na těch zkouškách, no. Na co pak ty zkoušky jsou? No, na hovno, no. Dobrý večer.
2: Jo.
0: Dobrý večer.
2: Jo.
0: Pozdravte.
2: Tož vítaj.
0: Dobrý večer.
2: Vítaj.
0: Můžete se nám představit?
2: Já jsem Jarin Rukavica.
0: Pan Jarek Rukavica.
2: Rukavica.
0: Odkud jste přijel, pane Rukavico?
2: Z Bučovic.
0: Bučovice, počkejte, to je tuším na Moravě, ale teď si nespomínám, to je severní Morava nebo jižní Morava?
2: To je jižní, ne, kurňa.
0: Dobře, nemohl jsem si vzpomenout. Přijel jste z jižní Moravy, jak se vám líbí tady u nás v Praze?
2: V Praze je blaze, ale u nás jsou lepší lidé, takový srdečnější, pohostí.
0: Ano, ano, říká se to, že na Moravě jsou lidé mnohem srdečnější než v Čechách. Mimochodem, nevadí vám, že vás takhle přidržuju?
2: Já už jsem se toho všiml, ještě nechtěl lísknu ty šuliny, aby jsme tady už...
0: Prosím vás, jak se to vyjadřujete? Jste v televizi v přímém přenosu, tak se podle toho laskavě chovejte. Komu máváte?
2: Ogarům na hospody.
0: Budou mít radost, že mají kamaráda v televizi. Se, bolí vás hlava?
2: Tož oni mě neuvidí, jo, my tady nemáme televizu, hospodě.
0: Tak si ji prosím vás, kupte, to teď tady nebudem přece řešit. Mimochodem, chtěl bych se zeptat taková soukromá otázka. Neměl jste trošku trému před tou dnešní soutěží?
2: Už ji nemám.
0: Už ji nemáte a máte nějaký osvědčený recept, jak se trémy zbavit?
2: Burčák a slivovice.
0: Burčák a slivovice. A tvrdil jste hodně míchat.
2: Hodně míchat.
0: Nemáte pocit, že jste to dneska malinko s tou léčbou přehnal? Ne, máte to pod kontrolou, tak to má být. Dobře, pojďme dál. Pane Rukavico, jaké je vaše povolání? Povolání?
2: Soukromý podnikatel.
0: Soukromý podnikatel. Máte Měl jste dokonce mobilní telefon. Jak jste s ním spokojen?
2: Že nende, já ho neplatím.
0: Ano, takže správný soukromý podnikatel, jak má být. No. Mohu se zeptat, jaký je obor vašeho podnikání?
2: Prodej, nákup, sochař.
0: Tak prodej, nákup, to je celkem běžné, ale ten sochař to už je zajímavější. Co socháte?
2: Sádrové trpajzlíky.
0: Sádrové šprtajzlíky. A jde to vůbec dneska ještě někde na odbyt?
2: Tož Němčoři to kupují a mám stánek aj v čínském Těšíně.
0: Stánek v čínském Těšíně, takže to máte zřejmě skutečně práce nad hlavu. Zbývá vůbec čas na nějaké koníčky? Máte koníčky? Jaké?
2: No, slivovica.
0: Ano, dál.
2: To žvínko.
0: Hezký koníček, dál.
2: To aj červené.
0: Také mám radši červené, ano, dál.
2: Sklépek.
0: Pane Rukavico.
2: Špek.
0: Prosím vás, to nemáte jiného koníčka?
2: Jim Bean.
0: Pane Rukavico, prosím vás, jiného, úplně jiného koníčka nemáte?
2: Babi.
0: Ano, tak to já mám také, ale proto tady přece dnes večer nejste. Jinak, proč jste dnes večer tady?
2: Už kamoši mě přihlásili.
0: Dobře, a proč vás kamarádi přihlásili?
2: To jsou kreténi, pobouchani.
0: Ale ne, prosím vás. Kamarádi vás přihlásili, protože údajně velice dobře.
2: Už kamošama ne.
0: Pane Rukavico, prosím vás. Údajně velice dobře zpíváte.
2: Zpívám.
0: No, co zpíváte nejraději?
2: Tož nejraději zpívám písničky.
0: Aha, už jsem se lekl, že diapozitivy. Samozřejmě, že písničky, ale jaké písničky?
2: Goťácha.
0: Karla Gota, konečně je to venku. Co se zase děje?
2: V Bučovicách se říká, že jsou Goťákovi aj podobný.
0: No kdo se tam asi pěkně chlastá teda? Dobře. K tomu Karlu Gotovi ještě poslední taková poznámka. Vy totiž v té přihlášce máte napsáno, no, že umíte jako Karel Gott nejen zpívat, ale dokonce i mluvit. Je to těžké.
2: Na tím nic není.
0: Nic na tom není. A mohl byste teď tady diváky v sále pozdravit tak, jak by to udělal sám národní umělec Karel Gott, protože to by mě zajímalo.
2: Tuž vás dětka zdraví vyslaným, kurně.
0: Ano, tak to byl Karel Gott, to jsme poznali všichni. Takže teď se těšíme na tu písničku. Co to bude?
2: Tuž Goťák. Co jiného, Goťák.
0: Písnička. To jsem tak nějaký tušil, ale jaká písnička?
2: Tuž o tým ptáčkovi.
0: Ptáček je rabáček.
2: Ne, jak nevěděl, kde ho má.
0: To jsem vás co Gott nevěděl.
2: Ne, ptáček.
0: Jo, ptáček hledal Karla Gotta, prosím vás.
2: Ne,
0: co to je
2: hnízdo.
0: Jaký hnízdo?
2: To už takové malé, proč oni v tím bydlí o v Rině.
0: Kdo?
2: To už ptáčkové malý modří.
0: Počkejte, malý modrý ptáčkové, to je nějaká ODS, ne?
2: Ne, to jsou chytří ptáčkové.
0: To už vůbec nevím, o co jde.
2: Kde jsou ty písmenka?
0: Tamhle to máte v té bedně, taky jsme vám to říkali.
2: Stamávali, jo?
0: Jo.
2: Tadík?
0: V tutaj tak, já nevím, jak se to řekne u vás v Bučovicách.
2: Já neměl ty strupy a vál. Podnikatel, já nemůžu být tři dní, ty cajzle pobouchané. Švěďáku, hlápe, kurňa.
0: Prosím vás, přečtete to aspoň?
2: Ne.
0: Tak si k tomu jděte blíž.
2: Už to je malé, to nevidím.
0: Vy jste tvrdil, že to je velký dost.
2: Už to nebylo šišaté, ale...
0: No podle mě to je rovně.
2: Podle mě ne, jestli se to včil, tak hope.
0: Podle mě se tam nic nehope.
2: Já nebyl ty strupe, nemůžu být tři dní, časolové ty. Hrbe pobochané, kurňa. Ty to možné, takhle hloupé člověk v televizi? Už nikdy nedondu ty, číšku.
0: Žádná škoda, vole.
2: Až skončíme, tak mě řekni, jak se jmenuješ, synku.
0: To by mě moc zajímalo, k čemu vám to bude teda.
2: Tak pomenuju moju svinu. Už mám v chlévku mačka s grebeníčkem. Šuliny. Ok, už valí, jo.
0: No, aspoň, že zaregistroval pohyb, blbec jeden.
2: Kde je pán?

0: jste si jistý tou melodii?
1: Já jo, ty to hraješ blbě, ty. Vidíš těle. Kde jsou ty písmenka?
0: Asi se to nějak kouslo.

0: Takhle můžu jít do žitě a nejsou otěžit, ty.
1: Pan Jarek Rukavica z Bučovic dospíval. No, neměl to lehké, byl to ale bojovný výkon, bojoval až do samého konce. Ale to umělecké hodnocení zřejmě přece jen bude slabší, takže jak to dopadlo?
2: Skvěle zvládl od Karla, až pro to pecnu spadla. Jestli tohle Karel vidí, za svůj zpěv se jistě stydí. 8653 bodů.
1: 8653 bodů, no přátelé, tak to je šokující. To je úžasné. Znamená to, že překvapivým vítězem naší dnešní Carreras show se stává pan Jarek Rukavica z Bučovic. No a nám dvěma nezbývá, než se s vámi rozloučit. Takže inteligentní bonmot na závěr.
2: To byl dneska název, vole, naschledanou si s tím kole.
1: Naschledanou, přátelé.
3: Je to dobrý. Prostě to je dobrý, to je fajn, to je výborný. S tobou dvě LPčka, pár singlů.
4: A co hudba k té sbírce básní?
3: Ano, neblázněte, hudby je dost, poslyšte. Hejte se zbytek, se když ta dotyne přičmára, to nechte na mě. Ale s těma textama si budeme muset ještě trochu pohrát, víte? To bych chtěl si s tím pohrát. To je třeba pěkný, ale to je pěkný, jo. Seděla milá pod bukem, hrála si s mojím kloboukem. Mám za kloboukem peří a tak mi milá věří. No, to je perfektní. Prosíšte, to je perfektní, to je polka jako vyšitá. Ovšem tohle, až tímhle koupím sladké bombony, zatroupí nám tomu zlaté trombony, to je taky výborný, jo. Ale já v tom ocitím spíš takovou městskou cukrárnu, víte, jako cukrárnu, no. Než teda vesnickou prodejnu jednoty. To by tam mělo jako tak nějak, jako, víš, co mám, já tě budu tykat, jo, nevadí,
4: jo.
3: No,
4: ale,
3: víš, co mám na mysli, jo,
4: tykej.
3: Tu vůni venkova, jo, no já ti tykám, no, hele, no. Tu vůni venkova, víc jako vyjádřit, jo, a místo toho trombónu by to chtěl něco menšího, nějakou takovou trumpetku.
4: Jo, ano, třeba, já už to mám, můžu ti taky tykat, podívej
3: no,
4: se.
3: Jo, mluvě, no,
4: pojď, mám, milá, do jednoty koupit ledovky, na cestu nám budou troubit zlaté křídlovky.
3: No já jsem s tebe blázen.
4: No,
3: hele, ty jsi genius, teda, vy jste genius, ale já tě budu tykat, no, jo, ty jsi genius. Helejte se, ty moc radit nepotřebuješ, rozumíš, ty to máš prostě v krvi. Ale hele, předem, dobrá rada, jo, žádný hnojiva. Mechanizaci omezit jenom na minimum. Koukni, já jsem měl třeba jeden takový text, tak jako šikovný nesmírně, šikovný kluk, fakt takový kluk, dobrý, no líbil se mi, jo, ale já mu to musím vrátit, jo. Za našimi vraty skladej fosfáty, těma pohnejme za potokem lán, vesele bude pak tobě, mě i nám, no to nejde. Ona je to krása, jo, mě teda srdce krvácela, musel jsem to odmítnout, to nejde. Lidi to prostě nemají rádi, jo, když se zpívá o hnojivech a o průmyslových zvlášť, to už vůbec ne. Fosfáty, člověče, to nejde. Buď to se jim na ty hnojiva hůř tancuje, nebo co? Nebo je to na ně moc moderní, že se neotoče, já nevím. Ale prostě hnojiva ne. Ono by to chtělo spíš víc jako chalouku, jo, rezedu nějakou. No v tom se neomezuji, hele, můžou být malovaný pod javorem, pod strání, prostě jak chceš, ale hlavně chaloupky. A potom vůně květu, to je taky dobrý, jo, to je žádaný, jo. Vůně sena, vůně jednotlivých ročních období, kromě zimy, ta nevoní, jo. No.
4: Já vím, já to mám, ale zrovna jednu takovou, počkej.
3: No ven s tím, no.
4: Tady, stoh už do hasína.
3: To je perfektní, no.
4: Počkej, aby ten rým jako vynikl, počkej. Stoh už do hasína, my hasiči však bdíme. Čpícímu dýmu vstříc hledíme. To je hezký.
3: No hele, já ležím, já ti říkám, já ležím. To je fantastický, ale to je náladovka. Já ti říkám, to je náladovka a já mám na to nos. Hele, to budeme hrát u basických bálek. To obdrandíme pětkrát za večer, to je tutovice. A já bych dal černýmu dýmu přednost před tomu čpícímu, jo. To čpe, to není dobrý, jo, si špatně zpívá. A na deskách je to trhá. Já ti říkám, to pojede. Černý cikán půjde do háje. Každý bude chtít jen stoch už do hasína. Lidi budou zvát, ať už do hasína. Nebo někdo bude zvát jenom sem ze stohem. Člověče, co to děláte? Vy musíte k nám, vy no musíte tak, být nám.
4: No tak, nezlobte se, tak já si to ještě nějak rozmyslím. To víte, já jsem v podstatě básník.
3: Ejte pokoj, nejste. S tím musíte seknout a hned. To byste si mohl zkazit vkus a styl.
5: Tak poté, soudružko, dneska si prvně vyjedete sama, co?
6: Ano?
5: Dneska prvně. Jak se cítíte?
6: Velmi dobře. A vy?
5: Co pak já, pro mě to zaměstnání, že? Co pak, já už vyškolil řidičů, je, to nemáte zdání. A všecko bez nehody. No tak pojďte. Pojďte. Jestli pak byste věřila, že vy jste můj 879. případ. A všecko bez nehody, soudružko. No. A že jsem měl žáci, byli mezi něma kolikrát moulové, to kam se na ně hrabete, soudružko profesor. Teda bez urážky. To jsem měl jednoho, tomu jsem mohl říkat nahoru dolů. Helejte, čověče, zarlete tam jedničku. On furt nic, víte, až mě jednou takhle dožral, tak jsem na něj zařval. Hele, chlape, tak Hergot, dupneš si na tu spojku, jo nebo ne? A vidíte, na to on reagoval okamžitě. On hrál totiž beka v jednom fotbalovém mužstvu, víte, Vazou. Od té doby taky vím, že na žáci se musí psychologicky. To jsou tyhle cty, jestli jste o tom slyšela někda, podmíněný reflexy.
6: Mě velmi těší, že vás zajímá věda, soudru instruktore. Uplatněním vědeckých poznatků zvýšíte svou kvalifikaci, například ve výslovnosti při instruktáži.
5: Jo, jo. A hlavně bez nehody, víte? Na to já dám nejvíc. Takže, kdybychom se náhodou dostali mi dva do choulostivý situace a já vám trochu přišlap nohu na brzdě, nic si z toho nedělejte. Hlavně, že zastavíme bez nehody. Odstan hlinitej si potom koupíte dodatečně. No, a teď mě ukažte, jak zařadíte jedničku.
6: Ano, ano. Poslyšte,
5: no.
6: Napadlo vás někdy, proč se vlastně říká zařadit rychlost? To je zvláštní, co? Řaditi vlastně znamená stavěti, klásti, rovnati něco za něco.
5: Aha, tohle máte na mysli. No jo, něco za něco to bylo, jest a bude, že? To už je v té starodávné písničce něco za cibuli, něco za křen.
6: Správně. Zdá se, že máte smysl pro etymologii.
5: Jo,
6: víte, že jazykospit a hlavně srovnávací jazykospit je dnes nejdůležitější věda, pomocí které můžeme řešit vědecké problémy zcela odlehle.
5: Helejte, kdybyste mě to neřekla vy, tak tomu snad ani neuvěřím. No a ty tam vražte tu jedničku, soudružku.
6: Ano, hle. Co slovo, to překvapivá a hluboce logická souvislost.
5: A perla.
6: Že?
5: No.
6: Řekl jste vražte.
5: Jo.
6: Víte, že ono slovo úzce souvisí se slovem vrah?
5: Ježišmarja, ženská, vy máte nápady?
6: No, Ježišmarja, to by vás nikdy nenapadlo,
5: tedy co? To by mě netrklo.
6: Přece, zamyslete se trošku logicky. Vrahem začali označovat i člověka, který druhému co? Vrazil do těla kopí, nůž,
5: jo.
6: Meč.
5: Nebo pár facek.
6: Hle! Opět záhada. Kde se vzala facka?
5: Helejte, já bych o tom radši nebádal.
6: Ale proč ne? Objevujte překvapující souvislosti. Anglicky se řekne tvář face, píše se face. No, slyšíte v tom naši českou facku, která jak známo dopadá na tvář?
5: Facek já už v životě slyšel, ale...
6: Bože, jaký to zdroj poučení. Indoevropské jazyky vůbec spolu souvisí neuvěřitelným způsobem. Víte,
5: pokoj.
6: Že naše staročeská píšťala se dostala do evropských jazyků jako pistole?
5: Helejte, no. Pistole je píšťalko, to... Chci říct, soudružko, profesorko, hleďte, hodina plyne, to sichr je od slova plyn, tak šápněte, na plyn, ať už se někam řídíme, to sichr s ničím nesouvisí, nebo ať souvisím, chci říct, ať vysím.
6: Prohrál byste hrdlo. Ano, zdálivě ryze české slovo řídití se má nesporný základ ve staroindickém root, talk. Správně. Ovšem nikoli v tok jako tokati,
5: ne.
6: Nebo tok jako tokaj, to ne, ale tok jako téci, staroslavěnský rjutiti, dodnes polský rucat, to je vrhati, slovenský rucat.
5: Já vím, le tu pesku, nedrucaj,
6: nedrucaj.
5: Jeďte.
6: Správně. Latinský tvar ricio, téci, o tu dodnes ricinový olej.
5: Jo.
6: Ano, z latiny potom do angličtiny jako river, řeka, která teče, cítíte tady tu logiku, ano? Němčině potom navazuje slovo ryter, to je rytíř, neboť jak známo, rytířům se lila na hlavu svěcená voda, že tudíž pekla. Odtud pochází i naše staročeská řiť, no a naše dnešní, co?
5: Ježišmarja.
6: Řítiti se.
5: Kam já se s tou ženskou až dostanu, řítiti se. Zřícení na helejte, soudružko, i když z toho mám náramnou radost, že ten německý rytíř má hodně společného s naší staročeskou řítí, tak prosím vás, napěte na... A jeďte, já vím, co chcete říct. Jedu, jedeš, jedete, jedeme, to je od slova. Jed, a to je otrava.
6: Kam mělíte se? se.
5: Je to otrava.
6: Ne, opět se mýlíte. Slovo jed je alogismus. Jazykově je příbuzný se slovem jídlo. Správně by tedy mělo být nejet. Něco, co není k jídlu.
5: Co není k jídlu, to má zase moc společného s naší závodní kuchyní, kdybyste to znali. Prosím vás, šlápněte na plyn a jeďte, nebo se z vás blázním. A co zblázním? Já už jsem z vás blázen. Blázen, já vím, co chcete říct, to je od německého slovesa foukati, foukněte se do slovníku. A totiž koukněte se do slovníku.
6: Opět se mýlíte. Ale... Souzvučnost těchto dvou slov je zcela náhodná.
5: Ne, náhoda, náhoda, nehoda, nepohoda. Hleď, to je zase moc slova hoditi boží, hody doprovody, dejte malovaný vejce, nahoditi, vyhoditi, zahoditi, vyhoditi, to je ono. Ven, mě zvolču ženská. Halo, marš, už ať vás tady nevidím. Marš.
6: Nekřičte, vždyť já již jdu, když jinak nedáte.
5: Nedám.
6: Ovšem neměl byste používat i germanismu marš. Česky se říká pochod.
5: Tak pochod. Ukažte prý.
7: Dobrý večer. Dnešní koncert z díl klasikou světové hudby, v ktorom okrem iného počujete Ravelovo sláčikové kvarteto, malú suitu Claude Debussyho a melancholické piesne o láske od Víteslava Nováka, otvárame s kvostom klasickej hudby, malou nočnou hudbou Wolfganga Amadea Mozarta. Hrá Bratislavské instrumentálne kvarteto, ktoré sa práve vrátilo z úspešného zahraničného zájazdu.

La la la la la la la la la.

0: Slunko vstane, svrbia ma obe dlaně. Domeček sa dotmíhali.
1: Otvorte prosím náš obrátek.

0: Carmen.
1: Bravo,
0: gracias,
1: bravo,
0: gracias.
1: Bravo,
0: gracias.
2: Keď už sa to dostalo do tejto erotické roviny. Ja mám tiež jednu takú krásnu spomienku, keď sme, my sme boli spolu s Julom na vojne vo vojenskom umeleckom súbore. A chodili sme na zájazdy veľmi často, hlavne do Čiech, sme chodili v Plzeň a tak to všetko sme prejazdili.
3: No,
2: vy ste chodili mieť. Tak to je práve tá jazyková bariéra. My sme chodili autobusom, vieš? No a raz...
3: V Plzni
2: sme... My sme spávali v hoteloch, pretože to sme mali tú výhodu, sme dokonca mali aj tie dôstojnícke uniformy, také koncertné, bez hodnosti, lebo sme boli obyčajní vojaci. A v Plzni sme spali v jednom hoteli, Slovan, a tam boli také tie izby, bývalé apartma, ale predelili to na dve izby, to znamená, že tie spojovacie dvere zamkli, hej. A tam pri tých spojovacích dverách bola posteľ a na druhej strane tých spojovacích dverí už v druhej izbe bola ďalšia posteľ. A tam v tej izbe spal Julo a tu v druhej, na tej posteli za tými dverami spal jeden člen speváckého zboru, vojenského umeleckého súboru. Bol to zhodou okolností Čech. A Julo večer po predstavení zbalil nejaké dievča a zobral si teda tam na ten svoj pokoj, na tú svoju izbu. No a už teda, ako to už býva, tak sa skrátka dostal až k tomu najlepšiemu, ale boli to také staré železné postele, ktoré tak vydávali taký zvuk, skrátka vrzgali. A keď sa ozvalo takéto teda pravidelné vrzganie, ktoré tak dlho trvalo a Julo, myslím, bol dosť rozpálený eroticky, tak po chvíli sa z tej druhej strany tých dverí ozval hlas toho kolegu, ktorý hovoril: "Střídej tempa, nevydržíš."
4: Vážení a milí návštěvníci, nezlobte se na mě, ale tleskáte prabídně.
5: No tak prabídně. Ne, já bych to nestavila tak ostře. Já bych řekla, milí návštěvníci, tleskáte jak ten zelený mužík na topole.
4: No, prosím, ale hodně nenadaný
5: no,
4: mužík.
5: No, takový unavený.
4: Unavený, no, chtělo by to, kdyby to mohlo být lepší. Máte nějakou tleskací školu, nebo?
5: No.
4: Nebo 15 let praxe?
5: Taky ne. No to potom nevím, jak dohoníte kvalifikaci.
4: Vážení přátelé, francouzské přísloví praví, no, že potlesk je kojná umění.
5: No a promiňte, ten váš potlesk, to snad není ani sunar.
4: To opravdu jinak nejde, než že přerušíme program, asi kolegyně, jo, a uděláme kurz.
5: Jsme trošku zaskočený, že?
4: No to jo, musíme udělat spolení.
5: Já bych dala pro ten kurz, no.
4: Tak dávajte pozor, ano, všichni, prosím vás, i nahoře na balkonech, jo?
5: Důležité.
4: Co je to potlesk?
5: Potlesk je kojná umění.
4: No, dobře, ale já bych to teď vzal technicky, jo, bych to rozebral. Potlesk je zvláštní druh hluku, který vzniká, abych tak řekl, opakovaným fackováním jedné na plocho otevřené dlaně, na plocho otevřenou dlaní či prsty ruky druhé.
5: Ano, nebo naopak.
4: Ano. Potlesk rozeznáváme zásadně tedy. Vlažný, no, zdvořilý, vřelý, bouřlivý a frenetický.
5: No, někteří aplaudologové, jako například doktor Plácal z Třeboně, uvádí taky potlesk neutuchající.
4: To je podle mě nesmysl, ano, samozřejmě, to, no, protože to... každý potlesk musí jednou utuchnout, že jo? Tak jaký pak neutuchající?
5: No prosím, tak přistupte už k praktické výuce.
4: Tak si zkusíme si základní takovou startovní polohu. Prosím vás, kdybyste všichni dělali všechno po mně. Levá ruka je připravena asi v této výši, prosím tu levou ručičku. Jo, všichni, prosím. U leváku je to pravá, pochopitelně. Druhá ruka, tedy pravá, u leváku levá, samozřejmě, je připravena ve vzdálenosti 47 cm.
5: No, tak doktor Plácal uvádí 48. No,
4: doktor Plácal je u mě blbec.
5: No tak dobře, to je můj... prsty, pozor. Prsty, to uvádí tež, doktor Plácal, prsty jsou u sebe. Prsty zásadně neroztahujeme, to by neznělo.
4: No dá, ovšem, kdyby měl někdo plovací blány, to by
5: no, tady třeba... Tady je nikdo nemá. Blány,
4: to je pro přesnost, jo, pro přesnost. Ale teď si prosím vás, zkusíme start, jo? Dávajte pozor. No. V daném pozor, ještě ne. Nedal jsem pokyn, prosím. Levá ruka u leváku prava, vyrazí směrem k levé u leváku pravé.
5: Ano.
4: Pozor, dlaně se zásadně nesmí minout.
5: Jo, já bych předvedla.
4: No.
5: To by neznělo.
4: Slyšeli jste něco?
5: No.
4: Naopak,
5: neslyšel nic. Naopak právě srážkou obou dlaní docílíme aplauzní jednotku zvanou tlesk.
4: Demonstrujte, laskavě, ano, demonstrujte. To byl tlesk, jeden tlesk.
5: I tento základní prvek má ovšem praktické využití, no, například doma. No ne, když máme třeba doma moly, já bych předvedla. Hele, mol.
4: No dobře, no tak tady nebudeme honit...
5: To není potlesk. To
4: tady nebudeme honit moly, že jo? Tady jde o potlesk. Ano, potlesk vzniká několikanásobným opakováním tlesku.
5: Ano.
4: Že ano. Přičemž, a to je důležitý, dávejte pozor, můžete si dělat poznámky, počet frekvencí a atmosfér vyvinutého tlaku rozhoduje o zařazení potlesku do jedné z pěti kategorií, že ano? Čím silnější... Děkuji vám.
5: Ne,
4: jo, tak, aha. Zásadně netleskáme konečky prstů.
5: No,
4: to je takzvaný ampírový způsob. No. To mělo snad jisté oprávnění za Mozarta,
5: no,
4: že?
5: Jistě.
4: Malá noční hudba, malý potlesk.
5: Ano. To já myslím, že už bychom mohli přistoupit jaksi ke zkoušce.
4: Ano, ano, ano. Tak si zkusíme, prosím vás...
5: Já bych prosila vlažný potlesk.
4: Vlažný, prosím vás, vlažný potlesk.
5: Teď.
4: Vlažný.
5: Vlažný.
4: Já? No, fajn. Ovšem, ten vám jde o začátku. Teď si zkusíme zdvořilý. Zdvořilý. Prosím.
5: A teď vřelý potlesk.
4: No.
5: Pozor.
4: Ano, to už byl téměř u bodu varu. Ano.
5: Jo, bouřlivý.
4: A teď pozor, ale prosím vás, nechte si jako dobří hospodáři rezervu. Bouřlivý teď.
5: Teď frenetický, zvaný freneťák, jo?
4: Vidíte, no, stačí chvilka, kousek jenom poučení a jak
5: ano,
4: to jde.
5: Ano.
4: To bylo opravdu výborné, až na drobný výjimky samozřejmě. Tady je slečna pravděpodobně spíš melancholička než frenetička, že jo? No jo, každej jsme nějakej, to nevadí. A příště jsem nechodil.
5: Ale no to když nemůžu...
4: No ne, no tak pak.
5: Čemu plácat, že tak co?
4: Jistě, ono nejlíp se plácá, když je čemu, no, samozřejmě.
5: No.
4: Zatleskejte orchestru Československé televize.
5: Teď si představte, že přichází skupina ABBA.
0: Barbra Streisand!
5: Tom Kant!
4: Jiřina Bohdalová. Je to fajn, teď už budou tleskat všemu.
5: Vladimír Dvořák! Měl jste pravdu.
1: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že co my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili, asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit, oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak který míň a který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně na dostřel, se nám objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru. jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako, když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komor. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, ty to bylo... To byla rána normálně, to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat. Víte, pane hrabě, já ho mám moc rád. No, pan hrabě Kinský to byl, no ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju. To je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím. Ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný. Ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč. A tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit. Jo? Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc? Nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až... To byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a oni říkali, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, tom, tom, tom, tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, teď se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit a pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. A my jsme tam smekali ty klobouky a dělali jsme obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě. Jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu. Naše ženy seděly na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme. A my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projížděj. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na Starý Pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my, když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. A protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval, jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou jako a říká, a co to furt děláte? A říká, no a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudlí babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. Tam má taky Franta různý úlovky, že jo? Třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo? To má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a jo? Najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, že jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, čuči, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak to možný? Jak ty možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...

0: Vážení přátelé, já bych vám ve vší laskavosti, využívaje vaší schovivosti, vám vysvětlil, co to je vlastně
1: hůl. Nazdár!
0: Nazdár.
2: Hele, Buďo, kdo to je?
3: Nárožní.
2: To není nárožní. Jo, je to nárožní. Hele, nárožní, ty máš velký štěstí, že děláš s náma, my dva jsme oblíbený skrz humor.
3: Skrz humor, bojíte se, jak...
0: No skrz humor, co pak se tomu někdo směje, no tak si vrazil kýbl na hlavu.
3: No, ale...
0: To není inteligentní humor, já s tomu nemůžu... Dejte to dolů.
3: Řeknu se, vyšlo to žlutej kýbl, já mu věřil, to jsou foris kýbl.
0: Ale no tak foris kýbl, no tak jste si dá žlutej kýbl na hlavu. Já mám určitě nároky na humor, to je normální notice. Ale to vidím stále, že to normální notice. Samozřejmě, co na mě, prosím, ano, možná, že má za to obřízku.
4: Ty máš obřízku, prosím, to nevím.
0: Humor, no to si můžu napsat, kam chci to přeci.
4: Ty můžeš napsat, ale v tomhle notisku jsou fóry. Tady bych ztratil, tak se nezasměl dneska.
0: Pro mě to normální notice.
4: Tady taky, tady zrovna.
0: Ale humor na jevišti. Na jevišti, to je úplně něco jiného.
4: Humor je humor.
0: Není tomu tak. Tom jsem mi připravenou pevnou základnu, celou řadu zajímavých variant, peripetie neboli obraty děje, krize, katarze, kolize, podívejte se, co to je? Řekněte mi okamžitě, co to je?
3: To je tyč na kýbl.
0: Ale tyč na kýbl. To je přece mikrofon, když do toho mluvíte, tak vás to bere.
1: Nazdár, už mě to zase bere.
0: Já jsem původně myslel, že ten návštěvní den chci ty dělat ve třech.
4: Proč ve třech? My myslíš, že ho budeme dělat sami dva.
0: Já vám to v žádném případě, pánové, nebudu přikážet. V žádném případě. Já se na vás rád podívám. To byl legrace, co?
4: Ještě.
0: Lezu dolů z jeviště a už je ticho.
4: Tomu se nedivte, lidi se vás bojí.
0: No prosím, můžete si začít. Všichni pracujeme, všichni se chceme smát. Tak co bude? Vy ani nevíte, kde ho se jeviště. Vy nevíte, kam si máte vlez na solový výstup. Jste bezradní. Tápete. Očima vyhledáváte mou pomoc. Dovolení. Já vím, je to nepříjemné, ale musím tam. To bychom tady seděli a víc bychom... Pojďte sem! Pojďte sem! Postavte se pěkně rovně. Tak. Jako sokol. Jako sokol v čamaře, ne ve voliéře. Můžete si začít. To byly grace, co? Se všichni zasmějeme, co? Ahahaha! Pestrý program, co? Jste připraveni, co? Ahahaha!
5: Ukloní se, navážeš kontakt. A řekni nějaký fór.
3: No tak tohle se je dobrý, jo, ale... Je to teda sprost. Je to teda sprostředí blázince.
4: Tak to jo, ty jsou výborný, já to vím, já tam byl. No,
3: tak, ten jsem zapomněl.
4: Řekni jinej náhradní.
3: Tak já řeknu náhradní, no ale ten je bohužel jenom kreslený. Tak já
4: kreslený? Jako říkej pomalu, já si ho zakreslím do noty.
3: No tak, je to takový obrázek, dejme tomu asi tak 6x9 třeba může být větší. Nic se nestane. Prostě, nebo menší.
0: Mě to neříkejte, říkejte to lidem.
3: No a tam je taková paní s takovým pánem, ale to se nesmí jako prozradit, protože jako oni jedí psa.
4: Jak se ten pes jmenuje?
3: Jako žeríček, jako že předtím žral on, když než oni se žrali jeho. A teďka ta paní říká tomu pánu,
0: říkejte to lidem, mě to neříkejte, já nejsem člověk.
3: To je náročný. No a ta paní tomu pánu mi říká, ten náš žeríček byl prostě až příliš dobrý.
0: Poslyšte to blbsti. Tohle blbsti. Dík se vám nesmírně známý. Dík, který má pointu.
3: Nemá. Ani jednu. Víte, musí být hned každý v těch opojentě, ne? A když se vám to nelíbí, tak poznat něco, ale poznat se jako sokol ve volie.
4: Přátelé, to by v tom byl čert, abychom se dneska nezasmáli. Já tady mám svoji nejoblíbenější knížku. Je to knížka plná humoru. Je to Klapzubova jedenáctka. Na mátku kapitola 9. Tam už tak veselé začíná. Nestor českých básníků Vincent z Kabrna, tlel již dávno pod tíhou náhrobního kamene ve Slavíně, ale jeho hymna věnovaná Klapzubově 11 měla ještě vítězně po všech zjištích.
0: Já bych to nepochopil, kdyby tohleto Čech se makal hej.
4: Byli hrdiny všech národů, staré
0: rodinové. Pátek, večer, na pokračování,
4: prosím. Právě,
0: ale Šímek na hrištík je to trápný.
4: Kdo chce s námi hrát?
0: Podívejte se na ně. On tam něco hrá, nikdo neposlouchá. On si snad myslí, že to dělá dobře.
4: Kolik milionů lidí se zatřívá
0: Česku pokoráč? Jestli pečíte ještě chvilku, tak lidi začnou vydávat kurávky. A on čte v Češe, nechte toho.
4: Ale působivá slova, kabrno.
0: Říkám, nechte toho. Když
4: si zíbrám kárkata, nesvá se
0: nechte. Říkám, nechte. Ne, já nemůžu. Proč myslíte, že chodí do divadla? Proč? Aby měli humor, balet, napětí. Krásný, zajímavý lidi, jako jsem například já. Ale nějakého šíkačky tam zubu jedinácky. Slyšíte mě?
6: Slyším.
0: Slyšíte to ticho?
6: Slyším.
0: Tak to je vaše ostuda. Já vám znovu říkám jednu věc. Když já vyšel...
3: Tak on tam má tmu.
0: No jistě. Kdyby měl světlo, tak vyčetl, já nechci.
3: Já ho počím v sirky.
0: Proč?
3: Aby si škrtl.
0: Ten už si neškrtne. Já vám znovu říkám jednu věc. Když já vyšel do nějakého divadla, kde nějaký Šimek čte za zubou jedenáctku, tak se radši budu dívat tím okýnkem do automatické bračky, jak se tam berou kahoty z košily. Tam je aspoň pohyb, tam je napětí. Ne, to je to trápný.
4: Začínám rozumět, můžu napětí a pohyb. Přemeňu rychle to, jak si mi vyprávěl.
3: Co?
4: Jak si dělal tu kanásku, když měl Pepa narození.
0: Co to je? Co to je?
4: Ale jo, říkám ti, to je.
0: Co to je?
3: No,
0: co to je?
3: To měl
0: Pepa
3: narod.
0: Co to je?
4: A to ne. Musíš řekni, co k tomu potřebuje.
3: Potřebuju kýbl a několik klíček.
4: Všechno máme. Ale ještě nezačínej, vyřídíme ho úplně. Postav se, jak ty to umí. Podívejte se na ně, jenom jak už stojí ta nádhera. Jako stará socha je urostlý. A ne jako vy. Jedno rameno na jedné straně, druhý rameno na druhé straně.
3: Tak, jeden.
0: Pánve, než bych s váma dělal humor, tak jdu radši kosit melouny.
3: Fanfáry,
4: není tady kapra.
3: Tak se udělám sám, udělej mi virbl.

0: Výborný, výtečné. Teď to udělá, jak jsi to dělal u Karásku.
1: Bude to samý.
0: Nevykládej, dělej jako u Karásku. Tam jsi to dělal z 18.
2: Jo, no to už jsme roubama nevěděli, co máme dělat.
0: Vím tě je.
2: Je to je. Bude to díl trvat. A parada! Otočím, ať to jde rychle. Dva!
0: Tak si to dělal z 18 na jednou, ne? No jistě, to by bylo nějaký číslo světový.
2: No, to by taky, až jsem nebyl v semaforu, člověk.
0: Ti říkám, že je to trapa, že jsme se znemožnili. Umíš takovým míčkem ještě něco jiného.
2: S tím, Mati?
0: No.
2: No, umím.
0: Je to dobrý.
2: Tak je to perfekt.
0: Jak se to jmenuje?
2: Nazývá se to takzvané zmizení míčku.
0: Si vem kýblat, je v tom humor a jede.
2: Ovšem, ono je to teda perfektní, když ten míček zmizí.
0: Dneska zmizí, nebo zmizíš ty.
2: Dneska zmizí. Vážení přátelé, zde je pouhý míček.
0: To všichni vidíme.
2: Vidíme. Tento míček je pouhým okem viditelný. Tento míček za několik okamžiků zmizí. Asi.
0: Určitě.
2: Určitě. Pořád ještě existuje zde, ale za chvilku zmizí.
0: Nebudeš nic.
2: Nezmizel. První pokus nevyšel. Pokusů bude 56. A barená.
0: Je míče.
2: Zmizel.
0: Nevykládej, že zmizel, jak to děláš.
2: No normálně. Nahoře je chlap, který ho chytá.
0: Nech to.
2: Někdy ho nechytí, no. A po druhý ho chytil. Rudlo, Rudlíku, vraď ho, vše po všem. Rudlo! Ono Rudla tak někdy ukradne. On má děti a
0: myslí. Říkám ti, nech toho.
3: Jste dopadli, co? Jste furt hra, teď jste na hranci. Musí říct na kýblu. Vy si totiž myslíte, že pobaví diváka to stačí? Že si to myslíte?
2: Myslíme si to.
3: Správně si myslíte, že to nemyslíte, protože pobaví diváka to by bylo...
2: Příliš.
0: Málo.
3: Správně příliš málo. My musíme diváka pobavit. My musíme diváka pobavit. Ale tak, jak my říkáme, aby si něco...
2: Čmajstvo.
3: Odnesl!
0: Že medituje, tak ho neruš. Pokračujte si, prosím, pane Náru.
3: Já nebudu pokračovat, jsem se urazil. Já si tady sednu a budu si kousat nechty.
2: A já taky. A budu je házet do kýblu.
4: Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jo, jak se kupuje. A nárak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čověče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No, tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd, on ještě, promiňte, do svých umýt ruce, maminko, tak si jde tam se vyčurat a... A vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle a teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi, Prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady. Tady, prosím vás, utekl nám kolokan, on vám to trošku poskákal, to auto. Tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. To, tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná. Nemohu říkat, dejte si panáka, jsem úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne, co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený, to haupnu, ale prosím vás, klokal mě. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte, tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz. Mám to nový, podívejte se na ty děcka, jaký jsou prostě od guláša a už se, no tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitel, no tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč, a co všechno, klokan poskákal.
5: Tak co je, haló, další?
6: Co říkáte?
5: No, co si přejete, chci vědět.
6: Já? Jo, tak je, co jsem to chtěl?
7: Lísky do kina.
6: No, chtěl,
5: to je mně jasné, ale na co?
6: Na to, aby mě tam pustili, abych se tam dostal do kina.
5: No. To já vím také, no. Ale na co chcete jít? Na jaký film?
6: Jo, na jaký film? Aha, no tak já jsem chtěl jak se jmenuje ten film, ten nějak... nějak italský nebo španělský, nebo jak se jmenuje ten...
5: Včera, dnes a zítra?
6: Co?
5: Na včera, dnes a zítra?
6: Ne, jenom na zítra, bo na včera to už bych nesíl, jo?
5: Ano, na zítra.
6: Na zítra, ano. A co hrajete zítra?
5: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
6: Co?
5: Zítra hrajeme v sobotu večer a v neděli ráno.
6: Ano. A jak to, že hrajete zítra v sobotu večer? Zítra je pátek, ne?
5: No ano, ano, ale to hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
6: Ano, tak ano. Na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer, na zítra.
5: No ano.
6: Ano.
5: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
6: Ano, ano. No. Já nevím, to hraju taky v neděli ráno, ne? Že bych šel v neděli ráno.
7: Neděli,
6: no,
7: jak chceš, ale v neděli.
6: Tak, no jo, to je pro, to ještě spím, že jo. To je...
5: Tak na kdy teda to chcete?
6: Co říkáte?
5: Ptám se, na kdy teda chcete ty lístky?
6: Jo, tak na kdy, no tak mi dejte tedy anebo na sobotu, mě dejte 2 lístky na sobotu. Teda,
5: dobře.
6: No, ano.
5: Dobře.
6: A co hrajete v sobotu?
5: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
6: Co?
5: V sobotu hrajeme včera, dnes a zítra.
6: Ano. Ano. A jak se jmenuje ten film, co hrajete?
5: No, teď vám to říkám.
6: Ano.
5: To hrajeme včera, dnes a zítra.
6: Ano, a po zejtří?
5: Po zejtří, myslíte, v neděli to hrajeme v sobotu, večera, v neděli ráno.
6: Ano. A v pátek nehrajete nic? Co hrajete v pátek?
5: No, to už jsem vám taky říkala. Ano. To hrajeme taky v sobotu, večera, v neděli ráno.
6: A v pátek odpoledne?
5: To hrajeme včera, dnes a zítra.
6: Ano, a jak se jmenuje ten film, co hrajete?
5: Teď už jsem vám to řekla aspoň 5krát.
6: Tak to jsem asi přeslej, nebo co? To už je název toho filmu, jak se ten film jmenuje, vidět.
5: Ano, ale... To už jsem vám několikrát řekla.
6: Tak?
5: Záleží na tom, na kdy ty lístky chcete.
6: Ano, no tak buď na zítra nebo na pozítří, bych chtěl, ano.
5: No tak zítra hrajeme v sobotu večera, v neděli ráno a pozítří hrajeme včera, dnes a zítra.
6: Ano, ano. Já nevím, ona mě podle říká, kdy to hrajou. Já nejsem z toho se dozvědět, co vlastně hrajou. Tak mi dejte dva na dnešek, dva na zítra, dva na pozejcí. Na včera už nechci žádnej. A v sobotu, neděli, v neděli ráno taky dva. No, tak, já si to tam, jak se kouknu, co hrajou, a teď druhý zahodím. Rozumím, to je to dobrý.
5: Toto trvalo.
6: jo, no tak.
5: 114 korun mi dáte.
6: To je dobrý, tak.
5: To není dobrý, ještě 14
6: je,
5: korun.
6: Je, ještě 20, ne, to je docela. Ještě 14 dostanete, ano, tak. Tady tu máte, dobrý je to, no. To je, buď jsem blbej já, nebo ona, teď se kouknu. Teď se schválně kouknu. Teď se schválně kouknu na plakát, co hrajou. No jo, no vidíš to, no teď je to jasný. Oni nenapíšou ani na plakát, jak se ten film jmenuje. To snad není možný, no tak takhle to nesmí.

Přátelé, povídáme si tady o nejrůznějších druzích pohybů, kterými kdy člověk jaksi vládl, aby se dostal z bodu A do bodu B, co nejdříve, co nejrychleji. Kdysi mezi tyto pohyby patřil taky kůň. To já už si vůbec neumím představit, ale když třeba čtu deník Karla IV. Žasnu, co on všechno stihl koňmo. To je neuvěřitelné. On byl každou chvíli v Itálii, tam bojoval, pak ve Francii, tam něco objevoval, tam se dobře objevuje. Pak zase byl tady, tady něco zakládá, tady se líp zakládá zase. Most, univerzitu, hrad, vinice, no právě ty vinice. Ty přivezl z té Francie, kde je objevil, ale možná, že právě díky tomu, že byl na koni, v nadhledu, na vzduchu, čerstvý vzduch kolem, povětří, a že viděl tohle dobrý, to u nás zavedu, tohle volovina, to k nám nesmí. Jo? Čili, že měl tento nadhled, tak věděl, co jo, co ne. No, právě ty vinice, jak říkám, o tom je dlouhá báseň Nerudova, to je vlastně diskusní příspěvek mezi Karlem a Buškem nad první číši těch experimentálních tehdejších vinic. Nebojte se, tu tady nebudu říkat, tu báseň tu neumím, to byla povinná četba. Z celé té básně si pamatuju jenom jeden verš, jenom jediný verš, sám protože ho často potřebuji. A to je ten verš, ty jsi oslep, páže, nevidíš, že přede mnou je prázdná číš? Ty tam jsou doby pážat, dneska se si člověk neudělá, nemá. Ale jinak, když se mě lidi ptají na můj vztah k jízdě koňmo, přátelé, tak já říkám, to je nejkladnější vůbec. Jestli něco miluju, tak je to jízda na koni. Především trist. Ten pocit síly pod tělem, dusot kopyt, ta vlající hříva, jo, kolem obličeje, to je něco, co zbožňuju. Ovšem pod jedinou podmínkou. Že se na to dívám z 10. řady v biografu. Sedmstatečný piják mýho srdce. Sedmstatečný, jo. Ale jinak na koně ne. Ačkoliv zase je to moje povolání, které mě přivedlo do blízkosti koně a dokonce až ke koni. Já jsem točil před lety takzvané momenty filmového festivalu. To bylo při Karlovarském festivalu takové rozhovory, interviewy s herci a režiséry celého světa. Nesmírně zajímavá práce, protože komediální, točili jsme to vždycky nějaké situaci, komické, nebo jakoby komické, nebo hororální, nebo jakoby dramatické. A během té práce těch let jsem pochopil jedno zásadní, že čím větší herec, tím skromnější člověk. Vždycky. To jenom ti malí se přifukujou a jenom ty malé se přifukujou. Ale jinak zásada je, čím větší hráč, tím skromnější chlap. A točili jsme, tak říkám, v nejrůznějších situacích. Jednou přišel režisér Eman Kaněr a říká mi, hele, jel bys si klusácký dostih? Říkám, cože? Říká, no ne, to nebude vážný klusácký dostih. To bude pro lidi a pro kamery taková spíš legrace, pojedou herci, jenom žádný vážný dostih. A já honem nevěděl, co to je. Až jsem si nejenom uvědomil, že to znám. Že znám klusácký dostih z biografu, z týdeníku, ze žurnálu. Bývaly takový týdeníky, že tam byly i koňský dostihy a tak. A tak jsem si nejenom uvědomil, že to je takovej kočárek lehoučkej, který řídí pán po zeleném trávníku, kde kluše kuň s ním, a je to celý takový hezký, půvabný. Tak jsem řekl, jo, to já pojedu. Tak mě vzali na trénink, to bylo den před závodem, a tam jsem pochopil, že to není vozejček, že je to tyč. Taková zkroucená tyč, dvě kola, tam mě vysadili za sedlo, jednu nohu mě zapasovali sem, druhou sem, jo? A ten koňský zadek byl tady. Já říkám, fajn. A co když ten kuň vyhodí?
A oni říkají, no tak zasáhne tu tyč pod tebou. Já říkám, no, doufejme. Takže napřed to vypadala taková veselá debatní schůzka. Chodili jsme krokem v takovém kruhu. Ten vedoucí těch stajně vysvětloval princip toho závodu. Říkal, hele, je to klusácký dostih. Ty nesmíš přejít do cvalu. Jakmile bys přešel do cvalu, tak se z toho závodu vyloučil. Já říkám, já? Proč já bych do něčeho přecházel? Já budu rád, že sedím. Říkám, no ne, ty, ten kuň nesmí přejít do cvalu. Já říkám, dobře, ten kuň. Já ani nepoznám, jestli je ve cvalu nebo ale poznáš to, poznáš právě podle toho zadku. Dokud ten zadek, ty poloviny jdou takhle, nahoru, dolů, nahoru, tak je to klus. Jakmile by udělal tohle, obě poloviny současně, tak je to cval. Já říkám, no dobře, obě poloviny, a co já? Co mám dělat? Říká, no v té chvíli mu protáhneš otěže hubou a on zase přijde do toho klusu. Já říkám, aha, takže ono to tady v koucích bolí. A říká, no samozřejmě, ho to v koucích bolí, tak přijde do toho klusu. Já říkám, tak to miluju, tyhle rady já miluju. Já mu protáhnu otěže, natrhnu mu kout, on se ohlídne a kousne mě do hlavy. To, že prej nemůže, že tam je ta oj. Takže to skončilo, jak říkám, jako takový debatní kroužek. A no a druhý den se je závod. Závod, no. Jak to skončilo? Jako v té stařičké anekdotě, jak přijde kamarád za kamarádem do bytu a říká, hele, ty už mě znáš léta. Říká, dlouhý léta. Co je? Říká, podívej se na mě. Vypadám jako kuň. Jsem já podobnej koni. Říká, ne, proč? Říká, no, víš. Já byl včera poprvé v životě v chuchli. Jen jsem tam vešel, tak mě chytli, vzali do stáje, obehnali řemenama takhle. Na krk mě vyskočil takový malý chlap v červený košili, v čepice a bičem mě honil po těch lůkách tam. Říkal, to se ti stalo? Říkal, jo, včera odpoledne. Říkal, no a co jsi dělal? Říkal, no dělal jsem, co jsem mohl, ale byl jsem druhý. Přesně tohle se mi stalo tehdy. Taky, dělal jsem, co jsem mohl. Byl jsem druhý, nedal jsem nic. A já znám blbější v těch závodech ještě. Taky přijde pán poprvé v životě do chuchle a říká si, no když už jsem tady, tak si taky vsadím na koně, ať mám nějaký zážitek takový jako ekonomický. Tak tam napřed provádějí ty koně v takovým kruhu, kde lidi na to koukají, říkají si, tak na tohle bych sedl, na tohle ne, vyhlížej si. A on taky kouká a jak ty koně jdou kolem, tak ten jeden, tak jak ho míjí, tak na něj mrkne. Říká, to není možný, že by mrkal na mě. Tak si počkáš, jde po druhý, ten kuň jde po druhý a zase na něj mrkne. Říká, to není pravda tohle. Do třetice si počkám, ten kuň jde po třetí a mrkne. Říká, to je jasný, ten mi dává znamení. Tak na něj sedí všechno, co má. Koně vyrazí od startu a ten jeho vede. Vede od chvíle první, vede. Si říká, fajn, dneska se napakuju, balík peněz, zaplať pambu, ten kuň je chytrý, že na mě mrk, třikrát na mě mrk. Jenomže ten kuň slábne, mizí v tom startovém poli, až skončí poslední, naprosto poslední. On si říká, to je blbec. Proč na mě mrkal tedy? Tak teď si počkám schválně, až půjdu z toho závodiště ven, co na mě udělá. A když vycházejí, tak ten kuň na něj udělá. Dá nahrát, tohle na desce. To je volovina, jak to mám udělat na desce, tohle. Ne, já mám koně rád jako bytosti, jako tvory. A snad právě proto mám takovou nedůvěru nebo ostych, odpor, bych řekl přímo, ke koňským dostihům. Já jsem tento svůj pocit říkal i chovatelům v Kladrubech nebo ve Slavkově u Brna. A oni mi říkali, to se mi líte, kuň chce závodit, kuň potřebuje závod, kuň touží po závodu. Já jim říkám, no tak vy jste s nima denně, vám řeknou víc. A jestli touží, jak vy říkáte, po závodu, tak nechtějí koně, to mě potvrzou i oni, nechtějí skákat. Skok
Překážka je koni cizí. A jsou překážky, které jim musí tajit. Třeba turn taxisu v příkop. Nesmí kuň poznat až do závodu. Při tréninku. Nesmí. Protože už by tam nešel. Člověk, jo. A tady je ten podstatný rozdíl mezi člověkem a zvířetem. Člověk má svou odvahu, svou ješitnost, svou ctižádost, své honoráře a taky své chirurgy. Když si chlap zlomí za taxisem nohu, tak mu ji dají do gipsu a za 3 týdny chodí. Když si tam kuň zlomí nohu, tak ho na místě zastřelí a nebo dopraví na jatka a dodělají tam. A to je to, proč nemám rád dostihy a myslím si, že tady je příliš velká odpovědnost člověka za toho krásného tvora. Oni mi říkají, no dobře, dřív se na koni bojovalo, na koni se jezdilo do bitev, koně válčili tohle. Říkám, ano, to máte pravdu, my o koni víme všecko, všecko možný. Ale nevíme nic o pocitech koně, který leží za taxisem se zlomenou nohou. A nevíme nic o pocitech koně, který leží na bojišti s prostřeleným břichem. Ačkoliv to druhé, ty pocity koně na bojišti bychom mohli. Měli znát. Napsali přece pro nás a za nás ve své básně raport Fráňa Šrámek. Na levém křídle a poslední já budu stát. A tušit nebude, oč prosit chci, žádný kamarád. A paty k sobě, špičky od sebe. Pro tebe, sne můj divný, pro tebe já budu meldovat. Hlásím, pane hejtmane, že se mi zdá sen. Vojna byl. A já ležel v poli zastřelen. A zrovna u mne váš kůň taky pad. Nám přáno bylo spolu umírat. To z boží vůle jen. To kráno bylo a snep měsíc zrud a váš kůň hlavu zdvih a měl divná věc. Jako já, prostřelený břich. A v jeho očích takový styd žal. Kdo zdivil se v nich, kdo se ptal a ruce lomil v nich, že louky voňkol a jeteli a kvete řezicha. A on, kůň, což byl vinenčím, má díru do břicha. Že na něm seděl kdos, už nesedí a oči vědět chtí, však nevědí, a v hrdle vysychá. Och, v hrdle vysychá. A chtěl by ržát, že neví proč. Sluníčko zlaté, což neměl on tě rád, ty už ho nechceš, proč? Proč necinkne už nikdy podkova? Proč sebe v krvi, nohy z olova? Ho, toč se světe, toč. Hlásím, pane hejtmane, že to byl strašný sen. Ty oči zvířete, ty křičeli a z důl kůle zliven. Křičeli na mne, jestli já to vím. Proč ležíme tu s břichem děravým? Co měl jsem říci jen? Hlásím, pane hejtmane, a já to musím říct. Tož člověk rád. Člověk musí jít, když pán chce smrti vstříc. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. Však koní šetřte, prosím tisíckrát. To dobyče se strašně umí ptát, proč nesmí žít víc.

Jestli jsem si některý pohyb v životě neoblíbil a nemám ho rád dodnes, tak je to vlak. Já nevím, co mám proti vlaku. Když jsme v roce 59. začínali divadelko Semafor Člověkem z půdy, tak tam Jirka Suchý říkal svou povídku, která začínala touto větou. Nedávno jsem jel vlakem. Nevím, co mě to napadlo. Asi už jsem byl delší dobu čistý. No tak. Tohle já bych vlaku nevyčítal, nejsem tak háklivý v tomhle směru jako on, ale přesto ve vlaku já podléhám takovým zvláštním pocitům. Ne, já to řeknu obráceně. Já neznám tři lidské pocity. Já neznám, co to je závidět. Nerozumím slovu závidět. Nevím, co to je. Za druhý neznám pocit být uražen. Já nevím, co to je být uražen. Kdybych byl vyvedený z gipsu, ze sádry, jako vista, tak mě můžete urazit, třeba nos nebo ucho, to jo. A taky já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane, vy jste ale vůl, tak já jenom doufám. A taky já nevím, co to je. I když mě někdo řekne, pane, vy jste ale vůl.

do Jugoslávie. Jako kulturní brigáda z divadla Satiry, tehdejšího Mirek Lipský a jiní herci a já, obveselovat tam naše pracující rekreanty, tedy rekreující pracovníky ROH. A jeli jsme dva dny a noc, nebo dvě noci a den, a už nevím, dlouhá cesta, to byla v sedě. Ale v těch pokynech pro cestu byla taková krásná rada, zhotovit si pro spaní takzvané závěsné prkénko. To byla dětská houpačka na čtyřech provazech, to se zavěsí na síť na zavazadla a na tom je možno v sedě spát. Moje žena mi to zhotovila. Ona sama s náma nejela, protože, jak říkám, to byla vlastně služební cesta, jenom herci, takže nemohla, ale zhotovila, ani nemohla jet, protože byla právě v 9. měsíci a právě během jeho pobytu v Jugoslávii se mi v Praze narodil syn, takže nemohla. Ale zhotovila mi to prkénko. A protože to bylo 4 měsíce po svatbě, ano, protože to bylo 4 měsíce po svatbě, tak mi je opatřila polštářky. Dneska už by mi tam dala šmergel papír. Já zavěsil, kluci záviděli, říkali, no to je nádhera. Jediný se vyspíš, to je nápad, no to je fant. Tak jsem zalehl. Přesně, přátelé, přesně ve chvíli, kdy začínáte usínat, kdy první sen se prolne do vašeho vědomí, přesně v té chvíli prkénko podjede, hlava zbavená opory jde dolů a prkénko jí cvakne. Znovu zalehnete, znovu usínáte, bum. Mě praštilo 5krát. 5krát. Pak jsem to sejmul, stočil, zbalil a vyhodil okénkem v noci v Rumunsku, v Transjavánských Alpách, poblíže stanice jménem Predeal. Kam to prkínko vlastně patřilo od začátku. Takže kdyby někdo z vás, někomu z vás chtěl zhotovit závěsné prkénko, napište mi, já vám to rozmluvím. Je to velmi. Ale delší trať jsem podnikl o pár let později o jednu zemi dál do Bulharska a ta zase byla obohacena ta cesta přítomnosti Jiřího Šlitra. Jirka Šlitr, když se blížila noc v sedě, tak říkal, ne, běžte ven, já to mám vymyšlený. A složil kufry, vyrovnal tu mezeru mezi těmi sedátky, přikryl dekama a vytvořil tak, jak on sám říkal, rovinu nikoli nepodobnou gauči. Tak jsme zalehli, zakryli se, děkovali mu v leže. Usnuli, probudili se asi v 1:30, ovšem v pozici barokního sousoší. Propletený navzájem různý, hlava níž než nohy. A jediný, kdo klidně spal, byl Jirka Šlitr. Tak jsme mu přísáli pomstu, ale zbytečně. Osud rozhodl za nás. On, jelikož byl totiž zásadně neženat, tak si pro všecko na cestu sám opatřoval věci a sám si žehlil taky své věci a dostal si, já nevím jak, ale dostal si rozpálenou žehličku na nárt pravý nohy. Strašná spálenina. Ale protože cestou se nezul, jako nikdo z nás, tak to zjistil až tam, vlastně v tom, v Bulharsku, a lékař naší skupiny říkal, no, to já nevím, co vám na to dám, zkusíme všecko možný, nevím, co bude dobrý, co bude nejlepší, ale vím bezpečně, co na to nesmí. Na to nesmí mořská voda. Ta je slaná, ta by to leptala. Nesmí to do moře. Jenomže Jiří Šlitr byl Čech a věděl, že moře je v ceně zájezdu. Tak sice poslech do moře nechodil, ale nechal se tam vynášet. My ho tam s Mirkem Lipským nosili, jako se na jaře vynáší smrtka. Tak my vynášeli Jirku Šlitra, už jsem ten byl těžší, a držíce ho za tu spařenou nohu, jsme ho máčeli z hora do vln. Jirka chvilkama řval, chvilkama tonul, že jo. Konečně to je známá metoda, tu znáte, takhle máčela maminka jistého Achila, synáčka za patičku.

kočičku do pramene, který zaručoval nesmrtelnost. To znáte, to popsal známý řecký básník Homer v tom dvoudílném eposu Ischias a Odysseia. Tak takhle mi se máčel toho Jirku Šnitra. A stejně zajímavý, že ten Achilles potom to dostal u té Troje právě oštěpem do té paty, která jediná zůstala nedotčena. A já dodneška nevím, jestli ten vrhač toho oštěpu věděl, kam mířit, jestli znal to jeho jediné zranitelné místo. A nebo, druhá otázka, jestli rána oštěpem do paty může být smrtelná. Ovšem, možná, že se mu tam při tehdejším stavu hygieny dostala skepse. Prostě to je obecně známý pojem Achillova pata, že každý, říká se, každý má svou Achillovu patu, dokonce šlachu. Já nevěděl, že ho měl něco ze šlachou taky. Až jsem ji měl já asi před 4 roky natrženou v pravý noze a chodil jsem 5 neděl v dlouhý zádře, tak jsem zjistil, že co to je Achillova šlacha, ovšem nevím, proč on má mít svou šlachu natrženou v mý noze. Ale mě. A já do dneška kulhám. Já jdu po ulici, kulhám. No prosím, mám na to právo, mám na to léta, nikdo mě nemůže zastavit, jako proč kulháš? Já říkám, je mi tolik a tolik, mám právo kulhat. Kulhám. Mně to nevadí ani společensky, ani lidsky, nevadí. Kulhám, no bože. Mně to vadí umělecky. Umělecky, jo. Nedávno mi krásnou roli vyžral Harapes. Takže tak jako cesta tam, do Bulharska, byla obohacena tím Jirkou Šnitrem, jeho nápadama, tak cesta zpátky do Československa byla obohacena mnou. Přiznána mnou. Víte, já, když už musím opustit tuto vlast, když už se musím na 3-4 týdny nebo na 2 týdny vzdálit své odčiny, tak já nejsem takový ten turista, který lítá po obchodech a schání kravatu, klobouček, botičky, brejle. Ne. Já si z ciziny vždycky přivážím něco, co není vidět. Co není na člověku vidět, co je uvnitř. Uvnitř. A právě z toho Bulharska jsem si vezl takovou velkou střevní potíž. Ale tak velkou, že do dneška prý mám někde zapsáno, že jsem znečistil tratě 4 lidových demokracií. Bulharska, Rumunska, Maďarska a Československa. A když nás na našich hranicích vyvedli ven a řekli, že vepředu je náš vlak, že nás přepojou a jídelní vůz, tak jsem nechal vynést své ostatky. To víte, Čech se vrací z Balkánu do jídelního vozu a dal jsem si svíčkovou na smetanu. Takže země dojela kostra. Ale přesto na tu cestu vzpomínám rád, především pro toho Jirku Šlitra, a dovolte, abych na tohohle kluka, který tak předčasně odešel, vzpomněl takovou krátkou citaci jedné z jeho semaforských písniček, kterou mám rád. Nebojte se, já to zpívat nebudu, na to mám lidi, ale krátkou ukázku písničky, kterou mám rád. Jiří?

0: se nebaví.
1: Je po mně.
0: A po rozhodu se hned pro nejkrásnější dět a jenom pro nejhodlá žít.
1: Šle já.
0: Na křech jsem víc.

0: Jestli jsem si nikdy neoblíbil vlak, tak jsem si od začátku zamiloval letadlo. Včetně prostředí kolem, včetně toho procesu letiště, toho dění tam. Miloval jsem letadlo. A letěl jsem dlouhý tratě do Leningradu, na Maltu, do Montrealu, já nevím, tam do Paříže. Dlouhý tratě a naše taky, byť méně dlouhý, ale za to zase třeba s posádkou vepředu. Já jsem s nima zažil start, let, bloudění, přistávání. Oni mě poznají na letišti, já tam sedávám, oni jdou dřív do letadla než cestující, je posádka. A já tam sedávám u toho, u barového pultu. No ne, tam se nedá jinde sedět. Na celém letišti není knihkupectví. Já jsem tam bezradný. Tak sedávám u barového pultu. V tom jde posádka, říkají, a pojďte s náma. Takže já jsem zažil mnohé. Ovšem někdy se mi stane, že třeba letím Ostrava, říkám si, no je to 50 minut, necelý. A je dobrý šlofík po obědě to bude. Těším se, jestli zdřímu. A v tom jdou. Říkají Ostrava? Říkám Ostrava. Tak pojďte s námi. Říkám, ne, já bych tam rušil. Nebudete rušit, pojďte s námi. Ne, já bych vadil to. Nebudete vadit, pojďte. Já se stydím se jim říct, že chci spát. Tak si vymýšlím, říkám, ne, já ještě nemám dopít to tady. A oni říkají, to vraťte to kakao. Tam mám, uvaříme jiný, pojďte s námi. Já už nevím, co bych řekl, tak řeknu třeba, víte co, běžte dopředu, já se sednu dozadu. Kdybyste si s něčím nevěděli rady, jsem tam, no. Tak oni jdou, já zapadnu dozadu a já už usínám na zemi vždycky. Já se přivážu zemenem a už usínám na zemi, zkoušejí motory, to cítím, jak to zkoušejí. A zase přistanu a teprve pak se probudí. A v tom se otevře ta oponka tam od té kabinky a vejde člen posádky a volá pan Horníček. Říkám, tady, co je? Říká, prosím vás, pojďte tam, my si tam s něčím nevíme rady. A on to řekl tak vážně, že všichni cestující se ohlídli na mě, tak já jsem se odvázal z toho řemenu, šel jsem tam a cestou na něj volám, a prosím vás, kolikrát vám to mám vykládat? Spojka, jednička, plyn, tak co je? A zapadl jsem tam za nima. Já myslím, že ten den by byla ráda vrátila většina cestujících letenků a radši dojeli autobusem. Mně půjčovali i volant, to je krásný zážitek. Ten, když mačkáte od sebe, tak letadlo klesá, když ho táhnete k sobě, tak stoupá, že jo? Já to střídal. Nevím, co to dělalo s lidma vzadu, ale... Ten nádherný volant, on je poloviční, to je jenom půlka kruhu, to je poloviční, jak na rozdíl od auta poloviční. Tím ušetříme spoustu volantů ročně. Jenomže tato krásná dobrodružství s tou posádkou skončila v době, kdy i u nás začaly ty kruté, blbé, šílené únosy, protože my musíme hned všechno si akceptovat a napodobovat, ale zase naopak máme vlastnost okamžitě na všechno vymyslet anekdoty. To se tenkrát vyprávělo, že chlap letí Košice Praha a počká si, až letadlo nabere vejšku a pak vejde s pistolí za pilotem a řekne mu a do Prahy. A pilot se otočí, říká, co blbne, tedy tam letíme. Říká, jo, to už tenhle měsíc slyším po třetí a vždycky přistanu v Mnichově. Podobný sen mají moji přátelé Lasica a Zatínský, když letí Bratislava Praha nebo Praha Bratislava, tak vždycky říkají člověk, že my máme chuť vejít za pilotem s pistolí a říct a na sliač. Tak to bych chtěl s těma dvěma být jednou na jeden večer unesený na sliač. Ale já mám letadlo především rád, protože tam jsem prolíná tragické s komickým, obojí je tam možné a setkává se, tak jako v nejlepších dramatech světa, jako u Shakespeara nebo u Čechova. Tam se to prolíná. Já jsem, jak jsem tady vyprávěl, poprvé v životě jel do Jugoslávie vlakem. Pak jsem tam o leta později letěl, no tak mezi tím tam stejně nelítalo ani nejezdil, už nevím proč, ale pak jsem tam letěl s Národním divadlem a pak jsem tam letěl po druhý, ale jel tedy po třetí, v době, kdy našemu synovi bylo 10 a my jsme si říkali, oslavíme ty jeho 10. narozeniny tam, kde si dostal telegram o jeho narození, tedy v Jugoslávii. Jenomže náš člověk, když už někam letí podruhý, tak je světák. Všecko zná, všecko ví, že jo. Tak já doma taky jsem dělal světák a jsem říkal, no jo. Až do Bělehradu je to dobrý, to je velký, silný letadlo naše, to se nehne. Ale z Bělehradu k moři, to je jejich malý sportovní letadlo, to má pohupy, spády, takový jako to mávání. Nejenže mělo pohupy a ne. My se dostali do situace, kdy je těžký vyjádřit. My se dostali do situace, no dá se to říct přesně, my se dostali do situace, kdy zvraceli i letušky. Na okraji bouře, on se dosnažil vyrovnat, marně, že? A teď ta nevolnost kolektivní šla od první lavice k poslední. A všichni seděli napřed, usmívali se, pod námi skály, hory, měsíční krajina. Každý koukal, kdy poprvé zahledne moře, že? V dálce, úsměvy. A najednou pán v první lavici zvážně a usál potom pytlíku před sebou, že? A teď to šlo od lavice k lavici, ne? Neúprosně dál. Přede mnou seděla nějaká profesorka z Bratislavy a tam mi až za 3 dny na pláži říkala, pane Horníčku, nejhorší byly ty čichový věmy. Jak se tím letadlem vznášely ty nejrůznější obědy, jo? Tak jsem si říkala, tomu musím zase čelit jenom čichovým věmem a musím si čichnout k něčemu, co je mé. Pouze mé, osobní mé. A měla výborný nápad. Rozepěla si blůzku a čichla si k vlastnímu potu v podpaži. Takže její oběd skončil za blůzou. A tím to došlo na mě a já najednou koukám na Honzu, malý kluk vedle mě se odvázal z toho řemene a jde ven. Tak za ním koukám, co je, on se vrátil a on byl vždycky takový naprostej kliďas. Já mu říkám, kde jsi byl? Říkám, na záchodě. A proč? No, zvracel jsem. A v tom to došlo na mě. Tak jsem říkal, no když ten malej kluk může odejít, já tady nebudu provokovat. Tak jsem odešel taky. Ovšem ten záchod, malá místnůstka, to mě dorazilo. Bum, prásk, hlub. Já nevěděl, čemu se držet, kam padám. To bylo hrozný. A dole na letišti v Dubrovníku jsem mu to říkal, říkám ti Honzo, to nebyl dobrý nápad s tím záchodem. Mě to zmlátilo hrozně. A on mi říká, ty jsi stál? Říkám, no samozřejmě jsem stál. Říkám, no jo. To já jsem si klek a držel jsem se tý míst. Já jsem říkal, no jo, tak jsi chytřejší než já. Říká, no, nejsem. Mě zas to prkínko vzalo do hlavy. A to je to, co na letišti a na letadle miluju, že tam se prolíná to komické s tím tragickým nádherným syntézem. Jednou jsme letěli taky do Jugoslávie a stala se taková věc, která není zvykem, že vešel kapitán letadla, kapitán. A šel takové hodky. Židle a každýho se na něco ptal. Vy si pak víte, jak jsme vysoko? Ne, o 2000 metrů vejš. A vy, tamhle to město, co vidíte, co myslíte, že to je? Ne, to je Bukurešť. A jak jste poprvé u moře? Jo, to se Česko, tam ještě bude hezký počasí, si prohlali. A takhle šel a bavil se s lidma, že jo? Ptal se jich. Přišel ke mně a já mu povídám, pane kapitáne, můžu já se něco zeptat vás? Říkal, samozřejmě, prosím. Já říkám, mezi námi. Řekněte mi, když vám začnou vynechávat motory, co děláte? A on říká, jdu mezi lidi a povídám si s nimi. Tam jsem zase pobledl já trošku. Ne, já tady mám poslední příhodu z letadla. Černou, ale krásnou. Tedy krásnou, ale černou. Jeden můj známý letěl Ostrava, Praha-Ostrava. Letěl tedy Ostrava. Směr Ostrava. A dole na letišti si koupil v bufetu nebo v bufetu 15 deka vlašského salátu. A ten si hned v letadle přesypal do toho pytlíku před sebou. Že? A když nabrali vejšku, tak on začal předstírat, že se mu dělá špatně. A všichni se od něj odvraceli. Nikdo nechtěl vidět v té situaci, že? Dívali se ven okýnkama, četli knihy, noviny, že? Nikdo se na něj připravil. A on prošel tou předstíranou nevolností, pak se sklidňoval, takže oni se k němu pomalu jako vraceli. Už je to dobrý? Říkám, no jo. Už je to dobrý. Říkám, to už bude dobrý, za chvilku přistáváme. Teď už to bude dobrý. A on říká, nejen, že je to dobrý, já už mám zase hlad. A pravdu. A v tom okamžiku použili ten pytlík všichni. Všichni. On jediný doletěl z dráh. Jediný. No, dost o letadle, dost o letadle. Přátelé, povídáme si tady o letadle, o pohybech, o nejrůznějších druzích pohybů a já vám nemůžu a nechci zapřít, že nejhorší pohyb se děje v nás a proti nám. Já jsem se dočetl, že v nás odumírají buňky, mrchy a nový nevznikají. A to je to, co obecně zve stárnutí. Stárneme, nedá se nic dělat. A proti tomuto pohybu v nás a proti nám se dá jít zase jenom protipohybem. A zase jsem se dočetl, jeden vědec napsal, asi to byl vědec, protože vyšel ve 100+1, napsal, že nejzdravější ze všech lidských pohybů je prý smích. Při smíchu je prý v lidském těle nejvíc svalů v pohybu ze všech možných činností, které můžeme konat. A tak jsem řadu činností zrušil. Odboural a přechází na smích jako na nejzdravější pohyb. Ovšem pozor s tím smíchem. On může být různý. Nejrůznější, ale v podstatě dvojí. Může mít smích spory srdce z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Takový krásný, kladný, přitakávající smích. A taky může být smích zapšklý, záporný, negativní, ošklivý, nenávistný. A tatáž situace může vyvolat ten i onen smích. Příklad. Konkrétní příklad. Nedávno jsem měl tramvaj, sedím vzadu u okýnka a vidím ve stanici pán dobíhá tramvaj. A byl bý doběh. Ale spadl mu klobouk. Než ho zved, ta tramvaj odjížděla. My tam řvali smích. A to je ten smích z pohody srdce, z laskavosti duše, z lásky k bližnímu. Ten krásný, kladný smích, kdy víte, nic se nestalo. Upadl mu klobouk, ale našel ho. Ujela mu tramvaj, za 20 minut tady má další. A tatáž situace, přesně tatáž, může vyvolat i ten opačný smích. Zase příklad. Nedávno jsem dobíhal tramvaj. A byl bych jí doběh ve stanici. A spadl mě klobouk. Jak vidíte, ten týž případ. A než jsem ho sebral, ta tramvaj odjížděla a vy mi to nebudete věřit. Tam lidi se smáli. Tím zapšklým, záporným, negativním způsobem. A tak věřím jenom ten žádný, přátelé. Je to jediný způsob, jak pašovat a propašovat své vlastní mládí do poměrně pozdního věku. Jsem rád, že jsme si o tomto mohli povídat tady, právě tady, tak krásné lázeňské prostředí. Trochu trémován, že mě přihlíží mistr František Kožík, spisovatel. Taky trochu trémován tím, že se to chystá na desky suprafonu. A během toho jsem uvažoval, protože Jiří Šrámek, jak si vedoucí, mě tady říkal, ty jednou zaměníš ty svoje Mariánky za Luhačovice. A já dneska cítím, že bych velice rád je zaměnil, ale bojím se jednoho, že bych se tak spravil jako on. Radši zůstanu v těch méně půvabných mariánských lázeň, ale takhle štíří. Děkuji vám za dnešní odpoledne, přátelé. Těším se někdy snad zase tady na Skladanu nebo kdekoliv jinde. Dobrou noc.
1: Vzpomínám si, že jednou si v šatně vykládal příhodu, která potkala tebe, ale tam už jsi byl v jiné situaci, v situaci, kdy nešlo teda ty versus kůň nebo zvíře, ale ty versus filmová technika.
2: No. Ano, filmová technika, ta byla skutečně, to se mi jen tak nepodaří točit ve skromnějších poměrech. Nebo vlastně v obráceně, točit v honosnějších poměrech. Představte si, já jsem byl v Auzu, jo, na vojně. A jak je známo, když člověk podstupuje vojenskou službu, tak my jsme neměli a nesměli jako profesionál, jako herci a zpěváci, jak si přijímat nějaké takovéhle ty, jako účinkování, nebo nesměli jsme takhle filmovat jako to. Prostě byli jsme na vojně. A mně se po roce asi namanulo, prostě mě volali domů, protože jsme měli častější vycházky, tak mě volali domů, jestli bych netočil takový film, velkofilm to byl vlastně, a odehrával se ta scéna, kde jsem měl takovou roličku, protože nic moc, já jsem jim říkal, že nemůžu nadívat. Oni říkali, to budete za den hotovej, to je na den. A já jsem si říkal, aspoň si přivydělám, ale nesměj se to dovědět v těch kasárnách. Jo? Tak jsem si to udělal tak, abych ten den mohl, jo? Ale musel jsem být odpoledne na nástupu ve 14. Já jsem říkal, musím do týdou, jo, to budete hotovej. To říkají vždycky ty filmaři, to budete hotovej. Jo? Tom člověk, horko, těžko to. A jednalo se o takovou scénu monstrozní, kdy jako že jo, den osvobození a sovětská vojska přijíždějí chodkovejma sadama dolů a tam dojde k takovému prostě zastavení té tankové řady a Němci napadnou jako střelbou ten sestup těch tanků a já jsem hrál takového řadového vojáka, který prostě vyběhne zpoza tanku a dostane se před kameru do dost velkého detailu a jak si pálí takhle za kameru, kreje střelbou ze samopalu jako ten manévr potom tam. Takový zabití zranění tam je, tak oni odnášejí ti zranění. A já ještě s jedním kolegou jsme je kryli. Jo. A teďka ten režisér, prostě to bylo na velký takový vysílačky, ukazování, ty tanky se vždycky museli stáhnout dozadu, jo, aby nebyly vidět, aby celou tu zatáčku těch chodkových sadů vyjeli a tam se zastavili přesně tohle, ta kavalkáda té armády a tohleto. Tak ono, když to bylo všechno takhle připravené, tak ten režisér, ano, jste tam připravený, ano, tohleto, ano, prosím, tohle, zbraně, všechno tohle, tak, jedem, kamera, tohle, a teďka řada těch tanků, teď lomos tohle, zastavili, já jsem vyběh, že byl jsem nalíčený takhle tu sekirku, čepičku, tu ruskou, od hlíny podrápaný takhle, jo, tak mě vždycky popelem takhle, jo, smazali. No a já, jako, jak jsem přemýšlel furt jako na tu vojnu, tak jsem říkal, herko, potom se musím umýt strašně, já točím vojáka a furt jsem si čistil boty a najednou mě to mazali všechno. A já jsem vyběh s tím klasickým takovým samopalem, co má ten kruh těch, ten zásobník dole, zastavil jsem se před kamerou a stop. Mně se to zaseklo. Teď si představte, chvilku čekali, ale najednou ten režisér. Stop! Co je s tím samopalem tam? Pane Mimr, co to je? Já jsem říkal, no mně se to zaseklo. Herrgott, Ježíši Kriste, vy jste v detailu. Já jsem říkal, no to já vím, to já s tím nemůžu nic dělat. To zbrojář, prosím vás, pojďte sem. Podívejte se mu na ten amukomat, co tom s tím má? Tak on to prohlížel, tak skutečně to bylo naštěstí zaseklý náboj. Ono to vypadalo, že mě zabije ten režisér. Ono se to kvůli tomu muselo vrátit, zase ty tanky zase couvat. Jo, nacouvali zase.
3: Prosím vás, jste připraveni už, tak bez maléru, ať to ne, jo, jo, to je to, prosím vás. To. Tak jedem, kamera, zvuk.
2: Tak se zase ty tanky rozlítly. Sjedou dolů. Já vyskočím, zase samopal a teďka pálím, nezaseklo se, tak pálím, on říkal,
3: stop, Prosím vás, pane Vimr.
4: Já jsem říkal, Ježíši, kde to za story? Vy mhouříte ty oči, pane Vimr. Vždyť vy jste v detailu.
2: Teďka mi, já jsem si za celý aus nevystřelil, jo. Takže já opravdu, ono to byly strašný rány, já se toho bál, že jo. A tak jsem tak střílel trošku, jako ono, tak koho zasáhnu, že jo. Tak jsem on říkal, musíte koukat, to je důležitá akce a ty Němci jsou na dostřel, vy musíte otevřený oči a ne slepej celý. Já jsem říkal, dobře, tak promiňte, tak oni zas ty tanky nahoru. Ježíš, ono to než se to zase, oni couvají tanky, to jsem nevěděl, jo. Oni to neobraceli, ten nacouvali. Teďka ten Lomos, já tam byl, si připadal, oni tam točili Národní umělci zasloužilí a já, jo, takovej, tam od tanku jenom takovej a on to kazí všechno. A tak to, tak do třetice, já jsem si říkal, ježišmarja, aby mě to se nezaseklo, aby to otevřít oči, dobře, odhodlaně, tohle. Tak,
3: prosím vás, jedem, ty tanky spustit.
2: Tak, zas ty tanky, Lomos, najelo. Já už dušička ve mně malá, stojím, otevřený oči, pěkně jsem pálil. Ale jak jsem takhle střílel a to se mnou třáslo, jo, tento, tak cítím, že ta čepička vojenská mi takhle pomalu sklouzává v uchu, jo, a já pamětlím si těch našich pokynů na vojně, že nesmím, aby dopustit, tak jsem takhle kroutil trochu hlavu, aby mě tam vydržel. No, hrozný. Pálil jsem na Němce, sice otevřený oči, furt z toho šly rány, ale já už takhle hlavu nakřivo a už ta sekýrka mě takhle, a už bylo na úšku a bum, a byla dole. A já místo, abych dál kryl, jo, před nepřítelem, tak já jsem zastavil palbu, sklonil jsem se pro tu čepičku, nasadil jsem ji na hlavu a pokračoval jsem ve střelbě. A zase otevřený oči vše. On říkal,
3: stop! To snad není možný, já toho Vimra zabiju. On střílí na Němce a dnes si zvednou čepičku.
2: Tak, já jsem, tak po čtvrtý už se to natočilo s tím, že se mi nějak přilepil k hlavě nebo přišlo. Tak jsme to natočili. A to mělo dohru, protože já tímhletím, že se to muselo vracet, tak já prošvih samozřejmě ten nástup. Já jsem se tam přiřítil, potom už umytej, že jo, nebo ty hlíny. A tak jsem se jako vrátil do těch kasáren a měl jsem průšvih, on se mnou to, a já jsem mu to teda vyprávěl, přiznal jsem se, protože jsem nemohl, neměl se ani alibi, abych si rychle, tak jsem mu to celý vyprávěl, jaký teda to, a myslel jsem si taky, že když bude o takovýhle film, že přimouří oko, jo, a on jako, měl jsem správně, že jsem se nedostal, měl jsem správně jako jít si sednout na náměstí republiky do vězení, jo, ale on mě to odpustil a při tom hlášení on potom říkal, že jako vyzněl ten můj přestupek, tak on říkal, že jediný mě zachránilo při tom, že jak to vyslech, takže jsem byl na druhou stranu ochoten, jako že jsem byl schopen položit život za to, abych byl předpisově oblečen. Ale já jsem si v koutku duše myslel svoje, abych radši položil život, kdyby mě ten režisér ještě někdy obsadil.
5: James!
6: Prosím, pane.
5: Čo myslíš, James? Už prišla noc?
6: Nie, pane, to zvonil poštár.
5: James! Ty posledný milenec Nadeždy Krupskej. Ja sa ťa nepýtam, kto zvonil, ale čo zvonil?
6: Aha, už vám rozumiem, pane. Noc neprišla, prišiel poštár.
5: A čo hovoril?
6: Celku nič, pane.
5: Ešte stále je hlucho nemý?
6: Neviem, pane, nechce so mnou o tom hovoriť.
5: Chudák chlapec. A keď sa narodil, vyzeral celkom dobre.
6: Ano, pane. Väčšina ľudí, keď sa narodí, vyzerá celkom dobre. Až potom sa to začne zhoršovať.
5: Ale jeho matka, James, to ti bola žena. Chodila sem každú jeseň, keď sme robili hroznové víno.
6: Áno, už si spomínam, pane. Posledné hrozno sa nám urodilo pred 40 rokmi.
5: Tak keď stála v tom sude, sukňu si vyhrnula až po pás a šliapala to hrozno. Tak ani nebolo na nej vidno, že je chudobná a negramotná.
6: Príroda robí zázraky, pane. Ona nevedela čítať a písať a jej hluchonemý syn robí poštára.
5: Tak rád som s ňou šliapal v tom sude, James.
6: Áno, pane, keby ste mi na to nezakázali spomínať, tak si na to aj spomeniem, no.
5: James! Ty sibírsky bicykel na predný pohon. Čo tým chceš povedať?
6: Že som ležal v tom sude, pane. Šliapali ste mi po chrbte. Nechceli ste si zašpiniť čižmi od hrozna.
5: No áno. To bolo zábavné, ako si sa tam dusil, James.
6: Áno, pane. A potom sa narodil ten poštár.
5: Tak veru. O vinobraniach sa rodilo veľa detí našim poddaným. Staré zlaté časy, James. Aj nebožká mama, nech je jej mramor ľahký, milovala vinobranie. Tá bola schopná prepiť aj poslednú libru.
6: Ak môžem nesmelo podotknúť, pane, aj tak učinila.
5: Nikdy nezabudnem, ako sa jej starý lord Fusakel vysmieval, že nemôže ísť do Ameriky loďou tak ako on. Somár. Cestoval Titanikom.
6: Áno, áno. Áno, pane, vaša pani matka to vždy považovala za skvelú historku, áno.
5: Ale dosť bolo reči, James. Čo myslíš? Už prišla noc?
6: Zdá sa, že áno, pane. Zotmelo sa podľa vašich predstav.
5: No, ber čakami. A ideme.
6: Ako rozkážete, pane? A myslíte si, že dnes ten poklad nájdeme? Už sme prekopali polovicu Anglicka.
5: Dnes mám výborný tip, James. Tam sme ešte neboli. Pri našej hrobke, James.
6: Na cintoríne, pane?
5: James, ty posledný anglický komunista. Hádam si nemyslíš, že máme postavenú rodinnú hrobku v obývačke.
6: Ja, prepáčte, pomýlil som si to s kozubom.
5: Tak to vezmi a ideme.
6: Áno, pane.
5: Len smelo. Idem za tebou.
6: Ako rozkážete, pane, smer cintorín.
5: Ale tma je tu poriadna. Skoro ako v noci.
6: Hovorí sa, že tu straší, pane.
5: Adam by si neveril takým hlúpostiam, James. A kto by tu strašil? Iba ak moji predkovia. A tých všetkých poznám.
6: Ako myslíte, pane? Fuj, tak tu je vaša hrobka.
5: Výborne, James. No, začni kopať. A keď budeš unavený, vymeň si čakany.
6: Ja hej, veď mám dva. Tak ja začnem, pane. No.
5: A toto bolo čo, James?
6: Neviem, pane, to som ja neurobil.
5: Myslíš, že to bola sova?
6: Mně se skôr zdá, že je to vlk, pane.
7: Čože? Vlk?
6: Máte pravdu, pane, nech je to radšej sova. Veď kdeže by sa tu na cintoríne a ešte k tomu v noci zobral vlk? Však, pane.
5: Výnimočne máš pravdu, James. Je to sova. Aj keď neviem, odkiaľ by sa tu vzala.
6: Tak.
5: Tie sovy sa nám tu ako si rozmnožili, James. Už si niečo vykopal?
6: Nie, samé balvaný, pane. Pane, našiel som papier.
5: James, ty nedokončený viedenský valčík. My nehľadáme papier, ale zlato.
6: Ale tu je niečo napísané, pane. Hneď to prečítam. Ty starý kujón.
5: To si komu povedal, James?
6: Prepáčte, pane, ale to je tu napísané.
5: Ano. Tak pokračuj, James.
6: Ty starý kujón.
5: Čo si to povedal? Ano.
6: Hľadá zle. Tu som nič nezakopal. Podpísaný Lord Fusakel.
5: Fusakel. Myslíš si, že sa len tak nechám odradiť, James?
6: Želáte si, pane?
5: Odchádzame. A zajtra pôjdeme kopať k hrobke starého Fusakela. Cítim to v kostiach, že tam niečo bude.
8: Mé květákové hodinky ukazují, že je zase čas na poezii. Přečtu vám báseň s názvem Báseň. Stůj nad krajinou v krajnosti, jasně v noční jasnosti. Přeji světu řádný světa řád, sprav jedinou ze 300 zpráv. Zni v poli sám jak polnice, jdi půl měsíc jak pumlíče, tam samec, samá samice, krásky dotkne se kraslice. Kapr celý z kapradatěl, mech v Mnichovi znachovatěl, nach si nahý šťovík našel, vyšťavil se zvřesovatěl, bordošu měl zbobrovatěl. Koře se své koře, na vrcholu kopce povrch hoře. Dole v kálišti byl kalen klid, politikou politlit. V kaši kašel zašel, v hrdle výkřik zhášel, kde hrdličky se hrdelily, velbloudu se hrby slily, na hřbetu mu zabloudili. V češtině jakoby vše spolu souvisí, text však není souvislý. Obezřetně užívej jazyk, uzený, a když tak tvou slovní smršť prokop diviš uzemní.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického balacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést Únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím braníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnícha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonů, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kutně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem a korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl se nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr a tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská. Ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík, který stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicienský jížkou vedle něj, řeknu: Hlinomas ven, Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit. A když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal. Viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado? A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní moudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, lidi šli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení, neuvidím v

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, kokršpaněli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmark, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte, chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídal, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné nálade, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukanej. Povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loncovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. A já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek.
1: Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek, já mu vrazil facku, řekl jsem, divíš, a on věděl. A nakonec...

kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen. Říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit. Já mám vůdčí list 30 let. Já mám ještě ten na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky. Já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, znám mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík primár nebo sekundán jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je P. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrál to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je P. Víte, co to znamená? Šic se na něj podíval a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil, a říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak

toho Přemysla taky dobře hrajete. Víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže. To musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, on nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, takto bradou na jevišti a povídá, mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště. Vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček, on měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu, hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pambu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá.
Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza doved vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny, sem hodiny, tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pak to je cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do té Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude při stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven. Já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem, takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídá, díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režiruje to Thain, je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek, jak ono, no, to je jedno, ono, oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor, on se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří, to byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška, já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řekl, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu,
ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal sičák takhle hnátu na nápovědní voudu a zaspíval líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: já poradil, abych si volno vzal s polením nežára.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, povněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvolna k datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, my si onikali. A říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto. On mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle. Já jsem mu odpovídal, jo, Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal, nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti a přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11 Praha 1 Čekoslovakia a napsal tento text. Srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal, podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá, ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze, sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořalky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, brzali židle, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá, to bude těžký, mě jí totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Karel Velebný pracuje v současné době na překladu brožury Járy Cimrmana o vzniku a původu saxofonu. Jak jste vlastně přišel k té brožuře?
1: Poslala mi francouzská firma Selmer, která vyrábí světoznámé saxofony.
0: Takže vy tu Cimrmanovu brožuru překládáte z francouzštiny do češtiny, že ano?
1: No to je báš škoda práce, i Cimrman ji napsal česky.
0: Čili naopak překládáte z češtiny do francouzštiny?
1: Ne, do španělštiny. Protože jak jsem to tak pročítal, tak i pro hudebníky to bude španělská vesnice.
0: Co tam vlastně Cimrman v té knížce píše?
1: Cimrman tam píše, že saxofon je původu chodského. A tady to stojí. V době, kdy chodském projížděl hrabě Thun von Taxis, vítali ho lidoví hudebníci fanfárami na podivné nástroje. Vypadaly jako velké fajfky.
0: Nebyly to dudy?
1: Ne, dudy to nebyly. Hrabě von Taxis byl rejstříkem i barvou o něch nástrojů tak nadšen, že projevil přání, aby nesli jeho jméno. Vyslal proto k hudebníkům svého komořího, aby to s nimi prodiskutoval. Potíž ovšem byla v tom, že komoří neuměl držet jazyk za zuby. Chybělo mu v horní čelisti několik předních řezáků. No prostě šišlal, jak se lidově říká. Místo písmene T říkal něco jako S. Ten komoří se ptal chodských hudebníků, zda souhlasí s tím, aby se jejich nástroje jmenovaly jako hrabě von Saxis.
0: A jak to dopadlo?
1: Ano, tak to dopadlo výborně. Drtivá většina 3 hudebníků byla proti a 2 se zdrželi. Ovšem nikdo neví, kde. Ale jisté, že od té doby se těmto nástrojům začal nejprve říkat von Saxisy a později saxisfony.
0: Ale odborná literatura říká, že saxofon je původu německého.
1: Ovšem to zavnil Lomikar. A tím také odhalil jednu ze svých pravých tváří. On, konec konců jako každý despota, nesnášel jazzovou hudbu a tak poručil svým drábům, aby chodu nástroje uzmuli a zalili asfaltem.
0: A tím to skončilo?
1: No, ještě ne, tak docela. Jeden z těch hudebníků uprchl, byl to myslím Bedřich, uprchl i se svým nástrojem do blízkého západního Bavorska, kde se ujal podnikavý člověk jménem Hans Sachs. Původně to byl ladič dveřních zvonků, ovšem později z reklamních důvodů se nechal přejmenovat na Hanse Saxofona a založil si dílnu na výrobu těchto zvukorovů.
0: Pokud je mi známo, pane Velebný, tak po hraběti Thun von Taxisovi byl pojmenován pouze dostihový příkop na Velké Pardubické.
1: To je svatá pravda, ovšem má to hlubší souvislost. Však se o tom také Jára Cimrman zmiňuje. Saxofony později vyhrávali během dostihů v Taxisově příkopu. Hudebníci stáli po krk ve vodě a proto byly jejich nástroje opatřeny vaserklapkami.
0: No, já se nechci hádat, pane kolego, ale saxofony přece žádné vaserklapky nemají.
1: No, s vámi těžká řeč. Vy si taky asi zřejmě myslíte, že nejstarší saxofon je altsaxofon.
0: No, tak já myslím, že nic neskazím, když vám poděkuji za rozhovor, pane kolego. Co říct si na závěr tohoto hudebně zdravotního semináře, vážení přátelé? Snad jen tolik, že pole Cimrmanovy působnosti v jazzu je tak široké, že se nám ho zatím nepodařilo zvorat. Málo kdo ku příkladu ví, že Cimrman vypracoval ojedinělý velkolepý projekt nejvyšší jazzové školy. Měla stát v Praze na Petříně. Pane Velebný, proč se vlastně ten projekt neuskutečnil?
1: No, Cimrman zjistil, že v jazzové hudbě se stejně vůbec nikdo nevyzná. Tak to potom nechal předělat na bludiště.
0: No tak já bych vás ještě poprosil, kdybyste byl tak laskav a nakonec zahrál a zaspíval poslední skladbu z Cimrmanova cyklu Tělesná schránka, a sice Traumatologický valčík, Dárkový hrudní koš.
2: Já byl, pánové, od jak živa člověk mírnej a opatrnej. 30 let dávám, prosím, bedlivej pozor na každej křivej krok, a pak se zamiluju do lyžařky. Já, člověk z Polabí. Mohl jsem koupit ty lyže, budíš, pro ty její modrý oči. Ale když už jsem je koupil, já je měl postavit za skříň a nejezdit s nima do Tater. A když už jsem jel do těch Tater, já měl jet do nízkých, protože vysoký Tatry, to je s láskou amen. Měj rozum, Máničko, naléhám ještě v hotelu. V životě jsem na tom nestál. To seš muskej, řekla jenom a začala mazat líže. Aspoň ten vosk tam nedávej, zapřísahám jí tedy. Vždyť to bude klouzat. Ale to ne, to ještě vyžehlila a pak jsme vyrazili. Ze začátku to šlo ohromně, sám jsem se divil, ale když jsme na vrcholku sundali líže s ramen, aby jsme je obuli, nohy se mi rozklepaly. Máničko, povídám sehnutej nad vázáním, teď mě máš teda v Kandaháru, ale co bude dál, přičte každej ke tvý tíži. A v tom cítím, že se dávám do pohybu. Pozor, vykřikla ona na lidi pod náma, je to Václav. Ale nebylo moci, která by mě byla zadržela. Jeden se o to pokusil, ale zatlačil jsem ho do sněhu a dodnes ho hledají. Potom jsem přejel smrček, pak další čtyři lidi a pak už jsem byl volnej, nikdo mě nezdržoval a bejt jen trochu klidnější, mohl jsem začít vychutnávat jízdu. Pánové, já to tedy všecko na puntík nepamatuju, ale nejdřív byla krajina pustá, potom přišly kleče a nakonec borovej les. Když jsem vystřelil ven, byl za mnou průsek a přede mnou nějakých 200 metrů kolmý stěny. Na jejím konci jsem prolít jakýmajsi zavřenýma dveřma, zasvištěl chodbou, uslyšel hudbu a přešustěl po parketách. Z toho jsem vyrozuměl, že jsem v interiéru a bejval bych se snad zastavil očíšníka, ale on nekňuba upad i stácem a já přejel po zmrzlině. Samozřejmě to mě vpravilo do nový rychlosti. Po točitých schodech jsem se vřítil na dvůr a odtud skrz králíkárnu do volného prostoru. Pak jsem projel sněhulákem a to mě připomnělo Máňu, jak asi stojí kdesi na hřebeni a v duchu mě odprošuje mě, kerej se valím, řítím a svištím, ani nevím kam. V tu chvíli jsem se to dověděl, jelikož těsně kolem mýho levýho boku myhla se mi cedule starý smokovec 3 kilometry. Pánové, ty 3 kilometry jsem urazil v minuce a ještě jsem přitom stačil urazit 2 telegrafní tyče a stařenu, který jsem v tom letu nestačil odpovědět na křesťanský pozdravení. Hned na to jsem se definitivně zastavil vo Grand Hotel, ale neměl jsem pokdy pořádně si oddychnout, neboť v levý noze mě píchlo, zabolelo a nakonec zůstala vohnutá na úplně nesprávnou stranu. Dřív, než mi přiložili k nosu čpavek, spatřil jsem koutkem voka záchranou četu s Bernardínama, která se vydala na cestu v mých stopách. Potom mě zastřel takovej těžkej růžovej mrak v lídným dloby a já cejtím, že už tu nohu necejtím, že mi začíná být dobře a že pomalu přestávám vnímat. Ale než jsem ztratil vědomí, ještě jsem zaslech jakýhosi Brchela, je to prej známý internacionál, kerak praví. Já se prej něco najezdil, ale ani v té nejkompletnější výzbroji bych nikdy nedokázal, co dokázal tenhle muskej na jediný líži. Pánové, když jsem se probudil na čistým nemocničním lůžku, stála mi v hlavách snoubenka a uprostřed zimy, prosím, zasouvala do vázičky větvičku šeříku, ty svý modrý oči vlahý něžnejma slzama. Ale já, poučenej, vzpřímil jsem se na polštáři a zvolal jsem jednou provždycky. Slečno, opuste místnost, já vás neznám, já se na vás nepamatuju, jelikož těžký úraz přivodil mi úplnou a naprostou amnézii. Ono to, jak dneska vidím, bylo všecko přeci jenom k něčemu dobrý.
3: No, Lučku, my bychom se vlastně měli rozhodnout, kdo dneska uvítá obecenstvo.
4: Já uvítám, to je lehký rozhodování.
5: No, počkej, to já chci taky uvítat obecenstvo.
4: Ty je taky uvítáš, ale až potom.
5: Co to za nesmysl? Proč je budu vítat, když už budou uvítaný?
4: No jo, to je vlastně pravda.
5: Aha. Vítat může jen jeden, to si pěkně střihnem.
4: Jak střihnem, ušima?
5: Ale ne ušima.
4: Jako, co?
5: Jak ušima?
4: Jako oslíče.
5: Ale jako lidi si střihnem. Znáš to?
4: Ne, já to znám ušima jako oslíče.
5: Tak lidi to dělají takhle. Kámen, papír, nůžky. Jo,
4: aha,
5: zkusí to.
4: No, to znám.
5: Kámen, papír, nůžky. Tak jedem na ostro, jo?
4: No.
5: Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Rychlej. Kámen, papír, nůžky. Kámen, papír, nůžky. Nech toho člověčakle uplyne program, diváci vůbec nebudou vítaný.
4: No jo, pořád by viděl jenom kámen, papír, nůžky.
5: Luďku, to musíme udělat jinak, prosím tě. Ty udělej nůžky a já udělám kámen, jo. Je to jednoduchý.
4: No počkej, ale to já si prohraju, ne?
5: No ne, asi určitě, ale oba vyhrát nemůžeme, víš.
4: Aha, a nešlo by to? No jak to? No ale to není spravedlivý, aby ty si Outgregnet vyhrál a já prohrál, ne?
5: No ale vyhrát může jen jeden přece.
4: No a proč já mám prohrát zrovna?
5: No protože jsi moudřejší. A moudřejší vždycky ustoupí.
4: No jo, to je pravda, ale...
5: No tak vidíš.
4: Moudřejší jsem, já se no, na tím určitě. Hodně přemýšlím, a je to pravda, moudřejší jsem. No. A nešlo, jo, takhle jsem si to myslel, a nešlo by to, že bych zůstal moudřejší a ještě navíc vyhrál.
5: No to ne, to by si měl, kamaráde, moc výhody odomady, víš?
4: Tak víš co, já radši budu hloupější, hlavně již vyhraju.
5: Správně, no. Ano, já s tím souhlasím, ale jenom mi tady potvrdíš písemně, že jsi hloupější. Já jsem ti počítal, takže jsem ti to tady předepsal,
4: znám,
5: jenom to podepíš
4: znám,
5: tady.
4: Ano.
5: Luděk Sobota.
4: Luděk Sobota.
5: Dobrý.
4: Tak, děkuji. A co jsem dlužen?
5: To je zadarmo,
4: vlastně, dobrý. Co jsem dlužen, co jsem vyhrál?
5: No vyhrál si právo uvítat diváky.
4: No jsem toho moc nevyhrál. Ale mohu docela klidně zůstat moudřejší.
5: No ne, teď už jsi se rozhodl takhle, tak musíš vítat.
4: A co to je, prosím tebe, právo uvítat diváky? To je něco jako třeba právo první noci, nebo?
5: No vidíš, dalo by se to takhle říct. Právo první noci, jenže z diváky právě, víš?
4: Tak to není tak špatný. Tak děvčata, prosím vás, řaďte se mi. Vy pojďte třeba první.
5: Ty jsi se zbláznil, takováhle ostuda.
4: Jaká ostuda, je tě docela hezká.
5: No ta slečna je hezká, ty jsi ostuda. Běž do šatny, žádný uvítání nebude. Ať ukážu právo první noci, že si 14 dní nesedneš.
6: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
7: co je?
6: Vás budím.
7: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
6: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
7: Mě vůbec ne.
6: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
7: Člověče, vy nejste lupič?
6: Ne.
7: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
6: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
7: Tady nikdo nepřečítá.
6: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
7: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset... Zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
6: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
7: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
6: Ne pitomou, moji hru. A budu přečítat.
7: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
6: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
7: No tak čtete.
6: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
7: Ježi Kriste.
6: Osoby. Petr Vok z Rožmberka,
8: Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
7: Ne, jakou?
8: Taťána.
7: Jo, Taťána, no jo.
8: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
7: Je mi známo, 21 znám.
8: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
7: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
8: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný. Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
7: Jeho parta.
8: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
7: Koukejte.
8: Teď přijdou Šternberkové.
7: Poslyšte, příteličku.
8: Ano.
7: Ten revolver je nabitý.
8: Na Ostro.
7: A je to náš výrobek?
8: Zahraniční.
7: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
8: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
7: To je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověč. Kolik to má osob ještě?
8: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
7: Ježiši Krist.
8: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
7: Radši je skočte.
8: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
7: Smrkový háj.
8: Bez háje.
7: Co to? Jděte.
8: Kam?
7: Do háje. Tam řadila mniška nebo co?
8: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
7: Člověče, nic se tam nevejdou.
8: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
7: Nožičky.
8: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
7: Co jsem tomu udělal?
8: Pepíček. Pepíček, závorka brečí.
7: Já se nedivím, já tak.
8: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
7: Pro Krista, prosím vás, člověče, až už tomu parkantovi tu žábu někdo chytí. To nesu vydržení.
8: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
7: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi, protivnímu.
8: Dík on mu ji taky nikdo nechytí.
7: Že ne?
8: Až na konci 8. jednání.
7: Tak přeci.
8: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
7: To se nediví.
8: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
7: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
8: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
7: Tak čtěte, položte to a čtěte.
8: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
7: Dost, beru. To je hra ohromná.
8: Vážně?
7: To budou návali. To je.
8: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
7: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
8: Jedině 2000, jinak budu muset...
7: Ale mějte rozum, podívejte.
8: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
7: Ne, dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
8: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
7: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
8: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
7: Co ještě chcete?
8: Pane řediteli, já bych...
7: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
8: Já bych to měl ještě jednu hru. Novější.
7: Ne.
8: Mám číst, anebo střílet.
7: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
8: Tak další pán, prosím, prosím.
9: Dobrý den.
8: Vítám vás.
9: Dobrý den.
8: Tak vy se ucházíte.
9: Ano, prosím, já jsem tady ucházející.
8: No tak prosím, posaďte se.
9: Děkuju. Tedy já rád ve všem vyhovím, ano. To už je u mě taková disproporce, víte. Vy zde raše být vedoucí, prosím.
8: Ne, já konzultuji.
9: Co to?
8: Že tady konzultuji.
9: A je, tak to já teda nebudu zdržovat.
8: Ale počkejte, zůstaňte sedět, si to můžete klidně sedět.
9: Při čem, prosím?
8: No při té konzultaci.
9: No já jen, abych milosivě paní třeba nepřekážel tady.
8: Jak byste mohl překážet, konzultovat budu přece s vámi.
9: Jděte vy, necudo. Já takovouhle neřez nemám. To já akorát tak kartičky, víte, Mariáš a vole padni. No jo.
8: Posekněte, to bude nějaký omyl.
9: Jo, máte pravdu, ještě Dudáka.
8: Vy mluvíte o kartách,
9: ano.
8: A to je právě to nedorozumění.
9: Aha,
8: my tady žádné karty hrát nebudeme.
9: To je dobře, ne. Já jsem se totiž zapomněl doma. Vlastně v práci, tak. Tak co budeme dělat, pane?
8: No vy se přece ucházíte o funkci na výstavě květin.
9: Jo,
8: že?
9: Tak ano, to laskavě souhlasí.
8: No vidíte, a já jsem právě tady za tím účelem, abych jaksi prověřil a ověřil vaše znalosti. Chápete?
9: No takhle, no to je samozřejmě. Tak to si můžete napsat. Helejte, jsem z deputátnické rodiny, chudobné, matka vdova, otec vdovec.
8: To mě nezajímá.
9: Ne, koukejte, to je zajímavý. A doposud všude, kde jsem se jaksi ucházel, tak tohle to žádali dost podrobně.
8: No to je možné. Ale mě spíš zajímají vaše odborné znalosti.
9: A jo, takhle. Ano, a to já plně schvaluju. To já schvaluju. Když chceš být placený jako šofér, tak musíš umět jezdit aspoň na kole, že ano? Nebo případně rozeznat silnici pod Rodní Hroudy. Což je leckdy těžký, že ano?
8: No, jistě. Tak podívejte se, já mám tady jaksi pro zjednodušení takové obrázky květin a vy mě o nich něco povíte. Ano?
9: O květinkách?
8: No všem. Jedná se přece o výstavu květin, ne?
9: A to je zajímavý, co se dneska na člověku všechno žádá.
8: Tomu se přece nemůžete divit. Na výstavu přijde spousta lidí. Budou se ptát, co je tohle, co je tamhle,
9: no, tohle. Jo, to já chápu. Něco se na člověku chtít musí, že ano? My už jsme si kapánek odvykli. Zrovna tuhle jsem se ptal u odborníků.
8: Jo, u odborníků, no.
9: Jestli mají ledničku na 120 voltů. A oni mi řekli, že ne, že prý mají jenom na potraviny.
8: Podívejte se.
9: Ano.
8: Co je například tohle, no?
9: Jo, tak tohleto?
8: No.
9: To je nějaká kytka.
8: No ovšem, ale jaká?
9: Tohleto? Docela hezká.
8: No dobře, ale...
9: Bílá.
8: Ale mě zajímá...
9: Veliká.
8: Já chci vědět jméno.
9: Jej, vaše starosti bych tak chtěl mít.
10: Tak dávejte pozor, já vám trošku napovím.
9: Ano.
10: To jméno.
9: Ano, ano, ano.
10: Tak pozor, jméno.
9: Ano.
10: Ka...
9: Kateřina.
10: Ale ne, ka...
9: Karel.
10: Ale ne, ka... Kala.
9: Kakala.
10: Ale ne, ka... Kala.
9: Kalamajka.
10: Jaká Kalamajka?
9: Mik, mik, mik.
10: Ne. To je přece Kala, Kala.
9: Kala, Kala?
10: Ale ne, jenom Kala.
9: Jo, jenom Kala.
10: No.
9: Aha, Kala.
10: No, je to typická květina poko...
9: Pokolena.
10: Pokojová.
9: Pokojová.
10: A k jakému účelu se nejvíc používá?
9: Ta pokojová?
10: No.
9: No, že se dává takhle někomu, aby byl pokoj.
10: Čím nevě...
9: Nevědomým.
10: Ne... Nevě...
9: Nevěřícím.
10: Nevěstě. A kdo jí dává nevěstě?
9: Komunální služby.
10: Že...
9: Cože?
10: Že...
9: Že, aby neměla prázdní ruce.
10: Ženich! Ne. Ženich!
9: Jo, ženich!
10: No, ženich!
9: Ženich, no jo, radši odpustit. Já už to zapomněl, já se žením poměrně zřídka.
10: Co pak je tohle, no?
9: Tohle to?
10: No.
9: To zelený na zdi?
10: No, no.
9: To je...
10: No.
9: To je něco zelenýho na zdi.
10: No ano, pne se to po zdi, no, tak je to břeč.
9: Břečka.
10: Ale ne, pne se po zdi, tak je to teda...
9: Břečka zednická.
10: Břečťan. Hedera helix, hedera helix.
9: No, no dobře, to nemusíte hned klít.
10: Já nekleju, já vám to říkám latinsky. Břečťan, hedera helix.
9: Ano.
10: No to byste měl vědět.
9: No já, abych zase tu odbornost a kormoc se přeháněl, víte? Ono, jak se říká, co je moc, to je moc, jo? Čeho moč chodí? Moje babička říkala, co je moc, to je moc, celá koza v police, to je o nemoc.
10: Podívejte.
9: Ano.
10: Tuhle rostlinu znáte, ne?
9: Tuhle tu?
10: No.
9: A víte, že je možný, že jí znám od vidění?
10: No jistě, to je přece typická rostlina maso... No.
9: Maso?
10: No maso, chytá mouchy, masožravá.
9: Jo, masožravá.
10: Masožravá.
9: Sabra, to si taky někdo doma pěstuje.
10: No ovšem.
9: To teda musí mít fůru volného času, víte?
10: Proč myslíte?
9: No, když má stát takový potvoře fronty u řezníka... Já bych ji dvakrát týdně odbil škubánkama.
10: No dobrá.
9: Ano.
10: Tohle doufám znát budete, no.
9: Tohle to?
10: No.
9: No, jej, jak fakt ne.
10: No.
9: To je bez.
10: No, konečně.
9: No.
10: Aspoň něco.
9: No, no.
10: Bez, ano. Latinsky?
9: Minus. No.
10: Tak podívejte, co je tohle. No.
9: Tohle to, jo?
10: No. No, podívejte.
9: Tohle.
10: Je to rostlina velice jedovatá.
9: Tohle.
10: Roste v listnatých lesích.
9: Zapra.
10: Plody jsou černé bobule.
9: Aha.
10: No, černé bobule, no. Tak to je, no,
9: Bobulá černý.
10: Ne.
9: Černáš bobulový.
10: Ale ne. Je to Atropa belladonna.
9: Aha.
10: Čili rulík, zlo.
9: Rulík, zlo.
10: Zlo. No, velice jedovatá, nebezpečná, zlo.
9: Zlo, zločinecký.
10: Moc.
9: Moc velký plevít.
10: Nířany. Ale ne. Rulík zlomocný.
9: Moc velký plevít, ano,
10: no,
9: ano.
10: Zlomocný.
9: Zlomocný, ano, ano, no. Ano. No jo, vy mě pořád takhle tady chytáte, člověče, za písmena nebo za slabiky, to já bych vás taky mohl takhle chytnout. Podívejte, co je tohle to například, no.
10: No, to je tuška.
9: No jo, dobře, tuška, ale jaká tuška?
10: To je Hartmut.
9: No, to není Hartmut, to je tuška M.
10: Malá.
9: Ne, malá, Mo.
10: Modrá.
9: Ne, tuška moje.
10: Moje.
9: Takže, jaká je to tuška, no?
10: Vaše.
9: Ne, vaše, moje.
10: Aha, tak je to tuška moje.
9: A kde pak vaše, moje.
10: Ale tak už to radši.
9: No, vidíte.
10: Tak to radši necháme.
9: Tak.
10: Ale kdybyste znal aspoň názvy, no.
9: Jo, milý pane, já měl v životě jiný starosti než tohleto.
10: Než květiny.
9: No, bodeč.
10: No, ale zahradník by měl přeci tyhle věci znát.
9: No, teď já proti tomu nic nemám. Když jsi zahradník, tak si to znej.
10: Jak to? Vy nejste zahradník?
9: To jsem spíš kozel než zahradník.
10: Ale já myslím, že jste zahradník. pane Kozel.
9: Co vás vede? Já koukám, že jste proti mě nějaký zaujatej.
10: Ale řekněte mi, jak chcete provádět lidi po výstavě, když je neznáte.
9: Co ty lidi?
10: Ale ne, ty květiny.
9: A kdo vám namluvil, že chci provádět lidi? Já chci jenom otrhávat lístky.
10: Z těch květin?
9: A nepak z pokladny.
10: Jo, vy myslíte u brány,
9: no, jasně,
10: stupenky.
9: Jasně.
10: No tak dovolte, proč to neřeknete hned a proč mě tady takhle zdržujete?
9: No jo, to radši odpustit. Co pak já dneska vím, jaký se teď požaduje na vrátnici vzdělání?
11: Přátelé, v této chvíli měl přistoupit k mikrofonu profesor Pavel Mondruška, ale jak jste si všimli, byl odvolán k telefonu. Myslím, že volalo nakladatelství Albatros, že?
12: Jsme mu řekli.
11: Pro které profesor Vondruška chystá knihu. Bude se to jmenovat Mé druhé dětství. Ale nic se neděje, jeho referát pohotově přebírá pan profesor Smoljak.
12: Já bych nechtěl na profesora Vondrušku nasazovat,
11: ale myslím, že jeho nepřítomností se nám všechno jen urychlí.
13: Kolega Vondruška chtěl začínat tím nákresem, ale my ho tu nemáme.
11: To skočte všechno.
13: Co říci závěrem? O obnovení výroby uvažuje akciová společnost Amáty Kraslice.
11: Pane profesore, jestli je to jen trochu nutný hovor, tak můžete klidně pokračovat.
14: Ale ne, vůbec ne. Já tam byl u toho telefonu a tam to jenom tutalo.
15: Tam nikdo nebyl, jenom tu, takhle, víte, no. Tak jsem si myslel nakonec, že si třeba z vás někdo vystřelil a vy jste mu na to skočili. No, tak vážení přátelé, já bych začal takhle. Co říci závěrem? V současné době uvažuje o obnovení výroby akciová...
16: To bychom to nějak zkrátili.
15: Jo. Aha. Tak vážení přátelé, já jsem si na začátek připravil takový náčrt a hned vám položím otázku. Co myslíte, že to je? Patrně nevíte, jo. No, já vám to povím. Je to dřevěná kabina nalezená ve Vídni profesorem Fiedlerem. Ten ji nejprve označil za nedobytnou pokladnu a pak za telefonní budku. Nakonec dokonce za klozet. No, abychom zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli jsme se okamžitě do Vídně. No, abychom zabránili vršení dalších nesmyslů, rozjeli jsme se

0: těch Řehouslové umírají v průměru o 3 léta dříve než rodiče, pěstouni, kteří dali své děti učiti na jiný nástroj. A o 5 let dříve než rodiče, pěstouni, kteří svým dětem hudební vzdělání vůbec neposkytli. Nepříznivé účinky prvních začátečnických smyků na nervový organismus rodičů, pěstounů, dají se však odstranit. Za částku pouhých 20 zlatých lze ode mne obdržet novinku mnou patentovanou, která nepříznivé účinky hry Houslové na okolí zcela odstraní. Jedná se o mou kabinu pro začínající houslisty.
1: Ano, děkuji. Pane doktore Penci, kdybyste byl teď tak laskav a uchopil to ukazovátko a byl by nápomocem při mém výkladu. Že byste rozvinul ten přední náčrt? Ano, děkuji. A my si teď, přátelé, popíšeme toto Cimrmanovo zařízení. Tak, Jacques vstoupil s nástrojem do kabiny. Dobře. Rodič za ním zavřel dveře a dal pákový uzávěr 3 do polohy zavřeno. Zároveň vypinačem 6A rozsvítil žárovku 6. Žák si dal na pultík 5 noty a mohl cvičit. Stěnami izolovanými pískem a africkou travou 10 nepronikl ven žádný zvuk. Ten byl odváděn zvukovodem 9 do světlíku. Zvukovod sloužil současně jako vzduchovod a chránil žáka před udušením. Síto 2 zabraňovalo vnikání hmyzu do kabiny. Chtěli se rodič přesvědčit, jak dítě cvičí, vytáhl z trichtýřovitého sluchátka tlumící zátku 8A a přiložil hadičku kontrolního poslechu 8 k uchu 13. Jestliže se rodič domníval, že dítě lekci z notového sešitu jí zvládlo, zhasnul vypinačem 6A, světlo 6 a žák musel hrát z paměti. Abyste měli představu, jak Cimrmanův patent fungoval, profesor Smoljak ve Vídeňském muzeu hudby vstoupil do kabiny s houslemi a my jsme si jeho hru natočili na magnetofonový pásek. Poslechněte si nejdříve snímek pořízený při dveřích otevřených. Prosím.

Ano. A nyní tatáž hra při dveřích zavřených. Prosím. Slyšeli jste, že těsnění je naprosto dokonalé, že? No, vážení přátelé, co říci závěrem? Tak, v současné době uvažuje o obnovení výroby národní podnik Amaty Kraslice. Novinkou je nejen vylehčení konstrukce polystyrenem, ale i pro optickou kontrolu žáka, takzvané, my tomu všem tak říkáme mezi sebou, vondruškovo kukátko.

0: Tady někdo je.
1: Haló! Haló, troubo!
0: Neprovokovat, neprovokovat, bude provokovat, háčkem si ho přitáhnu, tekerkou hotnu a halapartnou ho propodnu, tak pozor.
1: Povídám troubo!
0: Já říkám neprovokovat! A já jak nemrava v prpě. Co tady děláš? Co na mě křičíš na úředníka, který si tu kutí?
1: Protože špatně troubí.
0: Tak troubte líp.
1: To jste nějaký pomocný, když budíte lidi pro nic za nic?
0: A to mám nechat čas jít okolo a vůbec ho nepřijímat?
1: Vy máte být sticha až do půlnoci. Pak máte zanotit chval každý do hospodina a zas být sticha.
0: Vy toho nějak moc víte o ponocné, kdybyste mohl dělat normy, se mě zdá. Já mám tadyhle na pravém břehu Sajny mám letní čas, tam ho zapomněli zrušit, jo? Na pravém břehu Sajny mám letní čas.
1: Čeho?
0: Na pravém břehu Sajny mám letní čas ještě.
1: Sajny?
0: No to je podle nového pravopisu. Na pravém břehu Sajny mám letní čas, jo? A na levém břehu Sajny, a oboje je správný. Sejně mám ještě normální čas. Já tam mám 12, tady mám 11, jo? 12 a 11 je... 12 je hodně, ne? A já tam mám jednou hubou otroubit sám. Tak jsem ponosný, nebo nejsem ponosný?
1: Jste ponosný a jako takovej jděte troubit jinam. Jděte troubit jinam! Jsem tady celý nedůtklivej, to!
0: Hele, hošku, hošku!
2: Tady.
0: Hošku, v tomhle se musí blbě spát, co?
1: A víte, že ne? Víte, že to je pohodlný?
0: To je zajímavý. Vypadá to jako nepohodlný. No a já bych si to nekoupil. Počkejte, to je pro jednoho... Nebo taky dělají takový dlouhý manželský, prosím. Podívejte se na mě, hošku.
2: Kok.
0: Mě ta hlava na tom prkně, to je vám divný pohled. Vy vypadáte jako Holofernes. Jak mu, on s ní, jak s ní, ta družka jeho, ona mu uřízla hlavu. Přijde s hlavou na talíři, on seděl za stolem a nemohl jí sežrat, protože hubu měl na talíři a tady se...
1: To nebyl Holofernes.
0: Ne?
1: Ne, ne, to byl Jochana.
0: Já se v těch restauracích nevyznám.
1: Hlejte, Holofernes.
0: No?
1: Abych já vám hlavu neukop za ty řeče.
0: Ale nemůžete tou krátkou nožičkou. A pak proč byste mě ukopoval hlavu, teď byste měl z toho nepříjemnosti.
1: Já už je mám, já jsem prkně, já můžu všecko.
0: Jste nějaký drze, já se tady s váma lituju vás a vy na mě takhle. Se s váma nebudu bavit, vy chuligáne jede.
1: Zaplať vám.
0: Já vám nic nedal, co mě děkujete.
1: Povídám, zaplať vám Bůh, že jdete. Šupu.
0: Já nejdu, já tady budu. Já tady kroužím. Tady můžu kroužit, já tady můžu křižovat, já tu můžu slídit, šňuchat, čuchat, píchat, nedůvěřovat.
1: A nastydnout?
0: Nemůžu nastydnout, já mám krásný dafrkoutek. A pak mám čepičku. A botičky schrnovací. A nadstavbičku. Kalorickou nastavbičku.
2: Ale ponocný je nemocný.
0: No takhle máte trpět.
2: A nemocný je ponocný.
0: A ponocný
2: je nemocný.
0: A nemocný
2: je ponocný. A ponocný jde do hrobu, protože má chorobu.
0: Ale blbá píseň.
1: No, no, vidíte, je to oblíbená lidovka.
0: A nemůže být oblíbená lidovka, je optimistická.
1: Co
0: to? Tohle je dekadentní, morbidní, umělý útvar.
1: Moment, je to
0: mechanický.
1: Je to morbidní, mechanicky, co? Co má,
0: a
1: co
0: tohle, je? Tohle je hezký, co jste dělal. Pane, to víte, kdybyste tohle dělal 9 milionů let, tak by vám vývojem vyrostla třetí noha. To byste byl tripod.
2: Já.
0: Neboli statý.
1: Moment!
0: To by se divili archeologové, kdyby vás vykopali.
2: Co vy jste to říkal? Morbidní písnička mechanicky myslící.
0: No, protože uvádí posluchače v omyl tím, že mu dává tušiti nesprávně, že co ponocný, to nemocný. Zatímco pravý opak je pravdou.
2: Co nemocný, to ponocný.
0: Ne, ponocenstvo je vybíráno z nejzdravějších kádrů. Prosím, může být ponocný, jsem tam některý nemocný, ale to je tak atypické.
2: Já.
0: Že vlastně je zdravý, i když má... I když je nemocné.
2: Dobře, tak vezmeme vás jako atyp, jo?
0: Jo.
2: A vy si připadáte zdrav?
0: No ano.
2: No ne, já jenom koukám na tu vaši barvu, která je nezdravá.
0: Co má být?
2: No co má být? Má být zdravá, ale vy jste popelavej, vy jste sivej.
0: No teď se jmenuje Holuběnka, co bude mě šipat?
2: Prosím, já jenom přemýšlím, od čeho to je, jako... Jestli to nejsou ledviny.
0: Nemůže být, mám dvě ledviny. Každá ledvina je schopna sfiltrovat 16 litrů tekutiny za 24 hodin. To je z 32 dohromady. A i vyjmeme-li jednu ohroženou ledvinu a zanecháme pouze ledvinu jednu, přebírá ona funkci, ony zmizely a sama schopna je sfiltrovat 32 litrů tekutiny. Zatímco já sám na toho frťana denně, co si já můžu dovolit, mně stačí takovýhle kousek ledvin na filtr.
2: Ale oni by to taky mohli být průdušky.
0: Průdušky mám dvě, jednou chrchlám, druhou se dusím.
2: A příušnice byly?
0: Jsem měl jako malý chlapec a zůstali za ušima.
2: A co? No já nevím, už
0: no, to... Podívejte, já tělesně, já jsem fit. Ale? Duševně je to špatně. Já vám řeknu, já mám dost starosti a jsem rád, že jste na to zavedřet, vidím, že jste inteligentní. Já mám pocity takový.
2: Aha, pocity, ne?
0: Mně se vám hlavně poslední dobu najednou, mně se začne chtít nechtít.
2: To je zajímavý, protože já mám, mně se zase nechce chtít.
0: A to je zajímavý.
2: Jo.
0: Jak smíle mně se chce nechtít,
2: jo,
0: respektive... Chce nechtít.
2: No.
0: A jakmile to zafixuju, tak se vám... mě nechce, tak se mě zanechce chtít.
2: To je zajímavá komplikace, že člověk, vy byste potřeboval jedno proklepnout.
0: No
2: já kdybych touhle rukou se k vám
0: nějak... Ono se to nemá dělat, rozumíte, no, ten nebílej. Vidím, že jste zde často.
2: No, to mám tak dělat po večerech.
0: Já, milé rád, vy jste lékař, že ano?
2: Ne, lékař ne. Já jsem Ras.
0: Jak to Ras?
2: Ras!
0: Přítel Carevny?
2: Prosím?
0: Rasputin?
2: Ne, já jsem Ras... Antoušek.
0: Jo, raz Antoušek.
2: Drnomistr,
0: no. Co žere psi, jo?
2: Ne,
0: dejte tu ruku spát.
2: No ne, já vás chci proklepnout.
0: Pojďte, dejte tu ruku spát.
2: Já jsem vašemu zdraví, halo.
0: Já vím.
2: Já jsem chtěl podotknout, že...
0: Vylákat mě, a vy jste se dostali ven.
2: Moment, nahoru. Kýč,
0: jo, prostě. Dobře, nahoru. Já říkám nahoru. Já se s váma klidně budu...
2: Já jsem...
0: Ježišmarja. Já mám necitelnou ruku.
2: Yeah.
0: Odkaď tě ta ruka rostla? Yeah. Mě to vzalo na pravou stranu, podívejte. Takovouhle hafsnu já, no podívejte. To vůbec necítím.
2: Teď zkuste mou levou.
0: A je pořád.
2: No to jsem...
0: Vy blbe.
2: No ne, já tam ne.
0: Povolte to, já se musím vypustit.
2: Ne, tady ne, to je
0: problém. Já tady nemůžu být.
2: No ne, proč byste tu nebyl?
0: No to by byla ostuda.
2: Ne, že by byla, bude ostuda.
0: No tak nebyla.
2: Helejte, já vám něco řeknu. Dva v prkně, dva z prkna.
0: Za co jste tady?
2: Za písničku.
0: Za jakou, za nemravnou?
2: Ale za ty se nezavírá, za tu odvilo na okráli.
0: Za tu, co je zakázaná.
2: No.
0: Protože já zpívám taky.
2: Vy taky?
0: Se mě poptal, to můžete...
2: Význat?
0: Ano, blbost přeci.
2: Tak to já vás pustím. Jste
0: měl říznat, neschybejte se, nenamáhejte se, já to jsem dal. Já zpívám s mojí ženou vždycky, když přinesu vejplatu.
2: Jo.
0: Tak to spočítáme.
2: Jo.
0: Zavřeme dveře, zavřeme okna, zhasneme, vlezeme po duchnu a tam tiše děláme odboj. A zpíváme píseň, ale tak, aby to sousedi neslyšeli.
2: A že bychom si dali tady tiše...
0: Ale jako... nesmíme nikoho zbudit.
2: Jako poduchnout.
0: Jako poduchnout.
3: Bereme na potaz učené bakaláře, editem doktory, editem rektory. Proč jenom chudák trhán patří do žaláře, když mezi boháči jsou taky potvory.

Jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem hvát. Hej, křečkové a vaši páni, je čas.

0: Já myslím, že bychom měli jít jeho zbude.
1: Moment, nevěsta jde ze svatby.
0: A je zdrchaná, co? To není nevěsta, to je dědek.
1: To je dědek?
0: Co to dělá ten dědek? Ona poslouchal?
1: No,
0: tak, moment, tak to musí zpívat s náma, jinak tam bude, abych tam taky lítal. Tak pojďte.
2: Tak tohle se tu děje. No, takový je tady pořádek. Pak se nemá krást.
0: No, potom máme
2: krást. Tak má být spokojenost mezi lidem.
0: No, máme krásný kuplet tady. Pojďte si s náma dát.
2: Já jsem byl okraden. Mě vyloupili.
3: No, tak teď jsem vzal Burgmistr. Tady
2: jo.
0: Burgmistr.
2: Zbojíši, lupové, stráž. Stráže,
0: jsem na koho to volá stráž?
2: Při nás stráží!
0: Na koho to volá stráž?
2: Na vás, Humpe!
3: Na ní!
2: Na ní!
1: Moment!
2: Na
1: ní!
2: Moment!
0: Na mě volá stráž! Ty voláš na mě... Neblbni! Ty voláš na mě mě?
1: Jo.
0: Já jsem tady stráž? Podívejte se, dědek, nemravné. Koši, latý, nemehlo. Opaří, že lítá schání děvčata, ty rošťák a bosy, nastydne. Kuchejte, jak kuchejte, co to znějte? Podívejte se, jak ručí.
2: Lůza!
0: Co?
1: Lůza?
2: Vy zlosejni!
0: Ale on mluví, jak to mluví, on mluví nářečím.
1: Nářečím, no jo, to pak ještě, no.
2: Verbeži!
0: No jo.
1: To bude lidový vypravič.
0: A jo, jo, jo.
2: Mám rádi!
0: A jo, tak strečko kecete, strečko no. Kecete.
2: Hej, Pátro Pelešná!
0: No jo, to je stříček, vypravěč.
1: Pátro Pelešná.
2: Vy bastardi! Víte, kde já jsem?
0: No, ne, to já jsem.
1: Teď si legrace.
2: Víte, kde já jsem?
0: To je ten vtip, no.
1: No?
0: No my se dáme podat, kecíte, no. No.
2: Já jsem...
0: No!
2: Já jsem... Burgmistr!
0: To se ale nesmíš smát, ty vole, ty. To můžeš vážně. To není možné. To je amatér, no.
1: Ještě jednou naplno, no.
0: Tak dej to pořádně.
1: No, naplno
0: si, no. Přitom, no. Vážně.
1: To nevíte, ten Ford.
0: No, my ti to nahraje.
1: No.
0: Kdo jste? My to nevíme. Kdo jste?
2: Já jsem...
0: No.
2: Burgmistr.
0: No, to bylo lepší.
1: To už je lepší.
0: To už bylo lepší.
1: To už je,
0: ale nebyl to zlej Burgmistr.
1: Ne.
2: Já jsem... Burgmistr!
1: No, to už je z většího města, tohle.
0: Talentovaný dědek, talentovaný, podívejte.
1: Ještě párkrát to vememe a
0: půjde. Hlava, podívejte, no, on vypadá...
2: Já jsem Burgmistr!
1: Oscar Wilde.
0: Oscar.
2: Já jsem Burgmistr!
1: Strindberg!
0: Ale to bylo hezký, to trrrr.
1: To je Burgmistr se zvonkem.
0: Já jsem
1: Burgmistr.
0: Já jsem Burgmistr.
2: Já jsem Burgmistr.
0: Ale má tón, mě svýmot.
2: A zatýkám vás, olejejeja!
1: Co to je?
2: Zatýkám vás, dejte se!
0: Ne, to myslí vážně.
2: No vážně, propíchnu vás!
0: No jo, no tohle je přeci finta.
1: Ne.
0: Na to jsme se učili... Kurzu pro ponocný proti fintu, jo? Dávej pozor, dědo.
2: Uvidíme.
0: A teď se dívej na tu špičku, tam.
1: Ne na tu, tady koukej.
0: Koukej, jak jde, pomalu proti pupiku, hele.
2: Smilování!
0: Smilování jsme se v kurzu neučili.
1: Já myslím dětka nahoru, že?
0: Ta hotovka nahoru, dětka.
2: No co odpíkáte, panoušu?
0: Kolik může být hodin?
1: No už 12 bude.
0: No tak aj to dětko
2: odpouká.
0: Burgma, to je blbý jméno.
1: To není jméno, to je funkce.
0: Co?
1: Funkce, Burgmistr to je, no.
2: Burgmistr.
0: Jo, to je tak. A to je bus. Stejně to je moje poslední úřední noc. Kdo si chce píchnout do Burgmistra?
4: Jo!

0: fai potere lì, no? Ehi, babbo! A dentro není baba, to jí dcera. To víte, co od novýho otevřeli, to níž ne, otevřeli.
1: Okradli,
0: jak se to jmenuje?
1: Burkmistra okradli.
0: A víte, kde je mrzne?
1: Na pranic.
0: Na pranic, jo. Okradenej burkmistr na pranic.
2: Ale víte ještě, že se to stalo, nepřebrali jste.
1: Paní, když mě tam osobně vystřídala, za to vám ručím, že tam teplo nejde. Víte nám něco pro zahřátí, třeba kakao.
0: Co?
1: Kakao, kakao!
0: To si nedávejte kakao.
1: Ne, proč?
0: Tam je mlíko. Mě nedávejte kakao, mě dejte koš alku, jo?
3: Pánové, promiňte, že se vměšují, ale říkali jste, že burkmistra okradli.
4: Kdo to je?
1: Já nevím, začíná hovor.
4: Já nemám rád ty lidi, co začínají hovor. Hajde pryč, to mě pak může zůstat, ale se blbě pije.
3: Pánové, ještě jednou se zdvořile ptám. Je to pravda, že jste burkmistr byl pokraden?
0: Hele, on ani neví, co se ptá. Je to pravda, že se burkmistr...
1: Že jste, říkal, že jste.
0: Že co?
1: On říkal, že jste.
0: Že jste burk.
1: Že jste
3: burk. Ale přeřeknout se může každý.
1: Ano.
0: Ano. Divnej. Ano. Divnej vták.
3: Je to tedy pravda, nebo ne?
1: Co?
3: Že burkmistra okradli.
0: Kdo to říkal?
3: Vy, pánové.
0: No, je to říkali mi, tak je to pravda.
3: A víte, kdo to byl?
1: Ten už je někde za horama, ten chlap.
0: Co se vám vsadím, že nechytnou?
3: To bych se s váma vsadil taky.
1: Říkáte oba to tež, tak je blboste sázet.
2: Ale když vám jde o sázení, tak si zahrajte.
3: Jo, prosím, prosím, jestli páni chtějí.
0: Kostky? No proč ne? Já jsem hravé kotě, konečně já.
1: Vrchcávy, prosím.
0: Já se podívám, jestli jsou v pořádku, zložový. Vrchcávů bývá různej.
3: Pánové, ale především, já hraju vysoko, víte?
0: A to by nám nevadilo, my jsme dva zase, ne?
3: Pánové, no, zlaťák.
0: Zlaťák?
1: Zlaťák.
0: No. Na to chcete hrát?
3: No nechám to na vás, pánové.
0: Já bych navrhoval každé jednou, ne? Hází každé jednou. Víte, on jednou, já jednou.
1: Každé jednou, chápete?
0: Každé jednou.
1: On jednou by jednou, já jednou.
0: Ano, on jednou by jednou, já jednou.
1: Já jednou by jednou, on jednou. To je nejjednodušší způsob vůbec, že se vystřídáme.
0: No ne, když jste tam, tak ne já jednou, já jednou.
1: Já říkám, já jednou by jednou.
0: To je jedno. No ne, kdybyste byl tady, tak můžete říkat... Rozumíte, vy jednou, já jednou, on jednou.
1: On jednou, ano, vy jednou a já jednou. To je nejjednodušší způsob,
0: každý... Ne, vy, pojďte si sem sednout, pojďte si. Řekněte to ještě jednou, no.
1: Já jednou, vy jednou,
0: on jednou. No, tak je to správně, no. A teď to řekněte o tamtaj, o tamtaj to.
1: Jo, ne, on jednou, vy jednou, já.
0: Ne! Babus, pojďte sem. Sakra, nemůžete být tady já, tady vy.
1: No to ne.
0: Vy jste já,
1: kde jste vy? Ano, tady jsem já.
0: No já jsem tady já.
1: Vy jste tam.
0: Jo, no tak já jednou, jednou,
1: on je tady. On je tady, vy jste
0: tam. On je tady, no.
1: A já, když to já?
0: No tak co říkáte?
1: Já.
0: Co vy říkáte? Já jednou.
1: Já ho matu.
0: Jo, tak.
1: Cože? Ty to jsi říkal. Ty to jsi říkal.
0: Je to v pořádku. Vy jednou, ona jednou, já taky.
1: Jo, jo, jo. Prostě každý jednou.
0: Každý házíme jednou a my dva to sečtem, no.
3: Moment, pánové. Když vy dva budete házet dvakrát, já budu házet taky dvakrát.
0: Jak dvakrát?
1: Proč?
0: On jednou, já jednou.
1: Akorát, že to sečtem, no.
3: Jo, pánové, to bych byl v nevýhodě.
1: A o to nám jde.
3: Co?
1: Kuš.
3: Jaký kuš?
0: Já jsem řekl jemu kuš.
1: To je moje kuš.
0: To je jeho kuš.
1: Nebrat.
0: Kdybych já chtěl říct vám kuš, tak řeknu vám kuš.
1: To bylo
0: já kuš vám neříkám. Já říkám kuš jemu. Jemu říkám kuš. Kuš. Mně říká on kuš.
3: Pánové, budeme kušovat anebo hrát?
0: Můžeme, my budeme hrát, vy můžete kušovat.
3: Pánové,
0: tak.
1: Prostě každá
3: strana hází jednou, jasný?
0: Co?
3: Každá strana hází jednou, jasný?
0: Proč mám zhasnout? Každá strana hází jednou, zhasni, co to je za
3: řeč? Zhasni! Říkám jasný!
0: Jo, jasný!
1: Jo,
0: čtyři, jo? To já házím levou rukou na smrtelným loži. Devět,
3: pánové, pánové, sázím čtyři dukáty, jdem?
1: Jdem dále! Močálem černým kolem tím místa.
0: Ale vesele sázet, vesele brát, kdo vsadí hodinky, vyhraje tušku, tak.
1: Čtyři.
0: Jde tam čtyři, ať je tam osm, jo?
1: A jdem, prosím.
0: Čtyři, šest, osm, správně.
4: Hodně, hází von, hází von. A neplatí, kdo vyhrál, hází.
1: Kdo vyhrál, hází.
4: To platí pro všechny lidi. Kdo vyhrál, hází.
1: Dobře, já nic neříkám.
4: Kdo vyhrál, hází. Jasný, totiž jasný.
1: Starší hází.
4: A by nemělo smysl stárnout, když nemůžu házet. Kolik jste měl?
1: Sedm.
4: Starší hází.
1: Vždycky starší.
4: Čtyři, mladý hází,
1: Že mě to nenapadlo.
4: Mladý hází.
1: Vždycky mladý
4: už nemůže, mladý hází.
1: Ne,
4: hází von. Ano, vy jste měl 7, já 4, 11. Odhází.
1: Měli jsme 7!
4: Měli jsme 7, já nevěděl, že hrajeme s nožířem, promiň. 7!
1: 7!
3: Plichta! Pánové, když je plichta, zbojnásobí se sázka. Je tam 8, já dám 8, vy dáte 8.
1: Moment, my jsme 2, tak dáme 4.
3: Dejte 8.
1: Jsme 2, tak...
4: Dejte 8!
1: Jsme 2? Tak dáme 2x4, to je 8, správně.
4: Moment, dáste 8. 3x8, dáste o 3 víc. 3x8, 21.
1: 3x8, 21. A jo, dobře!
4: Je to dobrý, mám osmiletku.
3: Pánové,
1: no?
3: A teď žádná zdržovaná!
1: Ne,
3: a teď to víte!
4: Dám vám všecko, co mám. Ty věci mají větší cenu, než mají cenu.
1: Dobré, jedem.
4: Jasně? To je jasný?
1: 12, jo, pam.
3: 12, dělíme. Pánové, sázím 200 dukátů.
1: Dávám šanc, rasovnu je tam ratlík z rodokmena.
3: Rasovnu?
4: Já přidám karborundum, jo? Neplatí. Upadla jedna, pána je. Jsou tam všechny tři?
1: Aby neměl 6 kostek.
4: Aha. Plichta.
1: Pane, rozdělíme banko,
4: ne? Ne. Prvé jsme chtěli dělit my, a vy jste nechtěli. Teď nechceme mít, když to kecána.
1: Ale vy už nemáte peníze.
4: Neříkaj, že nemáme peníze. Co je tohle?
1: O čo je to?
4: MNV, ONV, UNV, KNV.
3: Takhle, od záložny by tam nebyl. Od pokladny?
4: Od kádrové oddělení. No, proč jim ťukám? Proti hodnotu.
3: A tak! Stačí, pánové?
1: No.
4: Hezká věc.
3: To bych řekl.
4: To víte, že můžete pít než odsuť.
3: Jak to?
4: A kdybyste pil odsuť, tak byste se polil.

0: 17!
1: To jsem neházel já. Házel on. Musíte dělat 18. 3x6 je 18. 3 šestky je 18.

0: Ježíše, není zde Boha, Helgoron je zakles.
1: On vydrží.
2: Pozor všichni, ty co vám odklíčili hospodu!
3: Hej!
2: Hej! Ty co vám odklíčili provozovnu, úplně kolem.
3: Víte, jsme úplně odklíčili! Mě se pustili jenom proto, že jsem funkcionář.
4: Takhle ty na mne, se mi zdá, že víš nejlíp, kdo purk mistra oloupil.
3: Já, který nemám ani groš, prosím pánové, prohledejte si.
2: Moment! Pán v skutku ani groše nemá, ale ještě před chvilkou měl tohle všechno.
1: Hele, zamišlo na Hauptem.
4: Kde je Kateřina?
5: Dobře, že se ztratila.
1: Toho se nedá pít, ale než jedný.
4: Tak, to se mi to nelíbí.
1: A to se mi to taky nelíbí.
2: No, to by mohlo být to.
1: Kráneny, vrátíme to k původnímu zloději. Já s tím nechci nic.
4: Počkejte! Mistře Filipe, když já jsem tedy loupil, když vy jste mě viděl a jeli na mne vydán zatykač, pak jsou ty peníze moje. A ven!
2: Žumpe! Viděl jste, jak ten ho...
3: On by mohl odpalovat růžice, že?
4: Nerušte se v zábavě! Já tu ještě nejsem.
1: Pojď to sem, Serek, já myslel, že někdo jde. Ajajaj, to je ten zloděj.
3: Mistře Františku, aby se tomu rozuměl.
1: Policejní
3: prefekt, já vás zloděj. Mám přijít zatknout. Ale ještě tu nejsem úředník.
1: Jste v kautu.
3: Ale někdy vidím a někdy nevidím. Počkejte, názor.
4: Rozumím, peníze vidím.
3: Právě. Když například vidím peníze, tak víc už nemohu vidět nic.
1: To má hodně lidí, tohle vlastně.
3: A kdyby se snad nerozuměl, no, je vás tu...
4: Asi 16.
3: Hodně. Tak za každého 50 dukátů, já myslím, že to je dost.
4: Prosím, poslušte se.
3: Tak je to v pořádku. Prosím. Pardon.
4: Těšilo mě.
3: No.
4: Moment.
3: Nikdo tady není rozchod.
1: Tam taky nikdo není, ty piluto. A co mě dožili, je to, že jsme ty peníze už jednou my měli v kapce, víš?
2: Jo, to je popěživo.

Srazte si, že jsme jen lůza.

0: Cirkus Busch.
1: Halo, klaune!
0: To na mě jste volal, klaune?
1: Na vás!
0: To na mě už dlouho nikdo nevolal, klaune.
1: Já už to taky dlouho na nikoho nevolal, ale jste mi tak připadá.
0: Já bejval dlouho, klaun, dlouhý leta, jo. Teprve pozdější dobou se teď objevilo, že jsem taky herec. Já jsem to dlouho.
1: No, v tom případě tedy promiňte, já jsem...
0: Promiňte, pane, já jsem klaun, porád. Aha. Vy jste taky klaun, jak vidím.
1: No, byl bych rád. Já teď spolu... mám pocit, jako bychom se od někud něco jako...
0: Sputnik leč.
1: Jako bychom se znali nějak, nebo že jsme
0: spolu... Já mám dojem, my jsme spolu v jednom lese, jsem...
1: Jo, v lese.
0: Že já jsem vám tam vyprávěl o tom, jak jsem cestoval v prádle dámským.
1: Vy jste cestoval v dámským prádle?
0: No, dlouhý let.
1: Jenom v dámským prádle?
0: No, hlavně. Hlavně v dámským prádle, taky v pánských ponožkách a v dětských zástěrce.
1: Ovšem, to jenom v létě přirozeně.
0: No, v létě v zimě, jako v zimním a v zimě v letním, to o sezonu napřed.
1: A to byste
0: vidím,
1: mě...
0: že se vám to nevyprávě.
1: Já to neznám totiž. To
0: byl ten druhý klaun, já jsem pracoval s jedním klaunem dost dlouho.
1: Jak se jmenoval?
0: Georges.
1: Tenkrát?
0: Jo.
1: Já se jmenuji Georges teď.
0: To je jiný člověk, jo. On se taky jmenuje ještě, kde Georges.
1: Ještě taky, jo.
0: On se teď jmenuje Georges jinde. A vy se jmenujete Georges tady.
1: Jo. Poslíš, tady já mám
0: spolu hráli v nějakým lese, ardenským lese, ne?
1: Ardenským lese ovšem.
0: Ale ne jako klaun, ne, jako herci, já jsem hrál ve vodu.
1: A dobře.
0: Vždycky dobře. No. Stál jsem pod takým rozsochatým stromem.
1: Ano,
0: to je krásný slovo, rozsochat.
1: Ne.
0: Rozsochatá žena. Stál jsem pod takým rozsochatým strojem, tady byla tabule prostřená ke kvasu.
1: Jo, hodl kvasu.
0: Já jsem takhle stál a držel jsem v ruce
1: pokál. To byl pokál?
0: A vy jste přicházel z lesa a říkal jste mě, že jste potkal klauna.
1: Šaška!
0: Šaška, šaška!
1: No jo.
0: Ještě jste říkal, že se opékal na slunci.
1: Jo, opékal se na slunci. A já vám k němu přišel a povídám mu, dobré jítro, blázne. A on na to, to nejsem. Kdybych byl blázen, měl bych více štěstí.
0: Tak to byl klaun. Takovouhle moudrost se v novinách nedočtete.
1: A pak vám vytáhl hodinky a dívá se tak na ně a povídá mi, tak, a máme 10. Z toho je vidět, jaký je ten svět. A ještě před hodinkou bylo 9. A za hodinku bude 11. Tak od hodiny k hodině si žijem.
0: Tak od hodiny k hodině si hnijem.
1: Ano, tak to řekl, přesně tak. A já mu záviděl to slunce, tu pohodu, ty nápady. A hlavně se mu záviděl ten jeho strakatý kabát. Já vám řeknu, strakatý kabát není šatu nad něj.
0: Strakatá kazajka, to je taky moje ctižádost.
1: A k tomu volnost mít, tak úplnou, tak naprostou, jak vítr, jen si fouká na koho chce.
0: Ano, to je svaté právo bláznu.
1: Strakatý kabát dejte mi a volnost pravdu říct. A pročistím skrz naskrz tělo zkaženého světa, bude-li trpělivě brát můj lék.
0: Mou medicínu.
1: Můj lék.
0: Mou medicínu.
1: Můj lék.
0: Váš lék, mou medicínu.
1: Medicínu, prosím. Kdo to napsal tohle? Taková moudrá slova.
0: No básník.
1: Kdo to dal tak plnou důvěru bláznu, šašku?
0: No básník, kdo je schopen vůbec dát plnou důvěru?
1: No jo, jedině básník. Ovšem tedy to musel být dobrý básník.
0: To byl Shakespeare.
1: Jo, to byl Shakespeare. A to byl Shakespeare. To byl dobrý básník.
0: Dva zámky plný spisovatelů. To byl obr, to byl obrovský básník. A to je taky to jediné, co můžete dneska svobodně říct na obou polokoulích této nemocné planety, aniž byste se vydával v nebezpečí, že vás tam nebo onde budou považovat za někoho, kdo přichází o tamtať. Můžete svobodně říct, Shakespeare byl obrovský básník.
1: To můžu?
0: To můžete, zkuste to. Dejte si to, abyste věděl, co to je za pocit. moc říkat pravdu bez bázně a hany. No, zkuste to.
1: Dejte si, nebojte. Já si to dám, no?
2: No.
1: Můžu naplno?
0: Naplno.
1: Naplno, jo?
0: Naplno, no.
1: Shakespeare byl... Aspoň jak on říká, tedy prosím já.
0: Dojal jste mě, že jste zůstal Čech.
1: Ale jedno mi vysvětlete, jak je to možné, že tenkrát byli klauni a byli šašci a už nejsou.
0: Já bych si nebyl tak jistý. Tedy... Klauni nejsou, ale šašků je, je. Šaškem se totiž může stát leckdo a kdokoliv. Aniž by chtěl, nebo aniž by si to psal. Nebo aniž by i o tom věděl. Jdeš to... Klaun, to je řemeslo, to je metier.
1: No to je, no jo, to je makačka.
0: To je, to se myslí.
1: Ovšem tenkrát byli klauni i v životě, tedy v životě veřejném, společenském byli.
0: No, protože svět byl takový, že jak si to byla přirozená věc, svět se neustále mění, jako všecko se neustále mění. Svět byl jiný než jedna, svět byl daleko větší například.
1: Jak to větší?
0: No všem, no nebyly komunikace, nebyly silnice, elektřina, telegraf, vše... Svět byl velký takový král, když poslal toho posla k druhýmu, aby mu řekl, že je vůl, to trvalo, je. Ale dneska to máte to ví dřív, než to řeknou. Ovšem, pravda je, oni dneska nejsou na to tak hákliví, to jsem... Ale svět se zmenšil, svět je malej. Svět je tak malý, že ho pes oběhne za hodinu. Ještě pak mu tam dali patník, co myslíš?
1: Já myslím, že jo, protože já jsem čet, že lítá s patníkem.
0: S putníkem.
1: No. A to se nečte Spatník?
0: Ne, to se čte Sputník. Američani to četli Spatník, špatník, když jim to nelítalo, tak říkali špatník, špatník. A i ty v tom kapánek taky lítej.
1: No dobře, svět byl větší, svět je malý, ale co to má co dělat s těmi klauny?
0: No, protože co to má, ty klaun byl tenkrát docela přirozená věc, třeba takový král, který tenkrát vládnul, no tak vládnul... Obklopen kamarilo, obklopen lidmi, oddělen od toho lidu, kterému vládnul, nevěděl o tom nic. Ten nevytáhl paty z toho baráku, nejvíc, že si se do povozu a jel do druhého baráku. A on o ty zemi věděl. A pravdu, kdo mu měl říct pravdu? Noviny nebyly, rádio nebylo, kdo mu řekl pravdu? Ano, tak... Pověřili klauna,
1: jo.
0: Poslali klauna, aby mu řekl pravdu. Klaun mu pravdu řekl, král ho za to nakop. Protože za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta. Takže, ale král věděl, co vědět měl, klaun byl kopnut, od toho tu byl.
1: Takže to klaunství tehdy byla určitá instituce.
0: A víte, že dá se říct, že dokonce politicko-kulturní instituce.
1: Ano, instituce. Už jsem tady instituce typicky středověká.
0: No, nevím, proč bych říkal středověká. To slovo středověk je tak nejistá věc. Co to znamená středověk?
1: No jo, no, jak samo jméno naznačuje střed věku mezi starověkem a novověkem.
0: No střed věku, no dobře, ale střed, já to říkám jistě laicky a střed něčeho, co je to střed něčeho? No, to je střed je bod, který je stejně vzdálen od obou konců, řekně.
1: To je hezky.
0: Laicky řečeno.
1: Jo, hezky.
0: Za předpokladu, že ty konce jsou konstantní, neboli ne. Ale věk nemá konstantní konce. Věk má jenom jeden konstantní konec a to je začátek. A to je konstantní jen proto, že nevíme, kdy to začalo. Když to ten druhý konec věku, ten je v pohybu. Tam na každou vteřinu navazuje nová vteřina, nová minuta, hodina, týden, měsíc, rok, století. Ten konec jde pořád dopředu, pořád. Takže ten středověk, aby zůstal ve středu, ten musí taky porát dopředu, rozumíš?
1: Jinak by zaostával.
0: Za novověkem, že ano? Právě proto. Středověk je jenom existuje v myslích lidí, si vymysleli lidi žijící na konci toho tekutého novověku, řekl bych.
1: Jo.
0: Ty si ho vymysleli proto, aby odreagovali svůj Minderwertigkeitskomplex. Svůj pocit méněcenosti. Aby nabili více důležitosti sami u sebe. Takže ne, tak zesměšňují práci a způsob myšlení svých praprapravců a nazývají to středověkem. A zapomínají, že jejich novověk konsekventně se musí stát středověkem jednou z pohledu jejich praprapradětí, které se budou dívat zpátky na jejich středověk a náš novověk a budou říkat no. Všimněte si, jak jsem tolerantní.
1: Tolerantní ovšem pesimista.
0: Ne, vůbec ne. Já jsem ponocný, který měřil čas. Najednou zjistil, že měří něco, co neexistuje.
1: Jak to neexistuje? Čas neexistuje?
0: Podle vás, jo?
1: No ovšem.
0: Vy jste někde viděl čas?
1: No, viděl.
0: Na moři jste viděl čas někde?
1: To ne,
0: v lese, nebo? Zazvonil někdo u vás a vešel čas? Čas neexistuje mimo člověka, sám o sobě. Čas existuje v představě lidí.
1: Yeah.
0: Čas si vymysleli lidi, jenom aby věděli od kdy do kdy a co za to. Čas je neblahý pokus člověka rozdrojit bochník věčnosti. Na čtvrtky, drobky čtvrtků, střed a červencu a srpnu a století. Většinou tedy promarněný.
1: Prosím, ale jestliže si takto škrtnete pojem času, tak nemůžete přistoupit k ostatním důležitým pojmům.
0: Jako?
1: Jako život.
0: To je důležité.
1: No je, to život je.
0: Jako majitel jednoho tady musím...
1: Ano.
0: Chtě nechtě s váma souhlasit.
1: Ano,
0: život je. O tom by se mělo víc psát a víc myslet.
1: Já myslím občas. Já myslím rád. Já si totiž myslím, že myšlení má budoucnost.
0: No doufejme.
1: A já si právě myslím, že vy vůbec o životě nemůžete myslet, protože lidský život probíhá v čase. Ale vy jste si pojem času škrtl a nemáte pro ten život prostor. Základní. Míru. Vy například nemůžete říct, jestli lidský život je dlouhý nebo krátký. To nemůžete.
0: Co pak je to sukně? Je to textil, abych šel někam. Dejte mě metr života, 10 cm na záložku. Délka života, co to je za představu? Já sám sobě připadám někdy, že mě 119 podle toho, co jsem zažil, a hlavně podle toho, co jsem nezažil. A někdy si něco přečtu a připadá mi, že mě je 8. To řeknu jináš. Podívejte se, Bernard Shaw. Víte, kdo to byl Bernard Shaw?
1: Ovšem, vždyť jsem raz.
0: No. Bernard Shaw byl živ 100 let. Byl to krátký nebo dlouhý život?
1: No, Bernard Shaw to byl krátký život.
0: No, tady mohl být 250 let. Klidně a měl porád co říct. Zatímco v této chvíli po celém globusu je roztroušeno, já nevím kolik 30 letých, který tady už 450 let nemuseli být.
1: No jo.
0: Čili délka života je pojem... Na to je slovo.
1: Který?
0: Ale to si nemůžu vzpomenout. A celá teorie se jmenuje tím slovem, ten fyzik, slavný filozof, fyzik, matematik, fyzik hlavně, filozof, hrál taky na housle, vlasatej. No, Švabinský ho nakreslil, nedávno jsem viděl jeho portrét.
1: Fyzik?
0: No.
1: Takže kreslil Švabinský.
0: Ale ne, Švabinský ho nakreslil.
1: No proto se ptám, proč se Švabinský dává kreslit fyzikem.
0: To nikdo ne, to by byla blbost teda.
1: To říkám já, že...
0: se může nakreslit zadarmo, na co má platit fyzikovi.
1: To říkám já, že by to byla blbost.
0: Já říkám taky, že by to byla blbost.
1: Až to neříkám,
0: já neříkám, já říkám Švabinský vodech. Oho, vodech, nakreslil vodech.
1: Jo, Švabinský.
0: Oho.
1: Tak to je Einstein.
0: Einstein, no. Si nikdy nemůžu vzpomenout, já si to pletu s tím německým nastupovat.
1: To je Einsteigen.
0: Einstein, já vím, ale já neumím dobře německy, tak si to pletu, no.
1: Einstein nikdy Švabinský nemaloval.
0: To sem nepatří. A to je taky pravda.
1: Já jenom, aby bylo jasné.
0: No to je jasné, když to nebudete sem tahat. Proč by měl Švabinský malovat Einsteina?
1: Ovšem, ten přece nic nevymyslel, Einstein.
0: No to nevadí, to Švabinský namaloval moc lidí, co nic nevymysleli, že? Nehraje roli.
1: Tak ho sem netahejte, nezajímavě.
0: Já se netahám, já říkám, já mluvím o Einsteinu, si nemohl vzpomenout.
1: Taháte sem Einsteina.
0: Já si nemohl vzpomenout, povídám. Nastupovat se mě to pletlo.
1: Mně se to taky plete s železnou rudou a netahám to sem.
0: To je zase Eisenstein, co vymyslíte. Eisenstein je režisér filmový, slavnej. Slavnej Eisenstein a umřel.
1: To vím, dávno přece už. V Chebu ho zabili.
0: To byl Waldstein, co vymyslíte. Waldsteina zabili v Chebu, ne Eisensteina.
1: A jenom proto, že hrál na housle?
0: Kdo hrál na housle?
1: Vy jste říkal Waldstein.
0: Já, blbost, Einstein hrál na housle.
1: Einstein hrál na housle.
0: Co by hrál Waldstein na housle v Chebu?
1: Nevím, ale...
0: Ten měl na to čas. Generalisimus v Brnění bude hrát na housle. Ten měl koncepce, to byl obrovský člověk své doby. Ten měl koncepce, chtěl přeříznout od Švédska také na Sicílii a nebyl to blbej nápad.
1: Je.
0: Proto ho taky v Chebu zabili. Víte, že za chytrý nápady se zabíjí, za blbý ne. Se zabíjelo za blbý, to by bylo bytu volných, je.
1: Tak kdo to hrál v Chebu na housle? Einstein?
0: Proč by hrál Einstein v Chebu na housle?
1: Já se ptám, já...
0: Einstein byl profesor fyziky na univerzitě, slavná světová kapacita v Princeton, New Jersey a bude jezdit hrát na housle do Chebu.
1: Proč by nehrál v Chebu na housle?
0: Já nevím, proč by hrál v Chebu na housle.
1: No třeba, aby si přivydělal. No já nevím, co on tam měl Princeton za fyziku. Tady se platí víc muzika, než fyzika.
0: Fyzikové protestujou tak.
1: Kromě toho, on mohl mít tam víc za fyziku. A jestli radši hrál na housle, tak i za míň třeba v Chebu, než v Princeton za fyziku, protože ty požitky jsou relativní, to on mohl radši
0: hrát na
1: housle.
0: To je to slovo! Co? Relativní, délka života je relativní pojem. Já nemohl vzpomenout. Relativní, no
1: všem.
0: To je relativní pojem, no, to teorie relativity, no, samo. Proto jsem se ptal na Einsteina.
1: Proč jste to neřekl už prvé?
0: No, pak jsem si nemohl vzpomenout, jsem to nevěděl.
1: To je jednoduchý, relativní. To ví každý. Tady.
0: Teď vím, já vím teď, když to vím, tak je to jednoduchý. Když
1: to...
0: si nemůžu vzpomenout, tak jsem si zeptal, ne?
1: To jste se měl.
0: To jsem se ptal!
1: Ne, vy jste mluvil o Einsteinovi.
0: Ne, to jste vy tam zavedl Einsteina. Já jsem mluvil o tom, placatým.
1: O Einstein, že hrál Eisensteinu na housle.
0: Ne. Já jsem mluvil o Einsteinovi.
1: To jste mohl říct prvé a mohli jsme být daleko dál.
0: To jsme mohli být, jo.
1: To je zbytečná komplikace s tím Einstein, s tím a to.
0: S kým?
1: No se všema to je zbytečná komplikace, to je... Kus jako kus potom, už když se to zdržuje, to je
0: kus jako kus.
1: No všecky ty osobnosti.
0: To není kus jako kus. To promiňte zase, to promineme, ne? Waldstein a Einstein, to je rozdíl.
1: No jo.
0: Waldstein nemohl režírovat filmy taky.
1: A Einstein jo?
0: Eisenstein jo. Relativní.
1: Relativní, já všem, že? Co jsem to chtěl?
0: Délka života je relativní.
1: Relativní, jo. Jo, ano, délka života je relativní.
0: Ježe, relativní pojem.
1: To je pojem, no to je celá teorie o tom relativitě.
0: No všem.
1: Tento vymyslel ten vlasatej fyzik.
0: No.
1: Einstein. Chebu.
0: Ale ne.
1: A to jsem tě říct, že když lidský život délka je relativní, tak vy vůbec Prosím. To si nemůžete na něco přijít?
0: Ale ne.
1: Kdybyste nemohl, zeptejte se, já bych to řekl. To jsem tě říct, že jestli je délka lidského života relativní, takže... A když nemůžete říct, jestli lidský život je dlouhý nebo krátký, tak vy vůbec nemůžete o životě mluvit.
0: Jak to?
1: Vy ho nemůžete popsat, charakterizovat, definovat, nic.
0: Ona není nějaká oficiální definice života?
1: Oficiální?
0: A v literárkách nebylo nic například?
1: Já nevím, no mělo by být.
0: Mělo by být, že jsi v posledních 20 000 let Všecko, co lidi dělají, dělají proto, aby si zlepšili život. Tak bychom snad měli vědět nějakou definici, co ten ano, život co je, aby jsme věděli, odkud jsme začali. Nějaký šprung, bret, ne? Ale by měla být nějaká definice
1: života. Já tedy bych řekl, že jestli není oficiální definice života, já pevně věřím, že se na ní pracuje.
0: Ano, to jo.
1: Určitě. Přece nás nenechají tápat.
0: No, všem, že ano, samozřejmě. Určitě někde nějaká komise, která schání budovu, to je jasné. Ale já si myslím, že když není oficiální definice života, že by snad byl hřích dokonce. Přerušit tu diskusi, která je plodná.
1: Velmi plodná, velmi.
0: Jenom proto, že nemáme nějakou definici, já bych navrhnul svoji definici prosím, života. Prosím. Ne, že bych se vnucoval, aby mě bylo rozuměno, já sám nechci to publikovat, ne.
1: Ano, čistě.
0: Jestli má někdo nějakou lepší definici, já milé rád ustoupím, já sám o sebou, já přeci se nikdy netlačím do popředí, chraň pánbu, totiž chraň příroda, já sám nikdy... Že když už tady ta definice by měla být, že bych sám tedy navrhnul, já jsem se řadovej byl a řadovej zůstanu a je to taky ta nejdůležitější práce a čistě, že mám víc času poslední dobou, protože jak mě bylo naznačeno, aby si hleděl svého, že ano, tak přeci jenom. Mám to pohodlí, ne, děti nemáme, moje paní neměla příležitost přijít mezi lidi. Když jakoby od toho šlo, to jak si, o čem já to tady povídám vlastně?
1: Já nevím.
0: A o životě.
1: Jo, definice života. Jo.
0: Ano, že jsem si všiml, že život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil.
1: To jo.
0: Ono se s ním totiž víc nedá dělat.
1: Ne.
0: On je to v podstatě jednoduchá věc. Tady se člověk narodil, tady umře, předtím nic, zatím nic. A mezi tím málo. A musíme to brát s humorem. Nesmíte být takovej. Nesmíte s humorem. Nesmíte ještět hlavu. Jak přijdou ty dny, tak tě brát. Je, to byly doby, kolik dob je a kolik lidí. Co takový noc? Jak přijdou ty dny, tak tě brát. Je, to byly doby, kolik dob je a kolik lidí.

0: Ta korotev má hrozný nohy, ježiš. Fakt, oni myslivci mají svou řeč.
1: A vy říkáte ženským korotvinem.
0: Tady je plno krve, to je barva, krev je barva.
1: A vy říkáte ženským korotvinem.
0: Ne, já neříkám, že mají ženský stojáky, víte? Já říkám, že korotve mají stojáky.
1: Jo?
0: Jo. Ženský mají nohy, no ale... to jste nevěděl?
1: No. O kom?
0: O ženský.
1: No ne, já je vnímám vejš.
0: Ty jste od idealista, no, tak podívejte.
1: Druhý. Druhý idealista.
0: Ne!
1: No, to chci vědět, co...
0: Noé, to je jméno! Noé, no, píše se to Noé.
1: Jo, tak!
0: Noé!
1: No a?
0: No ne, že to je jméno, píše se to Noé.
1: Noé, já vím. No a?
0: A vy neznáte no a? Ale jo, nezapomněl přeci. No je ten, jak mu hospodin dal pokyn
1: jo.
0: A on začal stavět na kopci loď.
1: Co to?
0: No hospodin dal Noému pokyn a Noé začal na kopci stavět loď.
1: Loď na kopci?
0: No!
1: No to je přece blbost. Loď na...
0: No oni se mu všichni blbí tenkrát smáli, to je pravda.
1: Když loď, tak především na kopci.

vejde, takhle to přece nejde dál. Jestli tahle potopa nepřestane, ani medák naživu nezůstane, jak by ližel holuby plnovou z paluby vlád. Táhne mu myslí, že se mu skřížili sisly, že jsou to prač špatný časy, že se mu asi smíchaj rasy. Minulý čtvrtek

0: chytne ho do hlavy, v pusě se mu začne smát. Hej, starý pane, každá podoba přestane, ono to tak nezůstane, a pak se teprv budeme smát. Dnes už není nové, však nebezpečí nové dům dál. Víc než vody z nebe, dnes člověk, aby sebe se bál. Ve dne v noci od soboty do soboty, lidstvo děsí žhavý pěsi z jádra hmoty. Země koule nebude, jestli to takhle bude dál. A člověk důmá, jakou ta puma cenu má. Proč to, co by mohlo sloužit, musí lidi strachem soužit. Koho to baví, pečovat o svoje zdraví. Aby až bude líp na tom, ho dřív než lak trefil atom. Abychom se přeci takových věcí nemuseli tolik bát. Dřív než budeme tam po všech krásách světa, můžeme si zaspívat. Zahoďme pumy, ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy a bude nám hej a budeme se smát.
1: Ten není zežraný, to má zvody.
2: To má zvody, paní, to bylo tak. My jdeme přes duch, ne přes most, to bylo... A slyšíme křik. A přijď o chvilku, pustíš, tak byl dole utopit.
3: Tamhle

0: rozchodil,
1: ještě pár kroků a už budu u vás, Kateřina.
2: Nevidím na
0: vlastu. On blázne, ale blábolí. Ale bude ty neblábolí, má horko.
2: Sakra.
3: Ani aby nám neumře.
0: To jsou zapálený plíce a to málo kdo vydrží.
3: Tak baba říká, že má zapálený plíce.
4: A chudák, to mě její líto. Ale
3: baba ne, František má zapálený
4: plíce. František.
3: Paní, co s tím, co s tím?
0: Mít tu horký víno, jo. Do teplý postele, slaninou na tři prsa, herzmánek, ale u mě nic nenajde.
4: Ne, ona tam jste nějaký jídelní lístek, ne?
3: Ona diktuje, ona říká, mít horký víno a dát ho do teplý postele.
4: To, no to je blbost, nalejt horký víno do teplý postele, to stejně vystydne hned pak a ležíte mokrý. No ne, jestli ona nemyslí horký víno do lahve, dá tu lahev do nohou a ráno to vyzunknou.
3: A nebo už večer mít hadičku a nasávat to.
4: To taky může dát hlavu do nohou.
3: A ona taky říká, baba, slaninou na tří prsa.
4: To je recept nějaký. To jsem neslyšel.
3: No, špekem na...
4: Ale oni ženský dělají různý věci s tím, pať. Ale hlavně mladý holky, také to víte, je to... Ozdoba, je to podlehá to modě, to se nemůže člověk divit, ale taky pijou všechny lektuary, to se má mastě schaněle.
3: No ona říká špekem.
4: Ale špekem na tři prsa. To je tak jednoduchý, ale takhle to ta Lolo Brigida, ta musí toho špeku spotřebovat.
3: No ne, ona myslí Františka na tří špeke.
4: Ale to by se mi nelíbilo. Básník ve svetru, jako...
3: No, jo, to,
4: no to ne. To snad ne.
3: Ale to je pravda. A ona ještě říká taky...
4: Ona třeba tohle nemyslí, ne? Nebo...
3: Jo, ne. Víte, jak ona to myslí?
4: Jak ona to myslí?
3: Natřít Františka špekem, že by měla velký kus špeku na háku a že by Františka...
4: A jo, nárazovou léčbu, jo. No, jo, pade.
1: Tady nemůžeme zůstat, Kateřina. Kateřina.
4: Kdyby mu neskákal do řeči, že jo?
3: On jí říká Kateřina.
4: A ježiš, to je na tom blbě. No. Hej, nebylo by lepší přeci jenom dojít pro felčara.
3: Že jo, odborníky.
0: No jo, ale máte peníze pro felčara.
5: Peníze pro felčara? Když byste urazil.
0: No.
5: Poprosíme a bude, je noc.
4: No jo.
5: Hele, akademiku, stávat. Řekl jsem, že neordinuju, jaká... tak neordinuju. Tam na dveřích mám ceduly, kdy ordinuju.
3: Jo, he,
5: ceduly tam máš.
4: Jo.
5: Ale světlo tam nemáš, jak to máme přečíst, když tam nemáš světlo.
4: A kdybys tam světlo měl, jak to máme přečíst, když neumíme číst, no tak. A i kdyby jsme uměli číst jeden. A neměl jsi tam světlo. Jak ten, co neumí číst, máš jsi tam, co umí číst, přečti mi to tam.
3: Jo, když tam nemáš světlo, jo.
4: Když to neví.
5: No tak.
4: Jo. No tak podívej, pojďme, dejte mu to a budeme to tento.
3: Musí se léčit,
4: musí se stávat.
3: Pak nemusí se, nebude se léčit.
4: Jak to?
3: Nemám tu léky.
4: A co tohle jsme vzali?
3: Hele,
4: sami antibiotika.
3: Jo. A kdo to zaplatí?
5: Co
3: za noční návštěvu?
4: Tady jde o lidské život a ty bys chtěl peníze, to se nestydíš?
3: Stydím, ale to nejde, já jsem jednou profesora jenoc.
5: Hele, a já jsem jednou raz a jenoc.
4: A hele, a já jsem jednou porostný, já jsem surovej i ve dne, tak stávej. Stávej a leč, stávej a leč.
3: Co to?
4: Stávej a leč, mu říkám.
3: Co to je?
4: Aby stával a léčil.
3: Jo, leč!
4: Leč, jako, to je imperativ, od tebe se léčit. To
3: jsem nikdy neslyšel.
4: Leč. No, taky poprvé v životě používám.
3: No, já.
4: A leč, to se málo kdy používá.
3: Leč. To je zajímavý.
4: Leč.
3: To
4: jsou některé slovesa a imperativy, ty se celý život nepoužijou. A některé imperativy od některých sloves vyhynuli.
3: Ano.
4: Jako například od slovesa krásti, krač. To vyhynul, se nemusí říkat. A takových sloves je
3: plno vzácných imperativů.
4: No jo, vykrucaj, to máte vykrucaj. To se dost zpívá už, vykrucaj.
3: Hodně, jo.
4: Nunvej se málo
3: nepouští. Nunvej, velmi málo.
4: Ani nevím, co to je. Jo, no tak. Tak stávej a leč. Leč, stávej a leč.
3: Leč, peníze zaplatit.
4: Hele. S čím jste si?
3: Jo.
4: On svévolně z imperativu, svévolně imperativ slovesa léčiti, svévolně
3: a zlovolně
5: Na to léta, se na to léta, zlovolně a svivolně, změně imperativ, adverbium.
4: Jo. Ne. Nedělej na mě, gramatika, když seš ginekolo. Dávej a leč, máme tady nemocného básníka.
5: Tady je básník, člověče.
4: Básník Mirony nemocný,
5: tak hopla, toho hledají, toho honí Prévo a Byřicové. S tím já nechci nic mít, ať si třeba pojde.
4: Yeah. Co to řek? Co to řek?
5: Yeah. Ať si třeba umře.
4: No.
5: Ne!
4: Hele, udusej teďka, bude vzácný imperativ. No. Dus! Dusme ho! Ano. Já pak se řekne asi srbsky dusme.
5: To nevím.
4: Prako, čupri a dusmo. Desno,
5: čupri a desno.
4: Jak ho chcete na modro?
5: Na modro bych prosil.
4: Já chcete ho, tak jak ho chcete spíš do Šmeskova, nebo
5: no,
4: do Kobaltova, jo? Já se pám, jestli je Kobaltova.
0: Nechtěl bych tě to marný. Ivan tu není, utek.
4: Ježiš, ona říká, že to bylo není. No. Doktor nám měla, to jste nám měla. Pane doktore, promiňte, to byla Renon, to mi nevím.
5: No musíme za ním, já vím, kde on bydlí. Kde vás mám?
2: Tady, v zahradě, tady jsem. Hej, je to blbá zahrada, tady jste do bytu. Ano, Kristi. Kde vás mám?
5: Kde mě máte?
2: No, kde vás mám? A kde jste byl?
5: Tady.
2: Co to tam je?
5: Tma. Asi na vyvolávání.
2: Haló?
5: Co
2: na vyvolávání?
4: Já jsem tam viděl takovej stín a já jsem schválně...
5: Jo.
4: Dělal, že ho nevidí, pač. Já jsem se ho trochu bál.
5: Kerej stín?
4: Ten.
5: Jo, ten, jak strašně mi.
4: Jak jsme s tím hráli.
5: Ten by se nádherně seřezal.
4: Ale má nůž, holome.
5: No to nevadí, to by se seřezal i s nožem.
4: Jsem znal jedného, ten tohle uměl s pomerančem a zeleným a tak dva až ze šlouky. To by dalo práci také dělat štůru, co?
5: Jablek je.
4: Vyšší bale. To ty mi něco připomíná.
5: Co?
4: Tohle. To mi něco připomíná.
5: Co?
4: Tohle. Mi něco připomíná.
5: Co?
4: Tohle.
5: To mi něco připomíná.
4: Co?
5: Tohle. Dvě nohy. Dvě nohy.
4: Já taky. Dohromady čtyři.
5: Dohromady šest.
4: Ne, čtyři. Dva chlapy, čtyři nohy.
5: Šest. Jedna, dva, tři, čtyři.
4: No tak, co říkám, no tak.
5: Šest. Jedna, dva, tři, čtyři.
4: A už neblbněte, jo?
5: Šest.
4: No tak.
5: Jedna, dva, tři, čtyři.
4: No. Já nevím.
5: Šest. Jedna, jo? Dva.
4: Tři.
5: No.
4: Čtyři. Pět. Šest. Sakra, tady někdo je.
5: To říkám.
4: Moment. Co jsi stojí na těch nohách? No všem. Tam je osoba.
5: Pozor, tu není osoba, je úřad.
4: Kopněte tam, co vypadne, jo?
5: A prosto, ale vy byl zločin. Hele, jdete do vězení oba.
4: Hele, je váš košili nemravo.
5: Jo. Jste vy ponocní. Vy budete zvláště tykat před soud
3: půjdete. Soud, to není špatný nápad. Že bysme dětka pomučili, potrestali.
4: Ale to je nemoderní názor. To je nemoderní názor, mučit a trestat. Moderní názor říká, nemučit, netrestat, ale léčit. Souhlasíte se mnou?
3: Ovšem, něco raz.
4: No tak. No, přivejte.
3: Ale...
4: Pojď, dětko, jdeme tě léčit. Za každou lumpárnu, co si udělal, uděláš jeden dřep.
3: Ano, dřep. Pro Krista pána? Ale to by byla moje smrt.
4: A já to by jsme to předrozovali.
3: To jo.
4: Tak je to desátou lumpárnu.
3: Stačí. No? Rád, velmi rád. Rád své chyby uznám. Jenom mě úřad ponechte, abych měl příležitost napravit, co jsem zkazil a mohl o vás lépe pečovat. Hezky formulovaný.
4: Moderní.
3: Lečte, tady pan burkmistr mě chtěl zabít. To? To si zodpovíš před soudem!
4: Já pílí!
3: Sednou! Ne proti zákonu, se děláte, pánové!
4: Ne proti zákonu!
3: Ne proti zákonu!
4: Možná, ale ne proti spravedlnosti.
3: Jo, se proti zákonu, ale jste by mi zajatci! Vyřiči, kolejte své dílo! Zabítám vás!
6: To se to nepovedlo.
4: To je zajímavý.
3: Co?
4: Jak má chudý člověk začne mluvit o spravedlnosti, tak je vždycky zamozený. Všim jste...
3: Rány boží. Zabitej člověk. Co vy se tomu ještě smějete?
5: Kamaráde, to byla jenom hra, já přece nejsem žilou.
0: Bylo ti mám,
3: jo, tak ale, že jste si vybrali takovýho hrdinu, že to vrah, lump a vagabund.
5: Já se pomeňč, pane Blinde,
3: vy jste tady nebyl a unikají vám souvislosti. A člověk, který neviděl něco od začátku až do konce, může jenom mlčet.
4: Vidím, co vidím, a tohle u mě vrah. Tohle je u vás vrah, jo? Tady, že tohle u vás vrah, tak tohle.
3: Jo.
4: Tady u vás musí být bezúhonný hodnostář. Tohle musí být u vás... Sám pan spravedlnost.
3: A tohle zosobnění ženských cností, o tohle.
4: To zase neříká. A neříká, je opatrný keca. Jako všichni, kteří jsou opatrní. Dělají chybu, když vědí, vidějí a neříkají nic.
3: Pak zůstane básník najednou sám. A to už jenom krůček k tomu, aby z něj šikovně udělali, co chtějí. Vagabunda anebo vraha. Ale tomu se dá zabránit, když všichni, jak tu jsme.
7: Zavědětem plesní věd, nechcem a nebudem, musíme dopředu, o kousek dál, po proudu po větru, nechcem a nebudem.

0: Ano, ano, pane nadlesní, opakuji po vás. Hajnej má být chlap jako hora, no to pak to bych byl. A štíhlej jako prut, tak to už tedy nejde. Pane nadlesní, já vám to řeknu upřímně. To už je dávno pryč, když jsme běhali po lese, já teď furt něco vyplňuju. No ano, to je obezita, ale obezita nevinej. Ale já skoro, to byste museli vidět tamhle fafejtu. Ten se furt cpěje jako lun. No, já už si tolik věcí otrhávám od huby a podívejte se. No, jestli se přitom do mě dostává falešný luft, nebo co? Víte? Ne, pane Nadlesní, opravdu, já to zkusím. Já asi mám dispozice k tloustnutí. Já jsem jednou po koupání vlez na váhu, ukázalo to 90. Vzal jsem do ruky busta, který předtím byl odvážený, měl 5 deka, ukázalo to 90 a 5 deka. Já ho zbodnul, ukázalo to 100. No jo, no. Já vím. Prosím. No to nás potěš pámbu. Jaká revize? K nám do lesa na Vysokou? Pane nadlesní, to bychom museli dát jezevcům chůdy. No ano, máme tady registrovaný dva jeleny, ale jeden nám zdrhnul. Ježiš, dobře, ještě. Ano, ano, ano, spolehněte se. Ano a nakonec žranici. Samozřejmě zařídí. Ano, dobu zdar. No tak se.
1: To slyš. Kdo to byl?
0: Nadlesní, kamaráde, ten mi dal, proto tě volám.
1: No,
0: fafejta.
1: Copak?
0: Podívej se, přijde komise a bude malér. Máme vedený dva jeleny a Pepa nám zahnul.
1: Pepa zahnul?
0: Ano.
1: No Pepa je světák, to přece víš.
0: No světák, nesvěták. Proč tady může zůstat Venca v oboře a Pepa nám zahnul? To je tvoje vina.
1: To neříkej.
0: Ano, ty sporá prej, půjčte Pepu ochotníkům. Prej jen na takovou pohádku. Vosmolíčkovi, pacholíčkovi. Koho napadlo, že ho budou jezinky bezinky obtěžovat?
1: Ale přesto říkám, že Pepa je světák.
0: Pepa je...
1: Vzpomínáš si, jak klofnul jednu turistku jenom proto, že měla na sobě jelenicovej kabát a jak šel za ní až do Dvora Králového?
0: To mě povídej, to mělo ještě do hru.
1: Jakou?
0: On tam tu bábu opustil. Tam si namluvil žirafu jen proto, že se jmenovala Jelena. Víš, kvůli tomu skoro rozpustili safari, kamaráde.
1: Já ti říkám, že Pepa je světák.
0: No, to je pěkný, Pepa je světák, samozřejmě. Pepa teď někde tamhle prohání laně na světí prachu, aby jsme váhají.
1: Jak to?
0: Přece komise pozná jednoho jelena od dvou, ne? Proto tě volám fafejta, ty budeš dělat toho druhýho.
1: No tak to teda ne. Takový taškařiny po mně nechtěj. Ty víš dobře, že mám kruček do důchodu.
0: Sedni si, fafejta. Co seš? Seš zaměstnanec státních lesů, je to pravda?
1: To jsem.
0: Ano. A pro svůj podnik to jsou taškařiny? A tamhle pročetok si mohl dělat blbce a strašidlo na křivoklátě?
1: Jo. Projďo. Jenomže. Jenomže. S tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle a straší dělá velice dobře.
0: No a co?
1: No co?
0: A Jelena ne?
1: No Jelena ne, kamaráde. Vykuji oči. Pozná.
0: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
1: No já budu dělat Jelena v dálce.
0: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit, jako jeden. Zkusí to.
1: Ne, Lizo, to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
0: Zkusí to, je to jednoduchý.
1: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
0: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
1: Počkej. Lizo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
0: No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
1: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
0: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
1: Kaviár.
0: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
1: Na mou duši.
0: No.
1: Jsou to jelení bobky a praví.
0: Hlava, kamaráde. Nesvali, tady to musím být.
1: No, zastaví. Lojzo, a kde tolika ti množství přišel, prosím?
0: Kde jsem tolik boků nazbíral? No, kde jsi to nazbíral? Včera celou noc pinzetou na pasece. Podívej se, Čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si.
1: No počkej, počkej. Počkej, najednou si zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
0: To si myslíš, papejta?
2: V roztoužení se to jmenuje. A.
3: Dobrý. V roztoužení. Pardon, jen malý okamžik, malou informaci. Rád bych využil příležitosti, abych ctěnému obecenstvu poněkud poodhalil své nitro. Jakožto skromný umělec mívám zřídka kdy příležitost, abych se jaksi zřetelněji projevil, neboť jsem povaha jemná, ústrojná, bych tak řekl. Zkrátka, nedovedu se vtírat jako někteří kolegové. To jsem jenom chtěl... Tak... Zadumání. Ještě okamžik. Ctěné obecenstvo by jistě zajímaly některé podrobnosti z mého života. Vyšel jsem ze skrovných poměrů. Později jsem se do nich zase dostal. Dík své nezměrné píli a houževnatosti jsem se již ve 30 letech dožil svých 40. Roztoužení. Celkem zřídka věnuji své umění veřejnosti. Jednak protože jsem jaksi víc obrácen do sebe a jednak mám červený nos. Nedávno jsem s ním byl u jednoho grafologa. Povídám, pane profesore, já nevím, o čeho mám pořád takový červený nos. A on říká, pijete? Já vám nepiju. On říká, tak pijte a on vám zmodrá. Roztoužení. Možná, že je to od toho vnitřního ohně, který ve mně ustavičně plá už od dětství pro umění. Já už jako malý tlustý chlapeček jsem například maloval. Břízky, housátka, paseku. Potom to nějak vyšlo z módy, tak jsem maloval havíře, jak rubají ten koks. Kritika se o mě ovšem rozcházela. No zkrátka hodně. Jedni říkali, že je škoda plátna, kdežto druzí naopak tvrdili, že je škoda barev. Tak jsem zkusil drama. Divadlo. Prkna, která znamenají okres. Divadlo jsem hrával se svým bratrem. Znáte mého bratra? To je tělo, že ano? To je ta vazba. Ten hrudní koš. Úplná armatura. A ten, když se chce umýt, tak si musí vzít dovolenou. Ta šíje, ty svaly, ty pěstě, no holič, no. Hráli jsme hru Loupežníci od Šlitra. A tak jsme se do toho vžili, že jsme se ještě 6 neděl okrádali potom. Ovšem, bratr to dělal velice chytře. On u nás jednou ukradl vepřovou hlavu, tak jí zakryl oči, aby neviděla, kam jí nese. Zadumání. Na vojnu mě nevzali. Oni se báli, že bych v zákopech přečuhoval, čímž bych armádu prozradil. Tak jsem v té době trochu zaneřádil poezii. Poezie. To mě drželo dlouho. Čím vixuješ si ty řasy své, ovnadná kávonožko? V redakcích mi avšak házeli pod nohy klacky. jednou dokonce i vrátného. To jsem byl ještě idealista. Potom jsem se oženil. Jednak proto, že jsem se chtěl jaksi trochu rozdat. A jednak proto, že jsem nevěděl, že ten barák není jejich. V roztouženém zadumání. Tak co mi zbývalo? Hudba. Jedině hudba. Beethoven, Brahms, Bezubka. Původně jsem chtěl být virtuózem na klavír. Ale pak jsem si řekl, dělají to takové veliké, kdo to má nosit. Tak jsem to zkusil s houslemi. Je to lehonké a hlavně nemá to 200 strun, ale jenom 5 nebo 6. Vlastně 3. 3 a 1 rezerva. No já jsem člověk skromný a vystačím. Říkají o mně, že jsem druhý Diogenes. Diogenovi stačil byt v sudě, mně stačí sud v bytě. Kolegové umělci mívají různé libůstky, radovánky, dosti nákladné. Ano. S ničím nejsou spokojeni. Ne tak já. Mně stačí k spokojenosti velmi málo. Já například jsem už spokojen, když přijdu ráno do práce a není obsazený klozet. Ej, v roztouženém zadumám. Ale pane kapelníku, máte tam zpátečku. To je to v roztouženém zadumání.
4: To je
3: taková ta drtivá samota, takové to bolestné odříkání.
4: Ano, ano.
3: Takové to obrácení do sebe, že ano?
4: To je tohle.
3: No to je, to si jistě každý rád odřekne. A vy to umíte?
4: Já,
3: umíte?
4: Já,
3: no,
4: já.
3: No tak to klidně zahrajte, já zatím obrátím něco do sebe.
5: Velesené dámy a velesení pánové, díval jsem se častokrát na různé korporace, jak svítí prapory, a co jsem si tak zapamatoval, co mě tak nejvíc utkvělo v paměti, vám přednesu. A sice udělal jsem si sám takové jakési svěcení, nejdříve svěcení praporu skautského. Takový malý skautík přednáší.
6: Já jsem skaut, a kdo je víc, jim hrvot kručí. Nemusím se učit nic, jako jiní kluci. Já jsem dítě svobody, kdo ne, aj Česková. Maminka se jmenuje paní Svobodová. Já nechodím do školy, lavice mě pálí. Lepší se to ve Stromovce, potagátem válí. Kdo se nechce o kluka starat celý leto, ať ho dá zapsat ke skautům a tam se o něj stará pámbu a je to. Já jsem skaut, kdo je víc, bydlím stále v lese. Přede mnou se na stromě každá švestka třese. Až budu veliký, řeknu si hej hola a půjdu se svou skautici se čundrat do Podola.
5: To věřím. Jako následující další korporace veteráni. Pan Škrdle, veterán. Prosím, pane Škrdle.
7: Na, podolám našem utrpeně. Konečně nadešla doba, kdy konečně můžeme říct, že ten rapor tady zde, tenhle ten je nás. Proto, drazé kolega, promluvím k vám dnešním dnem řeč, jakožto je to řeč. Drahé kolega, to je jasný, co? No jo, jsem vyvolený k tošním úkolu, abych zde vetrené, drahé vetrené, veterány, vám ten, co tadyhle, která, a je to, tedy já blahopřát tomu, že jsme konečně se mohli na ten prápor, kterému já promlávám, prápore zavlej, ucelára, zavlej. Drazí kolegé, vetrené, tak jako půl hejba odsacem, tak náš prápor bude mlát ve větru, drazí kolegé, tedy, co, počkat, já odcházet, takže jsem hotovej. To jsem to ztratil. Drá, co je, počkat, prapore, svinčte, tohle, halo, drazí kolege, jak jsem, jako já jsem vůl, tak je málo kerej, no, co je, kdo je vůl, aby se nosil přes držku, to sem nepatří, pane kolego, pozor, seskupte se cum, uhybungen, auf, potíren, glí, ha, vtech, půjdeme, kemr,

0: Takže možná ještě dožijete tam.
1: No, já už mám vyhlínuto dokonce kde.
0: A kde?
1: Normálně u Viktoriiných jezer. Tam je to, tam normálně pozemek stojí 75 tisíc korun. Postavíte si na tom baráček, koukáte.
0: Počkejte, z čeho si postavíte ten baráček?
1: No to třeba z listí tam dobře.
0: Jo, takhle.
1: Já jsem nenáročná.
0: No to si myslíte teď?
1: Ne, ne, pozor, já to vím, já to vím.
0: Vy jste bydlela v baráčku z listí
1: nějakou? Já jsem bydlela v baráčku bez elektřiny a
0: na
1: bez
0: 3+1 z listí měla jste? Dobro, se to výborně říká, nebo na fotce, ne, to je romantika.
1: Měla jsem takovou krásnou, jako tu, jak jsem říká, palmovou střechu bez elektřiny, bez vody.
0: Já vím, ale jak dlouho?
1: No půl roku. No.
0: No, no ale to je, jak se říká, nepleť si turistiku se migrací.
1: No tohle není říkalo. Turistika. Už.
0: No dobře, ale ono, bez proudu.
1: No to mi to vyhovuje, já jsem naopak zjistila, že začíná
0: fungovat. Kde je voda?
1: Voda byla opodál.
0: No opodál.
1: Takže hezky se nosilo. No.
0: A tak jako si myslíte, že takhle byste to perspektivně potom už jako dotáhla, jo?
1: Ale ono vám to nepřijde, když se tam díl. Jako
0: no když jste tam 3-4 měsíce, tak ne. No. No a jestli představíte, že tam budete takhle žít desítky let.
1: Já si to představit právě paradoxně dokážu.
0: A jak jste nosila vodu třeba?
1: No to máte takový kanistry. A tak v kanistrech nosíte vodu.
0: No ale jak nesete, tak jdete
1: no, tak,
0: s kanistrama.
1: No jako se nosí v Čechách. No, jako tam.
0: Dobře, čili ráno může, pojete pro vodu.
1: No, ano.
0: Ráno pojete pro vodu, ano. To znamená s kanistrama, jak daleko?
1: A, tak tam to bylo bratru takových kilák.
0: Kilák, no. Čili kilák tam, ano, kilák zpátky. No. To potom třeba v 60 tam ani nepůjdete už.
1: No tak to, no to budu mít ty děti, ne?
0: No, no to budete mít ty děti, no. Ty budou ale třeba s manželem, že jo? Ale to je jedno.
1: Já si
0: dobře, takže půjdete kilák tam, kilák zpátky z vodu. A když to půjdete v 60, tak jeden týden pro vodu, druhý týden zpátky. Teďko druhá věc, teď druhá věc, přijdete do baráčku, budete mít 3+1 z listí, jo. Přijdou nějaký monzunový deště nebo co? A dva pokoje jsou fič.
1: Já jsem říkala, že jsem nenáročná. Garazonka taky dobrý, ne?
0: No ne, ale myslela jste na tohleto
1: třeba? No myslela, myslela.
0: Nebo při nějaký zvíře rošlápne vám ten barák?
1: Já rošlápnu jeho a nějaký zvíře.
0: No ne, a teďko, jak jsou tam ty vztahy, znáte to?
1: Jo, jo, to znám, to znám.
0: Jak to tam je teda?
1: To je pravda, nějaký... to je poněkud komplikovanější. No, já jsem se tam dostala do takových prapodivných rodových a tradičních konfliktů. A můžu teda říct, že jsem si to trošku vyžrala.
0: Bude to tam všude jinak, ale někde se dokonce žena dědí, že jo?
1: No, taky.
0: No,
1: taky.
0: No, takže najednou odcházíte do jiné rodiny,
1: ale
0: protože jste součástí pozůstalosti. To je lahoda. Zemřel bratr, tři.
1: No je to teda pravda, to máte pravdu, a já jsem toho byla i svědkem. Ale tak jako já bych byla i třeba tam emancipovaná. Já jsem
0: myslíte
1: i byla.
0: Si,
1: ne, já jsem i byla.
0: Ale tak sama jako... jste říkala, že jste se tam dostala do něčeho.
1: To je pravda.
0: No do čeho?
1: To je pravda. To je strašně dlouhá
0: aha,
1: historie.
0: No tak to nebudeme, jestli je to dlouhý. To a můžete říct jenom ten konec?
1: Odjela jsem.
0: Odjela jste. No tak vidíte, říkáte, že jste kvůli tomu odjela, tak mi tady vysvětlila, abych tam dožila romantický ale... kanistry. A...
1: ale víte, co to bylo? Tam
0: a co
1: už to bylo?
0: Jídlo?
1: No výborně, já miluju. A dokonce jsem tam i vařím tady v Čechách.
0: No ne, ale jak byste si vařila jako tam?
1: No tam jsem vařila. Tam máte
0: no ne, ale
1: kahan.
0: Jak se tam vaří?
1: Kahan máte. A
0: kahan.
1: Na kahanu.
0: No, ten... ale co dáte na ten kahan?
1: No počkejte, na kahan dáte, jak jsem říká, hrnec.
0: No to vím, že hrnec, a do hrnce a... myslím.
1: A do toho dáte volej.
0: No to taky a do voleje.
1: A do voleje dáte cibuli.
0: Hodně a do cibule, a do voleje s cibulí.
1: No. No a spoustu prostě luštěnin.
0: A myslím maso, a byste třeba.
1: Maso čeče, teda pardon, moc ne.
0: No. Jste se mnou hned tak po Africku. Jsem řekl maso, ale jak jste mluvila o mně. Maso čoveče.
1: No. Jste ve mně vyvolal ty pudy a za to nemůžete se neudržet.
0: No ne, mě to nevadí, ale co maso třeba?
1: No maso, oni mají, tam je to komplikovaný, on je hrozně drahý.
0: No,
1: takže kůže, a hlavně oni to všechno vařejí, takže to ztrácí trošku chuť.
0: No, ale... čili maso odpadá, takže no, jsme vegetariáni, jo? No ne, takže no. Ono, já si to totiž nemám představit, ono se to dobře říká, ale vy s tímhle vším počítáte, jo? Že byste si já to dělala pro vodu, takhle si tam vařila luštěniny, nebo co jste to popisovala v tom kastrolu. Na kahanu teda. No. Na co to běží ten kahan?
1: Na plyn. Jako na,
0: no na plyn mě neříkejte, jo, jasně. U baráku s listím a tohle vede trubka s plynem. Taková Afrika pro vás.
1: Oni tomu říkají...
0: Nejde plyn, hele, tady.
1: Oni tomu říkají gaz, ale gaz to není prostě. Je to normálně, jak jsem říkala, petrolej, že jo. Ale oni tomu říkají gaz. Mě vůbec jako říkají spoustu věcí jinak, než...
0: Ano, ale je to plechovka.
1: No, takhle.
0: Nebo co to je?
1: No, je to normálně prostě klasický kahan, do kterého lejete petrolej.
0: Ten je drahý petrolej.
1: No, tak tam jako ani ne, protože na to jedou všichni, že jo, tak kdyby to bylo moc drahý, tak... No,
0: jak je to daleko pro petrolej?
1: Kousek, to je hnedka vedle vody.
0: To je za vodou, ne?
1: No, to je no. za vodou.
0: Čili to je dva kiláky.
1: Tak je dva kiláky.
0: No, čili s kanistrem pro petrolej, pak s kanistrem pro vodu,
1: ne, ale... Z lahví odkoli většinou.
0: Z lahví odkoli pro petrolej.
1: No,
0: a když nebyla lahé odkoli...
1: No, tak třeba do pytliku, oni to lejou do igeliťáků.
0: No, ale tak mě neříkejte, že tohle byste vydržela dlouhodobě.
1: Ale mě to tam, víte co, mě to tam prostě nepřijde, mě to připadá naprosto přirozený, jako. Mě tam ten koloběh připadá stokrát přirozenější než tady.
2: Pěkný večírek. Složí-li člověk maturitu, zařadí se ráze mezi vážené občany a čekají ho různé výhody, kterých analfabet nikdy nepozná. Maturant bez obtíží čte... Lze ho jen těžko ošidit při placení v lokále, nehledě k tomu, že umí i psát, a tak může v případě potřeby informovat své rodiče, že čekají vnouče. Přitom ovšem je třeba říci, že na samotném maturitním vysvědčení ani tolik nezáleží. Tato listina se stejně brzy ohmatá, nehledě k tomu, že správně rozlitá hutná omáčka hravě překryje známky, které pokládáme za nespravedlivé. Všichni ti, kdož složili zkoušku dospělosti, mi dosvědčí, že ze všech maturitních formalit je nejdůležitější večírek, který je pravým vyvrcholením studijních let. Člověk brzy zapomene na trapné chvíle před zkušební komisí a ironické poznámky profesorů, ale co mu utkví v paměti, je právě večírek na rozloučenou, pořádan spola ilegálně, zpravidla ve vinárně nevalné pověsti. Náš dýchánek ve vinném sklípku u Šišky měl zpočátku důstojný průběh. Dostavil se i náš třídní profesor Pavel Bakoun. Nutno konstatovat, že se choval úplně jinak než za katedrou. Záhy si povolil kravatu, rošněroval boty a nevyhýbal se tanci ani vínu. Bylo zkrátka vidět, že i on si po maturitách odechl. A právem, neboť jsme nebyli zrovna třídou géniů. Při našich znalostech mohl jen málo kdo počítat se studiem na vysoké škole a většina bude ráda, když se uchytí alespoň u dráhy. Spoléhá je na nevlastního otce spolužáka Fouska, který jezdil po peroně s ještěrkou a slíbil všem protekci. Po 9. hodině došlo u Šišky k prvnímu trapnému incidentu. Naši večeři, to jest kotlet, zanesl číšník omylem do vedlejšího salonku, kde ten večer hnízdil klub přátel ptactva a my dostali jejich meny krupičnou kaši. Kdybychom předtím nepili nalačno, snad by se všechno urovnalo. Takhle jsme se ale cítili krutě ošizeni a přivítali proto větu třídního rebela Růžičky, který prohlásil. Tak takový, přátelé, mám rád. Ptáky krměj a mě sežerou kotle. Vínem zmožený Bakoun se ho snažil uchlácholit mumláním. Do lavice zpátky, do lavice, Růžičko. Dopiš větu, ještě nezvonilo. Ale to už jsme všichni spěchali pro svůj kotlet. Odpor přátel ptactva byl však nečekaně tuhý. Zvláště když mnozí poznali v Růžičkovi lumpa, který často střílí ve stromovce pod rozdech a po nich. Po půl hodině se projevilo, že nepřátel bylo přeci jenom víc. Ustoupili jsme do svého salonku a zavřeli rychle dveře, do kterých předseda spolku ještě dlouho zlobně kloval. A tak jsme na večírku nevečeřeli. Kotlet jsme prohráli a kaši stačil Bakoun během bitky spořádat. Asi také hojně zapíjel vínem, neboť k sobě náhle přitáhl vrchního číšníka a domlouval mu. Melichárku, melichárku, řekni mi jedno, proč si mě ty 4 roky tolik zlobil? Nervózní vrchní se snažil našemu třídnímu vytrhnout, ale Bakoun ho držel pevně. Svěř se mi, melichárku, pokračoval spiklenecky, proč si nás všechny vodil za nos? Pak se třídní obrátil k nám, zatímco číšník grudl. Koukněte se všichni na melichárka. Do školy chodil jako trhan a teď na večírku má takový krásný šaty. Řeknu ti, melichárku, ty by ti mohl závidět leckerej číšník. Až do té chvíle měl vrchní pro Bakounův omyl pochopení a dokonce byl ochoten připít si s ním natýkání. Ale když mu náš třídní zničil vínem frak a snažil se nehodu urovnat slovy, to nic, melichárku, to nic, budeš zase nosit ty svý špinavý pumpky. Došla vrchnímu trpělivost a vyhodil učitele ze salonku. Bakoun, který však nemínil jít ještě domů, se rychle vetřel do přízně milovníků ptactva, namluvivým, že umí létat, což ostatně sami před chvílí viděli. A tak pil náš učitel dále v salonku ptakomilců. Po Bakounovi odchodu ztratili zábrany i ti největší šplhouni. Jedničkář Mícha, který byl vždy vzorem slušného chování a jehož nejvulgárnějším výrazem bylo úsloví Dimi k šípku, připíjel personálu vinárny vodou z květin a dožadoval se příchodu nájemných děvčat. Také ostatní premianti zapomněli na dobré mravy. Maminčin mazlíček knížátko dal k lepšímu píseň Za tou naší garáží Anča nám nedoráží a uznávaná recitátorka školy Rybínová psala na zeď Šrámkovi verše o lásce palcem od nohy namočeným v šampaňském. Všichni se zkrátka bavili nenuceně, využívajíce nepřítomnosti učitele i rodičů. Jediný, kdo se příliš neveselil, byl rebel Růžička. Seděl tiše v koutku, obočí svraštěno hlubokým přemýšlením. Zabrání do víru zábavy jsme si ani nepovšimli, že se Růžička pojednou z podniku vytratil. Veselí už totiž začínalo být velmi hlučné a společnost se rozdrobila na skupinky. Pouze samotář Pecha stál za pijánem a jako vždy si čtyřmi prsty čistil nos. Také v salonku přátel ptactva se vědecké sezení měnilo v boha pustý mejdan. Je to trapné říkat, ale zasloužil se o to hlavně náš Bakoun, který zprvu seriózní rozpravu o ptáku nohovi stočil obratně na diskusi o nohách přítomných dam a s organizační schopností jemu vlastní uspořádal jejich přehlídku. Vítězkou se stala podle očekávání žena předsedy, jejíž nohy se nejvíce podobaly ptačím. Premiér spolku, nadšen manželčiným úspěchem, děkoval Bakounovi, že drží zábavu a v záchvatu velkodušnosti navrhl, aby učitel přivedl ty svý maturanty. Během několika minut byla probourána skleněná stěna mezi salonky a obě společnosti splynuly v jeden družný celek. Nikomu už ani nenapadlo vzpomínat na omyl s večeří. Byla to šťastná symbióza. Členům spolku se líbily naše spolužačky a my, studenti, jsme pak připomněli jejich ženám kouzlo a poezii mládí. Před 5:00 raní si předseda zjednal ticho. Půjdeme domů, prohlásil. V tuto dobu se ptactvo v korunách stromů probouzí a nejkrásněji zpívá. Zatleskali jsme mu a vyšli před vinárnu. Místo slibovaného koncertu nás však čekala Růžičkova pomsta. Na chodníku před podnikem leželo dobrých 30 čerstvě sestřelných vrabců, pečlivě srovnaných do jediné strohé věty. To máte za kotlet.
3: Přátelé, jste ve veliké výhodě. My jsme pro vás připravili takovou malou, krátkou soutěž, která bude trvat asi 3/4 hodiny. Co víš o svém okrese? Otázky jsme připravovali s kapelníkem, takže nemusíte se obávat. Ceny jsou překrásné, upozorni. A věřím, že každý z vás, pokud budete chtít, můžete získat nějakou hodnotnou cenu, když se do této soutěže přihlásíte. Halo, pane, co to tady děláte, prosím vás?
4: Co říkáte?
3: Ale co to děláte?
4: Tady rozprašuju trochu, jak vidíte.
3: No to já vidím, a to nějaká desinfekce nebo co?
4: No jaká pak desinfekce? Tady přesně nejsou žádný štěnice, že jo? To je lesní vůně.
3: No jo, lesní vůně, ale teďka během programu nám to nemůžete rozprašovat, tady probíhá program.
4: No a kdyby bych to podle vás měl dělat? Přece ho tady nemůžu dělat po programu, když tady nikdo nebude. Se musí dělat teď, dokud jsou tady nějaký lidi. Aby trochu cítili ten les a ty houby a tak, no.
3: No dobře, tak si na to vyberte vhodnější chvíli, nebo to rozprašujte vzadu. Po stranách, ale nemůžete na jevišti.
4: Pojďte se, pane doktore.
3: Já nejsem žádný doktor.
4: No, já jsem si to hned myslel, no. Pojďte se, pane soutěžní, kde a odkud to mám rozprašovat, to musím totiž já vidět. Víte, na to jsem tady já odborník, že jo? Vy jste tady odborník na soutěže a já jsem odborník na rozprašování lesní vůně. Tak si tady nebudeme vzájemně něco radit.
3: Ale radit, prosím vás, nejde o žádné radění. Ale pochopte, že to vaše rozprašování tady momentálně ruší.
4: No ruší jak koho, že jo, vás se ruší moje rozprašování v těch vašich soutěžích? A mě třeba zase ruší ty vaše soutěže v rozprašování, jo?
3: No člověč, já se z vás asi zblázním.
4: Co říkáte?
3: Že se z vás asi zblázním.
4: No tak buďte klidnej, to se moc nezměníte.
3: No
4: jo.
3: Tak... Člověče, pochopte,
4: a nemyslíte si, že ta lesní vůně je tady méně důležitá než ty vaše hádanky, které tady po ničem nevonějí, že jo?
3: Podívejte se, pane.
4: Ty vaše hádanky bych tady já uměl dělat taky. Ovšem, jestli byste tady uměl odborně rozprášit lesní vůni, to teda nevím.
3: No prosím, no. Když si myslíte, že to nic není, tak si to tady můžete laskavě zkusit sám.
4: Co tady laskavě zkusit sám?
3: No já budu dělat soutěž s obecenstvem, můžete se té soutěže zúčastnit a můžete něco vyhrát, získat nějakou cenu.
4: Jo.
3: No ovšem.
4: A to bych mohl něco vyhrát taky u toho?
3: No říkám, že ano.
4: Jo.
3: No.
4: No tak to jo, to bych se zúčastnil.
3: No tak pojďte sem k tomu mikrofonu. Já vám dám příležitost, abyste viděl, že to není tak jednoduchá věc, jak se domníváte.
4: A to bych mohl něco vyhrát, říkáte?
3: Říkám, že ano, protože právě teď tady bude kviz.
4: Aha, no tak to jo, teda kdo tady bude?
3: Co kdo? Kviz, neznáte kviz?
4: No kvizu já znám, ano. Takový malej blonďák, to je...
3: Ale ne, kviz je zkrátka hádankové soutěže.
4: Jo, tak no, já už vím. Je.
3: Podívejte se, soutěžící dostane otázku, na kterou se snaží odpovědět.
4: Ano, ano.
3: A kdo má nejvíce správných odpovědí, získá body a podle ohodnocení dostane cenu.
4: Cenu, že jo, tak to bych se zúčastnil, ano? To já dovedu, dobře. Samozřejmě to není žádný.
3: Tak já vás ovšem nejdříve seznámím s otázkami, bude jich celkem 6. 3 otázky pro vás budou z oboru, který věřím, že... Co se otáčíte pořád?
4: Ne, jen koukám, že jsou ty ceny, víte?
3: To donese pořadatel po skončení soutěže.
4: Aha, tak potom, no. Dobrý.
3: Tak začněte třeba vy, dejte mi nějakou otázku a já se pokusím ji správně zodpovědět.
4: Ano, ano, takže já se vás něco zeptám, že jo? A
3: ano.
4: Hned můžu něco vyhrát.
3: No ne, počkejte, to je na zkoušku.
4: Jo, takhle,
3: až vy budete odpovídat, pak můžete vyhrát.
4: Jo, takhle, aha. Takže se něco zeptám, cokoliv, to je jedno,
3: no,
4: že jo?
3: No to je jedno, co vás zajímá, nebo co chcete vědět, tak na to se můžete zeptat.
4: Ano, co mě zajímá, nebo ano. Tak. Tak mě třeba řekněte, to by mě zajímalo, kdo mě včera vypil ten rum ve špajsce.
3: Podívejte se, pane, to já přece nemůžu vědět.
4: Jste říkal, že se můžu ptát cokoliv, no.
3: No cokoliv, ale cokoliv ten soutěžící může znát. Podívejte se, abyste přibližně pochopil, o jaké jde soutěžní otázky.
4: No.
3: Tak nejdříve já se budu ptát vás.
4: No, tak se něco zeptejte, no, teda...
3: Tak řekněte mi například, kde je Zanzibar.
4: Zanzibar?
3: Ano, Zanzibar.
4: Ano. Tak Zanzibar tedy, a to jako přesně, že jo?
3: No přesně, kde ano. Je Zanzibar, no, přesně.
4: Tak Zanzibar přesně, já nevím, já tady tak ty putiky neznám, takže... Přesně tady jako...
3: Podívejte se, pane, Zanzibar není žádná putika, ale ostrov u Daresalámu.
4: Ano. U jakýho salámu?
3: U Daresalámu, to je město v Africe.
4: Jo, v Africe, ano. No ale jak já můžu vědět, že Zanzibar je u nějakého města ze salámu, když jsem tam v životě nebyl?
3: Podívejte se, to nehraje roli. Otázku se správně nezodpověděl. Nemáte žádný bod, ptáte se vy mě. A je to.
4: No jo, žádný bod, tak to nemůžete dát takovýhle divný otázky taky, salámový, že jo, to se zeptejte něco lehčího, že od ceny, a ne takovýhle...
3: Dovolte, já se domnívám, že to nebyla těžká otázka, ale když se tak vám dám jinou podobného druhu.
4: No něco, co vím, a ne takovýhle divný...
3: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
4: Kde leží Addis a kdo?
3: Ptám se vás, kde leží Addis Abeba.
4: Jo, kde leží Addis Abeda.
3: Ne Beda,
5: Abeba. Jo, Abeba. Addis Abeba.
4: Addis Abeba, kde ležej.
5: Jo. Ne, kde ležej, kde leží.
4: Jo, kde leží, aha.
5: Kde leží Addis Abeba.
4: Addis Abeba, kde leží, ano. Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé, nebo?
5: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
4: Jsou známé jména, samozřejmě. Co pak tu Addis by znal, ten Béda je mi tak trošku jako...
5: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
4: Ano. Kdo pije?
5: Etiopie, stát, země.
4: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal, kde jako u vesnici. Se musím zeptat něco lehčího, že o ceny, a ne takovýhle...
5: No tak ale jaké soutěžní otázky vy si představujete?
4: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne co vy se tady pořád, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděl, jaký se dávají otázky.
5: Jsem zvědav, ptejte se vy.
4: Něco lehkého, co se dá uhodnout, tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
5: Prosím vás, ale to snad nemyslíte vážně.
4: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
5: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové směšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mělejte jinou, ale rozhodně těžší.
4: Když vám nám těžkou, když zase neuhodnete, že jo?
5: No, ale to už nechte na mě, to je moje věc.
4: Tak těžkou chcete,
5: no, vše.
4: O, jsem zvědav. Tak mě teda řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to u umyvadla? Utíraj se s tím ruce a píská to.
5: Píská to.
4: Píská to, ano.
5: No tak to nevím.
4: No tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku. No.
5: No počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo, tak bych řekl, že je to ručník.
4: No, tak náhodou jste to uvod. Ručník to je.
5: No dovolte, ale ručník přece nepíská.
4: No jo, to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Jo.
5: Podívejte se, pane, prosím vás, to, co vy tady dáváte, to nejsou ty pravé soutěžní otázky.
4: No, to víte, vybírat si nemůžete již o ceny. Jo.
5: Ale vybírat, to musí být taková soutěžní otázka, kde ten soutěžící tou odpovědí musí dokázat určité vzdělání, vědomosti. Se můžete zeptat třeba na něco z odvětví kultury, kdo napsal operu Traviata, nebo...
4: Tak případně... dobrá... Tak mě to třeba hned řekněte.
5: No a co?
4: No tohle, kdo napsal ty Traviata. Ale...
5: Traviata.
4: Traviata. Tak mě to teda hned řekněte.
5: No prosím, no. Jako otázku?
4: Ne, jako odpověď mě to řekněte.
5: No tak opera Traviata je od Giuseppe Verdiho.
4: Od koho?
5: Skladatel Giuseppe Verdi.
4: Jo.
5: No ovšem.
4: Víte to určitě?
5: Samozřejmě.
4: Není to od Picassa?
5: Přece Picasso byl malíř.
4: A jo, to je malíř. Když on měl loni maloval kuchyň, vzpomínám.
5: Ale ten nemaloval žádné kuchyně.
4: No ne, on mi to dělal jako fušku.
5: Vy si to pletete, to byl francouzský akademický malíř.
4: Francouz. A jo, francouz, máte pravdu. Lidi mi to sám říkal, já si vzpomínám. Ano,
5: co, vy jste se znal s Picassem?
4: Co známe, s Tondou Picassovým, no jo, samozřejmě.
5: A vy umíte francouzsky?
4: Francouzsky já dovedu, no jo.
5: Parlez-vous français?
4: Co říkáte?
5: No ptám se, parlez-vous français?
4: A víte, že ani nevím?
5: Já se vás ptám, zda vy umíte francouzsky.
4: No francouzsky dovedu, perfekt skoro.
5: No když umíte francouzsky, tak mi řekněte například, jak se řekne otec.
4: Otec? Myslíte francouzský?
5: No francouzský otec.
4: Francouzský otec, jo.
5: No, ano, ano.
4: No tak otec tedy, abych vám řekl francouzský otec.
5: No.
4: A vy to nevíte, to ne?
5: No tak já to vím.
4: Ano, tak to nemusí ani říkat, že jo?
5: No všem, jestli vy to víte, a vy to víte?
4: No samozřejmě, otce, vím, francouzský otce je Otec, francouzský otec.
5: Le Père.
4: Le Père, správně, Le Père. No, Le Père. No je vidět, že jaký dovedete francouzský.
5: No. No a co matka?
4: No tak teď se vede dobře, děkuji.
5: Ale matce. Ne, jak se řekne francouzský matka.
4: Jo, francouzský, aha. No tak matka zase, francouzský matka je francouzský.
5: No tak otec Le Père.
4: Le Père.
5: Matka.
4: Matka Le Pèreka.
5: La mère.
4: A jo, la mère. La mère. La mère.
5: No, tak otec Le Père.
4: Le Père.
5: Matka La mère.
4: La mère.
5: Dítě.
4: Dítě Malér.
5: Le Père.
4: Le Père.
5: Matka La mère.
4: La mère.
5: Dítě.
4: Dítě Malér.

0: Třeba to, tady to hledáme nové talenty, nebo něco takového.
1: Tak vy si tady chcete zaspívat dneska večer před obecenstvem, nebo?
0: No tak můj obor jsou spíše básně, jestli by to nešlo.
1: No tak to jde také, zarecitujete báseň a je to.
0: Jo, že zacerituju nějakou...
1: Zarecitujete? Ne, já, jako vy.
0: Jako vy, ano, jakože já.
1: Ano. No a jakou báseň si vyberete, nějakou lidovou nebo klasickou záležitost?
0: Ano, že bych nějakou záležitost, že bych si vybral.
1: No ale co budete recitovat?
0: Že bych řekl něco z toho Pugetu.
1: Jo, myslíte Skytice.
0: Skytice,
1: jenomže to je celá sbírka básní, takže kterou budete recitovat.
0: Takže bych řekl třeba tu pohlednici nebo...
1: Polednici. Co říkáte?
0: Že byste to napověděl, kdybych náhodou zaškobrt.
1: Jo, vy to neumíte.
0: Ale jo, kdybych náhodou zaškobrt, že byste...
1: Ale jinak to ovládáte.
0: Jinak to dovedu, no. Dovedete taky.
1: No to já umím. Mám tady stát nebo...
0: No, tak mi to napovíte, já vám dám na pivo, pán.
1: Ale to není nutné.
0: Podržte tohleto.
1: No co s tím?
0: Se nehodí k poezii, no. Dovedete to taky, že jo. Tady si stoupněte kousek tamhle, jak je ten... Tamhle, jak je to od holuba, nebo co to je, si stoupněte. Se šláp do toho, i to rozťapete, tadyhle si stoupněte. A neutíkejte, zůstaň tady, kdybych to náhodou nevěděl, jestli nefouknete. Vážení, to může tak něco vyhrát,
1: no,
0: že jo?
1: Tak podle toho, jak to bude vypadat.
0: Už se zbytečně nezdržoval. Vážení přátelé, zarecituju vám báseň ze sbírky Polednice.
1: Kytice.
0: Ze sbírky Kytice. A sice Polednice z Kytice. Polednice od...
1: Karla Jaromíra.
0: Polednice od Karla Jaromíra. Já myslím, že to je od Erbena,
1: no,
0: ne?
1: Karla Jaromíra Erbena. Karla Jaromíra Erbena.
0: Od Karla Jaromíra Erbena, Polednice.
1: U lavice dítě stálo.
0: Kde?
1: U lavice.
0: Jo, u lavice dítě stálo, splná hrna mlčelo.
1: Křičelo.
0: Splná hrna křičelo. Splná hrna křičelo. A křičelo z plná hrdla. Jo, budeš by si ty cikáně trochu málo mečelo. Mečelo. V poledne v tom okamžení táta přijde z roboty. Z fachy zrovna. Jo, a mě hasne. Uvaření mě hasne. I haslo najednou uvaření. Nějaký držky nebo co zrovna?
1: Ale dovolte, člověče, vy to vůbec neumíte.
0: Já jsem si ho poprý, já chci říct tu druhou.
1: Ale kterou druhou?
0: Tu o tom dědkovi.
1: V jakým dědkovi?
0: Tak je takhle pod vodou, ten podvodník.
1: Jo, vodník. A tu dovedete.
0: Já dovedu.
1: Tak tady nemusím
0: kdybych stát. Kdybych náhodou.
1: Ano.
0: Vážení přátelé, já vám řeknu jinou polednicí.
1: Báseň.
0: Jinou básnicí.
1: Báseň.
0: Báseň. A sice báseň, vodník, taky od Polednice.
1: Erbena.
0: Vodník od Erbena. Na topole nad jezerem seděl Erben. Seděl vodník pod Erbenem.
1: Pod večerem.
0: A splná hrdla křičel.
1: Ale splná hrdla křičel, když vy to vůbec neovládáte, neumíte, jak je to možné?
0: Když já jsem se učil dálkově.
1: Ale dálkově.
2: Vážení přátelé, já bych vám teď řekl něco o sobě. Jo, začnu přirozeně narozením. Musím vám říct, že koluje řada pověstí o mém přirození, o mém narození, ale Představte si, že jsem se nedávno seznámil ve vinárně.

0: hlavně s jedním jasnovidcem, který, geniální jasnovidec. Představte si takovej, že on dokáže předpovídat nejenom budoucnost, jo, ale dokonce i minulost. Představte si, jak jsem s ním mluvil, že on, tenhle ten jasnovidec, on hádal mě, jako moji minulost, z mýho kafe. Jo? Nejdřív z mýho kafe, pak z mýho vína, teda, a pak z mýho koňáku ještě. Když to všecko dopil, tak představte si, na co on přišel, že já jsem se vůbec původně neměl narodit jako chlapec na Žižkově, že jsem se, představte si, měl narodit původně v Thajsku, tehdejším teda Siamu, jako děvečka, teda jako děvče, teda dívka. A rodiče moji thajští se těšili, že ze mě bude děvka a že je budu živit. Já jsem se nakonec taky těšil, jo? Ale nějak se to zvrtlo všecko a představte si, že nějak při té roznášce těch dětí do domu, jo, nějak asi, já nevím, jak se to mohlo stát, jestli vrána s tím čápem se minula nebo co a ten čáp tý vráně mě vyšťoural ze zobáku. Nebo co, no prostě jsem se narodil jako chlapec, ještě k tomu mužského pohlaví a ještě k tomu u nás, jo. Jo, a já oni mě uklidňovali, prej, to říkal ten jasnovidec, oni mě uklidňovali, že prej se narodím do národa, který toho do skvělého národa, národa, který toho prožil strašně moc. Představte si to, přátelé, 300 let úplné pohody. Jo. Ty, to kecám, úplné poroby, 300 let úplné poroby. A že už mě prej čeká jenom zbytek Hitlera, celý bolševik a Havel s Dášou. Já se říkám, prosím vás, a dočkám se aspoň té bavlně, té sametové revoluce a oni nejen to, ale i prej i té velké televizní prej. No. A měl pravdu ten jasnovidec. Představte si, určitě na tom něco bylo, protože třeba jak jsem měl být ta siamská kočička, jo? Teda ta holčička, tak jsem měl mít šikmý oči a skutečně, když mám mít narozeniny, jo, tak ty oči mě svěděj, natejkaj a pod očima se mi dělají pytlíky. No a taky, jak jsem měl být ta prostitutka a milovat každýho, kdo mě přijde pod ruku, tak to vlastně taky se tak trochu naplnilo, jsem si uvědomil, že já vlastně miluju všechny lidi a za peníze jim poskytuju rozkoš tím, že jim připravuju veselé chvíle. No, mám pasáka, tak to je Ivan Mládek. Někdy mě pase on, někdy se pasu sám teda, jo. Moje manželka ta říká, že si asi brzy budeme pás všichni teda. Ale musím vám říct takovou jednu důležitou věc, takový poznání, že tím, to jsem si ověřil v posledních letech, co tady v tom státě žiju, že vlastně se ten plán toho osudu mýho,
1: abych se stal tou prostitutkou,
0: se vlastně naplnil beze zbytku. Až jsem si uvědomil, vážení přátelé, že žiju v jednom velkým bordelu.
2: Dobrý den, soudruhu řediteli. Prý jste mě volal.
3: Snad dobré odpoledne, soudruh Křivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
2: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruhu řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
3: Třeba to je zdravá, bohužel. Chtěl jsem říct, soudruhu Křivánku, tady nejste v kavárně, ale v podniku. To, že jste tady vy, to samo o sobě je dost zázrak. Vy jste zase dneska přišel o 9:30 do práce, jak si to představujete?
2: Opravdu? Jo, víte, že jo? Ano, ano. Já už si vzpomínám, já jsem totiž byl naproti strýčkovi na letišti, on se vrátil z Buenos Aires.
3: Vy máte strýčka v kapitalistické cizině?
2: Jo, dost často. On má nějaké významné postavení na ministerstvu. Aha. Zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
3: A vidíte, soudruhu Křivánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
2: No jo, to je pravda, ta kravata jaksi barevně neladí, že? No ale to víte, ráno jsem spěchal strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že si...
3: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak hupnala. A co je s těmi dodacími listy z Agrostroje?
2: Které dodací listy máte na mysli?
3: No které, no které, no všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
2: Jo, to bylo Josefa.
3: Co ono? A 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
2: Máte úžasný přehled a paměť, soudruhu řediteli.
3: Podívejte se, soudruhu Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
2: Prémy. Já vím, důsledky.
3: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
2: No, dodací listy, já opravdu, soudruhu řediteli, nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestou, no, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
3: Já vám řeknu, co by to chtělo, a taky to udělám, soudruhu Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
2: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruhu. Dovolíte, soudruhu řediteli, já si musím tu zavolat, to je domluvený. To je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmová hvězda. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle.
3: No jo, to bude jistě lepší, no.
2: Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumíš, no? No, klid, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruhu řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
3: No, vy jste z těch bylo půl, no. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo?
2: Jo, stará kamarádka, víte, no. Tak ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
3: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Křivánku, že to by tak dál nešlo.
2: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slib, víte. Pardon, to je slib a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj, Ludvo, tady Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No, dobrý, dobrý. No tak ahoj, ahoj, ahoj, nazdar, nazdar.
4: To byl náš zlatý Ludva?
2: To byl, to byl, to je můj, můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Jo, vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že jo?
4: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit. Píle, pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudru Přimánku, to bychom si nerozuměli.
2: Jestli dovolíte, já bych si zase ještě potřeba zavolat. Já tu už potřebuji Rudlovi vysvětlit, že máme tu tribunku, víte?
4: No, prosím, to...
2: Jo, od Ludví, že to máme.
4: Že byste snad mohl od sebe, ne?
2: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
4: Jo, on čeká.
2: Spojte mě, soudru a ministra. No, do pracovny, do pracovny. Ale no, samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřinách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak v půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
4: Jednou.
2: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku. Od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo! Ty jsi! No jo, tak dobrý, fajn, fajn. Tak tě, měj se, ahoj, Rudlo. No. Je to 14.30, že jo, 14.30 přijede Rudla.
4: Promiňte, soudru Přivánku.
2: Prosím.
4: To byl přímo, to byl...
2: To?
4: To
2: byl.
4: To byl.
2: Rudla.
4: Jež.
2: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
3: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
5: Prosím, soudru řediteli.
3: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
5: ano?
3: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksilánka. Jak pak se jmenuje, soudru křesním?
2: Přece Víťa Pepičku.
3: Víťa, vybor. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudruha Křivánka Rudlu. Totiž Rudlu, Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo, tak a teď mnoho zdaru do další práce.
2: Josef, díky.
4: Soudru Křivánku,
2: no.
4: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudruhu Rudlovi, totiž soudruhu, no.
2: Já vím.
4: Jo.
2: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mě.
3: Emilko?
5: Prosím.
3: A teď mě zavolej ministerstvo.
5: Ale...
3: Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat celé papírování a papírování.
5: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
2: no,
5: zapomněla
2: co
5: jsem.
2: Pak, co pak, no.
5: Celý den dnes nejdou telefony.
4: No.
3: Přineste mě Křivánka!
2: Ty jsi mě volal, Pepo?
6: Láska a poezie. I když připusťme si, že v dnešní době se verše považují za cosi staromilského. O to víc je třeba ocenit vytrvalost současných básníků, kteří nás obohacují svými verši. Jedním z těch vytrvalých mladých básníků je Karel Hynek Šíp. Řekněte nám, jak se promítá láska do vašich veršů.
7: Podívejte, já vlastně o ničem jiném nepíšu. příznivcům milostné poezie bych teď chtěl doporučit svou poslední básnickou sbírku, která navázala na předešlou úspěšnou básnickou sbírku Bílá labuť, a ta poslední moje sbírka se jmenuje Kotva.
6: Proč jste sbírku nazval tak netradičně?
7: Jsem pod vlivem svých vzorů a přál bych si, aby se tak jako Máchův máj líbila i Šípova kotva.
6: No, zajímavý je už začátek celého díla. Cituji. Večerní kotva byl lásky čas. Tady se nemohu zbavit dojmu, že mi to něco připomíná.
7: Podívejte, to je taková básnická licence. Máj nebo kotva, to už pak je jedno, víte? Tím se nezabývejte, pane redaktore.
6: No, zaujalo mě i závěrečné zvolání. Hinku, Karle, Honzo, Jaroušku, Růženo.
7: Podívejte, básník může ve své básni oslovit, koho chce. To snad může, pane redaktore, ne?
5: Může.
7: Pro vaši informaci, v mém případě jde o řezníka, zelináře, inštalatéra, bratrance a mojí první ženu Růženu.
6: No, já nehodlám vaše dílo kritizovat. Když vyšlo, bude asi dobré. Jde mi... Jde mi o tu lásku. A ta je, pokud si vzpomínám, hlavním tématem vaší básnické prkotiny.
7: Ano, ano,
6: pardon, prvotiny.
7: Ale vy máte patrně na mysli moji sbírku Láska páska.
6: Ano.
7: Víte, básníci se často bojí rýmovat slovo láska. Prý už tu všechno bylo. No, jestli dovolíte, já bych teď zarecitoval ukázku právě ze své sbírky Láska páska. Abyste viděl, že já se žádného rýmu nebojím. Láska je smuteční páska. Zprvu to byla jen sáska. Však učarovala mi ta kráska. Ach, láska, láska, ta každého spráská. Láska, láska, láska, ta je tím vším vina. Láska je třaska, vina. Víte, já rýmuju láska, třaska, vina. To je štěpný rým.
6: Ano.
7: Tomu vy nerozumíte, ale já bych řekl, že velice zdařilý.
6: Ale rozumím. Jo. Já i někdy rozumím něco.
8: Jste byl tak laskav.
9: No, prosím.
8: Vy jste tady správce hřbitova.
9: No, tak správce se zrovna nedá říct, co bych tady spravoval. Víte, tady už se na nikom nedá moc pravit. No, jo.
8: Tak vy jste jako hrobník, že ano?
9: No, tak hrobník se taky zrovna nedá říct. To víte, hrobník už dneska není žádná pracovní kategorie, že jo? Já to tady tak trochu udržuju, no, v tom chátrání, to víte.
8: No, tak to je jedno. Pane...
9: Prokouk, Josef Prokouk.
8: Prokouk, jo, tak aby jsme se dostali k věci, pane Prokouk. Já jsem doktor Voptáhlo.
9: Doktor Voptáhlo.
8: Ano,
9: Voptáhlo, počkejte, Voptáhlo. Nejste vy náhodou takový malej tlustej s brejlema?
8: Co? Vidíte, že jsem štíhl a bez brejlí.
9: No jo, to je pravda. Tak to je možný, že budete nějaký úplně jiný Voptáhlo. No, o co vám jde, pane doktore?
8: Ale tady je hrobka rodiny Knapových, víte?
9: No tak to je pravda, ale těch Knapových je tady víc, no, víte? A takřka v každý hrobce leží nějaký jiný Knap.
8: No jo, tak samozřejmě, jenom že tihle Knapovi měli tady ve městě kamnářství na náměstí.
9: Jo, no tak ty jsem znal dobře, no jo, starý Knap chudák měl krásnou smrt. Ten se vám jednoho dne ráno probudil a zjistil, že už nežije.
8: Ale to jste na omilu, pane Prokou, protože já? Starý pán Knap kamnář žije a je v domově důchodců v Libochovicích.
9: Ježe, to tak můžete tvrdit, teď má tady ve stínu pumpy hrobku.
8: Hrobku tady má, ale neleží tady.
9: No, kdyby by teda ležel, ale přece nepřivez někam do cizí hrobky.
8: Teď vám říkám, že v žádné hrobce neleží, protože je naživu.
9: A který chytrák vám nakukal, že je naživu?
8: No, já to musím vědět, já jsem jeho zeď.
9: Zeď?
5: Zeď.
9: Počkejte, vy budete spíš jeho syn, ne?
8: Zeď, já mám kamnáře Knapa dceru.
9: Dceru?
8: No vše.
9: Tak to je jiný Knap kamnář, Knap měl jenom dva syny, dceru ho neměl. A nebo jestli vy nejste ten druhý jeho syn, to je taky možný.
8: Zeď, já přece musím vědět, kdo jsem, ne?
9: No jen aby kamnář Knap měl dva syny, ten jeden se oženil, brzy na to zemřel a zůstala po něm vdova.
8: No No tak to je možný, tak je to nějaký jiný knap.
9: Ale jiný knap, žádný jiný, kam nás knap? A vy jste si teda nevzal knapovou dceru, ale snachu, pane. Tu vdovu po mladým, ty vás poběhli teda.
8: Prosím vás, já musím vědět, koho jsem si vzal, ne?
9: No je nabí. Neměla ona dítě?
8: Moje žena?
9: No tak napovíc.
8: No dceru má.
9: No tak vidíte, že je to ta vdova.
8: Prosím vás, to je moje dcera.
9: No, ne, nemůžete, když tomu věříte, co by vám to vyvrace.
8: Já přece musím vědět, kdo je moje dcera, ne?
9: Nemůže to být vaše dcera, když otec té dcery umřel. Kdyby byste byli její otec, tak byste musel být ten umřelej syn starýho knapa, což je velice nepravděpodobný. Byste snad mohl být jedině ten druhý jeho syn, což nejspíš taky asi budete. Já jsem si napřed myslel, že jste váš bratr, ale pak jsem přišel na to, že jste to ví. No ale teď si zase myslím, že vy přece jenom budete váš bratr. Váš jinak vy byste musel být po smrti, že jo? A to vy, jak je vidět, zřejmě nejste.
8: Podívejte se, já jsem nikdy žádného bratra neměl, no.
9: Proboha, ani neví, že měl bratra. Jak to, že nevíte, že jste měl bratra, škoda, že nežije, já bych vám ho ukázal. No tak přemýšlejte chvíli, třeba si vzpomenete.
8: Podívejte se, nebudete mě učit znát mé příbuzenstvo. Musím vědět, jestli jsem měl nebo neměl bratra.
9: Tak se na to zeptejte sválně sestry starého knapa a vašeho bratra od Kojila, jestli jste to nebyl vy. Vy už si na to nepamatujete, co?
8: Na co?
9: No, kdo vás tenkrát odkojil?
8: Dovolte, to se nedá pamatovat.
9: No, tak se na to zeptejte sestry starého knapa a vám to řekne.
8: No, a co? Víte, žádnou sestru nemá, ten má jenom bratra.
9: Je, bratra přece mě nebude chtít tvrdit, že váš bratr byl odkojený bratrem starého knapa. Ten má sestru, pane.
8: Měl, pane Prokop, protože sestra kamnáře knapa minulý týden zemřela.
9: Je, zemřela, vy jste dneska samá legrace. Jak mohla umřít, sem denně chodí brečet na hrob. Ještě včera jsem ji upozornil, že brečí sice dobře, ale na cizím hrobě.
8: Dívejte se, pane Prokop, vy jste to nějak poplet, protože sestra kamnáře knapa zemřela, byla spopelněna a já jsem přišel proto, jelikož chceme dát její urnu do hrobky rodiny Knapový.
9: Je, Bůh, vy koho jste spopelněl a koho jste chcete dát do hrobu? Nepak, pane, to já musím přesně vědět, co je to za popel, já tady za to ručím, že jo?
8: Přejte, já vám mohu ukázat úmrtní list?
9: No to mě můžete ukázat hledacos, jak může být někdo spopelnělý, kdo ještě vůbec neumřel, že jo? Jak může sem někdo chodit na hrob, kdo ještě to je vůbec, dejte mi...
8: Prosím vás, podívejte se, tady máte úmrtní oznámení, že Marie Joudová zemřela a to vám musí stačit.
9: Ukažte, já si to s vámi přečtu. No. Oznamuje mi, že zemřela dnes naše sestra, teta, snacha, matka, babička. Prosím vás, i těm Joudovým vymřela skoro celá rodina. Jak já můžu mít, některá z nich je zrovna sestra starého knapa? Nepak, pane, dokud mě k tomu popelu nepřenesete její fotografii, její otisky prstů a její vlastnoruční podpis, že zemřela, tak vám tu urnu do hrobu nedám. Já se přece nenechám zavřít, že jo?
10: Cimrmanovi žáci si v posledním ročníku školy troufli i na útvar tak náročný, jakým je bezesporu opera. On sám nastudoval s absolventy svou vlastní jednoaktovou operu V chaloupky stínu. Je veliká škoda, že se z tohoto úsměvného dílka dochovalo pouze libreto. Hudební složku se nám nepodařilo najít, až na jediný, sice cenný, ale skutečně malý střípek. Totiž za poslední slovo libreta, za slovo ejchuchu, si Cimrman načrtl několik notových linek, myslím, že pět.
11: Pět.
10: A do nich vepsal plánovaný závěrečný akord opery. Ano, tenhle ten. A to je také vše, co se z té hudby dochovalo. I když nebývá zvykem uvádět operu bez hudby, my se domníváme, že kvalita Cimrmanova libreta nás k tomu opravňuje. Prosím kolegy, aby upravili scénu a já vám mezi tím přečtu osoby a jejich obsazení. Soused Jíra, hlavní postava opery, Pavel Vondruška, bariton. První soused Zdeněk Svirák, také dost hlavní postava. Bas-bariton. Druhý soused Bořivoj Penc, bas. Třetí soused Ladislav Smoljak, tenor bufo. A čtvrtý soused G.A. Rumlena, soprán.
12: Hej, holá, sousedé!
11: Hej, hola! Hola! Hola! Hola! Hola! Hej, hola, sousede! Hej, hola! Hej, hola! Hej, hola!
12: Zdá se, že mě někdo volá. Kdo to může být? Kdo mě tady ruší a nedá mi klid, když jdu domů snouší? Kdo to může být? Není to snad Pěnkavice?
13: Chacha! Chacha!
12: Nebo zvonek ze zvonice?
13: Chacha! Chacha!
12: Raději se rozhlédnu, kolem sebe pohlédnu.
13: Raději se rozhlédne, kolem sebe pohlédne.
12: To jsem se lek a zastyděl, že jsem vás hnedle neviděl. Já se tu plahočím, žízní snad zhynu. Vy si tu sedíte v chaloupky stínu.
11: V chaloupky stínu, dobře.
14: Dobře. Dobře.
11: Dobře.
14: Dobře. Dobře. Dobře.
11: Dobře.
14: Dobře. Dobře. Dobře.
11: Dobře.
14: Nám. Pověz, Jiro, kde jsi byl? A jak jsi tam pořídil?
12: Byl jsem ve městě, porozhlédnout se po nějaké nevěstě.
13: Hleďme ho!
12: Vyšel jsem hned za rozbřesku.
13: Hleďme ho!
12: Zvolil jsem si mezi poli stezku.
13: Hleďme ho!
12: A i kroky? To vzletěl skřivánek. A zpívá. Zpívá. Až to v srdci hraje. Hlásej, ptáčku, hlásej. Hlásej, dobrý den.
11: Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Dobrý den.
14: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Aj, dobrý den. Z trávy raný kvítek vstal, jitra září políben. Aj, políben. Jásej, zpíve, jásej, skřivám. Pozdrav, růže, čarvánku. Jásej, zpívej, jásej, zpívej, jásej, jásej.
14: Tož nevěstu si hledal, povídáš. Pak nám tedy pověz, kde jí máš.
12: Chodil jsem po náměstí, neměl jsem žádné štěstí. Ženských tam bylo jako fůle včel, tu, co jsem hledal, jsem však nenašel.
11: Jaká by byla dle tvého gusta? Maličká, dlouhá, tenká, či tlustá?
12: Hledal jsem nevěstu s holou zadnicí, která by nezhrdla chudou světnicí.
14: Pověz, Jiro, na mou duši, proč jsi hledal ženu s nůší?
12: V nůši mám, sousedé, deku na přikrytí, abych ji nevedl snahou žití.
11: Ženy se ti zachtělo, Jiro. K čemu? Není ti lépe samotnému?
12: Domek by mi vysvíčila. Domek by mi vysvíčila. Domek by mi vysmíčila, ženuška ta moje milá.
13: Což bys to sám nesvedl?
12: Vysmíčiti, vysmíčiti. S tím si umím poraditi, zamésti a vymést smetí. Kdo by mi však rodil děti?
14: Pravdu máš.
13: On pravdu má.
14: Pravdu máš.
13: On pravdu má.
14: Pravdu máš.
13: On pravdu má.
14: Děti, jak známo, vznikají, když se dva mají rádi. Smysl pro pořádek však nemají. Vysmíčený domek ti zase zaneřádí.
12: Pravdu máš.
14: Já pravdu mám.
15: Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid, můžeš chodit do hospody, karty mastit, pivo pít. Rozmysli si, Jíro, rozmysli. Na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku
6: rozmysli
15: máš
6: si, Jíro, rozmysli.
15: Můžeš chodit do
6: na
15: hospody,
6: své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý
15: rozmysli,
6: klid.
15: Rozmysli, Jíro, rozmysli.
6: Můžeš chodit na do hospody,
15: rozmysli.
6: Pastit,
15: na pivo. Své štěstí dobře pomysli.
6: Ty v domečku máš své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid. Můžeš chodit
15: na své štěstí
6: karty mastit. Pivo. Rozmysli, Jíro, na své štěstí dobře pomysli. Ty v domečku máš svatý klid.
15: Na své štěstí dobře pomysli.
6: Karty mastit.
15: Já v domečku mám svatý klid.
6: Ty v domečku máš svatý klid.
15: Na své štěstí
6: dobře pomysli.
15: Pivo. Já v domečku mám svatý klid. Budu chodit do hospody. Karty mastit. Pivo pít.
16: Ej, chuchu! Chu.

0: Vítáme vás, dobrý večer. První vás ovšem přivítal orchestr Československé televize, který řídí Václav Zahradník. Vážení přátelé, zveme vás na exkurzi do světa písniček, tance, artistické obratnosti, do světa, který je, řekl bych, přímo stvořen...
1: Jakou máte řadu? Devátá, tak to ne, já mám šestou.
0: Do světa, který je přímo stvořen pro šestá, dobrou pohodu našeho sobotního večera.
1: Tamhle místo, kdybyste vstal, já tam mám místo.
0: Našeho víte? Sobotního večera.
1: Děkuji vám, ale co já vám do toho, prosím vás. Pardon.
0: Dobrý večer, paní. Čekali jsme jenom na vás.
1: To říkáte mně?
0: To říkám vám.
1: To je milý. No ne, nejsou všichni takoví. Já jsem tuhle přišla pozdě na koncert a dirigent mi akorát mával. Neřek nic. No, pardon, ježiš, nešlápla jsem vám na nohu.
2: No ne, to je.
1: Šlápla, jo. Promiňte. No ale taky se koukněte, kde ji až máte, že jo. Pardon, promiňte.
0: Žádám o posilou návštěvu. Prosím vás, klid. Klid, prosím.
1: A co myslíte, že byste viděla, paní? Je tam snad kukura?
0: No. Je zajímavé, vážení přátelé, to jste si jistě všimli. Ten, kdo má lístek na kraji, ten přijde do divadla vždycky včas. Pozdě přijde jenom ten, kdo ho má vyprostřed. Vy jste snad, paní, měla k večeři lína.
1: Co to povídal? Co jste to povídal?
0: Já...
1: No hledajte, urážet já se nenechám, víte? Mně nikdo nebude říkat, že jsem k večeři lína.
0: Ale no tak... Madam, já jsem neříkal, že jste lína, já vás vůbec neznám, já vás vidím poprvé v životě. Já jsem říkal, že jste možná měla k večeři rybu lína. No.
1: A kdybych měla rejnoka, pane, co je vám do toho?
0: Ale...
1: To jsou dneska lidi, co? No ne, člověk se rozruší na nákupek, že jo, do divadla se jde uklidnit a tady ho rozčílí takovej...
0: Říkáme takový, madam, takový. Ostatně takový, kdo takový, co jste chtěla říct, no?
1: Takový... Spisovně to neumím.
0: Promiňte, vážení přátelé, toto nedopatření, které lze přičíst pouze na vrub riziku přímého přenosu, že ano, za to my jaksi nemůžeme. A teď už je nejvyšší čas, abych vám ohlásil první číslo našeho dnešního televarieté. Bude to
1: moment,
0: tak, jak se na televarieté sluší?
1: Moment!
0: Pani, prosím vás.
1: No co?
0: Prosím vás.
1: No ne,
0: už
1: pane,
0: toho bylo dost!
1: No ne, jaký televarieté? No to teda ne, no to já nemám ráda.
0: Přitom,
1: jo,
0: prosím, ale... a můžu se vás teda zeptat, proč jste sem přišla?
1: Protože jsem dostala lístek. Po čvagrovi.
3: Ale paní, vy jste si je koupili,
1: pane, to je ale káčat, pitomá, teda. Víte, já mám ráda kusy s dějem, já myslela, no, že budou dávat operetu, že jo, tak něco. Takovýhle kotrmelce a šaškování, to užiju v televizi dost. To mi musí lístek vyměnit. Paní, kdybyste vstala.
0: Prosím vás.
1: Pojďte, ale prosím.
0: Vážení přátelé, klid. Uvaděčka, přátelé, jak jsem vám už říkal, vlastně to jsem vám ještě neřekl, já jsem z vás úplně,
1: Vy jste úplně cvok, víte? Ale ne ze mě, pane, ne ze mě.
0: Já vím, co udělám, já tu ženskou zabiju, já ji zabiju.
1: Ne, netěšte se, kde pak vražda? Máme tyhle ty televariete, buď budou artisti, nebo balet.

0: A teď mě dovolte, milí přátelé, abych vám představil, no tak představil není zrovna to správné slovo, rád bych vás, no tak rád, to se taky nedá říct tak úplně jednoznačně, prostě dovolte, abych vás seznámil s pernou skutečností, že mojí partnerkou v tomto pořadu je Jiřina Bohdalová.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Já jsem vás čekal původně tam a teď tady zase.
1: Já jsem věděla, že beze mě šťastnej nebudete. Vidíte? Už jsme zase pohromadě, to je co?
0: No, po nějaké době jsme zase pohromadě, to je co?
1: To je co?
0: No, to je hrůza.
1: Takže já jsem přišla vlastně včas, protože vy pravděpodobně nevíte, co je to hrůza. Takový čelisti, to je hrůza.
0: To jo, ano.
1: Nebo psycho. Viděl jste psycho?
0: Ne.
1: Odpovídejte celou větou.
0: Neviděl. No,
1: tak tam zavraždí ženskou pod sprchou. Tedy moje sestra přišla z biografu zelená jak salát a od té doby nevkročila do koupelny.
0: Prosím vás, no. A to se paní sestra ze strachu ani nemila?
1: Ta se nemila, nekoupala, no co vám mám povídat, my jsme ji museli dát nakonec chemicky vyčistit.
0: A jak vám ji vyčistili?
1: No tak, trošku se srazila, teď je víc podobná babičce.
0: To je zajímavý. Víte, mně nejde na rozum, jak se může někdo bát v koupelně. Já jsem se v koupelně nikdy nebál, nikdy. Já se bojím v autobuse například.
1: No mě tedy podržte.
0: Co bych vás držel?
1: Ale to jako divím se, jo.
0: No, tak se divte, v autobuse se dneska bojí moc lidí.
1: Jo.
0: A znáte například tu anekdotu s tím pravdivým jádrem, jak...
1: Jo.
0: Jak u té nebeské brány, ten...
1: Tu taky.
0: Tak oni to neznají třeba, doufejme. Tak to stojí u nebeský brány...
1: No já ji znám, oni ji neznají.
0: Jo, vám ji budu povídat. Stojí u nebeský brány, stojí farář a řidič autobusu. Svatý Petr otevře bránu, farář se hrne první, svatý Petr povídá, moment, napřed půjde tady pan řidič. Farář říká, jak to, já mám snad nějaký zásluhy. A svatý Petr říká, no já nevím, víš, ty jsi kázal, babičky přitom spaly. To jemu stačilo, aby vzal 80 zatáčku a všichni v autobuse se začali modlit. Co to dělá? Jo, tak vy jste
1: já ji znala.
0: Oni naštěstí ne.
1: Stejně vám řeknu, být vámi, tak bych se styděla bát se v autobuse, víte?
0: No pro...
1: Co vy byste například dělala v takový kosmetický raketě?
0: V kosmický.
1: A to je jedno. Co byste v ní dělal?
0: Právě, no. Co bych já dělal v kosmické raketě. No. Vypadám snad jako raketa, jako kosmonaut.
1: To spíš jako ta raketa. Nákladní.
0: No, to ale... není pravda. To není možné. To mi nedělejte.
1: Mě by zajímalo, jestli se kosmonauti taky bojí.
0: No tak určitě to nevím, ale myslím, že zubaře určitě a někteří možná i manželky. Ale mě by zajímalo, když vy tak mluvíte o tom bání, jestli vy se něčeho bojíte.
1: Ale no to víte, že bojím. Já se bojím anonymních dopisů a tlakovýho hrnce.
0: Tlakovýho hrnce, to jsem rád, že to říká, to jsem strašně rád, poněvadž já jsem vám chtěl dát k narozeninám tlakový hrnec.
1: No tak to je fajn, že jsme se domluvili.
0: No bodeť, anonymní dopis mě přijde mnohem mladšinějc.
1: Hlejte, nevyhrožujte, nebo vás pošlu autobusem do Himalájí.
0: A já si na vás počkám pod sprchou.
1: Budete ovšem mokrej. Nemravo.
0: Hele, proč my se strašíme, když to neumíme?
1: No, kam se například hrabeme my dva na takovýho Hitchcocka?
0: No, na koho?
1: Na Hitchcocka.
0: No vůbec, kam se hrabeme? Na západ. Tam se straší ve velkým, tam je to strašení, dá se říct přímo tradice.
1: No, jenže pro nás je to strašení už skoro škoda.
0: Bodeď.
1: Protože my už se ani pořádně bát neumíme.
0: No. Helejte se, takže my, jak jsme se vůbec dostali na to
1: téma? Ale vy jste s tím začal, že to je hrůza, že jsem tady...
0: Já jsem říkal, že to je hrůza. Říkal jsem to?
1: Jo.
0: Že to je hrůza, s ní bejt. Tak já to odvolávám. Tamhle ten pán se stejně dost na to mračil. Jo, víte, asi vás má rád. Asi vás má rád, to je divný. Tedy být s vámi, Jiřinko, není absolutně žádná hrůza.
1: No, bo teď by byla, že? Hrůza je být s vámi.

0: seguir, ¿no?
1: Hello.
0: Sir. Susiku. Sufa.
1: Hello,
0: Sufa. Sufa.
1: No. Já jsem vám to říkal porád, že nás tenhle pes, že nás neuživí.
0: No, a v čem je asi chyba? Jste mu dával málo žrát?
1: Je.
0: Ten pes si vás nemohl oblíbit.
1: Tak tady mohl zůstat aspoň kvůli vám. Vy myslíte, že nevím, že jste mu kupovala tajně v Tuzexu Donaldy, když jste z něj udělala přežvikavce, to pak chtěl úplně jinou drezuru.
0: Ale prosím, fakt je, že mě poslech na slovo, víte? Já jsem řekla přines a on přines.
1: Jo, přines, no.
0: No, ježiště, si nepamatujete, jak vás tuhle přines toho abiturientského večírku? Tři dny byl cejtit slivovicí, chudinka.
1: Neměl mě kousat, helejte.
0: Ale co vy víte o psí psychice? Co vy víte o psí duši?
1: Možná, že málo, ale za to vím, že vy jste toho psa rozmazlila. Teď vy jste se kvůli němu zapletla se třema řezníkama.
0: Ale za to vy jste ho ničil nervově a zneužíval zlenosti. Vážení, já jsem, no tuhle na chatě, já jsem ho požádala, aby se šel podívat, jestli neprší, no a co jste mi řekl?
1: No, byste si zavolala zvenku pejska a šáhla si, jestli je mokrej, ubilo by ho,
0: nebo co?
1: Slyšte
0: teda, jestli Sulfovi, jestli se Sulfíkovi něco stane, jestli Sulfíko...
1: To je taky nápad pokřít psa sulfatiazol, to ona ho pokřila.
0: A můžu za to, že je to on? Mohl se jmenovat Algena.
1: Prosím vás, ona, když jsme měli toho pinče, to byl ona, a vy jste ho pokřtila preclíček.
0: Ne.
1: Preclíček.
0: Tak preclíčka jste mi neměl připomínat. To ubojího pinče jste přímo zničil. Zahubil.
1: Zase já.
0: Ano.
1: Jako kdybych já za to mohl, že nám ho někdo zašláp.
0: No.
1: Přestože jsem namaloval takovouhle ceduli, pozor na psa.
0: No teď v tom to je. Když namaluju takovouhle ceduli pozor na psa, tak každý toho malýho pinče přehlídne, protože že čeká takovýhleho Bernardína.
1: Ovšem, Bernardína jsme si měli obstarat.
0: Jo.
1: Bernardína.
0: No jistě. Aby vám nosil soudek s rumem, když někde zamrznete, víte.
1: Poslouchejte, já mám vztek, já bych toho rošťáka roztrhka mohl jít. Když si uvědomím, co jsme dali peněz do kostýmu, do těch vašich volovin tady.
0: Prosím,
1: co stála ta paruka.
0: Ale to je moje.
1: Tak ten kadeřník. A ta vostuda, vážení přátelé, jsem si vědom toho, že horší premiéru neměla ani Madame Butterfly. A ta měla velice špatnou premiéru. Co je?
0: No Sulfiku, no pojď sem. Ty jsi byl na koupi.
1: Podívejme se, pána, ovšem já ho
0: sežežu. A co jsme to koupili?
1: Já ho sežežu.
0: No pojď se.
1: Co to je tohleto?
0: No co jsme to koupili? A my jsme koupili paštičku, no jo, salámek, no a cukříček jsi si koupil, vej, ty rozťáčku, no jo.
1: Poslouchejte, moment, jak na to koukám, ten pes byl v samoobsluze.
0: No to dá rozum, že tohle nepřinesl od holiče.
1: No jo, jenomže pokud já vím, tak pes nemá čím platit.
0: Ale no to je snad samozřejmý, že pes nemá čím platit. Sulfiku. Ty jsi neměl penízky? No vidíte. A vy pořád, že nás ten pes neuživí.
1: On by nás možná uživil, ale zítra nás bude hledat major Jirzák.

0: Vážení přátelé, za mnou, jak vidíte, je opona. Za oponou, jak nevidíte, se připravuje scéna pro zajímavý hudební experiment. Miroslav Kokoška vám zahraje starou, slavnou skladbu v náladě na tympány. A než nastěhují ty... Děkuji vám, ano. Tympány, využila bych nastálé pauzy k osvětě. Tedy dovolte mi otázku. Pardon. Kouříte?
1: Já?
0: Ano.
1: Ano, kouřím.
0: Ano, ano. Ještě řada našich spoluobčanů podléhá této ošklivé neřesti. A proč? Protože nevědí, jak se vymanit. Naštěstí přicházím já, žena vymaněná. A se mnou můj speciální rychlokurs, jak přestat kouřit. Mimochodem, oceněný na nedávném sympóziu v Hulíně. Dejme tomu, že si řeknete, že nebudete kouřit. Prosím. Uchopíte cigaretu. Já žádnou nemám.
1: Mohu vám nabídnout, prosím.
0: Ale děkuji.
1: Já mám spartičku.
0: Je, tak to já bych radši spartičku. Promiňte, ano. Tak, děkuji vám. Tedy uchopíte cigaretu a řeknete si, toto je moje poslední. A zapálíte si. Kdybyste byl tak laskav. Ano, já radši, když má tu spartu, tak... Děkuji vám. Je. Tedy uchopíte cigaretu, řeknete si, toto je moje poslední, jo? A právě ovšem důležité je, ne kdekoliv si zapálíte. A v tom právě spočívá můj rychlokurs. Čili vážení přátelé, uchopíte tuto zapálenou cigaretu.
2: Halo, paní, jak si to představujete, co to děláte?
0: Já tady přednáším, že?
2: Já vidím, že kouříte.
0: No zajisté.
2: Nezapírá.
0: No, já kouřím s averzí, tedy jenom pro větší názornost.
2: Pro větší, co, s kým jste říkala, že kouříte?
0: S averzí.
2: Tu si najdu potom, ale teď vás vyzývám, abyste okamžitě zahodila tu cigaretu.
0: No, vy jste se zbláznil. Zahodit spartu a ještě darovanou, že?
2: Ano. Podívejte, paní, nedělejte potíže, pojďte sem. Pojďte
0: sem. No, prosím, prosím.
2: Pojďte sem, podívejte se. Buďte tak laskavá a poslechněte, poněvadž já tady za to odpovídám.
0: No prosím.
2: Já za to odpovídám, no, prosím.
0: Když za to odpovídáte, tak mi tedy odpovězte, co vy máte proti učební pomůcce.
2: Proti čemu?
0: Proti učební pomůcce, že?
2: Pomůcce?
0: Ano.
2: My jsme tady ve škole, já myslel, že jsme v divadle.
0: Schola Ludus, škola hrou. Jan Amos Komenský, což vám pravděpodobně nic neříká. Asi.
2: Podívejte se, nechte laskavě těch legrácek, paní Komenská. Buď zahodíte tu cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
0: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá, co?
2: Podívejte se, cigaretu, nebo zaplatíte pokutu.
0: No, že by to byl velký výběr, to se říct nedá.

0: Fotky na mě neplatí, říkám vám naposled, zahoďte tu cigaretu. Pochopte mě, já jsem tady, paní, abych ochraňoval hodnoty. Víte, proč loni vyhořelo to krásné divadlo v Paris-sur-Seine, to je v Paříži, u Paříže?
1: Asi, že jste tam nebyl, co?
0: Jistý herec.
1: No.
0: Si tajně zapálil, od pohozené zápalky se vznělo zahradní lehátko na scéně a budova lehla popelem.
2: No, proč by nelehla, když chytla od lehátka? A co francouzský požárníci, co?
0: Francouzský požárníci bohužel zrovna stávkovali za splnění požadavku.
2: Měli málo požáru, co?
0: Podívejte se, paní, já se kvůli vám nedostanu do průšvihu. Já mám na to takovej forichtung, dejte sem tu cigaretu, tak, a dostanu 100 korun pokuty.
2: No, když jinak nedáte, prosím. Vážení přátelé, a toto je závěr mého speciálního rychlokurzu. Zapalte si, ale ne kdekoliv, ale hlavně před očima požárníku. Za pár dní nebudete mít ani na partizánku. Dejte mi těch 100 korun. No, dejte mi těch 100 korun, ale jaký pak?
0: Počkejte mě do neděle, já vám tady jde, počkejte, já vám dám.

0: přátelé, dostali jsme se do druhé části našeho pořadu. Prosím,
1: noste dárky.
0: Ne, žádné dárky. Děkuji. Já to radši vezmu já takhle od diváka, protože ono se říká, že to jeho krása není nakažlivá, ale věřte tomu.
2: Čověče, to je nějaká voda. Dobrá. Dobrý. Tak.
1: Čověče, už ty minerálky dělají ze švestkovou příchutí.
0: Cože?
1: Jsem měl citronovou, broskvovou, ale tohle je švestka.
0: Ne, to je v pořádku. My už jsme tady třetí den na Moravě. Včera byla trošku ta slivovička. Prostě jsi si nevyčistil zuby a teď, jak jsi to propláchl, tak to má furt ještě 40.
1: Co to sedí? Radost. No takže byste teďka vstali vy, ne?
0: Nech je v klidu
1: sedět. Já myslím, že se měníme.
0: Ne, neměníme se.
1: Aha, tak pardon.
0: Co říkáte...
1: Já už to říkám další dotaz.
0: Počkej, to není celé.
1: Já vám to zdržovat.
0: Co říkáte výkonům humoristů amatérů?
1: Jo.
0: Přátelé, my nebudeme kritizovat naše politiky.
1: Zábavný pořad parlament a jeho zasedání o dvou v noci.
0: Zajímavý dotaz. Pane Náhlovský, chodíte na nuda pláž?
1: Já to nesmím vyprávět, ale jednou jsme byli s Karlem Šípem na nuda pláži v FKK, ještě v NDR tenkrát, u Severního moře. Když jsme

0: vylezli z vody, tak tam jeden pán říkal, holky, kolik je hodin? To nesmím vyprávět. To šíp zakázal.
1: Co je na tom špatného, tak si zapomněl hodinky, no.
0: V Severním moři je studené. Skoro tam plavali i kry, skoro.
1: A to mě se takhle ptají běžně a mě to neuráží.
0: Aha, no tak...
1: No já sebou nosím sluneční.
0: Ano. Tak, a ten stín z té štangle?
1: Ano. No štangle, ze stožárku stín takový. Tak jsem si
2: myslel... Kouká se na Majka! Stožárku. Klepne.
1: Pane Nahlovský, jste volný. No já nevím jak komu, ale mě ano.
0: Samozřejmě, že jsem volný. Zastavte se. No je podepsaný.
1: Karel.
0: Karel. Karle, nejsem volný.
1: To byla Karel. Samozřejmě legrace, tady není napsáno Karel. Tady je napsáno Ctibor. Amfora, na jakém postu v ní pan Náhlovský hraje?
0: Já jsem nechytatelné pravé křídlo. Dokonce internacionál Tonda Panenka napsal o mě v Českém sportu, že jsem jediný křídlo na světě, který byl on musí házet míč do chůze. Ne do běhu, do chůze. Z toho jsem vyrozuměl, že já tak rychle jdu, jako jiný běží. No co? Kdo umí, umí.
1: Přátelé, dostali jsme se k poslednímu dopisu. To vlastně není dotaz, je to pozdrav od básníka nebo básnířky, protože se nepodepsal. A to je báseň, kterou vám zarecituji na závěr našeho vystoupení. Mně se teda líbí moc. Sedí myška v rohu, v pastičce má nohu. Sedí tiše, občas pípne, asi brzo chcípne.
0: To je optimismus. Květnu.
1: To je nádhera.
0: Měsíc lásky.
1: Přátelé, děkujeme. To je v tuto chvíli od nás všechno. Loučí se s vámi Jirka Markvart, Josef Alois Nálovský.
0: Josef Mladý.
1: Mějte se hezky a zase někdy naschledanou.

Dámy a pánové, dnes jsem se vyvolil vám zaspívat jednu písničku velice smutnou, kterou jsem nazval Popletená písnička. Text i hudba je ode mě, poněvadž mi to nechtěl žádný dělat. Prosím vás, pánové, doprovodce mě, ano.

potom převrhli vonučku a v té ráně si k ní čuchli. Tane. Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-hi-ho-pa-hi-ho-pa. Zakukal benzín na pavlač, škrkavka změnila plácek, zlomil se portír v kolena a dostal přitom pár pátek. Tanec. Tiri-la-la-la, tiri-la-la-la, tiri-la-hi-ho-pa-hi-ho-pa.

0: Feel done it.
1: Když si dávno se mi opravdu podařilo vylákat Miroslava Horníčka na hudební koncert.
2: Hudební koncert? To je pleonasmus.
1: To není pleonasmus, to je pěvecký koncert. Že?
2: To není hudba, jo, zpěv podle tebe.
1: To netvrdím, ale hudební koncept je terminus technik.
2: Tak povídej, no povídám.
1: No nešlo to hladce, dalo to trošku práce, dokonce jak si náhoda mě musela sama v tom pomoct. Totiž bylo to tak. Já jsem měl dva lístky na koncert. Hrál jsem Beethoven, Debussy a Schubert. No já čekám, ta dívka jako obvykle nepřišla. Patrně jí do toho něco vlezlo. Mně to bylo strašně teďko najednou líto.
2: Žinantní,
1: ta vstupenka propadá. Najednou, koho nevidím, Miroslav Horníček. Povídá, Mirku, pojď se mnou na koncert, to máš jedinečnou příležitost, to se ti nestane každý den. A on se začal ošívat, jakože, ne, že má důležitější věci.
2: Měl jsem důležitější věci. A měl právě zkoušku s tou dívkou.
1: Že má něco kulturnějšího. No. A nakonec jsme, hlavně prej. Kdo hraje proti komu?
2: Ano, to já vždycky chci vědět. Já když jdu na nějakou takovou podívanou, takové to show, tak musím vědět, kdo s kým, proti komu, za kolik a tak.
1: No, já povídám, podívej se, tady je to trošku jinak.
2: Ano, ano.
1: Teď tady dneska hraje Anšerl s Českou filharmonií.
2: Tedy ne proti České filharmonii,
1: ale
2: tak.
1: A ona to povídá, ano, to bude nejlíp.
2: No,
1: a ještě říkal, no vlastně proč bych nešel, hudba vždycky byla mým koníčkem.
2: Jo.
1: Ano, a vždycky mě to mluvilo v duši, co bych vlastně nešel. A šli jsme.
2: Ano. Já jsem ti říkal, vylož mi určitý takový principy, jsem mu říkal, protože on je znalec hudby, že jo, viď?
1: No to neříkám, já jsem milovný.
2: Já nemám rád takový, oni napíšou do programu Rašení jara, a teď se v tom víc nejčeče. Když se otvírají Petr Klíč a Bledule a co tamhle ten pták, že jo, a tohleto.
1: To je a takhle to šlo pořád. Já jsem byl za chvilku propocelej. Tak jsme si sedli a já jsem začal jaksi od Adama ho zasvěcovat. Povídám, podívej se, když hrajou dva, tak to je duo.
2: Ne, že... duel?
1: Ne, duel, to je, duel je, když zpívají dva v opeře.
2: A takhle, tak, a pardon.
1: To je duo.
2: Duo.
1: Když hrajou tři, je to trio. Uh-huh. Když čtyři, je to kvarteto, nebo kvartet. Uh-huh. Kvintet, to už je pět.
2: Já mám nejradši, když jich hraje šest.
1: Proč?
2: Já jsem měl si takovou tetičku, moje teta vyučovala na klavír. Veliká tedy odbornice na hudbu. A ta už se mě před lety ptala, co ty máš vlastně jaksi nejradši? A já jsem řekl, sex, teto.
1: No to už musí být dávno.
2: No jo, to tak. To jsi ještě ty nebyl na světě.
1: No. A říkám, no a když je jaksi pódium plné muzikantů, no tak to je orchestr.
2: To mě zajímá, to jsem už taky viděl. Tam bylo muzikantů, čiče, hlava na hlavě, nabito bylo. A jak oni je sežerou, ty lidi? To je na inzerát, nebo přijou dobrovolně zahrát, nebo znají se ty lidi vůbec, zkoušejí to předem?
1: Takhle to šlo pořád.
2: Jo.
1: Teď si představte, my se posadíme, najednou obecenstvo stichlo, přichází dirigent s taktovkou v ruce, takhle pokyne hlavou. Mirek povstal, uklonil se a řekl dobrý večer.
2: No samozřejmě. Jsem četl Guta Jarkovskýho Boba, jsem četl a tam je psáno, že když pán zdraví, tak ten druhej má odpovědět.
1: No, načiž se začalo hrát a on se ke mně nakloně povídá, co hrajou? Já říkám devátou. On povídá, už? To jsme přišli pozdě.
2: No ne, ale já jsem musel říct, že on mě vykládal naprostý nesmysl. Pamatuj, ty jsi mi řekl, on mi říkal, že prý se po jednotlivých větách netleská. Říkám, to vím. To dá rozum, že se po každý větě netleská, to vyhráli Marišu dva dny, kdyby se... To je blbost.
1: Představte si, že se ke mně nakloní a říká, hele, ten vedoucí, nebo kdo to je, se mě teda dvakrát nelíbí, jo. Frak má to, jo, motýlka má, ale vychování mu trošku chybí.
2: Ano.
1: To bude tu celou dobu k nám zády povídat? A na co má tu, že ten na ty lidi zholí?
2: Ano.
1: On jim hrozí.
2: Samozřejmě. Četl jsem Makarenka, vím, že se to nemá. Jinými postupy se má.
1: A všimni si, prej povídá, že zatímco ten vedoucí ignoruje nás, tak ty muzikanti taky na něj trošku kašlou a čtou si tam prostě něco. Jo, a co prej odbory na to, že má v ruce rákosku?
2: No to by mě taky zajímalo. Dokonce si tam dělali zlomyslnosti, ten jeden hrál a ten druhý mu obrátil tam to čtení.
1: Aby ho zpravili. No. Při druhé skladbě jsem se k němu naklonil a povídám vše, jak jste se mu informoval, že se právě teď hraje Faunovo odpoledne od jistého Debussyho. No tomu učaroval. Okamžitě říkal, že prostě slyší ševelit mouchy a bzučet komáry a jak to vypadá, že co nevidět přijde bouřka a my prej, že nemáme deštník. A vůbec proč prej se to jmenuje Faunový odpoledne, když jak to vypadá promokneme na kost. To šlo furt tak. Pak se začal rozčívat a řekl, tam se ulejvají některý muzikanti, nehrajou.
2: Nehráli, já jsem si všiml.
1: Bubeník se ještě ani neprázdnil do bubnu. Ano. Ale podívej, ten vedoucí je okřikuje některý z nich, to není fér. Prý jsme v demokracii, každý má plné právo se stejně
2: na práci, ano, že?
1: Ano, ano, no.
2: Který si nevrz za celý večer. No.
1: Samozřejmě, že se začal zajímat o to, jak jsou placeni. Říkal, jako jestli mají všichni stejně, nebo jestli z té pauzy se jim jako strhávají z honoráře. A
2: ten bubeník uhodil jednou za celý večer. Tak mi neříkej, že má to tež, když ten tam furt hraje celý večer. Nemůže mi to tež, to je samozřejmě.
1: Můžu vám říct, že jsem se propotil. Jo. Pak jsem se mu snažil vysvětlit, že někdy se třeba taky stane, že se objeví solista. V tom případě, že to je třeba orchestr pro koncert pro orchestr a housle, nebo pro orchestr a klavír,
2: no,
1: nebo
2: čelo, nebo, kdo to rozhoduje? Tam přijde solista a teď říkáš housle nebo klavír. Kdo rozhodne, na co to bude hrát? To mě. Při fotbale to hodí korunu, padne pana nebo lev a ty jdou buď tam se vidí. A tady to mají házet korunu v koncertní síni, že jestli on bude housle nebo klavír.
1: Já ti to vysvětlím, až půjde po cestě domů.
2: Dobře, to...
1: Poslední jeho otázka byla, co prej bude příští číslo. Já povídám nedokončená v H-mol. Víte, co mi na to řekl?
2: No.
1: Že prej to je drzost, když někdo jenom proto, že je na mol, nedodělá své práci a jde s tím ven.
2: Ano.
1: Že prej v jiným podniku by s ním pěkně zatočil.
2: A taky jo, taky by si zatočil, samozřejmě, že jo. Ovšem nejkrásnější vůbec... Mildo, bylo, když hráli tu nedotaženou, nebo jak se... Tak jak ta hudba, jako kdyby se vzdalovala, jak tak byla pořád slabší a slabší a slabší z větší dálky.
1: Jak tě vynášeli.
2: Jak vynášeli.

0: Dobré ráno, vážení posluchači, dnes je 20. listopadu 89. Stanice Hvězda vysílá zprávy. Předseda městského výboru komunistické strany Československa dnes odsoudil drobné demonstrace v centru Prahy, při nichž reakční přisluhovači imperialismu a americké zpravodajské služby CIA požadují dodržování lidských práv a svobodu slova. Kde jinde se dbá o lidská práva více než v naší socialistické zemi, řekl Miroslav Štěpán. Demonstrace byla pokojně rozpuštěna a byl obnoven klidný provoz na Václavském náměstí.
1: Jo, hovno pokojně rozpuštěná, ale brachu tam fízlové zrychtovali jak svině pytel šrtu. Už aby se to otočilo. Aha, Rožárka. Rožárko! Dneska jim měli pustit kluky u držbářských nebočniče.
2: No, teď už je taky na čase po půl roce.
1: No, jenom aby se všem doštali, ale aby je cestou nezřezali policajti. To teď je na denním pořádku. Ale ty, Alkarle, co pajdáš ti? Žíli, jo, nebo?
3: Jo, žíli, jo, já mám měli to přes celý záda, ale jdu ti vodičkovou vytočený, plivu do rukávu a říkám si jen tak pro sebe, jo, ale pfuj, maso není, pfuj, citrány nejsou. A jednou ti fízlové, hele, zatáhli mě do průjezdu, tam mě zřezali jak hada, jo, a prej, dej si bacha, za tohle se dřív střílelo. Tvoji patrony nejsou, ale koho to nevidím, marodi! No nazdár, dětku, ty jsi sešel za ten půl rok, ty vypadáš jak týden po smrti. Jedik taky pamatuje Tyrše, když trojčil na hrazdi. Ale jste utekli hrobníkovi z lopaty, čověče. Nejlépe dopadl kolega Maňas.
1: Jak to?
3: No ale jak to řachlo, rozumíš, tak munčelek nebo co, chytil se tý kyslíkový flašky. 9krát obletěl ČKD a pak si pohodově přistal, rozumíš, na nároží.
4: Jo, jenom se hubou na buldozer.
3: Jo, no, jsme asi byli zasypaný tou sutí, víš. Ode dneška si budu všechno vařit sám, i kdybych měl být všech teplejch velitel.
2: A co ředitel, co zapomněl nebo furt zuří?
1: A těm mají jiný starosti. Denně chodí na UV, trošku se jim to hroutí, šmejdu.
5: Aby ne, když se nejvěrnějších soudruhů zbavují. Dobře jim tak, paňatko.
3: No jo, no, my na to koukali v televizi, jsme to viděli, jak to řachlo, ale. A viděli jsme tam toho Vencu, ale z kriminálu. Něco čet tadyhle lidem dole na můstku, no. Tak ho přece pustili, kluka jednou.
1: Je, já jsem sice černý, ale jak vidím tu černou 613, tak se mi plaší břitva v kapsi.
3: No jo, no, hele, bacha, básný, tady.
6: Tak co vy, darečkové korva? Dnesky jste se vylaželi, povalili, na prdeli chmazali, tak těma prdelema rychle hnete, počme ty mraky práce.
2: Ježiš, nebuďte na ně takové, kdy tadyhle Lojzík chudák leží půl roku v nemocnici, tadyhle má jizvu na čele, pojď sem, já ti to pofoukám. Nechcete mi ho dát radši do kantýny, já na to sama nestačím, já to stejně blbě stíhám.
6: No to je napad, aspoň nám korva na zboře fabriko.
3: No, neboj, hele. Tak tam jít, my za tebou budeme chodit na sekanou.
1: Je já na 3 písmenka.
3: To meleš.
1: Nerůmně.
6: Tak rozchod, ať se kola točí do prdele.

0: Tak prosím.
1: A dej mi 15 salámů, 2 housky a aerotony.
0: Ano.
1: A ty vole, 15 deka, ne 15 šišek.
0: Jak to mám vědět, tak to řeknu, ne? Co pak čtu myšlenky?
2: To není Rostomilej. Já když ho viděla poprvé z dálky, tak jsem si myslela, to je takový hloupej trouba. Ale když přišel blíž, tak jsem zjistila, že je to úplně tak. To je pravda, ne? A proto se mi tak líbí. Víte, Lajzíku?
0: Já nevím.
2: Teď to říkám.
0: Další. Já pojď tak se mne. Pane čert, já byl hodnej.
2: Jaký čert? To je Martina, je skubánec motorárny.
3: Come pinga, co říkáš?
0: Promiňte, vy jste fakt z Kuby?
3: Jo, já fakt z Kuba.
0: No, hezky opálený, co si dáte?
3: Jedno řízek a rohlík.
0: 15 korun, prosím. Hele, on to jí rukama, když jsem mu dával příbor. Měl ruce odvíjetýho voleje.
2: Ale to neměl umytý, to se ti zdá, on je takový celý.
0: Hele, Martinez, tady je zvykem, že si do pravý ruky vemeš nůž a do levý vidličku.
3: Ty jsi chytrák a do která ruka mám chytit ten řízek.
0: To je Kuba, jak mi říkala máma. Další.
3: Dej mi kliku tlačenku tmavou, jo.
0: Co na mě žouráš? Ty máš karedej zánět spojivek.
2: Ne, no to je zase Nguyen Dong, nebo tak nějak nám. My mu říkáme Fanda prostě, ale je z Vietnamu.
0: Aha, to jsme tady asi bílá menšina. Jestli přijde Demeter, tak určitě.
2: Hele, víš, až to vy tam si vyplatní pásky?
0: Ne, nevím.
3: Je to líma, to nějak kurvy zasraný.
2: Hele, nebo víš, kolik jich tady u nás je?
0: 100.
2: No ne, přidej.
0: 300.
2: Ne, všichni. No ale některý jsou dobrý, ne? Hlavně dobře vařej, fakt. Ta jejich vietnamská kuchyně je dobrá. Jaká tobě chutná kuchyně?
0: Závodní hlavně, kuchyně.
2: No ty asi jinou neznáš, co?
0: Jo, ještě domácí. A trochu francouzskou.
2: Neblbni, jak to?
0: Já jsem byl s tátou ve francouzský restauraci. Táta se v práci opil a vzal mě sebou.
2: No počkej, ne, tam to musí stát hrozný prachy, ne?
0: Já nevím, my jsme žádný neměli. Tata si dal flašku nejdražšího koňaku, já trochu francouzský hořčice. Pak přišel číšník a říká, přejete si platit? A táta, berete taky místo peněz perly? A ten pingl hned, no jistě, samozřejmě. A táta říká, tak mi přines talíř ústřic a drž mi palce.
2: No to je teda bourák fakt. A jak to dopadlo?
0: Já nevím, teda já jsem šel domů a tátu odvezla záchytka.
1: Roza, písnický pálky přijeli, pomoz mi to vytáhat.
3: Mám dneska něco extra, hele, salám, šiška za 10 korun. Když dáš 10 deka za bůra, tak zisky jsou závratný.
2: Co to je za salám, jaký levnej, ne?
3: Obyčejné šunkové, akorát, že ho vozím v té Javě už čtvrtý měsíc.
2: Tak si k němu místo šunkové napíše trvanlivý suchý, no, oni to zblajznou.
1: A tady máš ještě zlahudek, chlebíčky, ruský vejce, tady ty salámy, ježiš, to je půl.
0: Já to odnesu.
1: Hele, mladý, a tady jenom v té bydně, to je naše chlouba, hele. To jsou buřty z úplně nový švýcarský linky, píchni mi. Á, hrdo, jdi ode mě s tím nožem.
0: No tak chceš píchnout nebo ne?
1: Koho to tady máš, Roza? To je Lojza dřevěnej.
2: Ne, na té Lizík maňás, bývalý udržbář.
0: Co je na těch buřtech divnýho? Normální buřty, ne?
3: A jo, ale těhle se nedotkla lidská ruka.
0: Ještě, že v písnici nedělá Martinez. To by se jich určitě dotkla. A v obě.
3: No, tady ani nemůže, rozumíš, ale do té linky si takhle zezadu strčí vůl a zepředu vypadne buřt.
0: A je taky nějaká linka, aby se zezadu strčil buřt a zepředu vypad vůl?
1: No, to je tvoje máma, vole.
2: Ale nechá, on je hodnej.
0: Jo, nech mě, nebo uvidíš.
1: Tak jo, ale tady mi podepíš dodák a ve středu jsem tady zas. Mám tam ještě dvě bedny ostravských klobás, ovšem teda ty jsou starší než já. Ale potřebuji roztlačit, nechceš mi píchnout?
0: Jo, chci.
1: Tak čau, Roza. Do prdele, on mi píchnul zadní gumu.
0: Neměl jsi začínat. Já jsem říkal, nech mě, nebo uvidíš, tak? A máš to.
1: A, ale ode dneška se nedovezl ani chcíplou kočku.
0: Vždyť si sežer sám, a zdar.
2: Co jsi s ním teda zamec, ksindlem? Pojď ke mně, ty šmudlo. Už jsi měl někdy ženskou?
0: Jenom mámu.
2: Ach jo, ale není ti horko, mě teda jo. Si trochu odložím. Zavři to okýnko, stejně už je 12 pryč, ale tam je ten závěs.
0: Co to je tady to?
2: No co, asi prsa, ne?
0: A tohleto?
2: Nežíš na co, no stehna, ne?
0: A jo, A tohle, to, tady to černý.
2: No pojď se na tě pošeptám.
0: Jo, tak to znám. Tak mi říkají kluci na dílně.
2: No, ty jsi fakt zprostej teda, já se radši se oblíknu, ne? Z takový hic není teda. Skoro mě až zima.
0: No, protože jsi seděla na těch chlebíčkách a ty byly v lednici.
2: Jejda, tadyhle se mi přilepil šunkovej. No co, a stejně to sežeral.
0: To si teda pochutná.
4: Kam ty má?
0: Je zavřeno, debile.
4: Jak to se mnou mluvíte, kurva, hlořata rechla.
2: Víš, pro boha, řídě a odevři honem.
0: Bacha, máš na zadku ještě dva humrovy.
4: Dobrý den, prosím. Ještě, že jste odevřeli, jinak byste velatel.
0: Vy jste básník.
4: Od koho to kurva víte? Mám jet spata se mnou do kanceláře, až tam čeká celá udržba. Mám pro vás dovažete oko.
0: Tak ahoj, Rozo.
2: Ježiš, snad není milej, no řekněte. Malej blbej, ale můj.
5: Soudruzi, řešíme velice složité období. Celá strana bojuje s reakcí. A právě teď je nejvíc povzbudí vědomí, že v našem ČKT a ve všech zaměstnancích má strana plnou podporu, kurva. UV musí vědět, že se kdykoliv může obrátit na náš podnik a jeho lidové milice.
6: No ne, přece milice nepůjdou proti lidem s bouchačkama, ne?
5: Ale no nebuďte, kurva, jako malé děti.
0: Nejsme děti. Nejsme děti.
6: Je dobře, jsi to řekl, dobře.
5: No ne, já nemyslel vás. Jelikož a protože si na vás vzpomněl soudruh Jakeš, ptal se mě, jak se mají održbaři, kteří vyhodili jídelnu do luftu. No, a aby viděl, že jste solidní chlapy a ne nějaký blbý hovada, budete nahrad vyjadřit naši podporu.
6: Nemám v paží.
5: Tím definitivně smažeme ty vaše malérie. No a nebo jdete definitivně za mřiže. Takže si se mnou nehrajte, jo vám?
6: No ale pojďte radši, tím, koukám, že máme hodně na vybranou, co?
2: Blbý, moc špatný, že mě ta kantýna nezasypala.
7: Já alespoň do očí vyjádřím nesouhlas s vyloučením těch nejlepších soudruhů.
6: No ale neblbni, ale už takhle tam budeme jako komár na holý prdeli.
0: Jak chlebíčky na holý prdeli.
6: Kde jsi to slyšel?
0: Já to viděl.
6: No ale když máš takovou fantazii, tak budeš náš mluvčí. Pánové, nahrad. To je prsk těch fízlů, člověče.
2: Jeden špatný je rychlejší pohyb a máš v sobě oliva, že tě zvedají řábem.
6: A nestraš furt. Hejbo, mě se chce s pískem už od naší vrátnice.
8: Je, tady si asi nevydoj.
6: No, tak snad to vydržím dovnitř. Ne?
9: Stát, kam jdete?
0: K Jakešovi.
9: Jsme podniková delegace z ČKD, paňatno. Ano, mám vás tady. Takže prosím, jděte.
6: Proč nás je tady hajzl? Ne, včera letěl do Moskvy.
2: Ježiš, to začíná. Kristova noha.
6: Čiče, asi už se tam moc neděje, co?
10: Je, udrž vás, čekáry, prostě. Co mi nesete?
6: Mluv, maňas.
2: Z toho nekouká nic dobrýho.
0: Co?
2: Říkám, nic dobrýho.
0: Nic dobrýho, Jakeši.
10: Ježiši, Maria.
6: Ale řekni, že jsme z revolučního hnutí odboru.
0: Jsme z revolučního hnutí odporu, všichni.
8: Je, Máďas.
0: Co?
8: Mně seš debil.
0: Cože?
8: Je, debil jsi.
0: Jo, demisi.
10: Jo, a co když ne, prostě?
2: Ježíš, a jdeme všichni ke zdi.
8: Tak a ke zdi?
10: Ježíš, počkat, prostě. Já neříkám, že nedám demisi. Jo, hned teda, prostě. No ale co kdybychom s tím ještě tak nějak počkali, že jo, nějaký pátek, prostě.
6: Hele, řekni, že jestli počítáš s milicema, že my je v ČKD máme připravený taky. A hlavně už nežvaň kraviny.
8: Jo, hlavně už nežvaň kraviny. A jestli počítáš s milicema, my máme v ČKD připravený tanky.
6: Tyme, už radši drž hubu.
8: Už radši drž hubu.
10: Ano, prostě, jak si přejete, že jo, děkuji vám. Ještě dohlídnu, abych podal demisi, že jo, my všichni tak nějak, že jo, naschánou.
8: S Bohem.
6: Ve, co tady to je vělo, člověče? Jsme kvůli tobě, které zaplať pánbu zničili socialismus a rozmetali totalitu.
2: Nekřič, hop, nekřič, až se to dozví Janis, tak jedeme štando péde rovno do Jáchymova a kopem tam uran do smrti.
6: Hele, teď musíme držet při sobě, no. Hele, když bude jako kór velký dusno, tak řekneme, že jsme tady vůbec nebyli.
9: Tento knat se mi do práce moc jít nechce.
8: No jo, na mě čeká rozárka.
6: No, pánové, pán Bůh s námi jazdí pryč, jdeme do fabriky.

0: Nazdar, dětku. Ty vole, Kubiška z rádia, ty vole, ty jsi pěkně vybavil. Trikoloru, bůchoďce, strčený karafiát. To ještě já než uvidí, tak tě dobře zdupe.
1: Mě už neviděj. Otcu. No trikolor měl aspoň půlmetrovou, cinkal klíčema. Dnes obrázek Havla řval Miloši končíme a všechny zdravil pozdrav pambu.
0: On se to dozvěděla hráblům v palici.
1: Kde pak nehráblo, člověče? Máte jí hned za ním. Chce s vámi ustavit stávkový výbor, že prý 27. má být generální stávka. Jojo, a zakládá ve fabrice OF. Pak nekoukáte na televizi, jak ještě zabalil.
2: Hezky nám ředitel otočil.
0: Ale víte co, my se taky otočíme a jdeme někam na pivo, ne?
3: Tak jo, já zajdu pro rozárku.
1: Tak mažej, hejbni se po, já jdu s vámi. Padli komunisti, no tak to je kus historie, ne? Už se musí pořádně oslavit, ne?
3: Hurá!

0: říkají, že pánové v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se hádat nebo... No. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička... Jdavše z lesa, roští nesavše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetše, nesavše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. Já tady tohle... Své starosti dostanu od toho. No.
2: James. Prosím, pane. Prinies mi klavír, James.
3: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
2: James, ty predabovaný inšpektor Derrick. Zase odvrávaš?
3: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
2: Mám na ňom položené okuliare.
3: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
2: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
3: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
2: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
3: Ďakujem, pane. Už som dvakrát vyhral červený sputnik.
2: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
3: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché.
2: Čo ti je smiešné, James?
3: Prepáčte, pane, len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
2: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
3: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
2: Fusakela jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šiel do Ruska.
3: Vy ho skutočne nemáte rád.
2: Ale veď v Rusku nám bolo výborne, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len som si nevedel spomenúť, za akou cestovnou kanceláriou sme to tam vtedy išli. Nevieš, James, boli sme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
3: Ľutujem, pane, ale my sme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
2: James?
3: Áno, pane.
2: Ty drevený Terminátor! Chceš povedať, že ti bolo zle?
3: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
2: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
3: S radosťou vám ju napíšem, pane.
2: Ďakujem, James. Tak teda píš.
3: Prosím, pane.
2: Moja posledná vôľa.
3: Moja posledná vôľa.
2: Nie tvoja, moja.
3: Tvoja posledná...
2: Ty mi tykáš?
3: Vaša posledná vôľa.
2: Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James?
3: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
2: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
3: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
2: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrobky. Keby ma náhodou ten hluchý Fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
3: A čo bude s vašou dogou, pane?
2: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
3: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
2: James! Ty nedonosené veľkonočné vajce! Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého?
3: Nie, pane, už si to nemyslím.
2: James?
3: Prosím, pane.
2: Píš.
3: Áno, pane.
2: Moja posledná vôľa.
3: Moja, vaša posledná vôľa.
2: Keď raz, nedaj Bože, skonám.
3: Skonám.
2: Skonáte. Želám si.
3: Želám si.
2: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
3: Aby ma na posledný odprevádzal.
2: A vždy pri mne ležal.
3: A vždy pri mne ležal.
2: Môj verný.
3: Môj verný.
2: Sluha James.
3: Sluha James.
2: Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
3: Odo mňa nevzdiali. Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
2: Ako to myslíš, James?
3: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
2: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. bude sa o nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí. Ha, ha.

0: Tak, tak bychom mohli začít, ne?
1: Kolik je uchazečů?
0: Tři. První je ten, moment, Petr Týl Miroslav. Okamžiček. Družstevní informační kancelář, kam kde co? Šajánková, soudruh náměstku. Ano, ano, já vím, Petr Týl Miroslav, ano. Už kvůli němu volali ze dvou místeček. Ano.
2: No spolehněte se, no jistě. Ano.
0: Ano. Tak naschledanou. Ano. Kvůli Petr Týlovi.
3: No to je jasný.
2: No tak.
1: Kolik jich máme příjmu?
0: No dva.
3: Tak to je jasný.
0: No jasný, nejasný, že? Konkurs je konkurs.
3: Jasný.
0: No. Zavolejte Petr Týl.
1: Petr Týl. No.
4: Dobrý den. Dobrý
0: den. Dobrý den.
4: Zdravíčko, zdraví.
0: Vy jste pan Petr Týl.
4: Ano, že? Já jsem tak smělej.
0: Ano. Vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře.
4: No to si pište.
0: Ano, jistě pochopíte, že vám musíme položit pár otázek, že?
4: No jistě.
0: No, no.
4: Jak se máte?
0: To je dobrý.
4: Děkuju, FF.
3: No. No, tak to je jasný.
0: Ne, promiňte, ale musíme zjistit ještě vaše znalosti o Praze, že? Víte co, pověste nám o ní něco sám. No.
4: Jako o Praze, jo? No tak o Praze, co bych vám tak povídal, že jo, o Praze. Tak Praha je krásná, ne?
0: No, tak...
4: Praha je sověžetá...
0: Taky.
4: Matička, ne?
3: Matička,
0: to, no. To bylo hezký.
4: A taky je to...
0: Ano.
4: Taky je to hlavní město, ne?
0: Ano.
3: Tak to je jasný, já to kruškuju.
0: Já myslím... Že nebudeme pana Petr Týla déle trápit,
3: no,
0: že?
3: Drtit,
0: no. A drtit, ano. Naschledanou, pane
4: Petr. Tak čaute.
0: Naschledanou.
3: Tak to je jasný. To si
0: no, tak já si to píšu. Návrh na přijetí, že? Petr Týl Miroslav. Tak to bychom měli. No, další kandidát je nějaký...
1: Karásek.
0: Já vím, já že tady mám dopis, jo, ve kterém nám ho doporučují z výzkumného ústavu turistického ruchu.
1: Přímo?
0: Jo.
3: To je jasný.
0: Jo, a taky se o něm zmínil šéf propagace.
1: Ono to sem nepatří.
0: No ne, on jen tak mezi řečí, že on
1: ono
0: netlačil.
1: Ono to sem nepatří, ale ten Karásek je synovec manželčiny přítelkyně, která zajišťuje... našemu starýmu Spartě.
0: Aha. No.
3: Tak.
0: No.
3: Jo, no tak, vy... ale to je jasný. To.
0: Vyzkoušíme a uvidíme,
3: no, musíme vyzkoušet.
0: No. Výběrové řízení je výběrové řízení.
3: To je jasný.
0: No. Zavolejte toho Karáska.
1: Pepo.
0: Ale no Pepo, Josef Karásek.
1: Josef Karásek.
0: Vy jste Josef Karásek, ano?
4: Jsem
0: ucházíte
4: Karásek.
0: Jste Karásek, ano. Ucházíte se o místo pražského informátora naší kanceláře, že?
4: Jo.
0: No, jistě pochopíte, že musíme zjistit, důkladně zjistit vaše znalosti o Praze.
4: Jo.
0: Jo.
4: No, tak jo.
0: No, tak...
1: Ahoj.
0: Pane Karásku, kolik má Praha obvodů?
4: Čeho?
0: Jako čtvrtí.
4: Jo.
0: Čtvrtí.
4: Ale má víc.
0: Co?
4: Má 8, ne? 9, 10, 11.
0: Nesprávně. 10.
4: Já to věděl.
1: Prahu protéká řeka Vltava, jak se jmenuje?
0: No.

0: Vltava, ne?
1: To je jasný.
0: Dobrý, Pepo, dobrý.
2: Ano. Ještě jenom takovou, bych řekla, doplňující otázečku, že kolik má Praha obyvatel?
0: Jo, jako obyvatel. No tak Praha má hodně.
2: Hodně.
0: Jo, hodně. Hodně přes, mám milion, co? Má hodně přes milion.
2: Tak, no já myslím, že nám to stačí, no, to že... Ano, můžete odejít, pane Karásku. Tak,
0: poklona, poklona. No. Ahoj,
2: ahoj. Ahoj. No, tak. Tak
1: Karásek?
2: Návrh na přijetí.
1: No, to je jasný.
2: Ano,
1: to je jasný.
2: Karásek, já si to píšu.
1: Já
2: taky jo, Josef.
3: Karásek, hm?
2: S otazníkem.
3: No, proč s otazníkem? Teď je vidět, že zná.
2: Konkurs je konkurs, že je tu ještě nějaký Jelínek, co když bude znát víc.
3: A telefonoval kvůli němu někdo?
2: Ne.
3: Je tu nějaký psaní?
2: Není, on se zdá, že toho Jelínka vůbec nikdo nezná. Že?
1: No tak to je jasný.
2: Ale no jasný.
3: No proč se sem vůbec strachá?
2: Budeme objektivní, že vyzkoušíme a uvidíme. No. Jelínek, Ivan. Jelínek. Dobrý den. Vy, prosím? Já neslyším.
4: Dobrý den. Já mám trošku chrap.
1: No to je jasný.
2: Vy jste Jelínek.
4: Ano.
2: A vy se ucházíte o místo pražského informátora naší kanceláře, že? Jistě pochopíte, že musíme důkladně, ale opravdu důkladně zjistit vaše znalosti o Praze. Že, prosím.
1: No to je jasný.
2: Ale... Řekni.
3: Kolik má Praha obvodů?
2: Tak.
4: Ano. Praha má 10 obvodů od roku 1960. Předtím jich měla usnesením z roku 1949-16.
2: No
1: co?
2: Jistě to.
1: No,
3: je co takhle...
2: Víme.
3: Co takhle Vltava?
4: Řeka Vltava je tedy celkově dlouhá 435,4 kilometrů a na území Prahy je široká mezi 110 a 320 metry.
2: Jo. No jo. No. Pane Jelínku, řekněte nám, kolik má Praha obyvatel, ale my bychom prosili přesně.
3: Přesně.
2: Přesně.
4: Ano. Praha má podle posledního sčítání přesně 1,183,000 obyvatel.
2: Okamžik. Pane Jelínku, vy jste říkal, že Praha má k tomu tolik těch obyvatel.
4: 183 tisíce obyvatel.
2: Ano. Tak nám je vymenujte.

0: roztrhání. Paleček, paleček se má, když zaspívá, tak žádná se neubrání.
1: Janík, Janík, Janík se má, na vkladní knížku ukládá.
0: Paleček, paleček, paleček se má, on taky ukládá.
1: A my se máme, houštinou pop, music se prodírá.

jak jsem ochořel. Na lidské tělo číhá řada nebezpečí. Jednak jsou to nelítostné bakterie a dotěrné bacily, kroužící všude kolem nás, aniž by byly potvůrky vidět. Dále pak člověka sužuje zledovatělý chodník, rychle jedoucí auto, vosa, zdánlivě klidná sobka, padající lanítka, mochomůrka citronová, neléčená prodejná žena, moucha masařka a její věrná družka Bleška tulačka. Organismu se těmto nástrahám a neřádstvu brání seč může. Člověk sám pak svému tělu pomáhá nepopulárními, leč nutnými úkony. Mytím rukou, ranním cvičením, pobytem v přírodě a zeleninovou stravou. Někdy však i sebelepší prevence selže, jako onehdy u mne. Snad jsem své tělo ošidil o vitaminy, či snad mi v krámku podala pekařka housku umolousanou rukou. Jisté je, že jednoho dne jsem se probudil ne zcela ve své kůži. Pravda, 42,6 není žádná teplota, zvláště pro člověka, který má rád horké léto, ale fakt, že mi chvíle mi netlouklo srdce, mě nutil k zamyšlení. Zkusil jsem tělu pomoci a nemoc zahnat ranním cvičením, ale nožky vypověděly poslušnost a také ruce nedokázaly dopravit nad hlavu činku, byť měla jen slabých 80 kilo. A také mě přišel poprvé v životě lékař. Od prvního okamžiku, kdy vstoupil do mého pokoje, jsem k tomu člověku pojal nedůvěru. Vypadal tak mladě a byl oblečen bíle jako tenista hejsek. Nemínil jsem se s ním proto dlouho bavit a vyplázel jsem na něj drze jazyk. Netušil jsem však, že zná protihmat. Vrazil mi kávovou lžičku tak hluboko do krku, že mi nezbývalo, než řvát hlasitě a, z čehož měl zjevnou radost. Pomalu jsem rezignoval. Lékař si pak ještě vstrčil dvě gumové hadičky do uší a 10 minut mi luxoval prsa. Když tuto práci dokončil, oznámil mé ženě, že musím do nemocnice. Manželka začala plakat štěstí. Ovšem na mé straně tolik radosti nebylo. Nemocnice nepatřila mezi divadla, která jsem hodlal tento týden navštívit. Snažil jsem se proto ukrýt pod prostěradlo, ale viděli mě dírou. Po kratším zápase s lapiduchy jsem se ocitl konečně v autě. Jeli se mnou jako blázni, jako by snad ani řidič nevěděl, že veze nemocného. Nemocnice mě překvapila svou rozlehlostí. To je zase něco úplně jiného, než můj přízemní baráček z vepřovicových cihel. Protekcí jsem získal ubytování téměř na samotce, ve 20-lůžkovém pokoji. A řeknu vám, nás 35 nemocných se tam celkem pohodlně vešlo. Pravda, každý neměl svou deku. Ale my s vysokou teplotou jsme ji stejně nepotřebovali. A tak jsem si žil na své židli spokojeně. Snad jídla. Jídla mohlo být trochu víc. Zvláště pro nás, kteří jsme chtěli posílat něco domů na přilepšení. Ještě, že jsme měli na pokoji 4 zlomeniny, které nebyly z nejrychlejších. Než přihopsali ke stolu, byla z jejich porce již dávno odebrána daň. Některé zlomeniny to nesly těžce a žalovali lékařů. Ale když jsme jim v noci pokropili sádry vodou a oni mohli začít s léčením znovu, přestali rázem donášet a posílali si raději pro jídlo do bufé. Však si také užili mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv. Oholili jsme se. Sestry přestlali mých posměšků. Neděle byla pak ve znamení návštěv.

Minulý týden pronásledovala sestřička s injekcí. Nastavil jsem jí nohu, takže zachráněný klikoš mohl nakazit vzteklinou další dva pacienty, kteří se mu nelíbili. Sotva návštěvy odešly, vrhli jsme se s klikošem na zlomeniny a prošacovali jim kapsy a noční stolky. Marně ti chlapi ukrývali lahůdky pod sádrou. Klikošův hmat, vycvičen ze samoobsluhy, byl zvláště vyvinutý. Skutečně, tento můj nový přítel se v životě vyznal. Tak například za geniální považuji jeho nápad chodit se dívat na televizi na oční oddělení, neboť tam bylo před obrazovkou stále volno. Byli jsme proto rádi, že z nemocnice půjdeme s klikošem v jeden den. Mé teploty opadly a také klikoš neštěkal a už 3 neděle nikoho nepokousal. Večer před odchodem jsme ještě naposledy prošacovali zlomeniny a šli rychle spát, abychom si ukrátili čekání na svobodu. Na tuto noc však ani já, ani klikoš do smrti nezapomeneme. Úderem 12. se v rohu místnosti vztyčilo několik postav. Byly to zlomeniny. Už týden ty potvory simulovali dále nemoc, aby se nám mohli pomstit. Zmlátili nás dokonale. Nyní ležíme s klikošem na jejich bývalých postelích a skoro všechny údy máme v sádře. A já jen čekám, co klikoš vymyslí, aby nám spolupacienti nechávali trochu více jídla. Zatím neříká nic, ani když nás šacují.

Děkuji moc krát za přivítání, já jsem hrozně rád, že jsem zase v Brně. Ve svým Brně, jak se říká, protože tady jsem strávil nejpodstatnější část svého života. Strávil jsem tady asi 25 let, pokud to dobře počítám. Já jsem se do Brna přistěhoval zrovna v době, kdy jsem končil základní školu a přecházel jsem na střední školu. Bylo to pro mě docela takový zajímavý období. Já jsem na tu střední školu, řekl bych, tak trošku jako zatížený, protože to byla zvláštní, neřekl bych svým založením, ale byla to taková zvláštní škola tím, že byla jazykově experimentální. My jsme se učili 4 jazyky, angličtinu, francouzštinu, ruštinu a latinu. Z toho výčtu už je zřejmé, že samozřejmě všechno se zvládnout nedalo a taky jsme to všechno nezvládali logicky. Ta škola byla zvláštní pro mě tím, že měla takového pana ředitele. Měla pana ředitele, se kterým jsme si vypěstovali zvláštní vztah. On mě měl rád a já jsem ho nenáviděl. Byl to takový pan ředitel, který byl dost silně kovaný, přišel ze studií v Moskvě, vrátil se a učil nás ruštinu. A už první hodina byla taková zajímavá, protože když vešel do té třídy, tak řekl, nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajte se. Z toho jsme pochopili, že s tímhletím panem ředitelem bude sranda. A taky byla. On si liboval v tom, že přejmenovával jednotlivé studenty, takže nás často vyvolával jinými jmény. Podíval se na mě a řekl, Buček k tabuli. Já jsem se otočil a říkal jsem, jaký Buček, já nejsem Buček. Možná Ovar, ale Buček ani omile. A jemu se tohle líbilo, protože on měl rád ku podivu opozici. To mě na něm bavilo, že ho bavila opozice. Protože zatímco jiní vstali na jméno Tlačenka a jmenovali se přitom úplně jinak, tak já jsem prostě vždycky oponoval. Ta naše vzájemná láska, neláska dospěla až tak daleko, že jednou jsem s kamarádem na tajňačku kouřil na záchodě a hodil jsem ten nedopalek přes ty dveře a on tam seděl, ten ředitel. A dopadlo mu to na hlavu. A v ten moment, jak mu to na tu hlavu dopadlo a začalo to doutnat, tak vystřelil z toho záchodu a škrtil toho mýho spolužáka. A já jsem se hned prásknul a říkal jsem, to ne, pan ředitel, to jsem byl ten, který jsem to tam vymlčte a škrtil ho dál. To. Z toho bylo celkem jasno, že jsem u tohohle pana ředitele měl určité rezervy a taky jsem toho dost často využíval. Ale nebyl to jen tenhle ten pan ředitel, který byl zajímavý na té škole. Tam byla celá řada zajímavých pedagogů a pro mě jedním z nejzajímavějších byl profesor, který nás učil biologii. Měl dceru a já se s tou dcerou dost dlouhou dobu, asi 3 týdny, významně přátelil. A jednoho dne jsem onu dceru doprovodil domů, do domácnosti pana profesora. Pan profesor nebyl doma, byla za to doma paní profesorová a ta si mě hned začala otypovávat. Říkala, kam jezdíte na dovolenou? Já jsem říkal, na Vranovskou přehradu. A vy tam máte nějakou chatičku? Já jsem říkal, ano, máme tam takovou. A to je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. A jak tam jezdíte? Říkám, no autem tam jezdíme. To je vaše autičko?

0: Říkám, ano, to je naše autíčko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny a já jsem věděl, že už si můžu trošku víc dovolit. A ve chvíli, kdy mě zvala na tu kávičku, se objevila postava pana profesora na scéně. Že jo? Ten nečekal tohodle blba, který měl trojky a čtverky z biologie doma. On vůbec nechápal důvod mé přítomnosti. Ale než to stačil vůbec pochopit, tak paní profesorová to rázně utnula a řekla, ani se nevyslíkej, umí schody. A profesor, což pro mě byla dosti silná satisfakce, zakleknul a začal drhnout ty schody. A ještě než je drhnul úplně nejvehementněji, tak na mě tak pokynul a říkal, prosím, já jsem přišel, když zařídíš, že dneska večer budu moct vypadnout někam ven, tak tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Já jsem říkal, dobře, já to zkusím. A šel jsem nahoru a říkám, paní profesorová, víte, my máme dneska takový večírek se třídou a byli bychom rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma? A říkám, no a proč? No tak on je takový sympatický. On je sympatický, no. Ježišmarja, to slyším poprvé, tohle to. Čím je vám, prosím vás, sympatický? No tak všeobecně, všeobecně. Do kolika to máte? Říkám, tak do 10, do 11, v 9 tak je doma. Tak jsem šel za tím panem profesorem, oznámil jsem mu to, že může být v 9 doma, on jásal, že jo, odešel, byl šťastný, šel hrát karty a druhý den já jsem přišel do hodiny biologie a on tam předstíral takový divadýlko, otevřel ty lejstra, ty tam v tom listoval a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? No, donutil tady dlouho nebyl, tak pojď chlapče. My jsme si to sem zapomněli říct, domluvili, že to budou láčkovci, z čeho mě vyzkouší. Já přišel k té tabuli, postavil se tam, čekal jsem a on mi říká prvoci. Já na něj koukal, on kouká na mě, ty jsme na sebe dělali chvilku takovou pantomimu, já nevěděl co, on taky nevěděl co, říká, pojď sem, co se stalo, říkám, co jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Čověče, promiň, odstup. Tak já jsem odstoupil a on říká, to by se ti to odpovídalo, prvoky, viď? Láčkovce mě řekneš. No a dostal jsem jedna minus a on říká, vidíš to, jak ti to jde, když chceš. No nějaký čas to šlo, ale pak říkám, pak to naše významné přátelství s jeho dcerou skončilo a já zase upadl do takového toho mírně beznadějného podprůměru v té biologii. Ale já bych se vrátil k tomu problému té francouzštiny. My jsme ji vypustili, chtěli jsme se učit anglicky, protože nás zajímalo, co zpívají Beatles. Ruštinu jsme museli, že jo, to prostě si pamatujete, ta byla hodně povinná tenkrát. Latina nás taky docela bavila. No a francouzštinu jsme nechali plavat a paní profesorka nám vždycky na konci toho roku dala milosrdně čtverku, přestože věděla dobře stejně jako my, že jsme na pět všichni. Ale my jsme těsně před absolvováním závěrečného ročníku s jedním kamarádem zlobili už tak tu paní profesorku, že ona už to prostě nemohla přehlídnout a nechala nás propadnout. Veškerý přímluvy, veškerý prosby, nic nepomohlo. My jsme tu pětku dostali a já musel absolvovat reparát po prázdninách a opožděnou maturitu. Díky tomu jsem se stal hercem, protože já chtěl studovat žurnalistiku a bez maturity tam nebrali. A jediná škola, kam brali bez maturity, když člověk měl talent a při troše štěstí, byla Janáčková akademie muzických umění, kam jsem se přihlásil, protože mě to doporučila třída a říkala, celou dobu tady děláš amatérské divadlo během školy, talent máš, co tam nejdeš a šli se mnou a já ty přijímačky tam udělal. Ale pak jsem se vrátil k tomu reparátu. V čele té reparátní komise seděl ten náš oblíbený pan ředitel, už na mě pomrkával významně. A já jsem během těch prázdnin studoval francouzštinu u kamaráda, který ve Francii skutečně studoval. Čili já jsem se za ty 3 měsíce naučil relativně víc než za ty 3 roky. A protože už jsem měl v kapse přijímačky hotový na jamu, tak jsem vešel s patřičnou sebedůvěrou a pozdravil jsem tu komisi Bonjour, mesdames et messieurs. Oni říkali, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách. Pochopitelně francouzsky. A já, protože jsem trošku počítal s tím tématem, tak jsem spustil dans les vacances, si parti de comment sujet avec sport de participation. Ona se zarazila, ta paní profesorka říkala, ale on soudruhu řediteli vážně neuměl, opravdu neuměl. A ten ředitel řekl, mlčte, prosím vás, pokračujte, Miroslave. Já to musel dokončit, že jo, tak jsem to dokončil. On mi řekl, já se vám omlouvám, Miroslave, ale jednička už to být nemůže, já vám můžu dát maximálně dvojku. Nebudete se zlobit, říkám, ne, já to beru, to je dobré. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny, což byl poslední předmět, který mě ještě do maturitního výčtu scházel. No, tam už jsem se těšil, že jo. Přišel jsem tam, teď jsem měl z toho váčku vytáhnout tu otázku. On byl bývalý důstojník, ten pan ředitel, tak řekl, zpět, položím otázku sám. Všichni se rozklepali takhle, že jo, až viděli, že mě skoupe. A on řekl, vyskloňujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, bez adnavo, adnamu, adno, stačí, píšu adin, běžte. Tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo? My jsme je skutečně rušili, že jo? Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku. Já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jeviště prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. No. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že? Jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí. Jo? No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takovej název, tak co se divíte, že jo? No ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet a my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestá, ale ona potají jediného v srdci má. Krásá bláva, krásá bláva, Diana, naschledanou, pane profesore. Skvělý pedagog třeba byl pan profesor Bér. To byl, na toho já vzpomínám opravdu s ohromnou láskou. Pan profesor Bér nás učil judo. Měl 7 danů, víc už ani snad není možno v judu dosáhnout, a 2 metry vejšky. Pan profesor Bér v první hodině, a to je jediné, co mu trošku mám za zlé, si vybral mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. On totiž hovořil tak, jako by měl přeraženou nosní přepážku, nebo jako, asi měl, ono při tom judu, že je to hned, že jo. A já jsem říkal, prosím, pane profesore, a on říká, bodí bdě. Kam já nechápu, proč vás mám hned první hodinu bodat, to je... Prosím tě, nediskutuj, říká ti, tady máš nůž a podí mě. Říkám, no dobře, no ale jak, jako zepředu, nebo z vrchu, nebo z boku? Prosím tě, normálně jak mě podí a je to, jo? Tak viděli jste to všichni, říkám svým spolužákům, no tak hold pana profesora bodnu, že jo? Tak jsem se rozmáchnul, chtěl jsem ho bodnout, ale pak jsem o sobě 15 minut nevěděl. Ten se mnou kompletně omlátil celou tu tělocvičnu, která naštěstí byla hodně polstrovaná, jo, ale já jsem se probudil a on řekl, takhle prostě se člověk brání proti napadení do žen, že? S tímhle, pane profesore, my jsme tam zažívali neuvěřitelné věci, protože tam třeba přišla taková dívenka, sedla si tam a můj spolužák Pavlík Zedníček jí říká, pojďte se s náma poprat, ne? Však co, ne, kurník, jako tady sedíte a jsi pěkná baba, ne? Že chce s vámi, normálně. S váma mrzknem, ne, a bude, ne, co? A ona, ne, já počkám tady na pana profesora, až pan profesor přijde, jak já mu to řeknu, a hned zase odejdu. A co tady by ty čeká na profesora, až pojďte švíhne s váma, je to, ne? Co kurník, taková baba sem přijde málo kdy. Ještě tak třikrát, čtyřikrát jí to nabídnul, ona vstala a švihla s ním. Přišel profesor Bér a řekl, to je Libuše Kratochvílová, bystrině Evropy v judu, jo. Tohle nám připravoval pořád, takovýhle překvapováky, jo. On, když jsme mi, on už tenkrát dělal takové věci, jako třeba takový ty pohybový kreace ve filmech James Bond, nebo Vražda v červeném Jaguáru a podobně. A my jsme, když jsme se chtěli něco dozvědět, tak jsme říkali, pane profesore, jak to tak je? Jako když třeba ten kaskader skáče z toho jedoucího vlaku. To je jednoduchý, podívej si, on otevře dveře, že jo? On vykoukne ven, jo? On rekognoskuje ten terén, on se podrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jak jako ten princip?
1: Princip, ty to ty vole říkám, ne? On normálně odevře ty dveře, že on vykoukne ven, on rekognoskuje ten terén, on se odrazí a hopne.
0: No dobře, no to bychom všechno chápali, ale hopne, to je široký pojem.
1: Ježišmarja, prosím tě, pojď, já ti to ukážu prakticky a je to.
0: A šli jsme na schodiště a to schodiště bylo strmý až dolů k vrátnici. A pan profesor se vykoukl, jako předvedl to, říkal takhle,
1: vykoukne, rekognoskujete terén, odrazí se a hopne.
0: A hopnul. Skočil dolů a sroloval to z toho schodiště a dopadl až dolů k nohám rektora, který šel zrovna do práce.
1: Dobrý den, vysvětlu právě žákům, jak se hopne z vlaku.
2: Haló, to je Meziměsto. Dobrý den, slečno. Prosil bych na Savrky porodnici. Ano, já tam rodím. Prvně rodím. Tedy manželka rodí. Ano, tak to víte, jsem takový nervózní. Tak kdybyste to mohla urychlit. Já vím, že porod nemůžete urychlit, ale ten telefon byste mohla. Ano, děkuji vám. Děkuji vám, slečno. Ano, na Savrky. Na Savrky.
3: Buongiorno. Giacomo Rescio, buongiorno.
2: Boleslav, těší mě.
3: Slekna, duo, tre, tre, cinque, tre, tre, tre, tre. Buongiorno, buongiorno, signore redaktore Giglio Bonanno. Buongiorno, sì. Reportere Marescio. La promenata, la piccolo spaziero della musica di Praga. Sì. E della gomma umida, insomma. La cantata, sì, tragedia, la cantata. Sì. Sì. E Nazionale Teatre. Magnifica opera folkloristica.
2: Allo!
3: Credo una neviesta. Sì. Perché niente, ah, ah, perché niente, ah, ah, per... Sì. Sì.
2: Ma allo, allo! Ne, prosím, to není Řím. Tady je, to nějaký pán tady vedle zve. Haló, slečno, tady Boleslav. Ne, Praha, Boleslav, mé jméno. Ne, tak pronto spíš, andante. Děla na Savrko. Bambino,
3: narodit.
2: Haló, slečno, prosím vás, ty na Savrky. No, vždyť jste mi to slíbila. Co prosím? Jo, vy jste jiná slečna. Já jsem prosil na Savrky porodnici. No nemám. Jo, že mám hláskovat mám. Jo, tak já hláskuju. Nás, jako německý nos. Německý. Jo, vy neumíte německy, no. Tak. Što po rusky. Gavaríte. Da, no, krás. Tak nos rusky, to je taky nos. No jo, tak jinak, slečno, tak jinak. Naša škola, ponímajte, naša škola, no. Tak ten háček a tu školu vypustíte a je NASA. NASA, vrky, jako dělají holuby, vrky. Cože, že holuby dělají vrků? No některý, no. Já zase znám plno holubů, co dělají vrky. NASA vrky, NASA vrky.
4: Hans von Mares.
2: Jo, Boleslav.
4: Aktion genötigt, ja.
2: Boleslav, du. Ah, hallo.
4: Bitte schön. Hamburg, ja, Hamburg. 2-3-3-3-4-4-4-5. 1-2-3, ja. Ja. Servus, Fritz. Ja, ich mach dein großes Geschäft. Ja, mit General Franco. Ja.
2: Hallo.
4: 10 Danken.
5: Aber nö, schön danken.
4: 10 Danken mit Kanonen. Und danken, ja. Und 100 Maschinen quer. Einschreibmaschine, Maschinen quer. Ja. Und 1000 Bomben. Bomben.
2: Hallo. Hallo, Sir.
4: Bomben.
2: Hallo, Slečno. Ja tam mám možná někde dítě.
4: Bomben.
2: Hallo.
4: Bomben. Ja.
2: Bitte,
4: Bomben.
2: Bitte nicht viel Krieg. Ein paar Minuten Frieden.
4: Ja, natürlich. Freundschaft. Ja.
2: Hallo.
4: Ja. Ja.
2: Bitte, ja.
4: Ich checke. Bomben.
2: Ich checke. Die NASA wirken kleine Bomben.
4: Was?
2: Kleine Bomben.
4: Was? Du bist ein Militarist, ne? Aber nicht du.
2: Ah, hallo.
4: Hier mit. Ja.
2: Bomben. Ja. Kleine Bomben.
4: Ja. Ah, du bombardierst die Kinder, was?
2: Ja.
4: Pfui-Teibel. Aber nicht Pfui-Teibel. Nee. Kannst nicht. Ja, gut.
2: Hallo.
4: Gut. Bomben. 1000 Bomben. Ja. Servus. Tschüss.
2: Hallo.
4: Ihr macht einen großen, guten...
2: Guten Tag.
4: Aber guten. Nein, guten Chef. Ja. Mit General Franco.
2: Nasdar Franco. Hallo. Hallo, Slečno. Prosím vás, ty NASA vrky. No, když jsem vám to říkal, NASA škola a ty holuby. No. Cože, vy neumíte rusky? Když jsme se tak krásně dohovořili. Cože, jo, ona tam ta slečna šla... Na oběd, no jo. Slečno, prosím vás, ty už jste obědvala. Sláva. A co pak jste měli dobrého? Dalmácké čufty. No. Tak vám přeju příjemné zažití těch dalmáckých čuftů. A teď mě, prosím vás, dejte ty nasavrky. Slečno, já nevím, kolikrát vy jste rodila, ale... Ne, pardon, já vás nechtěl urazit, ale já rodím prvně, chápete? Já, tak to víte, jsem nervózní. No, strašně. Na savrky, ano. Na savrky, no.
6: Dobrý den, my sál. Jack Morris, já. Jes volný?
2: No, dobrý den, prosím.
6: Please. Chicago, two, yes, four, two.
2: Vy to máte obsazený, tak to prozvoňte.
6: No, two, one. Oh, hello, George. Jack, yeah.
2: Hello.
6: You fast you hear the music. Oh, yeah, that's Charlie Palmer, man. Dum-day, yeah. Yeah. Sing, me and Schlagil. Oh, yes. Schlamaninka doze lie.
2: Hello. Slyšno, to je porodnice. Jo, to je centrála.
6: Hello, Joe. Prima telefon.
2: No, prima, ještě vy mě provokujte, čověče. Halo. Halo. Slečno, to se říká pořád populace. Spojte svý životy, darujte jiným a vy mě nespojíte ani s nasavrkama. Halo. Tohle to vědět, tak jsem si Marušku nikdy nebral. Halo. Slečno, prosím vás, kdyby tady nebyl takovej svinčík, já kleknu. Já kleknu na kolena, já vás na kolenou budu prosit. Slečno, prosím. Jo, promiňte, pane. Jo, cože? No jo, slična šla na školení, aha. Pane, já na... No jo, to víte, mně se hned ten váš hlásek zdal na slečnu divnej. No jo, já vás prosím. Já na vás apeluju jako muž na muže. Já na vás apeluju heslovitě. Žena, dítě, na samrky, porodnice, nervy, hergot! Ano, počkám, počkám.
7: Bonjour, Jacques Marais, oui, ça va?
2: Boleslav!
7: Allô? Allô, mademoiselle, s'il vous plaît, oui, Marseille, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 3, 4, 3. Bonjour, c'est toi Madeleine, oui, c'est moi Jacques. Ah, je suis très heureuse. Ah oui, vraiment bonheur. Mais je pensais pas que t'as tu, je pensais pas que dans ton truc. Ah, mais c'est magnifique, c'est magnifique. C'est magnifique, mais je pensais pas.
2: Centrala! Centrala! Allô? Allô? Prosím vás, pane! Pane, já jsem vám... Jo, promiňte, slečno, vy už jste se vrátila ze školení. Slečno, slečno, a která vy jste ta ruštinářka? Kakoja, vy krasiva děvočka! Kakoj, vy medový hlásek!
7: Čašte a grand fuget de fleur.
2: Fuget, fuget, kytice vám koupím! Fuget, kytice! No za co, za ty nasavrky? No, prosím vás, spojte to třeba přes Hongkong, když to bude rychlejší. Ale porodnici!
7: Avec le shampoing, c'est pas laissé, c'est tout mon amour.
2: Na savrky! Na savrky!
7: Na
2: savrky!
7: Na savrky!
2: Mon amour!
7: Pardon. Alors,
2: na savrky!
7: Mon amour! Mon amour, mon amour! Alors, mon amour!
2: Mon amour! Na savrky! Hergot, na savrky! Dolů, na savrky! Porodně, na savrky! Na savrky!
8: Jakku, ty mě zradíš!
2: Toničku! Tak jsem se tě... Tak jsem se tě přece dovolal!
9: Teď jsem měl tělocvik v šestéce. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle, ne? No, nevadí, milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá, s výukou teprve začíná. Navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě. I ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt. A já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj, pardon.
10: Děkuji.
9: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
10: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych si vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí.
9: Yeah.
10: 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
9: Kolegyně, kdyby moment, vás... moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobyla, babika, bík. Tímto směrem.
10: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
9: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
10: Tak, že bych zkusila dát diktát.
9: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souviseli.
10: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
11: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
10: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
11: Kalhous.
10: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
11: No ale mě by to zajímalo.
10: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k novému silu.
11: A co tam šel dělat?
10: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
11: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
10: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
9: Počkejte, to řekl syn?
10: Ne, to říkám já.
9: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. S, ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Vždyť čeština, to je procházka rajskou zahrádou. No. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do pl. No, jděte do pl. V češtině popl tvrdejch a měkejch.
10: Tak pilný syn pílil na lesní pich.
9: No, ne. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
10: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
9: Třeba.
10: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
9: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
10: Pilný syn pílil na lesní pych.
9: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A laně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To je cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pioníra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
10: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
9: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
10: Ano, všimla.
9: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo, kolegyně?
10: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o císařské louce.
9: Ano, císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně, tam je fauna, flora. Teď si, mládenci, ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří, pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrad svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouštím první.
12: Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Je rozumět, aby bylo. Já za svých mladých let, mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale, tohleto, a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, ti dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšel naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme sami ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bejvalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše. Co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá? Legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odplácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza Šatný byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jak si v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Jánka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pačte cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec telefonoval sťatěr. A strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec, který to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny, dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, prýděte na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté pre 10 osob. Pak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala, vějířem, měla na tom japonérie a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně se ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem takovým, jako měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režiruje to Tain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou.

taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor. On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Klučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu, ten orchestr ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru a on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní boudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, biletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: martýrů deset dyn, by jeden voják poradil, abych si volno vzal s olení dešáren.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To mi podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byl to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil, seděli jsme v tom staváčku tak vedle sebe na těch židlích a Stáňa Neumann, tehdy asi 55letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Na češ Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození, já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, poměnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkával, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku Radůzova dědečka, chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali, a říkal, ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal, Edy, když on hrál prvně Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal, tak co růžičko, jak jdou kotle? Já jsem mu odpovídal, jo Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal: nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za ním. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti. A přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia, a napsal tento text: srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj, a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal: podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá: ale Kohout, pravda tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven, co smíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židle, začal šumět hovor, a do toho ředitel ještě volal: počkat, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá: to bude těžký, něj totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

0: Závody jsou mechanismus, který téměř pro každého šoféra představuje ztrátu času. Je parné léto, před jedněmi stojím, nemusím zdůrazňovat, že s autem. Shodou okolností jsem k ním přijel první. Proti mě byly, jak již jsem zdůraznil, závory, koleje, opět závory a dlouhý prudký kopec. Můj detailní popis, nechť posluchače neznervozňuje, má své opodstatnění. Po chvíli čekání se za mě zařadila supějící Tatra 111 a postupně pak ještě několik osobních vozů. Otevřel jsem okno, aby teplo znásobené rozehřátým motorem se přece jen poněkud zmírnilo. Z dlouhé chvíle jsem začal studovat strážného, lidově řečeno vechtra. Tento vechtr stál na druhé straně a usmíval se na nás trochu provinile a zároveň trochu jako nahavěť, která zlobí a zlobí. Zapálil si lulku a klidně usedl na nějakou bednu. Bylo jasné, že on to není, kdo spěchá. Několikrát mohutně zabafal, pak vstal, sebral opodál stojící konvičku a začal zalévat záplavu květin kolem domku. Vypadalo to jako mírná provokace. Vojní z Tatry 111, kteří si odskočili do lesíka, na něho při návratu dokonce pokřikovali, zda čekáme na vlak nebo na to, až zalije kytky. Jednoho staršího muže z nějakého zadního vozu popadl amok. Velice rozuřeně přiběhl k závorám, zacloumal jimi a vykřikl několik sprostostí. Strážní se neurazil, dokonce ani neodpověděl. A najednou zasáhl osud, který nás velice rychle sjednotil. Blížil se v podobě autobusu, který se objevil na protějším kopci. Velice rychle sjížděl dolů. Je prázdný, tak načten spěch, pomyslel jsem si. Byl asi uprostřed kopce a neustále padal dolů jako kámen. V okamžiku, kdy mě napadlo, že má asi dobré brzdy, jsem pochopil, že je nemá vůbec. Prostě selhali. Bylo vidět, jak řidič zoufale zápolí s rychlostní pákou. Ty proti němu, jeden za druhým, neschopný jakéhokoliv úhybného manévru. Nastal okamžik, kdy člověk začíná vzpomínat na dětství. Autobus se řídil stále na nás. Byly jen dvě možnosti. Buď se zastaví nalevo o les, nebo vletí do našich vozů. Nevěděl jsem, pro co se rozhodne, a to mě velice znervozňovalo. Zapnul jsem naprosto bezdůvodně směrovky a začal jsem vypouštět všelijaké světelné signály. Všecko se odehrávalo tak rychle, že utéci z vozu nikoho ani nenapadlo. Autobus přerazil jako párátko protější závory, vletěl na koleje a tam se prudce zastavil. V tom se ozvalo z levé strany ohlušující skřípění brzd. Vzpomněl jsem si na strážného. Ano, byl to on, kdo hned od počátku správně odhadl situaci, rozeběhl se proti přijíždějícímu nákladnímu vlaku a máváním čepice ho zastavil sotva 5 metrů před nešťastným autobusem. Když se vše trochu uklidnilo, zhluboka zívl a něco žertovně vysvětloval téměř v mdlobách z okénka visícímu strojvedoucímu. Díval jsem se na něj fascinovaně. Pak přišel stejně klidně k řidiči autobusu, který v jakémsi šoku vylezl z kabiny, usedl na zem a tupě zíral před sebe. Strážní ho přívětivě pozdravil a když řidič nereagoval, trochu ho skropil z konévky na kytičky, kterou si v tom spěchu zapomněl v ruce. Pak mu křikl do ucha. Chlapče, musíš mi podepsat protokol, abych ten klacek, myslel závory, nemusel platit. Rozešli jsme se ke svým vozům a já najednou zjistil, že všichni máme času habaděj.
1: Hodiny na veži odbyli o 10 minut pol deviatej. A můj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Terchovej momentálně na úteku nejde a nejde. Už od božího rána ho tu vyčkávám. A budem ho čakať trebárs aj do božího poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je můj jediný, nepremožitelný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný hôrny chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
2: Anička.
1: Jurko.
2: Anička.
1: Jurko.
2: Jurko.
1: Anička.
2: Prepáč, Anička, zabudol.

0: Bůh se mnou.
1: Ježiši, co to bylo?
0: He, jako hovězí, no, jako ledvinky, u, jako Undatra.
1: Undatra?
0: No, to je jako Ondatra, jenomže má na začátku...
1: Ale, tak se postajte,
0: děkuju,

0: Cyrile, šafra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
0: A je, já už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
0: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
0: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, osud si s člověkem šel jak pohre. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
0: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
0: To já znám, můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
1: No.
0: A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
0: No ona každá věc je svoje. Jo. Můj kluk má zase napíňáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
0: Výměnička soudruhu.
1: No výměna. Tak, výměnička bytečku.
0: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
0: No, zaplať pambu, jde to.
1: No, já myslím, kde?
0: Jo, tak, já myslím, zda. Tak to bydlím.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasně.
0: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
1: No, tak adresu.
0: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
0: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
0: Joliota Curie.
1: Prosím?
0: Joliota Curie 7.
1: No 7, ale Kiri.
0: Co?
1: Kiri.
0: Těší mě.
1: Co?
0: Jste Kiri.
1: Ale ne.
0: Kikiriki.
1: Joliota Kiri.
0: No.
1: No, tak jaké máte rozměry?
0: Mírně
1: Ale já mluvím o bytě.
0: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
0: Ne, tu cejchu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
0: Jo tak.
1: No
0: jde to.
1: Konkrétně.
0: No konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
1: No tak jedna plus jedna?
0: Dvě.
1: Dvě plus jedna?
0: Tři. Čtyři.
1: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
0: No já pak bych to nevěděl.
1: No tak proč to neřeknete?
0: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
1: Dost
0: všelijaký libůstky.
1: Dost
0: referentů.
1: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
0: No, já myslel 300, že by to vyřídili.
1: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
0: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
1: No tak dál, příslušenství. Spíš?
0: A jde pak člověče, špatně. Musím brát nepromamát.
1: Nepromamát?
0: No jo, abych spal.
1: No tak pojďte, já myslím. Spíš klozet, koupelnu.
0: Jo, tak to spíš klozet než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
1: A tak. No to já mám taky.
0: Jo.
1: To je nevýhoda, že?
0: Proč?
1: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
0: A vy to používáte v obojí najednou?
1: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
0: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
1: Tak s kým jste se dohodl?
0: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
1: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
0: Jo tak to je nějakej zrno zječný.
1: Zrno zječný?
0: Jo.
1: A proč on chce prý zječný?
0: On prý byl zvyklý na žitnou.
1: Tak vy se přestěhujete do ječní, že jo?
0: Co bych dělal, co bych se stěhoval do ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
1: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
0: Jakou drůbežárnu?
1: Vy říkáte kurník.
0: A kurník šopa. On není drubežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidí, no, hosti vaří, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, hosti vaří.
1: Tak a vy se budete stěhovat do hosti vaří.
0: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Z Český Třebový.
1: Tak ono je to čtyř...
0: Vratislavem Poušteckým z Chocně.
1: Počkejte, já už ztrácím přehled.
0: No, to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
1: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
0: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
1: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ním?
0: Jo, z Pouštěckej? No. A takhle, helejte, Pouštěckej vdává dceru.
1: Aha, a ta dcera. No,
0: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. To byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
1: No. Ta s kým si chce měnit byt?
0: Jo, ten Pouštěcký. No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
1: Ježíš.
0: Je jeho švagr.
1: Aha, švagr, dobře. Hlaskujte mi to.
0: Š jako špindíra, V jako opice a J jako bagr.
1: Co jako?
0: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
1: Jo, kde? Ale no, vy hlaskujete toho švagra.
0: No, ty to je jeho švagr, na můžu.
1: No, ale mě zajímá jméno.
0: Toho Šnekvencla?
1: No.
0: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
1: No dobře, tak ten se píše?
0: No.
1: No co je přehlasovaný, no?
0: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
1: MNV jsou mi dobře známy,
0: no. Tak to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
1: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
0: Ten ze Žiliny, ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
1: To je ten od švagra.
0: Ne, ten je od pošty.
1: A stěhuje se do Prahy.
0: Ne, do Černý Pryčope.
1: No, člověče, to je úplnej drak na chostnu.
0: Depak, to je nějaký Nádi Hazi Imre.
1: Imre?
0: Hej, Imre.
1: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
0: Proč?
1: No já nevím, já se směju.
0: Vy se nesmíjete.
1: Ale směju.
0: Čemu?
1: No, že se stěhuji na Kamčatku. Ne, tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
0: ukázal. Počkejte, a není to nějaký omyl?
1: No ovšem, pane. To jen tak. Ironii.
0: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Ale soudruhu inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
1: No.
0: My toho Nádi Hazi Imre, my ho šoupneme do tý Ječný a máme to v oba z krku, ne?
1: Počkejte, a kam se budete stěhovat vy?
0: Říkám, já bych se stěhoval, já mám byt jako klícku.
1: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
0: Ano, přece kvůli ty ledničce.
1: Kvůli jaké ledničce?
0: No, co máte Nádi Hazi Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
1: No dovolte, to vám přijde draho.
0: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
1: Ven!
0: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
2: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
3: co je?
2: Vás budím.
3: Kdo jste, co chcete, člověč? Vy jste lupič?
2: Ale kde pak autor Daniel Čutora, těší mě.
3: Mě vůbec ne.
2: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
3: Člověče, vy nejste lupič?
2: Ne.
3: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím. Schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
2: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně předčítá.
3: Tady nikdo nepřečítá.
2: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
3: Vy padělku člověka, vy polointeligente. Vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat. Já vás zamorduji a bude se spát.
2: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu předčítat.
3: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny předčítat nějakou pitomou hru.
2: Ne pitomou, mojí hru. A budu předčítat.
3: Nať potřebujete přečtení revolver, vy jste krátkozraky.
2: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
3: No tak čtete.
2: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
3: Ježi Kriste.
2: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
3: Ne, jakou?
2: Taťána.
3: Jo, Taťána, no jo.
2: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
3: Je mi známo, 21 znám.
2: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
3: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
2: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný. Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
3: Jeho parta.
2: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
3: Koukejte.
2: Teď přijdou Šternberkové.
3: Poslyšte, přítelíčku.
2: Ano.
3: Ten revolver je nabitý.
2: Na Ostro.
3: A je to náš výrobek?
2: Zahraniční.
3: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
2: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
3: To je nějakýho lidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
2: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
3: Ježiši Krist.
2: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
3: Radši je skočte.
2: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. Pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
3: Smrkový háj.
2: Bez háje.
3: Co to? Jděte.
2: Kam?
3: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
2: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, 6 voků z Rožmberka, 3 Talafusové a Malý Pepíček.
3: Člověče, nic se tam nevejdou.
2: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
3: Nožičky.
2: 3 tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. 3. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
3: Co jsem tomu udělal?
2: Pepíček, závorka brečí.
3: Já se nedivím, já tak.
2: Závorka, mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
3: No, Krista, prosím vás, člověče, až už tomu parkantovi tu žábu někdo chytí. To nesu chytržení.
2: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
3: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti vnímu.
2: Dikvon mu ji taky nikdo nechytí.
3: Že ne?
2: Až na konci 8. jednání.
3: Tak přec.
2: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
3: To se nedivím.
2: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
3: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
2: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
3: Tak čtěte, položte to a čtěte.
2: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
3: Dost, beru. To je hra ohromná.
2: Vážně?
3: To budou návaly.
2: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
3: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
2: Jedině 2000, jinak budu muset...
3: Ale mějte rozum, podívejte.
2: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
3: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
2: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
3: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
2: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
3: Co ještě chcete?
2: Pane řediteli, já
3: to
2: bych...
3: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
2: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
3: Ne.
2: Mám číst, anebo střílet.
3: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
4: Barový příběh. Opravdového ponaučení se nám zásadně dostává na nečekaných místech. Opravdoví učitelé to dobře vědí. Hned na začátku vysoké školy jsem potřeboval nějakou brigádu na večery. Práci, kde by se za krátkou dobu dali vydělat slušné peníze. Nebylo snadné něco takového najít. Už jsem si nevěděl rady a vzal jsem místo hotelového barmana. To vůbec nezní špatně, že? Je snad s takovou prací nějaký problém? Vlastně je. Nebo jsem si to aspoň tehdy myslel. Vysokou v mém případě totiž představoval teologický seminář, škola pro pastory. Kdyby se na to mé barmanství přišlo, mohli mě ze školy vyhodit. Aspoň jsem s tímto vědomím do baru nastupoval. Myslela si to i moje žena a kamarádi taktéž. Všichni to považovali za hodně špatný tah. Byl jsem vzpůrně naladěný a řekl jsem si, že to na sebe vedení školy prásknu sám. Ještě než se to rozkřiklo, jsem jednoduše přišel k děkanovi a řekl mu to na rovinu. Mám místo barmana. Co s tím hodláte dělat? Děkan na mě upřel hodně pronikavý pohled. Časem jsem pak pochopil, že když se takhle někdo dívá, je to předzvěstí pořádné lekce. No to je senzace, zvolal. Výborná zpráva. Cože? Vysvětlil mi, že mě on osobně i ostatní pedagogové považují za neskušeného zpratka, co má ještě mlíko na bradě, a velmi naivní představy o skutečném světě. A vůbec nejhorší ze všeho je, že se prostě považujete za všeználka, dodal. No, bylo mi 21. Vysvětloval mi, že tohle všechno se ve mně ještě dá napravit. Mám-li se stát pastorem? Potřebuju znát hlavně věci, které mě žádná škola nenaučí, protože to není v knihách ani v kostele. Já totiž potřebuju znát to, co se děje venku ve světě. Co by barman, prý uvidím spoustu různých lidí s velmi různými potřebami. Bude docela náročné být užitečný a dělat svou práci a zároveň se držet vlastních hodnot. A nakonec mi děkan vysvětlil, že být pastorem znamená být tam, kde vás lidi doopravdy potřebují. A ne si jen v neděli ráno něco odtrmolit v pohodlí kazatelny. Podle děkana by se ve většině barů pastor moc hodil. Ježíš, pokračoval děkan, v kostele moc nepobyl. Chodil totiž po světě. Děkan vymyslel plán. Hodlal tu mou brigádu v baru považovat za takový průzkum a studijní program. Kurs nazvaný Život 101. A každé pondělí jsem si s ním měl přijít na hodinku popovídat. Hodlal se mě ptát, co jsem za barovým pultem pochopil. A pokud se tam budu dozvídat něco smysluplného, tak mi zápočet klidně dá. Pořádně se dívej, se souzením druhých pomalu. Buď užitečný. Takhle zněly jeho poslední pokyny. Pracoval jsem v tom baru skoro 3 roky. Učení nebralo konce. Přišel jsem na to, jak rádi lidé vykládají svůj životní příběh barmanům. A nejenže měli velké problémy, oni často přicházeli se skvělým řešením. Málo který pastor během studia prošel kurzy barmanství 101, 102 a 103. Když jsem pak za další 3 roky promoval, děkan mi napsal skvělé hodnocení. Složil jsem barmanskou zkoušku. A o světě jsem toho věděl daleko víc. Ale jedna jeho poznámka byla trochu znepokojující. On totiž řekl, Fulgium není tak skvělý, jak si o sobě myslí. Jakže? To nic, loučil se se mnou děkan. Chce to trpělivost a časem možná budeš dokonce lepší, než za jakého se budeš považovat. Pořádně se dívej. Se souzením druhých pomalu. Buď užitečný.
5: Já vždycky říkám, české divadlo má řadu herců, dobrých, výborných, vynikajících, ale znám jenom 2. Jenom 2, který miluju a na který se dívám ne jako na herce, ale jako na kus přírody, jako když přede mnou rozkvítá kytka, nebo pramení voda, nebo se pase srnka. Takový nějaký krásný přírodní zjev. A to je Sovák a Menšík. Já když se na ně dívám, tak mám pocit, že se dívám do přírody. Že to ani není herectví, že to je přede mnou voní les, nebo seno, nebo že to je něco takového. A já miluju Sováka samozřejmě jako kolegu, jako člověka, jako herce. A když se na ně dívám, tak si říkám, kde se to v tom člověku bere? Taková ta člověčina, víte, ze kterou on jako vydechuje to moudro takový. Ale ono není divu, on od dětství, skutečně od dětství inhaloval tu člověčinu a teď ji ze sebe vydává. On třeba mi vypravoval, že jako malej kluk on vyrůstal v hospodě. Ne jako host, jako... Tatínek měl hospodu, jo. A on tam vyrůstal jako malý kluk a říkal, člověče, já měl tvrdý dětství, tatínek byl přísný a než jsem směl jít ráno do školy, tak já jsem musel napřed vycídit nálevní pult celý, že jo. Jako malý kluk. A to už tam chodili po ránu takoví ti alkoholici, kteří ani se nevobuli v bačkorách, ráno přišli a chtěli hned alkohol, že jo. No a malý Jirka cídil pult a tam chodil jeden pravidelně a ten chtěl vždycky 2 velký rumy. Přišel seci, že jo, a řekl rum, jo. A malý Jirka vzal nahoře flašku z police, nalil mu rum, že jo, a teď říká, a protože už tenkrát jsem byl potvora, tak jsem ho sledoval a teprve, když začal pít, tak jsem tu flašku zašpuntoval a dával nahoru. A on nikdy nevydržel to pomyšlení, že bude chtít ještě jeden a vždycky se zakuckal, jako... Takže on nejen, že si počkal na tu pravou chvilku, ještě si ji narežíroval, jako sám si udělal situaci, že si uklízel ten rum přesně v tu chvíli, když věděl, že on se zakucká. Pak tam chodil další, který si dával taky ráno rum, ale už se mu z toho alkoholu tak třásly ruce, že všecko vybrindal, že jo. Tak Jirka mu nalil rum a on mezi tím si udělal takovej ze šály ten závěs, jako když máte zlomenou ruku a musíte ji na pásku. Jo? A Jirka mu dal také ten rum do té ruky a on to také ten pásek vytáhl. Savák říká, měl výtah na prcka. Čili on od útlýho dětství študuje tyhle ty věci. A když jsme spolu točili ten televizní seriál Byli jednou dva písaři, tak vždycky jsme odjížděli ráno na to naše pracoviště, to bylo za Prahou, v takzvaném Tichém údolí. A tedy bývalo to Tichý údolí, jsme tam přišli my. A to jsme jezdili jedním vozem, režisér Roháč, Jiří Sovák a já. A cestou jsme měli takový poslední pokušení civilizace, jako třeba uzenářství a tak. A slíbili jsme si, že nebudeme jít, že se spadneme během toho půl roku. Výsledek byl, že jsme všichni tři přibrali. Roháč tvrdí, že jsem to zavinil já se Sovákem, že jsme odjedli. Když to Sovák tvrdí, že to zavinil Roháč a já, že jsme pořád ho sváděli k jídlu, jedině já vím pravdu. A tak jsme míjeli ty poslední takový ty výdobytky civilizační, jako ty uzenářství, a poslední vůbec byl hotel Maximiliánka, už v Tichém údolí, a teď, když jsme přijížděli tím vozem k němu, tak někdo v tom našem autě řekl, kluci, co takhle si dát po ránu malý pivo v rychlosti jen tak. Tak ten řidič už brzdil, protože nás znal, tak už brzdil, že ho zastavil, my jsme vylezli, šli jsme dovnitř, a už nikdo neřekl tři malý piva, už někdo řekl tři piva. A teď se tam jenom objevil vrchní, už jsme tam byli po druhý nebo po třetí, a říkal, pane Horníčku, naši tatínkové byli spolupracovníci v Plzni kdysi. Jsem říkal, ale děti, jak se jmenujete? On říkal, Hynek. Říkal, no samozřejmě znám, je, tatínek, no mám dokonce fotografie společně. Tak jsem příště našel v rodinném albu fotografii, kde rodina Hinkova a naše jsme byli na takovým výletě. Mě bylo 5 let, jemu 3, sestřičce jeho bylo asi 8, tak celá rodina. A on byl úplně dojatý, koukal na to, říkal, je, to je maminka, tohle je moje sestra, no, tady jsem já, no jo, to jsem já. A tohle jste vy? Aha, to jste vy, jo. A tatínek, tohle to dojatý. A tak jsme tam seděli a pili jsme pivo a koňak. A teď, když on si to prohlíceli, tak jsme jako říkám, tak já zaplatím, měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne, ty piva, jo, ale ty koňaky byly ode mě, za to, že jste ukázal tu fotku, to byla radost pro mě, to je ode mě pozornost taková. A vyšli jsme ven před ten hotel a Jirka Sovák mě praští pěstí a říká, hledej blbou, ne, těch fotek musíš mít víc doma.
6: Proč si vlastně lidé neberou hned někoho jinýho? Protože vždycky, když jsou chvilku spolu, tak říká, podívej se, klimprcajtlik, vodvářka, křemen, podívej se, ti doma pomůžou, ty něco udělají a ty nic, člověče, jak to vypadá. Ten domácnost potom, já jsem si vzala takovýho chlapa, jsem si mohla vzít křemena. No, pořád něco vykládá doma, ta žena, kterou ze začátku jsme nepovažovali za jinou, za tu pravou. Za tu pravou jsme ji považovali a říkali jsme, když povídala, tak jsme říkali, ach, to je písnička mých rozesmátých strání. Ano, to je skřivánčí píseň mého života, bublající potůček má drahá kunhuta. No, pak ji máme doma, bublající potůček. Písničku rozesmátých strání, skřivánčí píseň poněkud rázu kulometného. Přijde člověk domů, teď to tam slyší,
7: Ježíš Kriste, to než tak pozdě, prosím tě, nemůžeš přijít, podívej se, kdo tady vypadá, jedno děsko velký, druhý malý, mám to tady jako schodky, jedno slíknu, druhý se zabíchu oblíkal, nedívej se na to, tak pito, mě taky odlep ten hrnek, když to má přilepený. Dívej se, ty pitom černé, podívej se, tady mě kouříš, koukni se na to, jak to vypadá, ty zásony, myslíš, ty mě s těma zásonama pomůžeš, nepomůžeš mě vůbec, když přijdeš domů, jenom se rozsadíš, takhle kikně a koukáš, abys mohl škrtat ty svoje schodky, blbý, jak to tady může vypadat, potom jaká radu má slzy, když mě nepomůže, ani trošku, ty nemě jdeš do sklepa, abys

0: A co má člověk dělat? Potom si chodí stěžovat do výčepu, ke kamarádům, co mám dělat, no?
1: Nic. Nic, žena jako časovaná mina, nechat vybouchnout, pak odklidit trosky a čekat na druhý výbuch.